0: si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
1: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
2: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
3: Zajímavý, protože jo, i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se hodně užila.
4: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze Země.
1: Vzdělávací a popularizační akce Space Bus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
0: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Space Buzzu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
1: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová. Příjemné počasí, soutěže, hudba a hlavně spousta radosti. Lobecký park se v neděli 31. května proměnil v jedno velké hřiště. Tradiční dětský den, který připravil 4. plzeňský obvod, letos přilákal více než tisícovku návštěvníků.
5: Lobecký park už je tradiční místo pro konání právě dětského dne při příležitosti mezinárodního dne dětí. A děláme to tady proto, že samozřejmě ty jednorazové akce, které jsou tu dnes, jsou doplněny těmi tradičními dětskými prvky, které tady v parku jsou, ať jsou to skluzavky, maják, lanovka, různé prolezačky a podobně. Takže to místo je tady úplně skvělé na takové akce.
1: Na návštěvníky čekal v průběhu odpoledne pestrý program. Velký úspěch sklidila například sokolnická ukázka, do níž se mohly zapojit i samotné děti.
6: Vystoupení úžasný, děti byly výborné. Nejdřív jsme půjčovali dětem vyhrála na ruku, povídali jsme se o něm, aby se ho dotkli, aby třeba poznali, jak má jemný peří, protože je to pták, zvíře, který žije v noci, že jo, tak aby nebyl slyšet, tak proto má tam to jemný peří. Bavili jsme se o jeho zraku a tak dále.
1: Velkou výzvou byla zábavná stanoviště, kde si malí návštěvníci mohli vyzkoušet svou šikovnost, odvahu a nejen sportovní dovednosti.
5: Celý dětský den je samozřejmě koncipován tak, aby se bavili hlavně děti a i ti jejich rodiče. A je tady možno absolvovat soutěžní okruh, kde 6 disciplín, odházení míčem, běhání s parákem, skákání v pytli, lukostřelba a podobně. Každý, kdo absolvuje ten okruh, dostane cenu, dostane nějakou odměnu.
1: Už od prvních minut bylo jasné, že o zábavu nebude nouze. Děti vybavené soutěžními kartami vyrážely na jednotlivá stanoviště a s nadšením sbírali razítka za splněné úkoly.
7: Je to tady všechno skvělý. Vyzkoušel jsem úplně všechno.
8: My jsme běhali s padákem a pak jsme běhali s míčkem a s lžící.
9: Zkoušeli jsme tady běh s padákem, jako za zádama. Pak jsme tady... Teď jsme tady vybarvovali žabáka a pak stříleli jsme z luku na terč.
10: Skákala jsem přes překážky, vybarvovala, střílela z luku.
1: Odpoledne v Lobeckém parku ale ani zdaleka nebylo jen o soutěžení.
5: Jsou tady kreativní dílničky, klasické malování na obličej a samozřejmě bohatý kulturní program od sokolníků přes kejklíře až po vrchol dnešního dne, to je culinka, kterou mají děti moc rádi. Takže věřím tomu, že se i to dnešní odpoledne povede.
1: Další velkou událost chystá městský obvod Plzeň 4 už 12. června. Louka u svatého Jiří ožije akcí Koncerty na čtyřce, kde co by hlavní hvězda vystoupí Jiří Korn se svojí kampany. Kromě něj se návštěvníkům představí také kapely X-Cover a Reddy Kirken. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
11: Přímí účastníci bojů druhé světové války v Evropě století Harry Hugh Mason a Howard Arnold Strauch zavítali do Plzně. V rámci několika denní soukromé cesty, kterou pro ně spolu organizuje historik a publicista Jiří Kluc, položili ve čtvrtek 28. května květiny u památníku Díky Ameriko. Následně oba muži poobědvali s primátorem města Plzně.
12: Já mám velkou radost, že i když nemáme slavnosti svobody, tak dva století gentlemani, jak Arno, tak samozřejmě Harry, který už tady byl na minulých výročních oslavách slavnosti svobody, přijeli, vážili znovu cestu do České republiky, přijeli znovu do Plzně. Já myslím, že naše poděkování jim patří, kdykoliv se rozhodnou sem přijet, protože, jak víte, tak Plzeň osvobodili Američané a Belgičané a také spojenecká vojska. My si toho nesmírně vážíme. Takže já jsem jim vysekl poklonu, věřím, že si tady pobyt v České republice užijou a těším se na ně třeba příští rok.
11: Cesta veteránů proběhla u příležitosti Memorial Day, což je významný svátek, který se slaví hlavně v západní Evropě a v USA a uctívá památku padlých vojáků. Howard Arnold Strauch, který získal řadu vojenských vyznamenání za nasazení v Evropě i na Filipínách, vzpomínal na konec války.
13: My company in the 86th
14: Moje rota v 85. pěší divizi nevěděla, že jsme válku vyhráli a porazili německou armádu. Vzdali se nám se vší úctou. My jsme splnili naši misi a všichni byli rádi, že to máme za sebou.
11: Součástí ceremoniálu bylo i setkání se žáky plzeňských základních škol, konkrétně 21., 25. a Benešovy základní školy. Veteráni si od žáků převzali výtvarná díla a texty s poděkováním.
15: Je to opravdová čest být tady a jsem tak rád, že jsem byl součástí osvobození Československa od Němců. Bohužel jsme museli ustoupit, aby Československo mohli obsadit Rusové. K válce bych chtěl říct jen dvě věci. Ve válkách nejsou vítězové, na obou stranách jsou jen poražení. A další moudrost zní, že války jsou nejhloupějším výtvorem lidstva, speciálně mužů.
11: Pro televizi ZAK František Šimánek.
16: Slunečné počasí a blížící se prázdniny vytvořily v jachytním klubu Plzeň ideální atmosféru na oslavu Dne dětí. Tradiční akce nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu aktivit na souši i na vodě a užít si tak den ve výjimečném prostředí.
17: Já jsem ráda, že právě Velký Bolevecký rybník má tady k dispozici, respektive jachtaři mají k dispozici tenhle ten krásný rybník, tenhle ten krásný vodní prostor. A my s jachetním klubem dlouhodobě spolupracujeme, podporujeme, takže v rámci dotací od nás dostávají taky nějaké příspěvky. Dneska vyšlo i krásné počasí, takže jsem moc ráda, že tady je plno, je tady živo.
18: Už je to tradiční akce, my ji rádi podporujeme a doopravdy jsme rádi, že ukáží dětem, jaké je to vlastně si věc na jachtičce zažít krásný slunečný den. Zatím nám vždy počasí vyšlo a trošku těm dětem zpříjemnit v podstatě ten závěr toho školního roku.
16: Den dětí se v jachytním klubu uskutečnil popáté. Pro děti byla připravena řada aktivit spojených s jachtingem, ale dozvědět se mohli také spoustu užitečných informací.
19: Děti se známíme jak s jachtingem jako takovým, mají prostě úvod, představení jachtingu, lodních tříd, jak se pohybovat na těch lodích. Vyzkouší si zdravovědu, což je velmi zajímavá disciplína, učí se, jakým způsobem jako zachránit i tonoucího, poskytnout první pomoc. Tvořivý dílničce si něco vyrobí, máme tady uzlování, takže se učí jachtařský uzly a provázek si zase odnáší domů. A to nejlepší, na co se všichni těší, je vožení na plachetnicích.
20: Tak mi se tady asi nejvíc líbí to plachtění na vodě.
21: Mně se asi nejvíc líbí ta sprška, protože ta je skvělá, když je takový teplo. A asi taky to plachtění, to je dobrý, no, že prostě jsme na té lodi.
22: Mně se nejvíc líbí to plachtění a nejlepší tady na tom je to pití a ta sprška.
23: Já jsem si teď vyzkoušela nějaký uzle vázat, jako když bychom vázali tu loď a bavilo mi i to plachtění a tady to, kdybych potřebovala nějak rozdechat toho člověka.
24: Já jsem si tady vyzkoušel vázat uzle a to mě docela bavilo, pak jsem si namaloval takovou záložku s vlajkama a zaplachtil se.
16: Jachetní klub Plzeň ovšem aktivity pro děti organizuje přes celý rok. Pořádá pravidelné tréninky i závody a snaží se dětem ukázat, že jachting není jen volnočasovou aktivitou, ale také sportem, který rozvíjí zodpovědnost i vztah k přírodě. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
1: Co by policistovi, mu pomoc není cizí. Před 3 lety se ale Roman Hrabák rozhodl k velkému kroku a stal se takzvaným first responderem, tedy člověkem, který je připraven pomoci zachránit život dříve, než dorazí posádka profesionálních záchranářů.
0: Vždycky, když se ten telefon rozhouká, tak to vyvolá v člověku obrovský adrenalin. Jo, protože rozklikne to, teď je otázka, kde to je, vlastně kdo to je. Jo, protože může se stát, že se jedná o dítě a to prostě v těchto situacích je vždycky těžký.
1: V Plzeňském kraji působí v současnosti zhruba 200 first responderů, kteří mají dohromady v průměru kolem 140 zásahů za rok. Jejich pomoc je klíčová zejména v odlehlých oblastech kraje.
2: Zasahují tam v podstatě, kde u těch pacientů, kde došlo vlastně k selhání základních životních funkcí, anebo to selhání základních životních funkcí bezprostředně hrozí. Takže u náhlých zástav oběhu, u dušení cizím tělesem, anebo u vlastně masivního zevního krvácení. Takže vlastně ty hlavní úkoly těch first responderů je teda stavět to masivní zevní krvácení, umět nějaké vypuzovací manévry a samozřejmě kardiopulmonální resuscitace.
1: Srdce celého systému tepe na dispečinku. Právě odsud operátoři jedním kliknutím aktivují záchrannou síť.
3: Když je ostrý výjezd, tak vlastně přijde notifikace do telefonu, následně volá číslo ze záchranky, kde vlastně po přijetí toho hovoru mi sdělí, že byla vytvořena událost. Když se rozhodnu, že tu výzvu přijmu, otevřu status, dám přijetí. Jo? Následně sednu do auta, dám, že vyjíždím na místo.
1: Stát se first responderem není vůbec jednoduché. Podmínkou je čistý trestní rejstřík, podpis etického kodexu a hlavně náročný certifikovaný výcvik. V tomto kurzu je pro dobrovolníky v Plzeňském kraji nutná rekvalifikace každý rok.
2: Většina těch dobrovolníků tak jsou lidi, kteří nemají se zdravotnictvím absolutně nic společného. V podstatě musí jenom splňovat to, kde se aktuálně jakoby, nebo kde bydlí, jo, aby opravdu jsme pokryli ten region správně.
1: Roman Hrabák má za sebou zhruba kolem 15 zásahů. Zatímco na ten první příliš dobrém nevzpomíná, protože se pacienta nepodařilo zachránit, další případy už měly dobrý konec. Na jeden ze svých výjezdů si pamatuje i proto, že byl nedaleko jeho bydliště.
0: Bylo to, myslím, že rok zpátky, kdy jsme zasahovali u 32-letého muže, který vlastně aspiroval své vlastní zvratky a došlo k zástavě. Jo, tam už probíhala resuscitace ze strany matky a zásah se podařil. Rodina poděkovala. Jo, to v člověku vyvolá spoustu jako pozitivních emocí. A člověk má potom chuť pokračovat dál.
1: Nejen pro Romana Hrabáka, ale i pro další first responder je největší motivací vědomí, že až příště zazvoní jejich telefon, mohou někomu vrátit tátu, mámu nebo partnera zpátky do života. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblíbený areál pod Chebským hradem oslavil o víkendu kulaté jubileum. Krajinka letos slaví 20 let od otevření a město připravilo dvoudenní program plný koncertů, workshopů i aktivit pro rodiny s dětmi.
1: Je to již 20 let, kdy se brány našeho města otevřely první přeshraniční výstavy.
2: Z místa, kam lidé dříve téměř nechodili, je dnes jedna z nejoblíbenějších částí Chebu. Areál pod hradem, známý jako Krajinka, oslavil o víkendu 20 let existence a do poohří přilákal davy návštěvníků. Součástí oslav byly koncerty, divadelní představení pro děti, designové trhy i květinové workshopy. Nechyběl ani program pro rodiny nebo komentované připomínky historie celého projektu.
3: Dnes oslavujeme 20. výročí vzniku tady toho krásného prostředí, naší krajinky, která si myslím, že pro občany přinesla skutečně pěkné oddychové prostory pro děti. Jsou tady dětská hřiště, pro sportovce je tady sportovní zařízení a myslím si, že Cheb má být na co pyšný.
2: Krajinka vznikla v rámci přeshraniční krajinné výstavy Bez hranic. Původně zanedbané území pod hradem se tehdy proměnilo v moderní odpočinkovou a sportovní zónu.
4: Já jsem hrozně rád, že město Cheb opravdu převzalo tu péči veškerou, že investujeme do té údržby peníze, že dokonce přinášíme i nějaké nové prvky a nové nápady.
2: Dnes tu lidé najdou cyklostezky, dětská hřiště, sportoviště, restaurace i oblíbené vycházkové trasy podél Ohře. Právě spojení přírody, sportu a odpočinku podle návštěvníků dělá z krajinky výjimečné místo.
5: Po 20 Jahren Gästeführer in Marktredwitz und in Eger. Und ich finde toll, was das noch alles so gut ist, alles so schön ist. Also wirklich.
6: Líbí se mi tady moc, protože já vlastně od 2006 jsem viděla ten začátek, takže to sleduju. Jezdím i do Markrevic.
7: Je to tu hezký a líbí se mi to tu moc.
2: Cheb si tak připomněl projekt, který významně proměnil podobu celého Poohří a stal se jedním ze symbolů města. Martina Straková, Televize ZAK.
0: Plzeňský Prazdroj slavnostně otevřel plně automatizovaný skladový systém. Investice za téměř 1,5 miliardy zajistí, že se oblíbený ležák dostane k zákazníkům rychleji a spolehlivěji.
8: 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil Plzeňský Prazdroj.
9: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
10: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k efektivňování práce i k udržitelnosti.
9: Practically every dimension of our work. Yeah? It contributes to the safety of our people. It contributes to effectiveness of our work.
8: Gigantická budova je velká jako dvě fotbalová hřiště. Má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
11: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní půl kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
8: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
12: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
8: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
13: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
8: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pardubice podpořili výstavbu multifunkční arény na Cihelně, aniž by se zavázali k dotování likvidace skládky nebo příspěvku na provoz haly. Plánovací smlouvu se společností MHAP investora Petra Dětka město schválilo.
14: 31 z celkem 37 zastupitelů vyslovilo souhlas s výstavbou nové hokejové haly. Smlouva, která v historii města nemá obdoby, zaštiťuje spolu s výstavbou haly i úpravy okolí.
15: Ta smlouva je opravdu kompromisem a dohodou mezi oběma stranami a já ji považuji za opravdu velmi dobrý kompromis a za to, že velmi dobře jako stabilizovala právě pozici města.
16: Je potřeba si uvědomit, že město tuto čtvrť mělo dlouhodobě v plánu, ale mělo ji v šuplíku a nevědělo jak do toho a my jsme z toho šuplíku to vyndali.
14: Na nové Cihelně kromě multifunkční haly pro až 22 tisíc lidí má vyrůst také tréninková hala, hotel a další sportovní zázemí. V lokalitě na Hůrkách vznikne parkovací dům nebo nový terminál MHD. Právě posílení dopravní infrastruktury v případě konání velkých akcí je jedním z klíčových bodů smlouvy. I přesto se našli její odpůrci.
17: Naplánujeme to všechno jako hezky růžově, jo, to nemůžu zpochybnit, nicméně se obávám, že to tak růžový v praxi nebude. Celý materiál je velice obsáhlý, rád bych měl víc času na to jeho prostudování a rád bych, aby se k němu mohla vůbec vyjádřit veřejnost.
14: V tuto chvíli investor žádá o stavební povolení, pokud jej získá, v létě začne se sanací skládky. Karolína Davidová, televize V1.
0: Frýdecko-Místecké ulice zdobí další stolprštajny. Radnice nechala umístit dalších 10 kamenů s mosaznou destičkou jako připomínku obětí nacismu, jejíž život byl spjat s Frýdkem Místkem. Odhalení se zúčastnila i dcera zavražděné předvaděčky Marie Pietrošové, 86-letá Milena Ručková.
18: Lidé ve Frýdku Místku najdou v chodnících další kameny zmizelých. Radnice nechala zasadit do dlažby celkem 10 stolprštajnů.
19: Se jedná o projekt německého umělce Gintera Gemniga a jeho nadace. Jedná se v podstatě o to, že ty malé kameny s mosaznou destičkou nějakým způsobem jsou instalovány v těch chodnících a připomínají tragické osudy obětí nacismu a holokaustu. Takže tyto destičky jsou instalovány právě před domy těchto obětí. Na každé té mosazné destičce je znázorněno jméno, den narození a tragický osud této oběti.
20: Obecně myšlenka stolprštajnů je za mě věc, která je mimořádná tím, že vlastně tím připomenutím o to, že škobrtneme o ten kámen a zároveň se musíme poklonit tak nejenom nám, kteří třeba ještě si pamatujeme z vyprávění tu dobu, ale zejména mladým lidem připomíná to, že jsme tady žili s mnohými jinými lidmi, kteří zmizeli v tom víru událostí kolem druhé světové války a myslím si, že je na místě si připomínat tyhle ty události a myslet na své kořeny, protože jak už jsem mnohokrát řekl, pokud nebudeme znát svou minulost a nepochopíme, co se v minulosti dělo, tak budeme odsouzeni k tomu, abychom ty stejné chyby opakovali v budoucnosti.
18: Jeden z nich připomíná Marii Pietrošovou, která žila v Nerudově ulici v Místku. Podílela se na převádění uprchlíků přes hranice do Polska na území obce Morávka. Začena byla dvakrát, nejprve v roce 1939, poté o 5 měsíců později, tehdy již v jiném stavu. 10 dní po porodu ji ale gestapo odvezlo a se svou dcerou Milonou už se nikdy neviděla.
21: Byla odvážná. Co k tomu mohu víc říct? Nic.
1: Takový odvážní lidé už se asi snad dneska ani nerodí. Je to krásné, je to, zaslouží si to určitě.
21: Jsme velice rádi, že i tady náš kraj, náš region je do toho zapojený. Je to pro nás opravdu srdeční záležitost. Já sama jsem vedoucí pečovatelské služby o přeživší holokaust. A s těmito osudy a s tím, co se dělo, jsem vlastně každý den to vidím, jaké dopady na ty rodiny to mělo. Moji klienti mají kolem 90 let a je to opravdu pro ně takové zadosti učinění.
18: Pět kamenů zmizelých je nově zasazeno také v chodníku před Horničákem v ulici Pionýrů, která je spjata s rodinou továrníka z tehdejší místní likérky Hermana Loewe.
0: Koncertem v Uhersko-Hradištském klubu Mír skončilo společné jarní turné kapely Niakara s domácí legendou Free Fall. V létě mají své vlastní festivalové plány, na podzim ale budou opět koncertovat společně. Free Fall navíc pracuje na novém EP a videoklipu.
22: Kapelou Free Fall už ze zdravotních důvodů nemůže pokračovat její dlouholetý zpěvák a textař Zdeněk Hrach. Na jaře takhle na Lee získala k mikrofonu nového partnera. George Emmons se na česká pódia vrátil po dlouhých 28 letech. Naposledy u nás koncertoval ještě jako Jiří Emanovský.
23: Já jsem Free Fall znal, už myslím asi tak 5 let. Jejich muzika se mi vždycky líbila. Přišla mi zajímavá, jiná než ostatní tady v Čechách. A takže jsem to začal zvažovat. Snažil jsem se nějak si představit, jak by fungovala ta logistika. Přece jenom žiju několik hodin letem od Čech. Ale vlastně, když jsem pak dostal jejich turné rozpis, tak jsem si říkal, to by šlo, to by se nechalo zvládnout.
24: Sedl si to hned. George je výborný zpěvák, jo.
23: Děkuju.
24: A opravdu, a jak jako taky říkáme, prostě člověk, my jsme si fakt jako úplně sedli na první dobrou, což jsme jako nečekali, ty obavy tam byly, že nám někdo přiletí z Atlanty, kdo ví, jak to bude, co když bude dobře zpívat, ale jako člověk prostě bude stát za, jako nebude stát za nic. Takže takové ty obavy různě tam byly a nečekali jsme, že to dopadne tak, jak to dopadlo, prostě úplně úžasně.
22: Dvojice frontmenů kapely se společně se všemi hudebníky těší na léto plné festivalových koncertů a nepůjde o žádné sbírání drobků. Free Fall se představí například na Zlínžije, Karpaty Fest ve Slavičíně a znovu i na Masters of Rock. Do toho chystá EP album a videoklip.
23: První písnička už se bude nahrávat příští měsíc, takže počítáme, že do polovinou července by se to mělo dokončit a v srpnu, koncem srpna by se měl natáčet první videoklip a my se na to všichni strašně moc těšíme. V současné době je to vlastně teď se připravuje scénář a vlastně je to v takovém období té přípravy a já jsem osobně moc rád, že moje žena se toho bude zúčastnit, protože moje žena mi pomáhala v Americe vlastně být producentem veškerých mých videoklipů. Zároveň taky mi pomáhla psát texty. A já jsem rád, že na to může být součástí a už se na to všichni strašně moc těším.
22: Na podzim se po českých pódiích rozjede Free Fall znovu ve společnosti Niakary. S příchodem George Emanse navíc končí období, kdy kapela zpívala výhradně česky. Anglické texty by jí mohly pomoci získat publikum i v jiných evropských zemích.
0: Ve Véskách ve Zlínském kraji se rozezněly sirény a hasiči vyrazili do akce. Důvodem však nebyl požár ani nehoda, ale oslava 100 let místního sboru dobrovolných hasičů. Součástí programu byla také ukázka zásahu.
3: Dobrovolní hasiči jsou spojováni především se záchranou životů a majetku při mimořádných událostech. Jejich význam pro obce je však mnohem širší. Kromě pomoci v krizových situacích zastávají ještě jednu velmi důležitou úlohu.
4: Hasičské sbory sehrávaly důležitou funkci v tom společenském a kulturním životě těch obcí. Jsou pořadatelé jednak těch hasičských soutěží, což je třeba ve VSKách poměrně rozsáhlá činnost, která má rovněž svoji historii, ale jsou pořadatelé také různých akcí pro děti, plesu a tom všem, co se odehrává konkrétně na tady tomto hřišti.
3: Tady měli opravdu důvod k oslavám. Sbor dobrovolných hasičů VSKy totiž oslavil 100 let své existence. Program začal už ráno slavnostním průvodem ke kapli, kde se uskutečnila mše. Poté následovalo zasedání sboru v kulturním zařízení.
4: Pak jsme šli průvodem jednak na hasičárnu, kde jsme připravili několik výstav historických dobových fotografií, až jsme se dostali sem na hřiště ve VSKách, které je vlastně tím epicentrem našich oslav. No a jak máme možnost trošku slyšet, protože kolem nás je zvuk techniky, tak jsou zde ukázky zásahu.
3: Následovaly hry pro děti, hrála dechovka a na závěr se všichni sešli u večerního posezení s beatovou kapelou. Další akcí, kterou místní hasiči pořádají, bude soutěž v požárním sportu. Ta se uskuteční už tento víkend na hřišti ve VSKách.
0: Jedna z důležitých příjezdových cest do Přerova prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Oprava silnice mezi Čekyní a Penčicemi přinese nový povrch, chodníky i bezpečnější zastávky. Do té doby ale musí řidiči počítat s dopravními omezeními. Více už v reportáži.
5: Rekonstrukce silnice mezi Čekyní a Penčicemi na Přerovsku nabírá tempo. Komunikace druhé třídy, která vedle dálnice slouží jako jedna z příjezdových cest do Přerova, je kvůli stavebním pracím úplně uzavřená. Řidiči tak musí počítat s objížďkou, která jim cestu protáhne zhruba o 15 minut.
6: Přes Kokory na Lešovice nebo, a vlastně člověk se nedostane ani do Penčic, takže proto je stanovená tato objízdná trasa. Je to další etapa opravy komunikace 2/436, je to vlastně celá komunikace až do Doloplas, předtím to bylo v Penčicích, teď se to dělá v Čekyni, na požadavek místní části se to rozdělilo do dvou etap.
7: Od 7. dubna do 3. srpna a v průběhu času, v průběhu měsíce července na to naváže další etapa, která bude od ulice Na Borošínu až po ulici Zámecká, tak bude trvat od 18.7. do 7. října a mělo být tedy také o komplexní realizaci právě toho průtahu.
6: Je to komplikace pro ty občany, ale na druhou stranu budou mít hotové chodníky, budou mít hotovou novou komunikaci, tak věřím, že to zvládnou. My jsme se snažili, a tak je to i rozdělené do těch dvou etap, aby tam byla zachována dopravní obslužnost, hlavně pro městskou podtusovou dopravu, ta tam tedy zachována je, jsme na požadavky místní části přidávali nějaké ranní spoje, aby se děti dostaly do školy.
5: Cesta už byla ve špatném stavu. Navíc v obou obcích bylo nutné udělat nové chodníky a zálivy pro autobusové zastávky pro větší bezpečnost chodců a plynulost provozu.
7: Komunikace je významným způsobem modernizována a samozřejmě její šířkový profil je tak, aby odpovídala všem parametrům silnice druhé třídy. Je tam především rekonstruováno celkové podloží, odvodnění, propustky, kolem vlastně rigoly, příkopy, zároveň k tomu jsou řešena dopravní značení. V minulém roce například se dělal i most přes říčku Olešnici, který je hotový a který je právě mezi Penčicemi a Čekyní.
5: Bezpečněji by po nové silnici měli řidiči projet na podzim roku 2026.
0: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes se společně vydáme za dalšími místy, která možná nejsou největší ani nejslavnější, ale rozhodně stojí za objevení. A začneme pozvánkou na zajímavou akci, která by určitě neměla ujít vaší pozornosti. Mladá Boleslav se totiž v červnu opět promění v otevřenou uměleckou dílnu pod širým nebem. Od 8. do 19. června se zde uskuteční už 13. ročník metalového sympózia, unikátního setkání uměleckých kovářů a sochařů z celého světa. Návštěvníci budou moci přímo u výhní sledovat vznik monumentálních kovových děl, která pod rukama mistrů z Argentiny, Austrálie, Rumunska nebo Nového Zélandu získají svou finální podobu. Do tvorby se zapojí také studenti a mladí umělci. Jejichž práce obohatí známou metalovou cestu. V dnešní první reportáži se vydáme za hranice České republiky, do jednoho z nejkrásnějších koutů Horního Rakouska. Národní park Kalkalpen je největší lesní národní park v zemi a ukrývá rozsáhlé horské masivy, hluboká údolí, průzračné potoky i jedny z nejzachovalejších bukových lesů ve střední Evropě. Je to krajina, kde stále vládne příroda a kde lze na každém kroku objevovat divokou krásu Alp. Čekají nás majestátní výhledy tichohorských lesů i místa, která dokazují, že opravdová divočina se dá najít jen pár hodin od českých hranic.
1: Údolí řek Enz, Steyr a Krems jsou živými tepnami hornorakouského regionu. Jejich srdcem je už 25 let Národní park Kalkalpen s výjimečnou nedotčenou divočinou a s nejstaršími bukovými lesy v Evropě, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Člověk tu nemá o nic větší výsady než rostliny a živočichové. Neloví se tu ryby ani vysoká, vše se jen pozoruje a obdivuje. Taková platí pravidla v tomto relativně mladém národním parku. Stezky, které jim vedou, se ukrývají hluboko pod bukovou korunou a táhnou se po místech, po kterých v 19. století kráčeli téměř výhradně dřevorubci.
2: Národní park byl otevřen v roce 1997, ale nebylo to jednoduché. Měla tu vyrůst vodní elektrárna a zaplaveno mělo být celé území. Začali jsme protestovat a udělali jsme dobře. Po 15 letech velkého úsilí se nám podařilo vytvořit národní park s rozlohou 20 850 hektarů, který je dnes nejlesnatější národní park ve vysokohorském prostředí. Jeho území pokrývá 32 různých lesů, a to včetně vzácného pralesu, kde roste buk, otec parku, který se tu zakořenil už v roce 1473.
1: Krásu divočiny si nejlépe vychutnáte při túře v doprovodu místního správce parku v čase, který si sami vyberete. Náš průvodce Franz, větrem ošlehaný a opálený muž, se lesem pohybuje rychle a ladně jako kamzík. Zná tu každý kámen. Jako ranger tu pracuje už od samého začátku, tedy už čtvrt století.
2: Teď se nacházíme u občerstvovací stanice Jagahäusel, a to ne náhodou. Tady je výchozí bod pro tři turistické trasy v této oblasti. My budeme směřovat na vyhlídky, odkud se nám naskytne krásný výhled na téměř celý národní park. Vystoupáme na vrcholy Alpstein a Trempel, a to až do výšky téměř 1500 metrů nad mořem. Tak pojďte, Vendulo.
1: Po značené cestě číslo 472 vcházíme do lesního království. Procházíme podél potoka, který na mnoha místech doslova odnesl část skály. Vytvořily se tu kamenné mísy, které voda vymodelovala ve skalních útvarech a kde vás v létě vlhké klima příjemně schladí.
2: Jsme v údolí potoka, který pramení na vrcholu hor a stéká do údolí. A protože tyto hory jsou vápencové, voda ten vápenec během dlouhých let postupně narušuje. Tady vidíte unikátní prohlubně, kamenné mísy. My jim tu říkáme Bodinge a dali vlastně název i celému údolí Bodingraben. Vlastně trochu máme obavy, aby voda, která vápence takto rozpouští, za 5 nebo 6 milionů let vápencové hory úplně nesprovodila ze světa.
1: Říká se, že místo, které chcete opravdu poznat, je nejprve potřeba vidět zhora. V Kalb Alpenu, k tomu máte hned několik příležitostí. My jsme se vyšplhali až na vrchol jednoho z nejvyšších pěšky dostupných vrcholů parku, kde jsme po zásluze odměněni. Impozantní výhled na tisíce a tisíce smíšených lesů a na 54 dvoutisícových vrcholů je prostě uchvatný.
2: My teď stojíme na vrcholu Trempel, téměř 1500 metrů nad mořem. Máme tu výhled kolem dokola celých 360 stupňů na horské hřebeny Hintergebirge a Sengsengebirge. Ten má podobu kosy a je protáhlý a najdete tam rozsáhlé krasové oblasti. Kalk Alpen je domovem více než tisíce rozmanitých kvetoucích rostlin, kapradin a mechů. Žije tu 80 hnízdících druhů ptáků, 17 druhů netopírů a létá tu 16 druhů motýlů. Pozoruhodný je vysoký počet spárkaté zvěře a také takzvaných pralesovitých druhů, které mohou přežít pouze v lesích s dostatkem starých stromů a mrtvého dřeva. Pro představu, tady u nás žije asi 42 druhů brouků. Přibližně 75% rozlohy národního parku tvoří divoká příroda a to je v Rakousku jedinečné.
1: Kromě pěších tras park nabízí zhruba 500 kilometrů cyklostezek a tratí pro horská kola. Ať už se vydáte kamkoliv, pěšky nebo na kole, pořádně se dívejte kolem, ať vám nic neunikne. Na horských pastvinách rostou fialové orchideje, divoké narcizy, žluté arniky, úpolíny, hvozdíky a další alpské luční květy. My pokračujeme se stupem do idylického místa Ebenforstalm, kde nás milý a usměvavý farmář hostí tradičními domácími pochoutkami. Podává se štrůdl s tvarohem, silný vývar s játrovým knedlíčkem a bezinková limonáda. Tiše plyne, příjemně nás a místní osazenstvo zahřívají sluneční paprsky a oči si užívají výhled.

0: žádném nacionálpark Kalkalpen 20.
1: V Národním parku máme takovýchto pastvin 20. Vznikly v tomto regionu už v 16. století. S příchodem obyvatel do hor se tu začalo s kácením lesů, kde si pak lidé začali stavět první salaše.

0: Bylo to výhodné z hlediska zásobování. Seno a tráva pro dobytek se nacházelo přímo tady v horách. Hospodáři tu produkovali nejvíc tvaroh, mléko, máslo a sýry, které posílali pak dolů do údolí, kde se zboží prodávalo. A šlo o velmi vydatné kalorické produkty, aby dodali lidem potřebnou energii pro práci v lese i na stacích.
1: Národní park Kalpalpen pomáhá zachovat nejen přírodní ráj Rakouska, ale také pečuje o duševní pohodu všech návštěvníků. Najdete tu klid a relaxaci a užijete si přírodu všemi smysly. Ostatně tak jako v dalším cíli naší cesty. V příštím dílu putování Horním Rakouskem se vypravíme do nedalekého prázdninového regionu Pirnpril. I tam nás čekají nevšední zážitky.
2: Jaké je to podívat se na Zemi očima astronauta? Odpověď nabídne unikátní projekt Spacebus, který vyráží na cestu po českých regionech. 18-metrová mobilní maketa rakety umožní návštěvníkům zažít prostřednictvím virtuální reality simulovaný let do vesmíru a pohled na naši planetu z oběžné dráhy. Kromě samotného letu čeká na návštěvníky také bohatý doprovodný program plný technologií, soutěží a vesmírných zážitků. Spacebus během své tour navštíví desítky měst napříč Českou republikou a přiblíží fascinující svět kosmonautiky malým i velkým. Jen pár kilometrů od Plzně se ukrývá místo, které návštěvníky zavede hluboko pod zem a zároveň do historie těžby kaolínu. V Nevření se nachází unikátní kaolínový důl, jediná zpřístupněná památka svého druhu v České republice. Během prohlídky se vydáme spletí podzemních chodeb, poznáme náročnou práci horníků a zjistíme, jak významnou roli sehrál kaolín v rozvoji celého regionu. Čeká nás nevšední cesta do světa, který byl po desítky let skrytý lidským očím.
3: Na severním Plzeňsku v obci Nevřeň najdete jediný veřejně přístupný hlubinný kaolinový důl v České republice. Jde o unikátní památku v rámci celé střední Evropy. Jeho prohlídku si rozhodně nenechte ujít.
4: Dochovaná část bývalého hlubinného kaolinového důlu v Nevřeni čítá 1350 metrů a zprovozněna pro veřejnost je zhruba polovina, 700 metrů chodeb. Nyní se nacházíme ve velkém domu. Je to vlastně největší prostor u nás dole, podle mého názoru teda i nejkrásnější. Výška stropu je až 12 metrů, šířka 8 až 10 metrů, objem je 6,5 tisíce kubíků, metrů krychlový, což je opravdu obrovské množství. My jsme to s kolegou počítali a kopáči to museli těžit rok a půl v kuse. Pouze ručně, protože jinak se u nás dole nikdy nepracovalo. Byla to určitě těžká práce. V Nevření se nejdřív začalo těžit na povrchu, takzvaným odklizy, tak se právě ten kaolin většinou těží. A teprve později, když se přišlo na to, že i hlubší partie obsahují ten kaolin, tak se přišlo na tu raritní těžbu hlubinou. Návštěvníci se během prohlídky vlastně dozví, jak důl sloužil v minulosti, takže dozví se o těžbě kaolinu, co je kaolin, k čemu se používá a další věci. Dozví se také o tom, že důl sloužil během druhé světové války i jako kryt, nebo měl sloužit jako kryt pro místní obyvatele, kteří se obávali přechodu vojsk nebo rabování. Dále se dozví i takové zajímavosti. U nás dole zimují netopíři, tak něco i z této oblasti.
3: Na cestu do dolu se dobře oblečte, protože je tu stálá teplota, v zimě v létě 10 stupňů Celsia. Zdejších dechberoucích prostor a labirintů chodeb si samozřejmě všimli i filmaři.
4: V roce 2017, ještě než byl důl otevřený pro veřejnost, se tam natáčela pohádka Čertí brko. Dost lidi se pořád ptají, je to tady, kde se to natáčelo. A potom se taky tady natáčela pohádka Tři princezny. Tam vlastně bylo podsvětí, kde vlastně princezna musela přijít do podsvětí a vzít si kámen zářivec.
5: To, že máme nejenom nádherné hrady, lesy, ale máme i technické památky, to dělá právě Plzeňský kraj. Plzeňský kraj jedinečným. Kaolín se většinou těží povrchově. Tady se těžil podzemí, život horníků, vůbec jak to vypadalo, ty nádherné sály. Prostě to je pro mě je to fakt opravdu velký skvost.
3: Prohlédnout si unikát západních Čech přijíždí lidé z celé republiky i ze zahraničí. A ne jednou, často se sem vracejí znovu i několikrát.
4: Líbila se jim prohlídka, tak sem vezmu známé, jedu sem s nima znovu, navštivu i akce, jako je třeba Festival světla Blik Blik, který letos už tady byl podruhé. A pak vám návštěvníci řeknou, že my už jsme u vás zřejmě po páté, byli jsme tady na normální prohlídce, nebo máme prohlídky za Svitu baterek, Mikulášskou nadílku v podzemí, anebo ten Blik Blik. Takže ty lidi se vrací, což pro nás je signál to, že se tady opravdu lidem líbí.
3: Tvůrci festivalu Blik Blik přišli sami s nápadem udělat ozvěny festivalu právě zde.
4: Skvělé je to, že v dole je vlastně pořád tma.

0: Když nemusíme čekat na večer, kdy je tma, aby vznikly nějaké videomappingy, ale provádí se opravdu od rána až do večera. Ty umělci sami byli nadšení z těch prostor a brali to vlastně jako výzvu a předháněli se, co kam dají. Takže jsme rádi, že se navázala spolupráce a doufáme, že teda každoročně na zahájení turistické sezóny u nás ten festival bude probíhat. Protože pokaždé je to jiné. Lidi se nemusí bát, že já už jsem byl loni, bude to pořád stejné. Pokaždé je tam něco jinačího. Letos bych řekla za sebe, bylo to úplně jinačí než loni. A bylo to víc interaktivní, lidi si mohli víc jako pohrát s tou instalací.
1: Ještě před zpřístupněním samotného dolu bylo v roce 2014 v Nevřeni slavnostně otevřeno Centrum Kaolinum.
0: Nejdřív tady byla pouze multimediální expozice o geologické minulosti v regionu, právě o těžbě kaolinu, především o tom našem dole kaolinovém, který byl v té době nepřístupný veřejnosti. Ten se otevřel potom až v červnu 2019 a od té doby vlastně provádíme od dubna do konce října. Centrum funguje nejen jako informační centrum a výchozí bod pro ty turisty, ale je to komunitní centrum, společenské centrum, takže normálně tady probíhají akce kulturní, společenské, jsou tady divadla, koncerty, večer je tady třeba i občerstvení, nebo se tady pořádají komunitní akce, jako jsou třeba senior klubíky, klubíky s dětma, a nebo taky dost často na školení, dost často třeba z Plzeňského kraje sem jezdí a školí se tady.
1: O provoz centra se stará obec, ale sama by pochopitelně všechno nezmohla.
0: A dost často právě nám pomáhá Plzeňský kraj z dotačních titulů a bez nich by třeba nebyla vůbec naučná stezka, která je opravdu krásná a vede k tomu dolu, nebo nějaké herní prvky. Taky nás podporou kulturou, můžeme objednat koncert, protože nám na to přispějou, což je určitě fajn.
1: Naučná stezka má 7 zastavení. Na informačních tabulích se dozvíte velmi vtipnou formou zajímavosti ze života pod zemí.
0: Třeba to, že krtek za svojí samičkou urazí až 10 km pod zemi. A nebo třeba, že nejdelší žížela v České republice měří 50 cm. Je to takovou krásnou hravou formou, že i děti to zaujme, přečtou si to i dospělí a pak si to pamatujou. Dost často přijdou třeba po roce a řeknou, já si toho krtka moc dobře pamatuju. My máme opravdu štěstí, protože naučnou stezku nám skvěle stvárnil kreslíř Dalibor Nesnídal. A to nám opravdu všichni závidí. To krásná hravá forma, jsem tam i nějaký vtip, takže věřím, že to zaujme jak malé návštěvníky, tak i velké.
2: Nám se podařilo stát se teda po několika letech kulturní památkou. Takže vlastně veškeré aktivity, které probíhají v dole, teď už jsou teda pod dohledem památkové péče.
3: Plzeňský kraj přispívá ne přímo k tomu dolu, ale na okolí, kde se instalovaly různé zábrany, závory, informační tabule, tak, aby se zvýšila bezpečnost návštěvníků právě v okolí toho lomu.
1: Po prohlídce dolu a projítí naučné stezky si odpočiňte u místní tůňky.
0: Je to takové krásné místo, plné živočichů, rostlin, přímo láká k odpočinku a k posezení.
4: Zajímavostí v Nevření je určitě čištění odpadních vod, které probíhá v takzvaných biologických rybnících. Veškeré vody přečištěné z jednotlivých nemovitostí jsou svedeny jednotnou kanalizací právě do několika rybníčků. Jsou tam teda dva rybníčky spojené meandrovitým tokem a na konci vlastně z tohohle systému vytéká do vodoteče čistá voda.
0: Určitě nepřehlednutelné je naše betonové hasičské letiště z roku 1936. To je stavba, kterou si tehdy naši předci hasiči vybudovali ke 30. výročí založení hasičů v Nevřeni. A myslím si, že i po těch letech je skutečně nádherná, je ojedinělé i v České republice.
1: Děti se mohou při návštěvě Nevřeně vyřádit na několika herních prvcích a kromě toho hledat skryté příběhy.
0: Skryté příběhy je v podstatě aplikace v mobilu, prostřednictvím které si návštěvník dohledá to místo, kde se nachází, najde vlastně trasu, která je tam a může si s mobilem projít celou tu trasu a vždycky tak každá ta trasa je tematicky zaměřená. U nás konkrétně je to teda rozhovor s čertem Bonifácem.
1: Kousek od Nevřeně se ještě cestou určitě zastavte na Příšovské Homolce, unikátní třetihorní Čedičové sopce, původní nejjižnější sopce Českého masivu.
0: A když jsem si myslela, že ten taky zelený kopeček, ono to tak ze silnice vypadá, ale z druhé strany jsou vidět krásné varhany té Čedičové sopky, takže když mi třeba na exkurzi přijedou většinou třeba 9. třídy, které se učí geologii, tak je právě posílám i tam, je to cenný materiál, oni se na to můžou šáhnout, není to jenom taková ta suchá teorie, vidí to na vlastní oči.
1: Z pohledu geologického je díky pozůstatkům vulkanické činnosti nesmírně zajímavé celé severní Plzeňsko. Výlet do Nevřeňského kaolinového dolu a do jeho okolí vás určitě nadchne.
5: Muzejní noci zná téměř každý, ale věděli jste, že svůj mezinárodní den mají také archivy? Právě 9. června, kdy si připomínáme Mezinárodní den archivů, otevírají archivy po celé České republice své běžně nepřístupné prostory a zvou veřejnost k objevování minulosti. Návštěvníci se mohou těšit na výstavy historických dokumentů, prohlídky zákulisí archivní práce, staré fotografie i možnost vyzkoušet si čtení několik set let starých rukopisů nebo psaní husím brkem. Je to jedinečná příležitost nahlédnout do míst, kde se uchovává paměť našich měst, obcí i celé země. Pokud vás zajímá historie a příběhy ukryté v dokumentech, nenechte si Mezinárodní den archivů ujít. Milovníci kaktusů a sukulentů by si rozhodně neměli nechat ujít tradiční výstavu v areálu zámku Libochovice. Od 6. do 14. června zde klub kaktusářů Roudnice nad Labem představí pestrou kolekci rostlin z celého světa, a to v jedinečném prostředí zámeckého skleníku. Návštěvníci se mohou těšit na desítky zajímavých druhů kaktusů a sukulentů nejrůznějších tvarů, barev i velikostí. Výstava je ideální příležitostí nejen pro zkušené pěstitele, ale i pro všechny, kteří chtějí objevit krásu těchto neobyčejných rostlin a načerpat inspiraci pro vlastní zahradu či domov. Každé místo, které jsme dnes navštívili, nám připomnělo jednu důležitou věc, že za zajímavým zážitkem nemusíme cestovat přes půl světa. Často stačí odbočit z hlavní silnice, projít neznámou ulicí nebo se zastavit tam, kde jsme dosud jen projížděli. Děkuji, že jste byli u toho s námi. Mějte oči otevřené, protože další zajímavý příběh může čekat třeba hned za rohem. Naschledanou u dalšího vydání pořadu Putování v regionech.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny Devět sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvična a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tím tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem, tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod širým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarven.

vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních poslucháren. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků, některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvičná v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pouť po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
1: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze čtyř oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
0: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
2: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme, takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
0: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
1: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
0: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
3: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
4: Zajímavý, protože jo, i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se hodně užila.
5: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně.

0: Ze země.
1: Vzdělávací a popularizační akce Spacebus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
2: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Spacebusu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
1: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová. Příjemné počasí, soutěže, hudba a hlavně spousta radosti. Lobeský park se v neděli 31. května proměnil v jedno velké hřiště. Tradiční dětský den, který připravil 4. plzeňský obvod, letos přilákal více než tisícovku návštěvníků.
3: Lobeský park už je tradiční místo pro konání právě dětského dne při příležitosti mezinárodního dne dětí. A děláme to tady proto, že samozřejmě ty jednorazové akce, které jsou tu dnes, jsou doplněny těmi tradičními dětskými prvky, které tady v parku jsou, ať jsou to skluzavky, maják, lanovka, různé prolezačky a podobně. Takže to místo je tady úplně skvělé na takové akce.
1: Na návštěvníky čekal v průběhu odpoledne pestrý program. Velký úspěch sklidila například sokolnická ukázka, do níž se mohly zapojit i samotné děti.
4: Vystoupení úžasný, děti byly výborné. Nejdřív jsme půjčovali dětem víra na ruku, povídali jsme se o něm, aby se ho dotkli, aby třeba poznali, jak má jemný peří, protože je to pták, který zvíře, který žije v noci, že jo, tak aby nebyl slyšet, tak proto má tam to jemný peří. Bavili jsme se o jeho zraku a tak dále.
1: Velkou výzvou byla zábavná stanoviště, kde si malí návštěvníci mohli vyzkoušet svou šikovnost, odvahu a nejen sportovní dovednosti.
3: Celý dětský den je samozřejmě koncipován tak, aby se bavili hlavně děti a i ti jejich rodiče. A je tady možno absolvovat soutěžní okruh, kde 6 disciplín, odházení míčem, běhání s parákem, skákání v pytli, lukostřelba a podobně. Každý, kdo absolvuje ten okruh, dostane cenu, dostane nějakou odměnu.
1: Už od prvních minut bylo jasné, že o zábavu nebude nouze. Děti vybavené soutěžními kartami vyrážely na jednotlivá stanoviště a s nadšením sbírali razítka za splněné úkoly.
5: Je to tady všechno skvělý. Vyzkoušel jsem úplně všechno.
6: My jsme běhali s padákem a pak jsme běhali s míčkem a se lžící.
7: Zkoušeli jsme tady běh s padákem, jako za zádama. Pak jsme tady... Teď jsme tady vybarvovali žabáka a pak stříleli jsme z luku na terč.
8: Skákala jsem přes překážky, vybarvovala, střílela z luku.
1: Odpoledne v Lobeském parku ale ani zdaleka nebylo jen o soutěžení.
3: Jsou tady kreativní dílničky, klasické malování na obličej a samozřejmě bohatý kulturní program od sokolníků přes kejklíře až po vrchol dnešního dne, to je culinka, kterou mají děti moc rádi. Takže věřím tomu, že se i to dnešní odpoledne povede.
1: Další velkou událost chystá městský obvod Plzeň 4 už 12. června. Louka u svatého Jiří ožije akcí Koncerty na čtyřce, kde co by hlavní hvězda vystoupí Jiří Korn se svojí kampany. Kromě něj se návštěvníkům představí také kapely X-Cover a Reddy Kirken. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
9: Přímí účastníci bojů druhé světové války v Evropě, století Harry Hugh Mason a Howard Arnold Strauch, zavítali do Plzně. V rámci několika denní soukromé cesty, kterou pro ně spolu organizuje historik a publicista Jiří Kluc, položili ve čtvrtek 28. května květiny u památníku Díky Ameriko. Následně oba muži poobědvali s primátorem města Plzně.
10: Já mám velkou radost, že i když nemáme slavnosti svobody, tak dva století gentlemani, jak Arno, tak samozřejmě Harry, který už tady byl v minulých výročních oslavách slavnosti svobody, přijeli, vážili znovu cestu do České republiky, přijeli znovu do Plzně. Já myslím, že naše poděkování jim patří, kdykoliv se rozhodnou sem přijet, protože, jak víte, tak Plzeň osvobodili Američané a Belgičané a také spojenecká vojska. My si toho nesmírně vážíme. Takže já jsem jim vysekl poklonu, věřím, že se tady pobyt v České republice užijou a těším se na ně. Příští rok.
9: Cesta veteránů proběhla u příležitosti Memorial Day, což je významný svátek, který se slaví hlavně v západní Evropě a v USA a uctívá památku padlých vojáků. Howard Arnold Strauch, který získal řadu vojenských vyznamenání za nasazení v Evropě i na Filipínách, vzpomínal na konec války.
11: My
0: company in the 86th infantry.
11: Moje rota v 85. pěší divizi nevěděla, že jsme válku vyhráli a porazili německou armádu. Vzdali se nám se vší úctou. My jsme splnili naši misi a všichni byli rádi, že to máme za sebou.
0: Over.
9: Součástí ceremoniálu bylo i setkání se žáky plzeňských základních škol, konkrétně 21., 25. a Benešovy základní školy. Veteráni si od žáků převzali výtvarná díla a texty s poděkováním.
12: Je to opravdová čest být tady a jsem tak rád, že jsem byl součástí osvobození Československa od Němců. Bohužel jsme museli ustoupit, aby Československo mohli obsadit Rusové. K válce bych chtěl říct jen dvě věci. Ve válkách nejsou vítězové, na obou stranách jsou jen poražení. A další moudrost zní, že války jsou nejhloupějším výtvorem lidstva, speciálně mužů.
9: Pro televizi ZAK František Šimánek.
13: Slunečné počasí a blížící se prázdniny vytvořily v jachytním klubu Plzeň ideální atmosféru na oslavu Dne dětí. Tradiční akce nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu aktivit na souši i na vodě a užít si tak den ve výjimečném prostředí.
14: Já jsem ráda, že právě Velký Bolevecký rybník má tady k dispozici, respektive jachtaři mají k dispozici tenhle ten krásný rybník, tenhle ten krásný vodní prostor. A my s jachetním klubem dlouhodobě spolupracujeme, podporujeme, takže v rámci dotací od nás dostávají taky nějaké příspěvky. Dneska vyšlo i krásné počasí, takže jsem moc ráda, že tady je plno, je tady živo.
15: Už je to tradiční akce, my ji rádi podporujeme a doopravdy jsme rádi, že ukáží dětem, jaké je to vlastně si věc na jachtičce zažít krásný slunečný den. Zatím nám vždy počasí vyšlo a trošku těm dětem zpříjemnit v podstatě ten závěr toho školního roku.
13: Den dětí se v jachytním klubu uskutečnil popáté. Pro děti byla připravena řada aktivit spojených s jachtingem, ale dozvědět se mohli také spoustu užitečných informací.
16: Děti se známíme jak s jachtingem jako takovým, mají prostě úvod, představení jachtingu, lodních tříd, jak se pohybovat na těch lodích. Vyzkouší si zdravovědu, což je velmi zajímavá disciplína, učí se, jakým způsobem jako zachránit i tonoucího, poskytnout první pomoc. Tvořivý dílničce si něco vyrobí, máme tady uzlování, takže se učí jachtařský uzly a provázek si zase odnáší domů. A to nejlepší, na co se všichni těší, je vožení na plachetnicích.
17: Tak mi se tady asi nejvíc líbí to plachtění na vodě.
18: Mně se asi nejvíc líbí ta sprška, protože to je skvělá, když je takový teplo. A asi taky to plachtění, to je dobrý, no, že prostě jsme na té lodi.
19: Mně se nejvíc líbí to plachtění a nejlepší tady na tom je to pití a ta sprška.
20: Já jsem se teď vyzkoušela nějaký uzle vázat, jako když bychom vázali tu loď a bavilo mi i to plachtění a tady to, kdybych potřebovala nějak rozdechat toho člověka.
21: Já jsem si tady vyzkoušel vázat uzle a to mě docela bavilo, pak jsem si namaloval takovou záložku s vlajkama a zaplachtil se.
13: Jachetní klub Plzeň ovšem aktivity pro děti organizuje přes celý rok. Pořádá pravidelné tréninky i závody a snaží se dětem ukázat, že jachting není jen volnočasovou aktivitou, ale také sportem, který rozvíjí zodpovědnost i vztah k přírodě. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
1: Co by policistovi, mu pomoc není cizí. Před třemi lety se ale Roman Hrabák rozhodl k velkému kroku a stal se takzvaným first responderem, tedy člověkem, který je připraven pomoci zachránit život dříve, než dorazí posádka profesionálních záchranářů.
22: Vždycky, když se ten telefon rozhouká, tak to vyvolá v člověku obrovský adrenalin. Jo, protože rozklikne to, teď je otázka, kde to je, vlastně kdo to je. Jo, protože může se stát, že se jedná o dítě a to prostě v těchto situacích je vždycky těžký.
1: V Plzeňském kraji působí v současnosti zhruba 200 first responderů, kteří mají dohromady v průměru kolem 140 zásahů za rok. Jejich pomoc je klíčová zejména v odlehlých oblastech kraje.
23: Zasahují tam v podstatě, kde u těch pacientů, kde došlo vlastně k selhání základních životních funkcí, anebo to selhání základních životních funkcí bezprostředně hrozí. Takže u náhlých zástav oběhu, u dušení cizím tělesem, anebo u vlastně masivního zevního krvácení. Takže vlastně ty hlavní úkoly těch first responderů je teda stavět to masivní zevní krvácení, umět nějaké vypuzovací manévry a samozřejmě kardiopulmonální resuscitace.
1: Srdce celého systému tepe na dispečinku. Právě odsud operátoři jedním kliknutím aktivují záchrannou síť.
22: Když je ostrý výjezd, tak vlastně přijde notifikace do telefonu, následně volá číslo ze záchranky, kde vlastně po přijetí toho hovoru mi sdělí, že byla vytvořena událost. Když se rozhodnu, že tu výzvu přijmu, otevřu status, dám přijetí. Jo? Následně sednu do auta, dám, že vyjíždím na místo.
1: Stát se first responderem není vůbec jednoduché. Podmínkou je čistý trestní rejstřík, podpis etického kodexu a hlavně náročný certifikovaný výcvik. V tomto kurzu je pro dobrovolníky v Plzeňském kraji nutná rekvalifikace každý rok.
23: Většina těch dobrovolníků tak jsou lidi, kteří nemají se zdravotnictvím absolutně nic společného. V podstatě musí jenom splňovat to, kde se aktuálně jakoby, nebo kde bydlí, jo, aby opravdu jsme pokryli ten region správně.
1: Roman Hrabák má za sebou zhruba kolem 15 zásahů. Zatímco na ten první příliš dobrém nevzpomíná, protože se pacienta nepodařilo zachránit, další případy už měly dobrý konec. Na jeden ze svých výjezdů si pamatuje i proto, že byl nedaleko jeho bydliště.
22: Bylo to, myslím, že rok zpátky, kde jsme zasahovali u 32-letého muže, který vlastně aspiroval své vlastní zvratky a došlo k zástavě. Jo, tam už probíhala resuscitace ze strany matky a zásah se podařil. Rodina poděkovala. Jo, to v člověku vyvolá spoustu jako pozitivních emocí. A člověk má potom chuť pokračovat dál.
1: Nejen pro Romana Hrabáka, ale i pro další first respondery je největší motivací vědomí, že až příště zazvoní jejich telefon, mohou někomu vrátit tátu, mámu nebo partnera zpátky do života. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblíbený areál pod Chebským hradem oslavil o víkendu kulaté jubileum. Krajinka letos slaví 20 let od otevření a město připravilo dvoudenní program plný koncertů, workshopů i aktivit pro rodiny s dětmi.
1: Je to již 20 let, kdy se brány našeho města otevřely první přeshraniční výstavy.
2: Z místa, kam lidé dříve téměř nechodili, je dnes jedna z nejoblíbenějších částí Chebu. Areál pod hradem, známý jako Krajinka, oslavil o víkendu 20 let existence a do poohří přilákal davy návštěvníků. Součástí oslav byly koncerty, divadelní představení pro děti, designové trhy i květinové workshopy. Nechyběl ani program pro rodiny nebo komentované připomínky historie celého projektu.
3: Dnes oslavujeme 20. výročí vzniku tady toho krásného prostředí, naší krajinky, která si myslím, že pro občany přinesla skutečně pěkné oddychové prostory pro děti. Jsou tady dětská hřiště, pro sportovce je tady sportovní zařízení a myslím si, že Cheb má být na co pyšný.
2: Krajinka vznikla v rámci přeshraniční krajinné výstavy Bez hranic. Původně zanedbané území pod hradem se tehdy proměnilo v moderní odpočinkovou a sportovní zónu.
4: Já jsem hrozně rád, že město Cheb opravdu převzalo tu péči veškerou, že investujeme do té údržby peníze, že dokonce přinášíme i nějaké nové prvky a nové nápady.
2: Dnes tu lidé najdou cyklostezky, dětská hřiště, sportoviště, restaurace i oblíbené vycházkové trasy podél Ohře. Právě spojení přírody, sportu a odpočinku podle návštěvníků dělá z krajinky výjimečné místo.
5: Po 20 Jahren Gästeführer in Marktredwitz und in Eger. Und ich finde toll, was das noch alles so gut ist, alles so schön ist. Also wirklich.
6: Líbí se mi tady moc, protože já vlastně od 2006 jsem viděla ten začátek, takže to sleduju. Jezdím i do Markrevic.
7: Je to tu hezký a líbí se mi to tu moc.
2: Cheb si tak připomněl projekt, který významně proměnil podobu celého Poohří a stal se jedním ze symbolů města. Martina Straková, Televize ZAK.
0: Plzeňský Prazdroj slavnostně otevřel plně automatizovaný skladový systém. Investice za téměř 1,5 miliardy zajistí, že se oblíbený ležák dostane k zákazníkům rychleji a spolehlivěji.
8: 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil plzeňský Prazdroj.
9: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
10: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k zefektivňování práce i k udržitelnosti.
9: Practically every dimension of our work. It contributes to the safety of our people. It contributes to effectiveness of our work.
8: Gigantická budova je velká jako dvě fotbalová hřiště. Má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
11: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní půl kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
8: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
12: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
8: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
13: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
8: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pardubice podpořili výstavbu multifunkční arény na Cihelně, aniž by se zavázali k dotování likvidace skládky nebo příspěvku na provoz haly. Plánovací smlouvu se společností MHAP investora Petra Dětka město schválilo.
14: 31 z celkem 37 zastupitelů vyslovilo souhlas s výstavbou nové hokejové haly. Smlouva, která v historii města nemá obdoby, zaštiťuje spolu s výstavbou haly i úpravy okolí.
15: Ta smlouva je opravdu kompromisem a dohodou mezi oběma stranami a já ji považuji za opravdu velmi dobrý kompromis a za to, že velmi dobře jako stabilizovala právě pozici města.
16: Je potřeba si uvědomit, že město tuto čtvrť mělo dlouhodobě v plánu, ale mělo ji v šuplíku a nevědělo, jak do toho. A my jsme z toho šuplíku to vyndali.
14: Na nové Cihelně kromě multifunkční haly pro až 22 tisíc lidí má vyrůst také tréninková hala, hotel a další sportovní zázemí. V lokalitě na Hůrkách vznikne parkovací dům nebo nový terminál MHD. Právě posílení dopravní infrastruktury v případě konání velkých akcí je jedním z klíčových bodů smlouvy. I přesto se našli její odpůrci.
17: Naplánujeme to všechno jako hezky růžově, jo? To nemůžu zpochybnit, nicméně se obávám, že to tak růžový v praxi nebude. Celý materiál je velice obsáhlý, rád bych měl víc času na to jeho prostudování a rád bych, aby se k němu mohla vůbec vyjádřit veřejnost.
14: V tuto chvíli investor žádá o stavební povolení. Pokud jej získá, v létě začne se sanací skládky. Karolína Davidová, televize V1.
0: Frýdecko-Místecké ulice zdobí další stolprštajny. Radnice nechala umístit dalších 10 kamenů s mosaznou destičkou jako připomínku obětí nacismu, jejíž život byl spjat s Frýdkem Místkem. Odhalení se zúčastnila i dcera zavražděné předvaděčky Marie Pietrošové, 86-letá Milena Ručková.
18: Lidé ve Frýdku Místku najdou v chodnících další kameny zmizelých. Radnice nechala zasadit do dlažby celkem 10 stolprštajnů.
19: Se jedná o projekt německého umělce Gintera Gemniga a jeho nadace. Jedná se v podstatě o to, že ty malé kameny s mosaznou destičkou nějakým způsobem jsou instalovány v těch chodnících a připomínají tragické osudy obětí nacismu a holokaustu. Takže tyto destičky jsou instalovány právě před domy těchto obětí. Na každé té mosazné destičce je znázorněno jméno, den narození a tragický osud této oběti.
20: Obecně myšlenka stolprštajnu je za mě věc, která je mimořádná tím, že vlastně tím připomenutím o to, že škobrtneme o ten kámen a zároveň se musíme poklonit tak nejenom nám, kteří třeba ještě si pamatujeme z vyprávění tu dobu, ale zejména mladým lidem připomíná to, že jsme tady žili s mnohými jinými lidmi, kteří zmizeli v tom víru událostí kolem druhé světové války a myslím si, že je na místě si připomínat tyhle ty události a myslet na své kořeny, protože jak už jsem mnohokrát řekl, pokud nebudeme znát svoji minulost a nepochopíme, co se v minulosti dělo, tak budeme odsouzeni k tomu, abychom ty stejné chyby opakovali v budoucnosti.
18: Jeden z nich připomíná Marii Pietrošovou, která žila v Nerudově ulici v Místku. Podílela se na převádění uprchlíků přes hranice do Polska na území obce Morávka. Začena byla dvakrát, nejprve v roce 1939, poté o 5 měsíců později, tehdy již v jiném stavu. 10 dní po porodu ji ale gestapo odvezlo a se svou dcerou Milonou už se nikdy neviděla.
21: Byla odvážná. Co k tomu mohu říct? Nic.
1: Takový odvážní lidé už se asi snad dneska ani nerodí. Je to krásné, je to, zaslouží si to určitě.
21: Jsme velice rádi, že i tady náš kraj, náš region je do toho zapojený. Je to pro nás opravdu srdeční záležitost. Já sama jsem vedoucí pečovatelské služby o přeživší holokaust. A s těmito osudy a s tím, co se dělo, jsem vlastně každý den to vidím, jaké dopady na ty rodiny to mělo. Moji klienti mají kolem 90 let a je to opravdu pro ně takové zadosti učinění.
18: 5 kamenů zmizelých je nově zasazeno také v chodníku před Horničákem v ulici Pionýrů, která je spjata s rodinou továrníka z tehdejší místní likérky Hermana Loevo.
0: Koncertem v Uhersko-Hradištském klubu Mír skončilo společné jarní turné kapely Niakara s domácí legendou Free Fall. V létě mají své vlastní festivalové plány, na podzim ale budou opět koncertovat společně. Free Fall navíc pracuje na novém EP a videoklipu.
22: S kapelou Free Fall už ze zdravotních důvodů nemůže pokračovat její dlouholetý zpěvák a textař Zdeněk Hrach. Na jaře takhle na Lee získala k mikrofonu nového partnera. George Emmons se na česká pódia vrátil po dlouhých 28 letech. Naposledy u nás koncertoval ještě jako Jiří Emanovský.

0: jsem Freefall znal už myslím asi tak 5 let. Jejich muzika se mi vždycky líbila. Přišla mi zajímavá, jiná než ostatní tady v Čechách. A takže jsem to začal zvažovat. Snažil jsem se nějak si představit, jak by fungovala ta logistika. Přeci jenom žiju několik hodin letem od Čech. Ale vlastně, když jsem pak dostal jejich turné rozpis, tak jsem si říkal, to by šlo, to by se nechalo zvládnout.
1: Sedl si to hned. George je výborný zpěvák, jo.
0: Děkuju.
1: A opravdu, a jak jako taky říkáme, prostě člověk, my jsme si fakt jako úplně sedli na první dobrou, což jsme jako nečekali, ty obavy tam byly, že nám někdo přiletí z Atlanty, kdo ví, jak to bude, co když bude dobře zpívat, ale jako člověk prostě bude stát za, jako nebude stát za nic. Takže takové ty obavy různě tam byly a nečekali jsme, že to dopadne tak, jak to dopadlo, prostě úplně úžasně.
2: Dvojice frontmenů kapely se společně se všemi hudebníky těší na léto plné festivalových koncertů a nepůjde o žádné sbírání drobků. Freefall se představí například na Zlínžije, Karpaty Fest ve Slavičíně a znovu i na Masters of Rock. Do toho chystá EP album a videoklip.
0: První písnička už se bude nahrávat příští měsíc, takže počítáme, že do polovinou července by se to mělo dokončit a v srpnu, koncem srpna by se měl natáčet první videoklip a my už se na to všichni strašně moc těšíme. V současné době je to vlastně teď se připravuje scénář a vlastně je to v takovém období té přípravy a já jsem osobně moc rád, že moje žena se toho bude zúčastnit, protože moje žena mi pomáhala v Americe vlastně být producentem veškerých mých videoklipů. Zároveň taky mi pomáhla psát texty. A já jsem rád, že na to může být součástí a už se na to všichni strašně moc těšíme.
2: Na podzim se po českých pódiích rozjede Freefall znovu ve společnosti Niakary. S příchodem George Emanse navíc končí období, kdy kapela zpívala výhradně česky. Anglické texty by jí mohly pomoci získat publikum i v jiných evropských zemích.
3: Ve Véskách ve Zlínském kraji se rozezněly sirény a hasiči vyrazili do akce. Důvodem však nebyl požár ani nehoda, ale oslava 100 let místního sboru dobrovolných hasičů. Součástí programu byla také ukázka zásahu.
4: Dobrovolní hasiči jsou spojováni především se záchranou životů a majetku při mimořádných událostech. Jejich význam pro obce je však mnohem širší. Kromě pomoci v krizových situacích zastávají ještě jednu velmi důležitou úlohu.
5: Hasičské sbory sehrávaly důležitou funkci v tom společenském a kulturním životě těch obcí. Jsou pořadatelé jednak těch hasičských soutěží, což je třeba ve Véskách poměrně rozsáhlá činnost, která má rovněž svoji historii, ale jsou pořadatelé také různých akcí pro děti, plesu a tom všem, co se odehrává konkrétně na tady tomto hřišti.
4: Tady měli opravdu důvod k oslavám. Sbor dobrovolných hasičů Vésky totiž oslavil 100 let své existence. Program začal už ráno slavnostním průvodem ke kapli, kde se uskutečnila mše. Poté následovalo zasedání sboru v kulturním zařízení.
5: Pak jsme šli průvodem jednak na hasičárnu, kde jsme připravili několik výstav historických dobových fotografií, až jsme se dostali sem na hřiště ve Véskách, které je vlastně tím epicentrem našich oslav. No a jak máme možnost trošku slyšet, protože kolem nás je zvuk techniky, tak jsou zde ukázky zásahu.
4: Následovaly hry pro děti, hrála dechovka a na závěr se všichni sešli u večerního posezení s beatovou kapelou. Další akcí, kterou místní hasiči pořádají, bude soutěž v požárním sportu. Ta se uskuteční už tento víkend na hřišti ve Véskách.
3: Jedna z důležitých příjezdových cest do Přerova prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Oprava silnice mezi Čekyní a Penčicemi přinese nový povrch, chodníky i bezpečnější zastávky. Do té doby ale musí řidiči počítat s dopravními omezeními. Více už v reportáži.
6: Rekonstrukce silnice mezi Čekyní a Penčicemi na Přerovsku nabírá tempo. Komunikace druhé třídy, která vedle dálnice slouží jako jedna z příjezdových cest do Přerova, je kvůli stavebním pracím úplně uzavřená. Řidiči tak musí počítat s objížďkou, která jim cestu protáhne zhruba o 15 minut.
7: Přes Kokory na Lešovice nebo, a vlastně člověk se nedostane ani do Penčic, takže proto je stanovená tato objízdná trasa. Je to další etapa opravy komunikace 2/436, je to vlastně celá komunikace až do Doloplas, předtím to bylo v Penčicích, teď se to dělá v Čekyni. Na požadavek místní části se to rozdělilo do dvou etap.
8: Od 7. dubna do 3. srpna a v průběhu času, v průběhu měsíce července na to naváže další etapa, která bude od ulice Na Borošínu až po ulici Zámecká, tak bude trvat od 18.7. do 7. října a mělo být tedy také o komplexní realizaci právě toho průtahu.
7: Je to komplikace pro ty občany, ale na druhou stranu budou mít hotové chodníky, budou mít hotovou novou komunikaci, tak věřím, že to zvládnou. My jsme se snažili, a tak je to i rozdělené do těch dvou etap, aby tam byla zachována dopravní obslužnost, hlavně pro městskou průtusovou dopravu, ta tam tedy zachována je, jich jsme na požadavky místní části přidávali nějaké ranní spoje, aby se děti dostaly do školy.
6: Cesta už byla ve špatném stavu. Navíc v obou obcích bylo nutné udělat nové chodníky a zálivy pro autobusové zastávky pro větší bezpečnost chodců a plynulost provozu.
8: Komunikace je významným způsobem modernizována a samozřejmě její šířkový profil je tak, aby odpovídala všem parametrům silnice druhé třídy. Je tam především rekonstruováno celkové podloží, odvodnění, propustky, kolem vlastně rigoly, příkopy, zároveň k tomu jsou řešena dopravní značení. V minulém roce například se dělal i most přes říčku Olešnici, který je hotový a který je právě mezi Penčicemi a Čekyní.
6: Bezpečněji by po nové silnici měli řidiči projet na podzim roku 2026.
3: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes se společně vydáme za dalšími místy, která možná nejsou největší ani nejslavnější, ale rozhodně stojí za objevení. A začneme pozvánkou na zajímavou akci, která by určitě neměla ujít vaší pozornosti. Mladá Boleslav se totiž v červnu opět promění v otevřenou uměleckou dílnu pod širým nebem. Od 8. do 19. června se zde uskuteční už 13. ročník metalového sympózia, unikátního setkání uměleckých kovářů a sochařů z celého světa. Návštěvníci budou moci přímo u výhní sledovat vznik monumentálních kovových děl, která pod rukama mistrů z Argentiny, Austrálie, Rumunska nebo Nového Zélandu získají svou finální podobu. Do tvorby se zapojí také studenti a mladí umělci. Jejichž práce obohatí známou metalovou cestu. V dnešní první reportáži se vydáme za hranice České republiky, do jednoho z nejkrásnějších koutů Horního Rakouska. Národní park Kalkalpen je největší lesní národní park v zemi a ukrývá rozsáhlé horské masivy, hluboká údolí, průzračné potoky i jedny z nejzachovalejších bukových lesů ve střední Evropě. Je to krajina, kde stále vládne příroda a kde lze na každém kroku objevovat divokou krásu Alp. Čekají nás majestátní výhledy tichohorských lesů i místa, která dokazují, že opravdová divočina se dá najít jen pár hodin od českých hranic.
1: Údolí řek Enz, Steyr a Krems jsou živými tepnami hornorakouského regionu. Jejich srdcem je už 25 let národní park Kalkalpen s výjimečnou nedotčenou divočinou a s nejstaršími bukovými lesy v Evropě, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Člověk tu nemá o nic větší výsady než rostliny a živočichové. Neloví se tu ryby ani vysoká, vše se jen pozoruje a obdivuje. Taková platí pravidla v tomto relativně mladém národním parku. Stezky, které jim vedou, se ukrývají hluboko pod bukovou korunou a táhnou se po místech, po kterých v 19. století kráčeli téměř výhradně dřevorubci.
2: Národní park byl otevřen v roce 1997, ale nebylo to jednoduché. Měla tu vyrůst vodní elektrárna a zaplaveno mělo být celé území. Začali jsme protestovat a udělali jsme dobře. Po 15 letech velkého úsilí se nám podařilo vytvořit národní park s rozlohou 20 850 hektarů, který je dnes nejlesnatější národní park ve vysokohorském prostředí. Jeho území pokrývá 32 různých lesů, a to včetně vzácného pralesu, kde roste buk, otec parku, který se tu zakořenil už v roce 1473.
1: Krásu divočiny si nejlépe vychutnáte při túře v doprovodu místního správce parku v čase, který si sami vyberete. Náš průvodce Franz, větrem ošlehaný a opálený muž, se lesem pohybuje rychle a ladně jako kamzík. Zná tu každý kámen. Jako ranger tu pracuje už od samého začátku, tedy už čtvrt století.
2: Teď se nacházíme u občerstvovací stanice Jagerhäusel, a to ne náhodou. Tady je výchozí bod pro tři turistické trasy v této oblasti. My budeme směřovat na vyhlídky, odkud se nám naskytne krásný výhled na téměř celý národní park. Vystoupáme na vrcholy Alpstein a Trempel, a to až do výšky téměř 1500 metrů nad mořem. Tak pojďte, Vendulo.
1: Po značené cestě číslo 472 vcházíme do lesního království. Procházíme podél potoka, který na mnoha místech doslova odnesl část skály. Vytvořily se tu kamenné mísy, které voda vymodelovala ve skalních útvarech a kde vás v létě vlhké klima příjemně schladí.
2: Jsme v údolí potoka, který pramení na vrcholu hor a stéká do údolí. A protože tyto hory jsou vápencové, voda ten vápenec během dlouhých let postupně narušuje. Tady vidíte unikátní prohlubně kamenné mísy. My jim tu říkáme Bodinge a dali vlastně název i celému údolí Bodingraben. Vlastně trochu máme obavy, aby voda, která vápence takto rozpouští, za 5 nebo 6 milionů let vápencové hory úplně nesprovodila ze světa.
1: Říká se, že místo, které chcete opravdu poznat, je nejprve potřeba vidět zhora. V Kalkalpenu k tomu máte hned několik příležitostí. My jsme se vyšplhali až na vrchol jednoho z nejvyšších pěšky dostupných vrcholů parku, kde jsme po zásluze odměněni. Impozantní výhled na tisíce a tisíce smíšených lesů a na 54 dvoutisícových vrcholů je prostě uchvatný.
2: My teď stojíme na vrcholu Trempel, téměř 1500 metrů nad mořem. Máme tu výhled kolem dokola celých 360 stupňů na horské hřebeny Hintergebirge a Sengsengebirge. Ten má podobu kosy a je protáhlý a najdete tam rozsáhlé krasové oblasti. Kalkalpen je domovem více než tisíce rozmanitých kvetoucích rostlin, kapradin a mechů. Žije tu 80 hnízdících druhů ptáků, 17 druhů netopírů a létá tu 1600 druhů motýlů. Pozoruhodný je vysoký počet spárkaté zvěře a také takzvaných pralesovitých druhů, které mohou přežít pouze v lesích s dostatkem starých stromů a mrtvého dřeva. Pro představu, tady u nás žije asi 42 druhů brouků. Přibližně 75% rozlohy národního parku tvoří divoká příroda a to je v Rakousku jedinečné.
1: Kromě pěších tras park nabízí zhruba 500 kilometrů cyklostezek a tratí pro horská kola. Ať už se vydáte kamkoliv, pěšky nebo na kole, pořádně se dívejte kolem, ať vám nic neunikne. Na horských pastvinách rostou fialové orchideje, divoké narcizy, žluté arniky, úpolíny, hvozdíky a další alpské luční květy. My pokračujeme sestupem do idylického místa Ebenforstalm, kde nás milý a usměvavý farmář hostí tradičními domácími pochoutkami. Podává se štrůdl s tvarohem, silný vývar s játrovým knedlíčkem a bezinková limonáda. Často tiše plyne. Příjemně nás a místní osazenstvo zahřívají sluneční paprsky a oči si užívají výhled na dovádějící zvířata, pastviny i protější

0: máme Nacionalpark Kajkaipu 20.
1: V Národním parku máme takovýchto pastvin 20. Vznikly v tomto regionu už v 16. století. S příchodem obyvatel do hor se tu začalo s kácením lesů, kde si pak lidé začali stavět první salaše. Bylo to výhodné z hlediska zásobování. Seno a tráva pro dobytek se nacházelo přímo tady v horách. Hospodáři tu produkovali nejvíc tvaroh, mléko, máslo a sýry, které posílali pak dolů do údolí, kde se zboží prodávalo. A šlo o velmi vydatné kalorické produkty, aby dodali lidem potřebnou energii pro práci v lese i na stacích.
2: Národní park Kalpalpen pomáhá zachovat nejen přírodní ráj Rakouska, ale také pečuje o duševní pohodu všech návštěvníků. Najdete tu klid a relaxaci a užijete si přírodu všemi smysly. Ostatně tak jako v dalším cíli naší cesty, v příštím dílu putování Horním Rakouskem se vypravíme do nedalekého prázdninového regionu Pirnpril. I tam nás čekají nevšední zážitky.
3: Jaké je to podívat se na Zemi očima astronauta? Odpověď nabídne unikátní projekt Spacebus, který vyráží na cestu po českých regionech. 18-metrová mobilní maketa rakety umožní návštěvníkům zažít prostřednictvím virtuální reality simulovaný let do vesmíru a pohled na naši planetu z oběžné dráhy. Kromě samotného letu čeká na návštěvníky také bohatý doprovodný program plný technologií, soutěží a vesmírných zážitků. Spacebus během své tour navštíví desítky měst napříč Českou republikou a přiblíží fascinující svět kosmonautiky malým i velkým. Jen pár kilometrů od Plzně se ukrývá místo, které návštěvníky zavede hluboko pod zem a zároveň do historie těžby kaolínu. V Nevřeni se nachází unikátní kaolínový důl, jediná zpřístupněná památka svého druhu v České republice. Během prohlídky se vydáme spletí podzemních chodeb, poznáme náročnou práci horníků a zjistíme, jak významnou roli sehrál kaolín v rozvoji celého regionu. Čeká nás nevšední cesta do světa, který byl po desítky let skrytý lidským očím.
4: Na severním Plzeňsku v obci Nevřeň najdete jediný veřejně přístupný hlubinný kaolinový důl v České republice. Jde o unikátní památku v rámci celé střední Evropy. Jeho prohlídku si rozhodně nenechte ujít.
5: Dochovaná část bývalého hlubinného kaolinového důlu v Nevřeni čítá 1350 metrů a z provozy na provořejnost je zhruba polovina, 700 metrů chodeb. Nyní se nacházíme ve velkém domu. Je to vlastně největší prostor u nás dole, podle mého názoru teda i nejkrásnější. Výška stropu je až 12 metrů, šířka 8 až 10 metrů, objem je 6,5 tisíce kubíků, metrů krychlový, což je opravdu obrovské množství. My jsme to s kolegou počítali a kopáči to museli těžit rok a půl v kuse. Pouze ručně, protože jinak se u nás dole nikdy nepracovalo. Byla to určitě těžká práce. V Nevřeni se nejdřív začalo těžit na povrchu, takzvanými odklizy, tak se právě ten kaolin většinou těží. A teprve později, když se přišlo na to, že i hlubší partie obsahují ten kaolin, tak se přišlo na tu raritní těžbu hlubinou. Návštěvníci se během prohlídky vlastně dozví, jak důl sloužil v minulosti, takže dozví se o těžbě kaolinu, co je kaolin, k čemu se používá a další věci. Dozví se také o tom, že důl sloužil během druhé světové války i jako kryt, nebo měl sloužit jako kryt pro místní obyvatele, kteří se obávali přechodu vojsk nebo rabování. Dále se dozví i takové zajímavosti. U nás v dole zimují netopíři, tak něco i z této oblasti.
4: Na cestu do dolu se dobře oblečte, protože je tu stálá teplota, v zimě v létě 10 stupňů Celsia. Zdejších dechberoucích prostor a labirintů chodeb si samozřejmě všimli i filmaři.
5: V roce 2017, ještě než byl důl otevřený pro veřejnost, se tam natáčela pohádka Čertí brko. Dost lidi se pořád ptají, je to tady, kde se to natáčelo. A potom se taky tady natáčela pohádka Tři princezny. Tam vlastně bylo podsvětí, kde vlastně princezna musela přijít do podsvětí a vzít si kámen zářivec.
6: To, že máme nejenom nádherné hrady, lesy, ale máme i technické památky, to dělá právě Plzeňský kraj. Plzeňský kraj jedinečným. Kaolín se většinou těží povrchově. Tady se těžil podzemí, život horníků, vůbec jak to vypadalo, ty nádherné sály. Prostě to je pro mě je to fakt opravdu velký skvost.
4: Prohlédnout si unikát západních Čech přijíždí lidé z celé republiky i ze zahraničí. A ne jednou, často se sem vracejí znovu i několikrát.
5: Líbila se jim prohlídka, tak jsem vezmu známé, jedu jsem s nima znovu, navštěvu i akce, jako je třeba Festival světla Blik Blik, který letos už tady byl podruhé. A pak vám návštěvníci řeknou, že my už jsme vás zřejmě po páté, byli jsme tady na normální prohlídce, nebo máme prohlídky za Světu baterek, Mikulášskou nadílku v podzemí, anebo ten Blik Blik. Takže ty lidi se vrací, což pro nás je signál to, že se tady opravdu lidem líbí.
4: Tvůrci festivalu Blik Blik přišli sami s nápadem udělat ozvěny festivalu právě zde.
5: Skvělé je to, že v dole je vlastně pořád tma, tudíž nemusíme čekat na večer, kdy je tma, aby vznikly nějaké videomappingy, ale provádí se opravdu od rána až do večera. Ty umělci sami byli nadšení z těch prostor a brali to vlastně jako výzvu a předháněli se, co kam dají. Takže jsme rádi, že se navázala spolupráce a doufáme, že teda každoročně na zahájení turistické sezóny u nás ten festival bude probíhat, protože pokaždé je to jiné. Lidi se nemusí bát, že já už jsem byl loni, bude to pořád stejné. Pokaždé je tam něco jinačího. Letos bych řekla za sebe, bylo to úplně jinačí než loni a bylo to víc interaktivní. Lidi si mohli víc jako pohrát s tou instalací.
4: Ještě před zpřístupněním samotného dolu bylo v roce 2014 v Nevřeni slavnostně otevřeno Centrum Kaolinum.
5: Nejdřív tady byla pouze multimediální expozice o geologické minulosti v regionu, právě o těžbě kaolinu, především o tom našem dole kaolinovém, který byl v té době nepřístupný veřejnosti. Ten se otevřel potom až v červnu 2019 a od té doby vlastně provádíme od dubna do konce října. Centrum funguje nejen jako informační centrum a výchozí bod pro ty turisty, ale je to komunitní centrum, společenské centrum, takže normálně tady probíhají akce kulturní, společenské, jsou tady divadla, koncerty, večer je tady třeba i občerstvení, nebo se tady pořádají komunitní akce, jako jsou třeba senior klubíky, klubíky s dětma, anebo taky dost často na školení, dost často třeba z Plzeňského kraje sem jezdí a školí se tady.
4: O provoz centra se stará obec, ale sama by pochopitelně všechno nezmohla.
5: A dost často právě nám pomáhá Plzeňský kraj z dotačních titulů a bez nich by třeba nebyla vůbec naučná stezka, která je opravdu krásná a vede k tomu dolu nebo nějaké herní prvky. Taky nás podporou kulturou, můžeme objednat koncert, protože nám na to přispějou, což je určitě fajn.
4: Naučná stezka má 7 zastavení. Na informačních tabulích se dozvíte velmi vtipnou formou zajímavosti ze života pod zemí.
5: Třeba to, že krtek za svou samičku urazí až 10 km pod zemí. A nebo třeba, že nejdelší žižela v České republice měří 50 cm. Je to takovou krásnou hravou formou, že i děti to zaujme, přečtou si to i dospělí a pak si to pamatujou. Dost často přijdou třeba po roce a řeknou, já si toho krtka moc dobře pamatuju. My máme opravdu štěstí, protože naučnou stezku nám skvěle stvárnil kreslíř Dalibor Nesnídal. A to nám opravdu všichni závidí. To krásná hravá forma, jsem tam i nějaký vtip, takže věřím, že to zaujme jak malé návštěvníky, tak i velké. Nám se podařilo stát se teda po několika letech kulturní památkou. Takže vlastně veškeré aktivity, které probíhají v dole, teď už jsou teda pod dohledem památkové péče.
6: Plzeňský kraj přispívá ne přímo k tomu dolu, ale na okolí, kde se instalovaly různé zábrany, závory, informační tabule, tak, aby se zvýšila bezpečnost návštěvníků právě v okolí toho lomu.
4: Po prohlídce dolu a projítí naučné stezky si odpočiňte u místní tůňky.
5: Je to takové krásné místo, plné živočichů, rostlin, přímo láká k odpočinku a k posezení.
7: Zajímavostí v Nevření je určitě čištění odpadních vod, které probíhá v takzvaných biologických rybnících. Veškeré vody přečištěné z jednotlivých nemovitostí jsou svedeny jednotnou kanalizací právě do několika rybníčků. Jsou tam teda dva rybníčky spojené meandrovitým tokem a na konci vlastně z tohohle systému vytéká do vodoteče čistá voda.
5: Určitě nepřehlednutelné je naše betonové hasičské leziště z roku 1936. To je stavba, kterou si tehdy naši předci hasiči vybudovali ke 30. výročí založení hasičů v Nevřeni. A myslím si, že i po těch letech je skutečně nádherná, je ojedinělé i v České republice.
4: Děti se mohou při návštěvě Nevřeně vyřádit na několika herních prvcích a kromě toho hledat skryté příběhy.
5: Skryté příběhy je v podstatě aplikace v mobilu, prostřednictvím které si návštěvník dohledá to místo, kde se nachází, najde vlastně trasu, která je tam a může si s mobilem projít celou tu trasu a vždycky tak každá ta trasa je tematicky zaměřená. U nás konkrétně je to teda rozhovor s čertem Bonifá. plácem.
4: Kousek od Nevřeně se ještě cestou určitě zastavte na Příšovské Homolce, unikátní třetihorní Čedičové sopce, původní nejjižnější sopce českého masivu.
5: A když jsem si myslela, že ten taky zelený kopeček, ono to tak ze silnice vypadá, ale z druhé strany jsou vidět krásné varhany té Čedičové sopky, takže když mi třeba na exkurzi přijedou většinou třeba deváté třídy, které se učí geologii, tak je právě posílám i tam, je to cenný materiál, oni se na to můžou šáhnout, není to jenom taková ta suchá teorie, vidí to na vlastní oči.
4: Z pohledu geologického je díky pozůstatkům vulkanické činnosti nesmírně zajímavé celé severní Plzeňsko. Výlet do Nevřeňského kaolinového dolu a do jeho okolí vás určitě nadchne.
3: Muzejní noci zná téměř každý, ale věděli jste, že svůj mezinárodní den mají také archivy? Právě 9. června, kdy si připomínáme Mezinárodní den archivů, otevírají archivy po celé České republice své běžně nepřístupné prostory a zvou veřejnost k objevování minulosti. Návštěvníci se mohou těšit na výstavy historických dokumentů, prohlídky zákulisí archivní práce, staré fotografie i možnost vyzkoušet si čtení několik set let starých rukopisů nebo psaní husím brkem. Je to jedinečná příležitost nahlédnout do míst, kde se uchovává paměť našich měst, obcí i celé země. Pokud vás zajímá historie a příběhy ukryté v dokumentech, nenechte si Mezinárodní den archivů ujít. Milovníci kaktusů a sukulentů by si rozhodně neměli nechat ujít tradiční výstavu v areálu zámku Libochovice. Od 6. do 14. června zde klub kaktusářů Roudnice nad Labem představí pestrou kolekci rostlin z celého světa, a to v jedinečném prostředí zámeckého skleníku. Návštěvníci se mohou těšit na desítky zajímavých druhů kaktusů a sukulentů nejrůznějších tvarů, barev i velikostí. Výstava je ideální příležitostí nejen pro zkušené pěstitele, ale i pro všechny, kteří chtějí objevit krásu těchto neobyčejných rostlin a načerpat inspiraci pro vlastní zahradu či domov. Každé místo, které jsme dnes navštívili, nám připomnělo jednu důležitou věc, že za zajímavým zážitkem nemusíme cestovat přes půl světa. Často stačí odbočit z hlavní silnice, projít neznámou ulicí nebo se zastavit tam, kde jsme dosud jen projížděli. Děkuji, že jste byli u toho s námi. Mějte oči otevřené, protože další zajímavý příběh může čekat třeba hned za rohem. Naschledanou u dalšího vydání pořadu Putování v regionech.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny Devět sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvična a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem, tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod čirým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu.

se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvičná v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pout po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
1: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze čtyř oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
0: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
2: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme, takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
0: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
1: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
0: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
3: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
4: Zajímavý, protože jo, i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se hodně užila.
5: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze Země.
0: Vzdělávací a popularizační akce Spacebus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
1: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Spacebusu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
0: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán

0: do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Příjemné počasí, soutěže, hudba a hlavně spousta radosti. Lobeský park se v neděli 31. května proměnil v jedno velké hřiště. Tradiční dětský den, který připravil 4. plzeňský obvod, letos přilákal více než tisícovku návštěvníků.
1: Lobeský park už je tradiční místo pro konání právě dětského dne při příležitosti mezinárodního dne dětí. A děláme to tady proto, že samozřejmě ty jednorazové akce, které jsou tu dnes, jsou doplněny těmi tradičními dětskými prvky, které tady v parku jsou, ať jsou to skluzavky, maják, lanovka, různé prolezačky a podobně. Takže to místo je tady úplně skvělé na takové akce.
0: Na návštěvníky čekal v průběhu odpoledne pestrý program. Velký úspěch sklidila například sokolnická ukázka, do níž se mohly zapojit i samotné děti.
2: Vystoupení úžasný, děti byly výborné. Nejdřív jsme půjčovali dětem víra na ruku, povídali jsme se o něm, aby se ho dotkli, aby třeba poznali, jak má jemný peří, protože je to pták, který zvíře, který je, žije v noci, že jo, tak aby nebyl slyšet, tak proto má tam to jemný peří. Bavili jsme se o jeho zraku a tak dále.
0: Velkou výzvou byla zábavná stanoviště, kde si malí návštěvníci mohli vyzkoušet svou šikovnost, odvahu a nejen sportovní dovednosti.
1: Celý dětský den je samozřejmě koncipován tak, aby se bavili hlavně děti a i ti jejich rodiče. A je tady možno absolvovat soutěžní okruh, kde 6 disciplín, od házení míčem, běhání s parákem, skákání v pytli, lukostřelba a podobně. Každý, kdo absolvuje ten okruh, dostane cenu, dostane nějakou odměnu.
0: Už od prvních minut bylo jasné, že o zábavu nebude nouze. Děti vybavené soutěžními kartami vyrážely na jednotlivá stanoviště a s nadšením sbírali razítka za splněné úkoly.
3: Je to tady všechno skvělý. Vyzkoušel jsem úplně všechno.
4: My jsme běhali s padákem a pak jsme běhali s míčkem a s lžící.
5: Zkoušeli jsme tady běh s padákem, jako za zádama. Pak jsme tady... Teď jsme tady vybarvovali žabáka a pak stříleli jsme z luku na terč.
6: Skákala jsem přes překážky, vybarvovala, střílela z luku.
0: Odpoledne v Lobeském parku ale ani zdaleka nebylo jen o soutěžení.
1: Jsou tady kreativní dílničky, klasické malování na obličej a samozřejmě bohatý kulturní program od sokolníků přes kejklíře až po vrchol dnešního dne, to je culinka, kterou mají děti moc rádi. Takže věřím tomu, že se i to dnešní odpoledne povede.
0: Další velkou událost chystá městský obvod Plzeň 4 už 12. června. Louka u svatého Jiří ožije akcí Koncerty na čtyřce, kde co by hlavní hvězda vystoupí Jiří Korn se svojí kampany. Kromě něj se návštěvníkům představí také kapely X-Cover a Reddy Kirken. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
7: Přímí účastníci bojů druhé světové války v Evropě, století Harry Hugh Mason a Howard Arnold Strauch, zavítali do Plzně. V rámci několikadenní soukromé cesty, kterou pro ně spolu organizuje historik a publicista Jiří Kluc, položili ve čtvrtek 28. května květiny u památníku Díky Ameriko. Následně oba muži poobědvali s primátorem města Plzně.
8: Já mám velkou radost, že i když nemáme slavnosti svobody, tak dva století gentlemani, jak Arno, tak samozřejmě Harry, který už tady byl v minulých výročních oslavách slavnosti svobody, přijeli, vážili znovu cestu do České republiky, přijeli znovu do Plzně. Já myslím, že naše poděkování jim patří, kdykoliv se rozhodnou sem přijet, protože, jak víte, tak Plzeň osvobodili Američané a Belgičané a také spojenecká vojska. My si toho nesmírně vážíme. Takže já jsem jim vysekl poklonu, věřím, že si tady pobyt v České republice užijou a těším se na ně třeba příští rok.
7: Cesta veteránů proběhla u příležitosti Memorial Day, což je významný svátek, který se slaví hlavně v západní Evropě a v USA a uctívá památku padlých vojáků. Howard Arnold Strauch, který získal řadu vojenských vyznamenání za nasazení v Evropě i na Filipínách, vzpomínal na konec války.
9: My company in the 86th
10: Moje rota v 85. pěší divizi nevěděla, že jsme válku vyhráli a porazili německou armádu. Vzdali se nám se vší úctou. My jsme splnili naši misi a všichni byli rádi, že to máme za sebou.
7: Součástí ceremoniálu bylo i setkání se žáky plzeňských základních škol, konkrétně 21., 25. a Benešovy základní školy. Veteráni si od žáků převzali výtvarná díla a texty s poděkováním.
11: It's a real honor to be here
10: Je to opravdová čest být tady a jsem tak rád, že jsem byl součástí osvobození Československa od Němců. Bohužel jsme museli ustoupit, aby Československo mohli obsadit Rusové. K válce bych chtěl říct jen dvě věci. Ve válkách nejsou vítězové, na obou stranách jsou jen poražení. A další moudrost zní, že války jsou nejhloupějším výtvorem lidstva, speciálně mužů.
7: Pro televizi ZAK František Šimánek.
11: Slunečné počasí a blížící se prázdniny vytvořily v jachytním klubu Plzeň ideální atmosféru na oslavu Dne dětí. Tradiční akce nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu aktivit na souši i na vodě a užít si tak den ve výjimečném prostředí.
12: Já jsem ráda, že právě Velký Bolevecký rybník má tady k dispozici, respektive jachtaři mají k dispozici tenhle ten krásný rybník, tenhle ten krásný vodní prostor. A my s jachetním klubem dlouhodobě spolupracujeme, podporujeme, takže v rámci dotací od nás dostávají taky nějaké příspěvky. Dneska vyšlo i krásné počasí, takže jsem moc ráda, že tady je plno, je tady živo.
13: Už je to tradiční akce, my ji rádi podporujeme a doopravdy jsme rádi, že ukáží dětem, jaké je to vlastně si věc na jachtičce zažít krásný slunečný den. Zatím nám vždy počasí vyšlo a trošku těm dětem zpříjemnit v podstatě ten závěr toho školního roku.
11: Den dětí se v jachytním klubu uskutečnil popáté. Pro děti byla připravena řada aktivit spojených s jachtingem, ale dozvědět se mohly také spoustu užitečných informací.
14: Děti se známíme jak s jachtingem jako takovým, mají prostě úvod, představení jachtingu, lodních tříd, jak se pohybovat na těch lodích. Vyzkouší si zdravovědu, což je velmi zajímavá disciplína, učí se, jakým způsobem jako zachránit i tonoucího, poskytnout první pomoc. Tvořivý dílničce si něco vyrobí, máme tady uzlování, takže se učí jachtařský uzle a provázek si zase odnáší domů. A to nejlepší, na co se všichni těší, je vožení na plachetnicích.
15: Tak mi se tady asi nejvíc líbí to plachtění na vodě.
16: Mně se asi nejvíc líbí ta sprška, protože ta je skvělá, když je takový teplo. A asi taky to plachtění, to je dobrý, no, že prostě jsme na té lodi.
17: Mně se nejvíc líbí to plachtění a nejlepší tady na tom je to pití a ta sprška.
18: Já jsem si teď vyzkoušela nějaký uzle vázat, jako když bychom vázali tu loď a bavilo mi i to plachtění a tady to, kdybych potřebovala nějak rozdechat toho člověka.
19: Já jsem si tady vyzkoušel vázat uzle a to mě docela bavilo, pak jsem si namaloval takovou záložku s vlajkama a zaplachtil se.
11: Jachetní klub Plzeň ovšem aktivity pro děti organizuje přes celý rok. Pořádá pravidelné tréninky i závody a snaží se dětem ukázat, že jachting není jen volnočasovou aktivitou, ale také sportem, který rozvíjí zodpovědnost i vztah k přírodě. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Co by policistovi, mu pomoc není cizí. Před třemi lety se ale Roman Hrabák rozhodl k velkému kroku a stal se takzvaným first responderem, tedy člověkem, který je připraven pomoci zachránit život dříve, než dorazí posádka profesionálních záchranářů.
20: Vždycky, když se ten telefon rozhouká, tak to vyvolá v člověku obrovský adrenalin. Jo, protože rozklikne to, teď je otázka, kde to je, vlastně kdo to je, jo, protože může se stát, že se jedná o dítě a to prostě v těchto situacích je vždycky těžký.
0: V Plzeňském kraji působí v současnosti zhruba 200 first responderů, kteří mají dohromady v průměru kolem 140 zásahů za rok. Jejich pomoc je klíčová zejména v odlehlých oblastech kraje.
21: Zasahují tam v podstatě, kde u těch pacientů, kde došlo vlastně k selhání základních životních funkcí, anebo to selhání základních životních funkcí bezprostředně hrozí. Takže u náhlých zástav oběhu, u dušení cizím tělesem, anebo u vlastně masivního zevního krvácení. Takže vlastně ty hlavní úkoly těch first responderů je teda stavět to masivní zevní krvácení, umět nějaké vypuzovací manévry a samozřejmě kardiopulmonální resuscitace.
0: Srdce celého systému tepe na dispečinku. Právě odsud operátoři jedním kliknutím aktivují záchrannou síť.
22: Když je ostrý výjezd, tak vlastně přijde notifikace do telefonu, následně volá číslo ze záchranky, kde vlastně po přijetí toho hovoru mi sdělí, že byla vytvořena událost. Když se rozhodnu, že tu výzvu přijmu, otevřu status, dám přijetí. Jo? Následně sednu do auta, dám, že vyjíždím na místo.
0: Stát se first responderem není vůbec jednoduché. Podmínkou je čistý trestní rejstřík, podpis etického kodexu a hlavně náročný certifikovaný výcvik. V tomto kurzu je pro dobrovolníky v Plzeňském kraji nutná rekvalifikace každý rok.
21: Většina těch dobrovolníků tak jsou lidi, kteří nemají se zdravotnictvím absolutně nic společného. V podstatě musí jenom splňovat to, kde se aktuálně jakoby, nebo kde bydlí, jo, aby opravdu jsme pokryli ten region správně.
0: Roman Hrabák má za sebou zhruba kolem 15 zásahů. Zatímco na ten první příliš dobrém nevzpomíná, protože se pacienta nepodařilo zachránit, další případy už měly dobrý konec. Na jeden ze svých výjezdů si pamatuje i proto, že byl nedaleko jeho bydliště.
20: Bylo to, myslím, že rok zpátky, kdy jsme zasahovali u 32-letého muže, který vlastně aspiroval své vlastní zvratky a došlo k zástavě. Jo, tam už probíhala resuscitace ze strany matky a zásah se podařil. Rodina poděkovala. Jo, to v člověku vyvolá spoustu jako pozitivních emocí. A člověk má potom chuť pokračovat dál.
0: Nejen pro Romana Hrabáka, ale i pro další first responder je největší motivací vědomí, že až příště zazvoní jejich telefon, mohou někomu vrátit tátu, mámu nebo partnera zpátky do života. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblíbený areál pod Chebským hradem oslavil o víkendu kulaté jubileum. Krajinka letos slaví 20 let od otevření a město připravilo dvoudenní program plný koncertů, workshopů i aktivit pro rodiny s dětmi.
1: Je to již 20 let, kdy se brány našeho města otevřely první přeshraniční výstavy.
2: Z místa, kam lidé dříve téměř nechodili, je dnes jedna z nejoblíbenějších částí Chebu. Areál pod hradem, známý jako Krajinka, oslavil o víkendu 20 let existence a do poohří přilákal davy návštěvníků. Součástí oslav byly koncerty, divadelní představení pro děti, designové trhy i květinové workshopy. Nechyběl ani program pro rodiny nebo komentované připomínky historie celého projektu.
3: Dnes oslavujeme 20. výročí vzniku tady toho krásného prostředí, naší krajinky, která si myslím, že pro občany přinesla skutečně pěkné oddychové prostory pro děti. Jsou tady dětská hřiště, pro sportovce je tady sportovní zařízení a myslím si, že Cheb má být na co pyšný.
2: Krajinka vznikla v rámci přeshraniční krajinné výstavy Bez hranic. Původně zanedbané území pod hradem se tehdy proměnilo v moderní odpočinkovou a sportovní zónu.
4: Já jsem hrozně rád, že město Cheb opravdu převzalo tu péči veškerou, že investujeme do té údržby peníze, že dokonce přinášíme i nějaké nové prvky a nové nápady.
2: Dnes tu lidé najdou cyklostezky, dětská hřiště, sportoviště, restaurace i oblíbené vycházkové trasy podél Ohře. Právě spojení přírody, sportu a odpočinku podle návštěvníků dělá z krajinky výjimečné místo.
5: Vor 20 Jahren Gästeführer in Marktredwitz und in Eger. Und ich finde toll, was das noch alles so gut ist, alles so schön ist. Also wirklich.
6: Líbí se mi tady moc, protože já vlastně od 2006 jsem viděla ten začátek, takže to sleduju. Jezdím i do Markrevic.
7: Je to tu hezký a líbí se mi to tu moc.
2: Cheb si tak připomněl projekt, který významně proměnil podobu celého Poohří a stal se jedním ze symbolů města. Martina Straková, televize ZAK.
0: Plzeňský Prazdroj slavnostně otevřel plně automatizovaný skladový systém. Investice za téměř 1,5 miliardy zajistí, že se oblíbený ležák dostane k zákazníkům rychleji a spolehlivěji.
8: 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil Plzeňský Prazdroj.
9: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
10: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak s efektivňování práce i k udržitelnosti.
9: Practically every dimension of our work. Yeah? It contributes to the safety of our people. It contributes to effectiveness of our work.
8: Gigantická budova je velká jako 2 fotbalová hřiště. Má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
11: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní 0,5 kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
8: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
12: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
8: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
13: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
8: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pardubice podpořili výstavbu multifunkční arény na Cihelně, aniž by se zavázali k dotování likvidace skládky nebo příspěvku na provoz haly. Plánovací smlouvu se společností MHAP investora Petra Dětka město schválilo.
14: 31 z celkem 37 zastupitelů vyslovilo souhlas s výstavbou nové hokejové haly. Smlouva, která v historii města nemá obdoby, zaštiťuje spolu s výstavbou haly i úpravy okolí.
15: Ta smlouva je opravdu kompromisem a dohodou mezi oběma stranami a já ji považuji za opravdu velmi dobrý kompromis a za to, že velmi dobře jako stabilizovala právě pozici města.
16: Je potřeba si uvědomit, že město tuto čtvrť mělo dlouhodobě v plánu, ale mělo ji v šuplíku a nevědělo, jak do toho. A my jsme z toho šuplíku to vyndali.
14: Na nové Cihelně kromě multifunkční haly pro až 22 tisíc lidí má vyrůst také tréninková hala, hotel a další sportovní zázemí. V lokalitě na Hůrkách vznikne parkovací dům nebo nový terminál MHD. Právě posílení dopravní infrastruktury v případě konání velkých akcí je jedním z klíčových bodů smlouvy. I přesto se našli její odpůrci.
17: Naplánujeme to všechno jako hezky růžově, to nemůžu zpochybnit, nicméně se obávám, že to tak růžový v praxi nebude. Celý materiál je velice obsáhlý, rád bych měl víc času na to jeho prostudování a rád bych, aby se k němu mohla vůbec vyjádřit veřejnost.
14: V tuto chvíli investor žádá o stavební povolení, pokud jej získá, v létě začne se sanací skládky. Karolína Davidová, televize V1.
0: Frýdecko-Místecké ulice zdobí další stolprštajny. Radnice nechala umístit dalších 10 kamenů s mosaznou destičkou jako připomínku obětí nacismu, jejíž život byl spjat s Frýdkem Místkem. Odhalení se zúčastnila i dcera zavražděné předvaděčky Marie Pietrošové, 86-letá Milena Ručková.
18: Lidé ve Frýdku Místku najdou v chodnících další kameny zmizelých. Radnice nechala zasadit do dlažby celkem 10 stolprštajnů.
19: Se jedná o projekt německého umělce Gintera Kemniga a jeho nadace. Jedná se v podstatě o to, že ty malé kameny s mosaznou destičkou nějakým způsobem jsou instalovány v těch chodnících a připomínají tragické osudy obětí nacismu a holokaustu. Takže tyto destičky jsou instalovány právě před domy těchto obětí. Na každé té mosazné destičce je znázorněno jméno, den narození a tragický osud této oběti.
20: Obecně myšlenka stolprštajnu je za mě věc, která je mimořádná tím, že vlastně tím připomenutím o to, že škobrtneme o ten kámen a zároveň se musíme poklonit tak nejenom nám, kteří třeba ještě si pamatujeme z vyprávění tu dobu, ale zejména mladým lidem připomíná to, že jsme tady žili s mnohými jinými lidmi, kteří zmizeli v tom víru událostí kolem druhé světové války a myslím si, že je na místě si připomínat tyhle ty události a myslet na své kořeny, protože jak už jsem mnohokrát řekl, pokud nebudeme znát svou minulost a nepochopíme, co se v minulosti dělo, tak budeme odsouzeni k tomu, abychom ty stejné chyby opakovali i v budoucnosti.
18: Jeden z nich připomíná Marii Pietrošovou, která žila v Nerudově ulici v Místku. Podílela se na převádění uprchlíků přes hranice do Polska na území obce Morávka. Začena byla dvakrát, nejprve v roce 1939, poté o 5 měsíců později, tehdy již v jiném stavu. 10 dní po porodu ji ale gestapo odvezlo a se svou dcerou Milonou už se nikdy neviděla.
21: Byla odvážná. Co k tomu mohu říct? Nic.
1: Takový odvážní lidé už se asi snad dneska ani nerodí. Je to krásné, je to, zaslouží si to určitě.
21: Jsme velice rádi, že i tady náš kraj, náš region je do toho zapojený. Je to pro nás opravdu srdeční záležitost. Já sama jsem vedoucí pečovatelské služby o přeživší holokaust. A s těmito osudy a s tím, co se dělo, jsem vlastně každý den to vidím, jaké dopady na ty rodiny to mělo. Moji klienti mají kolem 90 let a je to opravdu pro ně takové zadosti učinění.
18: Pět kamenů zmizelých je nově zasazeno také v chodníku před Horničákem v ulici Pionýrů, která je spjata s rodinou továrníka z tehdejší místní likérky Hermana Loewe.
0: Koncertem v Uhersko-Hradišťském klubu Mír skončilo společné jarní turné kapely Niakara s domácí legendou Free Fall. V létě mají své vlastní festivalové plány, na podzim ale budou opět koncertovat společně. Free Fall navíc pracuje na novém EP a videoklipu.
22: Kapelou Free Fall už ze zdravotních důvodů nemůže pokračovat její dlouholetý zpěvák a textař Zdeněk Hrach. Na jaře takhle na Lee získala k mikrofonu nového partnera. George Emmons se na česká pódia vrátil po dlouhých 28 letech. Naposledy u nás koncertoval ještě jako Jiří Emanovský.

0: jsem Freefall znal už, myslím, asi tak 5 let. Jejich muzika se mi vždycky líbila. Přišla mi zajímavá, jiná než ostatní tady v Čechách. A takže jsem to začal zvažovat. Snažil jsem se nějak si představit, jak by fungovala ta logistika. Přece jenom žiju několik hodin letem od Čech. Ale vlastně, když jsem pak dostal jejich turné rozpis, tak jsem si říkal, to by šlo, to by se nechalo zvládnout.
1: Sedl si to hned. George je výborný zpěvák, jo.
0: Děkuju.
1: A opravdu, a jak jako taky říkal, je prostě člověk, my jsme si fakt jako úplně sedli na první dobrou, což jsme jako nečekali, ty obavy tam byly, že nám někdo přiletí z Atlanty, kdo ví, jak to bude, co když bude dobře zpívat, ale jako člověk prostě bude stát za, jako nebude stát za nic. Takže takové ty obavy různě tam byly a nečekali jsme, že to dopadne tak, jak to dopadlo, prostě úplně úžasně.
2: Dvojice frontmenů kapely se společně se všemi hudebníky těší na léto plné festivalových koncertů a nepůjde o žádné sbírání drobků. Freefall se představí například na Zlínžije, Karpaty Fest ve Slavičíně a znovu i na Masters of Rock. Do toho chystá EP album a videoklip.
0: První písnička už se bude nahrávat příští měsíc, takže počítáme, že do polovinou července by se to mělo dokončit a v srpnu, koncem srpna by se měl natáčet první videoklip a my se na to všichni strašně moc těšíme. V současné době je to vlastně teď se připravuje scénář a vlastně je to v takovém období té přípravy a já jsem osobně moc rád, že moje žena se toho bude zúčastnit, protože moje žena mi pomáhala v Americe vlastně být producentem veškerých mých videoklipů. Zároveň taky mi pomáhla psát texty a já jsem rád, že na to může být součástí a už se na to všichni strašně moc těšíme.
2: Na podzim se po českých pódiích rozjede Freefall znovu ve společnosti Niakary. S příchodem George Emanse navíc končí období, kdy kapela zpívala výhradně česky. Anglické texty by jí mohly pomoci získat publikum i v jiných evropských zemích.
3: Ve Véskách ve Zlínském kraji se rozezněly sirény a hasiči vyrazili do akce. Důvodem však nebyl požár ani nehoda, ale oslava 100 let místního sboru dobrovolných hasičů. Součástí programu byla také ukázka zásahu.
4: Dobrovolní hasiči jsou spojováni především se záchranou životu a majetku při mimořádných událostech. Jejich význam pro obce je však mnohem širší. Kromě pomoci v krizových situacích zastávají ještě jednu velmi důležitou úlohu.
5: Hasičské sbory sehrávaly důležitou funkci v tom společenském a kulturním životě těch obcí. Jsou pořadatelé jednak těch hasičských soutěží, což je třeba ve VSKách poměrně rozsáhlá činnost, která má rovněž svoji historii, ale jsou pořadatelé také různých akcí pro děti, plesu a tom všem, co se odehrává konkrétně na tady tomto hřišti.
4: Tady měli opravdu důvod k oslavám. Sbor dobrovolných hasičů Vésky totiž oslavil 100 let své existence. Program začal už ráno slavnostním průvodem ke kapli, kde se uskutečnila mše. Poté následovalo zasedání sboru v kulturním zařízení.
5: Pak jsme šli průvodem jednak na hasičárnu, kde jsme připravili několik výstav historických dobových fotografií. Až jsme se dostali sem na hřiště ve Véskách, které je vlastně tím epicentrem našich oslav. No a jak máme možnost trošku slyšet, protože kolem nás je zvuk techniky, tak jsou zde ukázky zásahů.
4: Následovaly hry pro děti, hrála dechovka a na závěr se všichni sešli u večerního posezení s beatovou kapelou. Další akcí, kterou místní hasiči pořádají, bude soutěž v požárním sportu. Ta se uskuteční už tento víkend na hřišti ve Véskách.
3: Jedna z důležitých příjezdových cest do Přerova prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Oprava silnice mezi Čekyní a Penčicemi přinese nový povrch, chodníky i bezpečnější zastávky. Do té doby ale musí řidiči počítat s dopravními omezeními. Více už v reportáži.
6: Rekonstrukce silnice mezi Čekyní a Penčicemi na Přerovsku nabírá tempo. Komunikace druhé třídy, která vedle dálnice slouží jako jedna z příjezdových cest do Přerova, je kvůli stavebním pracím úplně uzavřená. Řidiči tak musí počítat s objížďkou, která jim cestu protáhne zhruba o 15 minut.
7: Přes Kokory na Lešovice nebo, a vlastně člověk se nedostane ani do Penčic, takže proto je stanovená tato objízdná trasa. Je to další etapa opravy komunikace 2/436, je to vlastně celá komunikace až do Doloplas, předtím to bylo v Penčicích, teď se to dělá v Čekyni. Na požadavek místní části se to rozdělilo do dvou etap.
8: Od 7. dubna do 3. srpna a v průběhu měsíce července na to naváže další etapa, která bude od ulice Na Borošínu až po ulici Zámecká, tak bude trvat od 18.7. do 7. října a mělo být tedy také o komplexní realizaci právě toho průtahu.
7: Je to komplikace pro ty občany, ale na druhou stranu budou mít hotové chodníky, budou mít novou komunikaci, tak věřím, že to zvládnou. My jsme se snažili, a tak je to i rozdělen do těch dvou etap, aby tam byla zachována dopravní obslužnost, hlavně pro městskou putovou dopravu, ta tam tedy zachována je. Jsme na požadavky místní části přidávali nějaké ranní spoje, aby se děti dostaly do školy.
6: Cesta už byla ve špatném stavu. Navíc v obou obcích bylo nutné udělat nové chodníky a zálivy pro autobusové zastávky pro větší bezpečnost chodců a plynulost provozu.
8: Komunikace je významným způsobem modernizována a samozřejmě její šířkový profil je tak, aby odpovídala všem parametrům silnice druhé třídy. Je tam především rekonstruováno celkové podloží, odvodnění, propustky, kolem vlastně rigoly, příkopy, zároveň k tomu jsou řešena dopravní značení. V minulém roce například se dělal i most přes říčku Olešnici, který je hotový a který je právě mezi Penčicemi a Čekyní.
6: Bezpečněji by po nové silnici měli řidiči projet na podzim roku 2026.
3: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes se společně vydáme za dalšími místy, která možná nejsou největší ani nejslavnější, ale rozhodně stojí za objevení. A začneme pozvánkou na zajímavou akci, která by určitě neměla ujít vaší pozornosti. Mladá Boleslav se totiž v červnu opět promění v otevřenou uměleckou dílnu pod širým nebem. Od 8. do 19. června se zde uskuteční už 13. ročník metalového sympózia, unikátního setkání uměleckých kovářů a sochařů z celého světa. Návštěvníci budou moci přímo u výhní sledovat vznik monumentálních kovových děl, která pod rukama mistrů z Argentiny, Austrálie, Rumunska nebo Nového Zélandu získají svou finální podobu. Do tvorby se zapojí také studenti a mladí umělci. Jejichž práce obohatí známou metalovou cestu. V dnešní první reportáži se vydáme za hranice České republiky, do jednoho z nejkrásnějších koutů Horního Rakouska. Národní park Kalkalpen je největší lesní národní park v zemi a ukrývá rozsáhlé horské masivy, hluboká údolí, průzračné potoky i jedny z nejzachovalejších bukových lesů ve střední Evropě. Je to krajina, kde stále vládne příroda a kde lze na každém kroku objevovat divokou krásu Alp. Čekají nás majestátní výhledy tichohorských lesů i místa, která dokazují, že opravdová divočina se dá najít jen pár hodin od českých hranic.
1: Údolí řek Enz, Steyr a Krems jsou živými tepnami hornorakouského regionu. Jejich srdcem je už 25 let Národní park Kalkalpen s výjimečnou nedotčenou divočinou a s nejstaršími bukovými lesy v Evropě, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Člověk tu nemá o nic větší výsady než rostliny a živočichové. Neloví se tu ryby ani vysoká, vše se jen pozoruje a obdivuje. Taková platí pravidla v tomto relativně mladém národním parku. Stezky, které jim vedou, se ukrývají hluboko pod bukovou korunou a táhnou se po místech, po kterých v 19. století kráčeli téměř výhradně dřevorubci.
2: Národní park byl otevřen v roce 1997, ale nebylo to jednoduché. Měla tu vyrůst vodní elektrárna a zaplaveno mělo být celé území. Začali jsme protestovat a udělali jsme dobře. Po 15 letech velkého úsilí se nám podařilo vytvořit národní park s rozlohou 20 850 hektarů, který je dnes nejlesnatější národní park ve vysokohorském prostředí. Jeho území pokrývá 32 různých lesů, a to včetně vzácného pralesu, kde roste buk, otec parku, který se tu zakořenil už v roce 1473.
1: Krásu divočiny si nejlépe vychutnáte při túře v doprovodu místního správce parku v čase, který si sami vyberete. Náš průvodce Franz, větrem ošlehaný a opálený muž, se lesem pohybuje rychle a ladně jako kamzík. Zná tu každý kámen. Jako ranger tu pracuje už od samého začátku, tedy už čtvrt století.
2: Teď se nacházíme u občerstvovací stanice Jagerhäusel, a to ne náhodou. Tady je výchozí bod pro tři turistické trasy v této oblasti. My budeme směřovat na vyhlídky, odkud se nám naskytne krásný výhled na téměř celý národní park. Vystoupáme na vrcholy Alpstein a Trempel, a to až do výšky téměř 1500 metrů nad mořem. Tak pojďte, Vendulo.
1: Po značené cestě číslo 472 vcházíme do lesního království. Procházíme podél potoka, který na mnoha místech doslova odnesl část skály. Vytvořily se tu kamenné mísy, které voda vymodelovala ve skalních útvarech a kde vás v létě vlhké klima příjemně schladí.
2: Jsme v údolí potoka, který pramení na vrcholu hor a stéká do údolí. A protože tyto hory jsou vápencové, voda ten vápenec během dlouhých let postupně narušuje. Tady vidíte unikátní prohlubně, kamenné mísy. My jim to říkáme Bodinge a dali vlastně název i celému údolí Bodingraben. Vlastně trochu máme obavy, aby voda, která vápence takto rozpouští, za 5 nebo 6 milionů let vápencové hory úplně nesprovodila ze světa.
1: Říká se, že místo, které chcete opravdu poznat, je nejprve potřeba vidět zhora. V Skalp Alpenu, k tomu máte hned několik příležitostí. My jsme se vyšplhali až na vrchol jednoho z nejvyšších pěšky dostupných vrcholů parku, kde jsme po zásluze odměněni. Impozantní výhled na tisíce a tisíce smíšených lesů a na 54 dvoutisícových vrcholů je prostě uchvatný.
2: My teď stojíme na vrcholu Trempel, téměř 1500 metrů nad mořem. Máme tu výhled kolem dokola, celých 360 stupňů, na horské hřebeny Hintergebirge a Sengsengebirge. Ten má podobu kosy a je protáhlý a najdete tam rozsáhlé krasové oblasti. Kalkalpen je domovem více než tisíce rozmanitých kvetoucích rostlin, kapradin a mechů. Žije tu 80 hnízdících druhů ptáků, 17 druhů netopírů a létá tu 1600 druhů motýlů. Pozoruhodný je vysoký počet spárkaté zvěře a také takzvaných pralesovitých druhů, které mohou přežít pouze v lesích s dostatkem starých stromů a mrtvého dřeva. Pro představu, tady u nás žije asi 42 druhů brouků. Přibližně 75% rozlohy národního parku tvoří divoká příroda a to je v Rakousku jedinečné.
1: Kromě pěších tras park nabízí zhruba 500 kilometrů cyklostezek a tratí pro horská kola. Ať už se vydáte kamkoliv, pěšky nebo na kole, pořádně se dívejte kolem, ať vám nic neunikne. Na horských pastvinách rostou fialové orchideje, divoké narcizy, žluté arniky, úpolíny, hvozdíky a další alpské luční květy. My pokračujeme se stupem do idylického místa Ebenforstalm, kde nás milý a usměvavý farmář hostí tradičními domácími pochoutkami. Podává se štrůdl s tvarohem, silný vývar s játrovým knedlíčkem a pesinková limonáda. Plyne. Příjemně nás a místní osazenstvo zahřívají sluneční paprsky a oči si užívají výhled na dovádějící zvířata, pastýře.

0: žádném nacionálpark Kalkalpen 20.
1: V národním parku máme takovýchto pastvin 20. Vznikly v tomto regionu už v 16. století. S příchodem obyvatel do hor se tu začalo s kácením lesů, kde si pak lidé začali stavět první salaše. Bylo to výhodné z hlediska zásobování. Seno a tráva pro dobytek se nacházelo přímo tady v horách. Hospodáři tu produkovali nejvíc tvaroh, mléko, máslo a sýry, které posílali pak dolů do údolí, kde se zboží prodávalo. A šlo o velmi vydatné kalorické produkty, aby dodali lidem potřebnou energii pro práci v lese i na stacích.
2: Národní park Kalkalpen pomáhá zachovat nejen přírodní ráj Rakouska, ale také pečuje o duševní pohodu všech návštěvníků. Najdete tu klid a relaxaci a užijete si přírodu všemi smysly. Ostatně tak jako v dalším cíli naší cesty, v příštím dílu putování Horním Rakouskem se vypravíme do nedalekého prázdninového regionu Pirnpril. I tam nás čekají nevšední zážitky.
3: Jaké je to podívat se na Zemi očima astronauta? Odpověď nabídne unikátní projekt Spacebus, který vyráží na cestu po českých regionech. 18-metrová mobilní maketa rakety umožní návštěvníkům zažít prostřednictvím virtuální reality simulovaný let do vesmíru a pohled na naši planetu z oběžné dráhy. Kromě samotného letu čeká na návštěvníky také bohatý doprovodný program plný technologií, soutěží a vesmírných zážitků. Spacebus během své tour navštíví desítky měst napříč Českou republikou a přiblíží fascinující svět kosmonautiky malým i velkým. Jen pár kilometrů od Plzně se ukrývá místo, které návštěvníky zavede hluboko pod zem a zároveň do historie těžby kaolínu. V Nevření se nachází unikátní kaolínový důl, jediná zpřístupněná památka svého druhu v České republice. Během prohlídky se vydáme spletí podzemních chodeb, poznáme náročnou práci horníků a zjistíme, jak významnou roli sehrál kaolín v rozvoji celého regionu. Čeká nás nevšední cesta do světa, který byl po desítky let skrytý lidským očím.
4: Na severním Plzeňsku v obci Nevřeň najdete jediný veřejně přístupný hlubinný kaolinový důl v České republice. Jde o unikátní památku v rámci celé střední Evropy. Jeho prohlídku si rozhodně nenechte ujít.
5: Dochovaná část bývalého hlubinného kaolinového důlu v Nevřeni čítá 1350 metrů a z provozy na provořejnost je zhruba polovina, 700 metrů chodeb. Nyní se nacházíme ve velkém domu. Je to vlastně největší prostor u nás dole, podle mého názoru teda i nejkrásnější. Výška stropu je až 12 metrů, šířka 8 až 10 metrů, objem je 6,5 tisíce kubíků, metrů krychlový, což je opravdu obrovské množství. My jsme to s kolegou počítali a kopáči to museli těžit rok a půl v kuse. Pouze ručně, protože jinak se u nás dole nikdy nepracovalo. Byla to určitě těžká práce. V Nevření se nejdřív začalo těžit na povrchu, takzvaným odklizy, tak se právě ten kaolin většinou těží. A teprve později, když se přišlo na to, že i hlubší partie obsahují ten kaolin, tak se přišlo na tu raritní těžbu hlubinou. Návštěvníci se během prohlídky vlastně dozví, jak důl sloužil v minulosti, takže dozví se o těžbě kaolinu, co je kaolin, k čemu se používá a další věci. Dozví se také o tom, že důl sloužil během druhé světové války i jako kryt, nebo měl sloužit jako kryt pro místní obyvatele, kteří se obávali přechodu vojsk nebo rabování. Dále se dozví i takové zajímavosti. U nás v dole zimují netopíři, tak něco i z této oblasti.
4: Na cestu do dolu se dobře oblečte, protože je tu stálá teplota, v zimě v létě 10 stupňů Celsia. Zdejších dechberoucích prostor a labirintů chodeb si samozřejmě všimli i filmaři.
5: V roce 2017, ještě než byl důl otevřený pro veřejnost, se tam natáčela pohádka Čertí brko. Dost lidi se pořád ptají, je to tady, kde se to natáčelo. A potom se taky tady natáčela pohádka Tři princezny. Tam vlastně bylo podsvětí, kde vlastně princezna musela přijít do podsvětí a vzít si kámen zářivec.
6: To, že máme nejenom nádherné hrady, lesy, ale máme i technické památky, to dělá právě Plzeňský kraj. Plzeňský kraj jedinečným. Kaolín se většinou těží povrchově. Tady se těžil podzemí, život horníků, vůbec jak to vypadalo, ty nádherné sály. Prostě to je Pro mě je to fakt opravdu velký skvost.
4: Prohlédnout si unikát západních Čech přijíždí lidé z celé republiky i ze zahraničí. A ne jednou, často se sem vracejí znovu i několikrát.
5: Líbila se jim prohlídka, tak sem vezmu známé, jedu sem s nima znovu, navštěvu i akce, jako je třeba Festival světla Blik Blik, který letos už tady byl podruhé. A pak vám návštěvníci řeknou, je, my už jsme u vás zřejmě po páté, byli jsme tady na normální prohlídce, nebo máme prohlídky za Světu baterek, Mikulášskou nadílku v podzemí, anebo ten Blik Blik. Takže ty lidi se vrací, což pro nás je signál to, že se tady opravdu lidem líbí.
4: Tvůrci festivalu Blik Blik přišli sami s nápadem udělat ozvěny festivalu právě zde.
5: Skvělé je to, že v dole je vlastně pořád tma. Tudíž nemusíme čekat na večer, kdy je tma, aby vznikly nějaké videomappingy, ale provádí se opravdu od rána až do večera. Ty umělci sami byli nadšení z těch prostor a brali to vlastně jako výzvu a předháněli se, co kam dají. Takže jsme rádi, že se navázala spolupráce a doufáme, že teda každoročně na zahájení turistické sezóny u nás ten festival bude probíhat. Protože pokaždé je to jiné. Lidi se nemusí bát, že já už jsem byl loni, bude to pořád stejné. Pokaždé je tam něco jinačího. Letos bych řekla za sebe, bylo to úplně jinačí než loni a bylo to víc interaktivní. Lidi si mohli víc jako pohrát s tou instalací.
4: Ještě před zpřístupněním samotného dolu bylo v roce 2014 v Nevřeni slavnostně otevřeno Centrum Kaolinum.
5: Nevřív tady byla pouze multimediální expozice o geologické minulosti v regionu, právě o těžbě kaolinu, především o tom našem dole kaolinovém, který byl v té době nepřístupný veřejnosti. Ten se otevřel potom až v červnu 2019 a od té doby vlastně provádíme od dubna do konce října. Centrum funguje nejen jako informační centrum a výchozí bod pro ty turisty, ale je to komunitní centrum, společenské centrum, takže normálně tady probíhají akce kulturní, společenské, jsou tady divadla, koncerty, večer je tady třeba i občerstvení, nebo se tady pořádají komunitní akce, jako jsou třeba senior klubíky, klubíky s dětma, anebo taky dost často na školení, dost často třeba z Plzeňského kraje sem jezdí a školí se tady.
4: O provoz centra se stará obec, ale sama by pochopitelně všechno nezmohla.
5: A dost často právě nám pomáhá Plzeňský kraj z dotačních titulů a bez nich by třeba nebyla vůbec naučná stezka, která je opravdu krásná a vede k tomu dolu nebo nějaké herní prvky. Taky nás podporou kulturou, můžeme objednat koncert, protože nám na to přispějou, což je určitě fajn.
4: Naučná stezka má 7 zastavení. Na informačních tabulích se dozvíte velmi vtipnou formou zajímavosti ze života pod zemí.
5: Třeba to, že krtek za svoji samičku urazí až 10 km pod zemí. A nebo třeba, že další žížela v České republice měří 50 cm. Je to takovou krásnou hravou formou, že i děti to zaujme, přečtou si to i dospělí a pak si to pamatujou. Dost často přijdou třeba po roce a řeknou, já si toho krtka moc dobře pamatuju. My máme opravdu štěstí, protože naučnou stezku nám skvěle stvárnil kreslíř Dalibor Nesnídal. A to nám opravdu všichni závidí. To krásná hravá forma, jsem tam i nějaký vtip, takže věřím, že to zaujme jak malé návštěvníky, tak i velké.
7: Nám se podařilo stát se teda po několika letech kulturní památkou. Takže vlastně veškeré aktivity, které probíhají v dole, teď už jsou teda pod dohledem památkové péče.
6: Plzeňský kraj přispívá ne přímo k tomu dolu, ale na okolí, kde se instalovaly různé zábrany, závory, informační tabule, tak, aby se zvýšila bezpečnost návštěvníků právě v okolí toho lomu.
4: Po prohlídce dolu a projítí naučné stezky si odpočiňte u místní tůňky.
5: Je to takové krásné místo, plné živočichů, rostlin, přímo láká k odpočinku a k posezení.
8: Zajímavostí v Nevření je určitě čištění odpadních vod, které probíhá v takzvaných biologických rybnících. Veškeré vody přečištěné z jednotlivých nemovitostí jsou svedeny jednotnou kanalizací právě do několika rybníčků. Jsou tam teda dva rybníčky spojené meandrovitým tokem a na konci vlastně z tohohle systému vytéká do vodoteče čistá voda.
5: Určitě nepřehlednutelné je naše betonové hasičské leziště z roku 1936. To je stavba, kterou si tehdy naši předci hasiči vybudovali ke 30. výročí založení hasičů v Nevřeni. A myslím si, že i po těch letech je skutečně nádherná, je ojedinělé i v České republice.
4: Děti se mohou při návštěvě Nevřeně vyřádit na několika herních prvcích a kromě toho hledat skryté příběhy.
5: Skryté příběhy je v podstatě aplikace v mobilu, prostřednictvím které si návštěvník dohledá to místo, kde se nachází, najde vlastně trasu, která je tam a může si s mobilem projít celou tu trasu a vždycky tak každá ta trasa je tematicky zaměřená. U nás konkrétně je to teda rozhovor s Černým.
7: Robertem Bonifácem.
4: Kousek od Nevřeně se ještě cestou určitě zastavte na Příšovské Homolce, unikátní třetihorní Čedičové sopce, původní nejjižnější sopce českého masivu.
7: A když jsem si myslela, že ten taky zelený kopeček, ono to tak ze silnice vypadá, ale z druhé strany jsou vidět krásné varhany té Čedičové sopky, takže když mi třeba na exkurzi přijedou většinou třeba deváté třídy, které se učí geologii, tak je právě posílám i tam, je to cenný materiál, oni se na to můžou šáhnout, není to jenom taková ta suchá teorie, vidí to na vlastní oči.
4: Z pohledu geologického je díky pozůstatkům vulkanické činnosti nesmírně zajímavé celé severní Plzeňsko. Výlet do nevřeňského kaolinového dolu a do jeho okolí vás určitě nadchne.
3: Muzejní noci zná téměř každý, ale věděli jste, že svůj mezinárodní den mají také archivy? Právě 9. června, kdy si připomínáme Mezinárodní den archivů, otevírají archivy po celé České republice své běžně nepřístupné prostory a zvou veřejnost k objevování minulosti. Návštěvníci se mohou těšit na výstavy historických dokumentů, prohlídky zákulisí archivní práce, staré fotografie i možnost vyzkoušet si čtení několik set let starých rukopisů nebo psaní husím brkem. Je to jedinečná příležitost nahlédnout do míst, kde se uchovává paměť našich měst, obcí i celé země. Pokud vás zajímá historie a příběhy ukryté v dokumentech, nenechte si Mezinárodní den archivů ujít. Milovníci kaktusů a sukulentů by si rozhodně neměli nechat ujít tradiční výstavu v areálu zámku Libochovice. Od 6. do 14. června zde klub kaktusářů Roudnice nad Labem představí pestrou kolekci rostlin z celého světa, a to v jedinečném prostředí zámeckého skleníku. Návštěvníci se mohou těšit na desítky zajímavých druhů kaktusů a sukulentů nejrůznějších tvarů, barev i velikostí. Výstava je ideální příležitostí nejen pro zkušené pěstitele, ale i pro všechny, kteří chtějí objevit krásu těchto neobyčejných rostlin a načerpat inspiraci pro vlastní zahradu či domov. Každé místo, které jsme dnes navštívili, nám připomnělo jednu důležitou věc, že za zajímavým zážitkem nemusíme cestovat přes půl světa. Často stačí odbočit z hlavní silnice, projít neznámou ulicí nebo se zastavit tam, kde jsme dosud jen projížděli. Děkuji, že jste byli u toho s námi. Mějte oči otevřené, protože další zajímavý příběh může čekat třeba hned za rohem. Naschledanou u dalšího vydání pořadu Putování v regionech.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny Devět sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvičná a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem, tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod čirým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních posluchárek. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků, některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku.

pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvičná v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pout po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
1: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze čtyř oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
0: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
2: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme. Takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
0: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
1: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
0: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
3: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
4: Zajímavý, protože jo, i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se to hodně užila.
5: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze Země.
0: Vzdělávací a popularizační akce Spacebus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
1: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Spacebusu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
0: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Příjemné počasí, soutěže, hudba a hlavně spousta radosti. Lobeský park se v neděli 31. května proměnil v jedno velké hřiště. Tradiční dětský den, který připravil 4. plzeňský obvod, letos přilákal více než tisícovku návštěvníků.
6: Lobeský park už je tradiční místo pro konání právě dětského dne při příležitosti Mezinárodního dne dětí.

0: A děláme to tady proto, že samozřejmě ty jednorazové akce, které jsou tu dnes, jsou doplněny těmi tradičními dětskými prvky, které tady v parku jsou, ať jsou to skluzavky, maják, lanovka, různé prolezačky a podobně. Takže to místo je tady úplně skvělé na tohle akce.
1: Na návštěvníky čekal v průběhu odpoledne pestrý program. Velký úspěch sklidila například sokolnická ukázka, do níž se mohly zapojit i samotné děti.
2: Vystoupení úžasný, děti byly výborný. Nejdřív jsme půjčovali dětem vidělá na ruku, povídali jsme se o něm, aby se ho dotkli, aby třeba poznali, jak má jemný peří, protože je to pták, který zvíře, který je, žije v noci, že jo, tak aby nebyl slyšet, tak proto má tam to jemný peří. Bavili jsme se o jeho zraku a tak dále.
1: Velkou výzvou byla zábavná stanoviště, kde si malí návštěvníci mohli vyzkoušet svou šikovnost, odvahu a nejen sportovní dovednosti.
0: Celý dětský den je samozřejmě koncipován tak, aby se bavili hlavně děti a i jejich rodiče. A je tady možno absolvovat soutěžní okruh, kde 6 disciplín, od házení míčem, běhání s parákem, skákání v pytli, lukostřelba a podobně. Každý, kdo absolvuje ten okruh, dostane cenu, dostane nějakou odměnu.
1: Už od prvních minut bylo jasné, že o zábavu nebude nouze. Děti vybavené soutěžními kartami vyrážely na jednotlivá stanoviště a s nadšením sbírali razítka za splněné úkoly.
3: Je to tady všechno skvělý. Vyzkoušel jsem úplně všechno.
4: My jsme běhali s padákem a pak jsme běhali s míčkem a s lžící.
5: Zkoušeli jsme tady běh s padákem, jako se zádama. Pak jsme tady, teď jsme tady vybarvovali žabáka a pak stříleli jsme z luku na terč.
6: Skákala jsem přes překážky, vybrvovala, střílela z luku.
1: Odpoledne v Lobeském parku ale ani zdaleka nebylo jen o soutěžení.
0: Jsou tady kreativní dílničky, klasické malování na obličej a samozřejmě bohatý kulturní program od sokolníků přes kejklíře až po vrchol dnešního dne, to je culinka, kterou mají děti moc rádi. Takže věřím tomu, že se i to dnešní odpoledne povede.
1: Další velkou událost chystá městský obvod Plzeň 4 už 12. června. Louka u svatého Jiří ožije akcí Koncerty na čtyřce, kde co by hlavní hvězda vystoupí Jiří Korn se svojí kampany. Kromě něj se návštěvníkům představí také kapely X-Cover a Reddy Kirken. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
7: Přímí účastníci bojů druhé světové války v Evropě, století Harry Hugh Mason a Howard Arnold Strouk, zavítali do Plzně. V rámci několikadenní soukromé cesty, kterou pro ně spolu organizuje historik a publicista Jiří Kluc, položili ve čtvrtek 28. května květiny u památníku Díky Ameriko. Následně oba muži poobědvali s primátorem města Plzně.
8: Já mám velkou radost, že i když nemáme slavnosti svobody, tak dva století gentlemani, jak Arno, tak samozřejmě Harry, který už tady byl na minulých výročních oslavách slavnosti svobody, přijeli, vážili znovu cestu do České republiky, přijeli znovu do Plzně. Já myslím, že naše poděkování jim patří, kdykoliv se rozhodnou sem přijet, protože, jak víte, tak Plzeň osvobodili Američané a Belgičané a také spojenecká vojska. My si toho nesmírně vážíme. Takže já jsem jim vysekl poklonu, věřím, že se tady pobyt v České republice užijou a těším se na ně třeba příští rok.
7: Cesta veteránů proběhla u příležitosti Memorial Day, což je významný svátek, který se slaví hlavně v západní Evropě a v USA a uctívá památku padlých vojáků. Howard Arnold Strouk, který získal řadu vojenských vyznamenání za nasazení v Evropě i na Filipínách, vzpomínal na konec války.
9: My company in the 86th
10: Moje rota v 85. pěší divizi nevěděla, že jsme válku vyhráli a porazili německou armádu. Vzdali se nám se vší úctou. My jsme splnili naši misi a všichni byli rádi, že to máme za sebou.
7: Součástí ceremoniálu bylo i setkání se žáky plzeňských základních škol, konkrétně 21., 25. a Benešovy základní školy. Veteráni si od žáků převzali výtvarná díla a texty s poděkováním.
11: Je to opravdová čest být tady a jsem tak rád, že jsem byl součástí osvobození Československa od Němců. Bohužel jsme museli ustoupit, aby Československo mohli obsadit Rusové. K válce bych chtěl říct jen dvě věci. Ve válkách nejsou vítězové, na obou stranách jsou jen poražení. A další moudrost zní, že války jsou nejhloupějším výtvorem lidstva, speciálně mužů.
7: Pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Slunečné počasí a blížící se prázdniny vytvořily v jachytním klubu Plzeň ideální atmosféru na oslavu Dne dětí. Tradiční akce nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu aktivit na souši i na vodě a užít si tak den ve výjimečném prostředí.
12: Já jsem ráda, že právě Velký Bolevecký rybník má tady k dispozici, respektive jachtaři mají k dispozici tenhle ten krásný rybník, tenhle ten krásný vodní prostor. A my s jachetním klubem dlouhodobě spolupracujeme, podporujeme, takže v rámci dotací od nás dostávají taky nějaké příspěvky. Dneska vyšlo i krásné počasí, takže jsem moc ráda, že tady je plno, je tady živo.
13: Už je to tradiční akce, my ji rádi podporujeme a doopravdy jsme rádi, že ukáží dětem, jaké je to vlastně si věc na jachtičce zažít krásný slunečný den. Zatím nám vždy počasí vyšlo a trošku těm dětem zpříjemnit v podstatě ten závěr toho školního roku.
1: Den dětí se v jachytním klubu uskutečnil po páté. Pro děti byla připravena řada aktivit spojených s jachtingem, ale dozvědět se mohly také spoustu užitečných informací.
14: Děti se známíme jak s jachtingem jako takovým, mají prostě úvod, představení jachtingu, lodních tříd, jak se pohybovat na těch lodích. Vyzkouší si zdravovědu, což je velmi zajímavá disciplína, učí se, jakým způsobem jako zachránit i tonoucího, poskytnout první pomoc. Tvořivý dílničce si něco vyrobí, máme tady uzlování, takže se učí jachtařský uzle a provázek si zase odnáší domů. A to nejlepší, na co se všichni těší, je vožení na plachetnicích.
15: Tak mi se tady asi nejvíc líbí to plachtění na vodě.
16: Mně se asi nejvíc líbí ta sprška, protože ta je skvělá, když je takový teplo. A asi taky to plachtění, to je dobrý, no, že prostě jsme na té lodi.
17: Mně se nejvíc líbí to plachtění a nejlepší tady na tom je to pití a ta sprška.
18: Já jsem si teď vyzkoušela nějaký uzle vázat, jako když bychom vázali tu loď a bavilo mi i to plachtění a tady to, kdybych potřebovala nějak rozdechat toho člověka.
19: Já jsem si tady vyzkoušel vázat uzle a to mě docela bavilo, pak jsem si namaloval takovou záložku s vlajkama a zaplachtil se.
1: Jachetní klub Plzeň ovšem aktivity pro děti organizuje přes celý rok. Pořádá pravidelné tréninky i závody a snaží se dětem ukázat, že jachting není jen volnočasovou aktivitou, ale také sportem, který rozvíjí zodpovědnost i vztah k přírodě. Z Plzně pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
20: Co by policistovi, mu pomoc není cizí. Před třemi lety se ale Roman Hrabák rozhodl k velkému kroku a stal se takzvaným first responderem, tedy člověkem, který je připraven pomoci zachránit život dříve, než dorazí posádka profesionálních záchranářů.
21: Vždycky, když se ten telefon rozhouká, tak to vyvolá v člověku obrovský adrenalin. Jo, protože rozklikne to, teď je otázka, kde to je, vlastně kdo to je, jo, protože může se stát, že se jedná o dítě a to prostě v těchto situacích je vždycky těžký.
20: V plzeňském kraji působí v současnosti zhruba 200 first responderů, kteří mají dohromady v průměru kolem 140 zásahů za rok. Jejich pomoc je klíčová zejména v odlehlých oblastech kraje.
22: Zasahují tam v podstatě, kde u těch pacientů, kde došlo vlastně k selhání základních životních funkcí, anebo to selhání základních životních funkcí bezprostředně hrozí. Takže u náhlých zástav oběhu, u dušení cizím tělesem, anebo u vlastně masivního zevního krvácení. Takže vlastně ty hlavní úkoly těch first responderů je teda stavět to masivní zevní krvácení, umět nějaké vypuzovací manévry a samozřejmě kardiopulmonální resuscitace.
20: Srdce celého systému tepe na dispečinku. Právě odsud operátoři jedním kliknutím aktivují záchrannou síť.
23: Když je ostrý výjezd, tak vlastně přijde notifikace do telefonu, následně volá číslo ze záchranky, kde vlastně po přijetí toho hovoru mi sdělí, že byla vytvořena událost. Když se rozhodnu, že tu výzvu přijmu, otevřu status, dám přijetí. Jo? Následně sednu do auta, dám, že vyjíždím na místo.
20: Stát se first responderem není vůbec jednoduché. Podmínkou je čistý trestní rejstřík, podpis etického kodexu a hlavně náročný certifikovaný výcvik. V tomto kurzu je pro dobrovolníky v Plzeňském kraji nutná rekvalifikace každý rok.
22: Většina těch dobrovolníků tak jsou lidi, kteří nemají se zdravotnictvím absolutně nic společného. V podstatě musí jenom splňovat to, kde se aktuálně jakoby, nebo kde bydlí, jo, aby opravdu jsme pokryli ten region správně.
20: Roman Hrabák má za sebou zhruba kolem 15 zásahů. Zatímco na ten první příliš dobrém nevzpomíná, protože se pacienta nepodařilo zachránit, další případy už měly dobrý konec. Na jeden ze svých výjezdů si pamatuje i proto, že byl nedaleko jeho bydliště.
21: Bylo to, myslím, že rok zpátky, kde jsme zasahovali u 32-letého muže, který vlastně aspiroval své vlastní zvratky a došlo k zástavě. Jo, tam už probíhala resuscitace ze strany matky a zásah se podařil. Rodina poděkovala. Jo, to v člověku vyvolá spoustu jako pozitivních emocí a člověk má potom chuť pokračovat dál.
20: Nejen pro Romana Hrabáka, ale i pro další first responder je největší motivací vědomí, že až příště zazvoní jejich telefon, mohou někomu vrátit tátu, mámu nebo partnera zpátky do života. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblíbený areál pod Chebským hradem oslavil o víkendu kulaté jubileum. Krajinka letos slaví 20 let od otevření a město připravilo dvoudenní program plný koncertů, workshopů i aktivit pro rodiny s dětmi.
1: Je to již 20 let, kdy se brány našeho města otevřely první přeshraniční výstavy.
2: Z místa, kam lidé dříve téměř nechodili, je dnes jedna z nejoblíbenějších částí Chebu. Areál pod hradem, známý jako Krajinka, oslavil o víkendu 20 let existence a do poohří přilákal davy návštěvníků. Součástí oslav byly koncerty, divadelní představení pro děti, designové trhy i květinové workshopy. Nechyběl ani program pro rodiny nebo komentované připomínky historie celého projektu.
3: Dnes oslavujeme 20. výročí vzniku tady toho krásného prostředí, naší krajinky, která si myslím, že pro občany přinesla skutečně pěkné oddychové prostory pro děti. Jsou tady dětská hřiště, pro sportovce je tady sportovní zařízení a myslím si, že Cheb má být na co pyšný.
2: Krajinka vznikla v rámci přeshraniční krajinné výstavy Bez hranic. Původně zanedbané území pod hradem se tehdy proměnilo v moderní odpočinkovou a sportovní zónu.
4: Já jsem hrozně rád, že město Cheb opravdu převzalo tu péči veškerou, že investujeme do té údržby peníze, že dokonce přinášíme i nějaké nové prvky a nové nápady.
2: Dnes tu lidé najdou cyklostezky, dětská hřiště, sportoviště, restaurace i oblíbené vycházkové trasy podél Ohře. Právě spojení přírody, sportu a odpočinku podle návštěvníků dělá z krajinky výjimečné místo.
5: Po 20 Jahren Gästeführer in Marktredwitz und in Eger. Und ich finde toll, was das noch alles so gut ist, alles so schön ist. Also wirklich.
6: Líbí se mi tady moc, protože já vlastně od 2006 jsem viděla ten začátek, takže to sleduju. Jezdím i do Markrevic.
7: Je to tu hezký a líbí se mi to tu moc.
2: Cheb si tak připomněl projekt, který významně proměnil podobu celého Poohří a stal se jedním ze symbolů města. Martina Straková, Televize ZAK.
0: Plzeňský Prazdroj slavnostně otevřel plně automatizovaný skladový systém. Investice za téměř 1,5 miliardy zajistí, že se oblíbený ležák dostane k zákazníkům rychleji a spolehlivěji.
8: 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil Plzeňský Prazdroj.
9: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
10: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k efektivňování práce i k udržitelnosti.
9: Practically every dimension of our work. Yeah? It contributes to the safety of our people. It contributes to effectiveness of our work.
8: Gigantická budova je velká jako dvě fotbalová hřiště. Má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
11: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní půl kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
8: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
12: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
8: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
13: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
8: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pardubice podpořili výstavbu multifunkční arény na Cihelně, aniž by se zavázali k dotování likvidace skládky nebo příspěvku na provoz haly. Plánovací smlouvu se společností MHAP investora Petra Dětka město schválilo.
14: 31 z celkem 37 zastupitelů vyslovilo souhlas s výstavbou nové hokejové haly. Smlouva, která v historii města nemá obdoby, zaštiťuje spolu s výstavbou haly i úpravy okolí.
15: Ta smlouva je opravdu kompromisem a dohodou mezi oběma stranami a já ji považuji za opravdu velmi dobrý kompromis a za to, že velmi dobře jako stabilizovala právě pozici města.
16: Je potřeba si uvědomit, že město tuto čtvrť mělo dlouhodobě v plánu, ale mělo ji v šupliku a nevědělo, jak do toho. A my jsme z toho šupliku to vyndali.
14: Na nové Cihelně kromě multifunkční haly pro až 22 tisíc lidí má vyrůst také tréninková hala, hotel a další sportovní zázemí. V lokalitě na Hůrkách vznikne parkovací dům nebo nový terminál MHD. Právě posílení dopravní infrastruktury v případě konání velkých akcí je jedním z klíčových bodů smlouvy. I přesto se našli její odpůrci.
17: Naplánujeme to všechno jako hezky růžově, jo? To nemůžu zpochybnit, nicméně se obávám, že to tak růžový v praxi nebude. Celý materiál je velice obsáhlý, rád bych měl víc času na to jeho prostudování a rád bych, aby se k němu mohla vůbec vyjádřit veřejnost.
14: V tuto chvíli investor žádá o stavební povolení, pokud jej získá, v létě začne se sanací skládky. Karolína Davidová, televize V1.
0: Frýdecko-Místecké ulice zdobí další stolprštajny. Radnice nechala umístit dalších 10 kamenů s mosaznou destičkou jako připomínku obětí nacismu, jejíž život byl spjat s Frýdkem Místkem. Odhalení se zúčastnila i dcera zavražděné předvaděčky Marie Pietrošové, 86-letá Milena Ručková.
18: Lidé ve Frýdku Místku najdou v chodnících další kameny zmizelých. Radnice nechala zasadit do dlažby celkem 10 stolprštajnů.
19: Se jedná o projekt německého umělce Gintera Gemniga a jeho nadace. Jedná se v podstatě o to, že ty malé kameny s mosaznou destičkou nějakým způsobem jsou instalovány v těch chodnících a připomínají tragické osudy obětí nacismu a holokaustu. Takže tyto destičky jsou instalovány právě před domy těchto obětí. Na každé té mosazné destičce je znázorněno jméno, den narození a tragický osud této oběti.
20: Obecně myšlenka stolprštajnů je za mě věc, která je mimořádná tím, že vlastně tím připomenutím o to, že škobrtneme o ten kámen a zároveň se musíme poklonit tak nejenom nám, kteří třeba ještě si pamatujeme z vyprávění tu dobu, ale zejména mladým lidem připomíná to, že jsme tady žili s mnohými jinými lidmi, kteří zmizeli v tom víru událostí kolem druhé světové války a myslím si, že je na místě si připomínat tyhle ty události a myslet na své kořeny, protože jak už jsem mnohokrát řekl, pokud nebudeme znát svou minulost a nepochopíme, co se v minulosti dělo, tak budeme odsouzeni k tomu, abychom ty stejné chyby opakovali v budoucnosti.
18: Jeden z nich připomíná Marii Pietrošovou, která žila v Nerudově ulici v Místku. Podílela se na převádění uprchlíků přes hranice do Polska na území obce Morávka. Začena byla dvakrát, nejprve v roce 1939, poté o 5 měsíců později, tehdy již v jiném stavu. 10 dní po porodu ji ale gestapo odvezlo a se svou dcerou Milonou už se nikdy neviděla.
21: Byla odvážná. Co k tomu mohu víc říct? Nic.
1: Takový odvážní lidé už se asi snad dneska ani nerodí. Je to krásné, je to, zaslouží si to určitě.
21: Jsme velice rádi, že i tady náš kraj, náš region je do toho zapojený. Je to pro nás opravdu srdeční záležitost. Já sama jsem vedoucí pečovatelské služby o přeživší holokaust. A s těmito osudy a s tím, co se dělo, jsem vlastně každý den to vidím, jaké dopady na ty rodiny to mělo. Moji klienti mají kolem 90 let a je to opravdu pro ně takové zadosti učinění.
18: Pět kamenů zmizelých je nově zasazeno také v chodníku před Horničákem v ulici Pionýrů, která je spjata s rodinou továrníka z tehdejší místní likérky Hermana Loewe.
0: Koncertem v Uhersko-Hradištském klubu Mír skončilo společné jarní turné kapely Niakara s domácí legendou Free Fall. V létě mají své vlastní festivalové plány, na podzim ale budou opět koncertovat společně. Free Fall navíc pracuje na novém EP a videoklipu.
22: Kapelou Free Fall už ze zdravotních důvodů nemůže pokračovat její dlouholetý zpěvák a textař Zdeněk Hrach. Na jaře takhle na Lee získala k mikrofonu nového partnera. George Emmons se na česká pódia vrátil po dlouhých 28 letech. Naposledy u nás koncertoval ještě jako Jiří Emanovský.

0: jsem Freefall znal už, myslím, asi tak 5 let. Jejich muzika se mi vždycky líbila. Přišla mi zajímavá, jiná než ostatní tady v Čechách. A takže jsem to začal zvažovat. Snažil jsem se nějak si představit, jak by fungovala ta logistika. Přeci jenom žiju několik hodin letem od Čech. Ale vlastně, když jsem pak dostal jejich turné rozpis, tak jsem si říkal, to by šlo, to by se nechalo zvládnout.
1: Sedl si to hned. George je výborný zpěvák, jo.
0: Děkuju.
1: A opravdu, a jak jako taky říkáme, prostě člověk, my jsme si fakt jako úplně sedli na první dobrou, což jsme jako nečekali, ty obavy tam byly, že nám někdo přiletí z Atlanty, kdo ví, jak to bude, co když bude dobře zpívat, ale jako člověk prostě bude stát za, jako nebude stát za nic. Takže takové ty obavy různě tam byly a nečekali jsme, že to dopadne tak, jak to dopadlo, prostě úplně úžasně.
2: Dvojice frontmenů kapely se společně se všemi hudebníky těší na léto plné festivalových koncertů a nepůjde o žádné sbírání drobků. Freefall se představí například na Zlín žije, Karpaty Fest ve Slavičíně a znovu i na Masters of Rock. Do toho chystá EP album a videoklip.
0: První písnička už se bude nahrávat příští měsíc, takže počítáme, že do polovinou července by se to mělo dokončit a v srpnu, koncem srpna by se měl natáčet první videoklip a my se na to všichni strašně moc těšíme. V současné době je to vlastně teď se připravuje scénář a vlastně je to takový období té přípravy a já jsem osobně moc rád, že moje žena se toho bude zúčastnit, protože moje žena mi pomáhala v Americe vlastně být producentem veškerých mých videoklipů. Zároveň taky mi pomáhla psát texty. A já jsem rád, že na to může být součástí a už se na to všichni strašně moc těšíme.
2: Na podzim se po českých pódiích rozjede Freefall znovu ve společnosti Niakary. S příchodem George Emanse navíc končí období, kdy kapela zpívala výhradně česky. Anglické texty by jí mohly pomoci získat publikum i v jiných evropských zemích.
3: Ve Véskách ve Zlínském kraji se rozezněly sirény a hasiči vyrazili do akce. Důvodem však nebyl požár ani nehoda, ale oslava 100 let místního sboru dobrovolných hasičů. Součástí programu byla také ukázka zásahu.
4: Dobrovolní hasiči jsou spojováni především se záchranou životů a majetku při mimořádných událostech. Jejich význam pro obce je však mnohem širší. Kromě pomoci v krizových situacích zastávají ještě jednu velmi důležitou úlohu.
5: Hasičské sbory sehrávaly důležitou funkci v tom společenském a kulturním životě těch obcí. Jsou pořadatelé jednak těch hasičských soutěží, což je třeba ve Véskách poměrně rozsáhlá činnost, která má rovněž svoji historii, ale jsou pořadatelé také různých akcí pro děti, plesů a tom všem, co se odehrává konkrétně na tady tomto hřišti.
4: Tady měli opravdu důvod k oslavám. Sbor dobrovolných hasičů Vésky totiž oslavil 100 let své existence. Program začal už ráno slavnostním průvodem ke kapli, kde se uskutečnila mše. Poté následovalo zasedání sboru v kulturním zařízení.
5: Pak jsme šli průvodem jednak na hasičárnu, kde jsme připravili několik výstav historických dobových fotografií, až jsme se dostali sem na hřiště ve Véskách, které je vlastně tím epicentrem našich oslav. No a jak máme možnost trošku slyšet, protože kolem nás je zvuk techniky, tak jsou zde ukázky zásahu.
4: Následovaly hry pro děti, hrála dechovka a na závěr se všichni sešli u večerního posezení s beatovou kapelou. Další akcí, kterou místní hasiči pořádají, bude soutěž v požárním sportu. Ta se uskuteční už tento víkend na hřišti ve Véskách.
3: Jedna z důležitých příjezdových cest do Přerova prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Oprava silnice mezi Čekyní a Penčicemi přinese nový povrch, chodníky i bezpečnější zastávky. Do té doby ale musí řidiči počítat s dopravními omezeními. Více už v reportáži.
6: Rekonstrukce silnice mezi Čekyní a Penčicemi na Přerovsku nabírá tempo. Komunikace druhé třídy, která vedle dálnice slouží jako jedna z příjezdových cest do Přerova, je kvůli stavebním pracím úplně uzavřená. Řidiči tak musí počítat s objížďkou, která jim cestu protáhne zhruba o 15 minut.
7: Přes Kokory na Lešovice nebo, a vlastně člověk se nedostane ani do Penčic, takže proto je stanovená tato objízdná trasa. Je to další etapa opravy komunikace 2/436, je to vlastně celá komunikace až do Doloplas, předtím to bylo v Penčicích, teď se to dělá v Čekyni, na požadavek místní části se to rozdělilo do dvou etap.
8: Od 7. dubna do 3. srpna a v průběhu času, v průběhu měsíce července na to naváže další etapa, která bude od ulice Na Borošínu až po ulici Zámecká, tak bude trvat od 18.7. do 7. října a mělo být tedy také o komplexní realizaci právě toho průtahu.
7: Je to komplikace pro ty občany, ale na druhou stranu budou mít hotové chodníky, budou mít hotovou novou komunikaci, tak věřím, že to zvládnou. My jsme se snažili, a tak je to i rozdělené do těch dvou etap, aby tam byla zachována dopravní obslužnost, hlavně pro městskou průtusovou dopravu, ta tam tedy zachována je, jsme na požadavky místní části přidávali nějaké ranní spoje, aby se děti dostaly do školy.
6: Cesta už byla ve špatném stavu. Navíc v obou obcích bylo nutné udělat nové chodníky a zálivy pro autobusové zastávky pro větší bezpečnost chodců a plynulost provozu.
8: Komunikace je významným způsobem modernizována a samozřejmě její šířkový profil je tak, aby odpovídala všem parametrům silnice druhé třídy. Je tam především rekonstruováno celkové podloží, odvodnění, propustky, kolem vlastně rigoly, příkopy, zároveň k tomu jsou řešena dopravní značení. V minulém roce například se dělal i most přes říčku Olešnici, který je hotový a který je právě mezi Penčicemi a Čekyní.
6: Bezpečněji by po nové silnici měli řidiči projet na podzim roku 2026.
3: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes se společně vydáme za dalšími místy, která možná nejsou největší ani nejslavnější, ale rozhodně stojí za objevení. A začneme pozvánkou na zajímavou akci, která by určitě neměla ujít vaší pozornosti. Mladá Boleslav se totiž v červnu opět promění v otevřenou uměleckou dílnu pod širým nebem. Od 8. do 19. června se zde uskuteční už 13. ročník metalového sympózia, unikátního setkání uměleckých kovářů a sochařů z celého světa. Návštěvníci budou moci přímo u výhní sledovat vznik monumentálních kovových děl, která pod rukama mistrů z Argentiny, Austrálie, Rumunska nebo Nového Zélandu získají svou finální podobu. Do tvorby se zapojí také studenti a mladí umělci. Jejichž práce obohatí známou metalovou cestu. V dnešní první reportáži se vydáme za hranice České republiky, do jednoho z nejkrásnějších koutů Horního Rakouska. Národní park Kalkalpen je největší lesní národní park v zemi a ukrývá rozsáhlé horské masivy, hluboká údolí, průzračné potoky i jedny z nejzachovalejších bukových lesů ve střední Evropě. Je to krajina, kde stále vládne příroda a kde lze na každém kroku objevovat divokou krásu Alp. Čekají nás majestátní výhledy tichohorských lesů i místa, která dokazují, že opravdová divočina se dá najít jen pár hodin od českých hranic.
1: Údolí řek Enz, Steyr a Krems jsou živými tepnami hornorakouského regionu. Jejich srdcem je už 25 let národní park Kalkalpen s výjimečnou nedotčenou divočinou a s nejstaršími bukovými lesy v Evropě, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Člověk tu nemá o nic větší výsady než rostliny a živočichové. Neloví se tu ryby ani vysoká, vše se jen pozoruje a obdivuje. Taková platí pravidla v tomto relativně mladém národním parku. Stezky, které jim vedou, se ukrývají hluboko pod bukovou korunou a táhnou se po místech, po kterých v 19. století kráčeli téměř výhradně dřevorubci.
2: Národní park byl otevřen v roce 1997, ale nebylo to jednoduché. Měla tu vyrůst vodní elektrárna a zaplaveno mělo být celé území. Začali jsme protestovat a udělali jsme dobře. Po 15 letech velkého úsilí se nám podařilo vytvořit národní park s rozlohou 20 850 hektarů, který je dnes nejlesnatější národní park ve vysokohorském prostředí. Jeho území pokrývá 32 různých lesů, a to včetně vzácného pralesu, kde roste buk, praotec parku, který se tu zakořenil už v roce 1473.
1: Krásu divočiny si nejlépe vychutnáte při túře v doprovodu místního správce parku v čase, který si sami vyberete. Náš průvodce Franz, větrem ošlehaný a opálený muž, se lesem pohybuje rychle a ladně jako kamzík. Zná tu každý kámen. Jako ranger tu pracuje už od samého začátku, tedy už čtvrt století.
2: Teď se nacházíme u občerstvovací stanice Jagerhäusel, a to ne náhodou. Tady je výchozí bod pro tři turistické trasy v této oblasti. My budeme směřovat na vyhlídky, odkud se nám naskytne krásný výhled na téměř celý národní park. Vystoupáme na vrcholy Alpstein a Trempel, a to až do výšky téměř 1500 metrů nad mořem. Tak pojďte, Vendulo.
1: Po značené cestě číslo 472 vcházíme do lesního království. Procházíme podél potoka, který na mnoha místech doslova odnesl část skály. Vytvořily se tu kamenné mísy, které voda vymodelovala ve skalních útvarech a kde vás v létě vlhké klima příjemně schladí.
2: Jsme v údolí potoka, který pramení na vrcholu hor a stéká do údolí. A protože tyto hory jsou vápencové, voda ten vápenec během dlouhých let postupně narušuje. Tady vidíte unikátní prohlubně kamenné mísy. My jim tu říkáme Bodinge a dali vlastně název i celému údolí Bodingraben. Vlastně trochu máme obavy, aby voda, která vápence takto rozpouští, za 5 nebo 6 milionů let vápencové hory úplně nesprovodila ze světa.
1: Říká se, že místo, které chcete opravdu poznat, je nejprve potřeba vidět zhora. V Kalb Alpenu k tomu máte hned několik příležitostí. My jsme se vyšplhali až na vrchol jednoho z nejvyšších pěšky dostupných vrcholů parku, kde jsme po zásluze odměněni. Impozantní výhled na tisíce a tisíce smíšených lesů a na 54 dvoutisícových vrcholů je prostě uchvatný.
2: My teď stojíme na vrcholu Trempel, téměř 1500 metrů nad mořem. Máme tu výhled kolem dokola celých 360 stupňů na horské hřebeny Hintergebirge a Sengsengebirge. Ten má podobu kosy a je protáhlý a najdete tam rozsáhlé krasové oblasti. Kalb Alpen je domovem více než tisíce rozmanitých kvetoucích rostlin, kapradin a mechů. Žije tu 80 hnízdících druhů ptáků, 17 druhů netopírů a létá tu 1600 druhů motýlů. Pozoruhodný je vysoký počet spárkaté zvěře a také takzvaných pralesovitých druhů, které mohou přežít pouze v lesích s dostatkem starých stromů a mrtvého dřeva. Pro představu, tady u nás žije asi 42 druhů brouků. Přibližně 75% rozlohy národního parku tvoří divoká příroda a to je v Rakousku jedinečné.
1: Kromě pěších tras park nabízí zhruba 500 kilometrů cyklostezek a tratí pro horská kola. Ať už se vydáte kamkoliv, pěšky nebo na kole, pořádně se dívejte kolem, ať vám nic neunikne. Na horských pastvinách rostou fialové orchideje, divoké narcizy, žluté arniky, úpolíny, hvozdíky a další alpské luční květy. My pokračujeme se stupem do idylického místa Ebenforstalm, kde nás milý a usměvavý farmář hostí tradičními domácími pochoutkami. Podává se štrůdl s tvarohem, silný vývar s játrovým knedlíčkem a pesinková limonáda. Tiše plyne, příjemně nás a místní osazenstvo zahřívají sluneční paprsky a oči si užívají výhled na dovádějící zvířata, pastýře.

0: žádném nacionálparku Kalkalpen 20.
1: V národním parku máme takovýchto pastvin 20. Vznikly v tomto regionu už v 16. století. S příchodem obyvatel do hor se tu začalo s kácením lesů, kde si pak lidé začali stavět první salaše. Bylo to výhodné z hlediska zásobování. Seno a tráva pro dobytek se nacházelo přímo tady v horách. Hospodáři tu produkovali nejvíc tvaroh, mléko, máslo a sýry, které posílali pak dolů do údolí, kde se zboží prodávalo. A šlo o velmi vydatné kalorické produkty, aby dodali lidem potřebnou energii pro práci v lese i na stacích.
2: Národní park Kalkalpen pomáhá zachovat nejen přírodní ráj Rakouska, ale také pečuje o duševní pohodu všech návštěvníků. Najdete tu klid a relaxaci a užijete si přírodu všemi smysly. Ostatně tak jako v dalším cíli naší cesty. V příštím dílu putování Horním Rakouskem se vypravíme do nedalekého prázdninového regionu Pirnpril. I tam nás čekají nevšední zážitky.
3: Jaké je to podívat se na Zemi očima astronauta? Odpověď nabídne unikátní projekt Spacebus, který vyráží na cestu po českých regionech. 18-metrová mobilní maketa rakety umožní návštěvníkům zažít prostřednictvím virtuální reality simulovaný let do vesmíru a pohled na naši planetu z oběžné dráhy. Kromě samotného letu čeká na návštěvníky také bohatý doprovodný program plný technologií, soutěží a vesmírných zážitků. Spacebus během své tour navštíví desítky měst napříč Českou republikou a přiblíží fascinující svět kosmonautiky malým i velkým. Jen pár kilometrů od Plzně se ukrývá místo, které návštěvníky zavede hluboko pod zem a zároveň do historie těžby kaolínu. V Nevřeni se nachází unikátní kaolínový důl, jediná zpřístupněná památka svého druhu v České republice. Během prohlídky se vydáme spletí podzemních chodeb, poznáme náročnou práci horníků a zjistíme, jak významnou roli sehrál kaolín v rozvoji celého regionu. Čeká nás nevšední cesta do světa, který byl po desítky let skrytý lidským očím.
4: Na severním Plzeňsku v obci Nevřeň najdete jediný veřejně přístupný hlubinný kaolinový důl v České republice. Jde o unikátní památku v rámci celé střední Evropy. Jeho prohlídku si rozhodně nenechte ujít.
5: Dochovaná část bývalého hlubinného kaolinového důlu v Nevřeni čítá 1350 metrů a zprovozněna pro veřejnost je zhruba polovina, 700 metrů chodeb. Nyní se nacházíme ve velkém domu. Je to vlastně největší prostor u nás dole, podle mého názoru teda i nejkrásnější. Výška stropu je až 12 metrů, šířka 8 až 10 metrů, objem je 6,5 tisíce kubíků, metrů krychlový, což je opravdu obrovské množství. My jsme to s kolegou počítali a kopáči to museli těžit rok a půl v kuse. Pouze ručně, protože jinak se u nás dole nikdy nepracovalo. Byla to určitě těžká práce. V Nevřeni se nejdřív začalo těžit na povrchu, takzvanými odklizy, tak se právě ten kaolin většinou těží. A teprve později, když se přišlo na to, že i hlubší partie obsahují ten kaolin, tak se přišlo na tu raritní těžbu hlubinou. Návštěvníci se během prohlídky vlastně dozví, jak důl sloužil v minulosti, takže dozví se o těžbě kaolinu, co je kaolin, k čemu se používá a další věci. Dozví se také o tom, že důl sloužil během druhé světové války i jako kryt, nebo měl sloužit jako kryt pro místní obyvatele, kteří se obávali přechodu vojsk nebo rabování. Dále se dozví i takové zajímavosti. U nás dole zimují netopíři, tak něco i z této oblasti.
4: Na cestu do dolu se dobře oblečte, protože je tu stálá teplota, v zimě v létě 10 stupňů Celsia. Zdejších dechberoucích prostor a labirintů chodeb si samozřejmě všimli i filmaři.
5: V roce 2017, ještě než byl důl otevřený pro veřejnost, se tam natáčela pohádka Čertí brko. Dost lidi se pořád ptají, je to tady, kde se to natáčelo. A potom se taky tady natáčela pohádka Tři princezny. Tam vlastně bylo podsvětí, kde vlastně princezna musela přijít do podsvětí a vzít si kámen zářivec.
6: To, že máme nejenom nádherné hrady, lesy, ale máme i technické památky, to dělá právě Plzeňský kraj. Plzeňský kraj jedinečným. Kaolín se většinou těží povrchově. Tady se těžil podzemí, život horníků, vůbec jak to vypadalo, ty nádherné sály. Prostě to je Pro mě je to fakt opravdu velký skvost.
4: Prohlédnout si unikát západních Čech přijíždí lidé z celé republiky i ze zahraničí. A ne jednou, často se sem vracejí znovu i několikrát.
5: Líbila se jim prohlídka, tak sem vezmu známé, jedu sem s nima znovu, navštěvu i akce, jako je třeba Festival světla Blik Blik, který letos už tady byl podruhé. A pak vám návštěvníci řeknou, je, my už jsme vás zřejmě po páté, byli jsme tady na normální prohlídce, nebo máme prohlídky za Svitu baterek, Mikulášskou nadílku v podzemí, anebo ten Blik Blik. Takže ty lidi se vrací, což pro nás je signál to, že se tady opravdu lidem líbí.
4: Tvůrci festivalu Blik Blik přišli sami s nápadem udělat ozvěny festivalu právě zde.
5: Skvělé je to, že v dole je vlastně pořád tma. Tudíž nemusíme čekat na večer, kdy je tma, aby vznikly nějaké videomapping, ale provádí se opravdu od rána až do večera. Ty umělci sami byli nadšení z těch prostor a brali to vlastně jako výzvu a předháněli se, co kam dají. Takže jsme rádi, že se navázala spolupráce a doufáme, že teda každoročně na zahájení turistické sezóny u nás ten festival bude probíhat. Protože pokaždé je to jiné. Lidi se nemusí bát, že já už jsem byl loni, bude to pořád stejné. Pokaždé je tam něco jinačího. Letos bych řekla za sebe, bylo to úplně jinačí než loni a bylo to víc interaktivní. Lidi si mohli víc jako pohrát s tou instalací.
4: Ještě před zpřístupněním samotného dolu bylo v roce 2014 v Nevřeni slavnostně otevřeno centrum Kaolinum.
5: Dřív tady byla pouze multimediální expozice o geologické minulosti v regionu, právě o těžbě kaolinu, především o tom našem dole kaolinovém, který byl v té době nepřístupný veřejnosti. Ten se otevřel potom až v červnu 2019 a od té doby vlastně provádíme od dubna do konce října. Centrum funguje nejen jako informační centrum a výchozí bod pro ty turisty, ale je to komunitní centrum, společenské centrum, takže normálně tady probíhají akce kulturní, společenské, jsou tady divadla, koncerty, večer je tady třeba i občerstvení, nebo se tady pořádají komunitní akce, jako jsou třeba senior klubíky, klubíky s dětma, anebo taky dost často na školení, dost často třeba z Plzeňského kraje sem jezdí a školí se tady.
4: O provoz centra se stará obec, ale sama by pochopitelně všechno nezmohla.
5: A dost často právě nám pomáhá Plzeňský kraj z dotačních titulů a bez nich by třeba nebyla vůbec naučná stezka, která je opravdu krásná a vede k tomu dolu nebo nějaké herní prvky. Taky nás podporou kulturou, můžeme objednat koncert, protože nám na to přispějou, což je určitě fajn.
4: Naučná stezka má 7 zastavení. Na informačních tabulích se dozvíte velmi vtipnou formou zajímavosti ze života pod zemí.
5: Třeba to, že krtek za svoji samičku urazí až 10 km pod zemi. A nebo třeba, že nejdelší žižela v České republice měří 50 cm. Je to takovou krásnou hravou formou, že i děti to zaujme, přečtou si to i dospělí a pak si to pamatujou. Dost často přijdou třeba po roce a řeknou, já si toho krtka moc dobře pamatuju. My máme opravdu štěstí, protože naučnou stezku nám skvěle stvárnil kreslíř Dalibor Nesnídal. A to nám opravdu všichni závidí. To krásná hravá forma, jsem tam i nějaký vtip, takže věřím, že to zaujme jak malé návštěvníky, tak i velké.
7: Nám se podařilo stát se teda po několika letech kulturní památkou. Takže vlastně veškeré aktivity, které probíhají v dole, teď už jsou teda pod dohledem památkové péče.
6: Plzeňský kraj přispívá ne přímo k tomu dolu, ale na okolí, kde se instalovaly různé zábrany, závory, informační tabule, tak, aby se zvýšila bezpečnost návštěvníků právě v okolí toho lomu.
4: Po prohlídce dolu a projítí naučné stezky si odpočiňte u místní tůňky.
5: Je to takové krásné místo, plné živočichů, rostlin, přímo láká k odpočinku a k posezení.
8: Zajímavostí v Nevření je určitě čištění odpadních vod, které probíhá v takzvaných biologických rybnících. Veškeré vody přečištěné z jednotlivých nemovitostí jsou svedeny jednotnou kanalizací právě do několika rybníčků. Jsou tam teda dva rybníčky spojené meandrovitým tokem a na konci vlastně z tohohle systému vytéká do vodoteče čistá voda.
5: Určitě nepřehlednutelné je naše betonové hasičské letiště z roku 1936. To je stavba, kterou si tehdy naši předci hasiči vybudovali ke 30. výročí založení hasičů v Nevřeni. A myslím si, že i po těch letech je skutečně nádherná, je ojedinělé i v České republice.
4: Děti se mohou při návštěvě Nevřeně vyřádit na několika herních prvcích a kromě toho hledat skryté příběhy.
5: Skryté příběhy v podstatě aplikace v mobilu, prostřednictvím které si návštěvník dohledá to místo, kde se nachází, najde vlastně trasu, která je tam a může si s mobilem projít celou tu trasu a vždycky tak každá ta trasa je tematicky zaměřená. U nás konkrétně je to teda rozhovor s čertem Bonifá. Plácem.
4: Kousek od Nevřeně se ještě cestou určitě zastavte na Příšovské Homolce, unikátní třetihorní Čedičové sopce, původní nejjižnější sopce českého masivu.
5: A když jsem si myslela, že ten taky zelený kopeček, ono to tak ze silnice vypadá, ale z druhé strany jsou vě krásné varhany té Čedičové sopky, takže když mi třeba na exkurzi přijedou většinou třeba deváté třídy, které se učí geologii, tak je právě posílám i tam, je to cenný materiál, oni se na to můžou šáhnout, není to jenom taková ta suchá teorie, vidí to na vlastní oči.
4: Z pohledu geologického je díky pozůstatkům vulkanické činnosti nesmírně zajímavé celé severní Plzeňsko. Výlet do Nevřeňského kaolinového dolu a do jeho okolí vás určitě nadchne.
3: Muzejní noci zná téměř každý, ale věděli jste, že svůj mezinárodní den mají také archivy? Právě 9. června, kdy si připomínáme Mezinárodní den archivů, otevírají archivy po celé České republice své běžně nepřístupné prostory a zvou veřejnost k objevování minulosti. Návštěvníci se mohou těšit na výstavy historických dokumentů, prohlídky zákulisí archivní práce, staré fotografie i možnost vyzkoušet si čtení několik set let starých rukopisů nebo psaní husím brkem. Je to jedinečná příležitost nahlédnout do míst, kde se uchovává paměť našich měst, obcí i celé země. Pokud vás zajímá historie a příběhy ukryté v dokumentech, nenechte si Mezinárodní den archivů ujít. Milovníci kaktusů a sukulentů by si rozhodně neměli nechat ujít tradiční výstavu v areálu zámku Libochovice. Od 6. do 14. června zde klub kaktusářů Roudnice nad Labem představí pestrou kolekci rostlin z celého světa, a to v jedinečném prostředí zámeckého skleníku. Návštěvníci se mohou těšit na desítky zajímavých druhů kaktusů a sukulentů nejrůznějších tvarů, barev i velikostí. Výstava je ideální příležitostí nejen pro zkušené pěstitele, ale i pro všechny, kteří chtějí objevit krásu těchto neobyčejných rostlin a načerpat inspiraci pro vlastní zahradu či domov. Každé místo, které jsme dnes navštívili, nám připomnělo jednu důležitou věc, že za zajímavým zážitkem nemusíme cestovat přes půl světa. Často stačí odbočit z hlavní silnice, projít neznámou ulicí nebo se zastavit tam, kde jsme dosud jen projížděli. Děkuji, že jste byli u toho s námi. Mějte oči otevřené, protože další zajímavý příběh může čekat třeba hned za rohem. Naschledanou u dalšího vydání pořadu Putování v regionech.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny Devět sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvična a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem, tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod širým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních posluchárek. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků, některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu otvírací v létě do zahrady. Na ní navazují

hlediště v Patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem. Mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pout po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
1: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze čtyř oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
0: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
2: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme. Takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
0: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
1: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
0: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
3: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
4: Zajímavý, protože jo, i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se hodně užila.
5: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze Země.
0: Vzdělávací a popularizační akce Spacebus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
1: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Spacebusu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
0: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová. Příjemné počasí, soutěže, hudba a hlavně spousta radosti. Lobeský park se v neděli 31. května proměnil v jedno velké hřiště. Tradiční dětský den, který připravil 4. plzeňský obvod, letos přilákal více než tisícovku návštěvníků.
6: Lobeský park už je tradiční místo pro konání právě dětského dne při příležitosti Mezinárodního dne dětí. A děláme to tady proto, že samozřejmě ty jednorázové akce, které jsou tu dnes, jsou doplněny těmi tradičními dětskými prvky, které tady v parku jsou, ať jsou to skluzavky, maják, lanovka, různé prolezačky a podobně. Takže to místo je tady úplně skvělé na takové akce.
0: Na návštěvníky čekal v průběhu odpoledne pestrý program. Velký úspěch sklidila například sokolnická ukázka, do níž se mohly zapojit i samotné děti.
7: Vystoupení úžasný, děti byly výborný. Nejdřív jsme půjčovali dětem vidělé na ruku, povídali jsme se o něm, aby se ho dotkli, aby třeba poznali, jak má jemný peří, protože je to pták, který, zvíře, který je.

0: žije v noci, že jo, tak aby nebyl slyšet, tak proto má tam to jemný peří. Bavili jsme se o jeho zraku a tak dále.
1: Velkou výzvou byla zábavná stanoviště, kde si malí návštěvníci mohli vyzkoušet svou šikovnost, odvahu a nejen sportovní dovednosti.
2: Celý dětský den je samozřejmě koncipován tak, aby se bavili hlavně děti a i jejich rodiče. A je tady možno absolvovat soutěžní okruh, kde 6 disciplín, od házení míčem, běhání s parákem, skákání v pytli, lukostřelba a podobně. Každý, kdo absolvuje ten okruh, dostane cenu, dostane nějakou odměnu.
1: Už od prvních minut bylo jasné, že o zábavu nebude nouze. Děti vybavené soutěžními kartami vyrážely na jednotlivá stanoviště a s nadšením sbíraly razítka za splněné úkoly.
3: Je to tady všechno skvělý. Vyzkoušel jsem úplně všechno.
4: My jsme běhali s padákem a pak jsme běhali s míčkem a se lžící.
5: Zkoušeli jsme tady běh s padákem, jako za zádama. Pak jsme tady... Teď jsme tady vybarvovali žabáka a pak stříleli jsme z luku na terč.
6: Skákala jsem přes překážky, vybarvovala, střílela z luku.
1: Odpoledne v Lobeském parku ale ani zdaleka nebylo jen o soutěžení.
2: Jsou tady kreativní dílničky, klasické malování na obličej a samozřejmě bohatý kulturní program od sokolníků přes kejklíře až po vrchol dnešního dne, to je culinka, kterou mají děti moc rádi. Takže věřím tomu, že se i to dnešní odpoledne povede.
1: Další velkou událost chystá městský obvod Plzeň 4 už 12. června. Louka u svatého Jiří ožije akcí Koncerty na čtyřce, kde co by hlavní hvězda vystoupí Jiří Korn se svojí kampany. Kromě něj se návštěvníkům představí také kapely X-Cover a Reddy Kirken. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
7: Přímí účastníci bojů druhé světové války v Evropě, století Harry Hugh Mason a Howard Arnold Strauch, zavítali do Plzně. V rámci několikadenní soukromé cesty, kterou pro ně spolu organizuje historik a publicista Jiří Kluc, položili ve čtvrtek 28. května květiny u památníku Díky Ameriko. Následně oba muži poobědvali s primátorem města Plzně.
8: Já mám velkou radost, že i když nemáme slavnosti svobody, tak dva století gentlemani, jak Arno, tak samozřejmě Harry, který už tady byl na minulých výročních oslavách slavností svobody, přijeli, vážili znovu cestu do České republiky, přijeli znovu do Plzně. Já myslím, že naše poděkování patří, kdykoliv se rozhodnou sem přijet, protože, jak víte, tak Plzeň osvobodil Američané a Belgičané a také spojenecká vojska. My si to nesmírně vážíme. Takže já jsem jim vysekl poklonu, věřím, že si tady pobyt v České republice užijou a těším se na ně třeba příští rok.
7: Cesta veteránů proběhla u příležitosti Memorial Day, což je významný svátek, který se slaví hlavně v západní Evropě a v USA a uctívá památku padlých vojáků. Howard Arnold Strauch, který získal řadu vojenských vyznamenání za nasazení v Evropě i na Filipínách, vzpomínal na konec války.
9: My company in the 86th
10: Moje rota v 85. pěší divizi nevěděla, že jsme válku vyhráli a porazili německou armádu. Vzdali se nám se vší úctou. My jsme splnili naši misi a všichni byli rádi, že to máme za sebou.
7: Součástí ceremoniálu bylo i setkání se žáky plzeňských základních škol, konkrétně 21., 25. a Benešovy základní školy. Veteráni si od žáků převzali výtvarná díla a texty s poděkováním.
11: Je to opravdová čest být tady a jsem tak rád, že jsem byl součástí osvobození Československa od Němců. Bohužel jsme museli ustoupit, aby Československo mohli obsadit Rusové. K válce bych chtěl říct jen dvě věci. Ve válkách nejsou vítězové, na obou stranách jsou jen poražení. A další moudrost zní, že války jsou nejhloupějším výtvorem lidstva, speciálně mužů.
7: Pro televizi ZAK František Šimánek.
12: Slunečné počasí a blížící se prázdniny vytvořily v jachytním klubu Plzeň ideální atmosféru na oslavu Dne dětí. Tradiční akce nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu aktivit na souši i na vodě a užít si tak den ve výjimečném prostředí.
13: Já jsem ráda, že právě Velký Bolevecký rybník má tady k dispozici, respektive jachtaři mají k dispozici tenhle ten krásný rybník, tenhle ten krásný vodní prostor. A my s jachetním klubem dlouhodobě spolupracujeme, podporujeme, takže v rámci dotací od nás dostávají taky nějaké příspěvky. Dneska vyšlo i krásné počasí, takže jsem moc ráda, že tady je plno, je tady živo.
14: Už je to tradiční akce, my ji rádi podporujeme a doopravdy jsme rádi, že ukáží dětem, jaké je to vlastně si věc na jachtičce zažít krásný slunečný den. Zatím nám vždy počasí vyšlo a trošku těm dětem zpříjemnit v podstatě ten závěr toho školního roku.
12: Den dětí se v jachytním klubu uskutečnil popáté. Pro děti byla připravena řada aktivit spojených s jachtingem, ale dozvědět se mohly také spoustu užitečných informací.
15: Děti se známíme jak s jachtingem jako takovým, mají prostě úvod, představení jachtingu, lodních tříd, jak se pohybovat na těch lodích. Vyzkouší si zdravovědu, což je velmi zajímavá disciplína, učí se, jakým způsobem jako zachránit i tonoucího, poskytnout první pomoc. V tvořivý dílničce si něco vyrobí, máme tady uzlování, takže se učí jachtařský uzle a provázek si zase odnáší domů. A to nejlepší, na co se všichni těší, je vožení na plachetnici.
16: Tak mi se tady asi nejvíc líbí to plachtění na vodě.
17: Mně se asi nejvíc líbí ta sprška, protože ta je skvělá, když je takový teplo. A asi taky to plachtění, to je dobrý, no, že prostě jsme na té lodi.
18: Mně se nejvíc líbí to plachtění a nejlepší tady na tom je to pití a ta sprška.
19: Já jsem si teď vyzkoušela nějaký uzle vázat, jako když bychom vázali tu loď, a bavilo mi i to plachtění a tady to, kdybych potřebovala nějak rozdechat toho člověka.
20: Já jsem si tady vyzkoušela vázat uzle a to mě docela bavilo, pak jsem si namaloval takovou záložku s vlajkama a zaplachtil se.
12: Jachetní klub Plzeň ovšem aktivity pro děti organizuje přes celý rok. Pořádá pravidelné tréninky i závody a snaží se dětem ukázat, že jachting není jen volnočasovou aktivitou, ale také sportem, který rozvíjí zodpovědnost i vztah k přírodě. Z Plzně pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
1: Co by policistovi, mu pomoc není cizí. Před 3 lety se ale Roman Hrabák rozhodl k velkému kroku a stal se takzvaným first responderem, tedy člověkem, který je připraven pomoci zachránit život dříve, než dorazí posádka profesionálních záchranářů.
21: Vždycky, když se ten telefon rozhouká, tak to vyvolá v člověku obrovský adrenalin. Jo, protože rozklikne to, teď je otázka, kde to je, vlastně kdo to je. Jo, protože může se stát, že se jedná o dítě a to prostě v těchto situacích je vždycky těžký.
1: V Plzeňském kraji působí v současnosti zhruba 200 first responderů, kteří mají dohromady v průměru kolem 140 zásahů za rok. Jejich pomoc je klíčová zejména v odlehlých oblastech kraje.
22: Zasahují tam v podstatě, kde u těch pacientů, kde došlo vlastně k selhání základních životních funkcí, anebo to selhání základních životních funkcí bezprostředně hrozí. Takže u náhlých zástav oběhu, u dušení cizím tělesem, anebo u vlastně masivního zevního krvácení. Takže vlastně ty hlavní úkoly těch first responderů je teda stavět to masivní zevní krvácení, umět nějaké vypuzovací manévry a samozřejmě kardiopulmonální resuscitace.
1: Srdce celého systému tepe na dispečinku. Právě odsud operátoři jedním kliknutím aktivují záchrannou síť.
23: Když je ostrý výjezd, tak vlastně přijde notifikace do telefonu, následně volá číslo ze záchranky, kde vlastně po přijetí toho hovoru mi sdělí, že byla vytvořena událost. Když se rozhodnu, že tu výzvu přijmu, otevřu status, dám přijetí. Jo? Následně sednu do auta, dám, že vyjíždím na místo.
1: Stát se first responderem není vůbec jednoduché. Podmínkou je čistý trestní rejstřík, podpis etického kodexu a hlavně náročný certifikovaný výcvik. V tomto kurzu je pro dobrovolníky v Plzeňském kraji nutná rekvalifikace každý rok.
22: Většina těch dobrovolníků tak jsou lidi, kteří nemají se zdravotnictvím absolutně nic společného. V podstatě musí jenom splňovat to, kde se aktuálně jakoby, nebo kde bydlí, jo, aby opravdu jsme pokryli ten region správně.
1: Roman Hrabák má za sebou zhruba kolem 15 zásahů. Zatímco na ten první příliš dobrém nevzpomíná, protože se pacienta nepodařilo zachránit, další případy už měly dobrý konec. Na jeden ze svých výjezdů si pamatuje i proto, že byl nedaleko jeho bydliště.
23: Bylo to, myslím, že rok zpátky, kdy jsme zasahovali u 32-letého muže, který vlastně aspiroval své vlastní zvratky a došlo k zástavě. Jo, tam už probíhala resuscitace ze strany matky a zásah se podařil. Rodina poděkovala. Jo, to v člověku vyvolá spoustu jako pozitivních emocí. A člověk má potom chuť pokračovat dál.
1: Nejen pro Romana Hrabáka, ale i pro další first respondery je největší motivací vědomí, že až příště zazvoní jejich telefon, mohou někomu vrátit tátu, mámu nebo partnera zpátky do života.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblíbený areál pod Chebským hradem oslavil o víkendu kulaté jubileum. Krajinka letos slaví 20 let od otevření a město připravilo dvoudenní program plný koncertů, workshopů i aktivit pro rodiny s dětmi.
1: Je to již 20 let, kdy se brány našeho města otevřely první přeshraniční výstavy.
2: Z místa, kam lidé dříve téměř nechodili, je dnes jedna z nejoblíbenějších částí Chebu. Areál pod hradem, známý jako Krajinka, oslavil o víkendu 20 let existence a do Poohří přilákal davy návštěvníků. Součástí oslav byly koncerty, divadelní představení pro děti, designové trhy i květinové workshopy. Nechyběl ani program pro rodiny nebo komentované připomínky historie celého projektu.
3: Dnes oslavujeme 20. výročí vzniku tady toho krásného prostředí, naší krajinky, která si myslím, že pro občany přinesla skutečně pěkné oddychové prostory pro děti. Jsou tady dětská hřiště, pro sportovce je tady sportovní zařízení a myslím si, že Cheb má být na co pyšný.
2: Krajinka vznikla v rámci přeshraniční krajinné výstavy Bez hranic. Původně zanedbané území pod hradem se tehdy proměnilo v moderní odpočinkovou a sportovní zónu.
4: Já jsem hrozně rád, že město Cheb opravdu převzalo tu péči veškerou, že investujeme do té údržby peníze, že dokonce přinášíme i nějaké nové prvky a nové nápady.
2: Dnes tu lidé najdou cyklostezky, dětská hřiště, sportoviště, restaurace i oblíbené vycházkové trasy podél Ohře. Právě spojení přírody, sportu a odpočinku podle návštěvníků dělá z krajinky výjimečné místo.
5: Vor 20 Jahren Gästeführer in Marktredwitz und in Eger. Und ich finde toll, was das noch alles so gut ist, alles so schön ist. Also wirklich.
6: Líbí se mi tady moc, protože já vlastně od 2006 jsem viděla ten začátek, takže to sleduju. Jezdím i do Markrevic.
7: Je to tu hezký a líbí se mi to tu moc.
2: Cheb si tak připomněl projekt, který významně proměnil podobu celého Poohří a stal se jedním ze symbolů města. Martina Straková, televize ZAK.
0: Plzeňský Prazdroj slavnostně otevřel plně automatizovaný skladový systém. Investice za téměř 1,5 miliardy zajistí, že se oblíbený ležák dostane k zákazníkům rychleji a spolehlivěji.
8: 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil Plzeňský Prazdroj.
9: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
10: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k efektivňování práce i k udržitelnosti.
9: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
8: Gigantická budova je velká jako dvě fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
11: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní půl kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
8: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
12: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
8: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
13: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
8: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pardubice podpořili výstavbu multifunkční arény na Cihelně, aniž by se zavázali k dotování likvidace skládky nebo příspěvku na provoz haly. Plánovací smlouvu se společností MHAP investora Petra Dětka město schválilo.
14: 31 z celkem 37 zastupitelů vyslovilo souhlas s výstavbou nové hokejové haly. Smlouva, která v historii města nemá obdoby, zaštiťuje spolu s výstavbou haly i úpravy okolí.
15: Ta smlouva je opravdu kompromisem a dohodou mezi oběma stranami a já ji považuji za opravdu velmi dobrý kompromis a za to, že velmi dobře jako stabilizovala právě pozici města.
16: Je potřeba si uvědomit, že město tuto čtvrť mělo dlouhodobě v plánu, ale mělo ji v šupliku a nevědělo, jak do toho. A my jsme z toho šupliku to vyndali.
14: Na nové Cihelně kromě multifunkční haly pro až 22 tisíc lidí má vyrůst také tréninková hala, hotel a další sportovní zázemí. V lokalitě na Hůrkách vznikne parkovací dům nebo nový terminál MHD. Právě posílení dopravní infrastruktury v případě konání velkých akcí je jedním z klíčových bodů smlouvy. I přesto se našli její odpůrci.
17: Naplánujeme to všechno jako hezky růžově, to nemůžu zpochybnit, nicméně se obávám, že to tak růžový v praxi nebude. Celý materiál je velice obsáhlý, rád bych měl víc času na to jeho prostudování a rád bych, aby se k němu mohla vůbec vyjádřit veřejnost.
14: V tuto chvíli investor žádá o stavební povolení, pokud jej získá, v létě začne se sanací skládky. Karolína Davidová, televize V1.
0: Frýdecko-Místecké ulice zdobí další stolprštajny. Radnice nechala umístit dalších 10 kamenů s mosaznou destičkou jako připomínku obětí nacismu, jejíž život byl spjat s Frýdkem Místkem. Odhalení se zúčastnila i dcera zavražděné předvaděčky Marie Pietrošové, 86-letá Milena Ručková.
18: Lidé ve Frýdku Místku najdou v chodnících další kameny zmizelých. Radnice nechala zasadit do dlažby celkem 10 stolprštajnů.
19: Se jedná o projekt německého umělce Gintera Gemniga a jeho nadace. Jedná se v podstatě o to, že ty malé kameny s mosaznou destičkou nějakým způsobem jsou instalovány v těch chodnících a připomínají tragické osudy obětí nacismu a holokaustu. Takže tyto destičky jsou instalovány právě před domy těchto obětí. Na každé té mosazné destičce je znázorněno jméno, den narození a tragický osud této oběti.
20: Obecně myšlenka stolprštajnů je za mě věc, která je mimořádná tím, že vlastně tím připomenutím o to, že škobrtneme o ten kámen a zároveň se musíme poklonit, tak nejenom nám, kteří třeba ještě si pamatujeme z vyprávění tu dobu, ale zejména mladým lidem připomíná to, že jsme tady žili s mnohými jinými lidmi, kteří zmizeli v tom víru událostí kolem druhé světové války a myslím si, že je na místě si připomínat tyhle ty události a myslet na své kořeny, protože jak už jsem mnohokrát řekl, pokud nebudeme znát svou minulost a nepochopíme, co se v minulosti dělo, tak budeme odsouzeni k tomu, abychom ty stejné chyby opakovali v budoucnosti.
18: Jeden z nich připomíná Marii Pietrošovou, která žila v Nerudově ulici v Místku. Podílela se na převádění uprchlíků přes hranice do Polska na území obce Morávka. Začena byla dvakrát, nejprve v roce 1939, poté o 5 měsíců později, tehdy již v jiném stavu. 10 dní po porodu ji ale gestapo odvezlo a se svou dcerou Milonou už se nikdy neviděla.
21: Byla odvážná. Co k tomu mohu říct? Nic.
1: Takový odvážní lidé už se asi snad dneska ani nerodí. Je to krásné, je to, zaslouží si to určitě.
21: Jsme velice rádi, že i tady náš kraj, náš region je do toho zapojený. Je to pro nás opravdu srdeční záležitost. Já sama jsem vedoucí pečovatelské služby o přeživší holokaust. A s těmito osudy a s tím, co se dělo, jsem vlastně každý den to vidím, jaké dopady na ty rodiny to mělo. Moji klienti mají kolem 90 let a je to opravdu pro ně takové zadosti učinění.
18: Pět kamenů zmizelých je nově zasazeno také v chodníku před Horničákem v ulici Pionýrů, která je spjata s rodinou továrníka z tehdejší místní likérky Hermana Loewe.
0: Koncertem v Uhersko-Hradišťském klubu Mír skončilo společné jarní turné kapely Niakara s domácí legendou Free Fall. V létě mají své vlastní festivalové plány, na podzim ale budou opět koncertovat společně. Free Fall navíc pracuje na novém EP a videoklipu.
22: Kapelou Free Fall už ze zdravotních důvodů nemůže pokračovat její dlouholetý zpěvák a textař Zdeněk Hrach. Na jaře takhle na Lee získala k mikrofonu nového partnera. George Emmons se na česká pódia vrátil po dlouhých 28 letech. Naposledy u nás koncertoval ještě jako Jiří Emanov.

0: jsem Freefall znal už, myslím, asi tak 5 let. Jejich muzika se mi vždycky líbila. Přišla mi zajímavá, jiná než ostatní tady v Čechách. A takže jsem to začal zvažovat. Snažil jsem se nějak si představit, jak by fungovala ta logistika. Přece jenom žiju několik hodin letem od Čech. Ale vlastně, když jsem pak dostal jejich turné rozpis, tak jsem si říkal, to by šlo, to by se nechalo zvládnout.
1: Sedl si to hned. George je výborný zpěvák, jo.
0: Děkuju.
1: A opravdu, a jak jako taky říkal, je prostě člověk, my jsme si fakt jako úplně sedli na první dobrou, což jsme jako nečekali, ty obavy tam byly, že nám někdo přiletí z Atlanty, kdo ví, jak to bude, co když bude dobře zpívat, ale jako člověk prostě bude stát za, jako nebude stát za nic. Takže takové ty obavy různě tam byly a nečekali jsme, že to dopadne tak, jak to dopadlo, prostě úplně úžasně.
2: Dvojice frontmenů kapely se společně se všemi hudebníky těší na léto plné festivalových koncertů a nepůjde o žádné sbírání drobků. Freefall se představí například na Zlín žije, Karpaty Fest ve Slavičíně a znovu i na Masters of Rock. Do toho chystá EP album a videoklip.
0: První písnička už se bude nahrávat příští měsíc, takže počítáme, že do polovinou července by se to mělo dokončit a koncem srpna by se měl natáčet první videoklip a my se na to všichni strašně moc těšíme. V současné době je to vlastně teď se připravuje scénář a vlastně je to takový období té přípravy a já jsem osobně moc rád, že moje žena se toho bude zúčastnit, protože moje žena mi pomáhala v Americe vlastně být producentem veškerých mých videoklipů. Zároveň taky mi pomáhla psát texty a já jsem rád, že na to může být součástí a už se na to všichni strašně moc těšíme.
2: Na podzim se po českých pódiích rozjede Freefall znovu ve společnosti Niakary. S příchodem George Emanse navíc končí období, kdy kapela zpívala výhradně česky. Anglické texty by jí mohly pomoci získat publikum i v jiných evropských zemích.
3: Ve Véskách ve Zlínském kraji se rozezněly sirény a hasiči vyrazili do akce. Důvodem však nebyl požár ani nehoda, ale oslava 100 let místního sboru dobrovolných hasičů. Součástí programu byla také ukázka zásahu.
4: Dobrovolní hasiči jsou spojováni především se záchranou životu a majetku při mimořádných událostech. Jejich význam pro obce je však mnohem širší. Kromě pomoci v krizových situacích zastávají ještě jednu velmi důležitou úlohu.
5: Hasičské sbory sehrávaly důležitou funkci v tom společenském a kulturním životě těch obcí. Jsou pořadatelé jednak těch hasičských soutěží, což je třeba ve VSKách poměrně rozsáhlá činnost, která má rovněž svoji historii, ale jsou pořadatelé také různých akcí pro děti, plesu a tom všem, co se odehrává konkrétně na tady tomto hřišti.
4: Tady měli opravdu důvod k oslavám. Sbor dobrovolných hasičů Vésky totiž oslavil 100 let své existence. Program začal už ráno slavnostním průvodem ke kapli, kde se uskutečnila mše. Poté následovalo zasedání sboru v kulturním zařízení.
5: Pak jsme šli průvodem jednak na hasičárnu, kde jsme připravili několik výstav historických dobových fotografií, až jsme se dostali sem na hřiště ve Véskách, které je vlastně tím epicentrem našich oslav. No a jak máme možnost trošku slyšet, protože kolem nás je zvuk techniky, tak jsou zde ukázky zásahu.
4: Následovaly hry pro děti, hrála dechovka a na závěr se všichni sešli u večerního posezení s beatovou kapelou. Další akcí, kterou místní hasiči pořádají, bude soutěž v požárním sportu. Ta se uskuteční už tento víkend na hřišti ve Véskách.
3: Jedna z důležitých příjezdových cest do Přerova prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Oprava silnice mezi Čekyní a Penčicemi přinese nový povrch, chodníky i bezpečnější zastávky. Do té doby ale musí řidiči počítat s dopravními omezeními. Více už v reportáži.
6: Rekonstrukce silnice mezi Čekyní a Penčicemi na Přerovsku nabírá tempo. Komunikace druhé třídy, která vedle dálnice slouží jako jedna z příjezdových cest do Přerova, je kvůli stavebním pracím úplně uzavřená. Řidiči tak musí počítat s objížďkou, která jim cestu protáhne zhruba o 15 minut.
7: Přes Kokory na Lešovice nebo, a vlastně člověk se nedostane ani do Penčic, takže proto je stanovená tato objízdná trasa. Je to další etapa opravy komunikace 2/436, je to vlastně celá komunikace až do Doloplas, předtím to bylo v Penčicích, teď se to dělá v Čekyni, na požadavek místní části se to rozdělilo do dvou etap.
8: Od 7. dubna do 3. srpna a v průběhu měsíce července na to naváže další etapa, která bude od ulice Na Borošínu až po ulici Zámecká, tak bude trvat od 18.7. do 7. října a mělo být tedy také o komplexní realizaci právě toho průtahu.
7: Je to komplikace pro ty občany, ale na druhou stranu budou mít hotové chodníky, budou mít novou komunikaci, tak věřím, že to zvládnou. My jsme se snažili, a tak je to i rozdělen do těch dvou etap, aby tam byla zachována dopravní obslužnost, hlavně pro městskou půdtusovou dopravu, ta tam tedy zachována je. Jsme na požadavky místní části přidávali nějaké ranní spoje, aby se děti dostaly do školy.
6: Cesta už byla ve špatném stavu. Navíc v obou obcích bylo nutné udělat nové chodníky a zálivy pro autobusové zastávky pro větší bezpečnost chodců a plynulost provozu.
8: Komunikace je významným způsobem modernizována a samozřejmě její šířkový profil je tak, aby odpovídala všem parametrům silnice druhé třídy. Je tam především rekonstruováno celkové podloží, odvodnění, propustky, kolem vlastně rigoly, příkopy, zároveň k tomu jsou řešena dopravní značení. V minulém roce například se dělal i most přes říčku Olešnici, který je hotový a který je právě mezi Penčicemi a Čekyní.
6: Bezpečněji by po nové silnici měli řidiči projet na podzim roku 2026.
3: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes se společně vydáme za dalšími místy, která možná nejsou největší ani nejslavnější, ale rozhodně stojí za objevení. A začneme pozvánkou na zajímavou akci, která by určitě neměla ujít vaší pozornosti. Mladá Boleslav se totiž v červnu opět promění v otevřenou uměleckou dílnu pod širým nebem. Od 8. do 19. června se zde uskuteční už 13. ročník metalového sympózia, unikátního setkání uměleckých kovářů a sochařů z celého světa. Návštěvníci budou moci přímo u výhní sledovat vznik monumentálních kovových děl, která pod rukama mistrů z Argentiny, Austrálie, Rumunska nebo Nového Zélandu získají svou finální podobu. Do tvorby se zapojí také studenti a mladí umělci. Jejichž práce obohatí známou metalovou cestu. V dnešní první reportáži se vydáme za hranice České republiky, do jednoho z nejkrásnějších koutů Horního Rakouska. Národní park Kalkalpen je největší lesní národní park v zemi a ukrývá rozsáhlé horské masivy, hluboká údolí, průzračné potoky i jedny z nejzachovalějších bukových lesů ve střední Evropě. Je to krajina, kde stále vládne příroda a kde lze na každém kroku objevovat divokou krásu Alp. Čekají nás majestátní výhledy tichohorských lesů i místa, která dokazují, že opravdová divočina se dá najít jen pár hodin od českých hranic.
1: Údolí řek Enz, Steyr a Krems jsou živými tepnami hornorakouského regionu. Jejich srdcem je už 25 let Národní park Kalkalpen s výjimečnou nedotčenou divočinou a s nejstaršími bukovými lesy v Evropě, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Člověk tu nemá o nic větší výsady než rostliny a živočichové. Neloví se tu ryby ani vysoká, vše se jen pozoruje a obdivuje. Taková platí pravidla v tomto relativně mladém národním parku. Stezky, které jim vedou, se ukrývají hluboko pod bukovou korunou a táhnou se po místech, po kterých v 19. století kráčeli téměř výhradně dřevorubci.
2: Národní park byl otevřen v roce 1997, ale nebylo to jednoduché. Měla tu vyrůst vodní elektrárna a zaplaveno mělo být celé území. Začali jsme protestovat a udělali jsme dobře. Po 15 letech velkého úsilí se nám podařilo vytvořit národní park s rozlohou 20 850 hektarů, který je dnes nejlesnatější národní park ve vysokohorském prostředí. Jeho území pokrývá 32 různých lesů, a to včetně vzácného pralesu, kde roste buk, otec parku, který se tu zakořenil už v roce 1473.
1: Krásu divočiny si nejlépe vychutnáte při túře v doprovodu místního správce parku v čase, který si sami vyberete. Náš průvodce Franz, větrem ošlehaný a opálený muž, se lesem pohybuje rychle a ladně jako kamzík. Zná tu každý kámen. Jako ranger tu pracuje už od samého začátku, tedy už čtvrt století.
2: Teď se nacházíme u občerstvovací stanice Jagerhäusel, a to ne náhodou. Tady je výchozí bod pro tři turistické trasy v této oblasti. My budeme směřovat na vyhlídky, odkud se nám naskytne krásný výhled na téměř celý národní park. Vystoupáme na vrcholy Alpstein a Trempel, a to až do výšky téměř 1500 metrů nad mořem. Tak pojďte, Vendulo.
1: Po značené cestě číslo 472 vcházíme do lesního království. Procházíme podél potoka, který na mnoha místech doslova odnesl část skály. Vytvořily se tu kamenné mísy, které voda vymodelovala ve skalních útvarech a kde vás v létě vlhké klima příjemně schladí.
2: Jsme v údolí potoka, který pramení na vrcholu hor a stéká do údolí. A protože tyto hory jsou vápencové, voda ten vápenec během dlouhých let postupně narušuje. Tady vidíte unikátní prohlubně, kamenné mísy. My jim tu říkáme Bodinge a dali vlastně název i celému údolí Bodingraben. Vlastně trochu máme obavy, aby voda, která vápence takto rozpouští, za 5 nebo 6 milionů let vápencové hory úplně nesprovodila ze světa.
1: Říká se, že místo, které chcete opravdu poznat, je nejprve potřeba vidět zhora. V Kalb Alpenu k tomu máte hned několik příležitostí. My jsme se vyšplhali až na vrchol jednoho z nejvyšších pěšky dostupných vrcholů parku, kde jsme po zásluze odměněni. Impozantní výhled na tisíce a tisíce smíšených lesů a na 54 dvoutisícových vrcholů je prostě uchvatný.
2: My teď stojíme na vrcholu Trempel, téměř 1500

0: metrů nad mořem. Máme tu výhled kolem dokola celých 360 stupňů na horské hřebeny Hintergebirge a Sengsengebirge. Ten má podobu kosy a je protáhlý a najdete tam rozsáhlé krasové oblasti. Kalkalpen je domovem více než tisíce rozmanitých kvetoucích rostlin, kapradin a mechů. Žije tu 80 hnízdících druhů ptáků, 17 druhů netopírů a létá tu 1600 druhů motýlů. Pozoruhodný je vysoký počet spárkaté zvěře a také takzvaných pralesovitých druhů, které mohou přežít pouze v lesích s dostatkem starých stromů a mrtvého dřeva. Pro představu, tady u nás žije asi 42 druhů brouků. Přibližně 75% rozlohy národního parku tvoří divoká příroda a to je v Rakousku jedinečné.
1: Kromě pěších tras park nabízí zhruba 500 kilometrů cyklostezek a tratí pro horská kola. Ať už se vydáte kamkoliv, pěšky nebo na kole, pořádně se dívejte kolem, ať vám nic neunikne. Na horských pastvinách rostou fialové orchideje, divoké narcizy, žluté arniky, úpolíny, hvozdíky a další alpské luční květy. My pokračujeme sestupem do idylického místa Ebenforstalm, kde nás milý a usměvavý farmář hostí tradičními domácími pochoutkami. Podává se štrůdl s tvarohem, silný vývar s játrovým knedlíčkem a bezinková limonáda. Často tiše plyne. Příjemně nás a místní osazenstvo zahřívají sluneční paprsky a oči si užívají výhled na

0: žádném nacionálparku Kalkalpen 20.
1: V národním parku máme takovýchto pastvin 20. Vznikly v tomto regionu už v 16. století. S příchodem obyvatel do hor se tu začalo s kácením lesů, kde si pak lidé začali stavět první salaše. Bylo to výhodné z hlediska zásobování. Seno a tráva pro dobytek se nacházelo přímo tady v horách. Hospodáři tu produkovali nejvíc tvaroh, mléko, máslo a sýry, které posílali pak dolů do údolí, kde se zboží prodávalo. A šlo o velmi vydatné kalorické produkty, aby dodali lidem potřebnou energii pro práci v lese i na stacích.
2: Národní park Kalkalpen pomáhá zachovat nejen přírodní ráj Rakouska, ale také pečuje o duševní pohodu všech návštěvníků. Najdete tu klid a relaxaci a užijete si přírodu všemi smysly. Ostatně tak jako v dalším cíli naší cesty, v příštím dílu putování Horním Rakouskem se vypravíme do nedalekého prázdninového regionu Pirnpril. I tam nás čekají nevšední zážitky.
3: Jaké je to podívat se na Zemi očima astronauta? Odpověď nabídne unikátní projekt Spacebus, který vyráží na cestu po českých regionech. 18-metrová mobilní maketa rakety umožní návštěvníkům zažít prostřednictvím virtuální reality simulovaný let do vesmíru a pohled na naši planetu z oběžné dráhy. Kromě samotného letu čeká na návštěvníky také bohatý doprovodný program plný technologií, soutěží a vesmírných zážitků. Spacebus během své tour navštíví desítky měst napříč Českou republikou a přiblíží fascinující svět kosmonautiky malým i velkým. Jen pár kilometrů od Plzně se ukrývá místo, které návštěvníky zavede hluboko pod zem a zároveň do historie těžby kaolínu. V Nevřeni se nachází unikátní kaolínový důl, jediná zpřístupněná památka svého druhu v České republice. Během prohlídky se vydáme spletí podzemních chodeb, poznáme náročnou práci horníků a zjistíme, jak významnou roli sehrál kaolín v rozvoji celého regionu. Čeká nás nevšední cesta do světa, který byl po desítky let skrytý lidským očím.
4: Na severním Plzeňsku v obci Nevřeň najdete jediný veřejně přístupný hlubinný kaolinový důl v České republice. Jde o unikátní památku v rámci celé střední Evropy. Jeho prohlídku si rozhodně nenechte ujít.

0: dochovaná část bývalého hlubinného kaolinového dolu v Nevřiniči, ta 1350 metrů a z provozy na provořejnost je zhruba polovina, 700 metrů chodeb. Nyní se nacházíme ve velkém domu. Je to vlastně největší prostor u nás dole, podle mého názoru teda i nejkrásnější. Výška stropu je až 12 metrů, šířka 8 až 10 metrů, objem je 6,5 tisíce kubíků, metrů krychlový, což je opravdu obrovské množství. My jsme to s kolegou počítali a kopáči to museli těžit rok a půl v kuse. Pouze ručně, protože jinak se u nás dole nikdy nepracovalo. Byla to určitě těžká práce. V Nevřeni se nejdřív začalo těžit na povrchu, takzvanými odklizy, tak se právě ten kaolin většinou těží. A teprve později, když se přišlo na to, že i hlubší partie obsahují ten kaolin, tak se přišlo na tu raritní těžbu hlubinou. Návštěvníci se během prohlídky vlastně dozví, jak důl sloužil v minulosti, takže dozví se o těžbě kaolinu, co je kaolin, k čemu se používá a další věci. Dozví se také o tom, že důl sloužil během druhé světové války i jako kryt, nebo měl sloužit jako kryt pro místní obyvatele, kteří se obávali přechodu vojsk nebo rabování. Dále se dozví i takové zajímavosti. U nás v dole zimují netopíři, tak něco i z této oblasti.
1: Na cestu do dolu se dobře oblečte, protože je tu stálá teplota, v zimě v létě 10 stupňů Celsia. Zdejších dechberoucích prostor a labirintů chodeb si samozřejmě všimli i filmaři.
0: V roce 2017, ještě než byl důl otevřený pro veřejnost, se tam natáčela pohádka Čertí brko. Dost lidi se pořád ptají, je to tady, kde se to natáčelo. A potom se taky tady natáčela pohádka Tři princezny. Tam vlastně bylo podsvětí, kde vlastně princezna musela přijít do podsvětí a vzít si kámen zářivec.
2: To, že máme nejenom nádherné hrady, lesy, ale máme i technické památky, to dělá právě Plzeňský kraj. Plzeňský kraj jedinečným. Kaolin se většinou těží povrchově. Tady se těžil podzemí, život horníků, vůbec jak to vypadalo, ty nádherné sály. Prostě to je... Pro mě je to fakt opravdu velký skvost.
1: Prohlédnout si unikát západních Čech přijíždí lidé z celé republiky i ze zahraničí. A ne jednou, často se sem vracejí znovu i několikrát.
0: Líbila se jim prohlídka, tak sem vezmu známé, jedu sem s nima znovu, navštivu i akce, jako je třeba festival světla Blik Blik, který letos už tady byl podruhé. A pak vám návštěvníci řeknou, je, my už jsme vás zřejmě po páté, byli jsme tady na normální prohlídce, nebo máme prohlídky za Světu baterek, Mikulášskou nadílku v podzemí, nebo ten Blik Blik. Takže ty lidi se vrací, což pro nás je signál to, že se tady opravdu lidem líbí.
1: Tvůrci festivalu Blik Blik přišli sami s nápadem udělat ozvěny festivalu právě zde.
0: Skvělé je to, že v dole je vlastně pořád tma, tudíž nemusíme čekat na večer, kdy je tma, aby vznikly nějaké videomapping, ale provádí se opravdu od rána až do večera. Ty umělci sami byli nadšení z těch prostor a brali to vlastně jako výzvu a předháněli se, co kam dají. Takže jsme rádi, že se navázala spolupráce a doufáme, že teda každoročně na zahájení turistické sezóny u nás ten festival bude probíhat, protože pokaždé je to jiné. Lidi se nemusí bát, že já už jsem byl loni, bude to pořád stejné. Pokaždé je tam něco jinačího. Letos bych řekla za sebe, bylo to úplně jinačí než loni a bylo to víc interaktivní. Lidi si mohli víc jako pohrát s tou instalací.
1: Ještě před zpřístupněním samotného dolu bylo v roce 2014 v Nevřeni slavnostně otevřeno Centrum Kaolinum.
0: Dřív tady byla pouze multimediální expozice o geologické minulosti v regionu, právě o těžbě kaolinu, především o tom našem dole kaolinovém, který byl v té době nepřístupný veřejnosti. Ten se otevřel potom až v červnu 2019 a od té doby vlastně provádíme od dubna do konce října. Centrum funguje nejen jako informační centrum a výchozí bod pro ty turisty, ale je to komunitní centrum, společenské centrum, takže normálně tady probíhají akce kulturní, společenské, jsou tady divadla, koncerty, večer je tady třeba i občerstvení, nebo se tady pořádají komunitní akce, jako jsou třeba senior klubíky, klubíky s dětma, a nebo taky dost často na školení, dost často třeba z Plzeňského kraje sem jezdí a školí se tady.
1: O provoz centra se stará obec, ale sama by pochopitelně všechno nezmohla.
0: A dost často právě nám pomáhá Plzeňský kraj z dotačních titulů a bez nich by třeba nebyla vůbec naučná stezka, která je opravdu krásná a vede k tomu dolu, nebo nějaké herní prvky. Taky nás podporou kulturou, můžeme objednat koncert, protože nám na to přispějou, což je určitě fajn.
1: Naučná stezka má 7 zastavení. Na informačních tabulích se dozvíte velmi vtipnou formou zajímavosti ze života podzemí.
0: Třeba to, že krtek za svou samičkou urazí až 10 km pod zemí. A nebo třeba, že nejdelší žížela v České republice měří 50 cm. Je to takovou krásnou hravou formou, že i děti to zaujme, přečtou si to i dospělí a pak si to pamatujou. Dost často přijdou třeba po roce a řeknou, já si toho Krtka moc dobře pamatuju. My máme opravdu štěstí, protože naučnou stezku nám skvěle stvárnil kreslíř Dalibor Nesnídal. A to nám opravdu všichni závidí. To krásná hravá forma, jsem tam i nějaký vtip, takže věřím, že to zaujme jak malé návštěvníky, tak i velké. Nám se podařilo stát se teda po několika letech kulturní památkou. Takže vlastně veškeré aktivity, které probíhají v dole, teď už jsou teda pod dohledem památkové péče.
2: Plzeňský kraj přispívá ne přímo k tomu dolu, ale na okolí, kde se instalovaly různé zábrany, závory, informační tabule, tak, aby se zvýšila bezpečnost návštěvníků právě v okolí toho lomu.
1: Po prohlídce dolu a projítí naučné stezky si odpočiňte u místní Tůňky.
0: Je to takové krásné místo, plné živočichů, rostlin, přímo láká k odpočinku a k posledním.
3: Zajímavostí v Nevřeni je určitě čištění odpadních vod, které probíhá v takzvaných biologických rybnicích. Veškeré vody přečištěné z jednotlivých nemovitostí jsou svedeny jednotnou kanalizací právě do několika rybníčků. Jsou tam teda dva rybníčky spojené meandrovitým tokem a na konci vlastně z tohohle systému vytéká do vodoteče čistá voda.
0: Určitě nepřehlednutelné je naše betonové hasičské leziště z roku 1936. To je stavba, kterou si tehdy naši předci hasiči vybudovali ke 30. výročí založení hasičů v Nevřeni. A myslím si, že i po těch letech je skutečně nádherná, je ojedinělé i v České republice.
1: Děti se mohou při návštěvě Nevřeně vyřádit na několika herních prvcích a kromě toho hledat skryté příběhy.
0: Skryté příběhy v podstatě aplikace v mobilu, prostřednictvím které si návštěvník dohledá to místo, kde se nachází, najde vlastně trasu, která je tam a může si s mobilem projít celou tu trasu a vždycky tak každá ta trasa je tematicky zaměřená. U nás konkrétně je to teda rozhovor s čertem Bonifácem.
1: Kousek od Nevřeně se ještě cestou určitě zastavte na Příšovské Homolce, unikátní třetihorní čedičové sopce, původní nejjižnější sopce českého masivu.
0: A když jsem si myslela, že ten taky zelený kopeček, ono to tak ze silnice vypadá, ale z druhé strany jsou vidět krásné varhany té čedičové sopky, takže když mi třeba na exkurzi přijedou většinou třeba deváté třídy, které se učí geologii, tak je právě posílám i tam, je to cenný materiál, oni se na to můžou šáhnout, není to jenom taková ta suchá teorie, vidí to na vlastní oči.
1: Z pohledu geologického je díky pozůstatkům vulkanické činnosti nesmírně zajímavé celé severní Plzeňsko. Výlet do nevřeňského kaolinového dolu a do jeho okolí vás určitě nadchne.
4: Muzejní noci zná téměř každý, ale věděli jste, že svůj mezinárodní den mají také archivy? Právě 9. června, kdy si připomínáme Mezinárodní den archivů, otevírají archivy po celé České republice své běžně nepřístupné prostory a zvou veřejnost k objevování minulosti. Návštěvníci se mohou těšit na výstavy historických dokumentů, prohlídky zákulisí archivní práce, staré fotografie i možnost vyzkoušet si čtení několik set let starých rukopisů nebo psaní husím brkem. Je to jedinečná příležitost nahlédnout do míst, kde se uchovává paměť našich měst, obcí i celé země. Pokud vás zajímá historie a příběhy ukryté v dokumentech, nenechte si Mezinárodní den archivů ujít. Milovníci kaktusů a sukulentů by si rozhodně neměli nechat ujít tradiční výstavu v areálu zámku Libochovice. Od 6. do 14. června zde klub kaktusářů Roudnice nad Labem představí pestrou kolekci rostlin z celého světa, a to v jedinečném prostředí zámeckého skleníku. Návštěvníci se mohou těšit na desítky zajímavých druhů kaktusů a sukulentů nejrůznějších tvarů, barev i velikostí. Výstava je ideální příležitostí nejen pro zkušené pěstitele, ale i pro všechny, kteří chtějí objevit krásu těchto neobyčejných rostlin a načerpat inspiraci pro vlastní zahradu či domov. Každé místo, které jsme dnes navštívili, nám připomnělo jednu důležitou věc, že za zajímavým zážitkem nemusíme cestovat přes půl světa. Často stačí odbočit z hlavní silnice, projít neznámou ulicí nebo se zastavit tam, kde jsme dosud jen projížděli. Děkuji, že jste byli u toho s námi. Mějte oči otevřené, protože další zajímavý příběh může čekat třeba hned za rohem. Naschledanou u dalšího vydání pořadu Putování v regionech.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen známé skupiny 9 sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvičná a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tím tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem. Tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a tam měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod širým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních posluchárek. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků. Některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu
otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvičná v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo

0: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pout po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
1: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze čtyř oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
0: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
2: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme, takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
0: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
1: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
0: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
3: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
4: Zajímavý, protože jo, i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se to hodně užila.
5: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze Země.
0: Vzdělávací a popularizační akce Spacebus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
1: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Spacebusu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
0: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Příjemné počasí, soutěže, hudba a hlavně spousta radosti. Lobeský park se v neděli 31. května proměnil v jedno velké hřiště. Tradiční dětský den, který připravil 4. plzeňský obvod, letos přilákal více než tisícovku návštěvníků.
6: Lobeský park už je tradiční místo pro konání právě dětského dne při příležitosti Mezinárodního dne dětí. A děláme to tady proto, že samozřejmě ty jednorázové akce, které jsou tu dnes, jsou doplněny těmi tradičními dětskými prvky, které tady v parku jsou, ať jsou to skluzavky, maják, lanovka, různé prolezačky a podobně. Takže to místo je tady úplně skvělé na takové akce.
0: Na návštěvníky čekal v průběhu odpoledne pestrý program. Velký úspěch sklidila například sokolnická ukázka, do níž se mohly zapojit i samotné děti.
7: Vystoupení úžasný, děti byly výborné. Nejdřív jsme půjčovali dětem vidělé na ruku, povídali jsme se s voňou, aby se ho dotkli, aby třeba poznali, jak má jemný peří, protože je to pták, který zvíře, který žije v noci, že jo, tak aby nebyl slyšet, tak proto má tam to jemný peří. Bavili jsme se o jeho zraku a tak dále.
0: Velkou výzvou byla zábavná stanoviště, kde si malí návštěvníci mohli vyzkoušet svou šikovnost, odvahu a nejen sportovní dovednosti.
6: Celý dětský den je samozřejmě koncipován tak, aby se bavili hlavně děti a i ti jejich rodiče. A je tady možno absolvovat soutěžní okruh, kde 6 disciplín, odházení míčem, běhání s parákem, skákání v pytli, lukostřelba a podobně. Každý, kdo absolvuje ten okruh, dostane cenu, dostane nějakou odměnu.
0: Už od prvních minut bylo jasné, že o zábavu nebude nouze.

0: Děti vybavené soutěžními kartami vyrážely na jednotlivá stanoviště a s nadšením sbíraly razítka za splněné úkoly.
1: Je to tady všechno skvělý. Vyzkoušel jsem úplně všechno.
2: My jsme běhali s padákem a pak jsme běhali s míčkem a se lžící.
3: Zkoušeli jsme tady běh s padákem, jako se zádama. Pak jsme tady, teď jsme tady vybarvovali žabáka a pak stříleli jsme z luku na terč.
4: Skákala jsem přes překážky, vybarvovala, střílela z luku.
0: Odpoledne v Lobeském parku ale ani zdaleka nebylo jen o soutěžení.
5: Jsou tady kreativní dílničky, klasické malování na obličej a samozřejmě bohatý kulturní program od sokolníků přes kejklíře až po vrchol dnešního dne, to je culinka, kterou mají děti moc rádi. Takže věřím tomu, že se i to dnešní odpoledne povede.
0: Další velkou událost chystá městský obvod Plzeň 4 už 12. června. Louka u svatého Jiří ožije akcí Koncerty na čtyřce, kde co by hlavní hvězda vystoupí Jiří Korn se svojí kampany. Kromě něj se návštěvníkům představí také kapely X-Cover a Reddy Kirken. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: Přímí účastníci bojů druhé světové války v Evropě století Harry Hugh Mason a Howard Arnold Strauch zavítali do Plzně. V rámci několikadenní soukromé cesty, kterou pro ně spolu organizuje historik a publicista Jiří Kluc, položili ve čtvrtek 28. května květiny u památníku Díky Ameriko. Následně oba muži poobědvali s primátorem města Plzně.
7: Já mám velkou radost, že i když nemáme slavnosti svobody, tak dva století gentlemani, jak Arno, tak samozřejmě Harry, který už tady byl v minulých výročních oslavách slavnosti svobody, přijeli, vážili znovu cestu do České republiky, přijeli znovu do Plzně. Já myslím, že naše poděkování jim patří, kdykoliv se rozhodnou sem přijet, protože, jak víte, tak Plzeň osvobodili Američané a Belgičané a také spojenecká vojska. My si to nesmírně vážíme. Takže já jsem jim vysekl poklonu, věřím, že si tady pobyt v České republice užijou a těším se na ně třeba příští rok.
6: Cesta veteránů proběhla u příležitosti Memorial Day, což je významný svátek, který se slaví hlavně v západní Evropě a v USA a uctívá památku padlých vojáků. Howard Arnold Strauch, který získal řadu vojenských vyznamenání za nasazení v Evropě i na Filipínách, vzpomínal na konec války.
8: My company in the 86th
9: Moje rota v 85. pěší divizi nevěděla, že jsme válku vyhráli a porazili německou armádu. Vzdali se nám se vší úctou. My jsme splnili naši misi a všichni byli rádi, že to máme za sebou.
8: Over.
6: Součástí ceremoniálu bylo i setkání se žáky plzeňských základních škol, konkrétně 21., 25. a Benešovy základní školy. Veteráni si od žáků převzali výtvarná díla a texty s poděkováním.
10: Je to opravdová čest být tady a jsem tak rád, že jsem byl součástí osvobození Československa od Němců. Bohužel jsme museli ustoupit, aby Československo mohli obsadit Rusové. K válce bych chtěl říct jen dvě věci. Ve válkách nejsou vítězové, na obou stranách jsou jen poražení. A další moudrost zní, že války jsou nejhloupějším výtvorem lidstva, speciálně mužů.
6: Pro televizi ZAK František Šimánek.
11: Slunečné počasí a blížící se prázdniny vytvořily v jachytním klubu Plzeň ideální atmosféru na oslavu Dne dětí. Tradiční akce nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu aktivit na souši i na vodě a užít si tak den ve výjimečném prostředí.
12: Já jsem ráda, že právě Velký Bolevecký rybník má tady k dispozici, respektive jachtaři mají k dispozici tenhle ten krásný rybník, tenhle ten krásný vodní prostor. A my s jachetním klubem dlouhodobě spolupracujeme, podporujeme, takže v rámci dotací od nás dostávají taky nějaké příspěvky. Dneska vyšlo i krásné počasí, takže jsem moc ráda, že tady je plno, je tady živo.
13: Už je to tradiční akce, my ji rádi podporujeme a doopravdy jsme rádi, že ukáží dětem, jaké je to vlastně si věc na jachtičce zažít krásný slunečný den. Zatím nám vždy počasí vyšlo a trošku těm dětem zpříjemnit v podstatě ten závěr toho školního roku.
11: Den dětí se v jachytním klubu uskutečnil po páté. Pro děti byla připravena řada aktivit spojených s jachtingem, ale dozvědět se mohly také spoustu užitečných informací.
14: Děti se známíme jak s jachtingem jako takovým, mají prostě úvod, představení jachtingu, lodních tříd, jak se pohybovat na těch lodích. Vyzkouší si zdravovědu, což je velmi zajímavá disciplína, učí se, jakým způsobem jako zachránit i tonoucího, poskytnout první pomoc. V tvořivý dílničce si něco vyrobí, máme tady uzlování, takže se učí jachtařský uzle a provázek si zase odnáší domů. A to nejlepší, na co se všichni těší, je vožení na plachetnici.
15: Tak mi se tady asi nejvíc líbí to plachtění na vodě.
16: Mně se asi nejvíc líbí ta sprška, protože ta je skvělá, když je takový teplo. A asi taky to plachtění, to je dobrý, no, že prostě jsme na té lodi.
17: Mně se nejvíc líbí to plachtění a nejlepší tady na tom je to pití a ta sprška.
18: Já jsem si teď vyzkoušela nějaký uzle vázat, jako když bychom vázali tu loď, a bavilo mi i to plachtění a tady to, kdybych potřebovala nějak rozdechat toho člověka.
19: Já jsem si tady vyzkoušela vázat uzle a to mě docela bavilo, pak jsem si namaloval takovou záložku s vlajkama a zaplachtil se.
11: Jachetní klub Plzeň ovšem aktivity pro děti organizuje přes celý rok. Pořádá pravidelné tréninky i závody a snaží se dětem ukázat, že jachting není jen volnočasovou aktivitou, ale také sportem, který rozvíjí zodpovědnost i vztah k přírodě. Z Plzně pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
0: Co by policistovi, mu pomoc není cizí. Před 3 lety se ale Roman Hrabák rozhodl k velkému kroku a stal se takzvaným first responderem, tedy člověkem, který je připraven pomoci zachránit život dříve, než dorazí posádka profesionálních záchranářů.
20: Vždycky, když se ten telefon rozhouká, tak to vyvolá v člověku obrovský adrenalin. Jo, protože rozklikne to, teď je otázka, kde to je, vlastně kdo to je. Jo, protože může se stát, že se jedná o dítě a to prostě v těchto situacích je vždycky těžký.
0: V Plzeňském kraji působí v současnosti zhruba 200 first responderů, kteří mají dohromady v průměru kolem 140 zásahů za rok. Jejich pomoc je klíčová zejména v odlehlých oblastech kraje.
21: Zasahují tam v podstatě, kde u těch pacientů, kde došlo vlastně k selhání základních životních funkcí, anebo to selhání základních životních funkcí bezprostředně hrozí. Takže u náhlých zástav oběhu, u dušení cizím tělesem, anebo u vlastně masivního zevního krvácení. Takže vlastně ty hlavní úkoly těch first responderů je teda stavět to masivní zevní krvácení, umět nějaké vypuzovací manévry a samozřejmě kardiopulmonální resuscitace.
0: Srdce celého systému tepe na dispečinku. Právě odsud operátoři jedním kliknutím aktivují záchrannou síť.
22: Když je ostrý výjezd, tak vlastně přijde notifikace do telefonu, následně volá číslo ze záchranky, kde vlastně po přijetí toho hovoru mi sdělí, že byla vytvořena událost. Když se rozhodnu, že tu výzvu přijmu, otevřu status, dám přijetí. Jo? Následně sednu do auta, dám, že vyjíždím na místo.
0: Stát se first responderem není vůbec jednoduché. Podmínkou je čistý trestní rejstřík, podpis etického kodexu a hlavně náročný certifikovaný výcvik. V tomto kurzu je pro dobrovolníky v Plzeňském kraji nutná rekvalifikace každý rok.
21: Většina těch dobrovolníků tak jsou lidi, kteří nemají se zdravotnictvím absolutně nic společného. V podstatě musí jenom splňovat to, kde se aktuálně jakoby, nebo kde bydlí, jo, aby opravdu jsme pokryli ten region správně.
0: Roman Hrabák má za sebou zhruba kolem 15 zásahů. Zatímco na ten první příliš dobrém nevzpomíná, protože se pacienta nepodařilo zachránit, další případy už měly dobrý konec. Na jeden ze svých výjezdů si pamatuje i proto, že byl nedaleko jeho bydliště.
22: Bylo to, myslím, že rok zpátky, kde jsme zasahovali u 32-letého muže, který vlastně aspiroval své vlastní zvratky a došlo k zástavě. Jo, tam už probíhala resuscitace ze strany matky a zásah se podařil. Rodina poděkovala. Jo, to v člověku vyvolá spoustu jako pozitivních emocí. A člověk má potom chuť pokračovat dál.
0: Nejen pro Romana Hrabáka, ale i pro další first responder je největší motivací vědomí, že až příště zazvoní jejich telefon, mohou někomu vrátit tátu, mámu nebo partnera zpátky do života. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Oblíbený areál pod Chebským hradem oslavil o víkendu kulaté jubileum. Krajinka letos slaví 20 let od otevření a město připravilo dvoudenní program plný koncertů, workshopů i aktivit pro rodiny s dětmi.
1: Je to již 20 let, kdy se brány našeho města otevřely první přeshraniční výstavy.
2: Z místa, kam lidé dříve téměř nechodili, je dnes jedna z nejoblíbenějších částí Chebu. Areál pod hradem, známý jako Krajinka, oslavil o víkendu 20 let existence a do Poohří přilákal davy návštěvníků. Součástí oslav byly koncerty, divadelní představení pro děti, designové trhy i květinové workshopy. Nechyběl ani program pro rodiny nebo komentované připomínky historie celého projektu.
3: Dnes oslavujeme 20. výročí vzniku tady toho krásného prostředí, naší krajinky, která si myslím, že pro občany přinesla skutečně pěkné oddychové prostory pro děti. Jsou tady dětská hřiště, pro sportovce je tady sportovní zařízení a myslím si, že Cheb má být na co pyšný.
2: Krajinka vznikla v rámci přeshraniční krajinné výstavy Bez hranic. Původně zanedbané území pod hradem se tehdy proměnilo v moderní odpočinkovou a sportovní zónu.
4: Já jsem hrozně rád, že město Cheb opravdu převzalo tu péči veškerou, že investujeme do té údržby peníze, že dokonce přinášíme i nějaké nové prvky a nové nápady.
2: Dnes tu lidé najdou cyklostezky, dětská hřiště, sportoviště, restaurace i oblíbené vycházkové trasy podél Ohře. Právě spojení přírody, sportu a odpočinku podle návštěvníků dělá z krajinky výjimečné místo.
5: Po 20 Jahren Gästeführer in Marktredwitz und in Eger. Und ich finde toll, was das noch alles so gut ist, alles so schön ist. Also wirklich.
6: Líbí se mi tady moc, protože já vlastně od 2006 jsem viděla ten začátek, takže to sleduju. Jezdím i do Markrevic.
7: Je to tu hezký a líbí se mi to tu moc.
2: Cheb si tak připomněl projekt, který významně proměnil podobu celého Poohří a stal se jedním ze symbolů města. Martina Straková, televize ZAK.
0: Plzeňský Prazdroj slavnostně otevřel plně automatizovaný skladový systém. Investice za téměř 1,5 miliardy zajistí, že se oblíbený ležák dostane k zákazníkům rychleji a spolehlivěji.
8: 50 milionů půl litru piva na jednom místě. Právě takovou kapacitu má nový plně automatizovaný sklad, jehož výstavbu dokončil Plzeňský Prazdroj.
9: That's amazing moment. We were all waiting on this one because this investment started almost 5 years ago. And now
10: je to pro nás úžasný moment. Tahle investice začala před 5 lety a přispívá jak k bezpečnosti lidí, tak k zefektivňování práce i k udržitelnosti.
9: Practically every dimension of our work, yeah? It contributes to the safety of our people, it contributes to effectiveness of our work.
8: Gigantická budova je velká jako dvě fotbalová hřiště, má 11 pater a pojme neuvěřitelných 42 tisíc palet. V jeden moment je tu uskladněno až 50 milionů piv. Celý proces od nalahvování až po uložení přitom řídí výhradně počítačový systém.
11: V momentě, kdy vyrobíme paletu plnou našeho piva, tak my využíváme prostoru takzvaného mezaninu. Je to 1300 metrů ocelové konstrukce, je na ní půl kilometru dopravníků. Z mezaninu se paleta pomocí vláčkové dráhy dostane do plně autonomního skladu, automatického skladu. A to je 600 metrů, 30 gondol, který dopravují palety přímo do sila. Tam máme 10 jeřábů, který zaskladní zboží až do výšky 30 metrů.
8: Většinu palet si přebírají řidiči, kteří je následně naloží do vozů pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno místo je ale speciální. Je vyhrazeno pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede sama až do kamionu. To vše za pouhé 2,5 minuty.
12: Na jedné směně tady mezi 6 až 8 lidma, to znamená dohromady nějakých 20 lidí. A ty dokážou za jeden den naložit až 120 kamionů. Co do řeči čísel, to znamená, že to je vlastně 80% všech kamionů, který odjedou z plzeňského Prazdroje, z pivovaru Plzeň, odjede tady z toho místa.
8: Část skladu obsadila nealkoholická piva. Právě ta u Čechů získávají na popularitě.
13: Češi obecně změnili své návyky, jak tráví volný čas, změnili vlastně spotřebitelské návyky, to znamená, že vlastně spousta lidí už nechodí tak často do hospody, nepije alkohol, snaží se být aktivní a tím pádem vlastně omezují jakýkoliv vlastně alkoholický nápoj ve svém životě. Vidíme, že vlastně na úkor například výčepních piv, takzvaných desítek, které klesají, ležáky si drží jakž tak ještě vlastně tu oblibu a roste obliba nealkoholických piv. Především obliba ochucených nealkoholických piv v Češi milují například citrusové, pomelo, grep a tak dále.
8: Ještě před 20 lety tvořilo nealkoholické pivo zhruba procento prodejů v Česku. Loni už se jednalo o 12%. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pardubice podpořili výstavbu multifunkční arény na Cihelně, aniž by se zavázali k dotování likvidace skládky nebo příspěvku na provoz haly. Plánovací smlouvu se společností MHAP investora Petra Dětka město schválilo.
14: 31 z celkem 37 zastupitelů vyslovilo souhlas s výstavbou nové hokejové haly. Smlouva, která v historii města nemá obdoby, zaštiťuje spolu s výstavbou haly i úpravy okolí.
15: Ta smlouva je opravdu kompromisem a dohodou mezi oběma stranami a já ji považuji za opravdu velmi dobrý kompromis a za to, že velmi dobře jako stabilizovala právě pozici města.
16: Je potřeba si uvědomit, že město tuto čtvrť mělo dlouhodobě v plánu, ale mělo ji v šuplíku a nevědělo, jak do toho. A my jsme z toho šuplíku to vyndali.
14: Na nové Cihelně kromě multifunkční haly pro až 22 tisíc lidí má vyrůst také tréninková hala, hotel a další sportovní zázemí. V lokalitě na Hůrkách vznikne parkovací dům nebo nový terminál MHD. Právě posílení dopravní infrastruktury v případě konání velkých akcí je jedním z klíčových bodů smlouvy. I přesto se našli její odpůrci.
17: Naplánujeme to všechno jako hezky růžově, jo? To nemůžu zpochybnit, nicméně se obávám, že to tak růžový v praxi nebude. Celý materiál je velice obsáhlý, rád bych měl víc času na toho prostudování a rád bych, aby se k němu mohla vůbec vyjádřit veřejnost.
14: V tuto chvíli investor žádá o stavební povolení, pokud jej získá, v létě začne se sanací skládky. Karolína Davidová, televize V1.
0: Frýdecko-Místecké ulice zdobí další stolprštajny. Radnice nechala umístit dalších 10 kamenů s mosaznou destičkou jako připomínku obětí nacismu, jejíž život byl spjat s Frýdkem Místkem. Odhalení se zúčastnila i dcera zavražděné předvaděčky Marie Pietrošové, 86-letá Milena Ručková.
18: Lidé ve Frýdku Místku najdou v chodnících další kameny zmizelých. Radnice nechala zasadit do dlažby celkem 10 stolprštajnů.
19: Se jedná o projekt německého umělce Gintera Gemniga a jeho nadace. Jedná se v podstatě o to, že ty malé kameny s mosaznou destičkou nějakým způsobem jsou instalovány v těch chodnících a připomínají tragické osudy obětí nacismu a holokaustu. Takže tyto destičky jsou instalovány právě před domy těchto obětí. Na každé té mosazné destičce je znázorněno jméno, den narození a tragický osud této oběti.
20: Obecně myšlenka stolprštajnu je za mě věc, která je mimořádná tím, že vlastně tím připomenutím o to, že škobrtneme o ten kámen a zároveň se musíme poklonit tak nejenom nám, kteří třeba ještě si pamatujeme z vyprávění tu dobu, ale zejména mladým lidem připomíná to, že jsme tady žili s mnohými jinými lidmi, kteří zmizeli v tom víru událostí kolem druhé světové války a myslím si, že je na místě si připomínat tyhle ty události a myslet na své kořeny, protože jak už jsem mnohokrát řekl, pokud nebudeme znát svoji minulost a nepochopíme, co se v minulosti dělo, tak budeme odsouzeni k tomu, abychom ty stejné chyby opakovali v budoucnosti.
18: Jeden z nich připomíná Marii Pietrošovou, která žila v Nerudově ulici v Místku. Podílela se na převádění uprchlíků přes hranice do Polska na území obce Morávka. Začena byla dvakrát, nejprve v roce 1939, poté o 5 měsíců později, tehdy již v jiném stavu. 10 dní po porodu ji ale gestapo odvezlo a se svou dcerou Milonou už se nikdy neviděla.
21: Byla odvážná. Co k tomu mohu říct? Nic. Takový odvážní lidé už se asi snad dneska ani nerodí. Je to krásné, je to, zaslouží si to určitě.
1: Jsme velice rádi, že i tady náš kraj, náš region je do toho zapojený. Je to pro nás opravdu srdeční záležitost. Já sama jsem vedoucí pečovatelské služby o přeživší holokaust a s těmito osudy a s tím, co se dělo, jsem vlastně každý den to vidím, jaké dopady na ty rodiny to mělo. Moji klienti mají kolem 90 let a je to opravdu pro ně takové zadosti učinění.
18: 5 kamenů zmizelých je nově zasazeno také v chodníku před Horničákem v ulici Pionýrů, která je spjata s rodinou továrníka z tehdejší místní likérky Hermana Löwe.
0: Koncertem v Uhersko-Hradišťském klubu Mír skončilo společné jarní turné kapely Niakara s domácí legendou Free Fall. V létě mají své vlastní festivalové plány, na podzim ale budou opět koncertovat společně. Free Fall navíc pracuje na novém EP a videoklipu.
3: Kapelou Free Fall už ze zdravotních důvodů nemůže pokračovat její dlouholetý zpěvák a textař Zdeněk Hrach. Na jaře takhle na Lee získala k mikrofonu nového partnera. George Emmons se na česká pódia vrátil po dlouhých 28 letech. Naposledy u nás koncertoval ještě jako Jiří Emanovský.
22: Já jsem Free Fall znal už myslím asi tak 5 let. Jejich muzika se mi vždycky líbila. Přišla mi zajímavá, jiná než ostatní tady v Čechách. A takže jsem to začal zvažovat. Snažil jsem se nějak si představit, jak by fungovala ta logistika. Přeci jenom žiju několik hodin letem od Čech. Ale vlastně, když jsem pak dostal jejich turné rozpis, tak jsem si říkal, to by šlo, to by se nechalo zvládnout.
23: Sedl si to hned. George je výborný zpěvák, jo.
22: Děkuju.
23: A opravdu, a jak jako taky říkáme, prostě člověk, my jsme si fakt jako úplně sedli na první dobrou, což jsme jako nečekali, ty obavy tam byly, že nám někdo přiletí z Atlanty, kdo ví, jak to bude, co když bude dobře zpívat, ale jako člověk prostě bude stát za, jako nebude stát za nic. Takže takové ty obavy různě tam byly a nečekali jsme, že to dopadne tak, jak to dopadlo, prostě úplně úžasně.
3: Dvojice frontmenů kapely se společně se všemi hudebníky těší na léto plné festivalových koncertů a nepůjde o žádné sbírání drobků. Free Fall se představí například na Zlínžije, Karpaty Fest ve Slavičíně a znovu i na Masters of Rock. Do toho chystá EP album a videoklip.
22: První písnička už se bude nahrávat příští měsíc, takže počítáme, že do polovinou července by se to mělo dokončit a koncem srpna by se měl natáčet první videoklip a my se na to všichni strašně moc těšíme. V současné době je to vlastně teď se připravuje scénář a vlastně je to v takovém období té přípravy a já jsem osobně moc rád, že moje žena se toho bude zúčastnit, protože moje žena mi pomáhala v Americe vlastně být producentem veškerých mých videoklipů. Zároveň taky mi pomáhla psát texty a já jsem rád, že na to může být součástí a už se na to všichni strašně moc těšíme.
3: Na podzim se po českých pódiích rozjede Free Fall znovu ve společnosti Niakary. S příchodem George Emanse navíc končí období, kdy kapela zpívala výhradně česky. Anglické texty by jí mohly pomoci získat publikum i v jiných evropských zemích.
0: Ve Véskách ve Zlínském kraji se rozezněly sirény a hasiči vyrazili do akce. Důvodem však nebyl požár ani nehoda, ale oslava 100 let místního sboru dobrovolných hasičů. Součástí programu byla také ukázka zásahu.
4: Dobrovolní hasiči jsou spojováni především se záchranou životů a majetku při mimořádných událostech. Jejich význam pro obce je však mnohem širší. Kromě pomoci v krizových situacích zastávají ještě jednu velmi důležitou úlohu.
5: Hasičské sbory sehrávaly důležitou funkci v tom společenském a kulturním životě těch obcí. Jsou pořadatelé jednak těch hasičských soutěží, což je třeba ve VSKách poměrně rozsáhlá činnost, která má rovněž svoji historii, ale jsou pořadatelé také různých akcí pro děti, plesů a tom všem, co se odehrává konkrétně na tady tomto hřišti.

0: Tady měli opravdu důvod k oslavám. Sbor dobrovolných hasičů Vésky totiž oslavil 100 let své existence. Program začal už ráno slavnostním průvodem ke kapli, kde se uskutečnila mše. Poté následovalo zasedání sboru v kulturním zařízení.
1: Pak jsme šli průvodem jednak na hasičárnu, kde jsme připravili několik výstav historických dobových fotografií, až jsme se dostali sem na hřiště ve VSK, které je vlastně tím epicentrem našich oslav. No a jak máme možnost trošku slyšet, protože kolem nás je zvuk techniky, tak jsou zde ukázky zásahů.
0: Následovaly hry pro děti, hrála dechovka a na závěr se všichni sešli u večerního posezení s bítovou kapelou. Další akcí, kterou místní hasiči pořádají, bude soutěž v požárním sportu. Ta se uskuteční už tento víkend na hřišti ve Véskách.
2: Jedna z důležitých příjezdových cest do Přerova prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Oprava silnice mezi Čekyní a Penčicemi přinese nový povrch, chodníky i bezpečnější zastávky. Do té doby ale musí řidiči počítat s dopravními omezeními. Více už v reportáži.
3: Rekonstrukce silnice mezi Čekyní a Penčicemi na Přerovsku nabírá tempo. Komunikace druhé třídy, která vedle dálnice slouží jako jedna z příjezdových cest do Přerova, je kvůli stavebním pracím úplně uzavřená. Řidiči tak musí počítat s objížďkou, která jim cestu protáhne zhruba o 15 minut.
4: Přes Kokory na Lešovice nebo, a vlastně člověk se nedostane ani do Penčic, takže proto je stanovená tato objízdná trasa. Je to další etapa opravy komunikace 2/436, je to vlastně celá komunikace až do Doloplas, předtím to bylo v Penčicích, teď se to dělá v Čekyni. Na požadavek místní části se to rozdělilo do dvou etap.
5: Od 7. dubna do 3. srpna a v průběhu času, v průběhu měsíce července na to naváže další etapa, která bude od ulice Na Borošínu až po ulici Zámecká, tak bude trvat od 18.7. do 7. října a mělo být tedy také o komplexní realizaci právě toho průtahu.
4: Je to komplikace pro ty občany, ale na druhou stranu budou mít hotové chodníky, budou mít hotovou novou komunikaci, tak věřím, že to zvládnou. My jsme se snažili, tak je to i rozdělené do těch dvou etap, aby tam byla zachována dopravní obslužnost, hlavně pro městskou půdu, dopravu, ta tam tedy zachována je, jsme na požadavky místní části přidávali nějaké ranní spoje, aby se děti dostaly do školy.
3: Cesta už byla ve špatném stavu. Navíc v obou obcích bylo nutné udělat nové chodníky a zálivy pro autobusové zastávky pro větší bezpečnost chodců a plynulost provozu.
5: Komunikace je významným způsobem modernizována a samozřejmě její šířkový profil je tak, aby odpovídala všem parametrům silnice druhé třídy. Je tam především rekonstruováno celkové podloží, odvodnění, propustky, kolem vlastně rigoly, příkopy, zároveň k tomu jsou řešena dopravní značení. V minulém roce například se dělal i most přes říčku Olešnici, který je hotový a který je právě mezi Penčicemi a Čekyní.
3: Bezpečněji by po nové silnici měli řidiči projet na podzim roku 2026.
2: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Dnes se společně vydáme za dalšími místy, která možná nejsou největší ani nejslavnější, ale rozhodně stojí za objevení. A začneme pozvánkou na zajímavou akci, která by určitě neměla ujít vaší pozornosti. Mladá Boleslav se totiž v červnu opět promění v otevřenou uměleckou dílnu pod širým nebem. Od 8. do 19. června se zde uskuteční už 13. ročník metalového sympózia, unikátního setkání uměleckých kovářů a sochařů z celého světa. Návštěvníci budou moci přímo u výhní sledovat vznik monumentálních kovových děl, která pod rukama mistrů z Argentiny, Austrálie, Rumunska nebo Nového Zélandu získají svou finální podobu. Do tvorby se zapojí také studenti a mladí umělci, jejichž práce obohatí známou metalovou cestu. V dnešní první reportáži se vydáme za hranice České republiky, do jednoho z nejkrásnějších koutů Horního Rakouska. Národní park Kalkalpen je největší lesní národní park v zemi a ukrývá rozsáhlé horské masivy, hluboká údolí, průzračné potoky i jedny z nejzachovalejších bukových lesů ve střední Evropě. Je to krajina, kde stále vládne příroda a kde lze na každém kroku objevovat divokou krásu Alp. Čekají nás majestátní výhledy tichohorských lesů i místa, která dokazují, že opravdová divočina se dá najít jen pár hodin od českých hranic.
1: Údolí řek Enz, Steyr a Krems jsou živými tepnami hornorakouského regionu. Jejich srdcem je už 25 let národní park Kalkalpen s výjimečnou nedotčenou divočinou a s nejstaršími bukovými lesy v Evropě, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Člověk tu nemá o nic větší výsady než rostliny a živočichové. Neloví se tu ryby ani vysoká, vše se jen pozoruje a obdivuje. Taková platí pravidla v tomto relativně mladém národním parku. Stezky, které jim vedou, se ukrývají hluboko pod bukovou korunou a táhnou se po místech, po kterých v 19. století kráčeli téměř výhradně dřevorubci.
2: Národní park byl otevřen v roce 1997, ale nebylo to jednoduché. Měla tu vyrůst vodní elektrárna a zaplaveno mělo být celé území. Začali jsme protestovat a udělali jsme dobře. Po 15 letech velkého úsilí se nám podařilo vytvořit národní park s rozlohou 20 850 hektarů, který je dnes nejlesnatější národní park ve vysokohorském prostředí. Jeho území pokrývá 32 různých lesů, a to včetně vzácného pralesu, kde roste buk, praotec parku, který se tu zakořenil už v roce 1473.
1: Krásu divočiny si nejlépe vychutnáte při túře v doprovodu místního správce parku v čase, který si sami vyberete. Náš průvodce Franz, větrem ošlehaný a opálený muž, se lesem pohybuje rychle a ladně jako kamzík. Zná tu každý kámen. Jako ranger tu pracuje už od samého začátku, tedy už čtvrt století.
2: Teď se nacházíme u občerstvovací stanice Jagahäusel, a to ne náhodou. Tady je výchozí bod pro tři turistické trasy v této oblasti. My budeme směřovat na vyhlídky, odkud se nám naskytne krásný výhled na téměř celý národní park. Vystoupáme na vrcholy Alpstein a Trempel, a to až do výšky téměř 1500 metrů nad mořem. Tak pojďte, Vendulo.
1: Po značené cestě číslo 472 vcházíme do lesního království. Procházíme podél potoka, který na mnoha místech doslova odnesl část skály. Vytvořily se tu kamenné mísy, které voda vymodelovala ve skalních útvarech a kde vás v létě vlhké klima příjemně schladí.
2: Jsme v údolí potoka, který pramení na vrcholu hor a stéká do údolí. A protože tyto hory jsou vápencové, voda ten vápenec během dlouhých let postupně narušuje. Tady vidíte unikátní prohlubně, kamenné mísy. My jim to říkáme Bodinge a dali vlastně název i celému údolí Bodingraben. Vlastně trochu máme obavy, aby voda, která vápence takto rozpouští, za 5 nebo 6 milionů let vápencové hory úplně nesprovodila ze světa.
1: Říká se, že místo, které chcete opravdu poznat, je nejprve potřeba vidět zhora. V Kalb Alpenu, k tomu máte hned několik příležitostí. My jsme se vyšplhali až na vrchol jednoho z nejvyšších pěšky dostupných vrcholů parku, kde jsme po zásluze odměněni. Impozantní výhled na tisíce a tisíce smíšených lesů a na 54 dvoutisícových vrcholů je prostě uchvatný.
2: My teď stojíme na vrcholu Trempel, téměř 1500 metrů nad mořem. Máme tu výhled kolem dokola celých 360 stupňů na horské hřebeny Hintergebirge a Sengsengebirge. Ten má podobu kosy a je protáhlý a najdete tam rozsáhlé krasové oblasti. Kalk Alpen je domovem více než tisíce rozmanitých kvetoucích rostlin, kapradin a mechů. Žije tu 80 hnízdících druhů ptáků, 17 druhů netopírů a létá tu 1600 druhů motýlů. Pozoruhodný je vysoký počet spárkaté zvěře a také takzvaných pralesovitých druhů, které mohou přežít pouze v lesích s dostatkem starých stromů a mrtvého dřeva. Pro představu, tady u nás žije asi 42 druhů brouků. Přibližně 75% rozlohy národního parku tvoří divoká příroda a to je v Rakousku jedinečné.
1: Kromě pěších tras park nabízí zhruba 500 kilometrů cyklostezek a tratí pro horská kola. Ať už se vydáte kamkoliv, pěšky nebo na kole, pořádně se dívejte kolem, ať vám nic neunikne. Na horských pastvinách rostou fialové orchideje, divoké narcizy, žluté arniky, úpolíny, hvozdíky a další alpské luční květy. My pokračujeme sestupem do idylického místa Ebenforstalm, kde nás milý a usměvavý farmář hostí tradičními domácími pochoutkami. Podává se štrůdl s tvarohem, silný vývar s játrovým knedlíčkem a bezinková limonáda. Často tiše plyne. Příjemně nás a místní osazenstvo zahřívají sluneční paprsky a oči si užívají výhled na dovádějící zvířata, pastviny i proti.

0: máme Nacionalpark Heidkalten 20.
1: V Národním parku máme takovýchto pastvin 20. Vznikly v tomto regionu už v 16. století. S příchodem obyvatel do hor se tu začalo s kácením lesů, kde si pak lidé začali stavět první salaše. Bylo to výhodné z hlediska zásobování. Seno a tráva pro dobytek se nacházelo přímo tady v horách. Hospodáři tu produkovali nejvíc tvaroh, mléko, máslo a sýry, které posílali pak dolů do údolí, kde se zboží prodávalo. A šlo o velmi vydatné kalorické produkty, aby dodali lidem potřebnou energii pro práci v lese i na stacích.
2: Národní park Kalpalpen pomáhá zachovat nejen přírodní ráj Rakouska, ale také pečuje o duševní pohodu všech návštěvníků. Najdete tu klid a relaxaci a užijete si přírodu všemi smysly. Ostatně tak jako v dalším cíli naší cesty, v příštím dílu putování Horním Rakouskem se vypravíme do nedalekého prázdninového regionu Pirnpril. I tam nás čekají nevšední zážitky.
3: Jaké je to podívat se na Zemi očima astronauta? Odpověď nabídne unikátní projekt Spacebus, který vyráží na cestu po českých regionech. 18-metrová mobilní maketa rakety umožní návštěvníkům zažít prostřednictvím virtuální reality simulovaný let do vesmíru a pohled na naši planetu z oběžné dráhy. Kromě samotného letu čeká na návštěvníky také bohatý doprovodný program plný technologií, soutěží a vesmírných zážitků. Spacebus během své tour navštíví desítky měst napříč Českou republikou a přiblíží fascinující svět kosmonautiky malým i velkým. Jen pár kilometrů od Plzně se ukrývá místo, které návštěvníky zavede hluboko pod zem a zároveň do historie těžby kaolínu. V Nevřeni se nachází unikátní kaolínový důl, jediná zpřístupněná památka svého druhu v České republice. Během prohlídky se vydáme spletí podzemních chodeb, poznáme náročnou práci horníků a zjistíme, jak významnou roli sehrál kaolín v rozvoji celého regionu. Čeká nás nevšední cesta do světa, který byl po desítky let skrytý lidským očím.
4: Na severním Plzeňsku v obci Nevřeň najdete jediný veřejně přístupný hlubinný kaolinový důl v České republice. Jde o unikátní památku v rámci celé střední Evropy. Jeho prohlídku si rozhodně nenechte ujít.
5: Dochovaná část bývalého hlubinného kaolinového dolu v Nevřeně čítá 1350 metrů a z provozy na provořejnost je zhruba polovina, 700 metrů chodeb. Nyní se nacházíme ve velkém domu. Je to vlastně největší prostor u nás dole, podle mého názoru teda i nejkrásnější. Výška stropu je až 12 metrů, šířka 8 až 10 metrů, objem je 6,5 tisíce kubíků, metrů krychlový, což je opravdu obrovské množství. My jsme to s kolegou počítali a kopáči to museli těžit rok a půl v kuse. Pouze ručně, protože jinak se u nás dole nikdy nepracovalo. Byla to určitě těžká práce. V Nevřeni se nejdřív začalo těžit na povrchu, takzvanými odklizy, tak se právě ten kaolin většinou těží. A teprve později, když se přišlo na to, že i hlubší partie obsahují ten kaolin, tak se přišlo na tu raritní těžbu hlubinou. Návštěvníci se během prohlídky vlastně dozví, jak důl sloužil v minulosti, takže dozví se o těžbě kaolinu, co je kaolin, k čemu se používá a další věci. Dozví se také o tom, že důl sloužil během druhé světové války i jako kryt, nebo měl sloužit jako kryt pro místní obyvatele, kteří se obávali přechodu vojsk nebo rabování. Dále se dozví i takové zajímavosti. U nás v dole zimují netopíři, tak něco i z této oblasti.
4: Na cestu do dolu se dobře oblečte, protože je tu stálá teplota, v zimě v létě 10 stupňů Celsia. Zdejších dechberoucích prostor a labirintů chodeb si samozřejmě všimli i filmaři.
5: V roce 2017, ještě než byl důl otevřený pro veřejnost, se tam natáčela pohádka Čertí brko. Dost lidi se pořád ptají, je to tady, kde se to natáčelo. A potom se taky tady natáčela pohádka Tři princezny. Tam vlastně bylo podsvětí, kde vlastně princezna musela přijít do podsvětí a vzít si kámen zářivec.
6: To, že máme nejenom nádherné hrady, lesy, ale máme i technické památky, to dělá právě Plzeňský kraj. Plzeňský kraj jedinečným. Kaolín se většinou těží povrchově. Tady se těžil podzemí, život horníků, vůbec jak to vypadalo, ty nádherné sály. Prostě to je pro mě je to fakt opravdu velký skvost.
4: Prohlédnout si unikát západních Čech přijíždí lidé z celé republiky i ze zahraničí. A ne jednou, často se sem vracejí znovu i několikrát.
5: Líbila se jim prohlídka, tak jsem vezmu známé, jedu jsem s nima znovu, navštěvu i akce, jako je třeba Festival světla Blik Blik, který letos už tady byl podruhé. A pak vám návštěvníci řeknou, je, my už jsme vás zřejmě po páté, byli jsme tady na normální prohlídce, nebo máme prohlídky za Světu baterek, Mikulášskou nadílku v podzemí, anebo ten Blik Blik. Takže ty lidi se vrací, což pro nás je signál to, že se tady opravdu lidem líbí.
4: Tvůrci festivalu Blik Blik přišli sami s nápadem udělat ozvěny festivalu právě zde.
5: Skvělé je to, že v dole je vlastně pořád tma. Tudíž nemusíme čekat na večer, kdy je tma, aby vznikly nějaké videomappingy, ale provádí se opravdu od rána až do večera. Ty umělci sami byli nadšení z těch prostor a brali to vlastně jako výzvu a předháněli se, co kam dají. Takže jsme rádi, že se navázala spolupráce a doufáme, že teda každoročně na zahájení turistické sezóny u nás ten festival bude probíhat. Protože pokaždé je to jiné. Lidi se nemusí bát, že já už jsem byl loni, bude to pořád stejné. Pokaždé je tam něco jinačího. Letos bych řekla za sebe, bylo to úplně jinačí než loni a bylo to víc interaktivní. Lidi si mohli víc jako pohrát s tou instalací.
4: Ještě před zpřístupněním samotného dolu bylo v roce 2014 v Nevřeni slavnostně otevřeno Centrum Kaolinum.
5: Nejdřív tady byla pouze multimediální expozice o geologické minulosti v regionu, právě o těžbě kaolinu, především o tom našem dole kaolinovém, který byl v té době nepřístupný veřejnosti. Ten se otevřel potom až v červnu 2019 a od té doby vlastně provádíme od dubna do konce října. Centrum funguje nejen jako informační centrum a výchozí bod pro ty turisty, ale je to komunitní centrum, společenské centrum, takže normálně tady probíhají akce kulturní, společenské, jsou tady divadla, koncerty, večer je tady třeba i občerstvení, nebo se tady pořádají komunitní akce, jako jsou třeba senior klubíky, klubíky s dětma, anebo taky dost často na školení, dost často třeba z Plzeňského kraje sem jezdí a školí se tady.
4: O provoz centra se stará obec, ale sama by pochopitelně všechno nezmohla.
5: A dost často právě nám pomáhá Plzeňský kraj z dotačních titulů a bez nich by třeba nebyla vůbec naučná stezka, která je opravdu krásná a vede k tomu dolu nebo nějaké herní prvky. Taky nás podporou kulturou, můžeme objednat koncert, protože nám na to přispějou, což je určitě fajn.
4: Naučná stezka má 7 zastavení. Na informačních tabulích se dozvíte velmi vtipnou formou zajímavosti ze života pod zemí.
5: Třeba to, že krtek za svojí samičkou urazí až 10 km pod zemí. A nebo třeba, že nejdelší žižela v České republice měří 50 cm. Je to takovou krásnou hravou formou, že i děti to zaujme, přečtou si to i dospělí a pak si to pamatujou. Dost často přijdou třeba po roce a řeknou, já si toho krtka moc dobře pamatuju. My máme opravdu štěstí, protože naučnou stezku nám skvěle stvárnil kreslíř Dalibor Nesnídal. A to nám opravdu všichni závidí. To krásná hravá forma, jsem tam i nějaký vtip, takže věřím, že to zaujme jak malé návštěvníky, tak i velké. Nám se podařilo stát se teda po několika letech kulturní památkou. Takže vlastně veškeré aktivity, které probíhají v dole, teď už jsou teda pod dohledem památkové péče.
6: Plzeňský kraj přispívá ne přímo k tomu dolu, ale na okolí, kde se instalovaly různé zábrany, závory, informační tabule, tak, aby se zvýšila bezpečnost návštěvníků právě v okolí toho lomu.
4: Po prohlídce dolu a projítí naučné stezky si odpočiňte u místní tůňky.
5: Je to takové krásné místo, plné živočichů, rostlin, přímo láká k odpočinku a posezení.
7: Zajímavostí v Nevření je určitě čištění odpadních vod, které probíhá v takzvaných biologických rybnících. Veškeré vody přečištěné z jednotlivých nemovitostí jsou svedeny jednotnou kanalizací právě do několika rybníčků. Jsou tam teda dva rybníčky spojené meandrovitým tokem a na konci vlastně z tohohle systému vytéká do vodoteče čistá voda.
5: Určitě nepřehlednutelné je naše betonové hasičské leziště z roku 1936. To je stavba, kterou si tehdy naši předci hasiči vybudovali ke 30. výročí založení hasičů v Nevřeni. A myslím si, že i po těch letech je skutečně nádherná, je ojedinělé i v České republice.
4: Děti se mohou při návštěvě Nevřeně vyřádit na několika herních prvcích a kromě toho hledat skryté příběhy.
5: Skryté příběhy v podstatě aplikace v mobilu, prostřednictvím které si návštěvník dohledá to místo, kde se nachází, najde vlastně trasu, která je tam a může si s mobilem projít celou tu trasu a vždycky tak každá ta trasa je tematicky zaměřená. U nás konkrétně je to teda rozhovor s čertem Bonifá. krvácen.
4: Kousek od Nevřeně se ještě cestou určitě zastavte na Příšovské Homolce, unikátní třetihorní Čedičové sopce, původní nejjižnější sopce českého masivu.
5: A když jsem si myslela, že ten taky zelený kopeček, ono to tak ze silnice vypadá, ale z druhé strany jsou vidět krásné varhany té Čedičové sopky, takže když mi třeba na exkurzi přijedou většinou třeba deváté třídy, které se učí geologii, tak je právě posílám i tam, je to cenný materiál, oni se na to můžou šáhnout, není to jenom taková ta suchá teorie, vidí to na vlastní oči.
4: Z pohledu geologického je díky pozůstatkům vulkanické činnosti nesmírně zajímavé celé severní Plzeňsko. Výlet do nevřeňského kaolinového dolu a do jeho okolí vás určitě nadchne.
3: Muzejní noci zná téměř každý, ale věděli jste, že svůj mezinárodní den mají také archivy? Právě 9. června, kdy si připomínáme Mezinárodní den archivů, otevírají archivy po celé České republice své běžně nepřístupné prostory a zvou veřejnost k objevování minulosti. Návštěvníci se mohou těšit na výstavy historických dokumentů, prohlídky zákulisí archivní práce, staré fotografie i možnost vyzkoušet si čtení několik set let starých rukopisů nebo psaní husím brkem. Je to jedinečná příležitost nahlédnout do míst, kde se uchovává paměť našich měst, obcí i celé země. Pokud vás zajímá historie a příběhy ukryté v dokumentech, nenechte si Mezinárodní den archivů ujít. Milovníci kaktusů a sukulentů by si rozhodně neměli nechat ujít tradiční výstavu v areálu zámku Libochovice. Od 6. do 14. června zde klub kaktusářů Roudnice nad Labem představí pestrou kolekci rostlin z celého světa, a to v jedinečném prostředí zámeckého skleníku. Návštěvníci se mohou těšit na desítky zajímavých druhů kaktusů a sukulentů nejrůznějších tvarů, barev i velikostí. Výstava je ideální příležitostí nejen pro zkušené pěstitele, ale i pro všechny, kteří chtějí objevit krásu těchto neobyčejných rostlin a načerpat inspiraci pro vlastní zahradu či domov. Každé místo, které jsme dnes navštívili, nám připomnělo jednu důležitou věc, že za zajímavým zážitkem nemusíme cestovat přes půl světa. Často stačí odbočit z hlavní silnice, projít neznámou ulicí nebo se zastavit tam, kde jsme dosud jen projížděli. Děkuji, že jste byli u toho s námi. Mějte oči otevřené, protože další zajímavý příběh může čekat třeba hned za rohem. Naschledanou u dalšího vydání pořadu Putování v regionech.

Na Prahu 30. let bylo rozhodnuto, že v katastru Davids bude vybudován velkorysý areál pro výuku francouzského jazyka. Byl to vlastně soubor škol od školy mateřské přes základní až po gymnázium. Každá ta škola měla svůj vlastní pavilon a ty pavilony byly propojeny tunely. Všechno to bylo obklopeno zelení, byl tady bazén, bylo tady sportovní hřiště a děti se měly začít chodit někdy v předškolním věku a celý ten areál by vlastně opustili až jako maturanti s dokonalou znalostí francouzského jazyka. Proto právě vznikl spolek, který tento způsob výuky propagoval. Byla vypsána architektonická soutěž a tu vyhrál tehdy mladý, asi 27-letý architekt Jan Gilar, žák Josefa Gočára z Akademie výtvarných umělců a nejmladší člen znalostí.

Máme skupiny 9 sil kolem teoretika Karla Taigeho. Jan Gilar se rozhodl pro velice avantgardní projekt. Jedná se o soubor funkcionalistických staveb, několik pavilonů vzájemně pospojovaných, velice na svou dobu komfortně zařízených. Byly tady třeba zařízení jako vzduchotechnika, samozřejmě bylo tady taky tělocvična a divadelní sál. A to všechno bylo postaveno na principu železobetonového skeletu s pásovými okny, s bílými fasádami a s plochými střechami, jak bylo pro tu funkcionalistickou architekturu té doby typické. Celý ten areál byl dokončen v roce 1934 a my si ho teď prohlédneme trošku podrobněji. My jsme teď vstoupili hlavním vchodem do prostorného vestibulu francouzských škol a tady se vlastně distribuoval ten provoz. Dalo se vstoupit do patra této gymnaziální části nebo na nádvoří tou prosklenou stěnou a nebo také tady tímto směrem. Tam vidíme schodiště, které vede do té bývalé části, kde byla základní škola a ta měla jednu specialitu. Vedle těch tříd byly přilehlé terasy a za hezkého počasí se daly vysunout ty lavice na ty terasy a výuka probíhala vlastně pod čirým nebem. Tomuto systému se říkalo Open Air Schools a první taková škola byla postavena v nizozemském Amsterdamu. Pro ty funkcionalistické moderní školy za první republiky bylo typické, že tam muselo být samozřejmě hodně světla, byly tam dvoutraktové dispozice, to znamená chodba a vedle třídy, tak aby všechny místnosti byly přímo osvětlené. A samozřejmě spoustu krásných detailů. Tady vidíme třeba umělý kámen, který je probarvený na modro a velice hezký detail zábradlí a schodiště. To je hlavní schodiště té části, která byla gymnáziem. Teď se nacházíme v takzvaném ředitelském patře. Vidíme tady zase hodně světla, krásné chodby a typickým motivem funkcionalistické architektury byly taky ty kulovité lampy. Prostor působí velice příjemně a vedle právě ještě jsou ty přilehlé terasy, které umožňovaly třeba pobyt dětí o přestávkách na čerstvém vzduchu. Teď sedíme v jedné z těch do dnešní doby moderních posluchárek. Vidíte, že tady je stupňovitá podlaha. Školy tohoto typu ve 30. letech byly běžně vybaveny moderní vzduchotechnikou v kombinaci s ústředním vytápěním. Byla tady celá řada progresivních prvků. Některé z nich měly také vlastní astronomickou observatoř na střeše. Teď se nacházíme v místnosti, kde se zachovalo z části původní zařízení. Vidíte, že tady tahle ta katedra, to je vlastně speciální laboratoř pro výuku fyziky, ta je skutečně původní. A stejně tak i ta tabule, která se nachází tady za mnou, ta je tady někdy z toho roku 1934, kdy areál francouzských škol byl dokončen a otevřen pro studenty. Tady vidíme tu velkorysou koncepci celého areálu. Ty pavilony jsou obklopeny zelení a hřišti. Tady z této strany je potom pavilon mateřské školy, který měl celou stěnu otvírací v létě do zahrady. Na ní navazuje základní škola s průběžnými terasami pro alternativní výuku na čerstvém vzduchu. Následuje potom výšková část, to je bývalé gymnázium a potom speciální pavilon s tělocvičnou a víceúčelovým sálem. Nalezáme se ve speciálním pavilonu, který byl propojen s celým tím komplexem a kde se nachází tělocvična v přízemí a potom jedna menší ještě v patře. Ovšem ta vlastně byla víceúčelovým sálem, mimo jiné se tady taky dalo hrát studentské divadlo. Byla to vlastně taková aula školní. Je vidět, že projektanti při návrhu francouzských škol skutečně mysleli na všechno a vznikl tak takový dokonale fungující funkcionalistický stroj.

0: sunula. Nikomu z dělníků se naštěstí nic nestalo.
1: V odpoledních hodinách došlo při rekonstrukci objektu Reslova 13 k zřícení jeho části. Asi to nejhlavnější je, že nedošlo vlastně ke zranění osob ani ke škodě na okolních objektech. V současné době se pracuje na statickém zajištění vlastně toho zbourané části.
0: Stropy, které se probořily a strhly i štítovou zeď ve vnitrobloku, byly už původně určeny k demolici, takže škody jsou vlastně minimální. Hlavním úkolem teď je stavbu zabezpečit, aby neohrožovala okolí a dělníky.
1: Až dojde ke statickému zajištění, což bude spočívat hlavně ku bourání štítové stěny, tak aby nespadla na sousední objekt, bude vyklizena násuť a dojde k novému technologickému postupu, který povede k tomu, aby dílo vlastně bylo zdárně dokončeno a vznikly nové byty a všechno bylo zase v pořádku.
0: Během úterý prozkoumali celý objekt statici a další odborníci, kteří teď mají určit, jaký by měl být postup prací a co se v původním projektu rekonstrukce bude muset změnit.
2: Prioritní je bezpečnost, který nejdůležitější je, že nebyla způsobena žádná škoda na zdraví, že se nikomu nic nestalo. Stejně tak nebyla způsobena ani škoda na cizím majetku. Co se týče stavby samotné, Reslově 13, ta byla již v minulém roce předána zhotoviteli stavby, tedy stavební firmě, a ta je pro tyto případy pojištěna.
0: Z bezpečnostních důvodů budou další práce probíhat především z jeřábu, aby dělníci nebyli ohroženi. Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Prosluněné počasí přilákalo do malebného městského parku v Novém Sedle celé rodiny i jednotlivce.
4: My jsme začali už ráno, kdy tady byl takový malý dětský den, kdy to jsme se starali o děti a poté jsme přešli o 2 hodiny, jsme zahájili tu klasickou novosedelskou pouť, která je především o té kultuře, takže spousta umělců, uměleckých vystoupení. Ale co bylo takým tím hlavním tahákem, byly vystoupení našich dětí ze školek, ze školy, z umělecké školy.
3: Vystoupení dětí i místní mladé kapely si jednoznačně získalo srdce diváků a skvěle završilo dětské dopoledne, kdy byly pro děti připraveny nejrůznější zábavné soutěže a aktivity. Nechyběla ani parková železnice nebo stanoviště místního spolku hornické historie.
5: My vlastně máme tady kousek dál vedle šachty, tam máme svoji hornickou expozici a sem jsme si přinesli jenom takovou raznici na mince, takže děti měli možnost vyrazit si pamětní minci s naším logem hornického spolku a erbem města Nové Sedlo.
3: Po vystoupení dětí pokračoval program na hlavním pódiu, kde vystoupili Václav Upír Krejčí či Milan Peroutka. Nechyběly ani soutěže, které otestovaly pitný režim a večer to pak rozjela ABBA Revival, Šárka Kerolová, Piano and Sax Duo a na závěr energický Děda Mládek Illegal Band.
6: Mně se líbí pouť.
7: A co se ti nejvíc líbí na pouť?
6: Soutěže a tak ještě.
8: Líbí se mi nejvíc ty labutě.
9: No všechno se mi líbí. Jak si děti hrajou, jak mají radost z toho. No vždyť je to pro děti, že jo.
3: Novosedelská pouť přinesla přátelskou a zábavnou atmosféru, kterou si návštěvníci náležitě užili. V Novém Sedle se toho ovšem dá zažít mnohem více, ať už jsou to divadelní zájezdy do Karlovarského divadla nebo třeba závody na pump tracku.
4: U Hornického muzea tady byla akce vaření gulášů, což se setkalo s velkou odezvou od lidí. No a připravujeme třeba 8. 9. srpna na Velký Aně zase tradiční koupání na Velký Aně, závody na Velký Aně, prostě takovou tu akci Velká Ana.
3: Z Nového Sedla pro televizi ZAK František Šimánek.
10: Rychlost, přesnost, soustředění a týmový duch. Božkovský ostrov v Plzni v sobotu 6. června nepatřil výletníkům, ale zhruba 80 mladých hasičů. Právě tady se konal už 6. ročník dětské soutěže v požárním sportu.
11: Je to rozděleno do věkových kategorií, přípravka, mladší žáci, starší žáci a dospělé, a děti nám dnes předvedou, co natrénovali. Je to o dynamice, rychlosti, pomáhání a hlavně závodíme fair play. Jednotky dobrovolných hasičů, máme 3 jednotky dobrovolných hasičů, celý rok podporujeme, spolupracujeme s nimi, je to výborný a jsem ráda, že je na obodě máme.
10: Své dovednosti zde ukázalo celkem 11 týmů z celé Plzně, z toho 3 v mladší kategorii ve věku od 6 do 11 let a 8 starších ve věku do 15 let.
12: Tady bude probíhat štafeta dvojic, který se účastní 5 soutěžících, pak nás čekají

0: požární útoky, to většinou děti nejvíc zajímá, jelikož prostě voda je voda.
1: Kromě sportovních výkonů jde ale hlavně o zábavu a přátelství. Na Božkovském ostrově panovala skvělá atmosféra.
2: Já tady mám hlavně kamarády, tady je požární sport, baví mě to a prostě je to zábava.
3: Hodně se učíme spolupráci a docela mě to baví, protože tady mám hodně kamarádů a setkáváme se často.
4: Práce s týmem a taky skvělý kolektiv. Je to i zábava.
1: Podporu mladých hasičů vnímá druhý plzeňský obvod jako velmi důležitou.
5: Oni si vychovávají své nástupce, své děti, které nebo cizí děti, které potom nám pomáhají. Takže jednotky dobrovolných hasičů jsou důležité mít a vychovávat mládež od mala.
1: Problémem, se kterým se sbory dobrovolných hasičů potýkají velmi často, je velká sportovní konkurence.
0: Fotbal je fotbal, co si řekneme. Je to někdy jako na vysoký úrovni, pak je to asi na nízký úrovni, že ty děti prostě většinou zajímá ten fotbal, než prostě ten požární sport, protože to není tak jako vidět v té televizi a tohleto. Myslím si, že to je jako jedna z důležitých věcí, co vlastně ty děti potřebujou, jelikož vlastně potřebujeme doplňovat výjezdovou jednotku. Stává se nám, že některé ty děti potom doplní výjezdovou jednotku a potom jsou vlastně prospěšný pro město.
1: Ti nejlepší si z Božkovského ostrova odvezli poháry. Skutečnými vítězi jsou ale všichni, kteří nechali na dráze své srdce. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
6: Právě Maashouse hostí až do konce června výstavu o knihtisku, prvopočátcích, ale i o postupném vývoji a tradici tohoto řemesla na západě Čech.
7: Myšlenkou naší této výstavy je, aby se vědělo, kdy byl vynalezen knihtisk, kdo ho vynalezl, Gutenberg v Mohuči, a že 25 let po vynalezení knihtisku již se knihtiskem tisklo v Plzni. To je to zásadní a k tomu jsme vydali tu knihu 1476, poprvé se tisklo v Plzni, kde je zmapovaná celá historie.
6: Součástí vernisáže byl i křest knihy mapující historii knihtisku v Plzni, kterou vydalo a vytisklo nakladatelství NAVA. Jak moc náročné bylo dát dohromady všechny informace z dob nedávných i z hluboké minulosti.
8: U spoustě tiskáren se v archívech nenašlo vůbec nic. A tak jsme museli pamětníky hledat. Prostě jakýkoliv zdroj informací byl cenný. S knížkami je vždycky práce zajímavá.
6: Při slavnostním zahájení výstavy byly k vidění i velmi vzácné originály prvních tisků, které mají nevyčíslitelnou hodnotu a tak je po celou dobu střežila dvojice hlídačů.
7: Můžeme vidět originál knih 15. století, ale originál té první knihy, která se tu vytiskla, to znamená Statuta Arnošta z Pardubic, bohužel jsou tři exempláře, dvě jsou v Čechách, v Národní knihovně a jedna kniha se nám zatoulala do Washingtonského kapitolu, do knihovny Senátu.
6: Jedním z kmotrů knihy o plzeňské historii tiskařství byl radní Plzeňského kraje Libor Picka, kterého zaujala neuvěřitelná kvalita práce někdejších mistrů.
9: Ten originál, ten vypadá, kdyby byl tištěný včera, nic se nemění, krásná, ostrá písmenka, vazba, sešito, prostě nádherná záležitost. No a to vše ostatní, něco je popsáno v knize, něco se můžete podívat a myslím si, že to svědčí o tom, že Plzeň a Plzeňský kraj jsou a i nadále budou na čele toho dění v České republice.
6: Výstava o historii knihtisku je v Maashouse Plzeňské radnice na náměstí Republiky přístupná denně, a to zcela zdarma až do konce měsíce. Jonáš Novotný, televize ZAK.
10: Obyvatelé města Stot na jižním Plzeňsku se dočkali výrazného usnadnění cest do práce, do škol i za zábavou. Pomůže jim v tom nová lávka přes řeku Radbuzu, která znamená zásadní zkratku a zároveň také bezpečnější spojení z jedné strany břehu na druhý.
11: Vyhýbáme se silnici 1/26, co znamená, že se cyklisti chodci dostanou bezpečně mimo hlavní silnici, která je hodně frekventovaná, na druhou stranu řeky a dál můžou pokračovat buď směr Plzeň do Chotěšova nebo směr do Mažlice do Holíšova.
10: Například cesta z okraje města do Stotské nemocnice se zkrátí téměř o 2 kilometry.
12: Pro nás to znamená, že si můžeme zkrátit cestu z jednoho kouta města na druhej a hlavně je to pro bezpečnost velký přínos, protože doprava ve Stodě je strašná.
13: Je to úplně super pro cyklisty. Nemusím jezdit po hlavní silnici, můžu jet rovnou do Holíšova tady přes most. Super lévka.
14: Je to fajn, každý den to využíváme, chodíme na procházky nebo jezdíme na kole. Doteď jsme to museli vlastně obcházet okolo a teďko si to můžeme zkrátit.
10: Lávka se nachází na velmi frekventovaném místě mezi Domažlickou ulicí a protilehlým fotbalovým stadionem.
11: Ta cyklotrasa nepomáhá jenom, že propojujeme jako část města, ale pomáháme se lidem dostat do těch míst, které jsou hodně navštěvované. Takže vlastně můžeme se dostat z jedné strany přes restauraci, kde chceme teď vybudovat, vlastně protože to bude hodně navštěvovaný veřejný ohniště, petangový hřiště a dál se dostanou děti bezpečně na pump track, který je kousek tady za mnou.
10: 50 metrů dlouhá ocelová lávka připomíná svým tvarem nedaleký silniční most.
15: Volná šířka je 3 metry pro pěší, cyklisty i psy, dejme tomu. A chodíme tady po železobetonové mostovce, což třeba pro ty zvířata je určitě komfortní. Tato lávka unese plný dav lidí na vozovce, a nebo třeba obslužný 12-tunový vozidlo.
10: Stavba vyšla na 27 milionů korun, významnou část přitom pokryla dotace z evropských fondů a Plzeňského kraje. Pomoci má nejen místním při každodenních cestách, ale stane se také důležitým bodem na mapě pro turisty.
11: My jsme na silnici, vlastně na cyklotrase CT3, která se pořád buduje. V současné době jsme propojení tady od Lávky směr Chotěšov a v letošním roce vlastně budeme pokračovat na druhé straně Lávky směr Holíšov, kde bychom chtěli do konce roku vlastně tu propojku mít taky.
10: Z Plzně až na hranice s Německem by měli cyklisté pohodlně a bezpečně jezdit už příštím roce. Ze Stodu pro televizi ZAK Marie Osvaldová. Švédská heavy metalová legenda Sabaton je známá svými písněmi o vojenské historii a tancích. V úterý 2. června ale členové kapely vyměnili válečnou vřavu za plzeňskou zoologickou zahradu. Do západu české metropole totiž dorazili jako kmotři malého nosorožce Apua.
16: First of all, he was really cute. Zaprvé byl opravdu roztomilý, mnohem větší než jsem čekal, rostou rychle. Karel byla jasná volba kvůli českému leteckému maršálovi Karlu Janouškovi, o kterém zpíváme v naší písni Far from the Fame. A to nás napadlo jako první, kromě Perova návrhu, samozřejmě tank, ale mysleli jsme si, že české jméno je lepší.
17: Czech name is better.
10: Spojení drsných rockerů a kriticky ohroženého tlustokožce přitom není náhodné. Podle ředitele plzeňské zoo Jiřího Trávnička k sobě mají blíž, než se zdá.
18: Sabaton zpívá o válce a o nesmyslech války, tak mě napadlo, že německy se řekne Panzernashorn, čili pancerovaný jako nosorožec. A on i tak vypadá, má pancíř na sobě, 4 cm tlustou kůži, vypadá jak obrněný transportér, takže Panzernashorn byl cíleně vybraný pro Sabatony, protože jde dohromady s jejich tématama.
10: Apu Karel se narodil 23. listopadu loňského roku a daří se mu velmi dobře.
19: Od věku 4 měsíce přikusuje to samé, co jí samice manžula, to znamená jí trávu, seno, slámu a zeleninu a stále samozřejmě pije mateřské mléko.
10: Členové skupiny při své návštěvě nejprve nakrmili žirafy a pak si prohlédli svého kmotřence. Půlroční nosorožec je přitom překvapil svou velikostí. Váží už 350 kg, dospělý denně sní 150 kg potravy a mládě přibírá až 3 kg denně. Odpověď Joakima Brodéna na otázku, zda by si raději vybral žirafu nebo nosorožce, byla naprosto jasná.
16: Určitě žirafa.
10: Apu Karel je třetí mládě nosorožce indického, narozené v západu české metropoli. Místní zoo je jedinou ve střední Evropě, která tento druh chová. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Městský park v Novém Sedle na Sokolovsku ožil tradiční poutí. Zábavu a soutěže pro nejmenší večer vystřídala zábava pro ty větší. A hudba pod širým nebem přilákala řadu návštěvníků, kteří si společně užili příjemnou atmosféru.
1: Prosluněné počasí přilákalo do malebného městského parku v Novém Sedle celé rodiny i jednotlivce.
2: My jsme začali už ráno, kdy tady byl takový malý dětský den, kdy to jsme se starali o děti a poté jsme přešli o 2 hodiny, jsme zahájili tu klasickou novosedelskou pouť, která je především o té kultuře, takže spousta umělců, uměleckých vystoupení. Ale co bylo takým tím hlavním tahákem, byly vystoupení našich dětí ze školek, ze školy, z umělecké školy.
1: Vystoupení dětí i místní mladé kapely si jednoznačně získalo srdce diváků a skvěle završilo dětské dopoledne, kdy byly pro děti připraveny nejrůznější zábavné soutěže a aktivity. Nechyběla ani parková železnice nebo stanoviště místního spolku hornické historie.
3: My vlastně máme tady kousek dál vedle šachty, tam máme svoji hornickou expozici a sem jsme si přinesli jenom takovou raznici na mince, takže děti měli možnost vyrazit si pamětní minci s naším logem hornického spolku a erbem města Nové Sedlo.
1: Po vystoupení dětí pokračoval program na hlavním pódiu, kde vystoupili Václav Upír Krejčí či Milan Peroutka. Nechyběly ani soutěže, které otestovaly pitný režim a večer to pak rozjela ABBA Revival, Šárka Kerolová, Piano and Sax Duo a na závěr energický Děda Mládek Illegal Band.
4: Mně se líbí pouť.
5: A co se ti nejvíc líbí na pouť?
4: Soutěže a tak ještě.
6: Líbí se mi nejvíc ty labuťa.
7: No všechno se mi líbí. Jak si děti hrajou, jak mají radost toho. No, je to pro děti, že jo.
1: Novosedelská pouť přinesla přátelskou a zábavnou atmosféru, kterou si návštěvníci náležitě užili. V Novém Sedle se toho ovšem dá zažít mnohem více, ať už jsou to divadelní zájezdy do Karlovarského divadla nebo třeba závody na pump tracku.
2: U Hornického muzea tady byla akce vaření gulášů, což se setkalo s velkou odezvou od lidí. No a připravujeme třeba 8. 9. srpna na Velký Aně zase tradiční koupání na Velký Aně, závody na Velký Aně, prostě takovou tu akci Velká Ana.
1: Z Nového Sedla pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Plzeňský kraj zažil začátkem června doslova vesmírnou invazi. Do několika měst v regionu postupně zavítá v rámci unikátní roadshow Spacebus 18-metrový mobilní raketoplán.
8: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pouť po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
9: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze 4 oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
8: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
10: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme, takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
8: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
9: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
8: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
11: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
12: Zajímavý, protože jo, i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se hodně užila.
13: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze země.
8: Vzdělávací a popularizační akce Spacebus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
9: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Spacebusu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
8: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Umělá inteligence, bezpečnost, ale také investice do startupů. Nejen tato témata se řešila na konferenci, která se v uplynulých dnech konala na Pražském hradě. Akce se účastnili nejen zástupci investorů, ale také technologických firem, veřejné správy i mezinárodního biznesu.
14: V prostorách Martinického paláce na Pražském hradě se uskutečnil další ročník technologické konference s názvem Innovations United. Akce, která byla zaměřená na inovátory a startupy, nabídla i letos program nabitý špičkovými investory a zajímavými prezentacemi.
15: Innovations United se zde na Pražském hradě v Martinském paláce organizuje již pátým rokem. A hlavní témata, která rezonují tímto ročníkem, tak jsou i témata, která vnímáme z řad biznisu i společnosti, jsou důležitá. Je to jak téma umělé inteligence, komunikace, jak umělá inteligence bude zasahovat do formy komunikace, obrana, defense, zdravotnictví, potažmo kybernetická bezpečnost a měli jsme možnost vidět i 5 zajímavých startupů, které soutěžily o 1 milion euro.
14: Na konferenci dorazili přední čeští, ale i zahraniční podnikatelé, kterých je rok od roku více.
15: Za co jsem moc rád, tak že se nám každý rok daří ty každý ročník zlepšovat a máme čím dál větší audienci i ze zahraničí, takže například moderátorka Stacey Quackenbush, která je moderátorkou celé Innovations United, tak přiletěla ze Spojených států, z New Jersey, kde sama pracuje na vlastním startupu a sleduje nás už další dobu v onlineu, chtěla se připojit, takže dorazila. Mimo Stacey, tak tady máme zástupy zajímavých řečníků třeba z Asie, z Invest Hong Kong, Kima Zítlaua, máme tady i zahraničního a Andreje Petrenau a spousty dalších.
14: Z řad českých podnikatelů zde vystoupil například Michal Ilich se startupem vyvíjejícím letadlo s kolmým startem. Účastníci konference se ale mohli dozvědět také to, jak lze ochránit fyzické umění nebo se dozvědět více o humanizaci digitální komunikace.
16: My vyvíjíme letadlo s kolmým startem, to znamená něco, co kombinuje výhody vrtulníku, že vzlítne kolmo a potom překlopí všech těch 8 vrtulí a letí s efektivitou a rychlostí běžného letadla. Tohle letadlo je připravené na použití takzvaného udržitelného leteckého paliva. To znamená paliva, který je vyrobený z biologických zdrojů.
17: Dnes jsme tady s jedním z našich projektů, což je Digital Art Trade. Snažíme se vytvořit systém, který bude mít možnost vytvořit digitální dvojče pro fyzické umění v reálném světě. Pro autory to znamená ochranu jejich díla, možnost zaznamenání hodnoty díla, uložení dokumentace o prodeji, ochránění autorských i vlastnických práv a případně i pro sběratele, muzea nebo velké aukční domy jsme schopni tyto informace předávat dál, tak, aby se celý trh ztransparentnil.
18: Jeden z klíčových prvků vztahu mezi lidma je to, že má nějaký průběh. Je to nějaká cesta. Cesta, která začíná seznámením, končí přes, nebo probíhá přes vytváření důvěry, vztahu, až třeba potom, že mi někdo něco prodá. A vlastně my jsme se naučili, nebo my jsme vytvořili si řešení, který umí vytvářet takové cesty v digitálních kanálech a umíme to ve scaleu milionu klientů, který může mít každý svůj vlastní individuální stezku.
14: Konferenci si nenechali ujít ani zástupci vlády.
19: AI už je automatickou součástí nejenom české ekonomiky, a tak jako jsme kdysi přistupovali k zavádění nových informačních systémů a v nějaké míře jsme v nějakém čase postupně zavedli, tak to též nás bude čekat s umělou inteligencí. Teď je jenom otázka, jak budeme rychlí a jak toho využijeme ve smyslu získání konkurenční výhody na úrovni průmyslu, a případně v oblasti bezpečnosti, zdravotnictví. Považujeme za naprosto zásadní, abychom zde i v regionech měli dostatečně robustní infrastrukturu, anebo alespoň takovou, která bude sloužit pro ty, kteří v oblasti AI chtějí cokoliv činit, ať už chtějí programovat nebo jenom využívat.
14: Návštěvníci, kterých dorazilo přes 300, mohli během konference ochutnat kávu nebo vína z rodinného vinařství v Rakvicích. Celá akce, jejímž mediálním partnerem byla celoplošná síť regionálních televizí Regio TV 1, byla pak zakončena večerním Venture Club Disrupt Awards. Z Martinického paláce Lenka Prokšová.
0: Město Veselí nad Moravou nechalo vysadit 7,5 tisíce stromů a keřů. Vytvořilo tak krajinný prvek, který pomůže zadržovat vodu v krajině. Jde přitom jen o první etapu. Konečným cílem je vysazení 16 tisíc kusů dřevin.
20: Lokality u Močárů a Záklinky leží podél cesty z Veselí nad Moravou na Kozojítky. Rozsáhlé zemědělské lány tu nově přerušil pás stromů různé velikosti, keřů a travin. Město tu totiž realizovalo první etapu takzvaného územního systému ekologické stability. Ten má za cíl bojovat proti půdní erozi spojené s globálním oteplováním a nevhodným hospodařením v krajině.
21: V první etapě realizace úse z prvku ve Veselí nad Mravou jsme na ploše 8,5 hektaru vysadili přes 4 tisíce odrostků, 350 alejových stromů a přes 2800 keřů. Současně jsme založili 8 hektarů luk. Kromě té realizace máme v rámci smlouvy ještě 3 letou následnou péči a 3 leta následná péči znamená, že se budeme o ty podesty starat tak, aby po 3 letech jsme to předali objednateli v plně zapojeném stavu a životoschopném stavu, ať můžou krajinné prvky plnit svou funkci.
20: Vysázeny tak byly například lípy, duby, javory či břízy, ale také brsleny, dříny, hlohy či ptačí zob. Pás zeleně pomůže zadržovat vodu v krajině, nabídne životní prostor hmyzu a úkryt živočichům. Navíc, až budou stromy dostatečně velké, aby je neohrožoval okus zvěří, odstraní se oplocenka, která je chrání, a lokalita se otevře i pro obyvatele města. Veselí nad Moravou ale s ochranou krajiny ve svém katastru teprve začíná.
22: Dneska se předává dílo, které zahrnuje první etapu z celkového množství 3 etap takzvaného územního systému ekologické stability. Ta plocha je poměrně rozsáhlá, protože se jedná o 30 hektarů a v rámci všech 3 etap bude na území našeho města vysazeno téměř 16 000 stromů a keřů. A samozřejmě je důležité vždycky financování celé této akce, která je poměrně náročná, to jak z pohledu zadávacího řízení, tak samozřejmě z pohledu realizace a následné péče, že vlastně dohromady se jedná o téměř 60 milionů korun, které do těchto 30 hektarů je investováno.
20: Veškeré finanční prostředky na to získalo město z evropských fondů, konkrétně z operačního programu životního prostředí. Další lokalita, kde se bude sázet zeleň ve druhé etapě tohoto projektu, je u Radošova, ta třetí na pravé straně řeky Moravy směrem na Moravský Písek. Vše by mělo být hotovo na jaro 2027. Vznikne tak propojená síť krajinných prvků, která pomůže se zadržováním vody v krajině, podpoří biodiverzitu, ochrání půdu a zlepší životní prostředí v okolí Veselí nad Moravou.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Ne všechny třídy vedou do školy. Některé vedou světem. A právě na jednu takovou cestu se vydáme i dnes. Čekají nás místa známá i zapomenutá, příběhy ukryté v krajině, památkách i mezi lidmi. Stačí jen zpomalit, rozhlédnout se kolem sebe a nechat se překvapit tím, co všechno můžeme objevit. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou do Brna. To totiž není jen městem moderní architektury a živé kultury. Je také místem, kde se po staletí setkávaly různé národy, tradice a náboženství. Právě tuto rozmanitost představuje projekt Brno a jeho chrámy, který od 15. června do 15. září zve návštěvníky k objevování nejvýznamnějších sakrálních památek jihomoravské metropole. Ve vybraných kostelech, chrámech a dalších místech duchovního života budou připraveni průvodci, kteří zdarma představí jejich historii, architekturu i současný význam. Více informací o akci najdete na portále Kudy z nudy. Na úpatí nejvyšší hory Blanského lesa leží jihočeská obec Holubov, která je pro mnoho turistů výchozím bodem k jednomu z nejkrásnějších výletů v regionu. Právě odtud se totiž vydáme na vrchol Kleti, hory, která už po generace láká návštěvníky svými výhledy, rozhlednou i jedinečnou atmosférou. Klet je se svými 1084 metry nejvyšším vrcholem Blanského lesa a za jasného počasí nabízí panoramatické pohledy na Šumavu, Hradské hory i Českobudějovickou pánev. Čeká nás cesta krajinou, která patří k nejkrásnějším v jižních Čechách.
1: Pro milovníky pohybu a přírodních krás je Holubov ideální místo pro aktivní odpočinek. Nachází se jen 15 kilometrů od Českého Krumlova, obklopený chráněnou krajinou oblastí Blanský les. Pro svou polohu nabízí atraktivní turistické cíle. V toulkách s kamerou jsme se do malebné obce Podkletí vypravili i my. Do Holubova se dostanete pohodlnou cestou vlakem ze všech koutů našeho kraje.

0: Vypravit se odtud můžete pěšky hned na několik turisty vyhledávaných míst, třeba na romantickou zříceninu hradu Dívčí kámen. V jeho šťastné blízkosti najdete i keltské oppidum. Vzniklo kolem roku 60 před naším letopočtem na území o rozloze asi 26 hektarů. My jsme se tentokrát vydali na nejvyšší horu Blanského lesa, která dosahuje výšky 1083 metrů. Vyveze vás tam sedačková lanovka, jejíž vlastníkem je obec Holubov.
1: Pokud se rozhodnete přijet pod horu Kleť svým autem, pohodlně zaparkovat můžete na místním parkovišti. Jakou má kapacitu?
2: Parkoviště má kapacitu zhruba 120 míst plus dvě místa pro nabíjení elektrovozidel.
1: Prvotní energie si mohou návštěvníci dodat i v tomto občerstvení. Jaké dobroty si tu mohou dopřát?
2: Pivo, limonádu, párek v rohlíku, zvrzlinu, káva, čaj.
0: Lanovka upoutá svým retro stylem, jak by taky ne. Provoz tu byl zahájen 1. července 1961 a jde o druhou nejstarší lanovku v Čechách. Od té doby spolehlivě přepravila už více než 3 miliony turistů. Trať lanové dráhy tvoří nekonečné dopravní lano, které je vedeno pomocí kladek v kladkových bateriích.
2: Lanovka má 100 sedaček a dlouhá je 1700 metrů. Jízda nahoru trvá zhruba 15-20 minut. Samozřejmě každodenní údržbu vyžaduje. Jsou různé pravidelné prohlídky kvůli bezpečnosti a v současné době máme 3 stále zaměstnance plus 4 brigádníky, ale jak už to bývá, samozřejmě scháníme jak nové zaměstnance, tak brigádníky, takže kdo by měl zájem, může se o tuto práci ucházet.
0: My už se přesouváme na jednu ze žlutých single sedaček. Dozvídáme se, že kromě batohů si tu hravě poradí i s přepravou kol, elektrokol, lyží nebo dětských kočárků. Doporučujeme si raději dopředu zjistit otevírací dobu a jízdní řád.
2: Pravidelný provoz je červenec, srpen, září, v zimě svátky vánoční a jinak soboty, neděle a svátky.
1: Teďka od června nebo potažmo od července se bude provozní doba nějak upravovat?
2: Bude zahájen každodenní provoz od června do konce září.
0: Cesta plyne pomalu, ale jistě, a tak máme možnost pokochat se místní krajinou. Pod námi se to hemží výletníky, kteří upřednostňují výšlap na Kleť po svých. Stezku lemují menší i větší kameny. I ty stojí za pozornost. Podle pověsti je totiž pod největším z nich ukrytý poklad. Z vrcholu Kleti se za pěkného počasí nabízí rozhled do všech světových stran, na Šumavu, Budějovickou pánev a při dobré viditelnosti dohlédnete až k vrcholkům alpských velikánů. V létě tu můžete zažít i zajímavé prohlídky astronomické observatoře. Výhledy z nejstarší kamenné rozhledny v Čechách rozhodně stojí za trochu námahy. Vyhlídkovou věž se 110 schody nechal v roce 1825 vybudovat kníže a vévoda krumlovský Josef II. Ze Schwarzenbergu. 400 od jejího vzniku letos připomene velkolepá oslava, kterou pořadatelé chystají už 4. července při západu slunce.
1: Počasí na Kleti je nestálé a je lepší si do batohu přivalit teplé oblečení. A to i pro případ, že se rozhodnete půjčit koloběžku, která vám zajistí adrenalinový zážitek.
3: Zákazníkům nabízíme 3 trasy do Krásetína, odkud vede i lanovka nahoru na Kleť, do Zlaté Koruny nebo do Českého Krumlova. Všechny trasy jsou podobně dlouhé, je to rozdíl asi 0,5 kilometru mezi nimi.
1: Musí se turista nějakým způsobem připravit, vzít si třeba přilbu?
3: Přilba do 18 je povinná, jinak nic zvláštního nepotřebujete. Projdete rychlým školením, jak se koloběžka ovládá, vysvětlením trasy, nějakých nebezpečných úseků a jste připraveni jet.
1: Pro koho je ta cesta vhodná? Od jaké věkové hranice ji nabízíte?
3: Je to většinou třeba od 8 let, tak se doporučuje. Můžou to jezdit i menší děti a můžou jezdit vlastně i, že jeden z rodičů je vzadu a to dítě je před ním a drží se a jede s ním. Od 8 let pak už můžou jezdit děti sami, máme i speciální malé koloběžky.
1: Na kolik tenhle ten zážitek vyjde?
3: Koloběžka pro dospělého stojí 240 korun.
0: Pokud se vydáte na zpáteční cestu z Kletě do Krásetína, určitě se zastavte u místní holubovské kaple na Petrově Hůrce, která je zasvěcena svaté Anežce České. Postavena byla z iniciativy bývalého starosty Jaroslava Fr-

0: Kaňka. Pro zdejší obyvatele se stala místem k relaxaci a uklidnění v dnešní uspěchané době. Bohatou historií se může pochlubit místní základní a mateřská škola, která se se svou podobou v kamenném hávu vymyká běžným vzdělávacím zařízením. Učit se zde začalo už v roce 1893. Hospodářské oživení přinesl obci závod Artipa, který vybudoval František Sklář ze staré železárny v roce 1946. Velká modernizace pak nastala po roce 1980. Současný majitel, společnost Graf Obal Skalica, zaměstnává stovky obyvatel z Holubova a okolí. Zajímavostí je tu ale daleko více. Ať už máte rádi historii, kulturu nebo přírodu, každý si tu přijde na své.
1: Na první pohled vypadá jako běžná vlaková souprava. Uvnitř se ale ukrývá unikátní multimediální projekt, který silnou a interaktivní formou upozorňuje na rizika závislostí a nebezpečí špatných životních rozhodnutí. 6 vagónů, 4 kinosály a 8 interaktivních místností tvoří jedinečný zážitkový program pro školy i širokou veřejnost. Revolution Train bude od 8. do 19. června putovat po České republice a staví například v Mikulově, Břeclavi, Hustopečích, Moravském Krumlově, Pacově, Veselí nad Lužnicí, Klatovech nebo v pražských Horních Počernicích. Počasí už láká i k venkovnímu sportování a proto se Česká Třebová na několik dní promění v jedno velké sportoviště. Od 15. do 19. června se zde uskuteční už 28. ročník oblíbeného týdne sportu, který nabídne pestrý program pro děti, školy, rodiny i aktivní sportovce. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet desítky sportovních disciplín. Od atletiky, volejbalu a stolního tenisu až po orientační běh, lezení na horolezecké stěně nebo netradiční soutěže. Chybět nebude ani populární závod o železného kohouta, který prověří všestrannost závodníků v několika disciplínách. Každý den navíc doplní kulturní program, hudba a setkání sportovních klubů. V malebném městě Levín v Českém středohoří se už po staletí předává jedno výjimečné řemeslo z generace na generaci – hrnčířství. Právě tady totiž tradice výroby keramiky nikdy úplně nezanikla a její historie sahá více než 600 let do minulosti. Dnes v Levíně působí několik keramických dílen, kde návštěvníci mohou nahlédnout pod ruce zkušeným keramikům, sledovat vznik originálních výrobků nebo si práci s hlínou sami vyzkoušet. My se teď podíváme do jedné z místních hrnčířských dílen a zjistíme, proč si toto tradiční řemeslo získává oblibu i v dnešní uspěchané době.
2: Jedno z nejvýznamnějších středisek keramické výroby nejen v Čechách, ale i ve střední Evropě, přesně to byl Levín. Hrnčířské dílny tady byly už před 600 lety a v tradici tady pokračují i dnes.
3: My jsme v podstatě do Levína přišli v roce 2012 a strašně se nám tady zalíbilo a rozhodli jsme se tady uspořádat keramické sympozium. To bylo v roce 2013 a postupně ta tradice vlastně pokračovala.
2: Magdalena Brožová a Alena Šumová si v Levíně zařídili vlastní hrnčírny. V téhle dílně tvořili celé generace levínských hrnčířů.
3: Mě a moji kolegyni jsem přitáhl akademický malíř Zdislav Hercík, který tady vlastně v tomhletom objektu žil a tvořil. A my jinak pocházíme od Mníšku pod Brdy, takže jsme se sem vlastně přijeli podívat, kde žil a postupně se nám tady zalíbilo. Samozřejmě, že jsme objevili i tu bohatou historii, že tady těch 600 let se dělala keramika, že tu byly i ložiska kvalitního jílu.
2: Dnes už si hlínu na tvoření musí keramičky kupovat v obchodě. Přesto je pro ně místo s tak bohatou historií velkou inspirací. Autentickou hrnčírnu a jejich práci jezdí obdivovat i lidé ze zahraničí.
3: Jeden z největších úspěchů je zprovoznění tady historické dvoupatrové pece z roku 42, která tady v domě je. Takže to považuji za obrovský úspěch, že se to podařilo a my v té peci jednou za dva roky pálíme z nostalgie se skupinkou kolegů. Takže udržujeme vlastně život v té poslední nejstarší levínské peci, co se tady zachovala.
2: Do konce roku v Levíně chystají ještě několik akcí.
4: V letošním roce chystáme ještě otevřené dílny, všechny čtyři, co tady v Levíně máme. Ty budou 2. a 3. prosince. Je to o tom, že lidi přijdou, projdou si dílny, můžou si někde něco vyzkoušet, nakoupit si samozřejmě, popovídat, je to taková domácí akce. A za týden na to 9. prosince máme adventní jarmark. Na to se všichni moc těšíme, protože to je taková srdcovka. Samozřejmě stánky s drobnostma, dárkama, hodně keramiky, to je jasný.
2: Ochutnat budete moci i občerstvení z lokálních surovin. Na programu nebude chybět ani koncert sboru z Děčína nebo dílny pro děti. Pro televizi Ústeckého kraje připravila Klára Tipanová.
1: Fialová pole, omamná vůně a atmosféra, která připomíná jich Francie. Takový je levandulový statek v Bezděkově, který v období hlavního květu zve návštěvníky na speciální komentované prohlídky. Od 15. června do 15. července se zde mohou zájemci podívat nejen mezi rozkvetlé záhony, ale také do zákulisí pěstování a zpracování levandule. Nahlédnout do foliovníků se sazenicemi, sušárny, destilérie i dalších míst, kam se běžně návštěvníci nedostanou. Hradec Králové ukrývá místo, které potěší všechny milovníky květin. Od 13. do 28. června se zde návštěvníkům otevře jediné mezinárodní soutěžní rozárium svého druhu ve střední a východní Evropě. A to v době, kdy jsou růže v plném květu a předvádějí svou největší krásu. Na záhonech rozária rozkvétá více než 1000 keřů a přes 200 odrůd růží z celé Evropy. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejnovější šlechtitelské novinky, vítězné odrůdy oceněné titulem Zlatá růže města Hradec Králové i růži nesoucí jméno oblíbené herečky Libuše Šafránkové. Americký spisovatel Henry Miller kdysi řekl, skutečným cílem cest není nové místo, ale nový pohled. Doufám, že vám dnešní putování přineslo právě takový pohled na místa známá i méně známá, na krajinu, historii i příběhy, které nás obklopují. A děkuji, že jste cestovali s námi. Těším se na vás opět příště u pořadu Putování v regionech, kde budeme společně objevovat další zajímavá místa naší země i za jejími hranicemi.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Nový český miliardář, který vyhrál neuvěřitelných 2,5 miliardy v loterii, už má své peníze na účtu. Ten bude mít asi nových kamarádů. No, pojďme nezávidět a přát mu to. Krásná historická auta i nejmodernější supersporty udělali radost malým i velkým nadšencům, kteří se přišli podívat na sraz na pražském Černém mostě.
1: Americké koráby, britské limuzíny, italské supersporty i vzácné veterány. Právě pestrá přehlídka automobilů přilákala do parku Učeňku návštěvníky všech generací. Městská část podpořila akci například s výhodněným občerstvením nebo jízdami historickými vozy zdarma pro obyvatele Prahy 14, kteří dorazili s kuponem z radničního časopisu 14.
2: A nám se poslední dobou hodně daří i díky téhleté akci ukázat, že lze udělat takovouhle velkou akci pro celou Prahu i výhodnou pro obyvatele městské části, na které se koná. Podařilo se nám vyjednat různé bonusy, slevy, výhody, možnosti využití, které ostatní neplatící návštěvníci nemají právě pro obyvatele městské části. A myslím si, že to je dostatečný přínos pro to, abychom si to příště zopakovali.
3: A je to o tom, že jsme se tady sešli s našimi krásnými vozy a máme tady společnost těch nejluxusnějších a nejhezčích vozů, které vlastně může být, takže začínáme Rolls-Roycem přes Ferrari, Lexus, Lamborghini, Porsche a tak dále. A v současné době si myslím, že jich je tak přes 250 aut je tady určitě. Tady máme skákací hrad, který je za námi, máme tady historický autobus Škoda 706 RTO, v kterém se můžou návštěvníci zadarmo svést, máme tady koně, které vozí děti, máme tady cukrárnu, máme tady food truck se zajímavým jídlem, tetování, malování na obličej, prostě je tady toho spoustu i pro děti a dospělé.
4: Tímhle Jaguarem F-Type. Speciální edice, to je 60 kusů vyrobených na světě k výročí výroby E-Typeu legendárního. A tohle ještě takový jako speciální, že ještě je tak vyladěný, že je to asi nejvýkonnější Jaguar široko daleko, to znamená ve střední Evropě, řekněme.
5: Je to Bentley Mulsanne. Vlastně původní první generace Bentley Mulsanne, která vznikla na začátku 80. let a byla vyráběna až do roku 85.
6: Určitě tady ta zelená Corvette.
7: Chtěl bys si třeba v budoucnu někdy koupit?
6: Kdybych na to měl peníze, tak určitě.
7: Co kámoš, jaký auto se líbilo dneska nejvíc tobě?
8: Mně se to je zatím nejvíc líbí, tady ta zelená Corvette. Nevím, jestli na ní budu mít prachy.
1: Classic Cruising tak i letos přivedl na Černý most stovky návštěvníků, kteří si mohli zblízka prohlédnout automobily, které běžně na českých silnicích nepotkají. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: U pojízdných krasavců ještě zůstaneme. Tentokrát vám představíme historické vozy, které jsou nově ozdobou sbírky ostravského dopravního podniku.
9: Takhle vypadala slavná tramvaj Tatra T3 na jaře v roce 2024, když začínala její renovace v dílnách dopravního podniku Ostrava. A takhle vypadá dnes. Při renovaci byla uvedena do stavu z roku 1970, kdy začala v Ostravě vozit cestující.
10: Problém byl určitě zehnat některé ty původní prvky, původní materiály, konkrétně třeba obložení bočnic, jo? Ty umakarty se nevyrábějí, nevyrábějí se ty tapety, které jsou kolem těch oken.
11: To fakt bylo několik let jako usilovné práce našich lidí, renovační firmy, a já ale věřím, že všichni jako to ocení, protože je vidět, že každý šroubek je i natočený správným směrem.
9: Druhým zrestaurovaným unikátem je autobus Škoda 706 RO. Ten byl uveden do stavu kolem roku 1962.
12: Za mě nejdůležitější je to, že se přenáší ty dovednosti, ta erudice, tady těch starších pánů, kteří vlastně ty dovednosti mají a vlastně předávají je těm mladším, té generaci, která vlastně by mohla v té práci pokračovat.
9: Dopravní podnik má ve své sbírce celkem 55 historických vozidel. Uschovaná jsou v depozitáři v Martinově a řada z nich je pojízdných a jsou oblíbenou atraktivitou na různých akcích pro veřejnost. Tomáš Kořistka, Televize Polar.
0: Věděli jste, že první knížka v českých zemích byla vytištěna v Plzni? Významnou událost, ke které došlo přesně před 550 lety, připomíná kniha a také výstava v Maashausu Plzeňské radnice. Právě Maashaus hostí až do konce června výstavu o knihtisku, prvopočátcích, ale i o postupném vývoji a tradici tohoto řemesla na západě Čech.
13: Myšlenkou naší této výstavy je, aby se vědělo, kdy byl vynalezen knihtisk, kdo ho vynalezl, Gutenberg v Mohuči, a že 25 let po vynalezení knihtisku již se knihtiskem tisklo v Plzni. To je to zásadní a k tomu jsme vydali tu knihu 1476, poprvé se tisklo v Plzni, kde je zmapovaná celá historie.
0: Součástí vernisáže byl i křest knihy mapující historii knihtisku v Plzni, kterou vydalo a vytisklo nakladatelství NAVA. Jak moc náročné bylo dát dohromady všechny informace z dob nedávných i z hluboké minulosti.
14: U spoustě tiskáren se v archívech nenašlo vůbec nic. A tak jsme museli pamětníky hledat. Prostě jakýkoliv zdroj informací byl cenný. S knížkami je vždycky práce zajímavá.
0: Při slavnostním zahájení výstavy byly k vidění i velmi vzácné originály prvních tisků, které mají nevyčíslitelnou hodnotu a tak je po celou dobu střežila dvojice hlídačů.
13: Můžeme vidět originál knih 15. století, ale originál té první knihy, která se tu vytiskla, to znamená Statuta Arnošta z Pardubic, bohužel jsou tři exempláře, dvě jsou v Čechách, v Národní knihovně a jedna kniha se nám zatoulala do Washingtonského kapitolu, do knihovny Senátu.
0: Jedním z kmotrů knihy o plzeňské historii tiskařství byl radní Plzeňského kraje Libor Picka, kterého zaujala neuvěřitelná kvalita práce někdejších mistrů.
15: Ten originál, ten vypadá, kdyby byl tištěnej včera. Nic se nemění, krásná, ostrá písmenka, vazba, sešito, prostě nádherná záležitost. No a to vše ostatní, něco je popsáno v knize, něco se můžete podívat a myslím si, že to svědčí o tom, že Plzeň a Plzeňský kraj jsou a i nadále budou na čele toho dění v České republice.
0: Výstava o historii knihtisku je v Maashausu Plzeňské radnice na náměstí Republiky přístupná denně, a to zcela zdarma až do konce měsíce. Jonáš Novotný, televize ZAK. Ikonická americká zpěvačka, která byla modlou i slavného Michaela Jacksona, přijede poprvé do České republiky. Jak moc náročné je zařídit koncert hvězdy velikosti Diany Ross? To nám popsali zástupci pořadatelského týmu. Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michaela Gimrotová-Štiková.

0: Pa, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
2: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
2: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. Hmm. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně. A proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně a vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tedy takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl. A myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, tak ji přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku.
0: Hmm. Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký metalfest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo? Je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
2: Přesně tak. Nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině jí přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat a aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních. Měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech naprosto perfektně, zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
0: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška. Co vy máte společného s tím koncertem?
1: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadaci Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný, kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška, tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to, myslím, opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
0: Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
2: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
0: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
2: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevře čtveřice tenorů, čtyři tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotíně chystá celý český show business, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
0: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
2: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 stupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, stupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
0: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni, v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
1: My děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Připomenu, že dlouhá léta vybydlený objekt v Reslově ulici v centru Plzně prochází od listopadu 2025 velkou rekonstrukcí a teď v pondělí se část budovy nečekaně sesunula. Nikomu z dělníků se naštěstí nic nestalo.
1: V odpoledních hodinách došlo při rekonstrukci objektu Reslova 13 k

0: K novému technologickému postupu, který povede k tomu, aby dílo vlastně bylo zdárně dokončeno a vznikly nové byty a všechno bylo zase v pořádku.
1: Během úterý prozkoumali celý objekt statici a další odborníci, kteří teď mají určit, jaký by měl být postup prací a co se v původním projektu rekonstrukce bude muset změnit.
2: Prioritní je bezpečnost, který nejdůležitější je, že nebyla způsobena žádná škoda na zdraví, že se nikomu nic nestalo. Stejně tak nebyla způsobena ani škoda na cizím majetku. Co se týče stavby samotné, Treslově 13, ta byla již v minulém roce předána zhotoviteli stavby, tedy stavební firmě, a ta je pro tyto případy pojištěna.
1: Z bezpečnostních důvodů budou další práce probíhat především z Jeřábu, aby dělníci nebyli ohroženi. Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Prosluněné počasí přilákalo do malebného městského parku v Novém Sedle celé rodiny i jednotlivce.
4: My jsme začali už ráno, kdy tady byl takový malý dětský den, kdy to jsme se starali o děti a poté jsme přešli o dvě hodiny, jsme zahájili tu klasickou novosedelskou pouť, která je především o té kultuře, takže spousta umělců, uměleckých vystoupení. Ale co bylo takým tím hlavním tahákem, byly vystoupení našich dětí ze školek, ze školy, z umělecké školy.
3: Vystoupení dětí i místní mladé kapely si jednoznačně získalo srdce diváků a skvěle završilo dětské dopoledne, kdy byly pro děti připraveny nejrůznější zábavné soutěže a aktivity. Nechyběla ani parková železnice nebo stanoviště místního spolku hornické historie.
5: My vlastně máme tady kousek dál, vedle šachty, tam máme svoji hornickou expozici a sem jsme si přinesli jenom takovou raznici na mince, takže děti měli možnost vyrazit si pamětní minci s naším logem hornického spolku a erbem města Nové Sedlo.
3: Po vystoupení dětí pokračoval program na hlavním pódiu, kde vystoupili Václav Upír Krejčí či Milan Peroutka. Nechyběly ani soutěže, které otestovaly pitný režim a večer to pak rozjela ABBA Revival, Šárka Kerolová, Piano and Sax Duo a na závěr energický Děda Mládek Illegal Band.
6: Mně se líbí pouť.
7: A co se ti nejvíc líbí na pouť?
6: Soutěže a tak ještě.
8: Líbí se mi nejvíc ty labutě.
9: No všechno se mi líbí. Jak si děti hrajou, jak mají radost z toho. No vždyť je to pro děti, že jo.
3: Novosedelská pouť přinesla přátelskou a zábavnou atmosféru, kterou si návštěvníci náležitě užili. V Novém Sedle se toho ovšem dá zažít mnohem více, ať už jsou to divadelní zájezdy do Karlovarského divadla nebo třeba závody na pump tracku.
4: U Hornického muzea tady byla akce vaření gulášů, což se setkalo s velkou odezvou od lidí. No a připravujeme třeba 8. 9. srpna na Velký Aně zase tradiční koupání na Velký Aně, závody na Velký Aně, prostě takovou tu akci Velká Ana.
3: Z Nového Sedla pro televizi ZAK František Šimánek.
10: Rychlost, přesnost, soustředění a týmový duch. Božkovský ostrov v Plzni v sobotu 6. června nepatřil výletníkům, ale zhruba 80 mladých hasičů. Právě tady se konal už 6. ročník dětské soutěže v požárním sportu.
11: Je to rozděleno do věkových kategorií, přípravka, mladší žáci, starší žáci a dospělé, a děti nám dnes předvedou, co natrénovali. Je to o dynamice, rychlosti, pomáhání a hlavně závodíme fair play. Jednotky dobrovolných hasičů, máme 3 jednotky dobrovolných hasičů, celý rok podporujeme, spolupracujeme s nimi, je to výborný a jsem ráda, že je na obodě máme.
10: Své dovednosti zde ukázalo celkem 11 týmů z celé Plzně, z toho 3 v mladší kategorii ve věku od 6 do 11 let a 8 starších ve věku do 15 let.
12: Tady bude probíhat štafeta dvojic, který si účastní 5 soutěžících, pak nás čekají požární útoky, to většinou děti nejvíc zajímá, jelikož prostě voda je voda.
10: Kromě sportovních výkonů jde ale hlavně o zábavu a přátelství. Na Božkovském ostrově panovala skvělá atmosféra.
8: Já tady mám hlavně kamarády, tady je požární sport, baví mě to a
13: prostě je to zábava.
14: Hodně se učíme spolupráci a docela mě to baví, protože tady mám hodně kamarádů a setkáváme se často.
15: Práce s týmem a taky skvělý kolektiv. Je to i zábava.
10: Podporu mladých hasičů vnímá druhý plzeňský obvod jako velmi důležitou.
11: Oni si vychovávají své nástupce, své děti, které nebo cizí děti, které potom nám pomáhají.

0: Takže jednotky dobrovolných hasičů jsou důležité mít a vychovávat mládež od mala.
1: Problémem, se kterým se sbory dobrovolných hasičů potýkají velmi často, je velká sportovní konkurence.
2: Fotbal je fotbal, co si řekneme. Je to někdy jako na vysoký úrovni, pak je to asi na nízký úrovni, že ty děti prostě většinou zajímá ten fotbal, než prostě ten požární sport, protože to není tak jako vidět v té televizi a tohleto. Myslím si, že to je jako jedna z důležitých věcí, co vlastně ty děti potřebují, jelikož vlastně potřebujeme doplňovat výjezdovou jednotku. Stává se nám, že některé ty děti potom doplní výjezdovou jednotku a potom jsou vlastně prospěšný pro město.
1: Ti nejlepší si z Božkovského ostrova odvezli poháry. Skutečnými vítězi jsou ale všichni, kteří nechali na dráze své srdce. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
3: Právě Maashaus hostí až do konce června výstavu o knihtisku, prvopočátcích, ale i o postupném vývoji a tradici tohoto řemesla na západě Čech.
4: Myšlenkou naší této výstavy je, aby se vědělo, kdy byl vynalezen knihtisk, kdo ho vynalezl, Gutenberg v Mohuči, a že 25 let po vynalezení knihtisku již se knihtiskem tisklo v Plzni. To je to zásadní a k tomu jsme vydali tu knihu 1476, poprvé se tisklo v Plzni, kde je zmapovaná celá historie.
3: Součástí vernisáže byl i křest knihy mapující historii knihtisku v Plzni, kterou vydalo a vytisklo nakladatelství NAVA. Jak moc náročné bylo dát dohromady všechny informace z dob nedávných i z hluboké minulosti.
5: U spoustě tiskáren se v archívech nenašlo vůbec nic. A tak jsme museli pamětníky hledat. Prostě jakýkoliv zdroj informací byl cenný. S knížkami je vždycky práce zajímavá.
3: Při slavnostním zahájení výstavy byly k vidění i velmi vzácné originály prvních tisků, které mají nevyčíslitelnou hodnotu a tak je po celou dobu střežila dvojice hlídačů.
4: Můžeme vidět originál knih 15. století, ale originál té první knihy, která se tu vytiskla, to znamená Statuta Arnošta z Pardubic, bohužel jsou tři exempláře, dvě jsou v Čechách v Národní knihovně a jedna kniha se nám zatoulala do Washingtonského kapitolu, do knihovny Senátu.
3: Jedním z kmotrů knihy o plzeňské historii tiskařství byl radní Plzeňského kraje Libor Picka, kterého zaujala neuvěřitelná kvalita práce někdejších mistrů.
6: Ten originál, ten vypadá, kdyby byl tištěný včera, nic se nemění, krásná, ostrá písmenka, vazba, sešito, prostě nádherná záležitost. No a to vše ostatní, něco je popsáno v knize, na co se můžete podívat, a myslím si, že to svědčí o tom, že Plzeň a Plzeňský kraj jsou a i nadále budou na čele toho dění v České republice.
3: Výstava o historii knihtisku je v Maashausu Plzeňské radnice na náměstí Republiky přístupná denně, a to zcela zdarma až do konce měsíce. Jonáš Novotný, televize ZAK.
1: Obyvatelé města Stot na jižním Plzeňsku se dočkali výrazného usnadnění cest do práce, do škol i za zábavou. Pomůže jim v tom nová lávka přes řeku Radbuzu, která znamená zásadní zkratku a zároveň také bezpečnější spojení z jedné strany břehu na druhý.
7: Vyhýbáme se silnici 1/26, co znamená, že se cyklisti, chodci dostanou bezpečně mimo hlavní silnici, která je hodně frekventovaná, na druhou stranu řeky a dál můžou pokračovat buď směr Plzeň do Chotěšova nebo směr do Mažlice do Holíšova.
1: Například cesta z okraje města do Stotské nemocnice se zkrátí téměř o 2 kilometry.
8: Pro nás to znamená, že si můžeme zkrátit cestu z jednoho kouta města na druhej. A hlavně je to pro bezpečnost velký přínos, protože doprava ve Stodě je strašná.
9: Je to úplně super pro cyklisty. Nemusíme jezdit po hlavní silnici, můžu jet rovnou do Holíšova tady přes most. Super lávka.
10: Je to fajn, každý den to využíváme, chodíme na procházky nebo jezdíme na kole. Doteď jsme to museli vlastně obcházet okolo a teďko si to můžeme zkrátit.
1: Lávka se nachází na velmi frekventovaném místě mezi Domažlickou ulicí a protilehlým fotbalovým stadionem.
7: Ta cyklotrasa nepomáhá jenom, že propojujeme jako část města, ale pomáháme se lidem dostat do těch míst, které jsou hodně navštěvované. Takže vlastně můžeme se dostat z jedné strany přes restauraci, kde chceme teď vybudovat, vlastně protože to bude hodně navštěvovaný veřejný ohniště, petangový hřiště, a dál se dostanou děti bezpečně na pump track, který je kousek tady za mnou.
1: 50 metrů dlouhá ocelová lávka připomíná svým tvarem nedaleký silniční most.
11: Volná šířka je 3 metry pro pěší, cyklisty i psy, dejme tomu. a chodíme tady po železobetonové mostovce, což třeba pro ty zvířata je určitě komfortní. Tato lávka unese plný dav lidí na vozovce a nebo třeba obslužný 12-tunový vozidlo.
1: Stavba vyšla na 27 milionů korun, významnou část přitom pokryla dotace z evropských fondů a Plzeňského kraje. Pomoci má nejen místním při každodenních cestách, ale stane se také důležitým bodem na mapě pro turisty.
7: My jsme na silnici, vlastně na cyklotrase CT3, která se pořád buduje. V současné době jsme propojení tady od Lávky směr Chotěšov a v letošním roce vlastně budeme pokračovat na druhé straně Lávky směr Holíšov, kde bychom chtěli do konce roku vlastně tu propojku mít taky.
1: Z Plzně až na hranice s Německem by měli cyklisté pohodlně a bezpečně jezdit už v příštím roce. Ze Stodu pro televizi ZAK Marie Osvaldová. Švédská heavy metalová legenda Sabaton je známá svými písněmi o vojenské historii a tancích. V úterý 2. června ale členové kapely vyměnili válečnou vřavu za plzeňskou zoologickou zahradu. Do západu české metropole totiž dorazili jako kmotři malého nosorožce Apua.
12: Za prvé byl opravdu roztomilý, mnohem větší, než jsem čekal, rostou rychle. Karel byla jasná volba kvůli českému leteckému maršálovi Karlu Janouškovi, o kterém zpíváme v naší písni Far from the Fame. A to nás napadlo jako první, kromě Perova návrhu, samozřejmě tank, ale mysleli jsme si, že české jméno je lepší.
1: Spojení drsných rockerů a kriticky ohroženého tlustokožce přitom není náhodné. Podle ředitele plzeňské zoo Jiřího Trávnička k sobě mají blíž, než se zdá.
13: Sabaton zpívá o válce a o nesmyslech války, tak mě napadlo, že německy se řekne Panzernashorn, čili pancerovaný jako nosorožec. A on i tak vypadá, má pancíř na sobě, 4 cm tlustou kůži, vypadá jak obrněný transportér, takže Panzernashorn byl cíleně vybraný pro Sabatony, protože jde dohromady s jejich tématama.
1: Apu Karel se narodil 23. listopadu loňského roku a daří se mu velmi dobře.
14: Od věku 4 měsíce přikusuje to samé, co jí samice manžula, to znamená jí trávu, seno, slámu a zeleninu a stále samozřejmě pije materské mléko.
1: Členové skupiny při své návštěvě nejprve nakrmili žirafy a pak si prohlédli svého kmotřence. Půlroční nosorožec je přitom překvapil svou velikostí. Váží už 350 kg, dospělý denně sní 150 kg potravy a mládě přibírá až 3 kg denně. Odpověď Joakima Brodéna na otázku, zda by si raději vybral žirafu nebo nosorožce, byla naprosto jasná.
12: Určitě žirafa.
1: Apu Karel je třetí mládě nosorožce indického, narozené v západu české metropoli. Místní zoo je jedinou ve střední Evropě, která tento druh chová. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Městský park v Novém Sedle na Sokolovsku ožil tradiční poutí. Zábavu a soutěže pro nejmenší večer vystřídala zábava pro ty větší. A hudba pod širým nebem přilákala řadu návštěvníků, kteří si společně užili příjemnou atmosféru.
1: Prosluněné počasí přilákalo do malebného městského parku v Novém Sedle celé rodiny i jednotlivce.
2: My jsme začali už ráno, kdy tady byl takový malý dětský den, kdy to jsme se starali o děti a poté jsme přešli o dvě hodiny, jsme zahájili tu klasickou novosedelskou pout, která je především o té kultuře, takže spousta umělců, uměleckých vystoupení. Ale co bylo takým tím hlavním tahákem, byly vystoupení našich dětí ze školek, ze školy, z umělecké školy.
1: Vystoupení dětí i místní mladé kapely si jednoznačně získalo srdce diváků a skvěle završilo dětské dopoledne, kdy byly pro děti připraveny nejrůznější zábavné soutěže a aktivity. Nechyběla ani parková železnice nebo stanoviště místního spolku hornické historie.
3: My vlastně máme tady kousek dál, vedle šachty, tam máme svoji hornickou expozici a sem jsme si přinesli jenom takovou raznici na mince, takže děti měli možnost vyrazit si pamětní minci s naším logem hornického spolku a erbem města Nové Sedlo.
1: Po vystoupení dětí pokračoval program na hlavním pódiu, kde vystoupili Václav Upír Krejčí či Milan Peroutka. Nechyběly ani soutěže, které otestovaly pitný režim a večer to pak rozjela ABBA Revival, Šárka Kerolová, Piano and Sax Duo a na závěr energický Děda Mládek Illegal Band.
4: Mně se líbí pouť.
5: A co se ti nejvíc líbí na pouť?
4: Soutěže a tak ještě.
6: Líbí se mi nejvíc ty labutě.
7: No všechno se mi líbí. Jak si děti hrajou, jak mají radost z toho. Vždyť je to pro děti, že jo.
1: Novosedelská pouť přinesla přátelskou a zábavnou atmosféru, kterou si návštěvníci náležitě užili. V Novém Sedle se toho ovšem dá zažít mnohem více, ať už jsou to divadelní zájezdy do Karlovarského divadla nebo třeba závody na pump tracku.
2: U Hornického muzea tady byla akce vaření gulášů, což se setkalo s velkou odezvou od lidí. No a připravujeme třeba 8. 9. srpna na Velký Aně zase tradiční koupání na Velký Aně, závody na Velký Aně, prostě takovou tu akci Velká Ana.
1: Z Nového Sedla pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Plzeňský kraj zažil začátkem června doslova vesmírnou invazi. Do několika měst v regionu postupně zavítá v rámci unikátní roadshow Spacebus 18-metrový mobilní raketoplán.
8: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pouť po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
9: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze 4 oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
8: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
10: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme, takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
8: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
9: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
8: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
11: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
12: Zajímavý, protože jo, i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se to hodně užila.
13: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze Země.
8: Vzdělávací a popularizační akce Space Bus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
9: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Space Buzzu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
8: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Umělá inteligence, bezpečnost, ale také investice do startupů. Nejen tato témata se řešila na konferenci, která se v uplynulých dnech konala na Pražském hradě. Akce se účastnili nejen zástupci investorů, ale také technologických firem, veřejné správy i mezinárodního biznesu.
14: V prostorách Martinického paláce na Pražském hradě se uskutečnil další ročník technologické konference s názvem Innovations United. Akce, která byla zaměřená na inovátory a startupy, nabídla i letos program nabitý špičkovými investory a zajímavými prezentacemi.
15: Innovations United se zde na Pražském hradě v Martinském paláci organizuje již pátým rokem. A hlavní témata, která rezonují tímto ročníkem, tak jsou i témata, která vnímáme z řad biznisů i společnosti, jsou důležitá. Je to jak téma umělé inteligence, komunikace, jak umělá inteligence bude zasahovat do formy komunikace, obrana, defense, zdravotnictví, potažmo kybernetická bezpečnost a měli jsme možnost vidět i 5 zajímavých startupů, které soutěžily o 1 milion euro.
14: Na konferenci dorazili přední čeští, ale i zahraniční podnikatelé, kterých je rok od roku více.
15: Za co jsem moc rád, tak že se nám každý rok daří ty každý ročník zlepšovat a máme čím dál větší audienci i ze zahraničí, takže například moderátorka Stacey Quackenbush, která je moderátorkou celé Innovations United, tak přiletěla ze Spojených států, z New Jersey, kde sama pracuje na vlastním startupu a sleduje nás už další dobu v onlineu, chtěla se připojit, takže dorazila. Mimo Stacey, tak tady máme zástupy zajímavých řečníků třeba z Asie, z Invest Hong Kong, Kima Zítlaua, máme tady i zahraničního a Andreje Petrenau a spousty dalších.
14: Z řad českých podnikatelů zde vystoupil například Michal Ilich se startupem vyvíjejícím letadlo s kolmým startem. Účastníci konference se ale mohli dozvědět také to, jak lze ochránit fyzické umění nebo se dozvědět více o humanizaci digitální komunikace.
16: My vyvíjíme letadlo s kolmým startem, to znamená něco, co kombinuje výhody vrtulníku, že vzlítne kolmo a potom překlopí všech těch 8 vrtulí a letí s efektivitou a rychlostí běžného letadla. Tohle letadlo je připravené na použití takzvaného udržitelného leteckého paliva. To znamená paliva, který je vyrobený z biologických zdrojů.
17: Dnes jsme tady s jedním z našich projektů, což je Digital Art Trade. Snažíme se vytvořit systém, který bude mít možnost vytvořit digitální dvojče pro fyzické umění v reálném světě. Pro autory to znamená ochranu jejich díla, možnost zaznamenání hodnoty díla, uložení dokumentace o prodeji, ochránění autorských i vlastnických práv a případně i pro sběratele, muzea nebo velké aukční domy jsme schopni tyto informace předávat dál, tak, aby se celý trh ztransparentnil.
18: Jeden z klíčových prvků vztahu mezi lidma je to, že má nějaký průběh. Je to nějaká cesta. Cesta, která začíná seznámením, končí přes, nebo probíhá přes vytváření důvěry, vztahu, až třeba potom, že mi někdo něco prodá. A vlastně my jsme se naučili, nebo my jsme vytvořili si řešení, který umí vytvářet takové cesty v digitálních kanálech a umíme to ve scaleu milionu klientů, který může mít každý svůj vlastní individuální stezku.
14: Konferenci si nenechali ujít ani zástupci vlády.
19: AI už je automatickou součástí nejenom české ekonomiky, a tak jako jsme kdysi přistupovali k zavádění nových informačních systémů a v nějaké míře jsme v nějakém čase postupně zavedli, tak totéž nás bude čekat s umělou inteligencí. Teď jenom otázka, jak budeme rychlí a jak toho využijeme ve smyslu získání konkurenční výhody na úrovni průmyslu, případně v oblasti bezpečnosti, zdravotnictví. Považujeme za naprosto zásadní, abychom zde i v regionech měli dostatečně robustní infrastrukturu, anebo alespoň takovou, která bude sloužit pro ty, kteří v oblasti AI chtějí cokoliv činit, ať už chtějí programovat nebo jenom využívat.
14: Návštěvníci, kterých dorazilo přes 300, mohli během konference ochutnat kávu nebo vína z rodinného vinařství v Rakvicích. Celá akce, jejímž mediálním partnerem byla celoplošná síť regionálních televizí Regio TV 1, byla pak zakončena večerním Venture Club Disrupt Awards. Z Martinického paláce Lenka Prokšová.
0: Město Veselí nad Moravou nechalo vysadit 7,5 tisíce stromů a keřů. Vytvořilo tak krajinný prvek, který pomůže zadržovat vodu v krajině. Jde přitom jen o první etapu. Konečným cílem je vysazení 16 tisíc kusů dřevin.
20: Lokality u Močárů a Záklinky leží podél cesty z Veselí nad Moravou na Kozojítky. Rozsáhlé zemědělské lány tu nově přerušil pás stromů různé velikosti, keřů a travin. Město tu totiž realizovalo první etapu takzvaného územního systému ekologické stability. Ten má za cíl bojovat proti půdní erozi spojené s globálním oteplováním a nevhodným hospodařením v krajině.
21: V první etapě realizace úsez prvků ve Veselí nad Moravou jsme na ploše 8,5 hektaru vysadili přes 4 tisíce odrostků, 350 alejových stromů a přes 2800 keřů. Současně jsme založili 8 hektarů luk. Kromě té realizace máme v rámci smlouvy ještě 3 letou následnou péči a 3 letou následnou péči se znamená, že se budeme o ty podesty starat tak, aby po 3 letech jsme to předali objednateli v plně zapojeném stavu a životoschopném stavu, ať můžou krajinné prvky plnit svou funkci.
20: Vysázeny tak byly například lípy, duby, javory či břízy, ale také brsleny, dříny, hlohy či ptačí zob. Pás zeleně pomůže zadržovat vodu v krajině, nabídne životní prostor hmyzu a úkryt živočichům. Navíc, až budou stromy dostatečně velké, aby je neohrožoval okus zvěří, odstraní se oplocenka, která je chrání a lokalita se otevře i pro obyvatele města. Veselí nad Moravou ale s ochranou krajiny ve svém katastru teprve začíná.
22: Dneska se předává dílo, které zahrnuje první etapu z celkového množství 3 etap takzvaného územního systému ekologické stability. Ta plocha je poměrně rozsáhlá, protože se jedná o 30 hektarů a v rámci všech 3 etap bude na území našeho města vysazeno téměř 16 tisíc stromů a keřů. A samozřejmě je důležité vždycky financování celé této akce, která je poměrně náročná, to jak z pohledu zadávacího řízení, tak samozřejmě z pohledu realizace a následné péče, že vlastně dohromady se jedná o téměř 60 milionů korun, které do těchto 30 hektarů je investováno.
20: Veškeré finanční prostředky na to získalo město z evropských fondů, konkrétně z operačního programu životního prostředí. Další lokalita, kde se bude sázet zeleň ve druhé etapě tohoto projektu, je u Radošova, ta třetí na pravé straně řeky Moravy směrem na Moravský Písek. Vše by mělo být hotovo na jaro 2027. Vznikne tak propojená síť krajinných prvků, která pomůže se zadržováním vody v krajině, podpoří biodiverzitu, ochrání půdu a zlepší životní prostředí v okolí Veselí nad Moravou.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Ne všechny třídy vedou do školy. Některé vedou světem. A právě na jednu takovou cestu se vydáme i dnes. Čekají nás místa známá i zapomenutá, příběhy ukryté v krajině, památkách i mezi lidmi. Stačí jen zpomalit, rozhlédnout se kolem sebe a nechat se překvapit tím, co všechno můžeme objevit. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou do Brna. To totiž není jen městem moderní architektury a živé kultury. Je také místem, kde se po staletí setkávaly různé národy, tradice a náboženství. Právě tuto rozmanitost představuje projekt Brno a jeho chrámy, který od 15. června do 15. září zve návštěvníky k objevování nejvýznamnějších sakrálních památek jihomoravské metropole. Ve vybraných kostelech, chrámech a dalších místech duchovního života budou připraveni průvodci, kteří zdarma představí jejich historii, architekturu i současný význam. Více informací o akci najdete na portále Kudy z nudy. Na úpatí nejvyšší hory Blanského lesa leží jihočeská obec Holubov, která je pro mnoho turistů výchozím bodem k jednomu z nejkrásnějších výletů v regionu. Právě odtud se totiž vydáme na vrchol Kleti, hory, která už po generace láká návštěvníky svými výhledy, rozhlednou i jedinečnou atmosférou. Klet je se svými 1084 metry nejvyšším vrcholem Blanského lesa a za jasného počasí nabízí panoramatické pohledy na Šumavu, Hradské hory i Českobudějovickou pánev. Čeká nás cesta krajinou, která patří k nejkrásnějším v jižních Čechách.
1: Pro milovníky pohybu a přírodních krás je Holubov ideální místo pro aktivní odpočinek. Nachází se jen 15 kilometrů od Českého Krumlova, obklopený chráněnou krajinou oblastí Blanský les. Pro svou polohu nabízí atraktivní turistické cíle. V toulkách s kamerou jsme se do malebné obce Podkletí vypravili i my. Do Holubova se dostanete pohodlnou cestou vlakem ze všech koutů našeho kraje. Vypravit se odtud můžete pěšky hned na několik turisty vyhledávaných míst, třeba na romantickou zříceninu hradu Dívčí kámen. V jeho šťastné blízkosti najdete i keltské opidum. Vzniklo kolem roku 60 před naším letopočtem na území o rozloze asi 26 hektarů. My jsme se tentokrát vydali na nejvyšší horu Blanského lesa, která dosahuje výšky 1083 metrů. Vyveze vás tam sedačková lanovka, jejíž vlastníkem je obec Holubov.
2: Pokud se rozhodnete přijet pod horu Kleť svým autem, pohodlně zaparkovat můžete na místním parkovišti. Jakou má kapacitu?
3: Parkoviště má kapacitu zhruba 120 míst plus dvě místa pro nabíjení elektrovozidel.
2: Prvotní energii si mohou návštěvníci dodat i v tomto občerstvení. Jaké dobroty si tu mohou dopřát?
3: Pivo, limonádu, párek v rohlíku, zmrzlinu, káva, čaj.
1: Lanovka upoutá svým retro stylem, jak by taky ne. Provoz tu byl zahájen 1. července 1961 a jde o druhou nejstarší lanovku v Čechách. Od té doby spolehlivě připravila už více než 3 miliony turistů. Trať lanové dráhy tvoří nekonečné dopravní lano, které je vedeno pomocí kladek v kladkových bateriích.
3: Lanovka má 100 sedaček a dlouhá je 1700 metrů. Jízda nahoru trvá zhruba 15-20 minut. Samozřejmě každodenní údržbu vyžaduje. Jsou různé pravidelné prohlídky kvůli bezpečnosti a v současné době máme 3 stále zaměstnance plus 4 brigádníky, ale jak už to bývá, samozřejmě scháníme jak nové zaměstnance, tak brigádníky, takže kdo by měl zájem, může se o tuto práci ucházet.
1: My už se přesouváme na jednu ze žlutých single sedaček. Dozvídáme se, že kromě batohů si tu hravě poradí i s přepravou kol, elektrokol, lyží nebo dětských kočárků. Doporučujeme si raději dopředu zjistit otevírací dobu a jízdní řád.
3: Pravidelný provoz je červenec, srpen, září, v zimě svátky vánoční a jinak soboty, neděle a svátky.
2: Teďka od června nebo potažmo od července se bude provozní doba nějak upravovat?
3: Bude zahájen každodenní provoz od června do konce září.
1: Cesta plyne pomalu, ale jistě, a tak máme možnost pokochat se místní krajinou. Pod námi se to hemží výletníky, kteří upřednostňují výšlap na kleť po svých. Stezku lemují menší i větší kameny. I ty stojí za pozornost. Podle pověsti je totiž pod největším z nich ukrytý poklad. Z vrcholu kleti se za pěkného počasí nabízí rozhled do všech světových stran, na Šumavu, Budějovickou pánev a při dobré viditelnosti dohlédnete až k vrcholkům alpských velikánů. V létě tu můžete zažít i zajímavé prohlídky astronomické observatoře. Výhledy z nejstarší kamenné rozhledny v Čechách rozhodně stojí za trochu námahy. Vyhlídkovou věž se 110 schody nechal v roce 1825 vybudovat kníže a vévoda krumlovský Josef II. Ze Schwarzenbergu. 4 století od jejího vzniku letos připomene velkolepá oslava, kterou pořadatelé chystají už 4. července při západu slunce.
2: Počasí na kleti je nestálé a je lepší si do batohu přivalit teplé oblečení. A to i pro případ, že se rozhodnete půjčit koloběžku, která vám zajistí adrenalinový zážitek.
4: Zákazníkům nabízíme 3 trasy do Krásetína, odkud vede i lanovka nahoru na kleť, do Zlaté Koruny nebo do Českého Krumlova. Všechny trasy jsou podobně dlouhé, je to rozdíl asi 0,5 kilometru mezi nimi.
2: Musí se turista nějakým způsobem připravit, vzít si třeba přilbu?
4: Přilba do 18 je povinná, jinak nic zvláštního nepotřebujete. Projdete rychlým školením, jak se koloběžka ovládá, vysvětlením trasy, nějakých nebezpečných úseků a jste připraveni jet.
2: Pro koho je ta cesta vhodná? Od jaké věkové hranice ji nabízíte?
4: Je to většinou třeba od 8 let, tak se doporučuje. Můžou to jezdit i menší děti a můžou jezdit vlastně i, že jeden z rodičů je vzadu a to dítě je před ním a drží se a jede s ním. Od 8 let pak už můžou jezdit děti sami, máme i speciální malé koloběžky.
2: Na kolik tenhle ten zážitek vyjde?
4: Koloběžka pro dospělého stojí 240 korun.
1: Pokud se vydáte na zpáteční cestu z kletě do Krásetína, určitě se zastavte u místní holubovské kaple na Petrově Hůrce, která je zasvěcena svaté Anežce České. Postavena byla z iniciativy bývalého starosty Jaroslava Fraňka. Pro zdejší obyvatele se stala místem k relaxaci a uklidnění v dnešní uspěchané době. Bohatou historií se může pochlubit místní základní a mateřská škola, která se se svou podobou v kamenném hávu vymyká běžným vzdělávacím zařízením. Učit se zde začalo už v roce 1893. Hospodářské oživení přinesl obci závod Artipa, který vybudoval František Sklář ze staré železárny v roce 1946. Velká modernizace pak nastala po roce 1980. Současný majitel, společnost Graf Obal Skalica, zaměstnává

0: Stovky obyvatel z Holubova a okolí. Zajímavostí je tu ale daleko více. Ať už máte rádi historii, kulturu nebo přírodu, každý si tu přijde na své.
1: Na první pohled vypadá jako běžná vlaková souprava. Uvnitř se ale ukrývá unikátní multimediální projekt, který silnou a interaktivní formou upozorňuje na rizika závislostí a nebezpečí špatných životních rozhodnutí. 6 vagónů, 4 kinosály a 8 interaktivních místností tvoří jedinečný zážitkový program pro školy i širokou veřejnost. Revolution Train bude od 8. do 19. června putovat po České republice a staví například v Mikulově, Břeclavi, Hustopečích, Moravském Krumlově, Pacově, Veselí nad Lužnicí, Klatovech nebo v pražských Horních Počernicích. Počasí už láká i k venkovnímu sportování a proto se Česká Třebová na několik dní promění v jedno velké sportoviště. Od 15. do 19. června se zde uskuteční už 28. ročník oblíbeného týdne sportu, který nabídne pestrý program pro děti, školy, rodiny i aktivní sportovce. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet desítky sportovních disciplín. Od atletiky, volejbalu a stolního tenisu až po orientační běh, lezení na horolezecké stěně nebo netradiční soutěže. Chybět nebude ani populární závod o železného kohouta, který prověří všestrannost závodníků v několika disciplínách. Každý den navíc doplní kulturní program, hudba a setkání sportovních klubů. V malebném městysi Levín v Českém středohoří se už po staletí předává jedno výjimečné řemeslo z generace na generaci – hrnčířství. Právě tady totiž tradice výroby keramiky nikdy úplně nezanikla a její historie sahá více než 600 let do minulosti. Dnes v Levíně působí několik keramických dílen, kde návštěvníci mohou nahlédnout pod ruce zkušeným keramikům, sledovat vznik originálních výrobků nebo si práci s hlínou sami vyzkoušet. My se teď podíváme do jedné z místních hrnčířských dílen a zjistíme, proč si toto tradiční řemeslo získává oblibu i v dnešní uspěchané době.
2: Jedno z nejvýznamnějších středisek keramické výroby nejen v Čechách, ale i ve střední Evropě, přesně to byl Levín. Hrnčířské dílny tady byly už před 600 lety a v tradici tady pokračují i dnes.
3: My jsme v podstatě do Levína přišli v roce 2012 a strašně se nám tady zalíbilo a rozhodli jsme se tady uspořádat keramické sympozium. To bylo v roce 2013 a postupně ta tradice vlastně pokračovala.
2: Magdalena Brožová a Alena Šumová si v Levíně zařídili vlastní hrnčírny. V téhle dílně tvořili celé generace levínských hrnčířů.
3: Mě a mojí kolegyni jsem přitáhl akademický malíř Zdislav Hercík, který tady vlastně v tomhletom objektu žil a tvořil. A my jinak pocházíme od Mníšku pod Brdy, takže jsme se sem vlastně přijeli podívat, kde žil a postupně se nám tady zalíbilo. Samozřejmě, že jsme objevili i tu bohatou historii, že tady těch 600 let se dělala keramika, že tu byly i ložiska kvalitního jílu.
2: Dnes už si hlínu na tvoření musí keramičky kupovat v obchodě. Přesto je pro ně místo s tak bohatou historií velkou inspirací. Autentickou hrnčírnu a jejich práci jezdí obdivovat i lidé ze zahraničí.
3: Jeden z největších úspěchů je zprovoznění tady historické dvoupatrové pece z roku 42, která tady v domě je. Takže to považuji za obrovský úspěch, že se to podařilo a my v té peci jednou za 2 roky pálíme z nostalgie se skupinkou kolegů. Takže udržujeme vlastně život v té poslední nejstarší levínské peci, co se tady zachovala.
2: Do konce roku v Levíně chystají ještě několik akcí.
4: V letošním roce chystáme ještě otevřené dílny, všechny 4, co tady v Levíně máme. Ty budou 2. a 3. prosince. Je to o tom, že lidi přijdou, projdou si dílny, můžou si někde něco vyzkoušet, nakoupit si samozřejmě, popovídat, je to taková domácí akce. A za týden na to 9. prosince máme adventní jarmark. Na to se všichni moc těšíme, protože to je taková srdcovka, samozřejmě stánky s drobnostma, dárkama, hodně keramiky, to je jasný.
2: Ochutnat budete moci i občerstvení z lokálních surovin. Na programu nebude chybět ani koncert sboru z Děčína nebo dílny pro děti. Pro televizi Ústeckého kraje připravila Klára Typanová.
1: Fialová pole, omamná vůně a atmosféra, která připomíná jih Francie. Takový je levandulový statek v Bezděkově, který v období hlavního květu zve návštěvníky na speciální komentované prohlídky. Od 15. června do 15. července se zde mohou zájemci podívat nejen mezi rozkvetlé záhony, ale také do zákulisí pěstování a zpracování levandule. Nahlédnout do foliovníků se sazenicemi, sušárny, destilerie i dalších míst, kam se běžně návštěvníci nedostanou. Hradec Králové ukrývá místo, které potěší všechny milovníky květin. Od 13. do 28. června se zde návštěvníkům otevře jediné mezinárodní soutěžní rozárium svého druhu ve střední a východní Evropě. A to v době, kdy jsou růže v plném květu a předvádějí svou největší krásu. Na záhonech rozária rozkvétá více než 1000 keřů a přes 200 odrůd růží z celé Evropy. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejnovější šlechtitelské novinky, vítězné odrůdy oceněné titulem Zlatá růže města Hradec Králové i růži nesoucí jméno oblíbené herečky Libuše Šafránkové. Americký spisovatel Henry Miller kdysi řekl, skutečným cílem cest není nové místo, ale nový pohled. Doufám, že vám dnešní putování přineslo právě takový pohled na místa známá i méně známá, na krajinu, historii i příběhy, které nás obklopují. A děkuji, že jste cestovali s námi. Těším se na vás opět příště u pořadu Putování v regionech, kde budeme společně objevovat další zajímavá místa naší země i za jejími hranicemi.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Nový český miliardář, který vyhrál neuvěřitelných 2,5 miliardy v loterii, už má své peníze na účtu. Ten bude mít asi nových kamarádů. No, pojďme nezávidět a přát mu to. Krásná historická auta i nejmodernější supersporty udělali radost malým i velkým nadšencům, kteří se přišli podívat na sraz na pražském Černém mostě.
1: Americké koráby, britské limuzíny, italské supersporty i vzácné veterány. Právě pestrá přehlídka automobilů přilákala do parku Učeňku návštěvníky všech generací. Městská část podpořila akci například s výhodněným občerstvením nebo jízdami historickými vozy zdarma pro obyvatele Prahy 14, kteří dorazili s kuponem z radničního časopisu 14.
2: A nám se poslední dobou hodně daří i díky téhleté akci ukázat, že lze udělat takovouhle velkou akci pro celou Prahu i výhodnou pro obyvatele městské části, na které se koná. Podařilo se nám vyjednat různé bonusy, slevy, výhody, možnosti využití, které ostatní neplatící návštěvníci nemají právě pro obyvatele městské části. A myslím si, že to je dostatečný přínos pro to, abychom si to příště zopakovali.
3: A je to o tom, že jsme se tady sešli s našimi krásnými vozy a máme tady společnost těch nejluxusnějších a nejhezčích vozů, které vlastně může být, takže začínáme Rolls-Roycem přes Ferrari, Lexus, Lamborghini, Porsche a tak dále. A v současné době si myslím, že jich je tak přes 250 aut je tady určitě. Tady máme skákací hrad, který je za námi, máme tady historický autobus Škoda 706 RTO, v kterém se můžou návštěvníci zadarmo svést. Máme tady koně, které vozí děti, máme tady cukrárnu, máme tady food truck se zajímavým jídlem, tetování, malování na obličej, prostě je tady toho spoustu i pro děti a dospělé.
4: Tímhle Jaguarem F-Type. Speciální edice, to je 60 kusů vyrobených na světě k výročí výroby E-Typeu legendárního. A tohle ještě takový jako speciální, že ještě je tak vyladěný, že je to asi nejvýkonnější Jaguar široko daleko, to znamená ve střední Evropě, řekněme.
5: Je to Bentley Mulsanne. Vlastně původní první generace Bentley Mulsanne, která vznikla na začátku 80. let a byla vyráběna až do roku 85.
6: Určitě tady ta zelená Corvette. Chtěl bys si třeba v budoucnu někdy koupit?
7: Kdybych na to měl peníze, tak určitě.
6: Co kámo, jaký auto se líbilo dneska nejvíc tobě?
8: Mně se tady zatím nejvíc líbí tady ta zelená Corvette. Nevím, jestli na ní budu mít prachy.
1: Classic Cruising tak i letos přivedl na Černý most stovky návštěvníků, kteří si mohli zblízka prohlédnout automobily, které běžně na českých silnicích nepotkají. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: U pojízdných krasavců ještě zůstaneme. Tentokrát vám představíme historické vozy, které jsou nově ozdobou sbírky ostravského dopravního podniku.
9: Takhle vypadala slavná tramvaj Tatra T3 na jaře v roce 2024, když začínala její renovace v dílnách dopravního podniku Ostrava. A takhle vypadá dnes. Při renovaci byla uvedena do stavu z roku 1970, kdy začala v Ostravě vozit cestující.
10: Problém byl určitě zehnat některé ty původní prvky, původní materiály, konkrétně třeba obložení bočnic, jo? Ty umakarty se nevyrábějí, nevyrábějí se ty tapety, které jsou kolem těch oken.
11: To fakt bylo několik let jako usilovné práce našich lidí, renovační firmy, a já ale věřím, že všichni jako to ocení, protože je vidět, že každý šroubek je i natočený správným směrem.
9: Druhým zrestaurovaným unikátem je autobus Škoda 706 RO. Ten byl uveden do stavu kolem roku 1962.
12: Za mě nejdůležitější je to, že se přenáší ty dovednosti, ta erudice, tady těch starších pánů, kteří vlastně ty dovednosti mají a vlastně předávají je těm mladším, té generaci, která vlastně by mohla v té práci pokračovat.
9: Dopravní podnik má ve své sbírce celkem 55 historických vozidel. Uschovaná jsou v depozitáři v Martinově a řada z nich je pojízdných a jsou oblíbenou atraktivitou na různých akcích pro veřejnost. Tomáš Kořistka, Televize Polar.
0: Věděli jste, že první knížka v českých zemích byla vytištěna v Plzni? Významnou událost, ke které došlo přesně před 550 lety, připomíná kniha a také výstava v Maashausu Plzeňské radnice. Právě Maashaus hostí až do konce června výstavu o knihtisku, prvopočátcích, ale i o postupném vývoji a tradici tohoto řemesla na západě Čech.
13: Myšlenkou naší této výstavy je, aby se vědělo, kdy byl vynalezen knihtisk, kdo ho vynalezl, Gutenberg v Mohuči, a že 25 let po vynalezení knihtisku již se knihtiskem tisklo v Plzni. To je to zásadní a k tomu jsme vydali tu knihu 1476, poprvé se tisklo v Plzni, kde je zmapovaná celá historie.
0: Součástí vernisáže byl i křest knihy mapující historii knihtisku v Plzni, kterou vydalo a vytisklo nakladatelství NAVA. Jak moc náročné bylo dát dohromady všechny informace z dob nedávných i z hluboké minulosti?
14: U spoustě tiskáren se v archívech nenašlo vůbec nic. A tak jsme museli pamětníky hledat. Prostě jakýkoliv zdroj informací byl cenný. S knížkami je vždycky práce zajímavá.
0: Při slavnostním zahájení výstavy byly k vidění i velmi vzácné originály prvních tisků, které mají nevyčíslitelnou hodnotu a tak je po celou dobu střežila dvojice hlídačů.
13: Můžeme vidět originál knih 15. století, ale originál té první knihy, která se tu vytiskla, to znamená Statuta Arnošta z Pardubic, bohužel jsou tři exempláře, dvě jsou v Čechách, v Národní knihovně a jedna kniha se nám zatoulala do Washingtonského kapitolu, do knihovny Senátu.
0: Jedním z kmotrů knihy o plzeňské historii tiskařství byl radní Plzeňského kraje Libor Picka, kterého zaujala neuvěřitelná kvalita práce někdejších mistrů.
15: Ten originál, ten vypadá, kdyby byl tištěný včera. Nic se nemění, krásná, ostrá písmenka, vazba, sešito, prostě nádherná záležitost. No a to vše ostatní, něco je popsáno v knize, něco se můžete podívat a myslím si, že to svědčí o tom, že Plzeň a Plzeňský kraj jsou a i nadále budou na čele toho dění v České republice.
0: Výstava o historii knihtisku je v Maashausu Plzeňské radnice na náměstí Republiky přístupná denně, a to zcela zdarma až do konce měsíce. Jonáš Novotný, televize ZAK. Ikonická americká zpěvačka, která byla modlou i slavného Michaela Jacksona, přijede poprvé do České republiky. Jak moc náročné je zařídit koncert hvězdy velikosti Diany Ross? To nám popsali zástupci pořadatelského týmu. Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
16: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
17: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
17: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
17: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. Hmm. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tedy takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl a myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, taky přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku.
0: Hmm. Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký Metal Fest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo, je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
17: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině ji přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat, aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech naprosto perfektně, zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
16: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška. Co vy máte společného s tím koncertem?
18: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadaci Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný, kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška, tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to, myslím, opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
16: Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
17: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
16: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
17: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevře 4 tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotíně chystá celý český show business, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
16: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
17: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
16: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni, v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
18: My děkujeme za pozvání.
17: Děkujeme za pozvání.
16: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Připomenu, že dlouhá léta vybydlený objekt v Reslově ulici v centru Plzně prochází od listopadu 2025 velkou rekonstrukcí a teď v pondělí se část budovy nečekaně sesunula. Nikomu z dělníků se naštěstí nic nestalo.
1: V odpoledních hodinách došlo při rekonstrukci objektu Reslova 13 k zřícení jeho části. Asi to nejhlavnější je, že nedošlo vlastně ke zranění osob ani ke škodě na okolních objektech. V současné době se pracuje na statickém zajištění vlastně toho zbourané části.
0: Stropy, které se probořily a strhly i štítovou zeď ve vnitrobloku, byly už původně určeny k demolici, takže škody jsou vlastně minimální. Hlavním úkolem teď je stavbu zabezpečit, aby neohrožovala okolí a dělníky.
1: Až dojde ke statickému zajištění, což bude spočívat hlavně kubourání štítové stěny, tak aby nespadla na sousední objekt, bude vyklizená suť a dojde k novému technologickému postupu, který povede k tomu, aby dílo vlastně bylo zdárně dokončeno a vznikly nové byty a

0: a ta je pro tyto případy pojištěna.
1: Z bezpečnostních důvodů budou další práce probíhat především z Jeřábu, aby dělníci nebyli ohroženi. Jonáš Novotný, televize ZAK.
2: Prosluněné počasí přilákalo do malebného městského parku v Novém Sedle celé rodiny i jednotlivce.
3: My jsme začali už ráno, kdy tady byl takový malý dětský den. My to jsme se starali o děti a poté jsme přešli o dvě hodiny, jsme zahájili tu klasickou novosedelskou pouť, která je především o té kultuře, takže spousta umělců, uměleckých vystoupení. Ale co bylo takým tím hlavním tahákem, byly vystoupení našich dětí ze školek, ze školy, z umělecké školy.
2: Vystoupení dětí i místní mladé kapely si jednoznačně získalo srdce diváků a skvěle završilo dětské dopoledne, kdy byly pro děti připraveny nejrůznější zábavné soutěže a aktivity. Nechyběla ani parková železnice nebo stanoviště místního spolku hornické historie.
4: My vlastně máme tady kousek dál, vedle šachty, tam máme svoji hornickou expozici a sem jsme si přinesli jenom takovou raznici na mince, takže děti měli možnost vyrazit si pamětní minci s naším logem hornického spolku a RB města Nové Sedlo.
2: Po vystoupení dětí pokračoval program na hlavním pódiu, kde vystoupili Václav Upír Krejčí či Milan Peroutka. Nechyběly ani soutěže, které otestovaly pitný režim a večer to pak rozjela ABBA Revival, Šárka Kerolová, Piano and Sax Duo a na závěr energický Děda Mládek Illegal Band.
5: Mně se líbí pouť.
6: A co se ti nejvíc líbí na pouť?
5: Soutěže a tak ještě.
7: Líbí se mi nejvíc ty labutě.
8: No všechno se mi líbí. Jak si děti hrajou, jak mají radost z toho. No vždyť je to pro děti, že jo.
2: Novosedelská pouť přinesla přátelskou a zábavnou atmosféru, kterou si návštěvníci náležitě užili. V Novém Sedle se toho ovšem dá zažít mnohem více, ať už jsou to divadelní zájezdy do Karlovarského divadla nebo třeba závody na pump tracku.
3: U Hornického muzea tady byla akce vaření gulášů, což se setkalo s velkou odezvou od lidí. No a připravujeme třeba 8. 9. srpna na Velký Aně zase tradiční koupání na Velký Aně, závody na Velký Aně, prostě takovou tu akci Velká Ana.
2: Z Nového Sedla pro televizi ZAK František Šimánek.
9: Rychlost, přesnost, soustředění a týmový duch. Božkovský ostrov v Plzni v sobotu 6. června nepatřil výletníkům, ale zhruba 80 mladých hasičů. Právě tady se konal už 6. ročník dětské soutěže v požárním sportu.
10: Je to rozděleno do věkových kategorií, přípravka, mladší žáci, starší žáci a dospělé a děti nám dnes předvedou, co natrénovali. Je to o dynamice, rychlosti, pomáhání a hlavně závodíme fair play. Jednotky dobrovolných hasičů, máme 3 jednotky dobrovolných hasičů, celý rok podporujeme, spolupracujeme s nimi, je to výborný a jsem ráda, že je na obodě máme.
9: Své dovednosti zde ukázalo celkem 11 týmů z celé Plzně, z toho 3 v mladší kategorii ve věku od 6 do 11 let a 8 starších ve věku do 15 let.
11: Tady bude probíhat štafeta dvojic, který si účastní 5 soutěžících, pak nás čekají požární útoky, to většinou děti nejvíc zajímá, jelikož prostě voda je voda.
9: Kromě sportovních výkonů jde ale hlavně o zábavu a přátelství. Na Božkovském ostrově panovala skvělá atmosféra.
7: Já tady mám hlavně kamarády, tady je požární sport, baví mě to a prostě je to zábava.
12: Hodně se učíme spolupráci a docela mě to baví, protože tady mám hodně kamarádů a setkáváme se často.
13: Práce s týmem a taky skvělý kolektiv. Je to i zábava.
9: Podporu mladých hasičů vnímá druhý plzeňský obvod jako velmi důležitou.
10: Oni si vychovávají své nástupce, své děti, které nebo cizí děti, které potom nám pomáhají. Takže jednotky dobrovolných hasičů jsou důležité mít a vychovávat mládež od mala.
9: Problémem, se kterým se sbory dobrovolných hasičů potýkají velmi často, je velká sportovní konkurence.
11: Fotbal je fotbal, co si řekneme. Je to někdy jako na vysoký úrovni, pak je to asi na nízký úrovni, že ty děti prostě většinou zajímá ten fotbal. než prostě ten požární sport, protože to není tak jako vidět v té televizi a tohleto. Myslím si, že to je jako jedna z důležitých věcí, co vlastně ty děti potřebujou, jelikož vlastně potřebujeme doplňovat výjezdovou jednotku. Stává se nám, že některé ty děti potom doplní výjezdovou jednotku.

0: a potom jsou vlastně prospěšný pro město.
1: Ti nejlepší si z Božkovského ostrova odvezli poháry. Skutečnými vítězi jsou ale všichni, kteří nechali na dráze své srdce. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
2: Právě Maashaus hostí až do konce června výstavu o knihtisku, prvopočátcích, ale i o postupném vývoji a tradici tohoto řemesla na západě Čech.
3: Myšlenkou naší této výstavy je, aby se vědělo, kdy byl vynalezen knihtisk, kdo ho vynalezl, Gutenberg v Mohuči, a že 25 let po vynalezení knihtisku již se knihtiskem tisklo v Plzni. To je to zásadní a k tomu jsme vydali tu knihu 1476, poprvé se tisklo v Plzni, kde je zmapovaná celá historie.
2: Součástí vernisáže byl i křest knihy mapující historii knihtisku v Plzni, kterou vydalo a vytisklo nakladatelství NAVA. Jak moc náročné bylo dát dohromady všechny informace z dob nedávných i z hluboké minulosti.
4: U spoustě tiskáren se v archívech nenašlo vůbec nic. A tak jsme museli pamětníky hledat. Prostě jakýkoliv zdroj informací byl cenný. S knížkami je vždycky práce zajímavá.
2: Při slavnostním zahájení výstavy byly k vidění i velmi vzácné originály prvních tisků, které mají nevyčíslitelnou hodnotu a tak je po celou dobu střežila dvojice hlídačů.
3: Můžeme vidět originál knih 15. století, ale originál té první knihy, která se tu vytiskla, to znamená Statuta Arnošta z Pardubic, bohužel jsou tři exempláře, dvě jsou v Čechách, v Národní knihovně a jedna kniha se nám zatoulala do Washingtonského kapitolu, do knihovny Senátu.
2: Jedním z kmotrů knihy o plzeňské historii tiskařství byl radní Plzeňského kraje Libor Picka, kterého zaujala neuvěřitelná kvalita práce někdejších mistrů.
5: Ten originál, ten vypadá, kdyby byl tištěný včera. Nic se nemění, krásná, ostrá písmenka, vazba, sešito, prostě nádherná záležitost. No a to vše ostatní, něco je popsáno v knize, něco se můžete podívat a myslím si, že to svědčí o tom, že Plzeň a Plzeňský kraj jsou a i nadále budou na čele toho dění v České republice.
2: Výstava o historii knihtisku je v Maashausu Plzeňské radnice na náměstí Republiky přístupná denně, a to zcela zdarma až do konce měsíce. Jonáš Novotný, televize ZAK.
1: Obyvatelé města Stot na jižním Plzeňsku se dočkali výrazného usnadnění cest do práce, do škol i za zábavou. Pomůže jim v tom nová lávka přes řeku Radbuzu, která znamená zásadní zkratku a zároveň také bezpečnější spojení z jedné strany břehu na druhý.
6: Vyhýbáme se silnici 1/26, co znamená, že se cyklisti, chodci dostanou bezpečně mimo hlavní silnici, která je hodně frekventovaná, na druhou stranu řeky a dál můžou pokračovat buď směr Plzeň do Chotěšova nebo směr do Mažlice do Holíšova.
1: Například cesta z okraje města do Stotské nemocnice se zkrátí téměř o 2 kilometry.
7: Pro nás to znamená, že si můžeme zkrátit cestu z jednoho kouta města na druhej a hlavně je to pro bezpečnost velký přínos, protože doprava ve Stodě je strašná.
8: Je to úplně super pro cyklisty. Nemusíme jezdit po hlavní silnici, můžu jet zrovna do Holíšova tady přes most. Super lévka.
9: Je to fajn, každý den to využíváme, chodíme na procházky nebo jezdíme na kole. Doteď jsme to museli vlastně obcházet okolo a teďko si to můžeme zkrátit.
1: Lávka se nachází na velmi frekventovaném místě mezi Domažlickou ulicí a protilehlým fotbalovým stadionem.
6: Ta cyklotrasa nepomáhá jenom, že propojujeme jako část města, ale pomáháme se lidem dostat do těch míst, které jsou hodně navštěvované. Takže vlastně můžeme se dostat z jedné strany přes restauraci, kde chceme teď vybudovat, vlastně protože to bude hodně navštěvovaný veřejný ohniště, petangový hřiště a dál se dostanou děti bezpečně na pump track, který je kousek tady za mnou.
1: 50 metrů dlouhá ocelová lávka připomíná svým tvarem nedaleký silniční most.
10: Volná šířka je 3 metry pro pěší, cyklisty i psy, dejme tomu. A chodíme tady po železobetonový mostovce, což třeba pro ty zvířata je určitě komfortní. Tato lávka unese plný dav lidí na vozovce a nebo třeba obslužný 12-tunový vozidlo.
1: Stavba vyšla na 27 milionů korun, významnou část přitom pokryla dotace z evropských fondů a Plzeňského kraje. Pomoci má nejen místním při každodenních cestách, ale stane se také důležitým bodem na mapě pro turisty.
6: My jsme na silnici, vlastně na cyklotrase CT3, která se pořád buduje. V současné době jsme propojení tady od lávky směr Chotěšov a v letošním roce vlastně budeme pokračovat na druhé straně lávky směr Holíšov, kde bychom chtěli do konce roku vlastně tu propojku mít taky.
1: Z Plzně až na hranice s Německem by měli cyklisté pohodlně a bezpečně jezdit už v příštím roce. Ze Stodu pro

0: Televizi ZAK Marie Osvaldová. Švédská heavy metalová legenda Sabaton je známá svými písněmi o vojenské historii a tancích. V úterý 2. června ale členové kapely vyměnili válečnou vřavu za plzeňskou zoologickou zahradu. Do západu české metropole totiž dorazili jako kmotři malého nosorožce Apua.
1: Za prvé byl opravdu roztomilý, mnohem větší, než jsem čekal, rostou rychle. Karel byla jasná volba kvůli českému leteckému maršálovi Karlu Janouškovi, o kterém zpíváme v naší písni Far from the Fame. A to nás napadlo jako první, kromě Perova návrhu, samozřejmě tank, ale mysleli jsme si, že české jméno je lepší.
0: Spojení drsných rockerů a kriticky ohroženého tlustokožce přitom není náhodné. Podle ředitele plzeňské zoo Jiřího Trávnička k sobě mají blíž, než se zdá.
2: Sabaton zpívá o válce a o nesmyslech války, tak mě napadlo, že německy se řekne Panzernashorn, čili pancerovaný jako nosorožec. A on i tak vypadá, má pancíř na sobě, 4 cm tlustou kůži, vypadá jak obrněný transportér, takže Panzernashorn byl cíleně vybraný pro Sabatony, protože jde dohromady s jejich tématama.
0: Apu Karel se narodil 23. listopadu loňského roku a daří se mu velmi dobře.
3: Od věku 4 měsíce přikusuje to samé, co jí samice manžula, to znamená jí trávu, seno, slámu a zeleninu a stále samozřejmě pije materské mléko.
0: Členové skupiny při své návštěvě nejprve nakrmili žirafy a pak si prohlédli svého kmotřence. Půlroční nosorožec je přitom překvapil svou velikostí. Váží už 350 kg, dospělý denně sní 150 kg potravy a mládě přibírá až 3 kg denně. Odpověď Joakima Brodéna na otázku, zda by si raději vybral žirafu nebo nosorožce, byla naprosto jasná.
1: Určitě žirafa.
0: Apu Karel je třetí mládě nosorožce indického, narozené v západu české metropoli. Místní zoo je jedinou ve střední Evropě, která tento druh chová. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Městský park v Novém Sedle na Sokolovsku ožil tradiční poutí. Zábavu a soutěže pro nejmenší večer vystřídala zábava pro ty větší. A hudba pod širým nebem přilákala řadu návštěvníků, kteří si společně užili příjemnou atmosféru.
1: Prosluněné počasí přilákalo do malebného městského parku v Novém Sedle celé rodiny i jednotlivce.
2: My jsme začali už ráno, kdy tady byl takový malý dětský den, kdy to jsme se starali o děti a poté jsme přešli o dvě hodiny, jsme zahájili tu klasickou novosedelskou pouť, která je především o té kultuře, takže spousta umělců, uměleckých vystoupení. Ale co bylo takým tím hlavním tahákem, byly vystoupení našich dětí ze školek, ze školy, z umělecké školy.
1: Vystoupení dětí i místní mladé kapely si jednoznačně získalo srdce diváků a skvěle završilo dětské dopoledne, kdy byly pro děti připraveny nejrůznější zábavné soutěže a aktivity. Nechyběla ani parková železnice nebo stanoviště místního spolku hornické historie.
3: My vlastně máme tady kousek dál vedle šachty, tam máme svoji hornickou expozici a sem jsme si přinesli jenom takovou raznici na mince, takže děti měli možnost vyrazit si pamětní minci s naším logem hornického spolku a RB města Nové Sedlo.
1: Po vystoupení dětí pokračoval program na hlavním pódiu, kde vystoupili Václav Upír Krejčí či Milan Peroutka. Nechyběly ani soutěže, které otestovaly pitný režim a večer to pak rozjela ABBA Revival, Šárka Kerolová, Piano and Sax Duo a na závěr energický Děda Mládek Illegal Band.
4: Mně se líbí pouť.
5: A co se ti nejvíc líbí na pouť?
4: Soutěže a tak ještě.
6: Líbí se mi nejvíc ty labutě.
7: No všechno se mi líbí. Jak si děti hrajou, jak mají radost z toho. No vždyť je to pro děti, že jo.
1: Novosedelská pouť přinesla přátelskou a zábavnou atmosféru, kterou si návštěvníci náležitě užili. V Novém Sedle se toho ovšem dá zažít mnohem více, ať už jsou to divadelní zájezdy do Karlovarského divadla nebo třeba závody na pump tracku.
2: U Hornického muzea tady byla akce vaření gulášů, což se setkalo s velkou odezvou od lidí. No a připravujeme třeba 8. 9. srpna na Velký Aně zase tradiční koupání na Velký Aně, závody na Velký Aně, prostě takovou tu akci Velká Ana.
1: Z Nového Sedla pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Plzeňský kraj zažil začátkem června doslova vesmírnou invazi. Do několika měst v regionu postupně zavítá v rámci unikátní roučou Spacebus 18-metrový mobilní raketoplán.
8: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pouť po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
9: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze 4 oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
8: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
10: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme, takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
8: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
9: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
8: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
11: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
12: Zajímavý, protože jo, i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se to hodně užila.
13: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze země.
8: Vzdělávací a popularizační akce Space Bus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
9: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Space Buzzu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
8: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Umělá inteligence, bezpečnost, ale také investice do startupů. Nejen tato témata se řešila na konferenci, která se v uplynulých dnech konala na Pražském hradě. Akce se účastnili nejen zástupci investorů, ale také technologických firem, veřejné správy i mezinárodního biznesu.
14: V prostorách Martinického paláce na Pražském hradě se uskutečnil další ročník technologické konference s názvem Innovations United. Akce, která byla zaměřená na inovátory a startupy, nabídla i letos program nabitý špičkovými investory a zajímavými prezentacemi.
15: Innovations United se zde na Pražském hradě v Martinském paláce organizuje již pátým rokem a hlavní témata, která rezonují tímto ročníkem, tak jsou i témata, která vnímáme z řad biznisů i společnosti, jsou důležitá. Je to jak téma umělé inteligence, komunikace, jak umělá inteligence bude zasahovat do formy komunikace, obrana, defense, zdravotnictví, potažmo kybernetická bezpečnost a měli jsme možnost vidět i 5 zajímavých startupů, které soutěžily o 1 milion euro.
14: Na konferenci dorazili přední čeští, ale i zahraniční podnikatelé, kterých je rok od roku více.
15: Za co jsem moc rád, tak že se nám každý rok daří ty každý ročník zlepšovat a máme čím dál větší audienci i ze zahraničí, takže například moderátorka Stacey Quackenbush, která je moderátorkou celé Innovations United, tak přiletěla ze Spojených států, z New Jersey, kde sama pracuje na vlastním startupu a sleduje nás už další dobu v onlineu, chtěla se připojit, takže dorazila. Mimo Stacey, tak tady máme zástupy zajímavých řečníků třeba z Asie, z Invest Hong Kong, Kima Zítlaua, máme tady i zahraničního a Andreje Petrenau a spousty dalších.
14: Z řad českých podnikatelů zde vystoupil například Michal Ilich se startupem vyvíjejícím letadlo s kolmým startem. Účastníci konference se ale mohli dozvědět také to, jak lze ochránit fyzické umění nebo se dozvědět více o humanizaci digitální komunikace.
16: My vyvíjíme letadlo s kolmým startem, to znamená něco, co kombinuje výhody vrtulníku, že vzlítne kolmo a potom překlopí všech těch 8 vrtulí a letí s efektivitou a rychlostí běžného letadla. Tohle letadlo je připravené na použití takzvaného udržitelného leteckého paliva. To znamená paliva, který je vyrobený z biologických zdrojů.
17: Dnes jsme tady s jedním z našich projektů, což je Digital Art Trade. Snažíme se vytvořit systém, který bude mít možnost vytvořit digitální dvojče pro fyzické umění v reálném světě. Pro autory to znamená ochranu jejich díla, možnost zaznamenání hodnoty díla, uložení dokumentace o prodeji, ochránění autorských i vlastnických práv a případně i pro sběratele, muzea nebo velké aukční domy jsme schopni tyto informace předávat dál, tak, aby se celý trh ztransparentnil.
18: Jeden z klíčových prvků vztahu mezi lidma je to, že má nějaký průběh. Je to nějaká cesta. Cesta, která začíná seznámením, končí přes, nebo probíhá přes vytváření důvěry, vztahu, až třeba potom, že mi někdo něco prodá. A vlastně my jsme se naučili, nebo my jsme vytvořili si řešení, který umí vytvářet takové cesty v digitálních kanálech a umíme to ve scaleu milionů klientů, který může mít každý svůj vlastní individuální stezku.
14: Konferenci si nenechali ujít ani zástupci vlády.
19: AI už je automatickou součástí nejenom české ekonomiky, a tak jako jsme kdysi přistupovali k zavádění nových informačních systémů a v nějaké míře jsme v nějakém čase postupně zavedli, tak to též nás bude čekat s umělou inteligencí. Teď je jenom otázka, jak budeme rychlí a jak toho využijeme ve smyslu získání konkurenční výhody na úrovni průmyslu, případně v oblasti bezpečnosti, zdravotnictví. Považujeme za naprosto zásadní, abychom zde i v regionech měli dostatečně robustní infrastrukturu, anebo alespoň takovou, která bude sloužit pro ty, kteří v oblasti AI chtějí cokoliv činit, ať už chtějí programovat nebo jenom využívat.
14: Návštěvníci, kterých dorazilo přes 300, mohli během konference ochutnat kávu nebo vína z rodinného vinařství v Rakvicích. Celá akce, jejímž mediálním partnerem byla celoplošná síť regionálních televizí Regio TV 1, byla pak zakončena večerním Venture Club Disrupt Awards. Z Martinického paláce Lenka Prokšová.
0: Město Veselí nad Moravou nechalo vysadit 7,5 tisíce stromů a keřů. Vytvořilo tak krajinný prvek, který pomůže zadržovat vodu v krajině. Jde přitom jen o první etapu. Konečným cílem je vysazení 16 tisíc kusů dřevin.
20: Lokality u Močárů a Záklinky leží podél cesty z Veselí nad Moravou na Kozojítky. Rozsáhlé zemědělské lány tu nově přerušil pás stromů různé velikosti, keřů a travin. Město tu totiž realizovalo první etapu takzvaného územního systému ekologické stability. Ten má za cíl bojovat proti půdní erozi spojené s globálním oteplováním a nevhodným hospodařením v krajině.
21: V první etapě realizace úsez prvků ve Veselí nad Moravou jsme na ploše 8,5 hektaru vysadili přes 4 tisíce odrostků, 350 alejových stromů a přes 2800 keřů. Současně jsme založili 8 hektarů luk. Kromě té realizace máme v rámci smlouvy ještě 3 letou následnou péči a 3 leta následná péče znamená, že se budeme o ty poresty starat tak, aby po 3 letech jsme to předali objednateli v plně zapojeném stavu a životoschopném stavu, ať můžou krajinné prvky plnit svou funkci.
20: Vysázeny tak byly například lípy, duby, javory či břízy, ale také brsleny, dříny, hlohy či ptačí zob. Pás zeleně pomůže zadržovat vodu v krajině, nabídne životní prostor hmyzu a úkryt živočichům. Navíc, až budou stromy dostatečně velké, aby je neohrožoval okus zvěří, odstraní se oplocenka, která je chrání a lokalita se otevře i pro obyvatele města. Veselí nad Moravou ale s ochranou krajiny ve svém katastru teprve začíná.
22: Dneska se předává dílo, které zahrnuje první etapu z celkového množství 3 etap takzvaného územního systému ekologické stability. Ta plocha je poměrně rozsáhlá, protože se jedná o 30 hektarů a v rámci všech 3 etap bude na území našeho města vysazeno téměř 16 tisíc stromů a keřů. A samozřejmě je důležité vždycky financování celé této akce, která je poměrně náročná, to jak z pohledu zadávacího řízení, tak samozřejmě z pohledu realizace a následné péče, že vlastně dohromady se jedná o téměř 60 milionů korun, které do těchto 30 hektarů je investováno.
20: Veškeré finanční prostředky na to získalo město z evropských fondů, konkrétně z operačního programu životního prostředí. Další lokalita, kde se bude sázet zeleň ve druhé etapě tohoto projektu, je u Radošova, ta třetí na pravé straně řeky Moravy směrem na Moravský Písek. Vše by mělo být hotovo na jaro 2027. Vznikne tak propojená síť krajinných prvků, která pomůže se zadržováním vody v krajině, podpoří biodiverzitu, ochrání půdu a zlepší životní prostředí v okolí Veselí nad Moravou.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Ne všechny třídy vedou do školy. Některé vedou světem. A právě na jednu takovou cestu se vydáme i dnes. Čekají nás místa známá i zapomenutá, příběhy ukryté v krajině, památkách i mezi lidmi. Stačí jen zpomalit, rozhlédnout se kolem sebe a nechat se překvapit tím, co všechno můžeme objevit. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou do Brna. To totiž není jen městem moderní architektury a živé kultury. Je také místem, kde se po staletí setkávaly různé národy, tradice a náboženství. Právě tuto rozmanitost představuje projekt Brno a jeho chrámy, který od 15. června do 15. září zve návštěvníky k objevování nejvýznamnějších sakrálních památek jihomoravské metropole. Ve vybraných kostelech, chrámech a dalších místech duchovního života budou připraveni průvodci, kteří zdarma představí jejich historii, architekturu i současný význam. Více informací o akci najdete na portále Kudy z nudy. Na úpatí nejvyšší hory Blanského lesa leží jihočeská obec Holubov, která je pro mnoho turistů výchozím bodem k jednomu z nejkrásnějších výletů v regionu. Právě odtud se totiž vydáme na vrchol Kleti, hory, která už po generace láká návštěvníky svými výhledy, rozhlednou i jedinečnou atmosférou. Klet je se svými 1084 metry nejvyšším vrcholem Blanského lesa a za jasného počasí nabízí panoramatické pohledy na Šumavu, Hradské hory i Českobudějovickou pánev. Čeká nás cesta krajinou, která patří k nejkrásnějším v jižních Čechách.
1: Pro milovníky pohybu a přírodních krás je Holubov ideální místo pro aktivní odpočinek. Nachází se jen 15 kilometrů od Českého Krumlova, obklopený chráněnou krajinou oblastí Blanský les. Pro svou polohu nabízí atraktivní turistické cíle. V toulkách s kamerou jsme se do malebné obce Podkletí vypravili i my. Do Holubova se dostanete pohodlnou cestou vlakem ze všech koutů našeho kraje. Vypravit se odtud můžete pěšky hned na několik turisty vyhledávaných míst, třeba na romantickou zříceninu hradu Dívčí kámen. V jeho šťastné blízkosti najdete i keltské opidum. Vzniklo kolem roku 60 před naším letopočtem na území o rozloze asi 26 hektarů. My jsme se tentokrát vydali na nejvyšší horu Blanského lesa, která dosahuje výšky 1083 metrů. Vyveze vás tam sedačková lanovka, jejíž vlastníkem je obec Holubov.
2: Pokud se rozhodnete přijet pod horu Kleť svým autem, pohodlně zaparkovat můžete na místním parkovišti. Jakou má kapacitu?
3: Parkoviště má kapacitu zhruba 120 míst plus dvě místa pro nabíjení elektrovozidel.
2: Prvotní energie si mohou návštěvníci dodat i v tomto občerstvení. Jaké dobroty si tu mohou dopřát?
3: Pivo, limonádu, párek v rohlíku, zmrzlinu, káva, čaj.
1: Lanovka upoutá svým retro stylem, jak by taky ne. Provoz tu byl zahájen 1. července 1961 a jde o druhou nejstarší lanovku v Čechách. Od té doby spolehlivě přepravila už více než 3 miliony turistů. Trať lanové dráhy tvoří nekonečné dopravní lano, které je vedeno pomocí kladek v kladkových bateriích.
3: Lanovka má 100 sedaček a dlouhá je 1700 metrů. Jízda nahoru trvá zhruba 15 až 20 minut. Samozřejmě každodenní údržbu vyžaduje. Jsou různé pravidelné prohlídky kvůli bezpečnosti a v současné době máme 3 stále zaměstnance plus 4 brigádníky, ale jak už to bývá, samozřejmě scháníme jak nové zaměstnance, tak brigádníky, takže kdo by měl zájem, může se o tuto práci ucházet.
1: My už se přesouváme na jednu ze žlutých single sedaček. Dozvídáme se, že kromě batohů si tu hravě poradí i s přepravou kol, elektrokol, lyží nebo dětských kočárků. Doporučujeme si raději dopředu zjistit otevírací dobu a jízdní řád.
3: Pravidelný provoz je červenec, srpen, září, v zimě svátky vánoční a jinak soboty, neděle a svátky.
2: Teďka od června nebo potažmo od července se bude provozní doba nějak upravovat?
3: Bude zahájen každodenní provoz od června do konce září.
1: Cesta plyne pomalu, ale jistě, a tak máme možnost pokochat se místní krajinou. Pod námi se to hemží výletníky, kteří upřednostňují výšlap na kleť po svých. Stezku lemují menší i větší kameny. I ty stojí za pozornost. Podle pověsti je totiž pod největším z nich ukrytý poklad. Z vrcholu kleti se za pěkného počasí nabízí rozhled do všech světových stran, na Šumavu, Budějovickou Pánev, a při dobré viditelnosti dohlédnete až k vrcholkům alpských velikánů. V létě to můžete zažít i zajímavé prohlídky astronomické observatoře. Výhledy z nejstarší kamenné rozhledny v Čechách rozhodně stojí za trochu námahy. Vyhlídkovou věž se 110 schody nechal v roce 1825 vybudovat kníže a vévoda krumlovský Josef II. Ze Schwarzenbergu. 400 od jejího vzniku letos připomene velkolepá oslava, kterou pořadatelé chystají už 4. července při západu slunce.
2: Počasí na kleti je nestálé a je lepší si do batohu přivalit teplé oblečení. A to i pro případ, že se rozhodnete půjčit koloběžku, která vám zajistí adrenalinový zážitek.
4: Zákazníkům nabízíme tři trasy do Krásetína, odkud vede i lanovka nahoru na kleť, do Zlaté Koruny nebo do Českého Krumlova. Všechny trasy jsou podobně dlouhé, je to rozdíl asi půl kilometru mezi nimi.
2: Musí se turista nějakým způsobem připravit, vzít si třeba přilbu?
4: Přilba do 18 je povinná, jinak nic zvláštního nepotřebujete. Projdete rychlým školením, jak se koloběžka ovládá, vysvětlením trasy, nějakých nebezpečných úseků a jste připraveni jet.
2: Pro koho je ta cesta vhodná? Od jaké věkové hranice ji nabízíte?
4: Je to většinou třeba od 8 let, tak se doporučuje. Můžou to jezdit i menší děti a můžou jezdit vlastně i, že jeden z rodičů je vzadu a to dítě je před ním a drží se a jede s ním. Od 8 let pak už můžou jezdit děti sami, máme i speciální malé koloběžky.
2: Na kolik tenhle ten zážitek vyjde?
4: Koloběžka pro dospělého stojí 240 korun.
1: Pokud se vydáte na zpáteční cestu z kletě do Krásetína, určitě se zastavte u místní holubovské kaple na Petrově Hůrce, která je zasvěcena svaté Anežce České. Postavena byla z iniciativy bývalého starosty Jaroslava Fraňka. Pro zdejší obyvatele se stala místem k relaxaci a uklidnění v dnešní uspěchané době. Bohatou historií se může pochlubit místní základní a mateřská škola, která se se svou podobou v kamenném hávu vymyká běžným vzdělávacím zařízením. Učit se zde začalo už v roce 1893. Hospodářské oživení přinesl obci závod Artipa, který vybudoval František Sklář ze staré železárny v roce 1946. Velká modernizace pak nastala po roce 1980. Současný majitel, společnost Graf Obal Skalica, zaměstnává stovky obyvatel z Holubova a okolí. Zajímavostí je tu ale daleko více. Ať už máte rádi historii, kulturu nebo přírodu, každý si tu přijde na své.
0: Na první pohled vypadá jako běžná vlaková souprava. Uvnitř se ale ukrývá unikátní multimediální projekt, který silnou a interaktivní formou upozorňuje na rizika závislostí a nebezpečí špatných životních rozhodnutí. 6 vagónů, 4 kinosály a 8 interaktivních místností tvoří jedinečný zážitkový program pro školy i širokou veřejnost. Revolution Train bude od 8. do 19. června putovat po České republice a staví například v Mikulově, Břeclavi, Hustopečích, Moravském Krumlově, Pacově, Veselí nad Lužnicí, Klatovech nebo v pražských Horních Počernicích. Počasí už láká i k venkovnímu sportování a proto se Česká Třebová na několik dní promění v jedno velké sportoviště. Od 15. do 19. června se zde uskuteční už 28. ročník oblíbeného týdne sportu, který nabídne pestrý program pro děti, školy, rodiny i aktivní sportovce. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet desítky sportovních disciplín. Od atletiky, volejbalu a stolního tenisu až po orientační běh, lezení na na horolezecké stěně nebo netradiční soutěže. Chybět nebude ani populární závod o železného kohouta, který prověří všestrannost závodníků v několika disciplínách. Každý den navíc doplní kulturní program, hudba a setkání sportovních klubů. V malebném městysi Levín v Českém středohoří se už po staletí předává jedno výjimečné řemeslo z generace na generaci – hrnčířství. Právě tady totiž tradice výroby keramiky nikdy úplně nezanikla a její historie sahá více než 600 let do minulosti. Dnes v Levíně působí několik keramických dílen, kde návštěvníci mohou nahlédnout pod ruce zkušeným keramikům, sledovat vznik originálních výrobků nebo si práci s hlínou sami vyzkoušet. My se teď podíváme do jedné z místních hrnčířských dílen a zjistíme, proč si toto tradiční řemeslo získává oblibu i v dnešní uspěchané době.
5: Jedno z nejvýznamnějších středisek keramické výroby nejen v Čechách, ale i ve střední Evropě, přesně to byl Levín. Hrnčířské dílny tady byly už před 600 lety a v tradici tady pokračují i dnes.
6: My jsme v podstatě do Levína přišli v roce 2012 a strašně se nám tady zalíbilo a rozhodli jsme se tady uspořádat keramické sympozium. To bylo v roce 2013 a postupně ta tradice vlastně pokračovala.
5: Magdalena Brožová a Alena Šumová si v Levíně zařídili vlastní hrnčírny. V téhle dílně tvořili celé generace levínských hrnčířů.
6: Mě a mojí kolegyni jsem přitáhl akademický malíř Zdislav Hercík, který tady vlastně v tomhletom objektu žil a tvořil. A my jinak pocházíme od Mníšku pod Brdy, takže jsme se sem vlastně přijeli podívat, kde žil a postupně se nám tady zalíbilo. Samozřejmě, že jsme objevili i tu bohatou historii, že tady těch 600 let se dělala keramika, že tu byly i ložiska kvalitního jílu.
5: Dnes už si hlínu na tvoření musí keramičky kupovat v obchodě. Přesto je pro ně místo s tak bohatou historií velkou inspirací. Autentickou hrnčírnu a jejich práci jezdí obdivovat i lidé ze zahraničí.
6: Jeden z největších úspěchů je zprovoznění tady historické dvoupatrové pece z roku 42, která tady v domě je. Takže to považuji za obrovský úspěch, že se to podařilo a my v té peci jednou za dva roky pálíme z nostalgie se skupinkou kolegů. Takže udržujeme vlastně život v té poslední nejstarší levínské peci, co se tady zachovala.
5: Do konce roku v Levíně chystají ještě několik akcí.
7: V letošním roce chystáme ještě otevřené dílny, všechny čtyři, co tady v Levíně máme. Ty budou 2. a 3. prosince. Je to o tom, že lidi přijdou, projdou si dílny, můžou si někde něco vyzkoušet, nakoupit si samozřejmě, popovídat, je to taková domácí akce. A za týden na to 9. prosince máme adventní jarmark. Na to se všichni moc těšíme, protože to je taková srdcovka, samozřejmě stánky s drobnostma, dárkama, hodně keramiky, to je jasný.
5: Ochutnat budete moci i občerstvení z lokálních surovin. Na programu nebude chybět ani koncert sboru z Děčína nebo dílny pro děti. Pro televizi Ústeckého kraje připravila Klára Typanová.
0: Fialová pole, omamná vůně a atmosféra, která připomíná jich Francie. Takový je levandulový statek v Bezděkově, který v období hlavního květu zve návštěvníky na speciální komentované prohlídky. Od 15. června do 15. července se zde mohou zájemci podívat nejen mezi rozkvetlé záhony, ale také do zákulisí pěstování a zpracování levandule. Nahlédnout do foliovníků se sazenicemi, sušárny, destilerie i dalších míst, kam se běžně návštěvníci nedostanou. Hradec Králové ukrývá místo, které potěší všechny milovníky květin. Od 13. do 28. června se zde návštěvníkům otevře jediné mezinárodní soutěžní rozárium svého druhu ve střední a východní Evropě. A to v době, kdy jsou růže v plném květu a předvádějí svou největší krásu. Na záhonech rozária rozkvétá více než 1000 keřů a přes 200 odrůd růží z celé Evropy. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejnovější šlechtitelské novinky, vítězné odrůdy oceněné titulem Zlatá růže města Hradec Králové i růži nesoucí jméno oblíbené herečky Libuše Šafránkové. Americký spisovatel Henry Miller kdysi řekl, skutečným cílem cest není nové místo, ale nový pohled. Doufám, že vám dnešní putování přineslo právě takový pohled na místa známá i méně známá, na krajinu, historii i příběhy, které nás obklopují. A děkuji, že jste cestovali s námi. Těším se na vás opět příště u pořadu Putování v regionech, kde budeme společně objevovat další zajímavá místa naší země i za jejími hranicemi.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Nový český miliardář, který vyhrál neuvěřitelných 2,5 miliardy v loterii, už má své peníze na účtu. Ten bude mít asi nových kamarádů. No, pojďme nezávidět a přát mu to. Krásná historická auta i nejmodernější supersporty udělali radost malým i velkým nadšencům, kteří se přišli podívat na sraz na pražském Černém mostě.
1: Americké koráby, britské limuzíny, italské supersporty i vzácné veterány. Právě pestrá přehlídka automobilů přilákala do parku Učeňku návštěvníky všech generací. Městská část podpořila akci například s výhodněným občerstvením nebo jízdami historickými vozy zdarma pro obyvatele Prahy 14, kteří dorazili s kuponem z radničního časopisu 14. A
2: nám se poslední dobou hodně daří i díky téhleté akci ukázat, že lze udělat takovouhle velkou akci pro celou Prahu i výhodnou pro obyvatele městské části, na které se koná. Podařilo se nám vyjednat různé bonusy, slevy, výhody, možnosti využití, které ostatní neplatící návštěvníci nemají právě pro obyvatele městské části. A myslím si, že to je dostatečný přínos pro to, abychom si to příště zopakovali.
3: A je to o tom, že jsme se tady sešli s našimi krásnými vozy a máme tady společnost těch nejluxusnějších a nejhezčích vozů, které vlastně může být, takže začínáme Rolls-Roycem přes Ferrari, Lexus, Lamborghini, Porsche a tak dále. A v současné době si myslím, že jich je tak přes 250 aut je tady určitě. Tady máme skákací hrad, který je za námi, máme tady historický autobus Škoda 706 RTO, v kterém se můžou návštěvníci zadarmo svést. Máme tady koně, které vozí děti, máme tady cukrárnu, máme tady food truck se zajímavým jídlem, tetování, malování na obličeji, prostě je tady toho spoustu i pro děti a dospělé.
4: Tímhle Jaguarem F-Type. Speciální edice, to je 60 kusů vyrobených na světě k výročí výroby E-Typeu legendárního. A tohle ještě takový jako speciální, že ještě je tak vyladěný, že je to asi nejvýkonnější Jaguar široko daleko, to znamená ve střední Evropě, řekněme.
5: Je to Bentley Mulsanne. Vlastně původní první generace Bentley Mulsanne, která vznikla na začátku 80. let a byla vyráběna až do roku 85.
6: Určitě tady ta zelená korveta.
7: Chtěl bys si ji třeba v budoucnu někdy koupit?
6: Kdybych na to měl peníze, tak určitě.
7: Co kámoš, jaký auto se líbilo dneska nejvíc tobě?
8: Mně se to je zatím nejvíc líbí, tady ta zelená korveta. Nevím, jestli na ní budu mít prachy.
1: Classic Cruising tak i letos přivedl na Černý most stovky návštěvníků, kteří si mohli zblízka prohlédnout automobily, které běžně na českých silnicích nepotkají. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: U pojízdných krasavců ještě zůstaneme. Tentokrát vám představíme historické vozy, které jsou nově ozdobou sbírky ostravského dopravního podniku.
9: Takhle vypadala slavná tramvaj Tatra T3 na jaře v roce 2024, když začínala její renovace v dílnách dopravního podniku Ostrava. A takhle vypadá dnes. Při renovaci byla uvedena do stavu z roku 1970, kdy začala v Ostravě vozit cestující.
10: Problém byl určitě zehnat některé ty původní prvky, původní materiály, konkrétně třeba obložení bočnic, jo? Ty umakarty se nevyrábějí, nevyrábějí se ty tapety, které jsou kolem těch oken.
11: To fakt bylo několik let jako usilovné práce našich lidí, renovační firmy, a já ale věřím, že všichni jako to ocení, protože je vidět, že každý šroubek je i natočený správným směrem.
9: Druhým zrestaurovaným unikátem je autobus Škoda 706 RO. Ten byl uveden do stavu kolem roku 1962.
12: Za mě nejdůležitější je to, že se přenáší ty dovednosti, ta erudice, tady těch starších pánů, kteří vlastně ty dovednosti mají a vlastně předávají je těm mladším, té generaci, která vlastně by mohla v té práci pokračovat.
9: Dopravní podnik má ve své sbírce celkem 55 historických vozidel. Uschovaná jsou v depozitáři v Martinově a řada z nich je pojízdných a jsou oblíbenou atraktivitou na různých akcích pro veřejnost. Tomáš Kořistka, Televize Polar.
0: Věděli jste, že první knížka v českých zemích byla vytištěna v Plzni? Významnou událost, ke které došlo přesně před 550 lety, připomíná kniha a také výstava v Maashausu Plzeňské radnice. Právě Maashaus hostí až do konce června výstavu o knihtisku, prvopočátcích, ale i o postupném vývoji a tradici tohoto řemesla na západě Čech.
13: Myšlenkou naší této výstavy je, aby se vědělo, kdy byl vynalezen knihtisk, kdo ho vynalezl, Gutenberg v Mohuči, a že 25 let po vynalezení knihtisku již se knihtiskem tisklo v Plzni. To je to zásadní a k tomu jsme vydali tu knihu 1476, poprvé se tisklo v Plzni, kde je zmapovaná celá historie.
0: Součástí vernisáže byl i křest knihy mapující historii knihtisku v Plzni, kterou vydalo a vytisklo nakladatelství NAVA. Jak moc náročné bylo dát dohromady všechny informace z dob nedávných i z hluboké minulosti.
14: U spoustě tiskáren se v archívech nenašlo vůbec nic. A tak jsme museli pamětníky hledat. Prostě jakýkoliv zdroj informací byl cenný. S knížkami je vždycky práce zajímavá.
0: Při slavnostním zahájení výstavy byly k vidění i velmi vzácné originály prvních tisků, které mají nevyčíslitelnou hodnotu a tak je po celou dobu střežila dvojice hlídačů.
13: Můžeme vidět originál knih 15. století, ale originál té první knihy, která se tu vytiskla, to znamená Statuta Arnošta z Pardubic, bohužel jsou tři exempláře, dvě jsou v Čechách, v Národní knihovně a jedna kniha se nám zatoulala do Washingtonského kapitolu, do knihovny Senátu.
0: Jedním z kmotrů knihy o plzeňské historii tiskařství byl radní Plzeňského kraje Libor Picka, kterého zaujala neuvěřitelná kvalita práce někdejších mistrů.
15: Ten originál, ten vypadá, kdyby byl tištěný včera, nic se nemění, krásná ostrá písmenka, vazba, sešito, prostě nádherná záležitost. No a to vše ostatní, něco je popsáno v knize, něco se můžete podívat a myslím si, že to svědčí o tom, že Plzeň a Plzeňský kraj jsou a i nadále budou na čele toho dění v České republice.
0: Výstava o historii knihtisku je v Maashausu Plzeňské radnice na náměstí Republiky přístupná denně, a to zcela zdarma až do konce měsíce. Jonáš Novotný, televize ZAK. Ikonická americká zpěvačka, která byla modlou i slavného Michaela Jacksona, přijede poprvé do České republiky. Jak moc náročné je zařídit koncert hvězdy velikosti Diany Ross? To nám popsali zástupci pořadatelského týmu. Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gimrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
16: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
17: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
17: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
17: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. Hmm. První podmínka byla, že nechci vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tedy takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl. A myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, taky přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku.
0: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký metalfest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo, je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
17: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině jí přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat a aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech naprosto perfektně, zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
0: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška. Co vy máte společného s tím koncertem?
16: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadaci Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný, kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška a tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to, myslím, opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
0: Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
17: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
0: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
17: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevře čtveřice tenorů, 4 tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotíně chystá celý český showbiznis, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
0: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
17: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
0: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni, v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
16: My děkujeme za pozvání.
17: Děkujeme za pozvání.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Připomenu, že dlouhá léta vybydlený objekt v Reslově ulici v centru Plzně prochází od listopadu 2025 velkou rekonstrukcí a teď v pondělí se část budovy nečekaně sesunula. Nikomu z dělníků se naštěstí nic nestalo.
1: V odpoledních hodinách došlo při rekonstrukci objektu Reslova 13 k zřícení jeho části. Asi to nejhlavnější je, že nedošlo vlastně ke zranění osob ani ke škodě na okolních objektech. V současné době se pracuje na statickém zajištění vlastně té zbourané části.
0: Stropy, které se probořily a strhly i štítovou zeď ve vnitrobloku, byly už původně určeny k demolici, takže škody jsou vlastně minimální. Hlavním úkolem teď je stavbu zabezpečit, aby neohrožovala okolí a dělníky.
1: Až dojde ke statickému zajištění, což bude spočívat hlavně kubourání štítové stěny, tak aby nespadla na sousední objekt, bude vyklizená suť a dojde k novému technologickému postupu, který povede k tomu, aby dílo vlastně bylo zdárně dokončeno a vznikly nové byty a všechno bylo zase v pořádku.
0: Během úterý prozkoumali celý objekt statici a další odborníci, kteří teď mají určit, jaký by měl být postup prací a co se v původním projektu rekonstrukce bude muset změnit.
2: Prioritní je bezpečnost. Tedy nejdůležitější je, že nebyla způsobena žádná škoda na zdraví, že se nikomu nic nestalo. Stejně tak nebyla způsobena ani škoda na cizím majetku. Co se týče stavby samotné, v Reslově 13, ta byla již v minulém roce předána zhotoviteli stavby, tedy stavební firmě, a ta je pro tyto případy pojištěna.
0: Z bezpečnostních důvodů budou další práce probíhat především z jeřábu, aby dělníci nebyli ohroženi. Jonáš Novotný, televize.

0: sedlo.
1: Po vystoupení dětí pokračoval program na hlavním pódiu, kde vystoupili Václav Upír Krejčí či Milan Peroutka. Nechyběly ani soutěže, které otestovaly pitný režim, a večer to pak rozjela ABBA Revival, Šárka Kerolová, Piano and Sax Duo a na závěr energický Děda Mládek Illegal Band.
2: Mně se líbí pouť.
3: A co se ti nejvíc líbí na pouti?
2: Soutěže a tak ještě.
4: Líbí se mi nejvíc ty labutě.
5: No všechno se mi líbí. Jak si děti hrajou, jak mají radost z toho. No vždyť je to pro děti, že jo.
1: Novosedelská pouť přinesla přátelskou a zábavnou atmosféru, kterou si návštěvníci náležitě užili. V Novém Sedle se toho ovšem dá zažít mnohem více, ať už jsou to divadelní zájezdy do Karlovarského divadla nebo třeba závody na pump tracku.
6: U Hornického muzea tady byla akce vaření gulášů, což se setkalo s velkou odezvou od lidí. No a připravujeme třeba 8. 9. srpna na Velký Aně zase tradiční koupání na Velký Aně, závody na Velký Aně, prostě takovou tu akci Velká Ana.
1: Z Nového Sedla pro televizi ZAK František Šimánek.
7: Rychlost, přesnost, soustředění a týmový duch. Božkovský ostrov v Plzni v sobotu 6. června nepatřil výletníkům, ale zhruba 80 mladých hasičů. Právě tady se konal už 6. ročník dětské soutěže v požárním sportu.
8: Je to rozděleno do věkových kategorií, přípravka, mladší žáci, starší žáci a dospělé, a děti nám dnes předvedou, co natrénovali. Je to o dynamice, rychlosti, pomáhání a hlavně závodíme fair play. Jednotky dobrovolných hasičů, máme 3 jednotky dobrovolných hasičů, celý rok podporujeme, spolupracujeme s nimi, je to výborný a jsem ráda, že je na obodě máme.
7: Své dovednosti zde ukázalo celkem 11 týmů z celé Plzně, z toho 3 v mladší kategorii ve věku od 6 do 11 let a 8 starších ve věku do 15 let.
9: Tady bude probíhat štafeta dvojic, který si účastní 5 soutěžících, pak nás čekají požární útoky, to většinou děti nejvíc zajímá, jelikož prostě voda je voda.
7: Kromě sportovních výkonů jde ale hlavně o zábavu a přátelství. Na Božkovském ostrově panovala skvělá atmosféra.
10: Já tady mám hlavně kamarády, tady z požární sport, baví mě to a prostě je to zábava.
11: Hodně se učíme spolupráci a docela mě to baví, protože tady mám hodně kamarádů a setkáváme se často.
12: Práce s týmem a taky skvělý kolektiv. Je to i zábava.
7: Podporu mladých hasičů vnímá druhý plzeňský obvod jako velmi důležitou.
8: Oni si vychovávají své nástupce, své děti, které nebo cizí děti, které potom nám pomáhají. Takže jednotky dobrovolných hasičů jsou důležité mít a vychovávat mládež odmala.
7: Problémem, se kterým se sbory dobrovolných hasičů potýkají velmi často, je velká sportovní konkurence.
9: Fotbal je fotbal, co si řekneme. Je to někdy jako na vysoký úrovni, pak je to asi na nízký úrovni, že ty děti prostě většinou zajímá ten fotbal, než prostě ten požární sport, protože to není tak jako vidět v té televizi a tohleto. Myslím si, že to je jako jedna z důležitých věcí, co vlastně ty děti potřebujou, jelikož vlastně potřebujeme doplňovat výjezdovou jednotku. Stává se nám, že některé ty děti potom doplní výjezdovou jednotku a potom jsou vlastně prospěšný pro město.
7: Ti nejlepší si z Božkovského ostrova odvezli poháry. Skutečnými vítězi jsou ale všichni, kteří nechali na dráze své srdce. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
13: Právě Maas House hostí až do konce června výstavu o knihtisku, prvopočátcích, ale i o postupném vývoji a tradici tohoto řemesla na západě Čech.
14: Myšlenkou naší této výstavy je, aby se vědělo, kdy byl vynalezen knihtisk, kdo ho vynalezl, Gutenberg v Mohuči, a že 25 let po vynalezení knihtisku již se knihtiskem tisklo v Plzni. To je to zásadní a k tomu jsme vydali tu knihu 1476, poprvé se tisklo v Plzni, kde je zmapovaná celá historie.
13: Součástí vernisáže byl i křest knihy mapující historii knihtisku v Plzni, kterou vydalo a vytisklo nakladatelství NAVA. Jak moc náročné bylo dát dohromady všechny informace z dob nedávných i z hluboké minulosti.
15: U spoustě tiskáren se v archívech nenašlo vůbec nic a
0: tak jsme museli pamětníky hledat, prostě jakýkoliv zdroj informací byl cenný. S knížkami je vždycky práce zajímavá.
13: Při slavnostním zahájení výstavy byly k vidění i velmi vzácné originály prvních tisků, které mají nevyčíslitelnou hodnotu a tak je po celou dobu střežila dvojice hlídačů.
14: Můžeme vidět originál knih

0: 15. století, ale originál té první knihy, která se tu vytiskla, to znamená Statuta Arnošta z Pardubic, bohužel jsou 3 exempláře, 2 jsou v Čechách, v Národní knihovně a jedna kniha se nám zatoulala do Washingtonského kapitolu, do knihovny Senátu.
1: Jedním z kmotrů knihy o plzeňské historii tiskařství byl radní Plzeňského kraje Libor Picka, kterého zaujala neuvěřitelná kvalita práce někdejších mistrů.
2: Ten originál, ten vypadá, kdyby byl tištěný včera. Nic se nemění, krásná, ostrá písmenka, vazba, sešito, prostě nádherná záležitost. No a to vše ostatní, něco je popsáno v knize, něco se můžete podívat a myslím si, že to svědčí o tom, že Plzeň a Plzeňský kraj jsou a i nadále budou na čele toho dění v České republice.
1: Výstava o historii knihtisku je v Maashausu Plzeňské radnice na náměstí Republiky přístupná denně, a to zcela zdarma až do konce měsíce. Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Obyvatelé města Stot na jižním Plzeňsku se dočkali výrazného usnadnění cest do práce, do škol i za zábavou. Pomůže jim v tom nová lávka přes řeku Radbuzu, která znamená zásadní zkratku a zároveň také bezpečnější spojení z jedné strany břehu na druhý.
4: Vyhýbáme se silnici 1/26, co znamená, že se cyklisti chodci dostanou bezpečně mimo hlavní silnici, která je hodně frekventovaná, na druhou stranu řeky a dál můžou pokračovat buď směr Plzeň do Chotěšova nebo směr do Mažlice do Holíšova.
3: Například cesta z okraje města do Stotské nemocnice se zkrátí téměř o 2 kilometry.
5: Pro nás to znamená, že si můžeme zkrátit cestu z jednoho kouta města na druhej a hlavně je to pro bezpečnost velký přínos, protože doprava ve Stodě je strašná.
6: Je to úplně super pro cyklisty. Nemusíme jezdit po hlavní silnici, můžu jet rovnou do Holíšova tady přes most. Super lávka.
7: Je to fajn, každý den to využíváme, chodíme na procházky nebo jezdíme na kole. Doteď jsme to museli vlastně obcházet okolo a teďko si to můžeme zkrátit.
3: Lávka se nachází na velmi frekventovaném místě mezi Domažlickou ulicí a protilehlým fotbalovým stadionem.
4: Ta cyklotrasa nepomáhá jenom, že propojujeme jako část města, ale pomáháme se lidem dostat do těch míst, které jsou hodně navštěvované. Takže vlastně můžeme se dostat z jedné strany přes restauraci, kde chceme teď vybudovat, vlastně protože to bude hodně navštěvovaný veřejný ohniště, petangový hřiště a dál se dostanou děti bezpečně na pump track, který je kousek tady za mnou.
3: 50 metrů dlouhá ocelová lávka připomíná svým tvarem nedaleký silniční most.
8: Volná šířka je 3 metry pro pěší, cyklisty i psy, dejme tomu. A chodíme tady po železobetonové mostovce, což třeba pro ty zvířata je určitě komfortní. Tato lávka unese plný dav lidí na vozovce a nebo třeba obslužný 12-tunový vozidlo.
3: Stavba vyšla na 27 milionů korun, významnou část přitom pokryla dotace z evropských fondů a Plzeňského kraje. Pomoci má nejen místním při každodenních cestách, ale stane se také důležitým bodem na mapě pro turisty.
4: My jsme na silnici, vlastně na cyklotrase CT3, která se pořád buduje. V současné době jsme propojený tady od lávky směr Chotěšov a v letošním roce vlastně budeme pokračovat na druhé straně lávky směr Holíšov, kde bychom chtěli do konce roku vlastně tu propojku mít taky.
3: Z Plzně až na hranice s Německem by měli cyklisté pohodlně a bezpečně jezdit už v příštím roce. Ze Stodu pro televizi ZAK Marie Osvaldová. Švédská heavy metalová legenda Sabaton je známá svými písněmi o vojenské historii a tancích. V úterý 2. června ale členové kapely vyměnili válečnou vřavu za plzeňskou zoologickou zahradu. Do západu české metropole totiž dorazili jako kmotři malého nosorožce Apua.
9: First of all, he was really cute. Zaprvé byl opravdu roztomilý, mnohem větší, než jsem čekal, rostou rychle. Karel byla jasná volba kvůli českému leteckému maršálovi, Karlu Janouškovi, o kterém zpíváme v naší písni Far From The Fame. A to nás napadlo jako první, kromě Perova návrhu, samozřejmě tank, ale mysleli jsme si, že české jméno je lepší.
10: Czech name is better.
3: Spojení drsných rockerů a kriticky ohroženého tlustokožce přitom není náhodné. Podle ředitele plzeňské zoo Jiřího Trávnička k sobě mají blíž, než se zdá.
11: Sabaton zpívá o válce a o nesmyslech války, tak mě napadlo, že německy se řekne Panzernashorn, čili pancerovaný jako nosorožec. A on i tak vypadá, má pancíř na sobě, 4 cm tlustou kůži, vypadá jak obrněný transportér, takže Panzernashorn byl cíleně vybraný pro Sabatony, protože jde dohromady s jejich tématama.
3: Apu Karel se narodil 23. listopadu loňského roku a daří se mu velmi dobře.
10: Od věku 4 měsíce přikusuje to samé, co jí samice manžula, to znamená jí trávu, seno, slámu a zeleninu a stále samozřejmě pije mateřské mléko.

0: Členové skupiny při své návštěvě nejprve nakrmili žirafy a pak si prohlédli svého kmotřence. Půlroční nosorožec je přitom překvapil svou velikostí. Váží už 350 kg, dospělý denně sní 150 kg potravy a mládě přibírá až 3 kg denně. Odpověď Joachima Brodéna na otázku, zda by si raději vybral žirafu nebo nosorožce, byla naprosto jasná.
1: Určitě žirafa.
0: Apu Karel je třetí mládě nosorožce indického, narozené v západu české metropoli. Místní zoo je jedinou ve střední Evropě, která tento druh chová. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Městský park v Novém Sedle na Sokolovsku ožil tradiční poutí. Zábavu a soutěže pro nejmenší večer vystřídala zábava pro ty větší. A hudba pod širým nebem přilákala řadu návštěvníků, kteří si společně užili příjemnou atmosféru.
1: Prosluněné počasí přilákalo do malebného městského parku v Novém Sedle celé rodiny i jednotlivce.
2: My jsme začali už ráno, kdy tady byl takový malý dětský den, kdy to jsme se starali o děti a poté jsme přešli o dvě hodiny, jsme zahájili tu klasickou novosedelskou pouť, která je především o té kultuře, takže spousta umělců, uměleckých vystoupení. Ale co bylo takým tím hlavním tahákem, byly vystoupení našich dětí ze školek, ze školy, z umělecké školy.
1: Vystoupení dětí i místní mladé kapely si jednoznačně získalo srdce diváků a skvěle završilo dětské dopoledne, kdy byly pro děti připraveny nejrůznější zábavné soutěže a aktivity. Nechyběla ani parková železnice nebo stanoviště místního spolku hornické historie.
3: My vlastně máme tady kousek dál, vedle šachty, tam máme svoji hornickou expozici a sem jsme si přinesli jenom takovou raznici na mince, takže děti měli možnost vyrazit si pamětní minci s naším logem hornického spolku a erbem města Nové Sedlo.
1: Po vystoupení dětí pokračoval program na hlavním pódiu, kde vystoupili Václav Upír Krejčí či Milan Peroutka. Nechyběly ani soutěže, které otestovaly pitný režim a večer to pak rozjela ABBA Revival, Šárka Kerolová, Piano and Sax Duo a na závěr energický Děda Mládek Illegal Band.
4: Mně se líbí pouť.
5: A co se ti nejvíc líbí na pouť?
4: Soutěže a tak ještě.
6: Líbí se mi nejvíc ty labutě.
7: No všechno se mi líbí. Jak si děti hrajou, jak mají radost z toho. No vždyť je to pro děti, že jo.
1: Novosedelská pouť přinesla přátelskou a zábavnou atmosféru, kterou si návštěvníci náležitě užili. V Novém Sedle se toho ovšem dá zažít mnohem více, ať už jsou to divadelní zájezdy do Karlovarského divadla nebo třeba závody na pump tracku.
2: U Hornického muzea tady byla akce vaření gulášů, což se setkalo s velkou odezvou od lidí. No a připravujeme třeba 8. 9. srpna na Velký Aně zase tradiční koupání na Velký Aně, závody na Velký Aně, prostě takovou tu akci Velká Ana.
1: Z Nového Sedla pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Plzeňský kraj zažil začátkem června doslova vesmírnou invazi. Do několika měst v regionu postupně zavítá v rámci unikátní roučou Spacebus 18-metrový mobilní raketoplán.
8: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pouť po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
9: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze 4 oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
8: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
10: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme. Takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
8: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
9: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
8: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
11: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
12: Zajímavý, protože jo, i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se to hodně užila.
13: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze země.
8: Vzdělávací a popularizační akce Space Bus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
9: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Space Buzzu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
8: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Umělá inteligence, bezpečnost, ale také investice do startupů. Nejen tato témata se řešila na konferenci, která se v uplynulých dnech konala na Pražském hradě. Akce se účastnili nejen zástupci investorů, ale také technologických firem, veřejné správy i mezinárodního biznesu.
14: V prostorách Martinického paláce na Pražském hradě se uskutečnil další ročník technologické konference s názvem Innovations United. Akce, která byla zaměřená na inovátory a startupy, nabídla i letos program nabitý špičkovými investory a zajímavými prezentacemi.
15: Innovations United se zde na Pražském hradě v Martinském paláce organizuje již pátým rokem a hlavní témata, která rezonují tímto ročníkem, tak jsou i témata, která vnímáme z řad biznisu i společnosti, jsou důležitá. Je to jak téma umělé inteligence, komunikace, jak umělá inteligence bude zasahovat do formy komunikace, obrana, defense, zdravotnictví, potažmo kybernetická bezpečnost a měli jsme možnost vidět i 5 zajímavých startupů, které soutěžily o 1 000 000 euro.
14: Na konferenci dorazili přední čeští, ale i zahraniční podnikatelé, kterých je rok od roku více.
15: Za co jsem moc rád, tak že se nám každý rok daří ty každý ročník zlepšovat a máme čím dál větší audienci i ze zahraničí, takže například moderátorka Stacy Quackenbush, která je moderátorkou celé Innovations United, tak přiletěla ze Spojených států, z New Jersey, kde sama pracuje na vlastním startupu a sleduje nás už další dobu v onlineu, chtěla se připojit, takže dorazila. Mimo Stacy, tak tady máme zástupy zajímavých řečníků třeba z Asie, z Invest Hong Kong, Kima Zítlaua, máme tady i zahraničního a Andreje Petrenau a spousty dalších.
14: Z řad českých podnikatelů zde vystoupil například Michal Ilich se startupem vyvíjejícím letadlo s kolmým startem. Účastníci konference se ale mohli dozvědět také to, jak lze ochránit fyzické umění nebo se dozvědět více o humanizaci digitální komunikace.
16: My vyvíjíme letadlo s kolmým startem, to znamená něco, co kombinuje výhody vrtulníku, že vzlítne kolmo a potom překlopí všech těch 8 vrtulí a letí s efektivitou a rychlostí běžného letadla. Tohle letadlo je připravené na použití takzvaného udržitelného leteckého paliva. To znamená paliva, který je vyrobený z biologických zdrojů.
17: Dnes jsme tady s jedním z našich projektů, což je Digital Art Trade. Snažíme se vytvořit systém, který bude mít možnost vytvořit digitální dvojče pro fyzické umění v reálném světě. Pro autory to znamená ochranu jejich díla, možnost zaznamenání hodnoty díla, uložení dokumentace o prodeji, ochránění autorských i vlastnických práv a případně i pro sběratele, muzea nebo velké aukční domy jsme schopni tyto informace předávat dál, tak, aby se celý trh ztransparentnil.
18: Jeden z klíčových prvků vztahu mezi lidma je to, že má nějaký průběh. Je to nějaká cesta. Cesta, která začíná se známením, končí přes, nebo probíhá přes vytváření důvěry, vztahu, až třeba potom, že mi někdo něco prodá. A vlastně my jsme se naučili, nebo my jsme vytvořili si řešení, který umí vytvářet takové cesty v digitálních kanálech a umíme to ve scaleu milionu klientů, který může mít každý svůj vlastní individuální stezku.
14: Konferenci si nenechali ujít ani zástupci vlády.
19: AI už je automatickou součástí nejenom české ekonomiky, a tak jako jsme kdysi přistupovali k zavádění nových informačních systémů a v nějaké míře jsme v nějakém čase postupně zavedli, tak totéž nás bude čekat s umělou inteligencí. Teď jenom otázka, jak budeme rychlí a jak toho využijeme ve smyslu získání konkurenční výhody na úrovni průmyslu, případně v oblasti bezpečnosti, zdravotnictví. Považujeme za naprosto zásadní, abychom zde i v regionech měli dostatečně robustní infrastrukturu, anebo alespoň takovou, která bude sloužit pro ty, kteří v oblasti AI chtějí cokoliv činit, ať už chtějí programovat nebo jenom využívat.
14: Návštěvníci, kterých dorazilo přes 300, mohli během konference ochutnat kávu nebo vína z rodinného vinařství v Rakvicích. Celá akce, jejímž mediálním partnerem byla celoplošná sítě regionálních televizí Regio TV 1, byla pak zakončena večerním Venture Club Disrupt Awards. Z Martinického paláce Lenka Prokšová.
0: Město Veselí nad Moravou nechalo vysadit 7,5 tisíce stromů a keřů. Vytvořilo tak krajinný prvek, který pomůže zadržovat vodu v krajině. Jde přitom jen o první etapu. Konečným cílem je vysazení 16 tisíc kusů dřevin.
20: Lokality u Močárů a Záklinky leží podél cesty z Veselí nad Moravou na Kozojítky. Rozsáhlé zemědělské lány tu nově přerušil pás stromů různé velikosti, keřů a travin. Město tu totiž realizovalo první etapu takzvaného územního systému ekologické stability. Ten má za cíl bojovat proti půdní erozi spojené s globálním oteplováním a nevhodným hospodařením v krajině.
21: V první etapě realizace úsez prvku ve Veselí nad Moravou jsme na ploše 8,5 hektaru vysadili přes 4 tisíce odrostků, 350 alejových stromů a přes 2800 keřů. Současně jsme založili 8 hektarů luk. Kromě té realizace máme v rámci smlouvy ještě 3 letům následnou péči a 3 letům následná péči se znamená, že se budeme o ty podesty starat tak, aby po 3 letech jsme to předali objednateli v plně zapojeném stavu a životoschopném stavu, ať můžou krajinné prvky plnit svou funkci.
20: Vysázeny tak byly například lípy, duby, javory či břízy, ale také brsleny, dříny, hlohy či ptačí zob. Pás zeleně pomůže zadržovat vodu v krajině, nabídne životní prostor hmyzu a úkryt živočichům. Navíc, až budou stromy dostatečně velké, aby je neohrožoval okus zvěří, odstraní se oplocenka, která je chrání a lokalita se otevře i pro obyvatele města. Veselí nad Moravou ale s ochranou krajiny ve svém katastru teprve začíná.
22: Dneska se předává dílo, které zahrnuje první etapu z celkového množství 3 etap takzvaného územního systému ekologické stability. Ta plocha je poměrně rozsáhlá, protože se jedná o 30 hektarů a v rámci všech 3 etap bude na území našeho města vysazeno téměř 16 tisíc stromů a keřů. A samozřejmě je důležité vždycky financování celé této akce, která je poměrně náročná, to jak z pohledu zadávacího řízení, tak samozřejmě z pohledu realizace a následné péče, že vlastně dohromady se jedná o téměř 60 milionů korun, které do těchto 30 hektarů je investováno.
20: Veškeré finanční prostředky na to získalo město z evropských fondů, konkrétně z operačního programu životního prostředí. Další lokalita, kde se bude sázet zeleň ve druhé etapě tohoto projektu, je u Radošova, ta třetí na pravé straně řeky Moravy směrem na Moravský Písek. Vše by mělo být hotovo na jaro 2027. Vznikne tak propojená síť krajinných prvků, která pomůže se zadržováním vody v krajině, podpoří biodiverzitu, ochrání půdu a zlepší životní prostředí v okolí Veselí nad Moravou.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Ne všechny třídy vedou do školy. Některé vedou světem. A právě na jednu takovou cestu se vydáme i dnes. Čekají nás místa známá i zapomenutá, příběhy ukryté v krajině, památkách i mezi lidmi. Stačí jen zpomalit, rozhlédnout se kolem sebe a nechat se překvapit tím, co všechno můžeme objevit. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou do Brna. To totiž není jen městem moderní architektury a živé kultury. Je také místem, kde se po staletí setkávaly různé národy, tradice a náboženství. Právě tuto rozmanitost představuje projekt Brno a jeho chrámy, který od 15. června do 15. září zve návštěvníky k objevování nejvýznamnějších sakrálních památek jihomoravské metropole. Ve vybraných kostelech, chrámech a dalších místech duchovního života budou připraveni průvodci, kteří zdarma představí jejich historii, architekturu i současný význam. Více informací o akci najdete na portále Kudy z nudy. Na úpatí nejvyšší hory Blanského lesa leží jihočeská obec Holubov, která je pro mnoho turistů výchozím bodem k jednomu z nejkrásnějších výletů v regionu. Právě odtud se totiž vydáme na vrchol Kleti, hory, která už po generace láká návštěvníky svými výhledy, rozhlednou i jedinečnou atmosférou. Klet je se svými 1084 metry nejvyšším vrcholem Blanského lesa a za jasného počasí nabízí panoramatické pohledy na Šumavu, Hradské hory i Českobudějovickou pánev. Čeká nás cesta krajinou, která patří k nejkrásnějším v jižních Čechách.
1: Pro milovníky pohybu a přírodních krás je Holubov ideální místo pro aktivní odpočinek. Nachází se jen 15 kilometrů od Českého Krumlova, obklopený chráněnou krajinou oblastí Blanský les. Pro svou polohu nabízí atraktivní turistické cíle. V toulkách s kamerou jsme se do malebné obce Podkletí vypravili i my. Do Holubova se dostanete pohodlnou cestou vlakem ze všech koutů našeho kraje. Vypravit se odtud můžete pěšky hned na několik turisty vyhledávaných míst, třeba na romantickou zříceninu hradu Dívčí kámen. V jeho šťastné blízkosti najdete i keltské opidum. Vzniklo kolem roku 60 před naším letopočtem na území o rozloze asi 26 hektarů. My jsme se tentokrát vydali na nejvyšší horu Blanského lesa, která dosahuje výšky 1083 metrů. Vyveze vás tam sedačková lanovka, jejíž vlastníkem je obec Holubov.
2: Pokud se rozhodnete přijet pod horu Kleť svým autem, pohodlně zaparkovat můžete na místním parkovišti. Jakou má kapacitu?
3: Parkoviště má kapacitu zhruba 120 míst plus dvě místa pro nabíjení elektrovozidel.
2: Prvotní energie si mohou návštěvníci dodat i v tomto občerstvení. Jaké dobroty si tu mohou dopřát?
3: Pivo, limonádu, párek v rohlíku, zmrzlinu, káva, čaj.
1: Lanovka upoutá svým retro stylem, jak by taky ne. Provoz tu byl zahájen 1. července 1961 a jde o druhou nejstarší lanovku v Čechách. Od té doby spolehlivě připravila už více než 3 miliony turistů. Trať lanové dráhy tvoří nekonečné dopravní lano, které je vedeno pomocí kladek v kladkových bateriích.
3: Lanovka má 100 sedaček a dlouhá je 1700 metrů. Jízda nahoru trvá zhruba 15-20 minut. Samozřejmě každodenní údržbu vyžaduje. Jsou různé pravidelné prohlídky kvůli bezpečnosti a v současné době máme 3 stále zaměstnance plus 4 brigádníky, ale jak už to bývá, samozřejmě scháníme jak nové zaměstnance, tak brigádníky, takže kdo by měl zájem, může se o tuto práci ucházet.
1: My už se přesouváme na jednu ze žlutých single sedaček. Dozvídáme se, že kromě batohů si tu hravě poradí i s přepravou kol, elektrokol, lyží nebo dětských kočárků. Doporučujeme si raději dopředu zjistit otevírací dobu a jízdní řád.
3: Pravidelný provoz je červenec, srpen, září, v zimě svátky vánoční a jinak soboty, neděle a svátky.
2: Teďka od června nebo potažmo od července se bude provozní doba nějak upravovat?
3: Bude zahájen každodenní provoz od června do konce září.
1: Cesta plyne pomalu, ale jistě, a tak máme možnost pokochat se místní krajinou. Pod námi se to hemží výletníky, kteří upřednostňují výšlap na kleť po svých. Stezku lemují menší i větší kameny. I ty stojí za pozornost. Podle pověsti je totiž pod největším z nich ukrytý poklad. Z vrcholu kleti se za pěkného počasí nabízí rozhled do všech světových stran, na Šumavu, Budějovickou pánev, a při dobré viditelnosti dohlédnete až k vrcholkům alpských velikánů. V létě to můžete zažít i zajímavé prohlídky astronomické observatoře. Výhledy z nejstarší kamenné rozhledny v Čechách rozhodně stojí za trochu námahy. Vyhlídkovou věž se 110 schody nechal v roce 1825 vybudovat kníže a vévoda krumlovský Josef II. Ze Schwarzenbergu. 400 let od jejího vzniku letos připomene velkolepá oslava, kterou pořadatelé chystají už 4. července při západu slunce.
2: Počasí na kleti je nestálé a je lepší si do batohu přivalit teplé oblečení. A to i pro případ, že se rozhodnete půjčit koloběžku, která vám zajistí adrenalinový zážitek.
4: Zákazníkům nabízíme tři trasy do Krásetína, odkud vede i lanovka nahoru na kleť, do Zlaté Koruny nebo do Českého Krumlova. Všechny trasy jsou podobně dlouhé, je to rozdíl asi 0,5 kilometru mezi nimi.
2: Musí se turista nějakým způsobem připravit, vzít si třeba přilbu?
4: Přilba do 18 je povinná, jinak nic zvláštního nepotřebujete. Projdete rychlým školením, jak se koloběžka ovládá, vysvětlením trasy, nějakých nebezpečných úseků a jste připraveni jet.
2: Pro koho je ta cesta vhodná? Od jaké věkové hranice ji nabízíte?
4: Je to většinou třeba od 8 let, tak se doporučuje. Můžou to jezdit i menší děti a můžou jezdit vlastně i, že jeden z rodičů je vzadu a to dítě je před ním a drží se a jede s ním. Od 8 let pak už můžou jezdit děti sami, máme i speciální malé koloběžky.
2: Na kolik tenhle ten zážitek vyjde?
4: Koloběžka pro dospělého stojí 240 korun.
1: Pokud se vydáte na zpáteční cestu z kletě do Krásetína, určitě se zastavte u místní holubovské kaple na Petrově Hůrce, která je zasvěcena svaté Anežce České. Postavena byla z iniciativy bývalého starosty Jaroslava Fraňka. Pro zdejší obyvatele se stala místem k relaxaci a uklidnění v dnešní uspěchané době. Bohatou historií se může pochlubit místní základní a mateřská škola, která se se svou podobou v kamenném hávu vymyká běžným vzdělávacím zařízením. Učit se zde začalo už v roce 1893. Hospodářské oživení přinesl obci závod Artipa, který vybudoval František Sklář ze staré železárny v roce 1946. Velká modernizace pak nastala po roce 1980. Současný majitel, společnost Graf Obal Skalica, zaměstnává stovky obyvatel z Holubova a okolí. Zajímavostí je tu ale daleko více. Ať už máte rádi historii, kulturu nebo přírodu, každý si tu přijde na své.
0: Na první pohled vypadá jako běžná vlaková souprava. Uvnitř se ale ukrývá unikátní multimediální projekt, který silnou a interaktivní formou upozorňuje na rizika závislostí a nebezpečí špatných životních rozhodnutí. 6 vagónů, 4 kinosály a 8 interaktivních místností tvoří jedinečný zážitkový program pro školy i širokou veřejnost. Revolution Train bude od 8. do 19. června putovat po České republice a zastaví například v Mikulově, Břeclavi, Hustopečích, Moravském Krumlově, Pacově, Veselí nad Lužnicí, Klatovech nebo v pražských Horních Počernicích. Počasí už láká i k venkovnímu sportování a proto se Česká Třebová na několik dní promění v jedno velké sportoviště. Od 15. do 19. června se zde uskuteční už 28. ročník oblíbeného týdne sportu, který nabídne pestrý program pro děti, školy, rodiny i aktivní sportovce. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet desítky sportovních disciplín. Od atletiky, volejbalu a stolního tenisu až po orientační běh, lezení na horolezecké stěně nebo netradiční soutěže. Chybět nebude ani populární závod o železného kohouta, který prověří všestrannost závodníků v několika disciplínách. Každý den navíc doplní kulturní program, hudba a setkání sportovních klubů. V malebném městysi Levín v Českém středohoří se už po staletí předává jedno výjimečné řemeslo z generace na generaci – hrnčířství. Právě tady totiž tradice výroby keramiky nikdy úplně nezanikla a její historie sahá více než 600 let do minulosti. Dnes v Levíně působí několik keramických dílen, kde návštěvníci mohou nahlédnout pod ruce zkušeným keramikům, sledovat vznik originálních výrobků nebo si práci s hlínou sami vyzkoušet. My se teď podíváme do jedné z místních hrnčířských dílen a zjistíme, proč si toto tradiční řemeslo získává oblibu i v dnešní uspěchané době.
5: Jedno z nejvýznamnějších středisek keramické výroby nejen v Čechách, ale i ve střední Evropě, přesně to byl Levín. Hrnčířské dílny tady byly už před 600 lety a v tradici tady pokračují i dnes.
6: My jsme v podstatě do Levína přišli v roce 2012 a strašně se nám tady zalíbilo a rozhodli jsme se tady uspořádat keramické sympozium. To bylo v roce 2013 a postupně ta tradice vlastně pokračovala.
5: Magdalena Brožová a Alena Šumová si v Levíně zařídili vlastní hrnčírny. V téhle dílně tvořili celé generace levínských hrnčířů.
6: Mě a mojí kolegyni jsem přitáhl akademický malíř Zdislav Hercík, který tady vlastně v tomhletom objektu žil a tvořil. A my jinak pocházíme od Mníšku pod Brdy, takže jsme se sem vlastně přijeli podívat, kde žil a postupně se nám tady zalíbilo. Samozřejmě, že jsme objevili i tu bohatou historii, že tady těch 600 let se dělala keramika, že tu byly i ložiska kvalitního jílu.
5: Dnes už si hlínu na tvoření musí keramičky kupovat v obchodě. Přesto je pro ně místo s tak bohatou historií velkou inspirací. Autentickou hrnčírnu a jejich práci jezdí obdivovat i lidé ze zahraničí.
6: Jeden z největších úspěchů je zprovoznění tady historické dvoupatrové pece z roku 42, která tady v domě je. Takže to považuji za obrovský úspěch, že se to podařilo a my v té peci jednou za dva roky pálíme z nostalgie se skupinkou kolegů. Takže udržujeme vlastně život v té poslední nejstarší levínské peci, co se tady zachovala.
5: Do konce roku v Levíně chystají ještě několik akcí.
7: V letošním roce chystáme ještě otevřené dílny, všechny čtyři, co tady v Levíně máme. Ty budou 2. a 3. prosince. Je to o tom, že lidi přijdou, projdou si dílny, můžou si někde něco vyzkoušet, nakoupit si samozřejmě, popovídat, je to taková domácí akce. A za týden na to 9. prosince máme adventní jarmark. Na to se všichni moc těšíme, protože to je taková srdcovka. Samozřejmě stánky s drobnostma, dárkama, hodně keramiky, to je jasný.
5: Ochutnat budete moci i občerstvení z lokálních surovin. Na programu nebude chybět ani koncert sboru z Děčína nebo dílny pro děti. Pro televizi Ústeckého kraje připravila Klára Typanová.
0: Fialová pole, omamná vůně a atmosféra, která připomíná jich Francie. Takový je levandulový statek v Bezděkově, který v období hlavního květu zve návštěvníky na speciální komentované prohlídky. Od 15. června do 15. července se zde mohou zájemci podívat nejen mezi rozkvetlé záhony, ale také do zákulisí pěstování a zpracování levandule. Nahlédnout do foliovníků se sazenicemi, sušárny, destilérie i dalších míst, kam se běžně návštěvníci nedostanou. Hradec Králové ukrývá místo, které potěší všechny milovníky květin. Od 13. do 28. června se zde návštěvníkům otevře jediné mezinárodní soutěžní rozárium svého druhu ve střední a východní Evropě. A to v době, kdy jsou růže v plném květu a předvádějí svou největší krásu. Na záhonech rozária rozkvétá více než 1000 keřů a přes 200 odrůd růží z celé Evropy. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejnovější šlechtitelské novinky, vítězné odrůdy oceněné titulem Zlatá růže města Hradec Králové i růži nesoucí jméno oblíbené herečky Libuše Šafránkové. Americký spisovatel Henry Miller kdysi řekl, skutečným cílem cest není nové místo, ale nový pohled. Doufám, že vám dnešní putování přineslo právě takový pohled na místa známá i méně známá, na krajinu, historii i příběhy, které nás obklopují. A děkuji, že jste cestovali s námi. Těším se na vás opět příště u pořadu Putování v regionech, kde budeme společně objevovat další zajímavá místa naší země i za jejími hranicemi.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Nový český miliardář, který vyhrál neuvěřitelných 2,5 miliardy v loterii, už má své peníze na účtu. Ten bude mít asi nových kamarádů. No, pojďme nezávidět a přát mu to. Krásná historická auta i nejmodernější supersporty udělali radost malým i velkým nadšencům, kteří se přišli podívat na sraz na pražském Černém mostě.
1: Americké koráby, britské limuzíny, italské supersporty i vzácné veterány. Právě pestrá přehlídka automobilů přilákala do parku Učeňku návštěvníky všech generací. Městská část podpořila akci například s výhodněným občerstvením nebo jízdami historickými vozy zdarma pro obyvatele Prahy 14, kteří dorazili s kuponem z radničního časopisu 14.
2: A nám se poslední dobou hodně daří i díky téhleté akci ukázat, že lze udělat takovouhle velkou akci pro celou Prahu i výhodnou pro obyvatele městské části, na které se koná. Podařilo se nám vyjednat různé bonusy, slevy, výhody, možnosti využití, které ostatní neplatící návštěvníci nemají právě pro obyvatele městské části. A myslím, že to je dostatečný přínos pro to, abychom si to příště zopakovali.
3: A je to o tom, že jsme se tady sešli s našimi krásnými vozy a máme tady společnost těch nejluxusnějších a nejhezčích vozů, které vlastně může být, takže začínáme Rolls-Roycem přes Ferrari, Lexus, Lamborghini, Porsche a tak dále. A v současné době si myslím, že jich je tak přes 250 aut je tady určitě. Tady máme skákací hrad, který je za námi, máme tady historický autobus Škoda 706 RTO, v kterém si můžou návštěvníci zadarmo svést. Máme tady koně, které vozí děti, máme tady cukrárnu, máme tady food truck se zajímavým jídlem, tetování, malování na obličej, prostě je tady toho spoustu i pro děti a dospělé.
4: Tímhle Jaguarem F-Type. Speciální edice, to je 60 kusů vyrobených na světě k výročí výroby E-Typeu legendárního. A tohle ještě takový jako speciální, že ještě je tak vyladěný, že je to asi nejvýkonnější Jaguar široko daleko, to znamená ve střední Evropě, řekněme.
5: Je to Bentley Mulsanne. Vlastně původní první generace Bentley Mulsanne, která vznikla na začátku 80. let a byla vyráběna až do roku 85.
6: Určitě tady ta zelená korveta. Chtěl bys si třeba v budoucnu někdy koupit?
7: Kdybych na to měl peníze, tak určitě.
6: Co kámoš, jaký auto se líbilo dneska nejvíc tobě?
8: Mně se tady zatím nejvíc líbí tady ta zelená korveta. Nevím, jestli na ní budu mít prachy.
1: Classic Cruising taky letos přivedl na Černý most stovky návštěvníků, kteří si mohli zblízka prohlédnout automobily, které běžně na českých silnicích nepotkají. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: U pojízdných krasavců ještě zůstaneme. Tentokrát vám představíme historické vozy, které jsou nově ozdobou sbírky ostravského dopravního podniku.
9: Takhle vypadala slavná tramvaj Tatra T3 na jaře v roce 2024, když začínala její renovace v dílnách dopravního podniku Ostrava. A takhle vypadá dnes. Při renovaci byla uvedena do stavu z roku 1970, kdy začala v Ostravě vozit cestující.
10: Problém byl určitě zehnat některé ty původní prvky, původní materiály, konkrétně třeba obložení bočnic, jo? Ty umakarty se nevyrábějí, nevyrábějí se ty tapety, které jsou kolem těch oken.
11: To fakt bylo několik let jako usilovné práce našich lidí, renovační firmy, a já ale věřím, že všichni jako to ocení, protože je vidět, že každý šroubek je i natočený správným směrem.
9: Druhým zrestaurovaným unikátem je autobus Škoda 706 RO. Ten byl uveden do stavu kolem roku 1962.
12: Za mě nejdůležitější je to, že se přenáší ty dovednosti, ta erudice, tady těch starších pánů, kteří vlastně ty dovednosti mají a vlastně předávají je těm mladším, té generaci, která vlastně by mohla v té práci pokračovat.
9: Dopravní podnik má ve své sbírce celkem 55 historických vozidel. Uschovaná jsou v depozitáři v Martinově a řada z nich je pojízdných a jsou oblíbenou atraktivitou na různých akcích pro veřejnost. Tomáš Kořistka, Televize Polar.
0: Věděli jste, že první knížka v českých zemích byla vytištěna v Plzni? Významnou událost, ke které došlo přesně před 550 lety, připomíná kniha a také výstava v Maashausu Plzeňské radnice. Právě Maashaus hostí až do konce června výstavu o knihtisku, prvopočátcích, ale i o postupném vývoji a tradici tohoto řemesla na západě Čech.
13: Myšlenkou naší této výstavy je, aby se vědělo, kdy byl vynalezen knihtisk, kdo ho vynalezl, Gutenberg v Mohuči, a že 25 let po vynalezení knihtisku již se knihtiskem tisklo v Plzni. To je to zásadní a k tomu jsme vydali tu knihu 1476, poprvé se tisklo v Plzni, kde je zmapovaná celá historie.
0: Součástí vernisáže byl i křest knihy mapující historii knihtisku v Plzni, kterou vydalo a vytisklo nakladatelství NAVA. Jak moc náročné bylo dát dohromady všechny informace z dob nedávných i z hluboké minulosti.
14: U spoustě tiskáren se v archívech nenašlo vůbec nic. A tak jsme museli pamětníky hledat. Prostě jakýkoliv zdroj informací byl cenný. S knížkami je vždycky práce zajímavá.
0: Při slavnostním zahájení výstavy byly k vidění i velmi vzácné originály prvních tisků, které mají nevyčíslitelnou hodnotu a tak je po celou dobu střežila dvojice hlídačů.
13: Můžeme vidět originál knih 15. století, ale originál té první knihy, která se tu vytiskla, to znamená Statuta Arnošta z Pardubic, bohužel jsou tři exempláře, dvě jsou v Čechách, v Národní knihovně a jedna kniha se nám zatoulala do Washingtonského kapitolu, do knihovny Senátu.
0: Jedním z kmotrů knihy o plzeňské historii tiskařství byl radní Plzeňského kraje Libor Picka, kterého zaujala neuvěřitelná kvalita práce někdejších mistrů.
15: Ten originál, ten vypadá, kdyby byl tištěný včera, nic se nemění, krásná, ostrá písmenka, vazba, sešito, prostě nádherná záležitost. No a to vše ostatní, něco je popsáno v knize, něco se můžete podívat a myslím si, že to svědčí o tom, že Plzeň a Plzeňský kraj jsou a i nadále budou na čele toho dění v České republice.
0: Výstava o historii knihtisku je v Maashausu Plzeňské radnice na náměstí Republiky přístupná denně, a to zcela zdarma až do konce měsíce. Jonáš Novotný, televize ZAK. Ikonická americká zpěvačka, která byla modlou i slavného Michaela Jacksona, přijede poprvé do České republiky. Jak moc náročné je zařídit koncert hvězdy velikosti Diany Ross? To nám popsali zástupci pořadatelského týmu. Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
16: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
17: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
17: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
17: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. Hmm. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tedy takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl a myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, tak ji přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku.
0: Hmm. Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký metalfest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo, je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
17: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině jí přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat a aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech, naprosto perfektně zpívá naživo, a zároveň ta show je nádherná.
16: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška. Co vy máte společného s tím koncertem?
18: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadaci Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný, kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška, tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to, myslím, opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
16: Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
17: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
16: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
17: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevře 4 tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotíně chystá celý český show business, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
16: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
17: Určitě. My jsme si pro všechny Plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
16: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni, v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
18: My děkujeme za pozvání.
17: Děkujeme za pozvání.
16: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Připomenu, že dlouhá léta vybydlený objekt v Reslově ulici v centru Plzně prochází od listopadu 2025 velkou rekonstrukcí a teď v pondělí se část budovy nečekaně sesunula. Nikomu z dělníků se naštěstí nic nestalo.
1: V odpoledních hodinách došlo při rekonstrukci objektu Reslova 13 k zřícení jeho části. Asi to nejhlavnější je, že nedošlo vlastně ke zranění osob ani ke škodě na okolních objektech. V současné době se pracuje na statickém zajištění vlastně toho zbourané části.
0: Stropy, které se probořily a strhly i štítovou zeď ve vnitrobloku, byly už původně určeny k demolici, takže škody jsou vlastně minimální. Hlavním úkolem teď je stavbu zabezpečit, aby neohrožovala okolí a dělníky.
1: Až dojde ke statickému zajištění, což bude spočívat hlavně ku bourání štítové stěny, tak aby nespadla na sousední objekt, bude vyklizena násuť a dojde k novému technologickému postupu, který povede k tomu, aby dílo vlastně bylo zdárně dokončeno a vznikly nové byty a všechno bylo zase v pořádku.
0: Během úterý prozkoumali celý objekt statici a další odborníci, kteří teď mají určit, jaký by měl být postup prací a co se v původním projektu rekonstrukce bude muset změnit.
2: Prioritní je bezpečnost, tedy nejdůležitější je, že nebyla způsobena žádná škoda na zdraví, že se nikomu nic nestalo. Stejně tak nebyla způsobena ani škoda na cizím majetku. Co se týče stavby samotné, v Reslově 13, ta byla již v minulém roce předána zhotoviteli stavby, tedy stavební firmě, a ta je pro tyto případy pojištěna.
0: Z bezpečnostních důvodů budou další práce probíhat především z jeřábu, aby dělníci nebyli ohroženi. Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Prosluněné počasí přilákalo do malebného městského parku v Novém Sedle celé rodiny i jednotlivce.
4: My jsme začali už ráno, kdy tady byl takový malý dětský den, kdy to jsme se starali o děti a poté jsme přešli o dvě hodiny, jsme zahájili tu klasickou novosedelskou pouť, která je především o té kultuře, takže spousta umělců, uměleckých vystoupení. Ale co bylo takým tím hlavním tahákem, byly vystoupení našich dětí ze školek, ze školy, z umělecké školy.
3: Vystoupení dětí i místní mladé kapely si jednoznačně získalo srdce diváků a skvěle završilo dětské dopoledne, kdy byly pro děti připraveny nejrůznější zábavné soutěže a aktivity. Nechyběla ani parková železnice nebo stanoviště místního spolku hornické historie.
5: My vlastně máme tady kousek dál, vedle šachty, tam máme svoji hornickou expozici a sem jsme si přinesli jenom takovou raznici na mince, takže děti měli možnost vyrazit si pamětní minci s naším logem hornického spolku a erbem města Nové Sedlo.

0: jak mají radost z toho. Vždyť je to pro děti, že jo.
1: Novosedelská pouť přinesla přátelskou a zábavnou atmosféru, kterou si návštěvníci náležitě užili. V Novém Sedle se toho ovšem dá zažít mnohem více, ať už jsou to divadelní zájezdy do Karlovarského divadla nebo třeba závody na pump tracku.
2: U Hornického muzea tady byla akce vaření gulášů, což se setkalo s velkou odezvou od lidí. No a připravujeme třeba 8. 9. srpna na Velký Aně zase tradiční koupání na Velký Aně, závody na Velký Aně, prostě takovou tu akci Velká Ana.
1: Z Nového Sedla pro televizi ZAK František Šimánek.
3: Rychlost, přesnost, soustředění a týmový duch. Božkovský ostrov v Plzni v sobotu 6. června nepatřil výletníkům, ale zhruba 80 mladých hasičů. Právě tady se konal už 6. ročník dětské soutěže v požárním sportu.
4: Je to rozděleno do věkových kategorií, přípravka, mladší žáci, starší žáci a dospělé. A děti nám dnes předvedou, co natrénovali. Je to o dynamice, rychlosti, pomáhání a hlavně závodíme fair play. Jednotky dobrovolných hasičů, máme 3 jednotky dobrovolných hasičů, celý rok podporujeme, spolupracujeme s nimi, je to výborný a jsem ráda, že je na obodě máme.
3: Své dovednosti zde ukázalo celkem 11 týmů z celé Plzně, z toho 3 v mladší kategorii ve věku od 6 do 11 let a 8 starších ve věku do 15 let.
5: Tady bude probíhat štafeta dvojic, který si účastní 5 soutěžících, pak nás čekají požární útoky, to většinou děti nejvíc zajímá, jelikož prostě voda je voda.
3: Kromě sportovních výkonů jde ale hlavně o zábavu a přátelství. Na Božkovském ostrově panovala skvělá atmosféra.
6: Já tady mám hlavně kamarády, tady je požární sport, baví mě to a prostě je to zábava.
7: Hodně se učíme spolupráci a docela mě to baví, protože tady mám hodně kamarádů a setkáváme se často.
8: Práce s týmem a taky skvělý kolektiv. Je to i zábava.
3: Podporu mladých hasičů vnímá druhý plzeňský obvod jako velmi důležitou.
4: Oni si vychovávají své nástupce, své děti, které nebo cizí děti, které potom nám pomáhají. Takže jednotky dobrovolných hasičů jsou důležité mít a vychovávat mládež od mala.
3: Problémem, se kterým se sbory dobrovolných hasičů potýkají velmi často, je velká sportovní konkurence.
5: Fotbal je fotbal, co si řekneme. Je to někdy jako na vysoký úrovni, pak je to asi na nízký úrovni, že ty děti prostě většinou zajímá ten fotbal, než prostě ten požární sport, protože to není tak jako vidět v té televizi a tohleto. Myslím si, že to je jako jedna z důležitých věcí, co vlastně ty děti potřebujou, jelikož vlastně potřebujeme doplňovat výjezdovou jednotku. Stává se nám, že některé ty děti potom doplní výjezdovou jednotku a potom jsou vlastně prospěšný pro město.
3: Ti nejlepší si z Božkovského ostrova odvezli poháry. Skutečnými vítězi jsou ale všichni, kteří nechali na dráze své srdce. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
9: Právě Maashaus hostí až do konce června výstavu o knihtisku, prvopočátcích, ale i o postupném vývoji a tradici tohoto řemesla na západě Čech.
10: Myšlenkou naší této výstavy je, aby se vědělo, kdy byl vynalezen knihtisk, kdo ho vynalezl, Gutenberg v Mohuči, a že 25 let po vynalezení knihtisku již se knihtiskem tisklo v Plzni. To je to zásadní a k tomu jsme vydali tu knihu 1476, poprvé se tisklo v Plzni, kde je zmapovaná celá historie.
9: Součástí vernisáže byl i křest knihy mapující historii knihtisku v Plzni, kterou vydalo a vytisklo nakladatelství Nava. Jak moc náročné bylo dát dohromady všechny informace z dob nedávných i z hluboké minulosti.
11: U spoustě tiskáren se v archívech nenašlo vůbec nic. A tak jsme museli pamětníky hledat, prostě jakýkoliv zdroj informací byl cenný. S knížkami je vždycky práce zajímavá.
9: Při slavnostním zahájení výstavy byly k vidění i velmi vzácné originály prvních tisků, které mají nevyčíslitelnou hodnotu a tak je po celou dobu střežila dvojice hlídačů.
10: Můžeme vidět originál knih 15. století, ale originál té první knihy, která se tu vytiskla, to znamená Statuta Arnošta z Pardubic, bohužel jsou 3 exempláře, 2 jsou v Čechách, v Národní knihovně a jedna kniha se nám zatoulala do Washingtonského kapitolu, do knihovny Senátu.
9: Jedním z kmotrů knihy o plzeňské historii tiskařství byl radní Plzeňského kraje Libor Picka, kterého zaujala neuvěřitelná kvalita práce někdejších mistrů.
12: Ten originál, ten vypadá, kdyby byl tištěný včera, nic se nemění, krásná ostrá písmenka, vazba, se

0: šito. Prostě nádherná záležitost. No a to vše ostatní, něco je popsáno v knize, něco se můžete podívat. A myslím si, že to svědčí o tom, že Plzeň a Plzeňský kraj jsou a i nadále budou na čele toho dění v České republice.
1: Výstava o historii knihtisku je v Maashausu Plzeňské radnice na náměstí Republiky přístupná denně, a to zcela zdarma až do konce měsíce. Jonáš Novotný, televize ZAK.
2: Obyvatelé města Stot na jižním Plzeňsku se dočkali výrazného usnadnění cest do práce, do škol i za zábavou. Pomůže jim v tom nová lávka přes řeku Radbuzu, která znamená zásadní zkratku a zároveň také bezpečnější spojení z jedné strany břehu na druhý.
3: Vyhýbáme se silnici 1/26, co znamená, že se cyklisti chodci dostanou bezpečně mimo hlavní silnici, která je hodně frekventovaná, na druhou stranu řeky a dál můžou pokračovat buď směr Plzeň do Chotěšova nebo směr do Mažlice do Holíšova.
2: Například cesta z okraje města do Stotské nemocnice se zkrátí téměř o 2 kilometry.
4: Pro nás to znamená, že si můžeme zkrátit cestu z jednoho kouta města na druhej a hlavně je to pro bezpečnost velký přínos, protože doprava ve Stodě je strašná.
5: Je to úplně super pro cyklisty. Nemusíme jezdit po hlavní silnici, můžu jet rovnou do Holíšova tady přes most. Super lávka.
6: Je to fajn, každý den to využíváme, chodíme na procházky nebo jezdíme na kole. Doteď jsme to museli vlastně obcházet okolo a teďko si to můžeme zkrátit.
2: Lávka se nachází na velmi frekventovaném místě mezi Domažlickou ulicí a protilehlým fotbalovým stadionem.
3: Ta cyklotrasa nepomáhá jenom, že propojujeme jako část města, ale pomáháme se lidem dostat do těch míst, které jsou hodně navštěvované. Takže vlastně můžeme se dostat z jedné strany přes restauraci, kde chceme teď vybudovat, vlastně protože to bude hodně navštěvovaný veřejný ohniště, petangový hřiště a dál se dostanou děti bezpečně na pump track, který je kousek tady za mnou.
2: 50 metrů dlouhá ocelová lávka připomíná svým tvarem nedaleký silniční most.
7: Volná šířka je 3 metry pro pěší, cyklisty i psy, dejme tomu. A chodíme tady po železobetonové mostovce, což třeba pro ty zvířata je určitě komfortní. Tato lávka unese plný dav lidí na vozovce a nebo třeba obslužný 12-tunový vozidlo.
2: Stavba vyšla na 27 milionů korun, významnou část přitom pokryla dotace z evropských fondů a Plzeňského kraje. Pomoci má nejen místním při každodenních cestách, ale stane se také důležitým bodem na mapě pro turisty.
3: My jsme na silnici, vlastně na cyklotrase CT3, která se pořád buduje. V současné době jsme propojení tady od lávky směr Chotěšov a v letošním roce vlastně budeme pokračovat na druhé straně lávky směr Holíšov, kde bychom chtěli do konce roku vlastně tu propojku mít taky.
2: Z Plzně až na hranice s Německem by měli cyklisté pohodlně a bezpečně jezdit už v příštím roce. Ze Stodu pro televizi ZAK Marie Osvaldová. Švédská heavy metalová legenda Sabaton je známá svými písněmi o vojenské historii a tancích. V úterý 2. června ale členové kapely vyměnili válečnou vřavu za plzeňskou zoologickou zahradu. Do západu české metropole totiž dorazili jako kmotři malého nosorožce Apua.
8: First of all, he was really cute. Za prvé byl opravdu roztomilý, mnohem větší, než jsem čekal, rostou rychle. Karel byla jasná volba kvůli českému leteckému maršálovi Karlu Janouškovi, o kterém zpíváme v naší písni Far From The Fame. A to nás napadlo jako první, kromě Perova návrhu, samozřejmě tank, ale mysleli jsme si, že české jméno je lepší.
9: Czech name is better.
2: Spojení drsných rockerů a kriticky ohroženého tlustokožce přitom není náhodné. Podle ředitele plzeňské zoo Jiřího Trávnička k sobě mají blíž, než se zdá.
10: Sabaton zpívá o válce a o nesmyslech války, tak mě napadlo, že německy se řekne Panzernashorn, čili pancerovaný jako nosorožec. A on i tak vypadá, má pancíř na sobě, 4 cm tlustou kůži, vypadá jak obrněný transportér, takže Panzernashorn byl cíleně vybraný pro Sabatony, protože jde dohromady s jejich tématama.
2: Apu Karel se narodil 23. listopadu loňského roku a daří se mu velmi dobře.
11: Od věku 4 měsíce přikusuje to samé, co jí samice manžula, to znamená jí trávu, seno, slámu a zeleninu a stále samozřejmě pije materské mléko.
2: Členové skupiny při své návštěvě nejprve nakrmili žirafy a pak si prohlédli svého kmotřence. Půlroční nosorožec je přitom překvapil svou velikostí. Váží už 350 kg, dospělý denně sní 150 kg potravy a mládě přibírá až 3 kg denně. Odpověď Joakima Brodéna na otázku, zda by si raději vybral žirafu nebo nosorožce, byla naprosto jasná.
8: Určitě žirafa.
2: Apu Karel je třetí mládě nosorožce indického, narozené v západu české metropoli. Místní zoo je jedinou ve střední Evropě, která tento druh chová. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Městský park v Novém Sedle na Sokolovsku ožil tradiční poutí. Zábavu a soutěže pro nejmenší večer vystřídala zábava pro ty větší. A hudba pod širým nebem přilákala řadu návštěvníků, kteří si společně užili příjemnou atmosféru.
1: Prosluněné počasí přilákalo do malebného městského parku v Novém Sedle celé rodiny i jednotlivce.
2: My jsme začali už ráno, kdy tady byl takový malý dětský den, kdy to jsme se starali o děti a poté jsme přešli o 2 hodiny, jsme zahájili tu klasickou novosedelskou pouť, která je především o té kultuře, takže spousta umělců, uměleckých vystoupení. Ale co bylo takým tím hlavním tahákem, byly vystoupení našich dětí ze školek, ze školy, z umělecké školy.
1: Vystoupení dětí i místní mladé kapely si jednoznačně získalo srdce diváků a skvěle završilo dětské dopoledne, kdy byly pro děti připraveny nejrůznější zábavné soutěže a aktivity. Nechyběla ani parková železnice nebo stanoviště místního spolku hornické historie.
3: My vlastně máme tady kousek dál vedle šachty, tam máme svoji hornickou expozici a sem jsme si přinesli jenom takovou raznici na mince, takže děti měli možnost vyrazit si pamětní minci s naším logem hornického spolku a erbem města Nové Sedlo.
1: Po vystoupení dětí pokračoval program na hlavním pódiu, kde vystoupili Václav Upír Krejčí či Milan Peroutka. Nechyběly ani soutěže, které otestovaly pitný režim a večer to pak rozjela ABBA Revival, Šárka Kerolová, Piano and Sax Duo a na závěr energický Děda Mládek Illegal Band.
4: Mně se líbí pouť.
5: A co se ti nejvíc líbí na pouť?
4: Soutěže a tak ještě.
6: Líbí se mi nejvíc ty labuťa.
7: No všechno se mi líbí. Jak si děti hrajou, jak mají radost toho. No vždyť je to pro děti, že jo.
1: Novosedelská pouť přinesla přátelskou a zábavnou atmosféru, kterou si návštěvníci náležitě užili. V Novém Sedle se toho ovšem dá zažít mnohem více, ať už jsou to divadelní zájezdy do Karlovarského divadla nebo třeba závody na pump tracku.
2: U Hornického muzea tady byla akce vaření gulášů, což se setkalo s velkou odezvou od lidí. No a připravujeme třeba 8. 9. srpna na Velký Aně zase tradiční koupání na Velký Aně, závody na Velký Aně, prostě takovou tu akci Velká Ana.
1: Z Nového Sedla pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Plzeňský kraj zažil začátkem června doslova vesmírnou invazi. Do několika měst v regionu postupně zavítá v rámci unikátní roadshow Spacebus 18-metrový mobilní raketoplán.
8: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pouť po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
9: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze 4 oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
8: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
10: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme. Takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
8: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
9: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
8: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
11: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
12: Zajímavý, protože jo, i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se hodně užila.
13: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze země.
8: Vzdělávací a popularizační akce Spacebus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
9: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Spacebuzu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
8: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Umělá inteligence, bezpečnost, ale také investice do startupů. Nejen tato témata se řešila na konferenci, která se v uplynulých dnech konala na Pražském hradě. Akce se účastnili nejen zástupci investorů, ale také technologických firem, veřejné správy i mezinárodního biznesu.
14: V prostorách Martinického paláce na Pražském hradě se uskutečnil další ročník technologické konference s názvem Innovations United. Akce, která byla zaměřená na inovátory a startupy, nabídla i letos program nabitý špičkovými investory a zajímavými prezentacemi.
15: Innovations United se zde na Pražském hradě v Martinském paláce organizuje již pátým rokem. A hlavní témata, která rezonují tímto ročníkem, tak jsou i témata, která vnímáme z řad biznisu i společnosti, jsou důležitá. Je to jak téma umělé inteligence, komunikace, jak umělá inteligence bude zasahovat do formy komunikace, obrana, defense, zdravotnictví, potažmo kybernetická bezpečnost a měli jsme možnost vidět i 5 zajímavých startupů, které soutěžily o 1 milion euro.
14: Na konferenci dorazili přední čeští, ale i zahraniční podnikatelé, kterých je rok od roku více.
15: Za co jsem moc rád, tak že se nám každý rok daří ty každý ročník zlepšovat a máme čím dál větší audienci i ze zahraničí, takže například moderátorka Stacey Quackenbush, která je moderátorkou celé Innovations United, tak přiletěla ze Spojených států, z New Jersey, kde sama pracuje na vlastním startupu a sleduje nás už další dobu v onlineu, chtěla se připojit, takže dorazila. Mimo Stacey, tak tady máme zástupy zajímavých řečníků třeba z Asie, z Invest Hong Kong, Kima Zítlaua, máme tady i zahraničního a Andreje Petrenau a spousty dalších.
14: Z řad českých podnikatelů zde vystoupil například Michal Ilich se startupem vyvíjejícím letadlo s kolmým startem. Účastníci konference se ale mohli dozvědět také to, jak lze ochránit fyzické umění nebo se dozvědět více o humanizaci digitální komunikace.
16: My vyvíjíme letadlo s kolmým startem, to znamená něco, co kombinuje výhody vrtulníku, že vzlítne kolmo a potom překlopí všech těch 8 vrtulí a letí s efektivitou a rychlostí běžného letadla. Tohle letadlo je připravené na použití takzvaného udržitelného leteckého paliva. To znamená paliva, který je vyrobený z biologických zdrojů.
17: Dnes jsme tady s jedním z našich projektů, což je Digital Art Trade. Snažíme se vytvořit systém, který bude mít možnost vytvořit digitální dvojče pro fyzické umění v reálném světě. Pro autory to znamená ochranu jejich díla, možnost zaznamenání hodnoty díla, uložení dokumentace o prodeji, ochránění autorských i vlastnických práv a případně i pro sběratele, muzea nebo velké aukční domy jsme schopni tyto informace předávat dál, tak, aby se celý trh ztransparentnil.
18: Jeden z klíčových prvků vztahu mezi lidma je to, že má nějaký průběh. Je to nějaká cesta. Cesta, která začíná seznámením, končí přes, nebo probíhá přes vytváření důvěry, vztahu, až třeba potom, že mi někdo něco prodá. A vlastně my jsme se naučili, nebo my jsme vytvořili si řešení, který umí vytvářet takové cesty v digitálních kanálech, a umíme to ve scaleu milionu klientů, který může mít každý svůj vlastní individuální stezku.
14: Konferenci si nenechali ujít ani zástupci vlády.
19: AI už je automatickou součástí nejenom české ekonomiky, a tak jako jsme kdysi přistupovali k zavádění nových informačních systémů a v nějaké míře jsme v nějakém čase postupně zavedli, tak totéž nás bude čekat s umělou inteligencí. Teď je jenom otázka, jak budeme rychlí a jak toho využijeme ve smyslu získání konkurenční výhody na úrovni průmyslu, případně v oblasti bezpečnosti, zdravotnictví. Považujeme za naprosto zásadní, abychom zde i v regionech měli dostatečně robustní infrastrukturu, anebo alespoň takovou, která bude sloužit pro ty, kteří v oblasti AI chtějí cokoliv činit, ať už chtějí programovat nebo jenom využívat.
14: Návštěvníci, kterých dorazilo přes 300, mohli během konference ochutnat kávu nebo vína z rodinného vinařství v Rakvicích. Celá akce, jejímž mediálním partnerem byla celoplošná sítě regionálních televizí Regio TV 1, byla pak zakončena večerním Venture Club Disrupt Awards. Z Martinického paláce Lenka Prokšová.
0: Město Veselí nad Moravou nechalo vysadit 7,5 tisíce stromů a keřů. Vytvořilo tak krajinný prvek, který pomůže zadržovat vodu v krajině. Jde přitom jen o první etapu. Konečným cílem je vysazení 16 tisíc kusů dřevin.
20: Lokality U Močárů a Záklinky leží podél cesty z Veselí nad Moravou na Kozojítky. Rozsáhlé zemědělské lány tu nově přerušil pás stromů různé velikosti, keřů a travin. Město tu totiž realizovalo první etapu takzvaného územního systému ekologické stability. Ten má za cíl bojovat proti půdní erozi spojené s globálním oteplováním a nevhodným hospodařením v krajině.
21: V první etapě realizace úsez prvku ve Veselí nad Mravou jsme na ploše 8,5 hektaru vysadili přes 4 tisíce odrostků, 350 alejových stromů a přes 2800 keřů. Současně jsme založili 8 hektarů luk. Kromě té realizace máme v rámci smlouvy ještě 3 letou následnou péči a 3 leta následná péči znamená, že se budeme o ty podesty starat tak, aby po 3 letech jsme to předali objednateli v plně zapojeném stavu a životoschopném stavu, ať můžou krajinné prvky plnit svou funkci.
20: Vysázeny tak byly například lípy, duby, javory či břízy, ale také brsleny, dříny, hlohy či ptačí zob. Pás zeleně pomůže zadržovat vodu v krajině, nabídne životní prostor hmyzu a úkryt živočichům. Navíc, až budou stromy dostatečně velké, aby je neohrožoval okus zvěří, odstraní se oplocenka, která je chrání a lokalita se otevře i pro obyvatele města. Veselí nad Moravou ale s ochranou krajiny ve svém katastru teprve začíná.
22: Dneska se předává dílo, které zahrnuje první etapu z celkového množství 3 etap takzvaného územního systému ekologické stability. Ta plocha je poměrně rozsáhlá, protože se jedná o 30 hektarů a v rámci všech 3 etap bude na území našeho města vysazeno téměř 16 000 stromů a keřů. A samozřejmě je důležité vždycky financování celé této akce, která je poměrně náročná, to jak z pohledu zadávacího řízení, tak samozřejmě z pohledu realizace a následné péče, že vlastně dohromady se jedná o téměř 60 milionů korun, které do těchto 30 hektarů je investováno.
20: Veškeré finanční prostředky na to získalo město z evropských fondů, konkrétně z operačního programu životního prostředí. Další lokalita, kde se bude sázet zeleň ve druhé etapě tohoto projektu, je u Radošova, ta třetí na pravé straně řeky Moravy směrem na Moravský Písek. Vše by mělo být hotovo na jaro 2027. Vznikne tak propojená síť krajinných prvků, která pomůže se zadržováním vody v krajině, podpoří biodiverzitu, ochrání půdu a zlepší životní prostředí v okolí Veselí nad Moravou.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Ne všechny třídy vedou do školy. Některé vedou světem. A právě na jednu takovou cestu se vydáme i dnes. Čekají nás místa známá i zapomenutá, příběhy ukryté v krajině, památkách i mezi lidmi. Stačí jen zpomalit, rozhlédnout se kolem sebe a nechat se překvapit tím, co všechno můžeme objevit. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou do Brna. To totiž není jen městem moderní architektury a živé kultury. Je také místem, kde se po staletí setkávaly různé národy, tradice a náboženství. Právě tuto rozmanitost představuje projekt Brno a jeho chrámy, který od 15. června do 15. září zve návštěvníky k objevování nejvýznamnějších sakrálních památek jihomoravské metropole. Ve vybraných kostelech, chrámech a dalších místech duchovního života budou připraveni průvodci, kteří zdarma představí jejich historii, architekturu i současný význam. Více informací o akci najdete na portále Kudy z nudy. Na úpatí nejvyšší hory Blanského lesa leží jihočeská obec Holubov, která je pro mnoho turistů výchozím bodem k jednomu z nejkrásnějších výletů v regionu. Právě odtud se totiž vydáme na vrchol Kleti, hory, která už po generace láká návštěvníky svými výhledy, rozhlednou i jedinečnou atmosférou. Klet je se svými 1084 metry nejvyšším vrcholem Blanského lesa a za jasného počasí nabízí panoramatické pohledy na Šumavu, Hradské hory i Českobudějovickou pánev. Čeká nás cesta krajinou, která patří k nejkrásnějším v jižních Čechách.
1: Pro milovníky pohybu a přírodních krás je Holubov ideální místo pro aktivní odpočinek. Nachází se jen 15 kilometrů od Českého Krumlova, obklopený chráněnou krajinou oblastí Blanský les. Pro svou polohu nabízí atraktivní turistické cíle. V toulkách s kamerou jsme se do malebné obce Podkletí vypravili i my. Do Holubova se dostanete pohodlnou cestou vlakem ze všech koutů našeho kraje. Vypravit se odtud můžete pěšky hned na několik turisty vyhledávaných míst, třeba na romantickou zříceninu hradu Dívčí kámen. V jeho šťastné blízkosti najdete i keltské oppidum. Vzniklo kolem roku 60 před naším letopočtem na území o rozloze asi 26 hektarů. My jsme se tentokrát vydali na nejvyšší horu Blanského lesa, která dosahuje výšky 1083 metrů. Vyveze vás tam sedačková lanovka, jejíž vlastníkem je obec Holubov.
2: Pokud se rozhodnete přijet pod horu Kleť svým autem, pohodlně zaparkovat můžete na místním parkovišti. Jakou má kapacitu?
3: Parkoviště má kapacitu zhruba 120 míst plus dvě místa pro nabíjení elektrovozidel.
2: Prvotní energii si mohou návštěvníci dodat i v tomto občerstvení. Jaké dobroty si tu mohou dopřát?
3: Pivo, limonádu, párek v rohlíku, zmrzlinu, káva, čaj.
1: Lanovka upoutá svým retro stylem, jak by taky ne. Provoz tu byl zahájen 1. července 1961 a jde o druhou nejstarší lanovku v Čechách. Od té doby spolehlivě připravila už více než 3 miliony turistů. Trať lanové dráhy tvoří nekonečné dopravní lano, které je vedeno pomocí kladek v kladkových bateriích.
3: Lanovka má 100 sedaček a dlouhá je 1700 metrů. Jízda nahoru trvá zhruba 15-20 minut. Samozřejmě každodenní údržbu vyžaduje. Jsou různé pravidelné prohlídky kvůli bezpečnosti a v současné době máme 3 stále zaměstnance plus 4 brigádníky, ale jak už to bývá, samozřejmě scháníme jak nové zaměstnance, tak brigádníky, takže kdo by měl zájem, může se o tuto práci ucházet.
1: My už se přesouváme na jednu ze žlutých single sedaček. Dozvídáme se, že kromě batohů si tu hravě poradí i s přepravou kol, elektrokol, lyží nebo dětských kočárků. Doporučujeme si raději dopředu zjistit otevírací dobu a jízdní řád.
3: Pravidelný provoz je červenec, srpen, září, v zimě svátky vánoční a jinak soboty, neděle a svátky.
2: Teďka od června nebo potažmo od července se bude provozní doba nějak upravovat?
3: Bude zahájen každodenní provoz od června do konce září.
1: Cesta plyne pomalu, ale jistě, a tak máme možnost pokochat se místní krajinou. Pod námi se to hemží výletníky, kteří upřednostňují výšlap na Kleť po svých. Stezku lemují menší i větší kameny. I ty stojí za pozornost. Podle pověsti je totiž pod největším z nich ukrytý poklad. Z vrcholu kleti se za pěkného počasí nabízí rozhled do všech světových stran, na Šumavu, Budějovickou pánev a při dobré viditelnosti dohlédnete až k vrcholkům alpských velikánů. V létě to můžete zažít i zajímavé prohlídky astronomické observatoře. Výhledy z nejstarší kamenné rozhledny v Čechách rozhodně stojí za trochu námahy. Vyhlídkovou věž se 110 schody nechal v roce 1825 vybudovat kníže a vévoda

0: Romanovský, Josef II. Ze Schwarzenbergu. 400 let od jejího vzniku letos připomene velkolepá oslava, kterou pořadatelé chystají už 4. července při západu slunce.
1: Počasí na Kletě je nestálé a je lepší si do batohu přivalit teplé oblečení. A to i pro případ, že se rozhodnete půjčit koloběžku, která vám zajistí adrenalinový zážitek.
2: Zákazníkům nabízíme 3 trasy do Krásetína, odkud vede i lanovka nahoru na Kleť, do Zlaté Koruny nebo do Českého Krumlova. Všechny trasy jsou podobně dlouhé, je to rozdíl asi 0,5 kilometru mezi nimi.
1: Musí se turista nějakým způsobem připravit, vzít si třeba přilbu?
2: Přilba do 18 je povinná, jinak nic zvláštního nepotřebujete. Projdete rychlým školením, jak se koloběžka ovládá, vysvětlením trasy, nějakých nebezpečných úseků a jste připraveni jet.
1: Pro koho je ta cesta vhodná? Od jaké věkové hranice ji nabízíte?
2: Je to většinou třeba od 8 let, tak se doporučuje. Můžou to jezdit i menší děti a můžou jezdit vlastně i, že jeden z rodičů je vzadu a to dítě je před ním a drží se a jede s ním. Od 8 let pak už můžou jezdit děti sami, máme i speciální malé koloběžky.
1: Na kolik tenhle ten zážitek vyjde?
2: Koloběžka pro dospělého stojí 240 korun.
0: Pokud se vydáte na zpáteční cestu z Kletě do Krásetína, určitě se zastavte u místní holubovské kaple na Petrově Hůrce, která je zasvěcena svaté Anežce České. Postavena byla z iniciativy bývalého starosty Jaroslava Fraňka. Pro zdejší obyvatele se stala místem k relaxaci a uklidnění v dnešní uspěchané době. Bohatou historií se může pochlubit místní základní a mateřská škola, která se se svou podobou v kamenném hávu vymyká běžným vzdělávacím zařízením. Učit se zde začalo už v roce 1893. Hospodářské oživení přinesl obci závod Artipa, který vybudoval František Sklář ze staré železárny v roce 1946. Velká modernizace pak nastala po roce 1980. Současný majitel, společnost Graf Obal Skalica, zaměstnává stovky obyvatel z Holubova a okolí. Zajímavostí je tu ale daleko více. Ať už máte rádi historii, kulturu nebo přírodu, každý si tu přijde na své.
3: Na první pohled vypadá jako běžná vlaková souprava. Uvnitř se ale ukrývá unikátní multimediální projekt, který silnou a interaktivní formou upozorňuje na rizika závislostí a nebezpečí špatných životních rozhodnutí. 6 vagónů, 4 kinosály a 8 interaktivních místností tvoří jedinečný zážitkový program pro školy i širokou veřejnost. Revolution Train bude od 8. do 19. června putovat po České republice a staví například v Mikulově, Břeclavi, Hustopečích, Moravském Krumlově, Pacově, Veselí nad Lužnicí, Klatovech nebo v pražských Horních Počernicích. Počasí už láká i k venkovnímu sportování a proto se Česká Třebová na několik dní promění v jedno velké sportoviště. Od 15. do 19. června se zde uskuteční už 28. ročník oblíbeného týdne sportu, který nabídne pestrý program pro děti, školy, rodiny i aktivní sportovce. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet desítky sportovních disciplín. Od atletiky, volejbalu a stolního tenisu až po orientační běh, lezení na horolezecké stěně nebo netradiční soutěže. Chybět nebude ani populární závod o železného kohouta, který prověří všestrannost závodníků v několika disciplínách. Každý den navíc doplní kulturní program, hudba a setkání sportovních klubů. V malebném městysi Levín v Českém středohoří se už po staletí předává jedno výjimečné řemeslo z generace na generaci – hrnčířství. Právě tady totiž tradice výroby keramiky nikdy úplně nezanikla a její historie sahá více než 600 let do minulosti. Dnes v Levíně působí několik keramických dílen, kde návštěvníci mohou nahlédnout pod ruce zkušeným keramikům, sledovat vznik originálních výrobků nebo si práci s hlínou sami vyzkoušet. My se teď podíváme do jedné z místních hrnčířských dílen a zjistíme, proč si toto tradiční řemeslo získává oblibu i v dnešní uspěchané době.
4: Jedno z nejvýznamnějších středisek keramické výroby nejen v Čechách, ale i ve střední Evropě, přesně to byl Levín. Hrnčířské dílny tady byly už před 600 lety a v tradici tady pokračují i dnes.
5: My jsme v podstatě do Levína přišli v roce 2012 a strašně se nám tady zalíbilo a rozhodli jsme se tady uspořádat keramické sympozium. To bylo v roce 2013 a postupně ta tradice vlastně pokračovala.
4: Magdalena Brožová a Alena Šumová si v Levíně zařídili vlastní hrnčírny. V téhle dílně tvořili celé generace levínských hrnčířů.
5: Mě a mojí kolegyni jsem přitáhl akademický malíř Zdislav Hercík, který tady vlastně v tomhletom objektu žil a tvořil. A my jinak pocházíme od Mníšku pod Brdy, takže jsme se sem vlastně přijeli podívat, kde žil a postupně se nám tady zalíbilo. Samozřejmě, že jsme objevili i tu bohatou historii, že tady těch 600 let se dělala keramika, že tu byly i ložiska kvalitního jílu.
4: Dnes už si hlínu na tvoření musí keramičky kupovat v obchodě. Přesto je pro ně místo s tak bohatou historií velkou inspirací. Autentickou hrnčírnu a jejich práci jezdí obdivovat i lidé ze zahraničí.
5: Jeden z největších úspěchů je zprovoznění tady historické dvoupatrové pece z roku 42, která tady v domě je. Takže to považuji za obrovský úspěch, že se to podařilo a my v té peci jednou za dva roky pálíme z nostalgie se skupinkou kolegů. Takže udržujeme vlastně život v té poslední nejstarší levínské peci, co se tady zachovala.
4: Do konce roku v Levíně chystají ještě několik akcí.
6: V letošním roce chystáme ještě otevřené dílny, všechny čtyři, co tady v Levíně máme. Ty budou 2. a 3. prosince. Je to o tom, že lidi přijdou, projdou si dílny, můžou si někde něco vyzkoušet, nakoupit si samozřejmě, popovídat, je to taková domácí akce. A za týden na to 9. prosince máme adventní jarmark. Na to se všichni moc těšíme, protože to je taková srdcovka, samozřejmě stánky s drobnostma, dárkama, hodně keramiky, to je jasný.
4: Ochutnat budete moci i občerstvení z lokálních surovin. Na programu nebude chybět ani koncert sboru z Děčína nebo dílny pro děti. Pro televizi Ústeckého kraje připravila Klára Typanová.
3: Fialová pole, omamná vůně a atmosféra, která připomíná jich Francie. Takový je levandulový statek v Bezděkově, který v období hlavního květu zve návštěvníky na speciální komentované prohlídky. Od 15. června do 15. července se zde mohou zájemci podívat nejen mezi rozkvetlé záhony, ale také do zákulisí pěstování a zpracování levandule. Nahlédnout do foliovníků se sazenicemi, sušárny, destilerie i dalších míst, kam se běžně návštěvníci nedostanou. Hradec Králové ukrývá místo, které potěší všechny milovníky květin. Od 13. do 28. června se zde návštěvníkům otevře jediné mezinárodní soutěžní rozárium svého druhu ve střední a východní Evropě. A to v době, kdy jsou růže v plném květu a předvádějí svou největší krásu. Na záhonech rozária rozkvétá více než 1000 keřů a přes 200 odrůd růží z celé Evropy. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejnovější šlechtitelské novinky, vítězné odrůdy oceněné titulem Zlatá růže města Hradec Králové i růži nesoucí jméno oblíbené herečky Libuše Šafránkové. Americký spisovatel Henry Miller kdysi řekl, skutečným cílem cest není nové místo, ale nový pohled. Doufám, že vám dnešní putování přineslo právě takový pohled na místa známá i méně známá, na krajinu, historii i příběhy, které nás obklopují. A děkuji, že jste cestovali s námi. Těším se na vás opět příště u pořadu Putování v regionech, kde budeme společně objevovat další zajímavá místa naší země i za jejími hranicemi.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Nový český miliardář, který vyhrál neuvěřitelných 2,5 miliardy v loterii, už má své peníze na účtu. Ten bude mít asi nových kamarádů. No, pojďme nezávidět a přát mu to. Krásná historická auta i nejmodernější supersporty udělali radost malým i velkým nadšencům, kteří se přišli podívat na sraz na pražském Černém mostě.
1: Americké koráby, britské limuzíny, italské supersporty i vzácné veterány. Právě pestrá přehlídka automobilů přilákala do parku Učeňku návštěvníky všech generací. Městská část podpořila akci například zvýhodněným občerstvením nebo jízdami historickými vozy zdarma pro obyvatele Prahy 14, kteří dorazili s kuponem z radničního časopisu 14.
2: A nám se poslední dobou hodně daří i díky téhleté akci ukázat, že lze udělat takovouhle velkou akci pro celou Prahu i výhodnou pro obyvatele městské části, na které se koná. Podařilo se nám vyjednat různé bonusy, slevy, výhody, možnosti využití, které ostatní neplatící návštěvníci nemají právě pro obyvatele městské části. A myslím si, že to je dostatečný přínos pro to, abychom si to příště zopakovali.
3: A je to o tom, že jsme se tady sešli s našimi krásnými vozy a máme tady společnost těch nejluxusnějších a nejhezčích vozů, které vlastně může být, takže začínáme Rolls-Roycem přes Ferrari, Lexus, Lamborghini, Porsche a tak dále. A v současné době si myslím, že jich je tak přes 250 aut je tady určitě. Tady máme skákací hrad, který je za námi, máme tady historický autobus Škoda 706 RTO, v kterém se můžou návštěvníci zadarmo svést, máme tady koně, které vozí děti, máme tady cukrárnu, máme tady food truck se zajímavým jídlem, tetování, malování na obličej, prostě je tady toho spoustu i pro děti a dospělé.
4: Tímhle Jaguarem F-Type. Speciální edice, to je 60 kusů vyrobených na světě k výročí výroby E-Typeu legendárního. A tohle ještě takový jako speciální, že ještě je tak vyladěný, že je to asi nejvýkonnější Jaguar široko daleko, to znamená ve střední Evropě, řekněme.
5: Je to Bentley Mulsanne. Vlastně původní první generace Bentley Mulsanne, která vznikla na začátku 80. let a byla vyráběna až do roku 85.
6: Určitě tady ta zelená korveta.
7: Chtěl bys si třeba v budoucnu někdy koupit?
6: Kdybych na to měl peníze, tak určitě.
7: Co kámo, jaký auto se líbilo dneska nejvíc tobě?
8: Mně se tady zatím nejvíc líbí tady ta zelená korveta. Nevím, jestli na ní budu mít prachy.
1: Classic Cruising tak i letos přivedl na Černý most stovky návštěvníků, kteří si mohli zblízka prohlédnout automobily, které běžně na českých silnicích nepotkají. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: U pojízdných krasavců ještě zůstaneme. Tentokrát vám představíme historické vozy, které jsou nově ozdobou sbírky ostravského dopravního podniku.
9: Takhle vypadala slavná tramvaj Tatra T3 na jaře v roce 2024, když začínala její renovace v dílnách dopravního podniku Ostrava. A takhle vypadá dnes. Při renovaci byla uvedena do stavu z roku 1970, kdy začala v Ostravě vozit cestující.
10: Problém byl určitě zehnat některé ty původní prvky, původní materiály, konkrétně třeba obložení bočnic, jo, ty umakarty se nevyrábějí, nevyrábějí se ty tapety, které jsou kolem těch oken.
11: To fakt bylo několik let jako usilovné práce našich lidí, renovační firmy, a já ale věřím, že všichni jako to ocení, protože je vidět, že každý šroubek je i natočený správným směrem.
9: Druhým zrestaurovaným unikátem je autobus Škoda 706 RO. Ten byl uveden do stavu kolem roku 1962.
12: Za mě nejdůležitější je to, že se přenáší ty dovednosti, ta erudice, tady těch starších pánů, kteří vlastně ty dovednosti mají a vlastně předávají je těm mladším, té generaci, která vlastně by mohla v té práci pokračovat.
9: Dopravní podnik má ve své sbírce celkem 55 historických vozidel. Uschovaná jsou v depozitáři v Martinově a řada z nich je pojízdných a jsou oblíbenou atraktivitou na různých akcích pro veřejnost. Tomáš Kořistka, Televize Polar.
0: Věděli jste, že první knížka v českých zemích byla vytištěna v Plzni? Významnou událost, ke které došlo přesně před 550 lety, připomíná kniha a také výstava v Maashausu Plzeňské radnice. Právě Maashaus hostí až do konce června výstavu o knihtisku, prvopočátcích, ale i o postupném vývoji a tradici tohoto řemesla na západě Čech.
13: Myšlenkou naší této výstavy je, aby se vědělo, kdy byl vynalezen knihtisk, kdo ho vynalezl, Gutenberg v Mohuči, a že 25 let po vynalezení knihtisku již se knihtiskem tisklo v Plzni. To je to zásadní a k tomu jsme vydali tu knihu 1476, poprvé se tisklo v Plzni, kde je zmapovaná celá historie.
0: Součástí vernisáže byl i křest knihy mapující historii knihtisku v Plzni, kterou vydalo a vytisklo nakladatelství Nava. Jak moc náročné bylo dát dohromady všechny informace z dob nedávných i z hluboké minulosti.
14: U spoustě tiskáren se v archívech nenašlo vůbec nic. A tak jsme museli pamětníky hledat. Prostě jakýkoliv zdroj informací byl cenný. S knížkami je vždycky práce zajímavá.
0: Při slavnostním zahájení výstavy byly k vidění i velmi vzácné originály prvních tisků, které mají nevyčíslitelnou hodnotu a tak je po celou dobu střežila dvojice hlídačů.
13: Můžeme vidět originál knih 15. století, ale originál té první knihy, která se tu vytiskla, to znamená Statuta Arnošta z Pardubic, bohužel jsou tři exempláře, dvě jsou v Čechách, v Národní knihovně, a jedna kniha se nám zatoulala do Washingtonského kapitolu, do knihovny Senátu.
0: Jedním z kmotrů knihy o plzeňské historii tiskařství byl radní Plzeňského kraje Libor Picka, kterého zaujala neuvěřitelná kvalita práce někdejších mistrů.
15: Ten originál, ten vypadá, kdyby byl tištěný včera. Nic se nemění, krásná, ostrá písmenka, vazba, sešito, prostě nádherná záležitost. No a to vše ostatní, něco je popsáno v knize, něco se můžete podívat, a myslím si, že to svědčí o tom, že Plzeň a Plzeňský kraj jsou a i nadále budou na čele toho dění v České republice.
0: Výstava o historii knihtisku je v Maashausu Plzeňské radnice na náměstí Republiky přístupná denně, a to zcela zdarma až do konce měsíce. Jonáš Novotný, televize ZAK. Ikonická americká zpěvačka, která byla modlou i slavného Michaela Jacksona, přijede poprvé do České republiky. Jak moc náročné je zařídit koncert hvězdy velikosti Diany Ross? To nám popsali zástupci pořadatelského týmu. Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
16: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
17: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
17: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
17: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. Hmm. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně, a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně, a vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tedy takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit, a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl, a myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, tak ji přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku.
0: Hmm. Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí, a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký metalfest, takže tradičně je to místo, které je plné, a jí se líbilo přímo tohle místo, je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
17: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině ji přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat, aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku, a zpívají to v jejich letech naprosto perfektně, zpívá naživo, a zároveň ta show je nádherná.
16: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška. Co vy máte společného s tím koncertem?
18: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadaci Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný, kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška a tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to, myslím, opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
16: Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
17: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vycházejí publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
16: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
17: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevřel 4 tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotíně chystá celý český show business, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
16: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
17: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
16: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni, v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
18: My děkujeme za pozvání.
17: Děkujeme za pozvání.
16: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Připomenu, že dlouhá léta vybydlený objekt v Reslově ulici v centru Plzně prochází od listopadu 2025 velkou rekonstrukcí a teď v pondělí se část budovy nečekaně sesunula. Nikomu z dělníků se naštěstí nic nestalo.
1: V odpoledních hodinách došlo při rekonstrukci objektu Reslova 13 k zřícení jeho části. Asi to nejhlavnější je, že nedošlo vlastně ke zranění osob ani ke škodě na okolních objektech. V současné době se pracuje na statickém zajištění vlastně toho zbourané části.
0: Stropy, které se probořily a strhly i štítovou zeď ve vnitrobloku, byly už původně určeny k demolici, takže škody jsou vlastně minimální. Hlavním úkolem teď je stavbu zabezpečit, aby neohrožovala okolí a dělníky.
1: Až dojde ke statickému zajištění, což bude spočívat hlavně k bourání štítové stěny, tak aby nespadla na sousední objekt, bude vyklizená suť a dojde k novému technologickému postupu, který povede k tomu, aby dílo vlastně bylo zdárně dokončeno a vznikly nové byty a všechno bylo zase v pořádku.
0: Během úterý prozkoumali celý objekt statici a další odborníci, kteří teď mají určit, jaký by měl být postup prací a co se v původním projektu rekonstrukce bude muset změnit.
2: Prioritně bezpečnost. Tedy nejdůležitější je, že nebyla způsobena žádná škoda na zdraví, že se nikomu nic nestalo. Stejně tak nebyla způsobena ani škoda na cizím majetku. Co se týče stavby samotné, v Reslově 13, ta byla již v minulém roce předána zhotoviteli stavby, tedy stavební firmě, a ta je pro tyto případy pojištěna.
0: Z bezpečnostních důvodů budou další práce probíhat především z jeřábu, aby dělníci nebyli ohroženi. Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Prosluněné počasí přilákalo do malebného městského parku v Novém Sedle celé rodiny i jednotlivce.
4: My jsme začali už ráno, kdy tady byl takový malý dětský den, kdy to jsme se starali o děti a poté jsme přešli o dvě hodiny, jsme zahájili tu klasickou novosedelskou pouť, která je především o té kultuře, takže spousta umělců, uměleckých vystoupení. Ale co bylo takým tím hlavním tahákem, byly vystoupení našich dětí ze školek, ze školy, z umělecké školy.
3: Vystoupení dětí i místní mladé kapely si jednoznačně získalo srdce diváků a skvěle završilo dětské dopoledne, kdy byly pro děti připraveny nejrůznější zábavné soutěže a aktivity. Nechyběla ani parková železnice nebo stanoviště místního spolku hornické historie.
5: My vlastně máme tady kousek dál, vedle šachty, tam máme svoji hornickou expozici a sem jsme si přinesli jenom takovou raznici na mince, takže děti měli možnost vyrazit si pamětní minci s naším logem hornického spolku a erbem města Nové Sedlo.
3: Po vystoupení dětí pokračoval program na hlavním pódiu, kde vystoupili Václav Upír Krejčí či Milan Peroutka. Nechyběly ani soutěže, které otestovaly pitný režim a večer to pak rozjela ABBA Revival, Šárka Kerolová, Piano and Sax Duo a na závěr energický Děda Mládek Illegal Band.
6: Mně se líbí pouť.
7: A co se ti nejvíc líbí na pouť?
6: Soutěže a tak ještě.
8: Líbí se mi nejvíc ty labutě.
9: No všechno se mi líbí. Jak si děti hrajou, jak mají radost z toho. No, je to pro děti, že jo.
3: Novosedelská pouť přinesla přátelskou a zábavnou

0: Na Velký Aně, prostě takovou tu akci Velká Ana.
1: Z Nového sedla pro televizi ZAK František Šimánek.
2: Rychlost, přesnost, soustředění a týmový duch. Božkovský ostrov v Plzni v sobotu 6. června nepatřil výletníkům, ale zhruba 80 mladých hasičů. Právě tady se konal už 6. ročník dětské soutěže v požárním sportu.
3: Je to rozděleno do věkových kategorií, přípravka, mladší žáci, starší žáci a dospělé, a děti nám dnes předvedou, co natrénovali. Je to o dynamice, rychlosti, pomáhání a hlavně závodíme fair play. Jednotky dobrovolných hasičů, máme 3 jednotky dobrovolných hasičů, celý rok podporujeme, spolupracujeme s nimi, je to výborný a jsem ráda, že je na obodě máme.
2: Své dovednosti zde ukázalo celkem 11 týmů z celé Plzně, z toho 3 v mladší kategorii ve věku od 6 do 11 let a 8 starších ve věku do 15 let.
4: Tady bude probíhat štafeta dvojic, který si účastní 5 soutěžících, pak nás čekají požární útoky, to většinou děti nejvíc zajímá, jelikož prostě voda je voda.
2: Kromě sportovních výkonů jde ale hlavně o zábavu a přátelství. Na Božkovském ostrově panovala skvělá atmosféra.
5: Já tady mám hlavně kamarády, tady je požární sport, baví mě to a prostě je to zábava.
6: Hodně se učíme spolupráci a docela mě to baví, protože tady mám hodně kamarádů a setkáváme se často.
7: Práce s týmem a taky skvělý kolektiv. Je to i zábava.
2: Podporu mladých hasičů vnímá druhý plzeňský obvod jako velmi důležitou.
3: Oni si vychovávají své nástupce, své děti, které nebo cizí děti, které potom nám pomáhají. Takže jednotky dobrovolných hasičů jsou důležité mít a vychovávat mládež od mala.
2: Problémem, se kterým se sbory dobrovolných hasičů potýkají velmi často, je velká sportovní konkurence.
4: Fotbal je fotbal, co si řekneme. Je to někdy jako na vysoký úrovni, pak je to asi na nízký úrovni, že ty děti prostě většinou zajímá ten fotbal, než prostě ten požární sport, protože to není tak jako vidět v té televizi a tohleto. Myslím si, že to je jako jedna z důležitých věcí, co vlastně ty děti potřebujou, jelikož vlastně potřebujeme doplňovat výjezdovou jednotku. Stává se nám, že některé ty děti potom doplní výjezdovou jednotku a potom jsou vlastně prospěšný pro město.
2: Ti nejlepší si z Božkovského ostrova odvezli poháry. Skutečnými vítězi jsou ale všichni, kteří nechali na dráze své srdce. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
8: Právě Maashaus hostí až do konce června výstavu o knihtisku, prvopočátcích, ale i o postupném vývoji a tradici tohoto řemesla na západě Čech.
9: Myšlenkou naší této výstavy je, aby se vědělo, kdy byl vynalezen knihtisk, kdo ho vynalezl, Gutenberg v Mohuči, a že 25 let po vynalezení knihtisku již se knihtiskem tisklo v Plzni. To je to zásadní a k tomu jsme vydali tu knihu 1476, poprvé se tisklo v Plzni, kde je zmapovaná celá historie.
8: Součástí vernisáže byl i křest knihy mapující historii knihtisku v Plzni, kterou vydalo a vytisklo nakladatelství Nava. Jak moc náročné bylo dát dohromady všechny informace z dob nedávných i z hluboké minulosti.
10: U spoustě tiskáren se v archívech nenašlo vůbec nic. A tak jsme museli pamětníky hledat, prostě jakýkoliv zdroj informací byl cenný. S knížkami je vždycky práce zajímavá.
8: Při slavnostním zahájení výstavy byly k vidění i velmi vzácné originály prvních tisků, které mají nevyčíslitelnou hodnotu a tak je po celou dobu střežila dvojice hlídačů.
9: Můžeme vidět originál knih 15. století, ale originál té první knihy, která se tu vytiskla, to znamená Statuta Arnošta z Pardubic, bohužel jsou 3 exempláře, 2 jsou v Čechách, v Národní knihovně, a jedna kniha se nám zatoulala do Washingtonského kapitolu, do knihovny Senátu.
8: Jedním z kmotrů knihy o plzeňské historii tiskařství byl radní Plzeňského kraje Libor Picka, kterého zaujala neuvěřitelná kvalita práce někdejších mistrů.
11: Ten originál, ten vypadá, kdyby byl tištěný včera. Nic se nemění, krásná, ostrá písmenka, vazba, sešito, prostě nádherná záležitost. No a to vše ostatní, něco je popsáno v knize, na co se můžete podívat, a myslím si, že to svědčí o tom, že Plzeň a Plzeňský kraj jsou a i nadále budou na čele toho dění v České republice.
8: Výstava o historii knihtisku je v Maashausu Plzeňské radnice na náměstí Republiky přístupná denně, a to zcela zdarma až do konce měsíce. Jonáš Novotný, televize ZAK.
2: Obyvatelé města Stot na jižním Plzeňsku se dočkali výrazného usnadnění cest do práce, do škol i za zábavou. Pomůže jim v tom nová lávka přes řeku Radbuzu, která z

0: znamená zásadní zkratku a zároveň také bezpečnější spojení z jedné strany břehu na druhý.
1: Vyhýbáme se silnici 1/26, co znamená, že se cyklisti, chodci dostanou bezpečně mimo hlavní silnici, která je hodně frekventovaná, na druhou stranu řeky a dál můžou pokračovat buď směr Plzeň do Chotěšova nebo směr do Mažlice do Holíšova.
0: Například cesta z okraje města do Stocké nemocnice se zkrátí téměř o 2 kilometry.
2: Pro nás to znamená, že si můžeme zkrátit cestu z jednoho kouta města na druhej a hlavně je to pro bezpečnost velký přínos, protože doprava ve Stodě je strašná.
3: Je to úplně super pro cyklisty. Nemusíme jezdit po hlavní silnici, můžu jet zrovna do Holíšova tady přes most. Super lévka.
4: Je to fajn, každý den to využíváme, chodíme na procházky nebo jezdíme na kole. Doteď jsme to museli vlastně obcházet okolo a teďko si to můžeme zkrátit.
0: Lávka se nachází na velmi frekventovaném místě mezi Domažlickou ulicí a protilehlým fotbalovým stadionem.
1: Ta cyklotrasa nepomáhá jenom, že propojujeme jako část města, ale pomáháme se lidem dostat do těch míst, které jsou hodně navštěvované. Takže vlastně můžeme se dostat z jedné strany přes restauraci, kde chceme teď vybudovat, vlastně protože to bude hodně navštěvovaný veřejný ohniště, petangový hřiště a dál se dostanou děti bezpečně na pump track, který je kousek tady za mnou.
0: 50 metrů dlouhá ocelová lávka připomíná svým tvarem nedaleký silniční most.
5: Volná šířka je 3 metry pro pěší, cyklisty i psy, dejme tomu. A chodíme tady po železobetonový mostovce, což třeba pro ty zvířata je určitě komfortní. Tato lávka unese plný dav lidí na vozovce a nebo třeba obslužný 12-tunový vozidlo.
0: Stavba vyšla na 27 milionů korun, významnou část přitom pokryla dotace z evropských fondů a Plzeňského kraje. Pomoci má nejen místním při každodenních cestách, ale stane se také důležitým bodem na mapě pro turisty.
1: My jsme na silnici, vlastně na cyklotrase CT3, která se pořád buduje. V současné době jsme propojení tady od Lávky směr Chotěšov a v letošním roce vlastně budeme pokračovat na druhé straně Lávky směr Holíšov, kde bychom chtěli do konce roku vlastně tu propojku mít taky.
0: Z Plzně až na hranice s Německem by měli cyklisté pohodlně a bezpečně jezdit už v příštím roce. Ze Stodu pro televizi ZAK Marie Osvaldová. Švédská heavy metalová legenda Sabaton je známá svými písněmi o vojenské historii a tancích. V úterý 2. června ale členové kapely vyměnili válečnou vřavu za plzeňskou zoologickou zahradu. Do západočeské metropole totiž dorazili jako kmotři malého nosorožce Apua.
6: First of all, he was really cute. Zaprvé byl opravdu roztomilý, mnohem větší, než jsem čekal, rostou rychle. Karel byla jasná volba kvůli českému leteckému maršálovi, Karlu Janouškovi, o kterém zpíváme v naší písni Far From The Fame. A to nás napadlo jako první, kromě Perova návrhu, samozřejmě tank, ale mysleli jsme si, že české jméno je lepší.
7: Czech name is better.
0: Spojení drsných rockerů a kriticky ohroženého tlustokožce přitom není náhodné. Podle ředitele plzeňské zoo Jiřího Trávnička k sobě mají blíž, než se zdá.
8: Sabaton zpívá o válce a o nesmyslech války, tak mě napadlo, že německy se řekne Panzernashorn, čili pancerovaný jako nosorožec. A on i tak vypadá, má pancíř na sobě, 4 cm tlustou kůži, vypadá jak obrněný transportér, takže Panzernashorn byl cíleně vybraný pro Sabatony, protože jde dohromady s jejich tématama.
0: Apu Karel se narodil 23. listopadu loňského roku a daří se mu velmi dobře.
9: Od věku 4 měsíce přikusuje to samé, co jí samice manžula, to znamená jí trávu, seno, slámu a zeleninu a stále samozřejmě pije materské mléko.
0: Členové skupiny při své návštěvě nejprve nakrmili žirafy a pak si prohlédli svého kmotřence. Půlroční nosorožec je přitom překvapil svou velikostí. Váží už 350 kg, dospělý denně sní 150 kg potravy a mládě přibírá až 3 kg denně. Odpověď Joakima Brodéna na otázku, zda by si raději vybral žirafu nebo nosorožce, byla naprosto jasná.
6: Určitě žirafa.
0: Apu Karel je třetí mládě nosorožce indického, narozené v západočeské metropoli. Místní zoo je jedinou ve střední Evropě, která tento druh chová. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Městský park v Novém Sedle na Sokolovsku ožil tradiční poutí. Zábavu a soutěže pro nejmenší večer vystřídala zábava pro ty větší. A hudba pod širým nebem přilákala řadu návštěvníků, kteří si společně užili příjemnou atmosféru.
1: Prosluněné počasí přilákalo do malebného městského parku v Novém Sedle celé rodiny i jednotlivce.
2: My jsme začali už ráno, kdy tady byl takový malý dětský den, kdy to jsme se starali o děti a poté jsme přešli o dvě hodiny, jsme zahájili tu klasickou novosedelskou pouť, která je především o té kultuře, takže spousta umělců, uměleckých vystoupení. Ale co bylo takým tím hlavním tahákem, byly vystoupení našich dětí ze školek, ze školy, z umělecké školy.
1: Vystoupení dětí i místní mladé kapely si jednoznačně získalo srdce diváků a skvěle završilo dětské dopoledne, kdy byly pro děti připraveny nejrůznější zábavné soutěže a aktivity. Nechyběla ani parková železnice nebo stanoviště místního spolku hornické historie.
3: My vlastně máme tady kousek dál, vedle šachty, tam máme svoji hornickou expozici a sem jsme si přinesli jenom takovou raznici na mince, takže děti měli možnost vyrazit si pamětní minci s naším logem hornického spolku a erbem města Nové Sedlo.
1: Po vystoupení dětí pokračoval program na hlavním pódiu, kde vystoupili Václav Upír Krejčí či Milan Peroutka. Nechyběly ani soutěže, které otestovaly pitný režim a večer to pak rozjela ABBA Revival, Šárka Kerolová, Piano and Sax Duo a na závěr energický Děda Mládek Illegal Band.
4: Mně se líbí pouť.
5: A co se ti nejvíc líbí na pouť?
4: Soutěže a tak ještě.
6: Líbí se mi nejvíc ty labutě.
7: No všechno se mi líbí. Jak si děti hrajou, jak mají radost z toho. No vždyť je to pro děti, že jo.
1: Novosedelská pouť přinesla přátelskou a zábavnou atmosféru, kterou si návštěvníci náležitě užili. V Novém Sedle se toho ovšem dá zažít mnohem více, ať už jsou to divadelní zájezdy do Karlovarského divadla nebo třeba závody na pump tracku.
2: U Hornického muzea tady byla akce vaření gulášů, což se setkalo s velkou odezvou od lidí. No a připravujeme třeba 8. 9. srpna na Velký Aně zase tradiční koupání na Velký Aně, závody na Velký Aně, prostě takovou tu akci Velká Ana.
1: Z Nového Sedla pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Plzeňský kraj zažil začátkem června doslova vesmírnou invazi. Do několika měst v regionu postupně zavítá v rámci unikátní roučou Spacebus 18-metrový mobilní raketoplán.
8: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pouť po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
9: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze 4 oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
8: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
10: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme, takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
8: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
9: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
8: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
11: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
12: Zajímavý, protože i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se to hodně užila.
13: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze země.
8: Vzdělávací a popularizační akce Space Bus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
9: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Space Buzzu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
8: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Umělá inteligence, bezpečnost, ale také investice do startupů. Nejen tato témata se řešila na konferenci, která se v uplynulých dnech konala na Pražském hradě. Akce se účastnili nejen zástupci investorů, ale také technologických firem, veřejné správy i mezinárodního biznesu.
14: V prostorách Martinického paláce na Pražském hradě se uskutečnil další ročník technologické konference s názvem Innovations United. Akce, která byla zaměřená na inovátory a startupy, nabídla i letos program nabitý špičkovými investory a zajímavými prezentacemi.
15: Innovations United se zde na Pražském hradě v Martinském paláce organizuje již pátým rokem a hlavní témata, která rezonují tímto ročníkem, tak jsou i témata, která vnímáme z řad biznisu i společnosti, jsou důležitá. Je to jak téma umělé inteligence, komunikace, jak umělá inteligence bude zasahovat do formy komunikace, obrana, defense, zdravotnictví, potažmo kybernetická bezpečnost a měli jsme možnost vidět i 5 zajímavých startupů, které soutěžily o 1 milion euro.
14: Na konferenci dorazili přední čeští, ale i zahraniční podnikatelé, kterých je rok od roku více.
15: Za co jsem moc rád, tak že se nám každý rok daří ty každý ročník zlepšovat a máme čím dál větší audienci i ze zahraničí, takže například moderátorka Stacy Quackenbush, která je moderátorkou celé Innovations United, tak přiletěla ze Spojených států, z New Jersey, kde sama pracuje na vlastním startupu a sleduje nás už další dobu v onlineu, chtěla se připojit, takže dorazila. Mimo Stacy, tak tady máme zástupy zajímavých řečníků třeba z Asie, z Invest Hong Kong, Kima Zítlaua, máme tady i zahraničního a Andreje Petrenau, spousty dalších.
14: Z řad českých podnikatelů zde vystoupil například Michal Ilich se startupem vyvíjejícím letadlo s kolmým startem. Účastníci konference se ale mohli dozvědět také to, jak lze ochránit fyzické umění nebo se dozvědět více o humanizaci digitální komunikace.
16: My vyvíjíme letadlo s kolmým startem, to znamená něco, co kombinuje výhody vrtulníku, že vzlítne kolmo a potom překlopí všech těch 8 vrtulí a letí s efektivitou a rychlostí běžného letadla. Tohle letadlo je připravené na použití takzvaného udržitelného leteckého paliva. To znamená paliva, který je vyrobený z biologických zdrojů.
17: Dnes jsme tady s jedním z našich projektů, což je Digital Art Trade. Snažíme se vytvořit systém, který bude mít možnost vytvořit digitální dvojče pro fyzické umění v reálném světě. Pro autory to znamená ochranu jejich díla, možnost zaznamenání hodnoty díla, uložení dokumentace o prodeji, ochránění autorských i vlastnických práv a případně i pro sběratele, muzea nebo velké aukční domy jsme schopni tyto informace předávat dál, tak, aby se celý trh ztransparentnil.
18: Jeden z klíčových prvků vztahu mezi lidma je to, že má nějaký průběh. Je to nějaká cesta. Cesta, která začíná se známením, končí přes, nebo probíhá přes vytváření důvěry, vztahu, až třeba potom, že mi někdo něco prodá. A vlastně my jsme se naučili, nebo my jsme vytvořili si řešení, který umí vytvářet takové cesty v digitálních kanálech, a umíme to ve scaleu milionu klientů, který může mít každý svůj vlastní individuální stezku.
14: Konferenci si nenechali ujít ani zástupci vlády.
19: AI už je automatickou součástí nejenom české ekonomiky a tak jako jsme kdysi přistupovali k zavádění nových informačních systémů a v nějaké míře jsme v nějakém čase postupně zavedli, tak to též nás bude čekat s umělou inteligencí. Teď jenom otázka, jak budeme rychlí a jak toho využijeme ve smyslu získání konkurenční výhody na úrovni průmyslu, případně v oblasti bezpečnosti, zdravotnictví. Považujeme za naprosto zásadní, abychom zde i v regionech měli dostatečně robustní infrastrukturu, anebo alespoň takovou, která bude sloužit pro ty, kteří v oblasti AI chtějí cokoliv činit, ať už chtějí programovat nebo jenom využívat.
14: Návštěvníci, kterých dorazilo přes 300, mohli během konference ochutnat kávu nebo vína z rodinného vinařství v Rakvicích. Celá akce, jejímž mediálním partnerem byla celoplošná sítě regionálních televizí Regio TV 1, byla pak zakončena večerním Venture Club Disrupt Awards. Z Martinického paláce Lenka Prokšová.
0: Město Veselí nad Moravou nechalo vysadit 7,5 tisíce stromů a keřů. Vytvořilo tak krajinný prvek, který pomůže zadržovat vodu v krajině. Jde přitom jen o první etapu. Konečným cílem je vysazení 16 tisíc kusů dřevin.
20: Lokality u Močárů a Záklinky leží podél cesty z Veselí nad Moravou na Kozojítky. Rozsáhlé zemědělské lány tu nově přerušil pás stromů různé velikosti, keřů a travin. Město tu totiž realizovalo první etapu takzvaného územního systému ekologické stability. Ten má za cíl bojovat proti půdní erozi spojené s globálním oteplováním a nevhodným hospodařením v krajině.
21: V první etapě realizace úsez prvku ve Veselí nad Moravou jsme na ploše 8,5 hektaru vysadili přes 4 tisíce odrostků, 350 alejových stromů a přes 2800 keřů. Současně jsme založili 8 hektarů luk. Kromě té realizace máme v rámci smlouvy ještě 3 letům následnou péči a 3 leta následná péče znamená, že se budeme o ty podesty starat tak, aby po 3 letech jsme to předali objednateli v plně zapojeném stavu a životoschopném stavu, ať můžou krajinné prvky plnit svou funkci.
20: Vysázeny tak byly například lípy, duby, javory či břízy, ale také brsleny, dříny, hlohy či ptačí zob. Pás zeleně pomůže zadržovat vodu v krajině, nabídne životní prostor hmyzu a úkryt živočichům. Navíc, až budou stromy dostatečně velké, aby je neohrožoval okus zvěří, odstraní se oplocenka, která je chrání a lokalita se otevře i pro obyvatele města. Veselí nad Moravou ale s ochranou krajiny ve svém katastru teprve začíná.
22: Dneska se předává dílo, které zahrnuje první etapu z celkového množství 3 etap takzvaného územního systému ekologické stability. Ta plocha je poměrně rozsáhlá, protože se jedná o 30 hektarů a v rámci všech 3 etap bude na území našeho města vysazeno téměř 16 tisíc stromů a keřů. A samozřejmě je důležité vždycky financování celé této akce, která je poměrně náročná, to jak z pohledu zadávacího řízení, tak samozřejmě z pohledu realizace a následné péče, že vlastně dohromady se jedná o téměř 60 milionů korun, které do těchto 30 hektarů je investováno.
20: Veškeré finanční prostředky na to získalo město z evropských fondů, konkrétně z operačního programu životního prostředí. Další lokalita, kde se bude sázet zeleň ve druhé etapě tohoto projektu, je u Radošova, ta třetí na pravé straně řeky Moravy směrem na Moravský Písek. Vše by mělo být hotovo na jaro 2027. Vznikne tak propojená síť krajinných prvků, která pomůže se zadržováním vody v krajině, podpoří biodiverzitu, ochrání půdu a zlepší životní prostředí v okolí Veselí nad Moravou.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Ne všechny třídy vedou do školy. Některé vedou světem. A právě na jednu takovou cestu se vydáme i dnes. Čekají nás místa známá i zapomenutá, příběhy ukryté v krajině, památkách i mezi lidmi. Stačí jen zpomalit, rozhlédnout se kolem sebe a nechat se překvapit tím, co všechno můžeme objevit. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou do Brna. To totiž není jen městem moderní architektury a živé kultury. Je také místem, kde se po staletí setkávaly různé národy, tradice a náboženství. Právě tuto rozmanitost představuje projekt Brno a jeho chrámy, který od 15. června do 15. září zve návštěvníky k objevování nejvýznamnějších sakrálních památek jihomoravské metropole. Ve vybraných kostelech, chrámech a dalších místech duchovního života budou připraveni průvodci, kteří zdarma představí jejich historii, architekturu i současný význam. Více informací o akci najdete na portále Kudy z nudy. Na úpatí nejvyšší hory Blanského lesa leží jihočeská obec Holubov, která je pro mnoho turistů výchozím bodem k jednomu z nejkrásnějších výletů v regionu. Právě odtud se totiž vydáme na vrchol Kleti, hory, která už po generace láká návštěvníky svými výhledy, rozhlednou i jedinečnou atmosférou. Klet je se svými 1084 metry nejvyšším vrcholem Blanského lesa a za jasného počasí nabízí panoramatické pohledy na Šumavu, Hradské hory i Českobudějovickou pánev. Čeká nás cesta krajinou, která patří k nejkrásnějším v jižních Čechách.
1: Pro milovníky pohybu a přírodních krás je Holubov ideální místo pro aktivní odpočinek. Nachází se jen 15 kilometrů od Českého Krumlova, obklopený chráněnou krajinou oblastí Blanský les. Pro svou polohu nabízí atraktivní turistické cíle. V toulkách s kamerou jsme se do malebné obce Podkletí vypravili i my. Do Holubova se dostanete pohodlnou cestou vlakem ze všech koutů našeho kraje. Vypravit se odtud můžete pěšky hned na několik turisty vyhledávaných míst, třeba na romantickou zříceninu hradu Dívčí kámen. V jeho šťastné blízkosti najdete i keltské opidum. Vzniklo kolem roku 60 před naším letopočtem na území o rozloze asi 26 hektarů. My jsme se tentokrát vydali na nejvyšší horu Blanského lesa, která dosahuje výšky 1083 metrů. Vyveze vás tam sedačková lanovka, jejíž vlastníkem je obec Holubov.
2: Pokud se rozhodnete přijet pod horu Kleť svým autem, pohodlně zaparkovat můžete na místním parkovišti. Jakou má kapacitu?
3: Parkoviště má kapacitu zhruba 120 míst plus dvě místa pro nabíjení elektrovozidel.
2: Prvotní energii si mohou návštěvníci dodat i v tomto občerstvení. Jaké dobroty si tu mohou dopřát?
3: Pivo, limonádu, párek v rohlíku, zmrzlinu, káva, čaj.
1: Lanovka upoutá svým retro stylem, jak by taky ne. Provoz tu byl zahájen 1. července 1961 a jde o druhou nejstarší lanovku v Čechách. Od té doby spolehlivě přepravila už více než 3 miliony turistů. Trať lanové dráhy tvoří nekonečné dopravní lano, které je vedeno pomocí kladek v kladkových bateriích.
3: Lanovka má 100 sedaček a dlouhá je 1700 metrů. Jízda nahoru trvá zhruba 15 až 20 minut. Samozřejmě každodenní údržbu vyžaduje. Jsou různé pravidelné prohlídky kvůli bezpečnosti a v současné době máme 3 stále zaměstnance plus 4 brigádníky, ale jak už to bývá, samozřejmě scháníme jak nové zaměstnance, tak brigádníky, takže kdo by měl zájem, může se o tuto práci ucházet.
1: My už se přesouváme na jednu ze žlutých single sedaček. Dozvídáme se, že kromě batohů si tu hravě poradí i s přepravou kol, elektrokol, lyží nebo dětských kočárků. Doporučujeme si raději dopředu zjistit otevírací dobu a jízdní řád.
3: Pravidelný provoz je červenec, srpen, září, v zimě svátky vánoční a jinak soboty, neděle a svátky.
2: Teďka od června nebo potažmo od července se bude provozní doba nějak upravovat?
3: Bude zahájen každodenní provoz od června do konce září.
1: Cesta plyne pomalu, ale jistě, a tak máme možnost pokochat se místní krajinou. Pod námi se to hemží výletníky, kteří upřednostňují výšlap na kleť po svých. Stezku lemují menší i větší kameny. I ty stojí za pozornost. Podle pověsti je totiž pod největším z nich ukrytý poklad. Z vrcholu kleti se za pěkného počasí nabízí rozhled do všech světových stran, na Šumavu, Budějovickou Pánev, a při dobré viditelnosti dohlédnete až k vrcholkům alpských velikánů. V létě to můžete zažít i zajímavé prohlídky astronomické observatoře. Výhledy z nejstarší kamenné rozhledny v Čechách rozhodně stojí za trochu námahy. Vyhlídkovou věž se 110 schody nechal v roce 1825 vybudovat kníže a vévoda krumlovský Josef II. Ze Schwarzenbergu. 400 od jejího vzniku letos připomene velkolepá oslava, kterou pořadatelé chystají už 4. července při západu slunce.
2: Počasí na kleti je nestálé a je lepší si do batohu přivalit teplé oblečení. A to i pro případ, že se rozhodnete půjčit koloběžku, která vám zajistí adrenalinový zážitek.
4: Zákazníkům nabízíme tři trasy do Krásetína, odkud vede i lanovka nahoru na kleť, do Zlaté Koruny nebo do Českého Krumlova. Všechny trasy jsou podobně dlouhé, je to rozdíl asi půl kilometru mezi nimi.
2: Musí se turista nějakým způsobem připravit, vzít si třeba přilbu?
4: Přilba do 18 je povinná, jinak nic zvláštního nepotřebujete. Projdete rychlým školením, jak se koloběžka ovládá, vysvětlením trasy, nějakých nebezpečných úseků a jste připraveni jet.
2: Pro koho je ta cesta vhodná? Od jaké věkové hranice ji nabízíte?
4: Je to většinou třeba od 8 let, tak se doporučuje. Můžou to jezdit i menší děti a můžou jezdit vlastně i, že jeden z rodičů je vzadu a to dítě je před ním a drží se a jede s ním. Od 8 let pak už můžou jezdit děti sami, máme i speciální malé koloběžky.
2: Na kolik tenhle ten zážitek vyjde?
4: Koloběžka pro dospělého stojí 240 korun.
1: Pokud se vydáte na zpáteční cestu z kletě do Krásetína, určitě se zastavte u místní holubovské kaple na Petrově Hůrce, která je zasvěcena svaté Anežce České. Postavena byla z iniciativy bývalého starosty Jaroslava Fraňka. Pro zdejší obyvatele se stala místem k relaxaci a uklidnění v dnešní uspěchané době. Bohatou historií se může pochlubit místní základní amatérská škola, která se se svou podobou v kamenném hávu vymyká běžným vzdělávacím zařízením. Učit se zde začalo už v roce 1893. Hospodářské oživení přinesl obci závod Artipa, který vybudoval František Sklář ze staré železárny v roce 1946. Velká modernizace pak nastala po roce 1980. Současný majitel, společnost Graf Obal Skalica, zaměstnává stovky obyvatel z Holubova a okolí. Zajímavostí je tu ale daleko více. Ať už máte rádi historii, kulturu nebo přírodu, každý si tu přijde na své.
0: Na první pohled vypadá jako běžná vlaková souprava. Uvnitř se ale ukrývá unikátní multimediální projekt, který silnou a interaktivní formou upozorňuje na rizika závislostí a nebezpečí špatných životních rozhodnutí. 6 vagónů, 4 kinosály a 8 interaktivních místností tvoří jedinečný zážitkový program pro školy i širokou veřejnost. Revolution Train bude od 8. do 19. června putovat po České republice a staví například v Mikulově, Břeclavi, Hustopečích, Moravském Krumlově, Pacově, Veselí nad Lužnicí, Klatovech nebo v pražských Horních Počernicích. Počasí už láká i k venkovnímu sportování a proto se Česká Třebová na několik dní promění v jedno velké sportoviště. Od 15. do 19. června se zde uskuteční už 28. ročník oblíbeného týdne sportu, který nabídne pestrý program pro děti, školy, rodiny i aktivní sportovce. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet desítky sportovních disciplín. Od atletiky, volejbalu a stolního tenisu až po orientační běh, lezení na na horolezecké stěně nebo netradiční soutěže. Chybět nebude ani populární závod o železného kohouta, který prověří všestrannost závodníků v několika disciplínách. Každý den navíc doplní kulturní program, hudba a setkání sportovních klubů. V malebném městysi Levín v Českém středohoří se už po staletí předává jedno výjimečné řemeslo z generace na generaci – hrnčířství. Právě tady totiž tradice výroby keramiky nikdy úplně nezanikla a její historie sahá více než 600 let do minulosti. Dnes v Levíně působí několik keramických dílen, kde návštěvníci mohou nahlédnout pod ruce zkušeným keramikům, sledovat vznik originálních výrobků nebo si práci s hlínou sami vyzkoušet. My se teď podíváme do jedné z místních hrnčířských dílen a zjistíme, proč si toto tradiční řemeslo získává oblibu i v dnešní uspěchané době.
5: Jedno z nejvýznamnějších středisek keramické výroby nejen v Čechách, ale i ve střední Evropě, přesně to byl Levín. Hrnčířské dílny tady byly už před 600 lety a v tradici tady pokračují i dnes.
6: My jsme v podstatě do Levína přišli v roce 2012 a strašně se nám tady zalíbilo a rozhodli jsme se tady uspořádat keramické sympozium. To bylo v roce 2013 a postupně ta tradice vlastně pokračovala.
5: Magdalena Brožová a Alena Šumová si v Levíně zařídili vlastní hrnčírny. V téhle dílně tvořili celé generace levínských hrnčířů.
6: Mě a mojí kolegyni jsem přitáhl akademický malíř Zdislav Hercík, který tady vlastně v tomhletom objektu žil a tvořil. A my jinak pocházíme od Mníšku pod Brdy, takže jsme se sem vlastně přijeli podívat, kde žil a postupně se nám tady zalíbilo. Samozřejmě, že jsme objevili i tu bohatou historii, že tady těch 600 let se dělala keramika, že tu byly i ložiska kvalitního jílu.
5: Dnes už si hlínu na tvoření musí keramičky kupovat v obchodě. Přesto je pro ně místo s tak bohatou historií velkou inspirací. Autentickou hrnčírnu a jejich práci jezdí obdivovat i lidé ze zahraničí.
6: Jeden z největších úspěchů je zprovoznění tady historické dvoupatrové pece z roku 42, která tady v domě je. Takže to považuji za obrovský úspěch, že se to podařilo a my v té peci jednou za dva roky pálíme z nostalgie se skupinkou kolegů. Takže udržujeme vlastně život v té poslední nejstarší levínské peci, co se tady zachovala.
5: Do konce roku v Levíně chystají ještě několik akcí.
7: V letošním roce chystáme ještě otevřené dílny, všechny čtyři, co tady v Levíně máme. Ty budou 2. a 3. prosince. Je to o tom, že lidi přijdou, projdou si dílny, můžou si někde něco vyzkoušet, nakoupit si samozřejmě, popovídat, je to taková domácí akce. A za týden na to, 9. prosince, máme adventní jarmark. Na to se všichni moc těšíme, protože to je taková srdcovka. Samozřejmě stánky s drobnostma, dárkama, hodně keramiky, to je jasný.
5: Ochutnat budete moci i občerstvení z lokálních surovin. Na programu nebude chybět ani koncert sboru z Děčína nebo dílny pro děti. Pro televizi Ústeckého kraje připravila Klára Typanová.
0: Fialová pole, omamná vůně a atmosféra, která připomíná jich Francie. Takový je levandulový statek v Bezděkově, který v období hlavního květu zve návštěvníky na speciální komentované prohlídky. Od 15. června do 15. července se zde mohou zájemci podívat nejen mezi rozkvetlé záhony, ale také do zákulisí pěstování a zpracování levandule. Nahlédnout do foliovníků se sazenicemi, sušárny, destilerie i dalších míst, kam se běžně návštěvníci nedostanou. Hradec Králové ukrývá místo, které potěší všechny milovníky květin. Od 13. do 28. června se zde návštěvníkům otevře jediné mezinárodní soutěžní rozárium svého druhu ve střední a východní Evropě. A to v době, kdy jsou růže v plném květu a předvádějí svou největší krásu. Na záhonech rozária rozkvétá více než 1000 keřů a přes 200 odrůd růží z celé Evropy. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejnovější šlechtitelské novinky, vítězné odrůdy oceněné titulem Zlatá růže města Hradec Králové i růži nesoucí jméno oblíbené herečky Libuše Šafránkové. Americký spisovatel Henry Miller kdysi řekl, skutečným cílem cest není nové místo, ale nový pohled. Doufám, že vám dnešní putování přineslo právě takový pohled na místa známá i méně známá, na krajinu, historii i příběhy, které nás obklopují. A děkuji, že jste cestovali s námi. Těším se na vás opět příště u pořadu Putování v regionech, kde budeme společně objevovat další zajímavá místa naší země i za jejími hranicemi.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Nový český miliardář, který vyhrál neuvěřitelných 2,5 miliardy v loterii, už má své peníze na účtu. Ten bude mít asi nových kamarádů. No, pojďme nezávidět a přát mu to. Krásná historická auta i nejmodernější supersporty udělali radost malým i velkým nadšencům, kteří se přišli podívat na sraz na pražském Černém mostě.
1: Americké koráby, britské limuzíny, italské supersporty i vzácné veterány. Právě pestrá přehlídka automobilů přilákala do parku Učeňku návštěvníky všech generací. Městská část podpořila akci například s výhodněným občerstvením nebo jízdami historickými vozy zdarma pro obyvatele Prahy 14, kteří dorazili s kuponem z radničního časopisu 14. A
2: nám se poslední dobou hodně daří i díky téhleté akci ukázat, že lze udělat takovouhle velkou akci pro celou Prahu i výhodnou pro obyvatele městské části, na které se koná. Podařilo se nám vyjednat různé bonusy, slevy, výhody, možnosti využití, které ostatní neplatící návštěvníci nemají právě pro obyvatele městské části. A myslím si, že to je dostatečný přínos pro to, abychom si to příště zopakovali.
3: A je to o tom, že jsme se tady sešli s našimi krásnými vozy.

0: A máme tady společnost těch nejluxusnějších a nejhezčích vozů, které vlastně může být. Takže začínáme Rolls-Roycem přes Ferrari, Lexus, Lamborghini, Porsche a tak dále. A v současné době si myslím, že jich je tak přes 250 aut je tady určitě. Tady máme skákací hrad, který je za námi. Máme tady historický autobus Škoda 706 RTO, v kterém se můžou návštěvníci zadarmo svést. Máme tady koně, které vozí děti. Máme tady cukrárnu, máme tady food truck se zajímavým jídlem, tetování, malování na obličej. Prostě je tady toho spoustu i pro děti a dospělé.
1: Tímhle Jaguarem F-Type. Speciální edice, to je 60 kusů vyrobených na světě k výročí výroby E-Typeu legendárního. A tohle ještě takový jako speciální, že ještě je tak vyladěný, že je to asi nejvýkonnější Jaguar široko daleko, to znamená ve střední Evropě, řekněme.
2: Je to Bentley Mulsanne, vlastně původní první generace Bentley Mulsanne, která vznikla na začátku 80. let a byla vyráběna až do roku 85.
3: Určitě tady ta zelená Corvette.
4: Chtěl bys si třeba v budoucnu někdy koupit?
3: Kdybych na to měl peníze, tak určitě.
4: Co kámoš, jaký auto se líbilo dneska nejvíc tobě?
5: Mně se tady zatím nejvíc líbí tady ta zelená Corvette. Nevím, jestli na ní budu mít prachy.
6: Classic Cruising tak i letos přivedl na Černý most stovky návštěvníků, kteří si mohli zblízka prohlédnout automobily, které běžně na českých silnicích nepotkají. Natálie Vašková, Televize Praha.
7: U pojízdných krasavců ještě zůstaneme. Tentokrát vám představíme historické vozy, které jsou nově ozdobou sbírky ostravského dopravního podniku.
8: Takhle vypadala slavná tramvaj Tatra T3 na jaře v roce 2024, když začínala její renovace v dílnách dopravního podniku Ostrava. A takhle vypadá dnes. Při renovaci byla uvedena do stavu z roku 1970, kdy začala v Ostravě vozit cestující.
9: Problém byl určitě zehnat některé ty původní prvky, původní materiály, konkrétně třeba obložení bočnic, jo? Ty umakarty se nevyrábějí, nevyrábějí se ty tapety, které jsou kolem těch oken.
10: To fakt bylo několik let jako usilovné práce našich lidí, renovační firmy, a já ale věřím, že všichni jako to ocení, protože je vidět, že každý šroubek je i natočený správným směrem.
8: Druhým zrestaurovaným unikátem je autobus Škoda 706 RO. Ten byl uveden do stavu kolem roku 1962.
11: Za mě nejdůležitější je to, že se přenáší ty dovednosti, ta erudice, tady těch starších pánů, kteří vlastně ty dovednosti mají a vlastně předávají je těm mladším, té generaci, která vlastně by mohla v té práci pokračovat.
8: Dopravní podnik má ve své sbírce celkem 55 historických vozidel. Uschovaná jsou v depozitáři v Martinově a řada z nich je pojízdných a jsou oblíbenou atraktivitou na různých akcích pro veřejnost. Tomáš Kořistka, Televize Polar.
7: Věděli jste, že první knížka v českých zemích byla vytištěna v Plzni? Významnou událost, ke které došlo přesně před 550 lety, připomíná kniha a také výstava v Maashausu Plzeňské radnice.
12: Právě Maashaus hostí až do konce června výstavu o knihtisku, prvopočátcích, ale i o postupném vývoji a tradici tohoto řemesla na západě Čech.
13: Myšlenkou naší této výstavy je, aby se vědělo, kdy byl vynalezen knihtisk, kdo ho vynalezl, Gutenberg v Mohuči, a že 25 let po vynalezení knihtisku již se knihtiskem tisklo v Plzni. To je to zásadní a k tomu jsme vydali tu knihu 1476, poprvé se tisklo v Plzni, kde je zmapovaná celá historie.
12: Součástí vernisáže byl i křest knihy mapující historii knihtisku v Plzni, kterou vydalo a vytisklo nakladatelství NAVA. Jak moc náročné bylo dát dohromady všechny informace z dob nedávných i z hluboké minulosti.
14: U spoustě tiskáren se v archívech nenašlo vůbec nic. A tak jsme museli pamětníky hledat. Prostě jakýkoliv zdroj informací byl cenný. S knížkami je vždycky práce zajímavá.
12: Při slavnostním zahájení výstavy byly k vidění i velmi vzácné originály prvních tisků, které mají nevyčíslitelnou hodnotu a tak je po celou dobu střežila dvojice hlídačů.
13: Můžeme vidět originál knih 15. století, ale originál té první knihy, která se tu vytiskla, to znamená Statuta Arnošta z Pardubic, bohužel jsou tři exempláře, dvě jsou v Čechách, v Národní knihovně, a jedna kniha se nám zatoulala do Washingtonského kapitolu, do knihovny Senátu.
12: Jedním z kmotrů knihy o plzeňské historii tiskařství byl radní Plzeňského kraje Libor Picka, kterého zaujala neuvěřitelná kvalita práce někdejších mistrů.
15: Ten originál, ten vypadá, kdyby byl tištěný včera, Nic se nemění, krásná, ostrá písmenka, vazba, sešito, prostě nádherná záležitost. No a to vše ostatní, něco je popsáno v knize, něco se můžete podívat a myslím si, že to svědčí o tom, že Plzeň a Plzeňský kraj jsou a i nadále budou na čele toho dění v České republice.
12: Výstava o historii knihtisku je v Maashausu Plzeňské radnice na náměstí Republiky přístupná denně, a to zcela zdarma až do konce měsíce. Jonáš Novotný, televize ZAK. Ikonická americká zpěvačka, která byla modlou i slavného Michaela Jacksona, přijede poprvé do České republiky. Jak moc náročné je zařídit koncert hvězdy velikosti Diany Ross? To nám popsali zástupci pořadatelského týmu. Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michaela Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
16: Dobrý den.
12: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
17: Dobrý den.
12: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
17: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
12: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
17: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tedy takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl a myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lochutíně v Plzni, tak ji přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku.
12: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký metalfest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo, je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
17: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lochutině ji přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat a aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech naprosto perfektně, zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
12: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška. Co vy máte společného s tím koncertem?
16: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadaci Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný. Kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jero Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška a tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to myslím opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
7: Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
17: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
7: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
17: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevřou čtyři tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotíně chystá celý český show business, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
7: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
17: Určitě. My jsme si pro všechny Plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
7: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
16: My děkujeme za pozvání.
17: Děkujeme za pozvání.
7: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Připomenu, že dlouhá léta vybydlený objekt v Reslově ulici v centru Plzně prochází od listopadu 2025 velkou rekonstrukcí a teď v pondělí se část budovy nečekaně sesunula. Nikomu z dělníků se naštěstí nic nestalo.
1: V odpoledních hodinách došlo při rekonstrukci objektu Reslova 13 k zřícení jeho části. Asi to nejhlavnější je, že nedošlo vlastně ke zranění osob ani ke škodě na okolních objektech. V současné době se pracuje na statickém zajištění vlastně toho zbourané části.
0: Stropy, které se probořily a strhly i štítovou zeď ve vnitrobloku, byly už původně určeny k demolici, takže škody jsou vlastně minimální. Hlavním úkolem teď je stavbu zabezpečit, aby neohrožovala okolí a dělníky.
1: Až dojde ke statickému zajištění, což bude spočívat hlavně k bourání štítové stěny, tak aby nespadla na sousední objekt, bude vyklizena násuť a dojde k novému technologickému postupu, který povede k tomu, aby dílo vlastně bylo zdárně dokončeno a vznikly nové byty a všechno bylo zase v pořádku.
0: Během úterý prozkoumali celý objekt statici a další odborníci, kteří teď mají určit, jaký by měl být postup prací a co se v původním projektu rekonstrukce bude muset změnit.
2: Prioritně bezpečnost. Nejdůležitější je, že nebyla způsobena žádná škoda na zdraví, že se nikomu nic nestalo. Stejně tak nebyla způsobena ani škoda na cizím majetku. Co se týče stavby samotné, v Reslově 13, ta byla již v minulém roce předána zhotoviteli stavby, tedy stavební firmě, a ta je pro tyto případy pojištěna.
0: Z bezpečnostních důvodů budou další práce probíhat především z jeřábu, aby dělníci nebyli ohroženi. Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Prosluněné počasí přilákalo do malebného městského parku v Novém Sedle celé rodiny i jednotlivce.
4: My jsme začali už ráno, kdy tady byl takový malý dětský den, kdy to jsme se starali o děti a poté jsme přešli o 2 hodiny, jsme zahájili tu klasickou novosedelskou pouť, která je především o té kultuře, takže spousta umělců, uměleckých vystoupení. Ale co bylo takým tím hlavním tahákem, byly vystoupení našich dětí ze školek, ze školy, z umělecké školy.
3: Vystoupení dětí i místní mladé kapely si jednoznačně získalo srdce diváků a skvěle završilo dětské dopoledne, kdy byly pro děti připraveny nejrůznější zábavné soutěže a aktivity. Nechyběla ani parková železnice nebo stanoviště místního spolku hornické historie.
5: My vlastně máme tady kousek dál, vedle šachty, tam máme svoji hornickou expozici a sem jsme si přinesli jenom takovou raznici na mince, takže děti měli možnost vyrazit si pamětní minci s naším logem hornického spolku a erbem města Nové Sedlo.
3: Po vystoupení dětí pokračoval program na hlavním pódiu, kde vystoupili Václav Upír Krejčí či Milan Peroutka. Nechyběly ani soutěže, které otestovaly pitný režim a večer to pak rozjela ABBA Revival, Šárka Kerolová, Piano and Sax Duo a na závěr energický Děda Mládek Illegal Band.
6: Mně se líbí pouť.
7: A co se ti nejvíc líbí na pouť?
6: Soutěže a tak ještě.
8: Líbí se mi nejvíc ty labutě.
9: No všechno se mi líbí. Jak si děti hrajou, jak mají radost toho. No vždyť je to pro děti, že jo.
3: Novosedelská pouť přinesla přátelskou a zábavnou atmosféru, kterou si návštěvníci náležitě užili. V Novém Sedle se toho ovšem dá zažít mnohem více, ať už jsou to divadelní zájezdy do Karlovarského divadla nebo třeba závody na pump tracku.
4: U Hornického muzea tady byla akce vaření gulášů, což se setkalo s velkou odezvou od lidí. No a připravujeme třeba 8. 9. srpna na Velký Aně zase tradiční koupání na Velký Aně, závody na Velký Aně, prostě takovou tu akci Velká Ana.
3: Z Nového Sedla pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Spolupracujeme s nimi, je to výborný a jsem ráda, že je na obodě máme.
1: Své dovednosti zde ukázalo celkem 11 týmů z celé Plzně, z toho 3 v mladší kategorii ve věku od 6 do 11 let a 8 starších ve věku do 15 let.
2: Tady bude probíhat štafeta dvojic, který si účastní 5 soutěžících, pak nás čekají požární útoky, to většinou děti nejvíc zajímá, jelikož prostě voda je voda.
1: Kromě sportovních výkonů jde ale hlavně o zábavu a přátelství. Na Boškovském ostrově panovala skvělá atmosféra.
3: Já tady mám hlavně kamarády, tady je požární sport, baví mě to a prostě je to zábava.
4: Hodně se učíme spolupráci a docela mě to baví, protože tady mám hodně kamarádů a setkáváme se často.
5: Práce s týmem a taky skvělý kolektiv. Je to i zábava.
1: Podporu mladých hasičů vnímá druhý plzeňský obvod jako velmi důležitou.
0: Oni si vychovávají své nástupce, své děti, které nebo cizí děti, které potom nám pomáhají. Takže jednotky dobrovolných hasičů jsou důležité mít a vychovávat mládež odmala.
1: Problémem, se kterým se sbory dobrovolných hasičů potýkají velmi často, je velká sportovní konkurence.
2: Fotbal je fotbal, co si řekneme. Je to někdy jako na vysoký úrovni, pak je to asi na nízký úrovni, že ty děti prostě většinou zajímá ten fotbal, než prostě ten požární sport, protože to není tak jako vidět v té televizi a tohleto. Myslím si, že to je jako jedna z důležitých věcí, co vlastně ty děti potřebujou, jelikož vlastně potřebujeme doplňovat výjezdovou jednotku. Stává se nám, že některé ty děti potom doplní výjezdovou jednotku a potom jsou vlastně prospěšný pro město.
1: Ti nejlepší si z Boškovského ostrova odvezli poháry. Skutečnými vítězi jsou ale všichni, kteří nechali na dráze své srdce. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
6: Právě Maas House hostí až do konce června výstavu o knihtisku, prvopočátcích, ale i o postupném vývoji a tradici tohoto řemesla na západě Čech.
7: Myšlenkou naší této výstavy je, aby se vědělo, kdy byl vynalezen knihtisk, kdo ho vynalezl, Gutenberg v Mohuči, a že 25 let po vynalezení knihtisku již se knihtiskem tisklo v Plzni. To je to zásadní a k tomu jsme vydali tu knihu 1476, poprvé se tisklo v Plzni, kde je zmapovaná celá historie.
6: Součástí vernisáže byl i křest knihy mapující historii knihtisku v Plzni, kterou vydalo a vytisklo nakladatelství NAVA. Jak moc náročné bylo dát dohromady všechny informace z dob nedávných i z hluboké minulosti.
8: U spoustě tiskáren se v archívech nenašlo vůbec nic. A tak jsme museli pamětníky hledat, prostě jakýkoliv zdroj informací byl cenný. S knížkami je vždycky práce zajímavá.
6: Při slavnostním zahájení výstavy byly k vidění i velmi vzácné originály prvních tisků, které mají nevyčíslitelnou hodnotu a tak je po celou dobu střežila dvojice hlídačů.
7: Můžeme vidět originál knih 15. století, ale originál té první knihy, která se tu vytiskla, to znamená Statuta Arnošta z Pardubic, bohužel jsou 3 exempláře, 2 jsou v Čechách, v Národní knihovně a jedna kniha se nám zatoulala do Washingtonského kapitolu do knihovny Senátu.
6: Jedním z kmotrů knihy o plzeňské historii tiskařství byl radní Plzeňského kraje Libor Picka, kterého zaujala neuvěřitelná kvalita práce někdejších mistrů.
9: Ten originál, ten vypadá, kdyby byl tištěný včera. Nic se nemění, krásná, ostrá písmenka, vazba, sešito, prostě nádherná záležitost. No a to vše ostatní, něco je popsáno v knize, na co se můžete podívat. A myslím si, že to svědčí o tom, že Plzeň a Plzeňský kraj jsou a i nadále budou na čele toho dění v České republice.
6: Výstava o historii knihtisku je v Maas House Plzeňské radnice na náměstí Republiky přístupná denně, a to zcela zdarma až do konce měsíce. Jonáš Novotný, televize ZAK.
10: Obyvatelé města Stot na jižním Plzeňsku se dočkali výrazného usnadnění cest do práce, do škol i za zábavou. Pomůže jim v tom nová lávka přes řeku Radbuzu, která znamená zásadní zkratku a zároveň také bezpečnější spojení z jedné strany břehu na druhý.
11: Vyhýbáme se silnici 1/26, co znamená, že se cyklisti, chodci dostanou bezpečně mimo hlavní silnici, která je hodně frekventovaná, na druhou stranu řeky a dál můžou pokračovat buď směr Plzeň do Chotěšova nebo směr do Mažlice do Holíšova.
10: Například cesta z okraje města do Stotské nemocnice se zkrátí téměř o 2 kilometry.
12: Pro nás to znamená, že si můžeme zkrátit cestu z jednoho kouta města na druhý a hlavně je to pro bezpečnost velký přínos, protože doprava ve Stodě je strašná.

0: Je to úplně super pro cyklisty. Nemusím jezdit po hlavní silnici, můžu jet rovnou do Holišova tady přes most. Super lévka.
1: Je to fajn, každý den to využíváme, chodíme na procházky nebo jezdíme na kole. Doteď jsme to museli vlastně obcházet okolo a teďko si to můžeme zkrátit.
2: Lávka se nachází na velmi frekventovaném místě mezi Domažlickou ulicí a protilehlým fotbalovým stadionem.
3: Ta cyklotrasa nepomáhá jenom, že propojujeme jako část města, ale pomáháme se lidem dostat do těch míst, které jsou hodně navštěvované. Takže vlastně můžeme se dostat z jedné strany přes restauraci, kde chceme teď vybudovat, vlastně protože to bude hodně navštěvovaný veřejný ohniště, petangový hřiště a dál se dostanou děti bezpečně na pump track, který je kousek tady za mnou.
2: 50 metrů dlouhá ocelová lávka připomíná svým tvarem nedaleký silniční most.
4: Volná šířka je 3 metry pro pěší, cyklisty i psy, dejme tomu. A chodíme tady po železobetonové mostovce, což třeba pro ty zvířata je určitě komfortní. Tato lávka unese plný dav lidí na vozovce a nebo třeba obslužný 12-tunový vozidlo.
2: Stavba vyšla na 27 milionů korun, významnou část přitom pokryla dotace z evropských fondů a Plzeňského kraje. Pomoci má nejen místním při každodenních cestách, ale stane se také důležitým bodem na mapě pro turisty.
3: My jsme na silnici, vlastně na cyklotrase CT3, která se pořád buduje. V současné době jsme propojení tady od Lávky směr Chotěšov a v letošním roce vlastně budeme pokračovat na druhé straně Lávky směr Holíšov, kde bychom chtěli do konce roku vlastně tu propojku mít taky.
2: Z Plzně až na hranice s Německem by měli cyklisté pohodlně a bezpečně jezdit už v příštím roce. Ze Stodu pro televizi ZAK Marie Osvaldová. Švédská heavy metalová legenda Sabaton je známá svými písněmi o vojenské historii a tancích. V úterý 2. června ale členové kapely vyměnili válečnou vřavu za plzeňskou zoologickou zahradu. Do západu české metropole totiž dorazili jako kmotři malého nosorožce Apua.
5: First of all, he was really cute. Zaprvé byl opravdu roztomilý, mnohem větší než jsem čekal, rostou rychle. Karel byla jasná volba kvůli českému leteckému maršálovi Karlu Janouškovi, o kterém zpíváme v naší písni Far From The Fame. A to nás napadlo jako první, kromě Perova návrhu, samozřejmě tank, ale mysleli jsme si, že české jméno je lepší.
6: Czech name is better.
2: Spojení drsných rockerů a kriticky ohroženého tlustokožce přitom není náhodné. Podle ředitele plzeňské zoo Jiřího Trávnička k sobě mají blíž, než se zdá.
7: Sabaton zpívá o válce a o nesmyslech války, tak mě napadlo, že německy se řekne Panzernashorn, čili pancerovaný jako nosorožec. A on i tak vypadá, má pancíř na sobě, 4 cm tlustou kůži, vypadá jak obrněný transportér, takže Panzernashorn byl cíleně vybraný pro Sabatony, protože jde dohromady s jejich tématama.
2: Apu Karel se narodil 23. listopadu loňského roku a daří se mu velmi dobře.
8: Od věku 4 měsíce přikusuje to samé, co jí samice manžula, to znamená jí trávu, seno, slámu a zeleninu a stále samozřejmě pije materské mléko.
2: Členové skupiny při své návštěvě nejprve nakrmili žirafy a pak si prohlédli svého kmotřence. Půlroční nosorožec je přitom překvapil svou velikostí. Váží už 350 kg, dospělý denně sní 150 kg potravy a mládě přibírá až 3 kg denně. Odpověď Joakima Brodéna na otázku, zda by si raději vybral žirafu nebo nosorožce, byla naprosto jasná.
5: Určitě žirafa.
2: Apu Karel je třetí mládě nosorožce indického, narozené v západu české metropoli. Místní zoo je jedinou ve střední Evropě, která tento druh chová. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Městský park v Novém Sedle na Sokolovsku ožil tradiční poutí. Zábavu a soutěže pro nejmenší večer vystřídala zábava pro ty větší. A hudba pod širým nebem přilákala řadu návštěvníků, kteří si společně užili příjemnou atmosféru.
1: Prosluněné počasí přilákalo do malebného městského parku v Novém Sedle celé rodiny i jednotlivce.
2: My jsme začali už ráno, kdy tady byl takový malý dětský den, kdy to jsme se starali o děti a poté jsme přešli o 2 hodiny, jsme zahájili tu klasickou novosedelskou pouť, která je především o té kultuře, takže spousta umělců, uměleckých vystoupení. Ale co bylo takým tím hlavním tahákem, byly vystoupení našich dětí ze školek, ze školy, z umělecké školy.
1: Vystoupení dětí i místní mladé kapely si jednoznačně získalo srdce diváků a skvěle završilo dětské dopoledne, kdy byly pro děti připraveny nejrůznější zábavné soutěže a aktivity. Nechyběla ani parková železnice nebo stanoviště místního spolku hornické historie.
3: My vlastně máme tady kousek dál vedle šachty, tam máme svoji hornickou expozici a sem jsme si přinesli jenom takovou raznici na mince, takže děti měli možnost vyrazit si pamětní minci s naším logem hornického spolku a erbem města Nové Sedlo.
1: Po vystoupení dětí pokračoval program na hlavním pódiu, kde vystoupili Václav Upír Krejčí či Milan Peroutka. Nechyběly ani soutěže, které otestovaly pitný režim a večer to pak rozjela ABBA Revival, Šárka Kerolová, Piano and Sax Duo a na závěr energický Děda Mládek Illegal Band.
4: Mně se líbí pouť.
5: A co se ti nejvíc líbí na pouť?
4: Soutěže a tak ještě.
6: Líbí se mi nejvíc ty labuťa.
7: No všechno se mi líbí. Jak si děti hrajou, jak mají radost toho. No vždyť je to pro děti, že jo.
1: Novosedelská pouť přinesla přátelskou a zábavnou atmosféru, kterou si návštěvníci náležitě užili. V Novém Sedle se toho ovšem dá zažít mnohem více, ať už jsou to divadelní zájezdy do Karlovarského divadla nebo třeba závody na pump tracku.
2: U Hornického muzea tady byla akce vaření gulášů, což se setkalo s velkou odezvou od lidí. No a připravujeme třeba 8. 9. srpna na Velký Aně zase tradiční koupání na Velký Aně, závody na Velký Aně, prostě takovou tu akci Velká Ana.
1: Z Nového Sedla pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Plzeňský kraj zažil začátkem června doslova vesmírnou invazi. Do několika měst v regionu postupně zavítá v rámci unikátní roadshow Spacebus 18-metrový mobilní raketoplán.
8: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pouť po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
9: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze 4 oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
8: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
10: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme, takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
8: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
9: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
8: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
11: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
12: Zajímavý, protože jo, i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se hodně užila.
13: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze země.
8: Vzdělávací a popularizační akce Spacebus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
9: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Spacebuzu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
8: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Umělá inteligence, bezpečnost, ale také investice do startupů. Nejen tato témata se řešila na konferenci, která se v uplynulých dnech konala na Pražském hradě. Akce se účastnili nejen zástupci investorů, ale také technologických firem, veřejné správy i mezinárodního biznesu.
14: V prostorách Martinického paláce na Pražském hradě se uskutečnil další ročník technologické konference s názvem Innovations United. Akce, která byla zaměřená na inovátory a startupy, nabídla i letos program nabitý špičkovými investory a zajímavými prezentacemi.
15: Innovations United se zde na Pražském hradě v Martinském paláce organizuje již pátým rokem. A hlavní témata, která rezonují tímto ročníkem, tak jsou i témata, která vnímáme z řad biznisu i společnosti, jsou důležitá. Je to jak téma umělé inteligence, komunikace, jak umělá inteligence bude zasahovat do formy komunikace, obrana, defense, zdravotnictví, potažmo kybernetická bezpečnost a měli jsme možnost vidět i 5 zajímavých startupů, které soutěžily o 1 milion euro.
14: Na konferenci dorazili přední čeští, ale i zahraniční podnikatelé, kterých je rok od roku více.
15: Za co jsem moc rád, tak že se nám každý rok daří ty každý ročník zlepšovat a máme čím dál větší audienci i ze zahraničí, takže například moderátorka Stacey Quackenbush, která je moderátorkou celé Innovations United, tak přiletěla ze Spojených států, z New Jersey, kde sama pracuje na vlastním startupu a sleduje nás už další dobu v onlineu, chtěla se připojit, takže dorazila. Mimo Stacey, tak tady máme zástupy zajímavých řečníků třeba z Asie, z Invest Hong Kong, Kima Zítlaua, máme tady i zahraničního a Andreje Petrenau a spousty dalších.
14: Z řad českých podnikatelů zde vystoupil například Michal Ilich se startupem vyvíjejícím letadlo s kolmým startem. Účastníci konference se ale mohli dozvědět také to, jak lze ochránit fyzické umění nebo se dozvědět více o humanizaci digitální komunikace.
16: My vyvíjíme letadlo s kolmým startem, to znamená něco, co kombinuje výhody vrtulníku, že vzlítne kolmo a potom překlopí všech těch 8 vrtulí a letí s efektivitou a rychlostí běžného letadla. Tohle letadlo je připravené na použití takzvaného udržitelného leteckého paliva. To znamená paliva, který je vyrobený z biologických zdrojů.
17: Dnes jsme tady s jedním z našich projektů, což je Digital Art Trade. Snažíme se vytvořit systém, který bude mít možnost vytvořit digitální dvojče pro fyzické umění v reálném světě. Pro autory to znamená ochranu jejich díla, možnost zaznamenání hodnoty díla, uložení dokumentace o prodeji, ochránění autorských i vlastnických práv a případně i pro sběratele, muzea nebo velké aukční domy jsme schopni tyto informace předávat dál, tak, aby se celý trh ztransparentnil.
18: Jeden z klíčových prvků vztahu mezi lidma je to, že má nějaký průběh. Je to nějaká cesta. Cesta, která začíná seznámením, končí přes, nebo probíhá přes vytváření důvěry, vztahu, až třeba potom, že mi někdo něco prodá. A vlastně my jsme se naučili, nebo my jsme vytvořili si řešení, který umí vytvářet takové cesty v digitálních kanálech a umíme to ve scaleu milionu klientů, který může mít každý svůj vlastní individuální stezku.
14: Konferenci si nenechali ujít ani zástupci vlády.
19: AI už je automatickou součástí nejenom české ekonomiky, a tak jako jsme kdysi přistupovali k zavádění nových informačních systémů a v nějaké míře jsme v nějakém čase postupně zavedli, tak totéž nás bude čekat s umělou inteligencí. Teď je jenom otázka, jak budeme rychlí a jak toho využijeme ve smyslu získání konkurenční výhody na úrovni průmyslu, případně v oblasti bezpečnosti, zdravotnictví. Považujeme za naprosto zásadní, abychom zde i v regionech měli dostatečně robustní infrastrukturu, anebo alespoň takovou, která bude sloužit pro ty, kteří v oblasti AI chtějí cokoliv činit, ať už chtějí programovat nebo jenom využívat.
14: Návštěvníci, kterých dorazilo přes 300, mohli během konference ochutnat kávu nebo vína z rodinného vinařství v Rakvicích. Celá akce, jejímž mediálním partnerem byla celoplošná síť regionálních televizí Regio TV 1, byla pak zakončena večerním Venture Club Disrupt Awards. Z Martinického paláce Lenka Prokšová.
0: Město Veselí nad Moravou nechalo vysadit 7,5 tisíce stromů a keřů. Vytvořilo tak krajinný prvek, který pomůže zadržovat vodu v krajině. Jde přitom jen o první etapu. Konečným cílem je vysazení 16 tisíc kusů dřevin.
20: Lokality U Močárů a Záklinky leží podél cesty z Veselí nad Moravou na Kozojítky. Rozsáhlé zemědělské lány tu nově přerušil pás stromů různé velikosti, keřů a travin. Město tu totiž realizovalo první etapu takzvaného územního systému ekologické stability. Ten má za cíl bojovat proti půdní erozi spojené s globálním oteplováním a nevhodným hospodařením v krajině.
21: V první etapě realizace úse z prvku ve Veselí nad Mravou jsme na ploše 8,5 hektaru vysadili přes 4 tisíce odrostků, 350 alejových stromů a přes 2800 keřů. Současně jsme založili 8 hektarů luk. Kromě té realizace máme v rámci smlouvy ještě 3 letou následnou péči a 3 leta následná péči znamená, že se budeme o ty podesty starat tak, aby po 3 letech jsme to předali objednateli v plně zapojeném stavu a životoschopném stavu, ať můžou krajinné prvky plnit svou funkci.
20: Vysázeny tak byly například lípy, duby, javory či břízy, ale také brsleny, dříny, hlohy či ptačí zob. Pás zeleně pomůže zadržovat vodu v krajině, nabídne životní prostor hmyzu a úkryt živočichům. Navíc, až budou stromy dostatečně velké, aby je neohrožoval okus zvěří, odstraní se oplocenka, která je chrání a lokalita se otevře i pro obyvatele města. Veselí nad Moravou ale s ochranou krajiny ve svém katastru teprve začíná.
22: Dneska se předává dílo, které zahrnuje první etapu z celkového množství 3 etap takzvaného územního systému ekologické stability. Ta plocha je poměrně rozsáhlá, protože se jedná o 30 hektarů a v rámci všech 3 etap bude na území našeho města vysazeno téměř 16 000 stromů a keřů. A samozřejmě je důležité vždycky financování celé této akce, která je poměrně náročná, to jak z pohledu zadávacího řízení, tak samozřejmě z pohledu realizace a následné péče, že vlastně dohromady se jedná o téměř 60 milionů korun, které do těchto 30 hektarů je investováno.
20: Veškeré finanční prostředky na to získalo město z evropských fondů, konkrétně z operačního programu životního prostředí. Další lokalita, kde se bude sázet zeleň ve druhé etapě tohoto projektu, je u Radošova, ta třetí na pravé straně řeky Moravy směrem na Moravský Písek. Vše by mělo být hotovo na jaro 2027. Vznikne tak propojená síť krajinných prvků, která pomůže se zadržováním vody v krajině, podpoří biodiverzitu, ochrání půdu a zlepší životní prostředí v okolí Veselí nad Moravou.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Ne všechny třídy vedou do školy. Některé vedou světem. A právě na jednu takovou cestu se vydáme i dnes. Čekají nás místa známá i zapomenutá, příběhy ukryté v krajině, památkách i mezi lidmi. Stačí jen zpomalit, rozhlédnout se kolem sebe a nechat se překvapit tím, co všechno můžeme objevit. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou do Brna. To totiž není jen městem moderní architektury a živé kultury. Je také místem, kde se po staletí setkávaly různé národy, tradice a náboženství. Právě tuto rozmanitost představuje projekt Brno a jeho chrámy, který od 15. června do 15. září zve návštěvníky k objevování nejvýznamnějších sakrálních památek jihomoravské metropole. Ve vybraných kostelech, chrámech a dalších místech duchovního života budou připraveni průvodci, kteří zdarma představí jejich historii, architekturu i současný význam. Více informací o akci najdete na portále Kudy z nudy. Na úpatí nejvyšší hory Blanského lesa leží jihočeská obec Holubov, která je pro mnoho turistů výchozím bodem k jednomu z nejkrásnějších výletů v regionu. Právě odtud se totiž vydáme na vrchol Kleti, hory, která už po generace láká návštěvníky svými výhledy, rozhlednou i jedinečnou atmosférou. Klet je se svými 1084 metry nejvyšším vrcholem Blanského lesa a za jasného počasí nabízí panoramatické pohledy na Šumavu, Hradské hory i Českobudějovickou pánev. Čeká nás cesta krajinou, která patří k nejkrásnějším v jižních Čechách.
1: Pro milovníky pohybu a přírodních krás je Holubov ideální místo pro aktivní odpočinek. Nachází se jen 15 kilometrů od Českého Krumlova, obklopený chráněnou krajinou oblastí Blanský les. Pro svou polohu nabízí atraktivní turistické cíle. V toulkách s kamerou jsme se do malebné obce Podkletí vypravili i my. Do Holubova se dostanete pohodlnou cestou vlakem ze všech koutů našeho kraje. Vypravit se odtud můžete pěšky hned na několik turisty vyhledávaných míst, třeba na romantickou zříceninu hradu Dívčí kámen. V jeho šťastné blízkosti najdete i keltské opidum. Vzniklo kolem roku 60 před naším letopočtem na území o rozloze asi 26 hektarů. My jsme se tentokrát vydali na nejvyšší horu Blanského lesa, která dosahuje výšky 1083 metrů. Vyveze vás tam sedačková lanovka, jejíž vlastníkem je obec Holubov.
2: Pokud se rozhodnete přijet pod horu Kleť svým autem, pohodlně zaparkovat můžete na místním parkovišti. Jakou má kapacitu?
3: Parkoviště má kapacitu zhruba 120 míst plus dvě místa pro nabíjení elektrovozidel.
2: Prvotní energie si mohou návštěvníci dodat i v tomto občerstvení. Jaké dobroty si tu mohou dopřát?
3: Pivo, limonádu, párek v rohlíku, zmrzlinu, káva, čaj.
1: Lanovka upoutá svým retro stylem, jak by taky ne. Provoz tu byl zahájen 1. července 1961 a jde o druhou nejstarší lanovku v Čechách. Od té doby spolehlivě přepravila už více než 3 miliony turistů. Trať lanové dráhy tvoří nekonečné dopravní lano, které je vedeno pomocí kladek v kladkových bateriích.
3: Lanovka má 100 sedaček a dlouhá je 1700 metrů. Jízda nahoru trvá zhruba 15 až 20 minut. Samozřejmě každodenní údržbu vyžaduje. Jsou různé pravidelné prohlídky kvůli bezpečnosti a v současné době máme 3 stále zaměstnance plus 4 brigádníky, ale jak už to bývá, samozřejmě scháníme jak nové zaměstnance, tak brigádníky, takže kdo by měl zájem, může se o tuto práci ucházet.
1: My už se přesouváme na jednu ze žlutých single sedaček. Dozvídáme se, že kromě batohů si tu hravě poradí i s přepravou kol, elektrokol, lyží nebo dětských kočárků. Doporučujeme si raději dopředu zjistit otevírací dobu a jízdní řád.
3: Pravidelný provoz je červenec, srpen, září, v zimě svátky vánoční a jinak soboty, neděle a svátky.
2: Teďka od června nebo potažmo od července se bude provozní doba nějak upravovat?
3: Bude zahájen každodenní provoz od června do konce září.
1: Cesta plyne pomalu, ale jistě, a tak máme možnost pokochat se místní krajinou. Pod námi se to hemží výletníky, kteří upřednostňují výšlap na Kleť po svých. Stezku lemují menší i větší kameny. I ty stojí za pozornost. Pod Podle pověsti je totiž pod největším z nich ukrytý poklad. Z vrcholu kleti se za pěkného počasí nabízí rozhled do všech světových stran, na Šumavu, Budějovickou Pánev a při dobré viditelnosti dohlédnete až k vrcholkům alpských velikánů. V létě to můžete zažít i zajímavé prohlídky astronomické observatoře. Výhledy z nejstarší kamenné rozhledny v Čechách rozhodně stojí za trochu námahy. Vyhlídkovou věž se 110 schody nechal v roce 1825 vybudovat kníže a vévoda krumlovský Josef II. Ze Schwarzenbergu. 400 od jejího vzniku letos připomene velkolepá oslava, kterou pořadatelé chystají už 4. července při západu slunce.
2: Počasí na kleti je nestálé a je lepší si do batohu přivalit teplé oblečení. A to i pro případ, že se rozhodnete půjčit koloběžku, která vám zajistí adrenalinový zážitek.
4: Zákazníkům nabízíme tři trasy do Krásetína, odkud vede i lanovka nahoru na kleť, do Zlaté Koruny nebo do Českého Krumlova. Všechny trasy jsou podobně dlouhé, je to rozdíl asi půl kilometru mezi nimi.
2: Musí se turista nějakým způsobem připravit, vzít si třeba přilbu?
4: Přilba do 18 je povinná, jinak nic zvláštního nepotřebujete. Projdete rychlým školením, jak se koloběžka ovládá, vysvětlením trasy, nějakých nebezpečných úseků a jste připraveni jet.
2: Pro koho je ta cesta vhodná? Od jaké věkové hranice ji nabízíte?
4: Je to většinou třeba od 8 let, tak se doporučuje. Můžou to jezdit i menší děti a můžou jezdit vlastně i, že jeden z rodičů je vzadu a to dítě je před ním a drží se a jede s ním. Od 8 let pak už můžou jezdit děti sami, máme i speciální malé koloběžky.
2: Na kolik tenhle ten zážitek vyjde?
4: Koloběžka pro dospělého stojí 240 korun.
1: Pokud se vydáte na zpáteční cestu z kletě do Krásetína, určitě se zastavte u místní holubovské kaple na Petrově Hůrce, která je zasvěcena svaté Anežce České. Postavena byla z iniciativy bývalého starosty Jaroslava Fraňka. Pro zdejší obyvatele se stala místem k relaxaci a uklidnění v dnešní uspěchané době. Bohatou historií se může pochlubit místní základní amatérská škola, která se se svou podobou v kamenném hávu vymyká běžným vzdělávacím zařízením. Učit se zde začalo už v roce 1893. Hospodářské oživení přinesl obci závod Artipa, který vybudoval František Sklář ze staré železárny v roce 1946. Velká modernizace pak nastala po roce 1980. Současný majitel, společnost Graf Obal Skalica, zaměstnává stovky obyvatel z Holubova a okolí. Zajímavostí je tu ale daleko více. Ať už máte rádi historii, kulturu nebo přírodu, každý si tu přijde na své.
0: Na první pohled vypadá jako běžná vlaková souprava. Uvnitř se ale ukrývá unikátní multimediální projekt, který silnou a interaktivní formou upozorňuje na rizika závislostí a nebezpečí špatných životních rozhodnutí. 6 vagónů, 4 kinosály a 8 interaktivních místností tvoří jedinečný zážitkový program pro školy i širokou veřejnost. Revolution Train bude od 8. do 19. června putovat po České republice a staví například v Mikulově, Břeclavi, Hustopečích, Moravském Krumlově, Pacově, Veselí nad Lužnicí, Klatovech nebo v pražských Horních Počernicích. Počasí už láká i k venkovnímu sportování a proto se Česká Třebová na několik dní promění v jedno velké sportoviště. Od 15. do 19. června se zde uskuteční už 28. ročník oblíbeného týdne sportu, který nabídne pestrý program pro děti, školy, rodiny i aktivní sportovce. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet desítky sportovních disciplín. Od atletiky, volejbalu a stolního tenisu až po orientační běh, lezení na horolezecké stěně nebo netradiční soutěže. Chybět nebude ani populární závod o železného kohouta, který prověří všestrannost závodníků v několika disciplínách. Každý den navíc doplní kulturní program, hudba a setkání sportovních klubů. V malebném městysi Levín v Českém středohoří se už po staletí předává jedno výjimečné řemeslo z generace na generaci – hrnčířství. Právě tady totiž tradice výroby keramiky nikdy úplně nezanikla a její historie sahá více než 600 let do minulosti. Dnes v Levíně působí několik keramických dílen, kde návštěvníci mohou nahlédnout pod ruce zkušeným keramikům, sledovat vznik originálních výrobků nebo si práci s hlínou sami vyzkoušet. My se teď podíváme do jedné z místních hrnčířských dílen a zjistíme, proč si toto tradiční řemeslo získává oblibu i v dnešní uspěchané době.
5: Jedno z nejvýznamnějších středisek keramické výroby nejen v Čechách, ale i ve střední Evropě, přesně to byl Levín. Hrnčířské dílny tady byly už před 600 lety a v tradici tady pokračují i dnes.
6: My jsme v podstatě do Levína přišli v roce 2012 a strašně se nám tady zalíbilo a rozhodli jsme se tady uspořádat keramické sympozium. To bylo v roce 2013 a postupně ta tradice vlastně pokračovala.
5: Magdalena Brožová a Alena Šumová si v Levíně zařídili vlastní hrnčírny. V téhle dílně tvořili celé generace levínských hrnčířů.
6: Mě a mojí kolegyni jsem přitáhl akademický malíř Zdislav Hercík, který tady vlastně v tomhletom objektu žil a tvořil. A my jinak pocházíme od Mníšku pod Brdy, takže jsme se sem vlastně přijeli podívat, kde žil a postupně se nám tady zalíbilo. Samozřejmě, že jsme objevili i tu bohatou historii, že tady těch 600 let se dělala keramika, že tu byly i ložiska kvalitního jílu.
5: Dnes už si hlínu na tvoření musí keramičky kupovat v obchodě. Přesto je pro ně místo s tak bohatou historií velkou inspirací. Autentickou hrnčírnu a jejich práci jezdí obdivovat i lidé ze zahraničí.
6: Jeden z největších úspěchů je zprovoznění tady historické dvoupatrové pece z roku 42, která tady v domě je. Takže to považuji za obrovský úspěch, že se to podařilo a my v té peci jednou za dva roky pálíme z nostalgie se skupinkou kolegů. Takže udržujeme vlastně život v té poslední nejstarší levínské peci, co se tady zachovala.
5: Do konce roku v Levíně chystají ještě několik akcí.
7: V letošním roce chystáme ještě otevřené dílny, všechny čtyři, co tady v Levíně máme. Ty budou 2. a 3. prosince. Je to o tom, že lidi přijdou, projdou si dílny, můžou si někde něco vyzkoušet, nakoupit si samozřejmě, popovídat, je to taková domácí akce. A za týden na to 9. prosince máme adventní jarmark. Na to se všichni moc těšíme, protože to je taková srdcovka, samozřejmě stánky s drobnostma, dárkama, hodně keramiky, to je jasný.
5: Ochutnat budete moci i občerstvení z lokálních surovin. Na programu nebude chybět ani koncert sboru z Děčína nebo dílny pro děti. Pro televizi Ústeckého kraje připravila Klára Typanová.
0: Fialová pole, omamná vůně a atmosféra, která připomíná jich Francie. Takový je levandulový statek v Bezděkově, který v období hlavního květu zve návštěvníky na speciální komentované prohlídky. Od 15. června do 15. července se zde mohou zájemci podívat nejen mezi rozkvetlé záhony, ale také do zákulisí pěstování a zpracování levandule. Nahlédnout do foliovníků se sazenicemi, sušárny, destilerie i dalších míst, kam se běžně návštěvníci nedostanou. Hradec Králové ukrývá místo, které potěší všechny milovníky květin. Od 13. do 28. června se zde návštěvníkům otevře jediné mezinárodní soutěžní rozárium svého druhu ve střední a východní Evropě. A to v době, kdy jsou růže v plném květu a předvádějí svou největší krásu. Na záhonech rozária rozkvétá více než 1000 keřů a přes 200 odrůd růží z celé Evropy. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejnovější šlechtitelské novinky, vítězné odrůdy oceněné titulem Zlatá růže města Hradec Králové i růži nesoucí jméno oblíbené herečky Libuše Šafránkové. Americký spisovatel Henry Miller kdysi řekl, skutečným cílem cest není nové místo, ale nový pohled. Doufám, že vám dnešní putování přineslo právě takový pohled na místa známá i méně známá, na krajinu, historii i příběhy, které nás obklopují. A děkuji, že jste cestovali s námi. Těším se na vás opět příště u pořadu Putování v regionech, kde budeme společně objevovat další zajímavá místa naší země i za jejími hranicemi.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Nový český miliardář, který vyhrál neuvěřitelných 2,5 miliardy v loterii, už má své peníze na účtu. Ten bude mít asi nových kamarádů. No, pojďme nezávidět a přát mu to. Krásná historická auta i nejmodernější supersporty udělali radost malým i velkým nadšencům, kteří se přišli podívat na sraz na pražském Černém mostě.
1: Americké koráby, britské limuzíny, italské supersporty i vzácné veterány. Právě pestrá přehlídka automobilů přilákala do parku Učeňku návštěvníky všech generací. Městská část podpořila akci například s výhodněným občerstvením nebo jízdami historickými vozy zdarma pro obyvatele Prahy 14, kteří dorazili s kuponem z radničního časopisu 14.
2: A nám se poslední dobou hodně daří i díky téhleté akci ukázat, že lze udělat takovouhle velkou akci pro celou Prahu i výhodnou pro obyvatele městské části, na které se koná. Podařilo se nám vyjednat různé bonusy, slevy, výhody, možnosti využití, které ostatní neplatící návštěvníci nemají právě pro obyvatele městské části. A myslím si, že to je dostatečný přínos pro to, abychom si to příště zopakovali.
3: A je to o tom, že jsme se tady sešli s našimi krásnými vozy a máme tady společnost těch nejluxusnějších a nejhezčích vozů, které vlastně může být, takže začínáme Rolls-Roycem přes Ferrari, Lexus, Lamborghini, Porsche a tak dále. A v současné době si myslím, že jich je tak přes 250 aut je tady určitě. Tady máme skákací hrad, který je za námi, máme tady historický autobus Škoda 706 RTO, v kterém se můžou návštěvníci zadarmo svést. Máme tady koně, které vozí děti, máme tady cukrárnu, máme tady food truck se zajímavým jídlem, tetování, malování na obličej, prostě je tady toho spoustu i pro děti a dospělé.
4: Tímhle Jaguarem F-Type. Speciální edice, to je 60 kusů vyrobených na světě k výročí výroby E-Typeu legendárního. A tohle ještě takový jako speciální, že ještě je tak vyladěný, že je to asi nejvýkonnější Jaguar široko daleko, to znamená ve střední Evropě, řekněme.
5: Je to Bentley Mulsanne. Vlastně původní první generace Bentley Mulsanne, která vznikla na začátku 80. let a byla vyráběna až do roku 85.
6: Určitě tady ta zelená Corvette. Chtěl bys si třeba v budoucnu někdy koupit?
7: Kdybych na to měl peníze, tak určitě.
6: Co kámo, jaký auto se líbilo dneska nejvíc tobě?
8: Mně se tady zatím nejvíc líbí tady ta zelená Corvette. Nevím, jestli na ní budu mít prachy.
1: Classic Cruising tak i letos přivedl na Černý most stovky návštěvníků, kteří si mohli zblízka prohlédnout automobily, které běžně na českých silnicích nepotkají. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: U pojízdných krasavců ještě zůstaneme. Tentokrát vám představíme historické vozy, které jsou nově ozdobou sbírky ostravského dopravního podniku.
9: Takhle vypadala slavná tramvaj Tatra T3 na jaře v roce 2024, když začínala její renovace v dílnách dopravního podniku Ostrava. A takhle vypadá dnes. Při renovaci byla uvedena do stavu z roku 1970, kdy začala v Ostravě vozit cestující.
10: Problém byl určitě zehnat některé ty původní prvky, původní materiály, konkrétně třeba obložení bočnic, jo? Ty umakarty se nevyrábějí, nevyrábějí se ty tapety, které jsou kolem těch oken.
11: To fakt bylo několik let jako usilovné práce našich lidí, renovační firmy, a já ale věřím, že všichni jako to ocení, protože je vidět, že každý šroubek je i natočený správným směrem.
9: Druhým zrestaurovaným unikátem je autobus Škoda 706 RO. Ten byl uveden do stavu kolem roku 1962.
12: Za mě nejdůležitější je to, že se přenáší ty dovednosti, ta erudice, tady těch starších pánů, kteří vlastně ty dovednosti mají a vlastně předávají je těm mladším, té generaci, která vlastně by mohla v té práci pokračovat.
9: Dopravní podnik má ve své sbírce celkem 55 historických vozidel. Uschovaná jsou v depozitáři v Martinově a řada z nich je pojízdných a jsou oblíbenou atraktivitou na různých akcích pro veřejnost. Tomáš Kořistka, Televize Polar.
0: Věděli jste, že první knížka v českých zemích byla vytištěna v Plzni? Významnou událost, ke které došlo přesně před 550 lety, připomíná kniha a také výstava v Maashausu Plzeňské radnice. Právě Maashaus hostí až do konce června výstavu o knihtisku, prvopočátcích, ale i o postupném vývoji a tradici tohoto řemesla na západě Čech.
13: Myšlenkou naší této výstavy je, aby se vědělo, kdy byl vynalezen knihtisk, kdo ho vynalezl, Gutenberg v Mohuči, a že 25 let po vynalezení knihtisku již se knihtiskem tisklo v Plzni. To je to zásadní a k tomu jsme vydali tu knihu 1476, poprvé se tisklo v Plzni, kde je zmapovaná celá historie.
0: Součástí vernisáže byl i křest knihy mapující historii knihtisku v Plzni, kterou vydalo a vytisklo nakladatelství NAVA. Jak moc náročné bylo dát dohromady všechny informace z dob nedávných i z hluboké minulosti?
14: U spoustě tiskáren se v archívech nenašlo vůbec nic. A tak jsme museli pamětníky hledat. Prostě jakýkoliv zdroj informací byl cenný. S knížkami je vždycky práce zajímavá.
0: Při slavnostním zahájení výstavy byly k vidění i velmi vzácné originály prvních tisků, které mají nevyčíslitelnou hodnotu a tak je po celou dobu střežila dvojice hlídačů.
13: Můžeme vidět originál knih 15. století, ale originál té první knihy, která se tu vytiskla, to znamená Statuta Arnošta z Pardubic, bohužel jsou tři exempláře, dvě jsou v Čechách, v Národní knihovně, a jedna kniha se nám zatoulala do Washingtonského kapitolu, do knihovny Senátu.
0: Jedním z kmotrů knihy o plzeňské historii tiskařství byl radní Plzeňského kraje Libor Picka, kterého zaujala neuvěřitelná kvalita práce někdejších mistrů.
15: Ten originál, ten vypadá, kdyby byl tištěný včera. Nic se nemění, krásná, ostrá písmenka, vazba, sešito, prostě nádherná záležitost. No a to vše ostatní, něco je popsáno v knize, něco se můžete podívat. A myslím si, že to svědčí o tom, že Plzeň a Plzeňský kraj jsou a i nadále budou na čele toho dění v České republice.
0: Výstava o historii knihtisku je v Maashausu Plzeňské radnice na náměstí Republiky přístupná denně, a to zcela zdarma až do konce měsíce. Jonáš Novotný, televize ZAK. Ikonická americká zpěvačka, která byla modlou i slavného Michaela Jacksona, přijede poprvé do České republiky. Jak moc náročné je zařídit koncert hvězdy velikosti Diany Ross? To nám popsali zástupci pořadatelského týmu. Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michala Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
16: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
17: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
17: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
17: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. Hmm. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně, a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně, a vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tedy takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit, a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl, a myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, tak ji přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku.
0: Hmm. Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí, a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký metalfest, takže tradičně je to místo, které je plné, a jí se líbilo přímo tohle místo? Je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
17: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině jí přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat, aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku, a zpívají to v jejich letech naprosto perfektně, zpívá naživo, a zároveň ta show je nádherná.
16: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška. Co vy máte společného s tím koncertem?
18: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadaci Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný, kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška, tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to, myslím, opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
16: Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
17: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
16: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
17: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevře 4 tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotíně chystá celý český show business, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
16: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
17: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
16: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni, v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
18: My děkujeme za pozvání.
17: Děkujeme za pozvání.
16: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Připomenu, že dlouhá léta vybydlený objekt v Reslově ulici v centru Plzně prochází od listopadu 2025 velkou rekonstrukcí a teď v pondělí se část budovy nečekaně sesunula. Nikomu z dělníků se naštěstí nic nestalo.
1: V odpoledních hodinách došlo při rekonstrukci objektu Reslova 13 k zřícení jeho části. Asi to nejhlavnější je, že nedošlo vlastně ke zranění osob ani ke škodě na okolních objektech. V současné době se pracuje na statickém zajištění vlastně toho zbourané části.
0: Stropy, které se probořily a strhly i štítovou zeď ve vnitrobloku, byly už původně určeny k demolici, takže škody jsou vlastně minimální. Hlavním úkolem teď je stavbu zabezpečit, aby neohrožovala okolí a dělníky.
1: Až dojde ke statickému zajištění, což bude spočívat hlavně k bourání štítové stěny, tak aby nespadla na sousední objekt, bude vyklizená suť a dojde k novému technologickému postupu, který povede k tomu, aby dílo vlastně bylo zdárně dokončeno a vznikly nové byty a všechno bylo zase v pořádku.
0: Během úterý prozkoumali celý objekt statici a další odborníci, kteří teď mají určit, jaký by měl být postup prací a co se v původním projektu rekonstrukce bude muset změnit.
2: Prioritní je bezpečnost. Tedy nejdůležitější je, že nebyla způsobena žádná škoda na zdraví, že se nikomu nic nestalo. Stejně tak nebyla způsobena ani škoda na cizím majetku. Co se týče stavby samotné, Reslově 13, ta byla již v minulém roce předána zhotoviteli stavby, tedy stavební firmě, a ta je pro tyto případy pojištěna.
0: Z bezpečnostních důvodů budou další práce probíhat především z jeřábu, aby dělníci nebyli ohroženi. Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Prosluněné počasí přilákalo do malebného městského parku v Novém Sedle celé rodiny i jednotlivce.
4: My jsme začali už ráno, kdy tady byl takový malý dětský den, kdy to jsme se starali o děti a poté jsme přešli o dvě hodiny, jsme zahájili tu klasickou novosedelskou pouť, která je především o té kultuře, takže spousta umělců, uměleckých vystoupení. Ale co bylo takým tím hlavním tahákem, byly vystoupení našich dětí ze školek, ze školy, z umělecké školy.
3: Vystoupení dětí i místní mladé kapely si jednoznačně získalo srdce diváků a skvěle završilo dětské dopoledne, kdy byly pro děti připraveny nejrůznější zábavné soutěže a aktivity. Nechyběla ani parková železnice nebo stanoviště místního spolku hornické historie.
5: My vlastně máme tady kousek dál, vedle šachty, tam máme svoji hornickou expozici a sem jsme si přinesli jenom takovou raznici na mince, takže děti měli možnost vyrazit si pamětní minci s naším logem hornického spolku a erbem města Nové Sedlo.
3: Po vystoupení dětí pokračoval program na hlavním pódiu, kde vystoupili Václav Upír Krejčí či Milan Peroutka. Nechyběly ani soutěže, které otestovaly pitný režim a večer to pak rozjela ABBA Revival, Šárka Kerolová, Piano and Sax Duo a na závěr energický Děda Mládek Illegal Band.
6: Mně se líbí pouť.
7: A co se ti nejvíc líbí na pouť?
6: Soutěže a tak ještě.
8: Líbí se mi nejvíc ty labutě.
9: No všechno se mi líbí. Jak si děti hrajou, jak mají radost z toho. No vždyť je to pro děti, že jo.
3: Novosedelská pouť přinesla přátelskou a zábavnou atmosféru, kterou si návštěvníci náležitě užili. V Novém Sedle se to ovšem dá zažít mnohem více, ať už jsou to divadelní zájezdy do Karlovarského divadla nebo třeba závody na pump tracku.
4: U Hornického muzea tady byla akce vaření gulášů, což se setkalo s velkou odezvou od lidí. No a připravujeme třeba 8. 9. srpna na Velký Aně zase tradiční koupání na Velký Aně, závody na Velký Aně, prostě takovou tu akci Velká Ana.
3: Z Nového Sedla pro televizi ZAK František Šimánek.
10: Rychlost, přesnost, soustředění a týmový duch. Božkovský ostrov v Plzni v sobotu 6. června nepatřil výletníkům, ale zhruba 80 mladých hasičů. Právě tady se konal už 6. ročník dětské soutěže v požárním sportu.
11: Je to rozděleno do věkových kategorií, přípravka, mladší žáci, starší žáci a dospělé, a děti nám dnes předvedou, co natrénovali. Je to o dynamice, rychlosti, pomáhání a hlavně závodíme fair play. Jednotky dobrovolných hasičů, máme 3 jednotky dobrovolných hasičů, celý rok podporujeme, spolupracujeme s nimi, je to výborný a jsem ráda, že je na obudě máme.
10: Své dovednosti zde ukázalo celkem 11 týmů z celé Plzně.

0: baví mě to a prostě je to zábava.
1: A docela mě to baví, protože tady mám hodně kamarádů a setkáváme se často.
2: Práce s týmem a taky skvělý kolektiv. Je to i zábava.
3: Podporu mladých hasičů vnímá druhý plzeňský obvod jako velmi důležitou.
4: Oni si vychovávají své nástupce, své děti, které nebo cizí děti, které potom nám pomáhají. Takže jednotky dobrovolných hasičů jsou důležité mít a vychovávat mládež od mala.
3: Problémem, se kterým se sbory dobrovolných hasičů potýkají velmi často, je velká sportovní konkurence.
5: Fotbal je fotbal, co si řekneme. Je to někdy jako na vysoký úrovni, pak je to asi na nízký úrovni, že ty děti prostě většinou zajímá ten fotbal, než prostě ten požární sport, protože to není tak jako vidět v té televizi a tohleto. Myslím si, že to je jako jedna z důležitých věcí, co vlastně ty děti potřebují, jelikož vlastně potřebujeme doplňovat výjezdovou jednotku. Stává se nám, že některé ty děti potom doplní výjezdovou jednotku a potom jsou vlastně prospěšný pro město.
3: Ti nejlepší si z Božkovského ostrova odvezli poháry. Skutečnými vítězi jsou ale všichni, kteří nechali na dráze své srdce. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
6: Právě Maashaus hostí až do konce června výstavu o knihtisku, prvopočátcích, ale i o postupném vývoji a tradici tohoto řemesla na západě Čech.
7: Myšlenkou naší této výstavy je, aby se vědělo, kdy byl vynalezen knihtisk, kdo ho vynalezl, Gutenberg v Mohuči, a že 25 let po vynalezení knihtisku již se knihtiskem tisklo v Plzni. To je to zásadní a k tomu jsme vydali tu knihu 1476, poprvé se tisklo v Plzni, kde je zmapovaná celá historie.
6: Součástí vernisáže byl i křest knihy mapující historii knihtisku v Plzni, kterou vydalo a vytisklo nakladatelství Nava. Jak moc náročné bylo dát dohromady všechny informace z dob nedávných i z hluboké minulosti.
8: U spoustě tiskáren se v archívech nenašlo vůbec nic. A tak jsme museli pamětníky hledat. Prostě jakýkoliv zdroj informací byl cenný. S knížkami je vždycky práce zajímavá.
6: Při slavnostním zahájení výstavy byly k vidění i velmi vzácné originály prvních tisků, které mají nevyčíslitelnou hodnotu a tak je po celou dobu střežila dvojice hlídačů.
7: Můžeme vidět originál knih 15. století, ale originál té první knihy, která se tu vytiskla, to znamená Statuta Arnošta z Pardubic, bohužel jsou tři exempláře, dvě jsou v Čechách, v Národní knihovně a jedna kniha se nám zatoulala do Washingtonského kapitolu, do knihovny Senátu.
6: Jedním z kmotrů knihy o plzeňské historii tiskařství byl radní Plzeňského kraje Libor Picka, kterého zaujala neuvěřitelná kvalita práce někdejších mistrů.
9: Ten originál, ten vypadá, kdyby byl tištěný včera, nic se nemění, krásná, ostrá písmenka, vazba, sešito, prostě nádherná záležitost. No a to vše ostatní, něco je popsáno v knize, na co se můžete podívat a myslím si, že to svědčí o tom, že Plzeň a Plzeňský kraj jsou a i nadále budou na čele toho dění v České republice.
6: Výstava o historii knihtisku je v Maashausu Plzeňské radnice na náměstí Republiky přístupná denně, a to zcela zdarma až do konce měsíce. Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Obyvatelé města Stot na jižním Plzeňsku se dočkali výrazného usnadnění cest do práce, do škol i za zábavou. Pomůže jim v tom nová lávka přes řeku Radbuzu, která znamená zásadní zkratku a zároveň také bezpečnější spojení z jedné strany břehu na druhý.
10: Vyhýbáme se silnici 1/26, co znamená, že se cyklisti chodci dostanou bezpečně mimo hlavní silnici, která je hodně frekventovaná, na druhou stranu řeky a dál můžou pokračovat buď směr Plzeň do Chotěšova nebo směr do Mažlice do Holíšova.
3: Například cesta z okraje města do Stotské nemocnice se zkrátí téměř o 2 kilometry.
11: Pro nás to znamená, že si můžeme zkrátit cestu z jednoho kouta města na druhej a hlavně je to pro bezpečnost velký přínos, protože doprava ve Stodě je strašná.
12: Je to úplně super pro cyklisty. Nemusíme jezdit po hlavní silnici, můžu jít rovnou do Holíšova tady přes most. Super lévka.
13: Je to fajn, každý den to využíváme, chodíme na procházky nebo jezdíme na kole. Doteď jsme to museli vlastně obcházet okolo a teďko si to můžeme zkrátit.
3: Lávka se nachází na velmi frekventovaném místě mezi Domažlickou ulicí a protilehlým fotbalovým stadionem.
10: Ta cyklotrasa nepomáhá jenom, že propojujeme jako část města, ale pomáháme se lidem dostat do těch míst, které jsou hodně navštěvované. Takže vlastně můžeme se dostat z jedné strany přes restauraci, kde chceme teď vybudovat, vlastně protože to

0: To bude hodně navštěvovaný veřejný ohniště, petangový hřiště a dál se dostanou děti bezpečně na pump track, který je kousek tady za mnou.
1: 50 metrů dlouhá ocelová lávka připomíná svým tvarem nedaleký silniční most.
2: Volná šířka je 3 metry pro pěší, cyklisty i psy, dejme tomu. A chodíme tady po železobetonové mostovce, což třeba pro ty zvířata je určitě komfortní. Tato lávka unese plný dav lidí na vozovce, a nebo třeba obslužný 12-tunový vozidlo.
1: Stavba vyšla na 27 milionů korun, významnou část přitom pokryla dotace z evropských fondů a Plzeňského kraje. Pomoci má nejen místním při každodenních cestách, ale stane se také důležitým bodem na mapě pro turisty.
0: My jsme na silnici, vlastně na cyklotrase CT3, která se pořád buduje. V současné době jsme propojení tady od lávky směr Chotěšov a v letošním roce vlastně budeme pokračovat na druhé straně lávky směr Holíšov, kde bychom chtěli do konce roku vlastně tu propojku mít taky.
1: Z Plzně až na hranice s Německem by měli cyklisté pohodlně a bezpečně jezdit už v příštím roce. Ze Stodu pro televizi ZAK Marie Osvaldová. Švédská heavy metalová legenda Sabaton je známá svými písněmi o vojenské historii a tancích. V úterý 2. června ale členové kapely vyměnili válečnou vřavu za plzeňskou zoologickou zahradu. Do západu české metropole totiž dorazili jako kmotři malého nosorožce Apua.
3: Za prvé byl opravdu roztomilý, mnohem větší, než jsem čekal, rostou rychle. Karel byla jasná volba kvůli českému leteckému maršálovi Karlu Janouškovi, o kterém zpíváme v naší písni Far From The Fame. A to nás napadlo jako první, kromě Perova návrhu, samozřejmě tank, ale mysleli jsme si, že české jméno je lepší.
1: Spojení drsných rockerů a kriticky ohroženého tlustokožce přitom není náhodné. Podle ředitele plzeňské zoo Jiřího Trávnička k sobě mají blíž, než se zdá.
4: Sabaton zpívá o válce a o nesmyslech války, tak mě napadlo, že německy se řekne Panzernashorn, čili pancerovaný jako nosorožec. A on i tak vypadá, má pancíř na sobě, 4 cm tlustou kůži, vypadá jak obrněný transportér, takže Panzernashorn byl cíleně vybraný pro Sabatony, protože jde dohromady s jejich tématama.
1: Apu Karel se narodil 23. listopadu loňského roku a daří se mu velmi dobře.
5: Od věku 4 měsíce přikusuje to samé, co její samice manžula, to znamená jí trávu, seno, slámu a zeleninu a stále samozřejmě pije mateřské mléko.
1: Členové skupiny při své návštěvě nejprve nakrmili žirafy a pak si prohlédli svého kmotřence. Půlroční nosorožec je přitom překvapil svou velikostí. Váží už 350 kg, dospělý denně sní 150 kg potravy a mládě přibírá až 3 kg denně. Odpověď Joakima Brodéna na otázku, zda by si raději vybral žirafu nebo nosorožce, byla naprosto jasná.
3: Určitě žirafa.
1: Apu Karel je třetí mládě nosorožce indického, narozené v západu české metropoli. Místní zoo je jedinou ve střední Evropě, která tento druh chová. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Městský park v Novém Sedle na Sokolovsku ožil tradiční poutí. Zábavu a soutěže pro nejmenší večer vystřídala zábava pro ty větší. A hudba pod širým nebem přilákala řadu návštěvníků, kteří si společně užili příjemnou atmosféru.
1: Prosluněné počasí přilákalo do malebného městského parku v Novém Sedle celé rodiny i jednotlivce.
2: My jsme začali už ráno, kdy tady byl takový malý dětský den, kdy to jsme se starali o děti a poté jsme přešli o dvě hodiny, jsme zahájili tu klasickou novosedelskou pouť, která je především o té kultuře, takže spousta umělců, uměleckých vystoupení. Ale co bylo takým tím hlavním tahákem, byly vystoupení našich dětí ze školek, ze školy, z umělecké školy.
1: Vystoupení dětí i místní mladé kapely si jednoznačně získalo srdce diváků a skvěle završilo dětské dopoledne, kdy byly pro děti připraveny nejrůznější zábavné soutěže a aktivity. Nechyběla ani parková železnice nebo stanoviště místního spolku hornické historie.
3: My vlastně máme tady kousek dál, vedle šachty, tam máme svoji hornickou expozici a sem jsme si přinesli jenom takovou raznici na mince, takže děti měli možnost vyrazit si

0: pamětní minci s naším logem hornického spolku a erbem města Nové Sedlo.
1: Po vystoupení dětí pokračoval program na hlavním pódiu, kde vystoupili Václav Upír Krejčí či Milan Peroutka. Nechyběly ani soutěže, které otestovaly pitný režim, a večer to pak rozjela ABBA Revival, Šárka Kerolová, Piano and Sax Duo a na závěr energický Děda Mládek Illegal Band.
2: Mně se líbí pouť.
3: A co se ti nejvíc líbí na pouti?
2: Soutěže a tak ještě.
4: Líbí se mi nejvíc ty labutě.
5: No všechno se mi líbí. Jak si děti hrajou, jak mají radost z toho. No vždyť je to pro děti, že jo.
1: Novosedelská pouť přinesla přátelskou a zábavnou atmosféru, kterou si návštěvníci náležitě užili. V Novém Sedle se toho ovšem dá zažít mnohem více, ať už jsou to divadelní zájezdy do Karlovarského divadla nebo třeba závody na pump tracku.
6: U Hornického muzea tady byla akce vaření gulášů, což se setkalo s velkou odezvou od lidí. No a připravujeme třeba 8. 9. srpna na Velký Aně zase tradiční koupání na Velký Aně, závody na Velký Aně, prostě takovou tu akci Velká Ana.
1: Z Nového Sedla pro televizi ZAK František Šimánek.
7: Plzeňský kraj zažil začátkem června doslova vesmírnou invazi. Do několika měst v regionu postupně zavítá v rámci unikátní roučou Spacebus 18-metrový mobilní raketoplán.
8: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pouť po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
9: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé, a tím, že s tou jednou ze 4 oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
8: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
10: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním, a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme, takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
8: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
9: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
8: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
11: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka, a bylo to fakt hezky, i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
12: Zajímavý, protože i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se to hodně užila.
13: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze Země.
8: Vzdělávací a popularizační akce Spacebus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
9: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu, a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor, a právě v tom Spacebusu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
8: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
7: Umělá inteligence, bezpečnost, ale také investice do startupů. Nejen tato témata se řešila na konferenci, která se v uplynulých dnech konala na Pražském hradě. Akce se účastnili nejen zástupci investorů, ale také technologických firem, veřejné správy i mezinárodního biznesu.
8: V prostorách Martinického paláce na Pražském hradě se uskutečnil další ročník technologické konference s názvem Innovations United. Akce, která byla zaměřená na inovátory a startupy, nabídla i letos program nabitý špičkovými investory a zajímavými prezentacemi.
14: Innovations United se zde na Pražském hradě v Martinském paláce organizuje již pátým rokem a hlavní témata, která rezonují tímto ročníkem, tak jsou i témata, která vnímáme z řad biznisu i společnosti, jsou důležitá. Je to jak téma umělé inteligence, komunikace, jak umělá inteligence bude zasahovat do formy komunikace, obrana, defense, zdravotnictví, potažmo kybernetická bezpečnost a měli jsme možnost vidět i 5 zajímavých startupů, které soutěžily o 1 milion euro.
8: Na konferenci dorazili přední čeští, ale i zahraniční podnikatelé, kterých je rok od roku více.
14: Za co jsem moc rád, tak že se nám každý rok daří ty každý ročník zlepšovat a máme čím dál větší audienci i ze zahraničí, takže například moderátorka Stacy Quackenbush, která je moderátorkou celé Innovations United, tak přiletěla ze Spojených států, z New Jersey, kde sama pracuje na vlastním startupu a sleduje nás už další dobu v onlineu, chtěla se připojit, takže dorazila. Mimo Stacy, tak tady máme zástupy zajímavých řečníků, třeba z Asie, z Invest Hong Kong, Kima Zítlaua, máme tady i zahraničního a Andreje Petrenau a spousty dalších.
8: Z řad českých podnikatelů zde vystoupil například Michal Ilich se startupem vyvíjejícím letadlo s kolmým startem. Účastníci konference se ale mohli dozvědět také to, jak lze ochránit fyzické umění, nebo se dozvědět více o humanizaci digitální komunikace.
15: My vyvíjíme letadlo s kolmým startem, to znamená něco, co kombinuje výhody vrtulníku, že vzlítne kolmo a potom překlopí všech těch 8 vrtulí a letí s efektivitou a rychlostí běžného letadla. Tohle letadlo je připravené na použití takzvaného udržitelného leteckého paliva. To znamená paliva, který je vyrobený z biologických zdrojů.
16: Dnes jsme tady s jedním z našich projektů, což je Digital Art Trade. Snažíme se vytvořit systém, který bude mít možnost vytvořit digitální dvojče pro fyzické umění v reálném světě. Pro autory to znamená ochranu jejich díla, možnost zaznamenání hodnoty díla, uložení dokumentace o prodeji, ochránění autorských i vlastnických práv a případně i pro sběratele, muzea nebo velké aukční domy jsme schopni tyto informace předávat dál, tak, aby se celý trh ztransparentnil.
17: Jeden z klíčových prvků vztahu mezi lidma je to, že má nějaký průběh. Je to nějaká cesta. Cesta, která začíná se známením, končí přes, nebo probíhá přes vytváření důvěry, vztahu, až třeba potom, že mi někdo něco prodá. A vlastně my jsme se naučili, nebo my jsme vytvořili si řešení, který umí vytvářet takové cesty v digitálních kanálech, a umíme to ve scaleu milionu klientů, který může mít každý svůj vlastní individuální stezku.
8: Konferenci si nenechali ujít ani zástupci vlády.
18: AI už je automatickou součástí nejenom české ekonomiky a tak jako jsme kdysi přistupovali k zavádění nových informačních systémů a v nějaké míře jsme v nějakém čase postupně zavedli, tak totéž nás bude čekat s umělou inteligencí. Teď jenom otázka, jak budeme rychlí a jak toho využijeme ve smyslu získání konkurenční výhody na úrovni průmyslu, případně v oblasti bezpečnosti, zdravotnictví. Považujeme za naprosto zásadní, abychom zde i v regionech měli dostatečně robustní infrastrukturu, anebo alespoň takovou, která bude sloužit pro ty, kteří v oblasti AI chtějí cokoliv činit, ať už chtějí programovat nebo jenom využívat.
8: Návštěvníci, kterých dorazilo přes 300, mohli během konference ochutnat kávu nebo vína z rodinného vinařství v Rakvicích. Celá akce, jejímž mediálním partnerem byla celoplošná sítě regionálních televizí Regio TV 1, byla pak zakončena večerním Venture Club Disrupt Awards. Z Martinického paláce Lenka Prokšová.
7: Město Veselí nad Moravou nechalo vysadit 7,5 tisíce stromů a keřů. Vytvořilo tak krajinný prvek, který pomůže zadržovat vodu v krajině. Jde přitom jen o první etapu. Konečným cílem je vysazení 16 tisíc kusů dřevin.
19: Lokality u Močárů a Záklinky leží podél cesty z Veselí nad Moravou na Kozojítky. Rozsáhlé zemědělské lány tu nově přerušil pás stromů různé velikosti, keřů a travin. Město tu totiž realizovalo první etapu takzvaného územního systému ekologické stability. Ten má za cíl bojovat proti půdní erozi spojené s globálním oteplováním a nevhodným hospodařením v krajině.
20: V první etapě realizace úsez prvku ve Veselí nad Mravou jsme na ploše 8,5 hektaru vysadili přes 4 tisíce odrostků, 350 alejových stromů a přes 2800 keřů. Současně jsme založili 8 hektarů luk. Kromě té realizace máme v rámci smlouvy ještě 3-letou následnou péči a 3-letá následná péče znamená, že se budeme o ty podesty starat tak, aby po 3 letech jsme to předali objednateli v plně zapojeném stavu a životoschopném stavu, ať můžou krajinné prvky plnit svou funkci.
19: Vysázeny tak byly například lípy, duby, javory či břízy, ale také brsleny, dříny, hlohy či ptačí zob. Pás zeleně pomůže zadržovat vodu v krajině, nabídne životní prostor hmyzu a úkryt živočichům. Navíc, až budou stromy dostatečně velké, aby je neohrožoval okus zvěří, odstraní se oplocenka, která je chrání a lokalita se otevře i pro obyvatele města. Veselí nad Moravou ale s ochranou krajiny ve svém katastru teprve začíná.
21: Dneska se předává dílo, které zahrnuje první etapu z celkového množství 3 etap takzvaného územního systému ekologické stability. Ta plocha je poměrně rozsáhlá, protože se jedná o 30 hektarů a v rámci všech 3 etap bude na území našeho města vysazeno téměř 16 000 stromů a keřů. A samozřejmě je důležité vždycky financování celé této akce, která je poměrně náročná, to jak z pohledu zadávacího řízení, tak samozřejmě z pohledu realizace a následné péče, že vlastně dohromady se jedná o téměř 60 milionů korun, které do těchto 30 hektarů je investováno.
19: Veškeré finanční prostředky na to získalo město z evropských fondů, konkrétně z operačního programu životního prostředí. Další lokalita, kde se bude sázet zeleň ve druhé etapě tohoto projektu, je u Radošova, ta třetí na pravé straně řeky Moravy směrem na Moravský Písek. Vše by mělo být hotovo na jaro 2027. Vznikne tak propojená síť krajinných prvků, která pomůže se zadržováním vody v krajině, podpoří biodiverzitu, ochrání půdu a zlepší životní prostředí v okolí Veselí nad Moravou.
7: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Ne všechny třídy vedou do školy. Některé vedou světem. A právě na jednu takovou cestu se vydáme i dnes. Čekají nás místa známá i zapomenutá, příběhy ukryté v krajině, památkách i mezi lidmi. Stačí jen zpomalit, rozhlédnout se kolem sebe a nechat se překvapit tím, co všechno můžeme objevit. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou do Brna. To totiž není jen městem moderní architektury a živé kultury. Je také místem, kde se po staletí setkávaly různé národy, tradice a náboženství. Právě tuto rozmanitost představuje projekt Brno a jeho chrámy, který od 15. června do 15. září zve návštěvníky k objevování nejvýznamnějších sakrálních památek jihomoravské metropole. Ve vybraných kostelech, chrámech a dalších místech duchovního života budou připraveni průvodci, kteří zdarma představí jejich historii, architekturu i současný význam. Více informací o akci najdete na portále Kudy z nudy. Na úpatí nejvyšší hory Blanského lesa leží jihočeská obec Holubov, která je pro mnoho turistů výchozím bodem k jednomu z nejkrásnějších výletů v regionu. Právě odtud se totiž vydáme na vrchol Kleti, hory, která už po generace láká návštěvníky svými výhledy, rozhlednou i jedinečnou atmosférou. Klet je se svými 1084 metry nejvyšším vrcholem Blanského lesa a za jasného počasí nabízí panoramatické pohledy na Šumavu, Hradské hory i Českobudějovickou pánev. Čeká nás cesta krajinou, která patří k nejkrásnějším v jižních Čechách.
1: Pro milovníky pohybu a přírodních krás je Holubov ideální místo pro aktivní odpočinek. Nachází se jen 15 kilometrů od Českého Krumlova, obklopený chráněnou krajinou oblastí Blanský les. Pro svou polohu nabízí atraktivní turistické cíle. V toulkách s kamerou jsme se do malebné obce Podkletí vypravili i my. Do Holubova se dostanete pohodlnou cestou vlakem ze všech koutů našeho kraje. Vypravit se odtud můžete pěšky hned na několik turisty vyhledávaných míst, třeba na romantickou zříceninu hradu Dívčí kámen. V jeho šťastné blízkosti najdete i keltské opidum. Vzniklo kolem roku 60 před naším letopočtem na území o rozloze asi 26 hektarů. My jsme se tentokrát vydali na nejvyšší horu Blanského lesa, která dosahuje výšky 1083 metrů. Vyveze vás tam sedačková lanovka, jejíž vlastníkem je obec Holubov.
2: Pokud se rozhodnete přijet pod horu Kleť svým autem, pohodlně zaparkovat můžete na místním parkovišti. Jakou má kapacitu?
3: Parkoviště má kapacitu zhruba 120 míst plus dvě místa pro nabíjení elektrovozidel.
2: Prvotní energii si mohou návštěvníci dodat i v tomto občerstvení. Jaké dobroty si tu mohou dopřát?
3: Pivo, limonádu, párek v rohlíku, zmrzlinu, káva, čaj.
1: Lanovka upoutá svým retro stylem, jak by taky ne. Provoz tu byl zahájen 1. července 1961 a jde o druhou nejstarší lanovku v Čechách. Od té doby spolehlivě připravila už více než 3 miliony turistů. Trať lanové dráhy tvoří nekonečné dopravní lano, které je vedeno pomocí kladek v kladkových bateriích.
3: Lanovka má 100 sedaček a dlouhá je 1700 metrů. Jízda nahoru trvá zhruba 15-20 minut. Samozřejmě každodenní údržbu vyžaduje. Jsou různé pravidelné prohlídky kvůli bezpečnosti a v současné době máme 3 stále zaměstnance plus 4 brigádníky, ale jak už to bývá, samozřejmě scháníme jak nové zaměstnance, tak brigádníky, takže kdo by měl zájem, může se o tuto práci ucházet.
1: My už se přesouváme na jednu ze žlutých single sedaček. Dozvídáme se, že kromě batohů si tu hravě poradí i s přepravou kol, elektrokol, lyží nebo dětských kočárků. Doporučujeme si raději dopředu zjistit otevírací dobu a jízdní řád.
3: Pravidelný provoz je červenec, srpen, září, v zimě svátky vánoční a jinak soboty, neděle a svátky.
2: Teďka od června nebo potažmo od července se bude provozní doba nějak upravovat?
3: Bude zahájen každodenní provoz od června do konce září.
1: Cesta plyne pomalu, ale jistě, a tak máme možnost pokochat se místní krajinou. Pod námi se to hemží výletníky, kteří upřednostňují výšlap na kleť po svých. Stezku lemují menší i větší kameny. I ty stojí za pozornost. Podle pověsti je totiž pod největším z nich ukrytý poklad. Z vrcholu kleti se za pěkného počasí nabízí rozhled do všech světových stran, na Šumavu, Budějovickou pánev, a při dobré viditelnosti dohlédnete až k vrcholkům alpských velikánů. V létě to můžete zažít i zajímavé prohlídky astronomické observatoře. Výhledy z nejstarší kamenné rozhledny v Čechách rozhodně stojí za trochu námahy. Vyhlídkovou věž se 110 schody nechal v roce 1825 vybudovat kníže a vévoda krumlovský Josef II. Ze Schwarzenbergu. 400 let od jejího vzniku letos připomene velkolepá oslava, kterou pořadatelé chystají už 4. července při západu slunce.
2: Počasí na kleti je nestálé a je lepší si do batohu přivalit teplé oblečení. A to i pro případ, že se rozhodnete půjčit koloběžku, která vám zajistí adrenalinový zážitek.
4: Zákazníkům nabízíme 3 trasy do Krásetína, odkud vede i lanovka nahoru na kleť, do Zlaté Koruny nebo do Českého Krumlova. Všechny trasy jsou podobně dlouhé, je to rozdíl asi 0,5 kilometru mezi nimi.
2: Musí se turista nějakým způsobem připravit, vzít si třeba přilbu?
4: Přilba do 18 je povinná, jinak nic zvláštního nepotřebujete. Projdete rychlým školením, jak se koloběžka ovládá, vysvětlením trasy, nějakých nebezpečných úseků a jste připraveni jet.
2: Pro koho je ta cesta vhodná? Od jaké věkové hranice ji nabízíte?
4: Je to většinou třeba od 8 let, tak se doporučuje. Můžou to jezdit i menší děti a můžou jezdit vlastně i, že jeden z rodičů je vzadu a to dítě je před ním a drží se a jede s ním. Od 8 let pak už můžou jezdit děti sami, máme i speciální malé koloběžky.
2: Na kolik tenhle ten zážitek vyjde?
4: Koloběžka pro dospělého stojí 240 korun.
1: Pokud se vydáte na zpáteční cestu z kletě do Krásetína, určitě se zastavte u místní holubovské kaple na Petrově Hůrce, která je zasvěcena svaté Anežce České. Postavena byla z iniciativy bývalého starosty Jaroslava Fraňka. Pro zdejší obyvatele se stala místem k relaxaci a uklidnění v dnešní uspěchané době. Bohatou historií se může pochlubit místní základní a mateřská škola, která se se

0: podobou v kamenném hávu vymyká běžným vzdělávacím zařízením, učit se zde začalo už v roce 1893. Hospodářské oživení přinesl obci závod Artipa, který vybudoval František Sklář ze staré železárny v roce 1946. Velká modernizace pak nastala po roce 1980. Současný majitel, společnost Graf Obal Skalica, zaměstnává stovky obyvatel z Holubova a okolí. Zajímavostí je tu ale daleko více. Ať už máte rádi historii, kulturu nebo přírodu, každý si tu přijde na své.
1: Na první pohled vypadá jako běžná vlaková souprava. Uvnitř se ale ukrývá unikátní multimediální projekt, který silnou a interaktivní formou upozorňuje na rizika závislostí a nebezpečí špatných životních rozhodnutí. 6 vagónů, 4 kinosály a 8 interaktivních místností tvoří jedinečný zážitkový program pro školy i širokou veřejnost. Revolution Train bude od 8. do 19. června putovat po České republice a staví například v Mikulově, Břeclavi, Hustopečích, Moravském Krumlově, Pacově, Veselí nad Lužnicí, Klatovech nebo v pražských Horních Počernicích. Počasí už láká i k venkovnímu sportování a proto se Česká Třebová na několik dní promění v jedno velké sportoviště. Od 15. do 19. června se zde uskuteční už 28. ročník oblíbeného týdne sportu, který nabídne pestrý program pro děti, školy, rodiny i aktivní sportovce. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet desítky sportovních disciplín. Od atletiky, volejbalu a stolního tenisu až po orientační běh, lezení na horolezecké stěně nebo netradiční soutěže. Chybět nebude ani populární závod o železného kohouta, který prověří všestrannost závodníků v několika disciplínách. Každý den navíc doplní kulturní program, hudba a setkání sportovních klubů. V malebném městysi Levín v Českém středohoří se už po staletí předává jedno výjimečné řemeslo z generace na generaci – hrnčířství. Právě tady totiž tradice výroby keramiky nikdy úplně nezanikla a její historie sahá více než 600 let do minulosti. Dnes v Levíně působí několik keramických dílen, kde návštěvníci mohou nahlédnout pod ruce zkušeným keramikům, sledovat vznik originálních výrobků nebo si práci s hlínou sami vyzkoušet. My se teď podíváme do jedné z místních hrnčířských dílen a zjistíme, proč si toto tradiční řemeslo získává oblibu i v dnešní uspěchané době.
2: Jedno z nejvýznamnějších středisek keramické výroby nejen v Čechách, ale i ve střední Evropě, přesně to byl Levín. Hrnčířské dílny tady byly už před 600 lety a v tradici tady pokračují i dnes.
3: My jsme v podstatě do Levína přišli v roce 2012 a strašně se nám tady zalíbilo a rozhodli jsme se tady uspořádat keramické sympozium. To bylo v roce 2013 a postupně ta tradice vlastně pokračovala.
2: Magdalena Brožová a Alena Šumová si v Levíně zařídili vlastní hrnčírny. V téhle dílně tvořili celé generace levínských hrnčířů.
3: Mě a mojí kolegyni jsem přitáhl akademický malíř Zdislav Hercík, který tady vlastně v tomhletom objektu žil a tvořil. A my jinak pocházíme od Mníšku pod Brdy, takže jsme se sem vlastně přijeli podívat, kde žil a postupně se nám tady zalíbilo. Samozřejmě, že jsme objevili i tu bohatou historii, že tady těch 600 let se dělala keramika, že tu byly i ložiska kvalitního jílu.
2: Dnes už si hlínu na tvoření musí keramičky kupovat v obchodě. Přesto je pro ně místo s tak bohatou historií velkou inspirací. Autentickou hrnčírnu a jejich práci jezdí obdivovat i lidé ze zahraničí.
3: Jeden z největších úspěchů je zprovoznění tady historické dvoupatrové pece z roku 42, která tady v domě je. Takže to považuji za obrovský úspěch, že se to podařilo a my v té peci jednou za dva roky pálíme z nostalgie se skupinkou kolegů. Takže udržujeme vlastně život v té poslední nejstarší levínské peci, co se tady zachovala.
2: Do konce roku v Levíně chystají ještě několik akcí.
4: V letošním roce chystáme ještě otevřené dílny, všechny 4, co tady v Levíně máme. Ty budou 2. a 3. prosince. Je to o tom, že lidi přijdou, projdou si dílny, můžou si někde něco vyzkoušet, nakoupit si samozřejmě, popovídat. Je to taková domácí akce. A za týden na to 9. prosince máme adventní jarmark. Na to se všichni moc těšíme, protože to je taková srdcovka. Samozřejmě stánky s drobnostma, dárkama, hodně keramiky, to je jasný.
2: Ochutnat budete moci i občerstvení z lokálních surovin. Na programu nebude chybět ani koncert sboru z Děčína nebo dílny pro děti. Pro televizi Ústeckého kraje připravila Klára Tipanová.
1: Fialová pole, omamná vůně a atmosféra, která připomíná jich Francie. Takový je levandulový statek v Bezděkově, který v období hlavního květu zve návštěvníky na speciální komentované prohlídky. Od 15. června do 15. července se zde mohou zájemci podívat nejen mezi rozkvetlé záhony, ale také do zákulisí pěstování a zpracování levandule. Nahlédnout do foliovníků se sazenicemi, sušárny, destilerie i dalších míst, kam se běžně návštěvníci nedostanou. Hradec Králové ukrývá místo, které potěší všechny milovníky květin. Od 13. do 28. června se zde návštěvníkům otevře jediné mezinárodní soutěžní rozárium svého druhu ve střední a východní Evropě. A to v době, kdy jsou růže v plném květu a předvádějí svou největší krásu. Na záhonech rozária rozkvétá více než 1000 keřů a přes 200 odrůd růží z celé Evropy. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejnovější šlechtitelské novinky, vítězné odrůdy oceněné titulem Zlatá růže města Hradec Králové i růži nesoucí jméno oblíbené herečky Libuše Šafránkové. Americký spisovatel Henry Miller kdysi řekl, skutečným cílem cest není nové místo, ale nový pohled. Doufám, že vám dnešní putování přineslo právě takový pohled na místa známá i méně známá, na krajinu, historii i příběhy, které nás obklopují. A děkuji, že jste cestovali s námi. Těším se na vás opět příště u pořadu Putování v regionech, kde budeme společně objevovat další zajímavá místa naší země i za jejími hranicemi.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Nový český miliardář, který vyhrál neuvěřitelných 2,5 miliardy v loterii, už má své peníze na účtu. Ten bude mít asi nových kamarádů. No, pojďme nezávidět a přát mu to. Krásná historická auta i nejmodernější supersporty udělali radost malým i velkým nadšencům, kteří se přišli podívat na sraz na pražském Černém mostě.
1: Americké koráby, britské limuzíny, italské supersporty i vzácné veterány. Právě pestrá přehlídka automobilů přilákala do parku Učeňku návštěvníky všech generací. Městská část podpořila akci například s výhodněným občerstvením nebo jízdami historickými vozy zdarma pro obyvatele Prahy 14, kteří dorazili s kuponem z radničního časopisu 14.
2: A nám se poslední dobou hodně daří i díky téhleté akci ukázat, že lze udělat takovouhle velkou akci pro celou Prahu i výhodnou pro obyvatele městské části, na které se koná. Podařilo se nám vyjednat různé bonusy, slevy, výhody, možnosti využití, které ostatní neplatící návštěvníci nemají právě pro obyvatele městské části. A myslím si, že to je dostatečný přínos pro to, abychom si to příště zopakovali.
3: A je to o tom, že jsme se tady sešli s našimi krásnými vozy a máme tady společnost těch nejluxusnějších a nejhezčích vozů, které vlastně může být, takže začínáme Rolls-Roycem přes Ferrari, Lexus, Lamborghini, Porsche a tak dále. A v současné době si myslím, že jich je tak přes 250 aut je tady určitě. Tady máme skákací hrad, který je za námi, máme tady historický autobus Škoda 706 RTO, v kterém se můžou návštěvníci zadarmo svést, máme tady koně, které vozí děti, máme tady cukrárnu, máme tady food truck se zajímavým jídlem, tetování, malování na obličeji, prostě je tady toho spoustu i pro děti a dospělé.
4: Tímhle Jaguarem F-Type. Speciální edice, to je 60 kusů vyrobených na světě k výročí výroby E-Typeu legendárního. A tohle ještě takový jako speciální, že ještě je tak vyladěný, že je to asi nejvýkonnější Jaguar široko daleko, to znamená ve střední Evropě, řekněme.
5: Je to Bentley Mulsanne. Vlastně původní první generace Bentley Mulsanne, která vznikla na začátku 80. let a byla vyráběna až do roku 85.
6: Určitě tady ta zelená Corvette.
7: Chtěl bys si třeba v budoucnu někdy koupit?
6: Kdybych na to měl peníze, tak určitě.
7: Co kámoš, jaký auto se líbilo dneska nejvíc tobě?
8: Mně se to je zatím nejvíc líbí, tady ta zelená Corvette. Nevím, jestli na ní budu mít prachy.
1: Classic Cruising tak i letos přivedl na Černý most stovky návštěvníků, kteří si mohli zblízka prohlédnout automobily, které běžně na českých silnicích nepotkají. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: U pojízdných krasavců ještě zůstaneme. Tentokrát vám představíme historické vozy, které jsou nově ozdobou sbírky ostravského dopravního podniku.
9: Takhle vypadala slavná tramvaj Tatra T3 na jaře v roce 2024, když začínala její renovace v dílnách dopravního podniku Ostrava. A takhle vypadá dnes. Při renovaci byla uvedena do stavu z roku 1970, kdy začala v Ostravě vozit cestující.
10: Problém byl určitě zehnat některé ty původní prvky, původní materiály, konkrétně třeba obložení bočnic, jo? Ty umakarty se nevyrábějí, nevyrábějí se ty tapety, které jsou kolem těch oken.
11: To fakt bylo několik let jako usilovné práce našich lidí, renovační firmy, a já ale věřím, že všichni jako to ocení, protože je vidět, že každý šroubek je i natočený správným směrem.
9: Druhým zrestaurovaným unikátem je autobus Škoda 706 RO. Ten byl uveden do stavu kolem roku 1962.
12: Za mě nejdůležitější je to, že se přenáší ty dovednosti, ta erudice, tady těch starších pánů, kteří vlastně ty dovednosti mají a vlastně předávají je těm mladším, té generaci, která vlastně by mohla v té práci pokračovat.
9: Dopravní podnik má ve své sbírce celkem 55 historických vozidel. Uschovaná jsou v depozitáři v Martinově a řada z nich je pojízdních a jsou oblíbenou atraktivitou na různých akcích pro veřejnost. Tomáš Kořistka, Televize Polar.
0: Věděli jste, že první knížka v českých zemích byla vytištěna v Plzni? Významnou událost, ke které došlo přesně před 550 lety, připomíná kniha a také výstava v Maashausu Plzeňské radnice. Právě Maashaus hostí až do konce června výstavu o knihtisku, prvopočátcích, ale i o postupném vývoji a tradici tohoto řemesla na západě Čech.
13: Myšlenkou naší této výstavy je, aby se vědělo, kdy byl vynalezen knihtisk, kdo ho vynalezl, Gutenberg v Mohuči, a že 25 let po vynalezení knihtisku již se knihtiskem tisklo v Plzni. To je to zásadní a k tomu jsme vydali tu knihu 1476, poprvé se tisklo v Plzni, kde je zmapovaná celá historie.
0: Součástí vernisáže byl i křest knihy mapující historii knihtisku v Plzni, kterou vydalo a vytisklo nakladatelství NAVA. Jak moc náročné bylo dát dohromady všechny informace z dob nedávných i z hluboké minulosti.
14: U spoustě tiskáren se v archívech nenašlo vůbec nic. A tak jsme museli pamětníky hledat. Prostě jakýkoliv zdroj informací byl cenný. S knížkami je vždycky práce zajímavá.
0: Při slavnostním zahájení výstavy byly k vidění i velmi vzácné originály prvních tisků, které mají nevyčíslitelnou hodnotu a tak je po celou dobu střežila dvojice hlídačů.
13: Můžeme vidět originál knih 15. století, ale originál té první knihy, která se tu vytiskla, to znamená Statuta Arnošta z Pardubic, bohužel jsou tři exempláře, dvě jsou v Čechách, v Národní knihovně a jedna kniha se nám zatoulala do Washingtonského kapitolu, do knihovny Senátu.
0: Jedním z kmotrů knihy o plzeňské historii tiskařství byl radní Plzeňského kraje Libor Picka, kterého zaujala neuvěřitelná kvalita práce někdejších mistrů.
15: Ten originál, ten vypadá, kdyby byl tištěnej včera. Nic se nemění, krásná, ostrá písmenka, vazba, sešito, prostě nádherná záležitost. No a to vše ostatní, něco je popsáno v knize, něco se můžete podívat a myslím si, že to svědčí o tom, že Plzeň a Plzeňský kraj jsou a i nadále budou na čele toho dění v České republice.
0: Výstava o historii knihtisku je v Maashausu Plzeňské radnice na náměstí Republiky přístupná denně, a to zcela zdarma až do konce měsíce. Jonáš Novotný, televize ZAK. Ikonická americká zpěvačka, která byla modlou i slavného Michaela Jacksona, přijede poprvé do České republiky. Jak moc náročné je zařídit koncert hvězdy velikosti Diany Ross? To nám popsali zástupci pořadatelského týmu. Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gimrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
16: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
17: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
17: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
17: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. Hmm. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tedy takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl. A myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, taky přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku.
0: Hmm. Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký metalfest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo, je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
17: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině jí přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat a aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech naprosto perfektně, zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
16: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška. Co vy máte společného s tím koncertem?
18: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadaci Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný, kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška a tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to, myslím, opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
16: Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
17: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
16: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
17: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevře 4 tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotíně chystá celý český show business, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
16: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
17: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
16: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
18: My děkujeme za pozvání.
17: Děkujeme za pozvání.
16: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Připomenu, že dlouhá léta vybydlený objekt v Reslově ulici v centru Plzně prochází od listopadu 2025 velkou rekonstrukcí a teď v pondělí se část budovy nečekaně sesunula. Nikomu z dělníků se naštěstí nic nestalo.
1: V odpoledních hodinách došlo při rekonstrukci objektu Reslova 13 k zřícení jeho části. Asi to nejhlavnější je, že nedošlo vlastně ke zranění osob ani ke škodě na okolních objektech. V současné době se pracuje na statickém zajištění vlastně toho zbourané části.
0: Stropy, které se probořily a strhly i štítovou zeď ve vnitrobloku, byly už původně určeny k demolici, takže škody jsou vlastně minimální. Hlavním úkolem teď je stavbu zabezpečit, aby neohrožovala okolí a dělníky.
1: Až dojde ke statickému zajištění, což bude spočívat hlavně k bourání štítové stěny, tak aby nespadla na sousední objekt, bude vyklizená suť a dojde k novému technologickému postupu, který povede k tomu, aby dílo vlastně bylo zdárně dokončeno a vznikly nové byty a všechno bylo zase v pořádku.
0: Během úterý prozkoumali celý objekt statici a další odborníci, kteří teď mají určit, jaký by měl být postup prací a co se v původním projektu rekonstrukce bude muset změnit.
2: Prioritní je bezpečnost. Tedy nejdůležitější je, že nebyla způsobena žádná škoda na zdraví, že se nikomu nic nestalo. Stejně tak nebyla způsobena ani škoda na cizím majetku. Co se týče stavby samotné, Reslově 13, ta byla již v minulém roce předána zhotoviteli stavby, tedy stavební firmě, a ta je pro tyto případy pojištěna.
0: Z bezpečnostních důvodů budou další práce probíhat především z jeřábu, aby dělníci nebyli ohroženi. Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Prosluněné počasí přilákalo do malebného městského parku v Novém Sedle celé rodiny i jednotlivce.
4: My jsme začali už ráno, kdy tady byl takový malý dětský den, kdy to jsme se starali o děti a poté jsme přešli o dvě hodiny, jsme zahájili tu klasickou novosedelskou pouť, která je především o té kultuře, takže spousta umělců, uměleckých vystoupení. Ale co bylo takým tím hlavním tahákem, byly vystoupení našich dětí ze školek, ze školy, z umělecké školy.
3: Vystoupení dětí i místní mladé kapely si jednoznačně získalo srdce diváků a skvěle završilo dětské dopoledne, kdy byly pro děti připraveny nejrůznější zábavné soutěže a aktivity. Nechyběla ani parková železnice nebo stanoviště místního spolku hornické historie.
5: My vlastně máme tady kousek dál, vedle šachty, tam máme svoji hornickou expozici a sem jsme si přinesli jenom takovou raznici na mince, takže děti měli možnost vyrazit si pamětní minci s naším logem hornického spolku a erbem města Nové Sedlo.
3: Po vystoupení dětí pokračoval program na hlavním pódiu, kde vystoupili Václav Upír Krejčí či Milan Peroutka. Nechyběly ani soutěže, které otestovaly pitný režim a večer to pak rozjela ABBA Revival, Šárka Kerolová, Piano and Sax Duo a na závěr energický Děda Mládek Illegal Band.
6: Mně se líbí pouť.
7: A co se ti nejvíc líbí na pouť?
6: Soutěže a tak ještě.
8: Líbí se mi nejvíc ty labutě.
9: No všechno se mi líbí. Jak si děti hrajou, jak mají radost z toho. No vždyť je to pro děti, že jo.
3: Novosedelská pouť přinesla přátelskou a zábavnou atmosféru, kterou si návštěvníci náležitě užili. V Novém Sedle se toho ovšem dá zažít mnohem více, ať už jsou to divadelní zájezdy do Karlovarského divadla nebo třeba závody na pump tracku.
4: U Hornického muzea tady byla akce vaření gulášů, což se setkalo s velkou odezvou od lidí. No a připravujeme třeba 8. 9. srpna na Velký Aně zase tradiční koupání na Velký Aně, závody na Velký Aně, prostě takovou tu akci Velká Ana.
3: Z Nového Sedla pro televizi ZAK František Šimánek.
10: Rychlost, přesnost, soustředění a týmový duch. Božkovský ostrov v Plzni v sobotu 6. června nepatřil výletníkům, ale zhruba 80 mladých hasičů. Právě tady se konal už 6. ročník dětské soutěže v požárním sportu.
11: Je to rozděleno do věkových kategorií, přípravka, mladší žáci, starší žáci a dospělé. A děti nám dnes předvedou, co natrénovali. Je to o dynamice, rychlosti, pomáhání a hlavně závodíme fair play. Jednotky dobrovolných hasičů, máme 3 jednotky dobrovolných hasičů, celý rok podporujeme, spolupracujeme s nimi, je to výborný a jsem ráda, že je na obudě máme.
10: Své dovednosti zde ukázalo celkem 11 týmů z celé Plzně, z toho 3 v mladší kategorii ve věku od 6 do 11 let a 8 starších ve věku do 15 let.
12: Tady bude probíhat štafeta dvojic, který si účastní 5 soutěžících, pak nás čekají požární útoky, to většinou děti nejvíc zajímá, jelikož prostě voda je voda.
10: Kromě sportovních výkonů jde ale hlavně o zábavu a přátelství. Na Boškovském ostrově panovala skvělá atmosféra.
8: Já tady mám hlavně kamarády, tady je požární sport, baví mě to a prostě je to zábava.
13: Hodně se učíme spolupráci a docela mě to baví, protože tady mám hodně kamarádů.

0: většinou zajímá ten fotbal, než prostě ten požární sport, protože to není těch věcí, co vlastně ty děti potřebují, jelikož vlastně potřebujeme doplňovat výjezdovou jednotku. Stává se nám, že některé ty děti potom doplní výjezdovou jednotku a potom jsou vlastně prospěšný pro město.
1: Ti nejlepší si z Božkovského ostrova odvezli poháry. Skutečnými vítězi jsou ale všichni, kteří nechali na dráze své srdce. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
2: Právě Maashaus hostí až do konce června výstavu o knihtisku, prvopočátcích, ale i o postupném vývoji a tradici tohoto řemesla na západě Čech.
3: Myšlenkou naší této výstavy je, aby se vědělo, kdy byl vynalezen knihtisk, kdo ho vynalezl, Gutenberg v Mohuči, a že 25 let po vynalezení knihtisku již se knihtiskem tisklo v Plzni. To je to zásadní a k tomu jsme vydali tu knihu 1476, poprvé se tisklo v Plzni, kde je zmapovaná celá historie.
2: Součástí vernisáže byl i křest knihy mapující historii knihtisku v Plzni, kterou vydalo a vytisklo nakladatelství NAVA. Jak moc náročné bylo dát dohromady všechny informace z dob nedávných i z hluboké minulosti.
4: U spoustě tiskáren se v archívech nenašlo vůbec nic. A tak jsme museli pamětníky hledat. Prostě jakýkoliv zdroj informací byl cenný. S knížkami je vždycky práce zajímavá.
2: Při slavnostním zahájení výstavy byly k vidění i velmi vzácné originály prvních tisků, které mají nevyčíslitelnou hodnotu a tak je po celou dobu střežila dvojice hlídačů.
3: Můžeme vidět originál knih 15. století, ale originál té první knihy, která se tu vytiskla, to znamená Statuta Arnošta z Pardubic, bohužel jsou tři exempláře, dvě jsou v Čechách, v Národní knihovně a jedna kniha se nám zatoulala do Washingtonského kapitolu, do knihovny Senátu.
2: Jedním z kmotrů knihy o plzeňské historii tiskařství byl radní Plzeňského kraje Libor Picka, kterého zaujala neuvěřitelná kvalita práce někdejších mistrů.
5: Ten originál, ten vypadá, kdyby byl tištěný včera, nic se nemění, krásná, ostrá písmenka, vazba, sešito, prostě nádherná záležitost. No a to vše ostatní, něco je popsáno v knize, něco se můžete podívat a myslím si, že to svědčí o tom, že Plzeň a Plzeňský kraj jsou a i nadále budou na čele toho dění v České republice.
2: Výstava o historii knihtisku je v Maashausu Plzeňské radnice na náměstí Republiky přístupná denně, a to zcela zdarma až do konce měsíce. Jonáš Novotný, televize ZAK.
1: Obyvatelé města Stot na jižním Plzeňsku se dočkali výrazného usnadnění cest do práce, do škol i za zábavou. Pomůže jim v tom nová lávka přes řeku Radbuzu, která znamená zásadní zkratku a zároveň také bezpečnější spojení z jedné strany břehu na druhý.
6: Vyhýbáme se silnici 1/26, co znamená, že se cyklisti chodci dostanou bezpečně mimo hlavní silnici, která je hodně frekventovaná, na druhou stranu řeky a dál můžou pokračovat buď směr Plzeň do Chotěšova nebo směr do Mažlice do Holíšova.
1: Například cesta z okraje města do Stotské nemocnice se zkrátí téměř o 2 kilometry.
7: Pro nás to znamená, že si můžeme zkrátit cestu z jednoho kouta města na druhej a hlavně je to pro bezpečnost velký přínos, protože doprava ve Stodě je strašná.
8: Je to úplně super pro cyklisty. Nemusíme jezdit po hlavní silnici, můžu jet zrovna do Holíšova tady přes most. Super lávka.
9: Je to fajn, každý den to využíváme, chodíme na procházky nebo jezdíme na kole. Doteď jsme to museli vlastně obcházet okolo a teďko si to můžeme zkrátit.
1: Lávka se nachází na velmi frekventovaném místě mezi Domažlickou ulicí a protilehlým fotbalovým stadionem.
6: Ta cyklotrasa nepomáhá jenom, že propojujeme jako část města, ale pomáháme se lidem dostat do těch míst, které jsou hodně navštěvované. Takže vlastně můžeme se dostat z jedné strany přes restauraci, kde chceme teď vybudovat, vlastně protože to bude hodně navštěvovaný veřejný ohniště, petangový hřiště a dál se dostanou děti bezpečně na pump track, který je kousek tady za mnou.
1: 50 metrů dlouhá ocelová lávka připomíná svým tvarem nedaleký silniční most.
10: Volná šířka je 3 metry pro pěší, cyklisty i psy, dejme tomu. A chodíme tady po železobetonové mostovce, což třeba pro ty zvířata je určitě komfortní. Tato lávka unese plný dav lidí na vozovce a nebo třeba obslužný 12-tunový vozidlo.
1: Stavba vyšla na 27 milionů korun, významnou část přitom pokryla dotace z evropských fondů a Plzeňského kraje. Pomoci má nejen místním při každodenních cestách, ale stane se také důležitým bodem na mapě pro turisty.
6: My jsme na silnici, vlastně na cyklotrase CT3, která

0: Ta se pořád buduje, v současné době jsme propojený tady od Lávky směr Chotěšov a v letošním roce vlastně budeme pokračovat na druhé straně Lávky směr Holíšov, kde bychom chtěli do konce roku vlastně tu propojku mít taky.
1: Z Plzně až na hranice s Německem by měli cyklisté pohodlně a bezpečně jezdit už v příštím roce. Ze Stodu pro televizi ZAK Marie Osvaldová. Švédská heavy metalová legenda Sabaton je známá svými písněmi o vojenské historii a tancích. V úterý 2. června ale členové kapely vyměnili válečnou vřavu za plzeňskou zoologickou zahradu. Do západu české metropole totiž dorazili jako kmotři malého nosorožce Apua.
2: Za prvé byl opravdu roztomilý, mnohem větší, než jsem čekal, rostou rychle. Karel byla jasná volba kvůli českému leteckému maršálovi Karlu Janouškovi, o kterém zpíváme v naší písni Far From The Fame. A to nás napadlo jako první, kromě Perova návrhu, samozřejmě tank, ale mysleli jsme si, že české jméno je lepší.
1: Spojení drsných rockerů a kriticky ohroženého tlustokožce přitom není náhodné. Podle ředitele plzeňské zoo Jiřího Trávnička k sobě mají blíž, než se zdá.
3: Sabaton zpívá o válce a o nesmyslech války, tak mě napadlo, že německy se řekne Panzernashorn, čili pancerovaný jako nosorožec. A on i tak vypadá, má pancíř na sobě, 4 cm tlustou kůži, vypadá jak obrněný transportér, takže Panzernashorn byl cíleně vybraný pro Sabatony, protože jde dohromady s jejich tématama.
1: Apu Karel se narodil 23. listopadu loňského roku a daří se mu velmi dobře.
4: Od věku 4 měsíce přikusuje to samé, co jí samice manžula, to znamená jí trávu, seno, slámu a zeleninu a stále samozřejmě pije mateřské mléko.
1: Členové skupiny při své návštěvě nejprve nakrmili žirafy a pak si prohlédli svého kmotřence. Půlroční nosorožec je přitom překvapil svou velikostí. Váží už 350 kg, dospělý denně sní 150 kg potravy a mládě přibírá až 3 kg denně. Odpověď Joakima Brodéna na otázku, zda by si raději vybral žirafu nebo nosorožce, byla naprosto jasná.
2: Určitě žirafa.
1: Apu Karel je třetí mládě nosorožce indického, narozené v západu české metropoli. Místní zoo je jedinou ve střední Evropě, která tento druh chová. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Městský park v Novém Sedle na Sokolovsku ožil tradiční poutí. Zábavu a soutěže pro nejmenší večer vystřídala zábava pro ty větší. A hudba pod širým nebem přilákala řadu návštěvníků, kteří si společně užili příjemnou atmosféru.
1: Prosluněné počasí přilákalo do malebného městského parku v Novém Sedle celé rodiny i jednotlivce.
2: My jsme začali už ráno, kdy tady byl takový malý dětský den, kdy to jsme se starali o děti a poté jsme přešli o dvě hodiny, jsme zahájili tu klasickou novosedelskou pouť, která je především o té kultuře, takže spousta umělců, uměleckých vystoupení. Ale co bylo takým tím hlavním tahákem, byly vystoupení našich dětí ze školek, ze školy, z umělecké školy.
1: Vystoupení dětí i místní mladé kapely si jednoznačně získalo srdce diváků a skvěle završilo dětské dopoledne, kdy byly pro děti připraveny nejrůznější zábavné soutěže a aktivity. Nechyběla ani parková železnice nebo stanoviště místního spolku hornické historie.
3: My vlastně máme tady kousek dál, vedle šachty, tam máme svoji hornickou expozici a sem jsme si přinesli jenom takovou raznici na mince, takže děti měli možnost vyrazit si pamětní minci s naším logem hornického spolku a erbem města Nové Sedlo.
1: Po vystoupení dětí pokračoval program na hlavním pódiu, kde vystoupili Václav Upír Krejčí či Milan Peroutka. Nechyběly ani soutěže, které otestovaly pitný režim a večer to pak rozjela ABBA Revival, Šárka Kerolová, Piano and Sax Duo a na závěr energický Děda Mládek Illegal Band.
4: Mně se líbí pouť.
5: A co se ti nejvíc líbí na pouť?
4: Soutěže a tak ještě.
6: Líbí se mi nejvíc ty labutě.
7: No všechno se mi líbí. Jak si děti hrajou, jak mají radost toho. No vždyť je to pro děti, že jo.
1: Novosedelská pouť přinesla přátelskou a zábavnou atmosféru, kterou si návštěvníci náležitě užili. V Novém Sedle se to ovšem dá zažít mnohem více, ať už jsou to divadelní zájezdy do Karlovarského divadla nebo třeba závody na pump tracku.
2: U Hornického muzea tady byla akce vaření gulášů, což se setkalo s velkou odezvou od lidí. No a připravujeme třeba 8. 9. srpna na Velký Aně zase tradiční koupání na Velký Aně, závody na Velký Aně, prostě takovou tu akci Velká Ana.
1: Z Nového Sedla pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Plzeňský kraj zažil začátkem června doslova vesmírnou invazi. Do několika měst v regionu postupně zavítá v rámci unikátní roadshow Spacebus 18-metrový mobilní raketoplán.
8: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pouť po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
9: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze 4 oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
8: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
10: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme. Takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
8: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
9: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
8: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
11: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
12: Zajímavý, protože jo, i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se to hodně užila.
13: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze Země.
8: Vzdělávací a popularizační akce Spacebus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
9: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Spacebusu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
8: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Umělá inteligence, bezpečnost, ale také investice do startupů. Nejen tato témata se řešila na konferenci, která se v uplynulých dnech konala na Pražském hradě. Akce se účastnili nejen zástupci investorů, ale také technologických firem, veřejné správy i mezinárodního biznesu.
14: V prostorách Martinického paláce na Pražském hradě se uskutečnil další ročník technologické konference s názvem Innovations United. Akce, která byla zaměřená na inovátory a startupy, nabídla i letos program nabitý špičkovými investory a zajímavými prezentacemi.
15: Innovations United se zde na Pražském hradě v Martinském paláce organizuje již pátým rokem a hlavní témata, která rezonují tímto ročníkem, tak jsou i témata, která vnímáme z řad biznisu i společnosti, jsou důležitá. Je to jak téma umělé inteligence, komunikace, jak umělá inteligence bude zasahovat do formy komunikace, obrana, defense, zdravotnictví, potažmo kybernetická bezpečnost a měli jsme možnost vidět i 5 zajímavých startupů, které soutěžily o 1 milion euro.
14: Na konferenci dorazili přední čeští, ale i zahraniční podnikatelé, kterých je rok od roku více.
15: Za co jsem moc rád, tak že se nám každý rok daří ty každý ročník zlepšovat a máme čím dál větší audienci i ze zahraničí, takže například moderátorka Stacey Quackenbush, která je moderátorkou celé Innovations United, tak přiletěla ze Spojených států, z New Jersey, kde sama pracuje na vlastním startupu a sleduje nás už další dobu v onlineu, chtěla se připojit, takže dorazila. Mimo Stacey, tak tady máme zástupy zajímavých řečníků třeba z Asie, z Invest Hong Kong, Kima Zítlaua, máme tady i zahraničního a Andreje Petrenau a spousty dalších.
14: Z řad českých podnikatelů zde vystoupil například Michal Ilich se startupem vyvíjejícím letadlo s kolmým startem. Účastníci konference se ale mohli dozvědět také to, jak lze ochránit fyzické umění nebo se dozvědět více o humanizaci digitální komunikace.
16: My vyvíjíme letadlo s kolmým startem, to znamená něco, co kombinuje výhody vrtulníku, že vzlítne kolmo a potom překlopí všech těch 8 vrtulí a letí s efektivitou a rychlostí běžného letadla. Tohle letadlo je připravené na použití takzvaného udržitelného leteckého paliva. To znamená paliva, který je vyrobený z biologických zdrojů.
17: Dnes jsme tady s jedním z našich projektů, což je Digital Art Trade. Snažíme se vytvořit systém, který bude mít možnost vytvořit digitální dvojče pro fyzické umění v reálném světě. Pro autory to znamená ochranu jejich díla, možnost zaznamenání hodnoty díla, uložení dokumentace o prodeji, ochránění autorských i vlastnických práv a případně i pro sběratele, muzea nebo velké aukční domy jsme schopni tyto informace předávat dál, tak, aby se celý trh ztransparentnil.
18: Jeden z klíčových prvků vztahu mezi lidma je to, že má nějaký průběh. Je to nějaká cesta. Cesta, která začíná seznámením, končí přes, nebo probíhá přes vytváření důvěry, vztahu, až třeba potom, že mi někdo něco prodá. A vlastně my jsme se naučili, nebo my jsme vytvořili si řešení, který umí vytvářet takové cesty v digitálních kanálech a on měl to ve scaleu milionu klientů, který může mít každý svůj vlastní individuální stezku.
14: Konferenci si nenechali ujít ani zástupci vlády.
19: AI už je automatickou součástí nejenom české ekonomiky a tak jako jsme kdysi přistupovali k zavádění nových informačních systémů a v nějaké míře jsme v nějakém čase postupně zavedli, tak to též nás bude čekat s umělou inteligencí. Teď jenom otázka, jak budeme rychlí a jak toho využijeme ve smyslu získání konkurenční výhody na úrovni průmyslu, případně v oblasti bezpečnosti, zdravotnictví. Považujeme za naprosto zásadní, abychom zde i v regionech měli dostatečně robustní infrastrukturu, anebo alespoň takovou, která bude sloužit pro ty, kteří v oblasti AI chtějí cokoliv činit, ať už chtějí programovat nebo jenom využívat.
14: Návštěvníci, kterých dorazilo přes 300, mohli během konference ochutnat kávu nebo vína z rodinného vinařství v Rakvicích. Celá akce, jejímž mediálním partnerem byla celoplošná síť regionálních televizí Regio TV 1, byla pak zakončena večerním Venture Club Disrupt Awards. Z Martinického paláce Lenka Prokšová.
0: Město Veselí nad Moravou nechalo vysadit 7,5 tisíce stromů a keřů. Vytvořilo tak krajinný prvek, který pomůže zadržovat vodu v krajině. Jde přitom jen o první etapu. Konečným cílem je vysazení 16 tisíc kusů dřevin.
20: Lokality u Močárů a Záklinky leží podél cesty z Veselí nad Moravou na Kozojítky. Rozsáhlé zemědělské lány tu nově přerušil pás stromů různé velikosti, keřů a travin. Město tu totiž realizovalo první etapu takzvaného územního systému ekologické stability. Ten má za cíl bojovat proti půdní erozi spojené s globálním oteplováním a nevhodným hospodařením v krajině.
21: V první etapě realizace úsez prvků ve Veselí nad Moravou jsme na ploše 8,5 hektaru vysadili přes 4 tisíce odrostků, 350 alejových stromů a přes 2800 keřů. Současně jsme založili 8 hektarů luk. Kromě té realizace máme v rámci smlouvy ještě 3 letů následnou péči a 3 leta následná péči se znamená, že se budeme o ty podesty starat tak, aby po 3 letech jsme to předali objednateli v plně zapojeném stavu a životoschopném stavu, ať můžou krajinné prvky plnit svou funkci.
20: Vysázeny tak byly například lípy, duby, javory či břízy, ale také brsleny, dříny, hlohy či ptačí zob. Pás zeleně pomůže zadržovat vodu v krajině, nabídne životní prostor hmyzu a úkryt živočichům. Navíc, až budou stromy dostatečně velké, aby je neohrožoval okus zvěří, odstraní se oplocenka, která je chrání a lokalita se otevře i pro obyvatele města. Veselí nad Moravou ale s ochranou krajiny ve svém katastru teprve začíná.
22: Dneska se předává dílo, které zahrnuje první etapu z celkového množství 3 etap takzvaného územního systému ekologické stability. Ta plocha je poměrně rozsáhlá, protože se jedná o 30 hektarů a v rámci všech 3 etap bude na území našeho města vysazeno téměř 16 tisíc stromů a keřů. A samozřejmě je důležité vždycky financování celé této akce, která je poměrně náročná, to jak z pohledu zadávacího řízení, tak samozřejmě z pohledu realizace a následné péče, že vlastně dohromady se jedná o téměř 60 milionů korun, které do těch to 30 hektarů je investováno.
20: Veškeré finanční prostředky na to získalo město z evropských fondů, konkrétně z operačního programu životního prostředí. Další lokalita, kde se bude sázet zeleň ve druhé etapě tohoto projektu, je u Radošova, ta třetí na pravé straně řeky Moravy směrem na Moravský Písek. Vše by mělo být hotovo na jaro 2027. Vznikne tak propojená síť krajinných prvků, která pomůže se zadržováním vody v krajině, podpoří biodiverzitu, ochrání půdu a zlepší životní prostředí v okolí Veselí nad Moravou.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Ne všechny třídy vedou do školy. Některé vedou světem. A právě na jednu takovou cestu se vydáme i dnes. Čekají nás místa známá i zapomenutá, příběhy ukryté v krajině, památkách i mezi lidmi. Stačí jen zpomalit, rozhlédnout se kolem sebe a nechat se překvapit tím, co všechno můžeme objevit. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou do Brna. To totiž není jen městem moderní architektury a živé kultury. Je také místem, kde se po staletí setkávaly různé národy, tradice a náboženství. Právě tuto rozmanitost představuje projekt Brno a jeho chrámy, který od 15. června do 15. září zve návštěvníky k objevování nejvýznamnějších sakrálních památek jihomoravské metropole. Ve vybraných kostelech, chrámech a dalších místech duchovního života budou připraveni průvodci, kteří zdarma představí jejich historii, architekturu i současný význam. Více informací o akci najdete na portále Kudy z nudy. Na úpatí nejvyšší hory Blanského lesa leží jihočeská obec Holubov, která je pro mnoho turistů výchozím bodem k jednomu z nejkrásnějších výletů v regionu. Právě odtud se totiž vydáme na vrchol Kleti, hory, která už po generace láká návštěvníky svými výhledy, rozhlednou i jedinečnou atmosférou. Klet je se svými 1084 metry nejvyšším vrcholem Blanského lesa a za jasného počasí nabízí panoramatické pohledy na Šumavu, Hradské hory i Českobudějovickou pánev. Čeká nás cesta krajinou, která patří k nejkrásnějším v jižních Čechách.
1: Pro milovníky pohybu a přírodních krás je Holubov ideální místo pro aktivní odpočinek. Nachází se jen 15 kilometrů od Českého Krumlova, obklopený chráněnou krajinou oblastí Blanský les. Pro svou polohu nabízí atraktivní turistické cíle. V toulkách s kamerou jsme se do malebné obce Podkletí vypravili i my. Do Holubova se dostanete pohodlnou cestou vlakem ze všech koutů našeho kraje. Vypravit se odtud můžete pěšky hned na několik turisty vyhledávaných míst, třeba na romantickou zříceninu hradu Dívčí kámen. V jeho šťastné blízkosti najdete i keltské opidum. Vzniklo kolem roku 60 před naším letopočtem na území o rozloze asi 26 hektarů. My jsme se tentokrát vydali na nejvyšší horu Blanského lesa, která dosahuje výšky 1083 metrů. Vyveze vás tam sedačková lanovka, jejíž vlastníkem je obec Holubov.
2: Pokud se rozhodnete přijet pod horu Kleť svým autem, pohodlně zaparkovat můžete na místním parkovišti. Jakou má kapacitu?
3: Parkoviště má kapacitu zhruba 120 míst plus dvě místa pro nabíjení elektrovozidla.
2: Prvotní energii si mohou návštěvníci dodat i v tomto občerstvení. Jaké dobroty si tu mohou dopřát?
3: Pivo, limonádu, párek v rohlíku, zmrzlinu, káva, čaj.
1: Lanovka upoutá svým retro stylem, jak by taky ne. Provoz tu byl zahájen 1. července 1961 a jde o druhou nejstarší lanovku v Čechách. Od té doby spolehlivě přepravila už více než 3 miliony turistů. Trať lanové dráhy tvoří nekonečné dopravní lano, které je vedeno pomocí kladek v kladkových bateriích.
3: Lanovka má 100 sedaček a dlouhá je 1700 metrů. Jízda nahoru trvá zhruba 15-20 minut. Samozřejmě každodenní údržbu vyžaduje. Jsou různé pravidelné prohlídky kvůli bezpečnosti a v současné době máme 3 stále zaměstnance plus 4 brigádníky, ale jak už to bývá, samozřejmě scháníme jak nové zaměstnance, tak brigádníky, takže kdo by měl zájem, může se o tuto práci ucházet.
1: My už se přesouváme na jednu ze žlutých single sedaček. Dozvídáme se, že kromě batohů si tu hravě poradí i s přepravou kol, elektrokol, lyží nebo dětských kočárků. Doporučujeme si raději dopředu zjistit otevírací dobu a jízdní řád.
3: Pravidelný provoz je červenec, srpen, září, v zimě svátky vánoční a jinak soboty, neděle a svátky.
2: Teďka od června nebo potažmo od července se bude provozní doba nějak upravovat?
3: Bude zahájen každodenní provoz od června do konce září.
1: Cesta plyne pomalu, ale jistě, a tak máme možnost pokochat se místní krajinou. Pod námi se to hemží výletníky, kteří upřednostňují výšlap na kleť po svých. Stezku lemují menší i větší kameny. I ty stojí za pozornost. Podle pověsti je totiž pod největším z nich ukrytý poklad. Z vrcholu kleti se za pěkného počasí nabízí rozhled do všech světových stran, na Šumavu, Budějovickou Pánev a při dobré viditelnosti dohlédnete až k vrcholkům alpských velikánů. V létě to můžete zažít i zajímavé prohlídky astronomické observatoře. Výhledy z nejstarší kamenné rozhledny v Čechách rozhodně stojí za trochu námahy. Vyhlídkovou věž se 110 schody nechal v roce 1825 vybudovat kníže a vévoda krumlovský Josef II. Ze Schwarzenbergu. 400 let od jejího vzniku letos připomene velkolepá oslava, kterou pořadatelé chystají už 4. července při západu slunce.
2: Počasí na kleti je nestálé a je lepší si do batohu přivalit teplé oblečení. A to i pro případ, že se rozhodnete půjčit koloběžku, která vám zajistí adrenalinový zážitek.
4: Zákazníkům nabízíme 3 trasy do Krásetína, odkud vede i lanovka nahoru na kleť, do Zlaté Koruny nebo do Českého Krumlova. Všechny trasy jsou podobně dlouhé, je to rozdíl asi 0,5 kilometru mezi nimi.
2: Musí se turista nějakým způsobem připravit, vzít si třeba přilbu?
4: Přilba do 18 je povinná, jinak nic zvláštního nepotřebujete. Projdete rychlým školením, jak se koloběžka ovládá, vysvětlením trasy, nějakých nebezpečných úseků a se připraveni jet.
2: Pro koho je ta cesta vhodná? Od jaké věkové hranice ji nabízíte?
4: Je to většinou třeba od 8 let, tak se doporučuje. Můžou to jezdit i menší děti a můžou jezdit vlastně i, že jeden z rodičů je vzadu a to dítě je před ním a drží se a jede s ním. Od 8 let pak už můžou jezdit děti sami, máme i speciální malé koloběžky.
2: Na kolik tam na ten zážitek vyjde?
4: Koloběžka pro dospělého stojí 240 korun.
1: Pokud se vydáte na zpáteční cestu z kletě do Krásetína, určitě se zastavte u místní holubovské kaple na Petrově Hůrce, která je zasvěcena svaté Anežce České. Postavena byla z iniciativy bývalého starosty Jaroslava Fraňka. Pro zdejší obyvatele se stala místem k relaxaci a uklidnění v dnešní uspěchané době. Bohatou historií se může pochlubit místní základní a mateřská škola, která se se svou podobou v kamenném hávu vymyká běžným vzdělávacím zařízením. Učit se zde začalo už v roce 1893. Hospodářské oživení přinesl obci závod Artipa, který vybudoval František Sklář ze staré železárny v roce 1946. Velká modernizace pak nastala po roce 1980. Současný majitel, společnost Graf Obal Skalica, zaměstnává stovky obyvatel z Holubova a okolí. Zajímavostí je tu ale daleko více. Ať už máte rádi historii, kulturu nebo přírodu, každý si tu přijde na své.
0: Na první pohled vypadá jako běžná vlaková souprava. Uvnitř se ale ukrývá unikátní multimediální projekt, který silnou a interaktivní formou upozorňuje na rizika závislostí a nebezpečí špatných životních rozhodnutí. 6 vagónů, 4 kinosály a 8 interaktivních místností tvoří jedinečný zážitkový program pro školy i širokou veřejnost. Revolution Train bude od 8. do 19. června putovat po České republice a zastaví například v Mikulově, Břeclavi, Hustopečích, Moravském Krumlově, Pacově, Veselí nad Lužnicí, Klatovech nebo v pražských Horních Počernicích. Počasí už láká i k venkovnímu sportování a proto se Česká Třebová na několik dní promění v jedno velké sportoviště. Od 15. do 19. června se zde uskuteční už 28. ročník oblíbeného týdne sportu, který nabídne pestrý program pro děti, školy, rodiny i aktivní sportovce. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet desítky sportovních disciplín. Od atletiky, volejbalu a stolního tenisu až po orientační běh, lezení na na horolezecké stěně nebo netradiční soutěže. Chybět nebude ani populární závod o železného kohouta, který prověří všestrannost závodníků v několika disciplínách. Každý den navíc doplní kulturní program, hudba a setkání sportovních klubů. V malebném městysi Levín v Českém středohoří se už po staletí předává jedno výjimečné řemeslo z generace na generaci – hrnčířství. Právě tady totiž tradice výroby keramiky nikdy úplně nezanikla a její historie sahá více než 600 let do minulosti. Dnes v Levíně působí několik keramických dílen, kde návštěvníci mohou nahlédnout pod ruce zkušeným keramikům, sledovat vznik originálních výrobků nebo si práci s hlínou sami vyzkoušet. My se teď podíváme do jedné z místních hrnčířských dílen a zjistíme, proč si toto tradiční řemeslo získává oblibu i v dnešní uspěchané době.
5: Jedno z nejvýznamnějších středisek keramické výroby nejen v Čechách, ale i ve střední Evropě, přesně to byl Levín. Hrnčířské dílny tady byly už před 600 lety a v tradici tady pokračují i dnes.
6: My jsme v podstatě do Levína přišli v roce 2012 a strašně se nám tady zalíbilo a rozhodli jsme se tady uspořádat keramické sympozium. To bylo v roce 2013 a postupně ta tradice vlastně pokračovala.
5: Magdalena Brožová a Alena Šumová si v Levíně zařídili vlastní hrnčírny. V téhle dílně tvořili celé generace levínských hrnčířů.
6: Mě a moji kolegyni jsem přitáhl akademický malíř Zdislav Hercík, který tady vlastně v tomhletom objektu žil a tvořil. A my jinak pocházíme od Mníšku pod Brdy, takže jsme se sem vlastně přijeli podívat, kde žil a postupně se nám tady zalíbilo. Samozřejmě, že jsme objevili i tu bohatou historii, že tady těch 600 let se dělala keramika, že tu byly i ložiska kvalitního jílu.
5: Dnes už si hlínu na tvoření musí keramičky kupovat v obchodě. Přesto je pro ně místo s tak bohatou historií velkou inspirací. Autentickou hrnčírnu a jejich práci jezdí obdivovat i lidé ze zahraničí.
6: Jeden z největších úspěchů je zprovoznění tady historické dvoupatrové pece z roku 42, která tady v domě je. Takže to považuji za obrovský úspěch, že se to podařilo a my v té peci jednou za dva roky pálíme z nostalgie se skupinkou kolegů. Takže udržujeme vlastně život v té poslední nejstarší levínské peci, co se tady zachovala.
5: Do konce roku v Levíně chystají ještě několik akcí.
7: V letošním roce chystáme ještě otevřené dílny, všechny čtyři, co tady v Levíně máme. Ty budou 2. a 3. prosince. Je to o tom, že lidi přijdou, projdou si dílny, můžou si někde něco vyzkoušet, nakoupit si samozřejmě, popovídat, je to taková domácí akce. A za týden na to 9. prosince máme adventní jarmark. Na to se všichni moc těšíme, protože to je taková srdcovka. Samozřejmě stánky s drobnostma, dárkama, hodně keramiky, to je jasný.
5: Ochutnat budete moci i občerstvení z lokálních surovin. Na programu nebude chybět ani koncert sboru z Děčína nebo dílny pro děti. Pro televizi Ústeckého kraje připravila Klára Typanová.
0: Fialová pole, omamná vůně a atmosféra, která připomíná jich Francie. Takový je levandulový statek v Bezděkově, který v období hlavního květu zve návštěvníky na speciální komentované prohlídky. Od 15. června do 15. července se zde mohou zájemci podívat nejen mezi rozkvetlé záhony, ale také do zákulisí pěstování a zpracování levandule. Nahlédnout do foliovníků se sazenicemi, sušárny, destilerie i dalších míst, kam se běžně návštěvníci nedostanou. Hradec Králové ukrývá místo, které potěší všechny milovníky květin. Od 13. do 28. června se zde návštěvníkům otevře jediné mezinárodní soutěžní rozárium svého druhu ve střední a východní Evropě. A to v době, kdy jsou růže v plném květu a předvádějí svou největší krásu. Na záhonech rozária rozkvétá více než 1000 keřů a přes 200 odrůd růží z celé Evropy. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejnovější šlechtitelské novinky, vítězné odrůdy oceněné titulem Zlatá růže města Hradec Králové i růži nesoucí jméno oblíbené herečky Libuše Šafránkové. Americký spisovatel Henry Miller kdysi řekl, skutečným cílem cest není nové místo, ale nový pohled. Doufám, že vám dnešní putování přineslo právě takový pohled na místa známá i méně známá, na krajinu, historii i příběhy, které nás obklopují. A děkuji, že jste cestovali s námi. Těším se na vás opět příště u pořadu Putování v regionech, kde budeme společně objevovat další zajímavá místa naší země i za jejími hranicemi.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Nový český miliardář, který vyhrál neuvěřitelných 2,5 miliardy v loterii, má peníze na účtu. Ten bude mít asi nových kamarádů. No, pojďme nezávidět a přát mu to. Krásná historická auta i nejmodernější supersporty udělali radost malým i velkým nadšencům, kteří se přišli podívat na sraz na pražském Černém mostě.
1: Americké koráby, britské limuzíny, italské supersporty i vzácné veterány. Právě pestrá přehlídka automobilů přilákala do parku Učeňku návštěvníky všech generací. Městská část podpořila akci například s výhodněným občerstvením nebo jízdami historickými vozy zdarma pro obyvatele Prahy 14, kteří dorazili s kuponem z radničního časopisu 14. A
2: nám se poslední dobou hodně daří i díky téhleté akci ukázat, že lze udělat takovouhle velkou akci pro celou Prahu i výhodnou pro obyvatele městské části, na které se koná. Podařilo se nám vyjednat různé bonusy, slevy, výhody, možnosti využití, které ostatní neplatící návštěvníci nemají právě pro obyvatele městské části. A myslím si, že to je dostatečný přínos pro to, abychom si to příště zopakovali.
3: A je to o tom, že jsme se tady sešli s našimi krásnými vozy a máme tady společnost těch nejluxusnějších a nejhezčích vozů, které vlastně může být, takže začínáme Rolls-Roycem přes Ferrari, Lexus, Lamborghini, Porsche a tak dále. A v současné době si myslím, že jich je tak přes 250 aut je tady určitě. Tady máme skákací hrad, který je za námi, máme tady historický autobus Škoda 706 RTO, v kterém se můžou návštěvníci zadarmo svést, máme tady koně, které vozí děti, máme tady cukrárnu, máme tady food truck se zajímavým jídlem, tetování, malování na obličej, prostě je tady toho spoustu i pro děti a dospělé.
4: Tímhle Jaguarem F-Type. Speciální edice, to je 60 kusů vyrobených na světě k výročí výroby E-Typeu legendárního. A tohle ještě takový jako speciální, že ještě je tak vyladěný, že je to asi nejvýkonnější Jaguar široko daleko, to znamená ve střední Evropě, řekněme.
5: Je to Bentley Mulsanne. Vlastně původní první generace Bentley Mulsanne, která vznikla na začátku 80. let a byla vyráběna až do roku 85.
6: Určitě tady ta zelená Corvette. Chtěl bys si třeba v budoucnu někdy koupit?
7: Kdybych na to měl peníze, tak určitě.
6: Co kámo, jaký auto se líbilo dneska nejvíc tobě?
8: Mně se to je zatím nejvíc líbí, tady ta zelená Corvette. Nevím, jestli na ní budu mít prachy.
1: Classic Cruising tak i letos přivedl na Černý most stovky návštěvníků, kteří si mohli zblízka prohlédnout automobily, které běžně na českých silnicích nepotkají. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: U pojízdných krasavců ještě zůstaneme. Tentokrát vám představíme historické vozy, které jsou nově ozdobou sbírky ostravského dopravního podniku.
9: Takhle vypadala slavná tramvaj Tatra T3 na jaře v roce 2024, když začínala její renovace v dílnách dopravního podniku Ostrava. A takhle vypadá dnes. Při renovaci byla uvedena do stavu z roku 1970, kdy začala v Ostravě vozit cestující.
10: Problém byl určitě zehnat některé ty původní prvky.

0: zpátky původní materiály, konkrétně třeba obložení bočnic, jo, ty umakarty se nevyrábějí, nevyrábějí se ty tapety, které jsou kolem těch oken.
1: To fakt bylo několik let jako usilovné práce našich lidí, renovační firmy, a já ale věřím, že všichni jako to ocení, protože je vidět, že každý šroubek je i natočený správným směrem.
2: Druhým zrestaurovaným unikátem je autobus Škoda 706 RO. Ten byl uveden do stavu kolem roku 1962.
3: Za mě nejdůležitější je to, že se přenáší ty dovednosti, ta erudice, tady těch starších pánů, kteří vlastně ty dovednosti mají a vlastně předávají je těm mladším, té generaci, která vlastně by mohla v té práci pokračovat.
2: Dopravní podnik má ve své sbírce celkem 55 historických vozidel. Uschovaná jsou v depozitáři v Martinově a řada z nich je pojízdných a jsou oblíbenou atraktivitou na různých akcích pro veřejnost. Tomáš Kořistka, Televize Polar.
4: Věděli jste, že první knížka v českých zemích byla vytištěna v Plzni? Významnou událost, ke které došlo přesně před 550 lety, připomíná kniha a také výstava v Maashausu Plzeňské radnice.
5: Právě Maashaus hostí až do konce června výstavu o knihtisku, prvopočátcích, ale i o postupném vývoji a tradici tohoto řemesla na západě Čech.
6: Myšlenkou naší této výstavy je, aby se vědělo, kdy byl vynalezen knihtisk, kdo ho vynalezl, Gutenberg v Mohuči, a že 25 let po vynalezení knihtisku již se knihtiskem tisklo v Plzni. To je to zásadní a k tomu jsme vydali tu knihu 1476, poprvé se tisklo v Plzni, kde je zmapovaná celá historie.
5: Součástí vernisáže byl i křest knihy mapující historii knihtisku v Plzni, kterou vydalo a vytisklo nakladatelství NAVA. Jak moc náročné bylo dát dohromady všechny informace z dob nedávných i z hluboké minulosti.
7: U spoustě tiskáren se v archívech nenašlo vůbec nic. A tak jsme museli pamětníky hledat. Prostě jakýkoliv zdroj informací byl cenný. S knížkami je vždycky práce zajímavá.
5: Při slavnostním zahájení výstavy byly k vidění i velmi vzácné originály prvních tisků, které mají nevyčíslitelnou hodnotu a tak je po celou dobu střežila dvojice hlídačů.
6: Můžeme vidět originál knih 15. století, ale originál té první knihy, která se tu vytiskla, to znamená Statuta Arnošta z Pardubic, bohužel jsou tři exempláře, dvě jsou v Čechách, v Národní knihovně, a jedna kniha se nám zatoulala do Washingtonského kapitolu, do knihovny Senátu.
5: Jedním z kmotrů knihy o plzeňské historii tiskařství byl radní Plzeňského kraje Libor Picka, kterého zaujala neuvěřitelná kvalita práce někdejších mistrů.
8: Ten originál, ten vypadá, kdyby byl tištěný včera, nic se nemění, krásná, ostrá písmenka, vazba, sešito, prostě nádherná záležitost. No a to vše ostatní, něco je popsáno v knize, něco se můžete podívat, a myslím si, že to svědčí o tom, že Plzeň a Plzeňský kraj jsou a i nadále budou na čele toho dění v České republice.
5: Výstava o historii knihtisku je v Maashausu Plzeňské radnice na náměstí Republiky přístupná denně, a to zcela zdarma až do konce měsíce. Jonáš Novotný, Televize ZAK.
4: Ikonická americká zpěvačka, která byla modlou i slavného Michaela Jacksona, přijede poprvé do České republiky. Jak moc náročné je zařídit koncert hvězdy velikosti Diany Ross? To nám popsali zástupci pořadatelského týmu.
9: Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
10: Dobrý den.
9: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
11: Dobrý den.
9: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
11: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
9: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
11: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně, a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni

0: Plzně, náš tým je z Plzně a vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tady takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl. A myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, tak ji přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku.
1: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký Metal Fest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo? Je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
0: Přesně tak. Nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině ji přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat a aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních. Měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech naprosto perfektně, zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
1: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška. Co vy máte společného s tím koncertem?
2: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadaci Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný, kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška a tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to, myslím, opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
1: Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
0: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
1: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
0: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevře 4 tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotíně chystá celý český show business, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
1: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
0: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 stupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, stupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
1: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni, v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
2: My děkujeme za pozvání.
0: Děkujeme za pozvání.
1: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Připomenu, že dlouhá léta vybydlený objekt v Reslově ulici v centru Plzně prochází od listopadu 2025 velkou rekonstrukcí a teď v pondělí se část budovy nečekaně sesunula. Nikomu z dělníků se naštěstí nic nestalo.
1: V odpoledních hodinách došlo při rekonstrukci objektu Reslova 13 k zřícení jeho části. Asi to nejhlavnější je, že nedošlo vlastně ke zranění osob ani ke škodě na okolních objektech. V současné době se pracuje na statickém zajištění vlastně toho zbourané části.
0: Stropy, které se probořily a strhly i štítovou zeď ve vnitrobloku, byly už původně určeny k demolici, takže škody jsou vlastně minimální. Hlavním úkolem teď je stavbu zabezpečit, aby neohrožovala okolí a dělníky.
1: Až dojde ke statickému zajištění, což bude spočívat hlavně kubourání štítové stěny, tak aby nespadla na sousední objekt, bude vyklizená suť a dojde k novému technologickému postupu, který povede k tomu, aby dílo vlastně bylo zdárně dokončeno a vznikly nové byty a všechno bylo zase v pořádku.
0: Během úterý prozkoumali celý objekt statici a další odborníci, kteří teď mají určit, jaký by měl být postup prací a co se v původním projektu rekonstrukce bude muset změnit.
2: Prioritně je bezpečnost. Tedy nejdůležitější je, že nebyla způsobena žádná škoda na zdraví, že se nikomu nic nestalo. Stejně tak nebyla způsobena ani škoda na cizím majetku. Co se týče stavby samotné, v Reslově 13, ta byla již v minulém roce předána zhotoviteli stavby, tedy stavební firmě, a ta je pro tyto případy pojištěna.
0: Z bezpečnostních důvodů budou další práce probíhat především z jeřábu, aby dělníci nebyli ohroženi. Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Prosluněné počasí přilákalo do malebného městského parku v Novém Sedle celé rodiny i jednotlivce.
4: My jsme začali už ráno, kdy tady byl takový malý dětský den, kdy to jsme se starali o děti a poté jsme přešli o dvě hodiny, jsme zahájili tu klasickou novosedelskou pouť, která je především o té kultuře, takže spousta umělců, uměleckých vystoupení. Ale co bylo takým tím hlavním tahákem, byly vystoupení našich dětí ze školek, ze školy, z umělecké školy.
3: Vystoupení dětí i místní mladé kapely si jednoznačně získalo srdce diváků a skvěle završilo dětské dopoledne, kdy byly pro děti připraveny nejrůznější zábavné soutěže a aktivity. Nechyběla ani parková železnice nebo stanoviště místního spolku hornické historie.
5: My vlastně máme tady kousek dál, vedle šachty, tam máme svoji hornickou expozici a sem jsme si přinesli jenom takovou raznici na mince, takže děti měli možnost vyrazit si pamětní minci s naším logem hornického spolku a erbem města Nové Sedlo.
3: Po vystoupení dětí pokračoval program na hlavním pódiu, kde vystoupili Václav Upír Krejčí či Milan Peroutka. Nechyběly ani soutěže, které otestovaly pitný režim a večer to pak rozjela ABBA Revival, Šárka Kerolová, Piano and Sax Duo a na závěr energický Děda Mládek Illegal Band.
6: Mně se líbí pouť.
7: A co se ti nejvíc líbí na pouť?
6: Soutěže a tak ještě.
8: Líbí se mi nejvíc ty labutě.
9: No všechno se mi líbí. Jak si děti hrajou, jak mají radost z toho. No vždyť je to pro děti, že jo.
3: Novosedelská pouť přinesla přátelskou a zábavnou atmosféru, kterou si návštěvníci náležitě užili. V Novém Sedle se toho ovšem dá zažít mnohem více, ať už jsou to divadelní zájezdy do Karlovarského divadla nebo třeba závody na pump tracku.
4: U Hornického muzea tady byla akce vaření gulášů, což se setkalo s velkou odezvou od lidí. No a připravujeme třeba 8. 9. srpna na Velký Aně zase tradiční koupání na Velký Aně, závody na Velký Aně, prostě takovou tu akci Velká Ana.
3: Z Nového Sedla pro televizi ZAK František Šimánek.
10: Rychlost, přesnost, soustředění a týmový duch. Božkovský ostrov v Plzni v sobotu 6. června nepatřil výletníkům, ale zhruba 80 mladých hasičů. Právě tady se konal už 6. ročník dětské soutěže v požárním sportu.
11: Je to rozděleno do věkových kategorií, přípravka, mladší žáci, starší žáci a dospělé, a děti nám dnes předvedou, co natrénovali. Je to o dynamice, rychlosti, pomáhání a hlavně závodíme fair play. Jednotky dobrovolných hasičů, máme 3 jednotky dobrovolných hasičů, celý rok podporujeme, spolupracujeme s nimi, je to výborný a jsem ráda, že je na obodě máme.
10: Své dovednosti zde ukázalo celkem 11 týmů z celé Plzně, z toho 3 v mladší kategorii ve věku od 6 do 11 let a 8 starších ve věku do 15 let.
12: Tady bude probíhat štafeta dvojic, který si účastní 5 soutěžících, pak nás čekají požární útoky, to většinou děti nejvíc zajímá, jelikož prostě voda je voda.
10: Kromě sportovních výkonů jde ale hlavně o zábavu a přátelství. Na Boškovském ostrově panovala skvělá atmosféra.
8: Já tady mám hlavně kamarády, tady z požární sport, baví mě to a prostě je to zábava.
13: Hodně se učíme spolupráci a docela mě to baví, protože tady mám hodně kamarádů a setkáváme se často.
14: Práce s týmem a taky skvělý kolektiv. Je to i zábava.
10: Podporu mladých hasičů vnímá druhý plzeňský obvod jako velmi důležitou.
11: Oni si vychovávají své nástupce, své děti, které nebo cizí děti, které potom nám pomáhají. Takže jednotky dobrovolných hasičů jsou důležité mít a vychovávat mládež od mala.
10: Problémem, se kterým se sbory dobrovolných hasičů potýkají velmi často, je velká sportovní konkurence.
12: Fotbal je fotbal, co si řekneme. Je to někdy jako na vysoký úrovni, pak je to asi na nízký úrovni, že ty děti prostě většinou zajímá ten fotbal, než prostě ten požární sport, protože to není tak jako vidět v té televizi a tohleto.

0: Právě Maashaus hostí až do konce června výstavu o knihtisku, prvopočátcích, ale i o postupném vývoji a tradici tohoto řemesla na západě Čech.
1: Myšlenkou naší této výstavy je, aby se vědělo, kdy byl vynalezen knihtisk, kdo ho vynalezl, Gutenberg v Mohuči, a že 25 let po vynalezení knihtisku již se knihtiskem tisklo v Plzni. To je to zásadní a k tomu jsme vydali tu knihu 1476, poprvé se tisklo v Plzni, kde je zmapovaná celá historie.
0: Součástí vernisáže byl i křest knihy mapující historii knihtisku v Plzni, kterou vydalo a vytisklo nakladatelství Nava. Jak moc náročné bylo dát dohromady všechny informace z dob nedávných i z hluboké minulosti.
2: U spoustě tiskáren se v archívech nenašlo vůbec nic. A tak jsme museli pamětníky hledat. Prostě jakýkoliv zdroj informací byl cenný. S knížkami je vždycky práce zajímavá.
0: Při slavnostním zahájení výstavy byly k vidění i velmi vzácné originály prvních tisků, které mají nevyčíslitelnou hodnotu a tak je po celou dobu střežila dvojice hlídačů.
1: Můžeme vidět originál knih 15. století, ale originál té první knihy, která se tu vytiskla, to znamená Statuta Arnošta z Pardubic, bohužel jsou tři exempláře, dvě jsou v Čechách, v Národní knihovně a jedna kniha se nám zatoulala do Washingtonského kapitolu, do knihovny Senátu.
0: Jedním z kmotrů knihy o plzeňské historii tiskařství byl radní Plzeňského kraje Libor Picka, kterého zaujala neuvěřitelná kvalita práce někdejších mistrů.
3: Ten originál, ten vypadá, kdyby byl tištěný včera, nic se nemění, krásná, ostrá písmenka, vazba, sešito, prostě nádherná záležitost. No a to vše ostatní, něco je popsáno v knize, na co se můžete podívat a myslím si, že to svědčí o tom, že Plzeň a Plzeňský kraj jsou a i nadále budou na čele toho dění v České republice.
0: Výstava o historii knihtisku je v Maashausu Plzeňské radnice na náměstí Republiky přístupná denně, a to zcela zdarma až do konce měsíce. Jonáš Novotný, televize ZAK.
4: Obyvatelé města Stot na jižním Plzeňsku se dočkali výrazného usnadnění cest do práce, do škol i za zábavou. Pomůže jim v tom nová lávka přes řeku Radbuzu, která znamená zásadní zkratku a zároveň také bezpečnější spojení z jedné strany břehu na druhý.
5: Vyhýbáme se silnici 1/26, co znamená, že se cyklisti chodci dostanou bezpečně mimo hlavní silnici, která je hodně frekventovaná, na druhou stranu řeky a dál můžou pokračovat buď směr Plzeň do Chotěšova nebo směr do Mažlice do Holíšova.
4: Například cesta z okraje města do Stotské nemocnice se zkrátí téměř o 2 kilometry.
6: Pro nás to znamená, že si můžeme zkrátit cestu z jednoho kouta města na druhej a hlavně je to pro bezpečnost velký přínos, protože doprava ve Stodě je strašná.
7: Je to úplně super pro cyklisty. Nemusíme jezdit po hlavní silnici, můžu jet rovnou do Holíšova tady přes most. Super lávka.
8: Je to fajn, každý den to využíváme, chodíme na procházky nebo jezdíme na kole. Doteď jsme to museli vlastně obcházet okolo a teďko si to můžeme zkrátit.
4: Lávka se nachází na velmi frekventovaném místě mezi Domažlickou ulicí a protilehlým fotbalovým stadionem.
5: Ta cyklotrasa nepomáhá jenom, že propojujeme jako část města, ale pomáháme se lidem dostat do těch míst, které jsou hodně navštěvované. Takže vlastně můžeme se dostat z jedné strany přes restauraci, kde chceme teď vybudovat, vlastně protože to bude hodně navštěvovaný veřejný ohniště, petangový hřiště a dál se dostanou děti bezpečně na pump track, který je kousek tady za mnou.
4: 50 metrů dlouhá ocelová lávka připomíná svým tvarem nedaleký silniční most.
9: Volná šířka je 3 metry pro pěší, cyklisty i psy, dejme tomu. A chodíme tady po železobetonové mostovce, což třeba pro ty zvířata je určitě komfortní. Tato lávka unese plný dav lidí na vozovce a nebo třeba obslužný 12-tunový vozidlo.
4: Stavba vyšla na 27 milionů korun, významnou část přitom pokryla dotace z evropských fondů a Plzeňského kraje. Pomoci má nejen místním při každodenních cestách, ale stane se také důležitým bodem na mapě pro turisty.
5: My jsme na silnici, vlastně na cyklotrase CT3, která se pořád buduje. V současné době jsme propojení tady od Lávky směr Chotěšov a v letošním roce vlastně budeme pokračovat na druhé straně Lávky směr Holíšov, kde bychom chtěli do konce roku vlastně tu propojku mít taky.
4: Z Plzně až na hranice s Německem by měli cyklisté pohodlně a bezpečně jezdit už příštím roce. Ze Stodu pro televizi ZAK Marie Osvaldová. Švédská heavy metalová legenda Sabaton je známá svými písněmi o vojenské historii a tancích. V úterý 2. června ale členové kapely vyměnili válečnou vřavu za plzeňskou zoologickou zahradu. Do západočeské metropole totiž dorazili jako kmotři

0: malého nosorožce Apua.
1: First of all, he was really cute.
2: Zaprvé byl opravdu roztomilý, mnohem větší než jsem čekal, rostou rychle. Karel byla jasná volba kvůli českému leteckému maršálovi Karlu Janouškovi, o kterém zpíváme v naší písni Far From The Fame. A to nás napadlo jako první, kromě Perova návrhu, samozřejmě Tank, ale mysleli jsme si, že české jméno je lepší.
1: Czech name is better.
0: Spojení drsných rockerů a kriticky ohroženého tlustokožce přitom není náhodné. Podle ředitele plzeňské zoo Jiřího Trávnička k sobě mají blíž, než se zdá.
3: Sabaton zpívá o válce a o nesmyslech války, tak mě napadlo, že německy se řekne Panzernashorn, čili pancerovaný jako nosorožec. A on i tak vypadá, má pancíř na sobě, 4 cm tlustou kůži, vypadá jak obrněný transportér, takže Panzernashorn byl cíleně vybraný pro Sabatony, protože jde dohromady s jejich tématama.
0: Apu Karel se narodil 23. listopadu loňského roku a daří se mu velmi dobře.
4: Od věku 4 měsíce přikusuje to samé, co jí samice manžula, to znamená jí trávu, seno, slámu a zeleninu a stále samozřejmě pije mateřské mléko.
0: Členové skupiny při své návštěvě nejprve nakrmili žirafy a pak si prohlédli svého kmotřence. Půlroční nosorožec je přitom překvapil svou velikostí. Váží už 350 kg, dospělý denně sní 150 kg potravy a mládě přibírá až 3 kg denně. Odpověď Joachima Brodéna na otázku, zda by si raději vybral žirafu nebo nosorožce, byla naprosto jasná.
2: Určitě žirafa.
0: Apu Karel je třetí mládě nosorožce indického, narozené v západočeské metropoli. Místní zoo je jedinou ve střední Evropě, která tento druh chová. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Městský park v Novém Sedle na Sokolovsku ožil tradiční poutí. Zábavu a soutěže pro nejmenší večer vystřídala zábava pro ty větší. A hudba pod širým nebem přilákala řadu návštěvníků, kteří si společně užili příjemnou atmosféru.
1: Prosluněné počasí přilákalo do malebného městského parku v Novém Sedle celé rodiny i jednotlivce.
2: My jsme začali už ráno, kdy tady byl takový malý dětský den, kdy to jsme se starali o děti a poté jsme přešli o dvě hodiny, jsme zahájili tu klasickou novosedelskou pouť, která je především o té kultuře, takže spousta umělců, uměleckých vystoupení. Ale co bylo takým tím hlavním tahákem, byly vystoupení našich dětí ze školek, ze školy, z umělecké školy.
1: Vystoupení dětí i místní mladé kapely si jednoznačně získalo srdce diváků a skvěle završilo dětské dopoledne, kdy byly pro děti připraveny nejrůznější zábavné soutěže a aktivity. Nechyběla ani parková železnice nebo stanoviště místního spolku hornické historie.
3: My vlastně máme tady kousek dál, vedle šachty, tam máme svoji hornickou expozici a sem jsme si přinesli jenom takovou raznici na mince, takže děti měli možnost vyrazit si pamětní minci s naším logem hornického spolku a RB města Nové Sedlo.
1: Po vystoupení dětí pokračoval program na hlavním pódiu, kde vystoupili Václav Upír Krejčí či Milan Peroutka. Nechyběly ani soutěže, které otestovaly pitný režim a večer to pak rozjela ABBA Revival, Šárka Kerolová, Piano and Sax Duo a na závěr energický Děda Mládek Illegal Band.
4: Mně se líbí pouť.
5: A co se ti nejvíc líbí na pouť?
4: Soutěže a tak ještě.
6: Líbí se mi nejvíc ty labutě.
7: No všechno se mi líbí. Jak si děti hrajou, jak mají radost z toho. No vždyť je to pro děti, že jo.
1: Novosedelská pouť přinesla přátelskou a zábavnou atmosféru, kterou si návštěvníci náležitě užili. V Novém Sedle se toho ovšem dá zažít mnohem více, ať už jsou to divadelní zájezdy do Karlovarského divadla nebo třeba závody na pump tracku.
2: U Hornického muzea tady byla akce vaření gulášů, což se setkalo s velkou odezvou od lidí. No a připravujeme třeba 8. 9. srpna na Velký Aně zase tradiční koupání na Velký Aně, závody na Velký Aně, prostě takovou tu akci Velká Ana.
1: Z Nového Sedla pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Plzeňský kraj zažil začátkem června doslova vesmírnou invazi. Do několika měst v regionu postupně zavítá v rámci unikátní roučou Spacebus 18-metrový mobilní raketoplán.
8: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pouť po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
9: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze 4 oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
8: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
10: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme. Takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
8: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
9: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
8: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
11: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v tom, v té lodi.
12: Zajímavý, protože jo, i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se to hodně užila.
13: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze země.
8: Vzdělávací a popularizační akce Space Bus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
9: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Space Buzzu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
8: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Umělá inteligence, bezpečnost, ale také investice do startupů. Nejen tato témata se řešila na konferenci, která se v uplynulých dnech konala na Pražském hradě. Akce se účastnili nejen zástupci investorů, ale také technologických firem, veřejné správy i mezinárodního biznesu.
14: V prostorách Martinického paláce na Pražském hradě se uskutečnil další ročník technologické konference s názvem Innovations United. Akce, která byla zaměřená na inovátory a startupy, nabídla i letos program nabitý špičkovými investory a zajímavými prezentacemi.
15: Innovations United se zde na Pražském hradě v Martinském paláce organizuje již pátým rokem. A hlavní témata, která rezonují tímto ročníkem, tak jsou i témata, která vnímáme z řad biznisu i společnosti, jsou důležitá. Je to jak téma umělé inteligence, komunikace, jak umělá inteligence bude zasahovat do formy komunikace, obrana, defense, zdravotnictví, potažmo kybernetická bezpečnost a měli jsme možnost vidět i 5 zajímavých startupů, které soutěžily o 1 milion euro.
14: Na konferenci dorazili přední čeští, ale i zahraniční podnikatelé, kterých je rok od roku více.
15: Za co jsem moc rád, tak že se nám každý rok daří ty každý ročník zlepšovat a máme čím dál větší audienci i ze zahraničí, takže například moderátorka Stacey Quackenbush, která je moderátorkou celé Innovations United, tak přiletěla ze Spojených států, z New Jersey, kde sama pracuje na vlastním startupu a sleduje nás už další dobu v onlineu, chtěla se připojit, takže dorazila. Mimo Stacey, tak tady máme zástupy zajímavých řečníků třeba z Asie, z Invest Hong Kong, Kima Zítlaua, máme tady i zahraničního a Andreje Petrenau a spousty dalších.
14: Z řad českých podnikatelů zde vystoupil například Michal Ilich se startupem vyvíjejícím letadlo s kolmým startem. Účastníci konference se ale mohli dozvědět také to, jak lze ochránit fyzické umění nebo se dozvědět více o humanizaci digitální komunikace.
16: My vyvíjíme letadlo s kolmým startem, to znamená něco, co kombinuje výhody vrtulníku, že vzlítne kolmo a potom překlopí všech těch 8 vrtulí a letí s efektivitou a rychlostí běžného letadla. Tohle letadlo je připravené na použití takzvaného udržitelného leteckého paliva. To znamená paliva, který je vyrobený z biologických zdrojů.
17: Dnes jsme tady s jedním z našich projektů, což je Digital Art Trade. Snažíme se vytvořit systém, který bude mít možnost vytvořit digitální dvojče pro fyzické umění v reálném světě. Pro autory to znamená ochranu jejich díla, možnost zaznamenání hodnoty díla, uložení dokumentace o prodeji, ochránění autorských i vlastnických práv a případně i pro sběratele, muzea nebo velké aukční domy jsme schopni tyto informace předávat dál, tak, aby se celý trh ztransparentnil.
18: Jeden z klíčových prvků vztahu mezi lidma je to, že má nějaký průběh. Je to nějaká cesta. Cesta, která začíná seznámením, končí přes, nebo probíhá přes vytváření důvěry, vztahu, až třeba potom, že mi někdo něco prodá. A vlastně my jsme se naučili, nebo my jsme vytvořili si řešení, který umí vytvářet takové cesty v digitálních kanálech a umíme to ve scaleu milionu klientů, který může mít každý svůj vlastní individuální stezku.
14: Konferenci si nenechali ujít ani zástupci vlády.
19: AI už je automatickou součástí nejenom české ekonomiky, a tak jako jsme kdysi přistupovali k zavádění nových informačních systémů a v nějaké míře jsme v nějakém čase postupně zavedli, tak totéž nás bude čekat s umělou inteligencí. Teď je jenom otázka, jak budeme rychlí a jak toho využijeme ve smyslu získání konkurenční výhody na úrovni průmyslu, případně v oblasti bezpečnosti, zdravotnictví. Považujeme za naprosto zásadní, abychom zde i v regionech měli dostatečně robustní infrastrukturu, anebo alespoň takovou, která bude sloužit pro ty, kteří v oblasti AI chtějí cokoliv činit, ať už chtějí programovat nebo jenom využívat.
14: Návštěvníci, kterých dorazilo přes 300, mohli během konference ochutnat kávu nebo vína z rodinného vinařství v Rakvicích. Celá akce, jejímž mediálním partnerem byla celoplošná síť regionálních televizí Regio TV 1, byla pak zakončena večerním Venture Club Disrupt Awards. Z Martinického paláce Lenka Prokšová.
0: Město Veselí nad Moravou nechalo vysadit 7,5 tisíce stromů a keřů. Vytvořilo tak krajinný prvek, který pomůže zadržovat vodu v krajině. Jde přitom jen o první etapu. Konečným cílem je vysazení 16 tisíc kusů dřevin.
20: Lokality u Močárů a Záklinky leží podél cesty z Veselí nad Moravou na Kozojítky. Rozsáhlé zemědělské lány tu nově přerušil pás stromů různé velikosti, keřů a travin. Město tu totiž realizovalo první etapu takzvaného územního systému ekologické stability. Ten má za cíl bojovat proti půdní erozi spojené s globálním oteplováním a nevhodným hospodařením v krajině.
21: V první etapě realizace úsez prvku ve Veselí nad Moravou jsme na ploše 8,5 hektaru vysadili přes 4 tisíce odrostků, 350 alejových stromů a přes 2800 keřů. Současně jsme založili 8 hektarů luk. Kromě té realizace máme v rámci smlouvy ještě 3 letům následnou péči a 3 letům následnou péči se znamená, že se budeme o ty podesty starat tak, aby po 3 letech jsme to předali objednateli v plně zapojeném stavu a životoschopném stavu, ať můžou krajinné prvky plnit svou funkci.
20: Vysázeny tak byly například lípy, duby, javory či břízy, ale také brsleny, dříny, hlohy či ptačí zob. Pás zeleně pomůže zadržovat vodu v krajině, nabídne životní prostor hmyzu a úkryt živočichům. Navíc, až budou stromy dostatečně velké, aby je neohrožoval okus zvěří, odstraní se oplocenka, která je chrání a lokalita se otevře i pro obyvatele města. Veselí nad Moravou ale s ochranou krajiny ve svém katastru teprve začíná.
22: Dneska se předává dílo, které zahrnuje první etapu z celkového množství 3 etap takzvaného územního systému ekologické stability. Ta plocha je poměrně rozsáhlá, protože se jedná o 30 hektarů a v rámci všech 3 etap bude na území našeho města vysazeno téměř 16 tisíc stromů a keřů. A samozřejmě je důležité vždycky financování celé této akce, která je poměrně náročná, to jak z pohledu zadávacího řízení, tak samozřejmě z pohledu realizace a následné péče, že vlastně dohromady se jedná o téměř 60 milionů korun, které do těchto 30 hektarů je investováno.
20: Veškeré finanční prostředky na to získalo město z evropských fondů, konkrétně z operačního programu životního prostředí. Další lokalita, kde se bude sázet zeleň ve druhé etapě tohoto projektu, je u Radošova, ta třetí na pravé straně řeky Moravy směrem na Moravský Písek. Vše by mělo být hotovo na jaro 2027. Vznikne tak propojená síť krajinných prvků, která pomůže se zadržováním vody v krajině, podpoří biodiverzitu, ochrání půdu a zlepší životní prostředí v okolí Veselí nad Moravou.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Ne všechny třídy vedou do školy. Některé vedou světem. A právě na jednu takovou cestu se vydáme i dnes. Čekají nás místa známá i zapomenutá, příběhy ukryté v krajině, památkách i mezi lidmi. Stačí jen zpomalit, rozhlédnout se kolem sebe a nechat se překvapit tím, co všechno můžeme objevit. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou do Brna. To totiž není jen městem moderní architektury a živé kultury. Je také místem, kde se po staletí setkávaly různé národy, tradice a náboženství. Právě tuto rozmanitost představuje projekt Brno a jeho chrámy, který od 15. června do 15. září zve návštěvníky k objevování nejvýznamnějších sakrálních památek jihomoravské metropole. Ve vybraných kostelech, chrámech a dalších místech duchovního života budou připraveni průvodci, kteří zdarma představí jejich historii, architekturu i současný význam. Více informací o akci najdete na portále Kudy z nudy. Na úpatí nejvyšší hory Blanského lesa leží jihočeská obec Holubov, která je pro mnoho turistů výchozím bodem k jednomu z nejkrásnějších výletů v regionu. Právě odtud se totiž vydáme na vrchol Kleti, hory, která už po generace láká návštěvníky svými výhledy, rozhlednou i jedinečnou atmosférou. Klet je se svými 1084 metry nejvyšším vrcholem Blanského lesa a za jasného počasí nabízí panoramatické pohledy na Šumavu, Hradské hory i Českobudějovickou pánev. Čeká nás cesta krajinou, která patří k nejkrásnějším v jižních Čechách.
1: Pro milovníky pohybu a přírodních krás je Holubov ideální místo pro aktivní odpočinek. Nachází se jen 15 kilometrů od Českého Krumlova, obklopený chráněnou krajinou oblastí Blanský les. Pro svou polohu nabízí atraktivní turistické cíle. V toulkách s kamerou jsme se do malebné obce Podkletí vypravili i my. Do Holubova se dostanete pohodlnou cestou vlakem ze všech koutů našeho kraje. Vypravit se odtud můžete pěšky hned na několik turisty vyhledávaných míst, třeba na romantickou zříceninu hradu Dívčí kámen. V jeho šťastné blízkosti najdete i keltské opidum. Vzniklo kolem roku 60 před naším letopočtem na území o rozloze asi 26 hektarů. My jsme se tentokrát vydali na nejvyšší horu Blanského lesa, která dosahuje výšky 1083 metrů. Vyveze vás tam sedačková lanovka, jejíž vlastníkem je obec Holubov.
2: Pokud se rozhodnete přijet pod horu Kleť svým autem, pohodlně zaparkovat můžete na místním parkovišti. Jakou má kapacitu?
3: Parkoviště má kapacitu zhruba 120 míst plus dvě místa pro nabíjení elektrovozidel.
2: Prvotní energii si mohou návštěvníci dodat i v tomto občerstvení. Jaké dobroty si tu mohou dopřát?
3: Pivo, limonádu, párek v rohlíku, zmrzlinu, káva, čaj.
1: Lanovka upoutá svým retro stylem, jak by taky ne. Provoz tu byl zahájen 1. července 1961 a jde o druhou nejstarší lanovku v Čechách. Od té doby spolehlivě připravila už více než 3 miliony turistů. Trať lanové dráhy tvoří nekonečné dopravní lano, které je vedeno pomocí kladek v kladkových bateriích.
3: Lanovka má 100 sedaček a dlouhá je 1700 metrů. Jízda nahoru trvá zhruba 15-20 minut. Samozřejmě každodenní údržbu vyžaduje. Jsou různé pravidelné prohlídky kvůli bezpečnosti a v současné době máme 3 stále zaměstnance plus 4 brigádníky.

0: ale jak už to bývá, samozřejmě scháníme jak nové zaměstnance, tak brigádníky. Takže kdo by měl zájem, může se o tuto práci ucházet.
1: My už se přesouváme na jednu ze žlutých single sedaček. Dozvídáme se, že kromě batohů si tu hravě poradí i s přepravou kol, elektrokol, lyží nebo dětských kočárků. Doporučujeme si raději dopředu zjistit otevírací dobu a jízdní řád.
0: Pravidelný provoz je červenec, srpen, září, v zimě svátky vánoční a jinak soboty, neděle a svátky.
2: Teďka od června nebo potažmo od července se bude provozní doba nějak upravovat?
0: Bude zahájen každodenní provoz od června do konce září.
1: Cesta plyne pomalu, ale jistě, a tak máme možnost pokochat se místní krajinou. Pod námi se to hemží výletníky, kteří upřednostňují výšlap na kleť po svých. Stezku lemují menší i větší kameny. I ty stojí za pozornost. Podle pověsti je totiž pod největším z nich ukrytý poklad. Z vrcholu kleti se za pěkného počasí nabízí rozhled do všech světových stran, na Šumavu, Budějovickou Pánev, a při dobré viditelnosti dohlédnete až k vrcholkům alpských velikánů. V létě to můžete zažít i zajímavé prohlídky astronomické observatoře. Výhledy z nejstarší kamenné rozhledny v Čechách rozhodně stojí za trochu námahy. Vyhlídkovou věž se 110 schody nechal v roce 1825 vybudovat kníže a vévoda krumlovský Josef II. Ze Schwarzenbergu. 400 od jejího vzniku letos připomene velkolepá oslava, kterou pořadatelé chystají už 4. července při západu slunce.
2: Počasí na kleti je nestálé a je lepší si do batohu přivalit teplé oblečení. A to i pro případ, že se rozhodnete půjčit koloběžku, která vám zajistí adrenalinový zážitek.
3: Zákazníkům nabízíme tři trasy do Krásetína, odkud vede i lanovka nahoru na kleť, do Zlaté Koruny nebo do Českého Krumlova. Všechny trasy jsou podobně dlouhé, je to rozdíl asi půl kilometru mezi nimi.
2: Musí se turista nějakým způsobem připravit, vzít si třeba přilbu?
3: Přilba do 18 je povinná, jinak nic zvláštního nepotřebujete. Projdete rychlým školením, jak se koloběžka ovládá, vysvětlením trasy, nějakých nebezpečných úseků a jste připraveni jet.
2: Pro koho je ta cesta vhodná? Od jaké věkové hranice ji nabízíte?
3: Je to většinou třeba od 8 let, tak se doporučuje. Můžou to jezdit i menší děti a můžou jezdit vlastně i, že jeden z rodičů je vzadu a to dítě je před ním a drží se a jede s ním. Od 8 let pak už můžou jezdit děti sami, máme i speciální malé koloběžky.
2: Na kolik tenhle ten zážitek vyjde?
3: Koloběžka pro dospělého stojí 240 korun.
1: Pokud se vydáte na zpáteční cestu z kletě do Krásetína, určitě se zastavte u místní holubovské kaple na Petrově Hůrce, která je zasvěcena svaté Anežce České. Postavena byla z iniciativy bývalého starosty Jaroslava Fraňka. Pro zdejší obyvatele se stala místem k relaxaci a uklidnění v dnešní uspěchané době. Bohatou historií se může pochlubit místní základní a mateřská škola, která se se svou podobou v kamenném hávu vymyká běžným vzdělávacím zařízením. Učit se zde začalo už v roce 1893. Hospodářské oživení přinesl obci závod Artipa, který vybudoval František Sklář ze staré železárny v roce 1946. Velká modernizace pak nastala po roce 1980. Současný majitel, společnost Graf Obal Skalica, zaměstnává stovky obyvatel z Holubova a okolí. Zajímavostí je tu ale daleko více. Ať už máte rádi historii, kulturu nebo přírodu, každý si tu přijde na své.
4: Na první pohled vypadá jako běžná vlaková souprava. Uvnitř se ale ukrývá unikátní multimediální projekt, který silnou a interaktivní formou upozorňuje na rizika závislostí a nebezpečí špatných životních rozhodnutí. 6 vagónů, 4 kinosály a 8 interaktivních místností tvoří jedinečný zážitkový program pro školy i širokou veřejnost. Revolution Train bude od 8. do 19. června putovat po České republice a zastaví například v Mikulově, Břeclavi, Hustopečích, Moravském Krumlově, Pacově, Veselí nad Lužnicí, Klatovech nebo v pražských Horních Počernicích. Počasí už láká i k venkovnímu sportování a proto se Česká Třebová na několik dní promění v jedno velké sportoviště. Od 15. do 19. června se zde uskuteční už 28. ročník oblíbeného týdne sportu, který nabídne pestrý program pro děti, školy, rodiny i aktivní sportovce. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet desítky sportovních disciplín. Od atletiky, volejbalu a stolního tenisu až po orientační běh, lezení na horolezecké stěně nebo netradiční soutěže. Chybět nebude ani populární závod o železného kohouta, který prověří všestrannost závodníků v několika disciplínách. Každý den navíc doplní kulturní program, hudba a setkání sportovních klubů. V malebném městysi Levín v Českém středohoří se už po staletí předává jedno výjimečné řemeslo z generace na generaci – hrnčířství. Právě tady totiž tradice výroby keramiky nikdy úplně nezanikla a její historie sahá více než 600 let do minulosti. Dnes v Levíně působí několik keramických dílen, kde návštěvníci mohou nahlédnout pod ruce zkušeným keramikům, sledovat vznik originálních výrobků nebo si práci s hlínou sami vyzkoušet. My se teď podíváme do jedné z místních hrnčířských dílen a zjistíme, proč si toto tradiční řemeslo získává oblibu i v dnešní uspěchané době.
5: Jedno z nejvýznamnějších středisek keramické výroby nejen v Čechách, ale i ve střední Evropě, přesně to byl Levín. Hrnčířské dílny tady byly už před 600 lety a v tradici tady pokračují i dnes.
6: My jsme v podstatě do Levína přišli v roce 2012 a strašně se nám tady zalíbilo a rozhodli jsme se tady uspořádat keramické sympozium. To bylo v roce 2013 a postupně ta tradice vlastně pokračovala.
5: Magdalena Brožová a Alena Šumová si v Levíně zařídili vlastní hrnčírny. V téhle dílně tvořili celé generace levínských hrnčířů.
6: Mě a mojí kolegyni jsem přitáhl akademický malíř Zdislav Hercík, který tady vlastně v tomhletom objektu žil a tvořil. A my jinak pocházíme od Mníšku pod Brdy, takže jsme se sem vlastně přijeli podívat, kde žil a postupně se nám tady zalíbilo. Samozřejmě, že jsme objevili i tu bohatou historii, že tady těch 600 let se dělala keramika, že tu byly i ložiska kvalitního jílu.
5: Dnes už si hlínu na tvoření musí keramičky kupovat v obchodě. Přesto je pro ně místo s tak bohatou historií velkou inspirací. Autentickou hrnčírnu a jejich práci jezdí obdivovat i lidé ze zahraničí.
6: Jeden z největších úspěchů je zprovoznění tady historické dvoupatrové pece z roku 42, která tady v domě je. Takže to považuji za obrovský úspěch, že se to podařilo a my v té peci jednou za dva roky pálíme z nostalgie se skupinkou kolegů. Takže udržujeme vlastně život v té poslední nejstarší levínské peci, co se tady zachovala.
5: Do konce roku v Levíně chystají ještě několik akcí.
7: V letošním roce chystáme ještě otevřené dílny, všechny čtyři, co tady v Levíně máme. Ty budou 2. a 3. prosince. Je to o tom, že lidi přijdou, projdou si dílny, můžou si někde něco vyzkoušet, nakoupit si samozřejmě, popovídat, je to taková domácí akce. A za týden na to 9. prosince máme adventní jarmark. Na to se všichni moc těšíme, protože to je taková srdcovka. Samozřejmě stánky s drobnostma, dárkama, hodně keramiky, to je jasný.
5: Ochutnat budete moci i občerstvení z lokálních surovin. Na programu nebude chybět ani koncert sboru z Děčína nebo dílny pro děti. Pro televizi Ústeckého kraje připravila Klára Typanová.
4: Fialová pole, omamná vůně a atmosféra, která připomíná jich Francie. Takový je levandulový statek v Bezděkově, který v období hlavního květu zve návštěvníky na speciální komentované prohlídky. Od 15. června do 15. července se zde mohou zájemci podívat nejen mezi rozkvetlé záhony, ale také do zákulisí pěstování a zpracování levandule. Nahlédnout do foliovníků se sazenicemi, sušárny, destilerie i dalších míst, kam se běžně návštěvníci nedostanou. Hradec Králové ukrývá místo, které potěší všechny milovníky květin. Od 13. do 28. června se zde návštěvníkům otevře jediné mezinárodní soutěžní rozárium svého druhu ve střední a východní Evropě. A to v době, kdy jsou růže v plném květu a předvádějí svou největší krásu. Na záhonech rozária rozkvétá více než 1000 keřů a přes 200 odrůd růží z celé Evropy. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejnovější šlechtitelské novinky, vítězné odrůdy oceněné titulem Zlatá růže města Hradec Králové i růži nesoucí jméno oblíbené herečky Libuše Šafránkové. Americký spisovatel Henry Miller kdysi řekl, skutečným cílem cest není nové místo, ale nový pohled. Doufám, že vám dnešní putování přineslo právě takový pohled na místa známá i méně známá, na krajinu, historii i příběhy, které nás obklopují. A děkuji, že jste cestovali s námi. Těším se na vás opět příště u pořadu Putování v regionech, kde budeme společně objevovat další zajímavá místa naší země i za jejími hranicemi.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Nový český miliardář, který vyhrál neuvěřitelných 2,5 miliardy v loterii, už má své peníze na účtu. Ten bude mít asi nových kamarádů. No, pojďme nezávidět a přát mu to. Krásná historická auta i nejmodernější supersporty udělali radost malým i velkým nadšencům, kteří se přišli podívat na sraz na pražském Černém mostě.
1: Americké koráby, britské limuzíny, italské supersporty i vzácné veterány. Právě pestrá přehlídka automobilů přilákala do parku Učeňku návštěvníky všech generací. Městská část podpořila akci například s výhodněným občerstvením nebo jízdami historickými vozy zdarma pro obyvatele Prahy 14, kteří dorazili s kuponem z radničního časopisu 14. A
2: nám se poslední dobou hodně daří i díky téhleté akci ukázat, že lze udělat takovouhle velkou akci pro celou Prahu i výhodnou pro obyvatele městské části, na které se koná. Podařilo se nám vyjednat různé bonusy, slevy, výhody, možnosti využití, které ostatní neplatící návštěvníci nemají právě pro obyvatele městské části. A myslím si, že to je dostatečný přínos pro to, abychom si to příště zopakovali.
3: A je to o tom, že jsme se tady sešli s našimi krásnými vozy a máme tady společnost těch nejluxusnějších a nejhezčích vozů, které vlastně může být, takže začínáme Rolls-Roycem přes Ferrari, Lexus, Lamborghini, Porsche a tak dále. A v současné době si myslím, že jich je tak přes 250 aut je tady určitě. Tady máme skákací hrad, který je za námi, máme tady historický autobus Škoda 706 RTO, v kterém si můžou návštěvníci zadarmo svést, máme tady koně, které vozí děti, máme tady cukrárnu, máme tady food truck se zajímavým jídlem, tetování, malování na obličej, prostě je tady toho spoustu i pro děti a dospělé.
4: Tímhle Jaguarem F-Type. Speciální edice, to je 60 kusů vyrobených na světě k výročí výroby E-Typeu legendárního. A tohle ještě takový jako speciální, že ještě je tak vyladěný, že je to asi nejvýkonnější Jaguar široko daleko, to znamená ve střední Evropě, řekněme.
5: Je to Bentley Mulsan. Vlastně původní první generace Bentley Mulsan, která vznikla na začátku 80. let a byla vyráběna až do roku 85.
6: Určitě tady ta zelená Corvette. Chtěl bys si třeba v budoucnu někdy koupit?
7: Kdybych na to měl peníze, tak určitě.
6: Co kámoš, jaký auto se líbilo dneska nejvíc tobě?
8: Mně se tady zatím nejvíc líbí tady ta zelená Corvette. Nevím, jestli na ní budu mít prachy.
1: Classic Cruising tak i letos přivedl na Černý most stovky návštěvníků, kteří si mohli zblízka prohlédnout automobily, které běžně na českých silnicích nepotkají. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: U pojízdných krasavců ještě zůstaneme. Tentokrát vám představíme historické vozy, které jsou nově ozdobou sbírky ostravského dopravního podniku.
9: Takhle vypadala slavná tramvaj Tatra T3 na jaře v roce 2024, když začínala její renovace v dílnách dopravního podniku Ostrava. A takhle vypadá dnes. Při renovaci byla uvedena do stavu z roku 1970, kdy začala v Ostravě vozit cestující.
10: Problém byl určitě zehnat některé ty původní prvky, původní materiály, konkrétně třeba obložení bočnic, jo? Ty umakarty se nevyrábějí, nevyrábějí se ty tapety, které jsou kolem těch oken.
11: To fakt bylo několik let jako usilovné práce našich lidí, renovační firmy, a já ale věřím, že všichni jako to ocení, protože je vidět, že každý šroubek je i natočený správným směrem.
9: Druhým zrestaurovaným unikátem je autobus Škoda 706 RO. Ten byl uveden do stavu kolem roku 1962.
12: Za mě nejdůležitější je to, že se přenáší ty dovednosti, ta erudice, tady těch starších pánů, kteří vlastně ty dovednosti mají a vlastně předávají je těm mladším, té generaci, která vlastně by mohla v té práci pokračovat.
9: Dopravní podnik má ve své sbírce celkem 55 historických vozidel. Uschovaná jsou v depozitáři v Martinově a řada z nich je pojízdných a jsou oblíbenou atraktivitou na různých akcích pro veřejnost. Tomáš Kořistka, Televize Polar.
0: Věděli jste, že první knížka v českých zemích byla vytištěna v Plzni? Významnou událost, ke které došlo přesně před 550 lety, připomíná kniha a také výstava v Maashausu Plzeňské radnice. Právě Maashaus hostí až do konce června výstavu o knihtisku, prvopočátcích, ale i o postupném vývoji a tradici tohoto řemesla na západě Čech.
13: Myšlenkou naší této výstavy je, aby se vědělo, kdy byl vynalezen knihtisk, kdo ho vynalezl, Gutenberg v Mohuči, a že 25 let po vynalezku již se knihtiskem tisklo v Plzni. To je to zásadní a k tomu jsme vydali tu knihu 1476, poprvé se tisklo v Plzni, kde je zmapovaná celá historie.
0: Součástí vernisáže byl i křest knihy mapující historii knihtisku v Plzni, kterou vydalo a vytisklo nakladatelství NAVA. Jak moc náročné bylo dát dohromady všechny informace z dob nedávných i z hluboké minulosti.
14: U spoustě tiskáren se v archívech nenašlo vůbec nic. A tak jsme museli pamětníky hledat. Prostě jakýkoliv zdroj informací byl cenný. S knížkami je vždycky práce zajímavá.
0: Při slavnostním zahájení výstavy byly k vidění i velmi vzácné originály prvních tisků, které mají nevyčíslitelnou hodnotu a tak je po celou dobu střežila dvojice hlídačů.
13: Můžeme vidět originál knih 15. století, ale originál té první knihy, která se tu vytiskla, to znamená Statuta Arnošta z Pardubic, bohužel jsou tři exempláře, dvě jsou v Čechách, v Národní knihovně a jedna kniha se nám zatoulala do Washingtonského kapitolu, do knihovny Senátu.
0: Jedním z kmotrů knihy o plzeňské historii tiskařství byl radní Plzeňského kraje Libor Picka, kterého zaujala neuvěřitelná kvalita práce někdejších mistrů.
15: Ten originál, ten vypadá, kdyby byl tištěný včera. Nic se nemění, krásná, ostrá písmenka, vazba, sešito, prostě nádherná záležitost. No a to vše ostatní, něco je popsáno v knize, něco se můžete podívat a myslím si, že to svědčí o tom, že Plzeň a Plzeňský kraj jsou a i nadále budou na čele toho dění v České republice.
0: Výstava o historii knihtisku je v Maashausu Plzeňské radnice na náměstí Republiky přístupná denně, a to zcela zdarma až do konce měsíce. Jonáš Novotný, televize ZAK. Ikonická americká zpěvačka, která byla modlou i slavného Michaela Jacksona, přijede poprvé do České republiky. Jak moc náročné je zařídit koncert hvězdy velikosti Diany Ross? To nám popsali zástupci pořadatelského týmu. Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
16: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
17: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
17: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
17: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tedy takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl. A myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, taky přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku.
0: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký metalfest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo. Je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
17: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině ji přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat a aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech naprosto perfektně, zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
16: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška. Co vy máte společného s tím koncertem?
18: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadaci Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný, kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška a tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to, myslím, opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
16: Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
17: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
16: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
17: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevře 4 tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotíně chystá celý český show business, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
16: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
17: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
16: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
18: My děkujeme za pozvání.
17: Děkujeme za pozvání.
16: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Připomenu, že dlouhá léta vybydlený objekt v Reslově ulici v centru Plzně prochází od listopadu 2025 velkou rekonstrukcí a teď v pondělí se část budovy nečekaně sesunula. Nikomu z dělníků se naštěstí nic nestalo.
1: V odpoledních hodinách došlo při rekonstrukci objektu Reslova 13 k zřícení jeho části. Asi to nejhlavnější je, že nedošlo vlastně ke zranění osob ani ke škodě na okolních objektech. V současné době se pracuje na statickém zajištění vlastně toho zbourané části.
0: Stropy, které se probořily a strhly i štítovou zeď ve vnitrobloku, byly už původně určeny k demolici, takže škody jsou vlastně minimální. Hlavním úkolem teď je stavbu zabezpečit, aby neohrožovala okolí a dělníky.
1: Až dojde ke statickému zajištění, což bude spočívat hlavně kubourání štítové stěny, tak aby nespadla na sousední objekt, bude vyklizena násuť a dojde k novému technologickému postupu, který povede k tomu, aby dílo vlastně bylo zdárně dokončeno a vznikly nové byty a všechno bylo zase v pořádku.
0: Během úterý prozkoumali celý objekt statici a další odborníci, kteří teď mají určit, jaký by měl být postup prací a co se v původním projektu rekonstrukce bude muset změnit.
2: Prioritně je bezpečnost, který nejdůležitější je, že nebyla způsobena žádná škoda na zdraví, že se nikomu nic nestalo. Stejně tak nebyla způsobena ani škoda na cizím majetku. Co se týče stavby samotné, v Reslově 13, ta byla již v minulém roce předána zhotoviteli stavby, tedy stavební firmě, a ta je pro tyto případy pojištěna.
0: Z bezpečnostních důvodů budou další práce probíhat především z jeřábu, aby dělníci nebyli ohroženi. Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Prosluněné počasí přilákalo do malebného městského parku v Novém Sedle celé rodiny i jednotlivce.
4: My jsme začali už ráno, kdy tady byl takový malý dětský den, kdy to jsme se starali o děti a poté jsme přešli o dvě hodiny, jsme zahájili tu klasickou novosedelskou pouť, která je především o té kultuře, takže spousta umělců, uměleckých vystoupení. Ale co bylo takým tím hlavním tahákem, byly vystoupení našich dětí ze školek, ze školy, z umělecké školy.
3: Vystoupení dětí i místní mladé kapely si jednoznačně získalo srdce diváků a skvěle završilo dětské dopoledne, kdy byly pro děti připraveny nejrůznější zábavné soutěže a aktivity. Nechyběla ani parková železnice nebo stanoviště místního spolku hornické historie.
5: My vlastně máme tady kousek dál, vedle šachty, tam máme svoji hornickou expozici a sem jsme si přinesli jenom takovou raznici na mince, takže děti měli možnost vyrazit si pamětní minci s naším logem hornického spolku a erbem města Nové Sedlo.
3: Po vystoupení dětí pokračoval program na hlavním pódiu, kde vystoupili Václav Upír Krejčí či Milan Peroutka. Nechyběly ani soutěže, které otestovaly pitný režim a večer to pak rozjela ABBA Revival, Šárka Kerolová, Piano and Sax Duo a na závěr energický Děda Mládek Illegal Band.
6: Mně se líbí pouť.
7: A co se ti nejvíc líbí na pouť?
6: Soutěže a tak ještě.
8: Líbí se mi nejvíc ty labutě.
9: No všechno se mi líbí. Jak si děti hrajou, jak mají radost z toho. No vždyť je to pro děti, že jo.
3: Novosedelská pouť přinesla přátelskou a zábavnou atmosféru, kterou si návštěvníci náležitě užili. V Novém Sedle se toho ovšem dá zažít mnohem více, ať už jsou to divadelní zájezdy do Karlovarského divadla nebo třeba závody na pump tracku.
4: U Hornického muzea tady byla akce vaření gulášů, což se setkalo s velkou odezvou od lidí. No a připravujeme třeba 8. 9. srpna na Velký Aně zase tradiční koupání na Velký Aně, závody na Velký Aně, prostě takovou tu akci Velká Ana.
3: Z Nového Sedla pro televizi ZAK František Šimánek.
10: Rychlost, přesnost, soustředění a týmový duch. Božkovský ostrov v Plzni v sobotu 6. června nepatřil výletníkům, ale zhruba 80 mladých hasičů. Právě tady se konal už 6. ročník dětské soutěže v požárním sportu.
11: Je to rozděleno do věkových kategorií, přípravka, mladší žáci, starší žáci a dospělé, a děti nám dnes předvedou, co natrénovali. Je to o dynamice, rychlosti, pomáhání a hlavně závodíme fair play. Jednotky dobrovolných hasičů, máme 3 jednotky dobrovolných hasičů, celý rok podporujeme, spolupracujeme s nimi, je to výborný a jsem ráda, že je na obodě máme.
10: Své dovednosti zde ukázalo celkem 11 týmů z celé Plzně, z toho 3 v mladší kategorii ve věku od 6 do 11 let a 8 starších ve věku do 15 let.
12: Tady bude probíhat štafeta dvojic, který si účastní 5 soutěžících, pak nás čekají požární útoky, to většinou děti nejvíc zajímá, jelikož prostě voda je voda.
10: Kromě sportovních výkonů jde ale hlavně o zábavu a přátelství. Na Boškovském ostrově panovala skvělá atmosféra.
8: Já tady mám hlavně kamarády, tady z požární sport, baví mě to a prostě je to zábava.
13: Hodně se učíme spolupráci a docela mě to baví, protože tady mám hodně kamarádů a setkáváme se často.
14: Práce s týmem a taky skvělý kolektiv. Je to i zábava.
10: Podporu mladých hasičů vnímá druhý plzeňský obvod jako velmi důležitou.
11: Oni si vychovávají své nástupce, své děti, které nebo cizí děti, které potom nám pomáhají. Takže jednotky dobrovolných hasičů jsou důležité mít a vychovávat mládež od mala.
10: Problémem, se kterým se sbory dobrovolných hasičů potýkají velmi často, je velká sportovní konkurence.
12: Fotbal je fotbal, co si řekneme. Je to někdy jako na vysoký úrovni, pak je to asi na nízký úrovni, že ty děti prostě většinou zajímá ten fotbal, než prostě ten požární sport, protože to není tak jako vidět v té televizi a tohleto. Myslím si, že to je jako jedna z důležitých věcí, co vlastně ty děti potřebují, jelikož vlastně potřebujeme doplňovat výjezdovou jednotku. Stává se nám, že některé ty děti potom doplní výjezdovou jednotku a potom jsou vlastně prospěšný pro město.
10: Ti nejlepší si z Boškovského ostrova odvezli poháry. Skutečnými vítězi jsou ale všichni, kteří nechali na dráze své srdce. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: Právě Maashaus hostí až do konce června výstavu o knihtisku, prvopočátcích, ale i o postupném vývoji a tradici.

0: Nebylo dát dohromady všechny informace z dob nedávných i z hluboké minulosti.
1: U spoustě tiskáren se v archívech nenašlo vůbec nic. A tak jsme museli pamětníky hledat. Prostě jakýkoliv zdroj informací byl cenný. S knížkami je vždycky práce zajímavá.
0: Při slavnostním zahájení výstavy byly k vidění i velmi vzácné originály prvních tisků, které mají nevyčíslitelnou hodnotu a tak je po celou dobu střežila dvojice hlídačů.
2: Můžeme vidět originál knih 15. století, ale originál té první knihy, která se tu vytiskla, to znamená Statuta Arnošta z Pardubic, bohužel jsou 3 exempláře, 2 jsou v Čechách, v Národní knihovně a jedna kniha se nám zatoulala do Washingtonského kapitolu, do knihovny Senátu.
0: Jedním z kmotrů knihy o plzeňské historii tiskařství byl radní Plzeňského kraje Libor Picka, kterého zaujala neuvěřitelná kvalita práce někdejších mistrů.
3: Ten originál, ten vypadá, kdyby byl tištěný včera. Nic se nemění, krásná, ostrá písmenka, vazba, sešito, prostě nádherná záležitost. No a to vše ostatní, něco je popsáno v knize, něco se můžete podívat a myslím si, že to svědčí o tom, že Plzeň a Plzeňský kraj jsou a i nadále budou na čele toho dění v České republice.
0: Výstava o historii knihtisku je v Maashausu Plzeňské radnice na náměstí Republiky přístupná denně, a to zcela zdarma až do konce měsíce. Jonáš Novotný, televize ZAK.
4: Obyvatelé města Stot na jižním Plzeňsku se dočkali výrazného usnadnění cest do práce, do škol i za zábavou. Pomůže jim v tom nová lávka přes řeku Radbuzu, která znamená zásadní zkratku a zároveň také bezpečnější spojení z jedné strany břehu na druhý.
5: Vyhýbáme se silnici 1/26, co znamená, že se cyklisti, chodci dostanou bezpečně mimo hlavní silnici, která je hodně frekventovaná, na druhou stranu řeky a dál můžou pokračovat buď směr Plzeň do Chotěšova nebo směr do Mažlice do Holíšova.
4: Například cesta z okraje města do Stotské nemocnice se zkrátí téměř o 2 kilometry.
6: Pro nás to znamená, že si můžeme zkrátit cestu z jednoho kouta města na druhej a hlavně je to pro bezpečnost velký přínos, protože doprava ve Stodě je strašná.
7: Je to úplně super pro cyklisty. Nemusíme jezdit po hlavní silnici, můžu jet zrovna do Holíšova tady přes most. Super lévka.
8: Je to fajn, každý den to využíváme, chodíme na procházky nebo jezdíme na kole. Doteď jsme to museli vlastně obcházet okolo a teďko si to můžeme zkrátit.
4: Lávka se nachází na velmi frekventovaném místě mezi Domažlickou ulicí a protilehlým fotbalovým stadionem.
5: Ta cyklotrasa nepomáhá jenom, že propojujeme jako část města, ale pomáháme se lidem dostat do těch míst, které jsou hodně navštěvované. Takže vlastně můžeme se dostat z jedné strany přes restauraci, kde chceme teď vybudovat, vlastně protože to bude hodně navštěvovaný veřejný ohniště, petangový hřiště a dál se dostanou děti bezpečně na pump track, který je kousek tady za mnou.
4: 50 metrů dlouhá ocelová lávka připomíná svým tvarem nedaleký silniční most.
9: Volná šířka je 3 metry pro pěší, cyklisty i psy, dejme tomu. A chodíme tady po železobetonový mostovce, což třeba pro ty zvířata je určitě komfortní. Tato lávka unese plný dav lidí na vozovce a nebo třeba obslužný 12-tunový vozidlo.
4: Stavba vyšla na 27 milionů korun, významnou část přitom pokryla dotace z evropských fondů a Plzeňského kraje. Pomoci má nejen místním při každodenních cestách, ale stane se také důležitým bodem na mapě pro turisty.
5: My jsme na silnici, vlastně na cyklotrase CT3, která se pořád buduje. V současné době jsme propojení tady od lávky směr Chotěšov a v letošním roce vlastně budeme pokračovat na druhé straně lávky směr Holíšov, kde bychom chtěli do konce roku vlastně tu propojku mít taky.
4: Z Plzně až na hranice s Německem by měli cyklisté pohodlně a bezpečně jezdit už v příštím roce. Ze Stodu pro televizi ZAK Marie Osvaldová. Švédská heavy metalová legenda Sabaton je známá svými písněmi o vojenské historii a tancích. V úterý 2. června ale členové kapely vyměnili válečnou vřavu za plzeňskou zoologickou zahradu. Do západočeské metropole totiž dorazili jako kmotři malého nosorožce Apua.
10: Za prvé byl opravdu roztomilý, mnohem větší, než jsem čekal, rostou rychle. Karel byla jasná volba kvůli českému leteckému maršálovi Karlu Janouškovi, o kterém zpíváme v naší písni Far from the Fame. A to nás napadlo jako první, kromě Perova návrhu, samozřejmě tank, ale mysleli jsme si, že české jméno je lepší.
11: Czech name is better.
4: Spojení drsných rockerů a kriticky ohroženého tlustokožce přitom není náhodné. Podle ředitele plzeňské zoo Jiřího Trávnička k sobě mají blíž, než se zdá.
12: Sabaton zpívá o válce a o nesmyslech války, tak mě napadlo, že německy se řekne Panzernashorn, čili pancéřovaný

0: jako nosorožec a on i tak vypadá, má pancíř na sobě, 4 cm tlustou kůži, vypadá jak obrněný transportér, takže Panzer Nashorn byl cíleně vybraný pro sabatony, protože jde dohromady s jejich tématama.
1: Apu Karel se narodil 23. listopadu loňského roku a daří se mu velmi dobře.
2: Od věku 4 měsíce přikusuje to samé, co jí samice manžula, to znamená jí trávu, seno, slámu a zeleninu a stále samozřejmě pije materské mléko.
1: Členové skupiny při své návštěvě nejprve nakrmili žirafy a pak si prohlédli svého kmotřence. Půlroční nosorožec je přitom překvapil svou velikostí. Váží už 350 kg, dospělý denně sní 150 kg potravy a mládě přibírá až 3 kg denně. Odpověď Joakima Brodéna na otázku, zda by si raději vybral žirafu nebo nosorožce, byla naprosto jasná.
3: Určitě žirafa.
1: Apu Karel je třetí mládě nosorožce indického, narozené v západu české metropoli. Místní zoo je jedinou ve střední Evropě, která tento druh chová. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Městský park v Novém Sedle na Sokolovsku ožil tradiční poutí. Zábavu a soutěže pro nejmenší večer vystřídala zábava pro ty větší. A hudba pod širým nebem přilákala řadu návštěvníků, kteří si společně užili příjemnou atmosféru.
1: Prosluněné počasí přilákalo do malebného městského parku v Novém Sedle celé rodiny i jednotlivce.
2: My jsme začali už ráno, kdy tady byl takový malý dětský den, kdy to jsme se starali o děti a poté jsme přešli o 2 hodiny, jsme zahájili tu klasickou novosedelskou pouť, která je především o té kultuře, takže spousta umělců, uměleckých vystoupení. Ale co bylo takým tím hlavním tahákem, byly vystoupení našich dětí ze školek, ze školy, z umělecké školy.
1: Vystoupení dětí i místní mladé kapely si jednoznačně získalo srdce diváků a skvěle završilo dětské dopoledne, kdy byly pro děti připraveny nejrůznější zábavné soutěže a aktivity. Nechyběla ani parková železnice nebo stanoviště místního spolku hornické historie.
3: My vlastně máme tady kousek dál, vedle šachty, tam máme svoji hornickou expozici a sem jsme si přinesli jenom takovou raznici na mince, takže děti měli možnost vyrazit si pamětní minci s naším logem hornického spolku a erbem města Nové Sedlo.
1: Po vystoupení dětí pokračoval program na hlavním pódiu, kde vystoupili Václav Upír Krejčí či Milan Peroutka. Nechyběly ani soutěže, které otestovaly pitný režim a večer to pak rozjela ABBA Revival, Šárka Kerolová, Piano and Sax Duo a na závěr energický Děda Mládek Illegal Band.
4: Mně se líbí pouť.
5: A co se ti nejvíc líbí na pouť?
4: Soutěže a tak ještě.
6: Líbí se mi nejvíc ty labutě.
7: No všechno se mi líbí. Jak si děti hrajou, jak mají radost toho. No, je to pro děti, že jo.
1: Novosedelská pouť přinesla přátelskou a zábavnou atmosféru, kterou si návštěvníci náležitě užili. V Novém Sedle se toho ovšem dá zažít mnohem více, ať už jsou to divadelní zájezdy do Karlovarského divadla nebo třeba závody na pump tracku.
2: U Hornického muzea tady byla akce vaření gulášů, což se setkalo s velkou odezvou od lidí. No a připravujeme třeba 8. 9. srpna na Velký Aně zase tradiční koupání na Velký Aně, závody na Velký Aně, prostě takovou tu akci Velká Ana.
1: Z Nového Sedla pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Plzeňský kraj zažil začátkem června doslova vesmírnou invazi. Do několika měst v regionu postupně zavítá v rámci unikátní roadshow Spacebus 18-metrový mobilní raketoplán.
8: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pouť po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
9: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze 4 oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
8: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
10: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme. Takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
8: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
9: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
8: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
11: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
12: Zajímavý, protože jo, i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se hodně užila.
13: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze země.
8: Vzdělávací a popularizační akce Space Bus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
9: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Space Buzzu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
8: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Umělá inteligence, bezpečnost, ale také investice do startupů. Nejen tato témata se řešila na konferenci, která se v uplynulých dnech konala na Pražském hradě. Akce se účastnili nejen zástupci investorů, ale také technologických firem, veřejné správy i mezinárodního biznesu.
14: V prostorách Martinického paláce na Pražském hradě se uskutečnil další ročník technologické konference s názvem Innovations United. Akce, která byla zaměřená na inovátory a startupy, nabídla i letos program nabitý špičkovými investory a zajímavými prezentacemi.
15: Innovations United se zde na Pražském hradě v Martinském paláce organizuje již pátým rokem. A hlavní témata, která rezonují tímto ročníkem, tak jsou i témata, která vnímáme z řad biznisu i společnosti, jsou důležitá. Je to jak téma umělé inteligence, komunikace, jak umělá inteligence bude zasahovat do formy komunikace, obrana, defense, zdravotnictví, potažmo kybernetická bezpečnost a měli jsme možnost vidět i 5 zajímavých startupů, které soutěžily o 1 milion euro.
14: Na konferenci dorazili přední čeští, ale i zahraniční podnikatelé, kterých je rok od roku více.
15: Za co jsem moc rád, tak že se nám každý rok daří ty každý ročník zlepšovat a máme čím dál větší audienci i ze zahraničí, takže například moderátorka Stacey Quackenbush, která je moderátorkou celé Innovations United, tak přiletěla ze Spojených států, z New Jersey, kde sama pracuje na vlastním startupu a sleduje nás už další dobu v onlineu, chtěla se připojit, takže dorazila. Mimo Stacey, tak tady máme zástupy zajímavých řečníků třeba z Asie, z Invest Hong Kong, Kima Zítlova, máme tady i zahraničního a Andreje Petrenau a spousty dalších.
14: Z řad českých podnikatelů zde vystoupil například Michal Ilich se startupem vyvíjejícím letadlo s kolmým startem. Účastníci konference se ale mohli dozvědět také to, jak lze ochránit fyzické umění nebo se dozvědět více o humanizaci digitální komunikace.
16: My vyvíjíme letadlo s kolmým startem, to znamená něco, co kombinuje výhody vrtulníku, že vzlítne kolmo a potom překlopí všech těch 8 vrtulí a letí s efektivitou a rychlostí běžného letadla. Tohle letadlo je připravené na použití takzvaného udržitelného leteckého paliva. To znamená paliva, který je vyrobený z biologických zdrojů.
17: Dnes jsme tady s jedním z našich projektů, což je Digital Art Trade. Snažíme se vytvořit systém, který bude mít možnost vytvořit digitální dvojče pro fyzické umění v reálném světě. Pro autory to znamená ochranu jejich díla, možnost zaznamenání hodnoty díla, uložení dokumentace o prodeji, ochránění autorských i vlastnických práv a případně i pro sběratele, muzea nebo velké aukční domy jsme schopni tyto informace předávat dál, tak, aby se celý trh ztransparentnil.
18: Jeden z klíčových prvků vztahu mezi lidma je to, že má nějaký průběh. Je to nějaká cesta. Cesta, která začíná se známením, končí přes, nebo probíhá přes vytváření důvěry, vztahu, až třeba potom, že mi někdo něco prodá. A vlastně my jsme se naučili, nebo my jsme vytvořili si řešení, který umí vytvářet takové cesty v digitálních kanálech, a umíme to ve scaleu milionů klientů, který může mít každý svůj vlastní individuální stezku.
14: Konferenci si nenechali ujít ani zástupci vlády.
19: AI už je automatickou součástí nejenom české ekonomiky, a tak jako jsme kdysi přistupovali k zavádění nových informačních systémů a v nějaké míře jsme v nějakém čase postupně zavedli, tak totéž nás bude čekat s umělou inteligencí. Teď je jenom otázka, jak budeme rychlí a jak toho využijeme ve smyslu získání konkurenční výhody na úrovni průmyslu, případně v oblasti bezpečnosti, zdravotnictví. Považujeme za naprosto zásadní, abychom zde i v regionech měli dostatečně robustní infrastrukturu, anebo alespoň takovou, která bude sloužit pro ty, kteří v oblasti AI chtějí cokoliv činit, ať už chtějí programovat nebo jenom využívat.
14: Návštěvníci, kterých dorazilo přes 300, mohli během konference ochutnat kávu nebo vína z rodinného vinařství v Rakvicích. Celá akce, jejímž mediálním partnerem byla celoplošná sítě regionálních televizí Regio TV 1, byla pak zakončena večerním Venture Club Disrupt Awards. Z Martinického paláce Lenka Prokšová.
0: Město Veselí nad Moravou nechalo vysadit 7,5 tisíce stromů a keřů. Vytvořilo tak krajinný prvek, který pomůže zadržovat vodu v krajině. Jde přitom jen o první etapu. Konečným cílem je vysazení 16 tisíc kusů dřevin.
20: Lokality U Močárů a Záklinky leží podél cesty z Veselí nad Moravou na Kozojítky. Rozsáhlé zemědělské lány tu nově přerušil pás stromů různé velikosti, keřů a travin. Město tu totiž realizovalo první etapu takzvaného územního systému ekologické stability. Ten má za cíl bojovat proti půdní erozi spojené s globálním oteplováním a nevhodným hospodařením v krajině.
21: V první etapě realizace úse z prvku ve Veselí nad Mravou jsme na ploše 8,5 hektaru vysadili přes 4 tisíce odrostků, 350 alejových stromů a přes 2800 keřů. Současně jsme založili 8 hektarů luk. Kromě té realizace máme v rámci smlouvy ještě 3 letu následnou péči a 3 leta následná péči se znamená, že se budeme o ty podesty starat tak, aby po 3 letech jsme to předali objednateli v plně zapojeném stavu a životoschopném stavu, ať můžou krajinné prvky plnit svou funkci.
20: Vysázeny tak byly například lípy, duby, javory či břízy, ale také brsleny, dříny, hlohy či ptačí zob. Pás zeleně pomůže zadržovat vodu v krajině, nabídne životní prostor hmyzu a úkryt živočichům. Navíc, až budou stromy dostatečně velké, aby je neohrožoval okus zvěří, odstraní se oplocenka, která je chrání a lokalita se otevře i pro obyvatele města. Veselí nad Moravou ale s ochranou krajiny ve svém katastru teprve začíná.
22: Dneska se předává dílo, které zahrnuje první etapu z celkového množství 3 etap takzvaného územního systému ekologické stability. Ta plocha je poměrně rozsáhlá, protože se jedná o 30 hektarů a v rámci všech 3 etap bude na území našeho města vysazeno téměř 16 000 stromů a keřů. A samozřejmě je důležité vždycky financování celé této akce, která je poměrně náročná, to jak z pohledu zadávacího řízení, tak samozřejmě z pohledu realizace a následné péče, že vlastně dohromady se jedná o téměř 60 milionů korun, které do těchto 30 hektarů je investováno.
20: Veškeré finanční prostředky na to získalo město z evropských fondů, konkrétně z operačního programu životního prostředí. Další lokalita, kde se bude sázet zeleň ve druhé etapě tohoto projektu, je u Radošova, ta třetí na pravé straně řeky Moravy směrem na Moravský Písek. Vše by mělo být hotovo na jaro 2027. Vznikne tak propojená síť krajinných prvků, která pomůže se zadržováním vody v krajině, podpoří biodiverzitu, ochrání půdu a zlepší životní prostředí v okolí Veselí nad Moravou.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Ne všechny třídy vedou do školy. Některé vedou světem. A právě na jednu takovou cestu se vydáme i dnes. Čekají nás místa známá i zapomenutá, příběhy ukryté v krajině, památkách i mezi lidmi. Stačí jen zpomalit, rozhlédnout se kolem sebe a nechat se překvapit tím, co všechno můžeme objevit. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou do Brna. To totiž není jen městem moderní architektury a živé kultury. Je také místem, kde se po staletí setkávaly různé národy, tradice a náboženství. Právě tuto rozmanitost představuje projekt Brno a jeho chrámy, který od 15. června do 15. září zve návštěvníky k objevování nejvýznamnějších sakrálních památek jihomoravské metropole. Ve vybraných kostelech, chrámech a dalších místech duchovního života budou připraveni průvodci, kteří zdarma představí jejich historii, architekturu i současný význam. Více informací o akci najdete na portále Kudy z nudy. Na úpatí nejvyšší hory Blanského lesa leží jihočeská obec Holubov, která je pro mnoho turistů výchozím bodem k jednomu z nejkrásnějších výletů v regionu. Právě odtud se totiž vydáme na vrchol Kleti, hory, která už po generace láká návštěvníky svými výhledy, rozhlednou i jedinečnou atmosférou. Klet je se svými 1084 metry nejvyšším vrcholem Blanského lesa a za jasného počasí nabízí panoramatické pohledy na Šumavu, Hradské hory i Českobudějovickou pánev. Čeká nás cesta krajinou, která patří k nejkrásnějším v jižních Čechách.
1: Pro milovníky pohybu a přírodních krás je Holubov ideální místo pro aktivní odpočinek. Nachází se jen 15 kilometrů od Českého Krumlova, obklopený chráněnou krajinou oblastí Blanský les. Pro svou polohu nabízí atraktivní turistické cíle. V toulkách s kamerou jsme se do malebné obce Podkletí vypravili i my. Do Holubova se dostanete pohodlnou cestou vlakem ze všech koutů našeho kraje. Vypravit se odtud můžete pěšky hned na několik turisty vyhledávaných míst, třeba na romantickou zříceninu hradu Dívčí kámen. V jeho šťastné blízkosti najdete i keltské oppidum. Vzniklo kolem roku 60 před naším letopočtem na území o rozloze asi 26 hektarů. My jsme se tentokrát vydali na nejvyšší horu Blanského lesa, která dosahuje výšky 1083 metrů. Vyveze vás tam sedačková lanovka, jejíž vlastníkem je obec Holubov.
2: Pokud se rozhodnete přijet pod horu Kleť svým autem, pohodlně zaparkovat můžete na místním parkovišti. Jakou má kapacitu?
3: Parkoviště má kapacitu zhruba 120 míst plus dvě místa pro nabíjení elektrovozidel.
2: Prvotní energii si mohou návštěvníci dodat i v tomto občerstvení. Jaké dobroty si tu mohou dopřát?
3: Pivo, limonádu, párek v rohlíku, zmrzlinu, káva, čaj.
1: Lanovka upoutá svým retro stylem, jak by taky ne. Provoz tu byl zahájen 1. července 1961 a jde o druhou nejstarší lanovku v Čechách. Od té doby spolehlivě připravila už více než 3 miliony turistů. Trať lanové dráhy tvoří nekonečné dopravní lano, které je vedeno pomocí kladek v kladkových bateriích.
3: Lanovka má 100 sedaček a dlouhá je 1700 metrů. Jízda nahoru trvá zhruba 15-20 minut. Samozřejmě každodenní údržbu vyžaduje. Jsou různé pravidelné prohlídky kvůli bezpečnosti a v současné době máme 3 stále zaměstnance plus 4 brigádníky, ale jak už to bývá, samozřejmě scháníme jak nové zaměstnance, tak brigádníky, takže kdo by měl zájem, může se o tuto práci ucházet.
1: My už se přesouváme na jednu ze žlutých single sedaček. Dozvídáme se, že kromě batohů si tu hravě poradí i s přepravou kol, elektrokol, lyží nebo dětských kočárků. Doporučujeme si raději dopředu zjistit otevírací dobu a jízdní řád.
3: Pravidelný provoz je červenec, srpen, září, v zimě svátky vánoční a jinak soboty, neděle a svátky.
2: Teďka od června nebo potažmo od července se bude provozní doba nějak upravovat?
3: Bude zahájen každodenní provoz od června do konce září.
1: Cesta plyne pomalu, ale jistě, a tak máme možnost pokochat se místní krajinou. Pod námi se to hemží výletníky, kteří upřednostňují výšlap na kleť po svých. Stezku lemují menší i větší kameny. I ty stojí za pozornost. Podle pověsti je totiž pod největším z nich ukrytý poklad. Z vrcholu kleti se za pěkného počasí nabízí rozhled do všech světových stran, na Šumavu, Budějovickou Pánev, a při dobré viditelnosti dohlédnete až k vrcholkům alpských velikánů. V létě to můžete zažít i zajímavé prohlídky astronomické observatoře. Výhledy z nejstarší kamenné rozhledny v Čechách rozhodně stojí za trochu námahy. Vyhlídkovou věž se 110 schody nechal v roce 1825 vybudovat kníže a vévoda krumlovský Josef II. Ze Schwarzenbergu. 400 let od jejího vzniku letos připomene velkolepá oslava, kterou pořadatelé chystají už 4. července při západu slunce.
2: Počasí na kleti je nestálé a je lepší si do batohu přivalit teplé oblečení. A to i pro případ, že se rozhodnete půjčit koloběžku, která vám zajistí adrenalinový zážitek.
4: Zákazníkům nabízíme 3 trasy do Krásetína, odkud vede i lanovka nahoru na kleť, do Zlaté Koruny nebo do Českého Krumlova. Všechny trasy jsou podobně dlouhé, je to rozdíl asi 0,5 kilometru mezi nimi.
2: Musí se turista nějakým způsobem připravit, vzít si třeba přilbu?
4: Přilba do 18 je povinná, jinak nic zvláštního nepotřebujete. Projdete rychlým školením, jak se koloběžka ovládá, vysvětlením trasy, nějakých nebezpečných úseků a jste připraveni jet.
2: Pro koho je ta cesta vhodná? Od jaké věkové hranice ji nabízíte?
4: Je to většinou třeba od 8 let, tak se doporučuje. Můžou to jezdit i menší děti a můžou jezdit vlastně i, že jeden z rodičů je vzadu a to dítě je před ním a drží se a jde s ním. Od 8 let pak už můžou jezdit děti sami, máme i speciální malé koloběžky.
2: Na kolik tenhle ten zážitek vyjde?
4: Koloběžka pro dospělého stojí 240 korun.
1: Pokud se vydáte na zpáteční cestu z kletě do Krásetína, určitě se zastavte u místní holubovské kaple na Petrově Hůrce, která je zasvěcena svaté Anežce České. Postavena byla z iniciativy bývalého starosty Jaroslava Fraňka. Pro zdejší obyvatele se stala místem k relaxaci a uklidnění v dnešní uspěchané době. Bohatou historií se může pochlubit místní základní a mateřská škola, která se se svou podobou v kamenném hávu vymyká běžným vzdělávacím zařízením. Učit se zde začalo už v roce 1893. Hospodářské oživení přinesl obci závod Artipa, který vybudoval František Sklář ze staré železárny v roce 1946. Velká modernizace pak nastala po roce 1980. Současný majitel, společnost Graf Obal Skalica, zaměstnává stovky obyvatel z Holubova a okolí. Zajímavostí je tu ale daleko více. Ať už máte rádi historii, kulturu nebo přírodu, každý si tu přijde na své.
0: Na první pohled vypadá jako běžná vlaková souprava. Uvnitř se ale ukrývá unikátní multimediální projekt, který silnou a interaktivní formou upozorňuje na rizika závislostí a nebezpečí špatných životních rozhodnutí. 6 vagónů, 4 kinosály a 8 interaktivních místností tvoří jedinečný zážitkový program pro školy i širokou veřejnost. Revolution Train bude od 8. do 19. června putovat po České republice a zastaví například v Mikulově, Břeclavi, Hustopečích, Moravském Krumlově, Pacově, Veselí nad Lužnicí, Klatovech nebo v pražských Horních Počernicích. Počasí už láká i k venkovnímu sportování a proto se Česká Třebová na několik dní promění v jedno velké sportoviště. Od 15. do 19. června se zde uskuteční už 28. ročník oblíbeného týdne sportu, který nabídne pestrý program pro děti, školy, rodiny i aktivní sportovce. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet desítky sportovních disciplín. Od atletiky, volejbalu a stolního tenisu až po orientační běh, lezení na horolezecké stěně nebo netradiční soutěže. Chybět nebude ani populární závod o železného kohouta, který prověří všestrannost závodníků v několika disciplínách. Každý den navíc doplní kulturní program, hudba a setkání sportovních klubů. V malebném městě Levín v Českém středohoří se už po staletí předává jedno výjimečné řemeslo z generace na generaci – hrnčířství. Právě tady totiž tradice výroby keramiky nikdy úplně nezanikla a její historie sahá více než 600 let do minulosti. Dnes v Levíně působí několik keramických dílen, kde návštěvníci mohou nahlédnout pod ruce zkušeným keramikům, sledovat vznik originálních výrobků nebo si práci s hlínou sami vyzkoušet. My se teď podíváme do jedné z místních hrnčířských dílen a zjistíme, proč si toto tradiční řemeslo získává oblibu i v dnešní uspěchané době.
5: Jedno z nejvýznamnějších středisek keramické výroby nejen v Čechách, ale i ve střední Evropě, přesně to byl Levín. Hrnčířské dílny tady byly už před 600 lety a v tradici tady pokračují i dnes.
6: My jsme v podstatě do Levína přišli v roce 2012 a strašně se nám tady zalíbilo a rozhodli jsme se tady uspořádat keramické sympozium. To bylo v roce 2013 a postupně ta tradice vlastně pokračovala.
5: Magdalena Brožová a Alena Šumová si v Levíně zařídili vlastní hrnčírny. V téhle dílně tvořili celé generace levínských hrnčířů.
6: Mě a moji kolegyni jsem přitáhl akademický malíř Zdislav Hercík, který tady vlastně v tomhletom objektu žil a tvořil. A my jinak pocházíme od Mníšku pod Brdy, takže jsme se sem vlastně přijeli podívat, kde žil. A postupně se nám tady zalíbilo. Samozřejmě, že jsme objevili i tu bohatou historii, že tady těch 600 let se dělala keramika, že tu byly i ložiska kvalitního jílu.
5: Dnes už si hlínu na tvoření musí keramičky kupovat v obchodě. Přesto je pro ně místo s tak bohatou historií velkou inspirací. Autentickou hrnčírnu a jejich práci jezdí obdivovat i lidé ze zahraničí.
6: Jeden z největších úspěchů je zprovoznění tady historické dvoupatrové pece z roku 42, která tady v domě je. Takže to považuji za obrovský úspěch, že se to podařilo a my v té peci jednou za 2 roky pálíme z nostalgie se skupinkou kolegů. Takže udržujeme vlastně život v té poslední nejstarší levínské peci, co se tady zachovala.
5: Do konce roku v Levíně chystají ještě několik akcí.
7: V letošním roce chystáme ještě otevřené dílny, všechny 4, co tady v Levíně máme. Ty budou 2. a 3. prosince. Je to o tom, že lidi přijdou, projdou si dílny, můžou si někde něco vyzkoušet, nakoupit si samozřejmě, popovídat, je to taková domácí akce. A za týden na to 9. prosince máme adventní jarmark. Na to se všichni moc těšíme, protože to je taková srdcovka. Samozřejmě stánky s drobnostma, dárkama, hodně keramiky, to je jasný.
5: Ochutnat budete moci i občerstvení z lokálních surovin. Na programu nebude chybět ani koncert sboru z Děčína nebo dílny pro děti. Pro televizi Ústeckého kraje připravila Klára Typanová.
0: Fialová pole, omamná vůně a atmosféra, která připomíná jich Francie. Takový je levandulový statek v Bezděkově, který v období hlavního květu zve návštěvníky na speciální komentované prohlídky. Od 15. června do 15. července se zde mohou zájemci podívat nejen mezi rozkvetlé záhony, ale také do zákulisí pěstování a zpracování levandule. Nahlédnout do foliovníků se sazenicemi, sušárny, destilérie i dalších míst, kam se běžně návštěvníci nedostanou. Hradec Králové ukrývá místo, které potěší všechny milovníky květin. Od 13. do 28. června se zde návštěvníkům otevře jediné mezinárodní soutěžní rozárium svého druhu ve střední a východní Evropě. A to v době, kdy jsou růže v plném květu a předvádějí svou největší krásu. Na záhonech rozária rozkvétá více než 1000 keřů a přes 200 odrůd růží z celé Evropy. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejnovější šlechtitelské novinky, vítězné odrůdy oceněné titulem Zlatá růže města Hradec Králové i růži nesoucí jméno oblíbené herečky Libuše Šafránkové. Americký spisovatel Henry Miller kdysi řekl, skutečným cílem cest není nové místo, ale nový pohled. Doufám, že vám dnešní putování přineslo právě takový pohled na místa známá i méně známá, na krajinu, historii i příběhy, které nás obklopují. A děkuji, že jste cestovali s námi. Těším se na vás opět příště u pořadu Putování v regionech, kde budeme společně objevovat další zajímavá místa naší země i za jejími hranicemi.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Nový český miliardář, který vyhrál neuvěřitelných 2,5 miliardy v loterii, už má své peníze na účtu. Ten bude mít asi nových kamarádů. No, pojďme nezávidět a přát mu to. Krásná historická auta i nejmodernější supersporty udělali radost malým i velkým nadšencům, kteří se přišli podívat na sraz na pražském Černém mostě.
1: Americké koráby, britské limuzíny, italské supersporty i vzácné veterány. Právě pestrá přehlídka automobilů přilákala do parku Učeňku návštěvníky všech generací. Městská část podpořila akci například s výhodněným občerstvením nebo jízdami historickými vozy zdarma pro obyvatele Prahy 14, kteří dorazili s kuponem z radničního časopisu 14.
2: A nám se poslední dobou hodně daří i díky téhleté akci ukázat, že lze udělat takovouhle velkou akci pro celou Prahu i výhodnou pro obyvatele městské části, na které se koná. Podařilo se nám vyjednat různé bonusy, slevy, výhody, možnosti využití, které ostatní neplatící návštěvníci nemají právě pro obyvatele městské části. A myslím si, že to je dostatečný přínos pro to, abychom si to příště zopakovali.
3: A je to o tom, že jsme se tady sešli s našimi krásnými vozy a máme tady společnost těch nejluxusnějších a nejhezčích vozů, které vlastně může být, takže začínáme Rolls-Roycem přes Ferrari, Lexus, Lamborghini, Porsche a tak dále. A v současné době si myslím, že jich je tak přes 250 aut je tady určitě. Tady máme skákací hrad, který je za námi, máme tady historický autobus Škoda 706 RTO, v kterém se můžou návštěvníci zadarmo svést, máme tady koně, které vozí děti, máme tady cukrárnu, máme tady food truck se zajímavým jídlem, tetování, malování na obličej, prostě je tady toho spoustu i pro děti a dospělé.
4: Tímhle Jaguarem F-Type. Speciální edice, to je 60 kusů vyrobených na světě k výročí výroby E-Typeu legendárního. A tohle ještě takový jako speciální, že ještě je tak vyladěný, že je to asi nejvýkonnější Jaguar široko daleko, to znamená ve střední Evropě, řekněme.
5: Je to Bentley Mulsanne. Vlastně původní první generace Bentley Mulsanne, která vznikla na začátku 80. let a byla vyráběna až do roku 85.
6: Určitě tady ta zelená Corvette.
7: Chtěl bys si třeba v budoucnu někdy koupit?
6: Kdybych na to měl peníze, tak určitě.
7: Co kámoš, jaký auto se líbilo dneska nejvíc tobě?
8: Mně se tady zatím nejvíc líbí tady ta zelená Corvette. Nevím, jestli na ní budu mít prachy.
1: Classic Cruising tak i letos přivedl na Černý most stovky návštěvníků, kteří si mohli zblízka prohlédnout automobily, které běžně na českých silnicích nepotkají. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: U pojízdných krasavců ještě zůstaneme. Tentokrát vám představíme historické vozy, které jsou nově ozdobou sbírky ostravského dopravního podniku.
9: Takhle vypadala slavná tramvaj Tatra T3 na jaře v roce 2024, když začínala její renovace v dílnách dopravního podniku Ostrava. A takhle vypadá dnes. Při renovaci byla uvedena do stavu z roku 1970, kdy začala v Ostravě vozit cestující.
10: Problém byl určitě zehnat některé ty původní prvky, původní materiály, konkrétně třeba obložení bočnic, jo? Ty umakarty se nevyrábějí, nevyrábějí se ty tapety, které jsou kolem těch oken.
11: To fakt bylo několik let jako usilovné práce našich lidí, renovační firmy, a já ale věřím, že všichni jako to ocení, protože je vidět, že každý šroubek je i natočený správným směrem.
9: Druhým zrestaurovaným unikátem je autobus Škoda 706 RO. Ten byl uveden do stavu kolem roku 1962.
12: Za mě nejdůležitější je to, že se přenáší ty dovednosti, ta erudice tady těch starších pánů, kteří vlastně ty dovednosti mají a vlastně předávají je těm mladším, té generaci, která vlastně by mohla v té práci pokračovat.
9: Dopravní podnik má ve své sbírce celkem 55 historických vozidel. Uschovaná jsou v depozitáři v Martinově a řada z nich je pojízdných a jsou oblíbenou atraktivitou na různých akcích pro veřejnost. Tomáš Kořistka, Televize Polar.
0: Věděli jste, že první knížka v českých zemích byla vytištěna v Plzni? Významnou událost, ke které došlo přesně před 550 lety, připomíná kniha a také výstava v Maashausu Plzeňské radnice. Právě Maashaus hostí až do konce června výstavu o knihtisku, prvopočátcích, ale i o postupném vývoji a tradici tohoto řemesla na západě Čech.
13: Myšlenkou naší této výstavy je, aby se vědělo, kdy byl vynalezen knihtisk, kdo ho vynalezl, Gutenberg v Mohuči, a že 25 let po vynalezení knihtisku již se knihtiskem tisklo v Plzni. To je to zásadní a k tomu jsme vydali tu knihu 1476, poprvé se tisklo v Plzni, kde je zmapovaná celá historie.
0: Součástí vernisáže byl i křest knihy mapující historii knihtisku v Plzni, kterou vydalo a vytisklo nakladatelství NAVA. Jak moc náročné bylo dát dohromady všechny informace z dob nedávných i z hluboké minulosti.
14: U spoustě tiskáren se v archívech nenašlo vůbec nic. A tak jsme museli pamětníky hledat. Prostě jakýkoliv zdroj informací byl cenný. S knížkami je vždycky práce zajímavá.
0: Při slavnostním zahájení výstavy byly k vidění i velmi vzácné originály prvních tisků, které mají nevyčíslitelnou hodnotu a tak je po celou dobu střežila dvojice hlídačů.
13: Můžeme vidět originál knih 15. století, ale originál té první knihy, která se tu vytiskla, to znamená Statuta Arnošta z Pardubic, bohužel jsou tři exempláře, dvě jsou v Čechách, v Národní knihovně, a jedna kniha se nám zatoulala do Washingtonského kapitolu, do knihovny Senátu.
0: Jedním z kmotrů knihy o plzeňské historii tiskařství byl radní Plzeňského kraje Libor Picka, kterého zaujala neuvěřitelná kvalita práce někdejších mistrů.
15: Ten originál, ten vypadá, kdyby byl tištěný včera. Nic se nemění, krásná, ostrá písmenka, vazba, sešito, prostě nádherná záležitost. No a to vše ostatní, něco je popsáno v knize, něco se můžete podívat, a myslím si, že to svědčí o tom, že Plzeň a Plzeňský kraj jsou a i nadále budou na čele toho dění v České republice.
0: Výstava o historii knihtisku je v Maashausu Plzeňské radnice na náměstí Republiky přístupná denně, a to zcela zdarma až do konce měsíce. Jonáš Novotný, televize ZAK. Ikonická americká zpěvačka, která byla modlou i slavného Michaela Jacksona, přijede poprvé do České republiky. Jak moc náročné je zařídit koncert hvězdy velikosti Diany Ross? To nám popsali zástupci pořadatelského týmu. Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
16: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
17: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
17: Tak bychom se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
17: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. Hmm. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně, a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně, a vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tedy takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit, a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl, a myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, tak ji přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku.
0: Hmm. Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí, a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký Metal Fest, takže tradičně je to místo, které je plné, a jí se líbilo přímo tohle místo, je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
17: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině ji přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat, aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku, a zpívají to v jejich letech naprosto perfektně, zpívá naživo, a zároveň ta show je nádherná.
16: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška. Co vy máte společného s tím koncertem?
18: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadaci Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný, kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška, tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to, myslím, opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
16: Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
17: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
16: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
17: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevřel 4 tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotíně chystá celý český show business, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
16: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
17: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
16: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
18: My děkujeme za pozvání.
17: Děkujeme za pozvání.
16: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Připomenu, že dlouhá léta vybydlený objekt v Reslově ulici v centru Plzně prochází od listopadu 2025 velkou rekonstrukcí a teď v pondělí se část budovy nečekaně sesunula. Nikomu z dělníků se naštěstí nic nestalo.
1: V odpoledních hodinách došlo při rekonstrukci objektu Reslova 13 k zřícení jeho části. Asi to nejhlavnější je, že nedošlo vlastně ke zranění osob ani ke škodě na okolních objektech. V současné době se pracuje na statickém zajištění vlastně toho zbourané části.
0: Stropy, které se probořily a strhly i štítovou zeď ve vnitrobloku, byly už původně určeny k demolici, takže škody jsou vlastně minimální. Hlavním úkolem teď je stavbu zabezpečit, aby neohrožovala okolí a dělníky.
1: Až dojde ke statickému zajištění, což bude spočívat hlavně k bourání štítové stěny, tak aby nespadla na sousední objekt, bude vyklizená suť a dojde k novému technologickému postupu, který povede k tomu, aby dílo vlastně bylo zdárně dokončeno a vznikly nové byty a všechno bylo zase v pořádku.
0: Během úterý prozkoumali celý objekt statici a další odborníci, kteří teď mají určit, jaký by měl být postup prací a co se v původním projektu rekonstrukce bude muset změnit.
2: Prioritně je bezpečnost, tedy nejdůležitější je, že nebyla způsobena žádná škoda na zdraví, že se nikomu nic nestalo. Stejně tak nebyla způsobena ani škoda na cizím majetku. Co se týče stavby samotné, Reslově 13, ta byla již v minulém roce předána zhotoviteli stavby, tedy stavební firmě, a ta je pro tyto případy pojištěna.
0: Z bezpečnostních důvodů budou další práce probíhat především z jeřábu, aby dělníci nebyli ohroženi. Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Prosluněné počasí přilákalo do malebného městského parku v Novém Sedle celé rodiny i jednotlivce.
4: My jsme začali už ráno, kdy tady byl takový malý dětský den, kdy to jsme se starali o děti a poté jsme přešli o 2 hodiny, jsme zahájili tu klasickou novosedelskou pouť, která je především o té kultuře, takže spousta umělců, uměleckých vystoupení. Ale co bylo takým tím hlavním tahákem, byly vystoupení našich dětí ze školek, ze školy, z umělecké školy.
3: Vystoupení dětí i místní mladé kapely si jednoznačně získalo srdce diváků a skvěle završilo dětské.

0: dopoledne, kdy byly pro děti připraveny nejrůznější zábavné soutěže a aktivity. Nechyběla ani parková železnice nebo stanoviště místního spolku hornické historie.
1: My vlastně máme tady kousek dál, vedle šachty, tam máme svoji hornickou expozici a sem jsme si přinesli jenom takovou raznici na mince, takže děti měly možnost vyrazit si pamětní minci s naším logem hornického spolku a erbem města Nové Sedlo.
0: Po vystoupení dětí pokračoval program na hlavním pódiu, kde vystoupili Václav Upír Krejčí či Milan Peroutka. Nechyběly ani soutěže, které otestovaly pitný režim. A večer to pak rozjela ABBA Revival, Šárka Kerolová, Piano and Sax Duo a na závěr energický Děda Mládek Illegal Band.
2: Mně se líbí pouť.
3: A co se ti nejvíc líbí na pouti?
2: Soutěže a tak ještě.
4: Líbí se mi nejvíc ty labutě.
5: No všechno se mi líbí. Jak si děti hrajou, jak mají radost z toho. No vždyť je to pro děti, že jo.
0: Novosedelská pouť přinesla přátelskou a zábavnou atmosféru, kterou si návštěvníci náležitě užili. V Novém Sedle se toho ovšem dá zažít mnohem více, ať už jsou to divadelní zájezdy do Karlovarského divadla nebo třeba závody na pump tracku.
6: U Hornického muzea tady byla akce vaření gulášů, což se setkalo s velkou odezvou od lidí. No a připravujeme třeba 8. 9. srpna na Velký Aně zase tradiční koupání na Velký Aně, závody na Velký Aně, prostě takovou tu akci Velká Ana.
0: Z Nového Sedla pro televizi ZAK František Šimánek.
7: Rychlost, přesnost, soustředění a týmový duch. Božkovský ostrov v Plzni v sobotu 6. června nepatřil výletníkům, ale zhruba 80 mladých hasičů. Právě tady se konal už 6. ročník dětské soutěže v požárním sportu.
8: Je to rozděleno do věkových kategorií, přípravka, mladší žáci, starší žáci a dospělé. A děti nám dnes předvedou, co natrénovali. Je to o dynamice, rychlosti, pomáhání a hlavně závodíme fair play. Jednotky dobrovolných hasičů, máme 3 jednotky dobrovolných hasičů, celý rok podporujeme, spolupracujeme s nimi, je to výborný a jsem ráda, že je na obodě máme.
7: Své dovednosti zde ukázalo celkem 11 týmů z celé Plzně, z toho 3 v mladší kategorii ve věku od 6 do 11 let a 8 starších ve věku do 15 let.
9: Tady bude probíhat štafeta dvojic, který si účastní 5 soutěžících, pak nás čekají požární útoky, to většinou děti nejvíc zajímá, jelikož prostě voda je voda.
7: Kromě sportovních výkonů jde ale hlavně o zábavu a přátelství. Na Božkovském ostrově panovala skvělá atmosféra.
4: Já tady mám hlavně kamarády, tady z požární sport, baví mě to a prostě je to zábava.
10: Hodně se učíme spolupráci a docela mě to baví, protože tady mám hodně kamarádů a setkáváme se často.
11: Práce s týmem a taky skvělý kolektiv. Je to i zábava.
7: Podporu mladých hasičů vnímá druhý plzeňský obvod jako velmi důležitou.
8: Oni si vychovávají své nástupce, své děti, které nebo cizí děti, které potom nám pomáhají. Takže jednotky dobrovolných hasičů jsou důležité mít a vychovávat mládež odmala.
7: Problémem, se kterým se sbory dobrovolných hasičů potýkají velmi často, je velká sportovní konkurence.
9: Fotbal je fotbal, co si řekneme. Je to někdy jako na vysoký úrovni, pak je to asi na nízký úrovni, že ty děti prostě většinou zajímá ten fotbal, než prostě ten požární sport, protože to není tak jako vidět v té televizi a tohleto. Myslím si, že to je jako jedna z důležitých věcí, co vlastně ty děti potřebujou, jelikož vlastně potřebujeme doplňovat výjezdovou jednotku. Stává se nám, že některé ty děti potom doplní výjezdovou jednotku a potom jsou vlastně prospěšný pro město.
7: Ti nejlepší si z Božkovského ostrova odvezli poháry. Skutečnými vítězi jsou ale všichni, kteří nechali na dráze své srdce. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
12: Právě Mass House hostí až do konce června výstavu o knihtisku, prvopočátcích, ale i o postupném vývoji a tradici tohoto řemesla na západě Čech.
13: Myšlenkou naší této výstavy je, aby se vědělo, kdy byl vynalezen knihtisk, kdo ho vynalezl, Gutenberg v Mohuči, a že 25 let po vynalezení knihtisku již se knihtiskem tisklo v Plzni. To je to zásadní a k tomu jsme vydali tu knihu 1476, poprvé se tisklo v Plzni, kde je zmapovaná celá historie.
12: Součástí vernisáže byl i křest knihy mapující historii knihtisku v Plzni, kterou vydalo a vytisklo nakladatelství NAVA. Jak moc náročné bylo dát dohromady všechny informace z dob nedávných i z hluboké minulosti.
14: U spoustě tiskáren se v archívech

0: Pardubic. Bohužel jsou tři exempláře, dvě jsou v Čechách, v Národní knihovně a jedna kniha se nám zatoulala do washingtonského kapitolu, do knihovny Senátu.
1: Jedním z kmotrů knihy o plzeňské historii tiskarství byl radní plzeňského kraje Libor Picka, kterého zaujala neuvěřitelná kvalita práce někdejších mistrů.
2: Ten originál, ten vypadá, kdyby byl tištěný včera, nic se nemění, krásná, ostrá písmenka, vazba, sešito, prostě nádherná záležitost. No a to vše ostatní, něco je popsáno v knize, něco se můžete podívat a myslím si, že to svědčí o tom, že Plzeň a plzeňský kraj jsou a i nadále budou na čele toho dění v České republice.
1: Výstava o historii knihtisku je v Maashausu plzeňské radnice na náměstí Republiky přístupná denně, a to zcela zdarma až do konce měsíce. Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Obyvatelé města Stot na jižním Plzeňsku se dočkali výrazného usnadnění cest do práce, do škol i za zábavou. Pomůže jim v tom nová lávka přes řeku Radbuzu, která znamená zásadní zkratku a zároveň také bezpečnější spojení z jedné strany břehu na druhý.
4: Vyhýbáme se silnici 1/26, co znamená, že se cyklisti, chodci dostanou bezpečně mimo hlavní silnici, která je hodně frekventovaná, na druhou stranu řeky a dál můžou pokračovat buď směr Plzeň do Chotěšova nebo směr do Mažlice do Holíšova.
3: Například cesta z okraje města do Stotské nemocnice se zkrátí téměř o 2 kilometry.
5: Pro nás to znamená, že si můžeme zkrátit cestu z jednoho kouta města na druhej a hlavně je to pro bezpečnost velký přínos, protože doprava ve Stodě je strašná.
6: Je to úplně super pro cyklisty. Nemusíme jezdit po hlavní silnici, můžu jet zrovna do Holíšova tady přes most. Super lévka.
7: Je to fajn, každý den to využíváme, chodíme na procházky nebo jezdíme na kole. Doteď jsme to museli vlastně obcházet okolo a teďko si to můžeme zkrátit.
3: Lávka se nachází na velmi frekventovaném místě mezi Domažlickou ulicí a protilehlým fotbalovým stadionem.
4: Ta cyklotrasa nepomáhá jenom, že propojujeme jako část města, ale pomáháme se lidem dostat do těch míst, které jsou hodně navštěvované. Takže vlastně můžeme se dostat z jedné strany přes restauraci, kde chceme teď vybudovat, vlastně protože to bude hodně navštěvovaný veřejný ohniště, petangový hřiště a dál se dostanou děti bezpečně na pump track, který je kousek tady za mnou.
3: 50 metrů dlouhá ocelová lávka připomíná svým tvarem nedaleký silniční most.
8: Volná šířka je 3 metry pro pěší, cyklisty i psy, dejme tomu. A chodíme tady po železobetonový mostovce, což třeba pro ty zvířata je určitě komfortní. Tato lávka unese plný dav lidí na vozovce a nebo třeba obslužný 12-tunový vozidlo.
3: Stavba vyšla na 27 milionů korun, významnou část přitom pokryla dotace z evropských fondů a plzeňského kraje. Pomoci má nejen místním při každodenních cestách, ale stane se také důležitým bodem na mapě pro turisty.
4: My jsme na silnici, vlastně na cyklotrase CT3, která se pořád buduje. V současné době jsme propojení tady od lávky směr Chotěšov a v letošním roce vlastně budeme pokračovat na druhé straně lávky směr Holíšov, kde bychom chtěli do konce roku vlastně tu propojku mít taky.
3: Z Plzně až na hranice s Německem by měli cyklisté pohodlně a bezpečně jezdit už v příštím roce. Ze Stodu pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Švédská heavy metalová legenda Sabaton je známá svými písněmi o vojenské historii a tancích. V úterý 2. června ale členové kapely vyměnili válečnou vřavu za plzeňskou zoologickou zahradu. Do západočeské metropole totiž dorazili jako kmotři malého nosorožce Apua.
9: First of all, he was really cute. Zaprvé byl opravdu roztomilý, mnohem větší, než jsem čekal, rostou rychle. Karel byla jasná volba kvůli českému leteckému maršálovi Karlu Janouškovi, o kterém zpíváme v naší písni Far From The Fame. A to nás napadlo jako první, kromě Perova návrhu, samozřejmě tank, ale mysleli jsme si, že české jméno je lepší.
10: Czech name is better.
3: Spojení drsných rockerů a kriticky ohroženého tlustokožce přitom není náhodné. Podle ředitele plzeňské zoo Jiřího Trávnička k sobě mají blíž, než se zdá.
11: Sabaton zpívá o válce a o nesmyslech války, tak mě napadlo, že německy se řekne Panzernashorn, čili pancerovaný jako nosorožec. A on i tak vypadá, má pancíř na sobě, 4 cm tlustou kůži, vypadá jak obrněný transportér, takže Panzernashorn byl cíleně vybraný pro Sabatony, protože jde dohromady s jejich tématama.
3: Apu Karel se narodil 23. listopadu loňského roku a daří se mu velmi dobře.
12: Od věku 4 měsíce přikusuje to samé, co jí samice manžula, to znamená jí trávu, seno, slámu a zeleninu a stále samozřejmě pije materské mléko.
3: Členové skupiny při své návštěvě nejprve nakrmili žirafy a pak si prohlédli svého kmotřence. Půlroční nosorožec je přitom překvapený.

0: překvapil svou velikostí. Váží už 350 kg, dospělý denně sní 150 kg potravy a mládě přibírá až 3 kg denně. Odpověď Joachima Brodéna na otázku, zda by si raději vybral žirafu nebo nosorožce, byla naprosto jasná.
1: Určitě žirafa.
0: Apu Karel je třetí mládě nosorožce indického, narozené v západočeské metropoli. Místní zoo je jedinou ve střední Evropě, která tento druh chová. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Městský park v Novém Sedle na Sokolovsku ožil tradiční poutí. Zábavu a soutěže pro nejmenší večer vystřídala zábava pro ty větší. A hudba pod širým nebem přilákala řadu návštěvníků, kteří si společně užili příjemnou atmosféru.
1: Prosluněné počasí přilákalo do malebného městského parku v Novém Sedle celé rodiny i jednotlivce.
2: My jsme začali už ráno, kdy tady byl takový malý dětský den, kdy to jsme se starali o děti a poté jsme přešli o dvě hodiny, jsme zahájili tu klasickou novosedelskou pouť, která je především o té kultuře, takže spousta umělců, uměleckých vystoupení. Ale co bylo takým tím hlavním tahákem, byly vystoupení našich dětí ze školek, ze školy, z umělecké školy.
1: Vystoupení dětí i místní mladé kapely si jednoznačně získalo srdce diváků a skvěle završilo dětské dopoledne, kdy byly pro děti připraveny nejrůznější zábavné soutěže a aktivity. Nechyběla ani parková železnice nebo stanoviště místního spolku hornické historie.
3: My vlastně máme tady kousek dál, vedle šachty, tam máme svoji hornickou expozici a sem jsme si přinesli jenom takovou raznici na mince, takže děti měli možnost vyrazit si pamětní minci s naším logem hornického spolku a erbem města Nové Sedlo.
1: Po vystoupení dětí pokračoval program na hlavním pódiu, kde vystoupili Václav Upír Krejčí či Milan Peroutka. Nechyběly ani soutěže, které otestovaly pitný režim a večer to pak rozjela ABBA Revival, Šárka Kerolová, Piano and Sax Duo a na závěr energický Děda Mládek Illegal Band.
4: Mně se líbí pouť.
5: A co se ti nejvíc líbí na pouť?
4: Soutěže a tak ještě.
6: Líbí se mi nejvíc ty labutě.
7: No všechno se mi líbí. Jak si děti hrajou, jak mají radost z toho. No vždyť je to pro děti, že jo.
1: Novosedelská pouť přinesla přátelskou a zábavnou atmosféru, kterou si návštěvníci náležitě užili. V Novém Sedle se toho ovšem dá zažít mnohem více, ať už jsou to divadelní zájezdy do Karlovarského divadla nebo třeba závody na pump tracku.
2: U Hornického muzea tady byla akce vaření gulášů, což se setkalo s velkou odezvou od lidí. No a připravujeme třeba 8. 9. srpna na Velký Aně zase tradiční koupání na Velký Aně, závody na Velký Aně, prostě takovou tu akci Velká Ana.
1: Z Nového Sedla pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Plzeňský kraj zažil začátkem června doslova vesmírnou invazi. Do několika měst v regionu postupně zavítá v rámci unikátní roučou Spacebus 18-metrový mobilní raketoplán.
8: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pouť po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
9: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze 4 oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
8: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
10: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme, takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
8: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
9: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
8: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
11: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
12: Zajímavý, protože jo, i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se to hodně užila.
13: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze země.
8: Vzdělávací a popularizační akce Space Bus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
9: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Space Buzzu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
8: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Umělá inteligence, bezpečnost, ale také investice do startupů. Nejen tato témata se řešila na konferenci, která se v uplynulých dnech konala na Pražském hradě. Akce se účastnili nejen zástupci investorů, ale také technologických firem, veřejné správy i mezinárodního biznesu.
14: V prostorách Martinického paláce na Pražském hradě se uskutečnil další ročník technologické konference s názvem Innovations United. Akce, která byla zaměřená na inovátory a startupy, nabídla i letos program nabitý špičkovými investory a zajímavými prezentacemi.
15: Innovations United se zde na Pražském hradě v Martinském paláce organizuje již pátým rokem a hlavní témata, která rezonují tímto ročníkem, tak jsou i témata, která vnímáme z řad biznisů i společnosti, jsou důležitá. Je to jak téma umělé inteligence, komunikace, jak umělá inteligence bude zasahovat do formy komunikace, obrana, defense, zdravotnictví, potažmo kybernetická bezpečnost a měli jsme možnost vidět i 5 zajímavých startupů, které soutěžily o 1 milion euro.
14: Na konferenci dorazili přední čeští, ale i zahraniční podnikatelé, kterých je rok od roku více.
15: Za co jsem moc rád, tak že se nám každý rok daří ty každý ročník zlepšovat a máme čím dál větší audienci i ze zahraničí, takže například moderátorka Stacey Quackenbush, která je moderátorkou celé Innovations United, tak přiletěla ze Spojených států, z New Jersey, kde sama pracuje na vlastním startupu a sleduje nás už další dobu v onlineu, chtěla se připojit, takže dorazila. Mimo Stacey, tak tady máme zástupy zajímavých řečníků třeba z Asie, z Invest Hong Kong, Kima Zítlaua, máme tady i zahraničního a Andreje Petrenau a spousty dalších.
14: Z řad českých podnikatelů zde vystoupil například Michal Ilich se startupem vyvíjejícím letadlo s kolmým startem. Účastníci konference se ale mohli dozvědět také to, jak lze ochránit fyzické umění nebo se dozvědět více o humanizaci digitální komunikace.
16: My vyvíjíme letadlo s kolmým startem, to znamená něco, co kombinuje výhody vrtulníku, že vzlítne kolmo a potom překlopí všech těch 8 vrtulí a letí s efektivitou a rychlostí běžného letadla. Tohle letadlo je připravené na použití takzvaného udržitelného leteckého paliva. To znamená paliva, který je vyrobený z biologických zdrojů.
17: Dnes jsme tady s jedním z našich projektů, což je Digital Art Trade. Snažíme se vytvořit systém, který bude mít možnost vytvořit digitální dvojče pro fyzické umění v reálném světě. Pro autory to znamená ochranu jejich díla, možnost zaznamenání hodnoty díla, uložení dokumentace o prodeji, ochránění autorských i vlastnických práv a případně i pro sběratele, muzea nebo velké aukční domy jsme schopni tyto informace předávat dál, tak, aby se celý trh ztransparentnil.
18: Jeden z klíčových prvků vztahu mezi lidma je to, že má nějaký průběh. Je to nějaká cesta. Cesta, která začíná se známením, končí přes, nebo probíhá přes vytváření důvěry, vztahu, až třeba potom, že mi někdo něco prodá. A vlastně my jsme se naučili, nebo my jsme vytvořili si řešení, který umí vytvářet takové cesty v digitálních kanálech a umíme to ve scaleu milionů klientů, který může mít každý svůj vlastní individuální stezku.
14: Konferenci si nenechali ujít ani zástupci vlády.
19: AI už je automatickou součástí nejenom české ekonomiky, a tak jako jsme kdysi přistupovali k zavádění nových informačních systémů a v nějaké míře jsme v nějakém čase postupně zavedli, tak totéž nás bude čekat s umělou inteligencí. Teď jenom otázka, jak budeme rychlí a jak toho využijeme ve smyslu získání konkurenční výhody na úrovni průmyslu, případně v oblasti bezpečnosti, zdravotnictví. Považujeme za naprosto zásadní, abychom zde i v regionech měli dostatečně robustní infrastrukturu, anebo alespoň takovou, která bude sloužit pro ty, kteří v oblasti AI chtějí cokoliv činit, ať už chtějí programovat nebo jenom využívat.
14: Návštěvníci, kterých dorazilo přes 300, mohli během konference ochutnat kávu nebo vína z rodinného vinařství v Rakvicích. Celá akce, jejímž mediálním partnerem byla celoplošná síť regionálních televizí Regio TV 1, byla pak zakončena večerním Venture Club Disrupt Awards. Z Martinického paláce Lenka Prokšová.
0: Město Veselí nad Moravou nechalo vysadit 7,5 tisíce stromů a keřů. Vytvořilo tak krajinný prvek, který pomůže zadržovat vodu v krajině. Jde přitom jen o první etapu. Konečným cílem je vysazení 16 tisíc kusů dřevin.
20: Lokality u Močárů a Záklinky leží podél cesty z Veselí nad Moravou na Kozojítky. Rozsáhlé zemědělské lány tu nově přerušil pás stromů různé velikosti, keřů a travin. Město tu totiž realizovalo první etapu takzvaného územního systému ekologické stability. Ten má za cíl bojovat proti půdní erozi spojené s globálním oteplováním a nevhodným hospodařením v krajině.
21: V první etapě realizace úsez prvků ve Veselí nad Moravou jsme na ploše 8,5 hektaru vysadili přes 4 tisíce odrostků, 350 alejových stromů a přes 2800 keřů. Současně jsme založili 8 hektarů luk. Kromě té realizace máme v rámci smlouvy ještě 3 letou následnou péči a 3 leta následná péče znamená, že se budeme o ty poresty starat tak, aby po 3 letech jsme to předali objednateli v plně zapojeném stavu a životoschopném stavu, ať můžou krajinné prvky plnit svou funkci.
20: Vysázeny tak byly například lípy, duby, javory či břízy, ale také brsleny, dříny, hlohy či ptačí zob. Pás zeleně pomůže zadržovat vodu v krajině, nabídne životní prostor hmyzu a úkryt živočichům. Navíc, až budou stromy dostatečně velké, aby je neohrožoval okus zvěří, odstraní se oplocenka, která je chrání a lokalita se otevře i pro obyvatele města. Veselí nad Moravou ale s ochranou krajiny ve svém katastru teprve začíná.
22: Dneska se předává dílo, které zahrnuje první etapu s celkovou množství 3 etap takzvaného územního systému ekologické stability. Ta plocha je poměrně rozsáhlá, protože se jedná o 30 hektarů a v rámci všech 3 etap bude na území našeho města vysazeno téměř 16 tisíc stromů a keřů. A samozřejmě je důležité vždycky financování celé této akce, která je poměrně náročná, to jak z pohledu zadávacího řízení, tak samozřejmě z pohledu realizace a následné péče, že vlastně dohromady se jedná o téměř 60 milionů korun, které do těchto 30 hektarů je investováno.
20: Veškeré finanční prostředky na to získalo město z evropských fondů, konkrétně z operačního programu životního prostředí. Další lokalita, kde se bude sázet zeleň ve druhé etapě tohoto projektu, je u Radošova, ta třetí na pravé straně řeky Moravy směrem na Moravský Písek. Vše by mělo být hotovo na jaro 2027. Vznikne tak propojená síť krajinných prvků, která pomůže se zadržováním vody v krajině, podpoří biodiverzitu, ochrání půdu a zlepší životní prostředí v okolí Veselí nad Moravou.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Ne všechny třídy vedou do školy. Některé vedou světem. A právě na jednu takovou cestu se vydáme i dnes. Čekají nás místa známá i zapomenutá, příběhy ukryté v krajině, památkách i mezi lidmi. Stačí jen zpomalit, rozhlédnout se kolem sebe a nechat se překvapit tím, co všechno můžeme objevit. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou do Brna. To totiž není jen městem moderní architektury a živé kultury. Je také místem, kde se po staletí setkávaly různé národy, tradice a náboženství. Právě tuto rozmanitost představuje projekt Brno a jeho chrámy, který od 15. června do 15. září zve návštěvníky k objevování nejvýznamnějších sakrálních památek jihomoravské metropole. Ve vybraných kostelech, chrámech a dalších místech duchovního života budou připraveni průvodci, kteří zdarma představí jejich historii, architekturu i současný význam. Více informací o akci najdete na portále Kudy z nudy. Na úpatí nejvyšší hory Blanského lesa leží jihočeská obec Holubov, která je pro mnoho turistů výchozím bodem k jednomu z nejkrásnějších výletů v regionu. Právě odtud se totiž vydáme na vrchol Kleti, hory, která už po generace láká návštěvníky svými výhledy, rozhlednou i jedinečnou atmosférou. Klet je se svými 1084 metry nejvyšším vrcholem Blanského lesa a za jasného počasí nabízí panoramatické pohledy na Šumavu, Hradské hory i Českobudějovickou pánev. Čeká nás cesta krajinou, která patří k nejkrásnějším v jižních Čechách.
1: Pro milovníky pohybu a přírodních krás je Holubov ideální místo pro aktivní odpočinek. Nachází se jen 15 kilometrů od Českého Krumlova, obklopený chráněnou krajinou oblastí Blanský les. Pro svou polohu nabízí atraktivní turistické cíle. V toulkách s kamerou jsme se do malebné obce Podkletí vypravili i my. Do Holubova se dostanete pohodlnou cestou vlakem ze všech koutů našeho kraje. Vypravit se odtud můžete pěšky hned na několik turisty vyhledávaných míst, třeba na romantickou zříceninu hradu Dívčí kámen. V jeho šťastné blízkosti najdete i keltské opidum. Vzniklo kolem roku 60 před naším letopočtem na území o rozloze asi 26 hektarů. My jsme se tentokrát vydali na nejvyšší horu Blanského lesa, která dosahuje výšky 1083 metrů. Vyveze vás tam sedačková lanovka, jejíž vlastníkem je obec Holubov.
2: Pokud se rozhodnete přijet pod horu Kleť svým autem, pohodlně zaparkovat můžete na místním parkovišti. Jakou má kapacitu?
3: Parkoviště má kapacitu zhruba 120 míst plus dvě místa pro nabíjení elektrovozidel.
2: Prvotní energie si mohou návštěvníci dodat i v tomto občerstvení. Jaké dobroty si tu mohou dopřát?
3: Pivo, limonádu, párek v rohlíku, zmrzlinu, káva, čaj.
1: Lanovka upoutá svým retro stylem, jak by taky ne. Provoz tu byl zahájen 1. července 1961 a jde o druhou nejstarší lanovku v Čechách. Od té doby spolehlivě přepravila už více než 3 miliony turistů. Trať lanové dráhy tvoří nekonečné dopravní lano, které je vedeno pomocí kladek v kladkových bateriích.
3: Lanovka má 100 sedaček a dlouhá je 1700 metrů. Jízda nahoru trvá zhruba 15 až 20 minut. Samozřejmě každodenní údržbu vyžaduje. Jsou různé pravidelné prohlídky kvůli bezpečnosti a v současné době máme 3 stále zaměstnance plus 4 brigádníky, ale jak už to bývá, samozřejmě scháníme jak nové zaměstnance, tak brigádníky, takže kdo by měl zájem, může se o tuto práci ucházet.
1: My už se přesouváme na jednu ze žlutých single sedaček. Dozvídáme se, že kromě batohů si tu hravě poradí i s přepravou kol, elektrokol, lyží nebo dětských kočárků. Doporučujeme si raději dopředu zjistit otevírací dobu a jízdní řád.
3: Pravidelný provoz je červenec, srpen, září, v zimě svátky vánoční a jinak soboty, neděle a svátky.
2: Teďka od června nebo potažmo od července se bude provozní doba nějak upravovat?
3: Bude zahájen každodenní provoz od června do konce září.
1: Cesta plyne pomalu, ale jistě, a tak máme možnost pokochat se místní krajinou. Pod námi se to hemží výletníky, kteří upřednostňují výšlap na Kleť po svých. Stezku lemují menší i větší kameny. I ty stojí za pozornost. Podle pověsti je totiž pod největším z nich jejich ukrytý poklad. Z vrcholu kleti se za pěkného počasí nabízí rozhled do všech světových stran, na Šumavu, Budějovickou Pánev a při dobré viditelnosti dohlédnete až k vrcholkům alpských velikánů. V létě to můžete zažít i zajímavé prohlídky astronomické observatoře. Výhledy z nejstarší kamenné rozhledny v Čechách rozhodně stojí za trochu námahy. Vyhlídkovou věž se 110 schody nechal v roce 1825 vybudovat kníže a vévoda krumlovský Josef II. Ze Schwarzenbergu. 400 od jejího vzniku letos připomene velkolepá oslava, kterou pořadatelé chystají už 4. července při západu slunce.
2: Počasí na kleti je nestálé a je lepší si do batohu přivalit teplé oblečení. A to i pro případ, že se rozhodnete půjčit koloběžku, která vám zajistí adrenalinový zážitek.
4: Zákazníkům nabízíme 3 trasy do Krásetína, odkud vede i lanovka nahoru na kleť, do Zlaté Koruny nebo do Českého Krumlova. Všechny trasy jsou podobně dlouhé, je to rozdíl asi 0,5 kilometru mezi nimi.
2: Musí se turista nějakým způsobem připravit, vzít si třeba přilbu?
4: Přilba do 18 je povinná, jinak nic zvláštního nepotřebujete. Projdete rychlým školením, jak se koloběžka ovládá, vysvětlením trasy, nějakých nebezpečných úseků a jste připraveni jet.
2: Pro koho je ta cesta vhodná? Od jaké věkové hranice ji nabízíte?
4: Je to většinou třeba od 8 let, tak se doporučuje. Můžou to jezdit i menší děti a můžou jezdit vlastně i, že jeden z rodičů je vzadu a to dítě je před ním a drží se a jede s ním. Od 8 let pak už můžou jezdit děti sami, máme i speciální malé koloběžky.
2: Na kolik tenhle ten zážitek vyjde?
4: Koloběžka pro dospělého stojí 240 korun.
1: Pokud se vydáte na zpáteční cestu z kletě do Krásetína, určitě se zastavte u místní holubovské kaple na Petrově Hůrce, která je zasvěcena svaté Anežce České. Postavena byla z iniciativy bývalého starosty Jaroslava Fraňka. Pro zdejší obyvatele se stala místem k relaxaci a uklidnění v dnešní uspěchané době. Bohatou historií se může pochlubit místní základní a mateřská škola, která se se svou podobou v kamenném hávu vymyká běžným vzdělávacím zařízením. Učit se zde začalo už v roce 1893. Hospodářské oživení přinesl obci závod Artipa, který vybudoval František Sklář ze staré železárny v roce 1946. Velká modernizace pak nastala po roce 1980. Současný majitel, společnost Graf Obal Skalica, zaměstnává stovky obyvatel z Holubova a okolí. Zajímavostí je tu ale daleko více. Ať už máte rádi historii, kulturu nebo přírodu, každý si tu přijde na své.
0: Na první pohled vypadá jako běžná vlaková souprava. Uvnitř se ale ukrývá unikátní multimediální projekt, který silnou a interaktivní formou upozorňuje na rizika závislostí a nebezpečí špatných životních rozhodnutí. 6 vagónů, 4 kinosály a 8 interaktivních místností tvoří jedinečný zážitkový program pro školy i širokou veřejnost. Revolution Train bude od 8. do 19. června putovat po České republice a staví například v Mikulově, Břeclavi, Hustopečích, Moravském Krumlově, Pacově, Veselí nad Lužnicí, Klatovech nebo v pražských Horních Počernicích. Počasí už láká i k venkovnímu sportování a proto se Česká Třebová na několik dní promění v jedno velké sportoviště. Od 15. do 19. června se zde uskuteční už 28. ročník oblíbeného týdne sportu, který nabídne pestrý program pro děti, školy, rodiny i aktivní sportovce. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet desítky sportovních disciplín. Od atletiky, volejbalu a stolního tenisu až po orientační běh, lezení na horolezecké stěně nebo netradiční soutěže. Chybět nebude ani populární závod o železného kohouta, který prověří všestrannost závodníků v několika disciplínách. Každý den navíc doplní kulturní program, hudba a setkání sportovních klubů. V malebném městě si Levín v Českém středohoří se už po staletí předává jedno výjimečné řemeslo z generace na generaci – hrnčířství. Právě tady totiž tradice výroby keramiky nikdy úplně nezanikla a její historie sahá více než 600 let do minulosti. Dnes v Levíně působí několik keramických dílen, kde návštěvníci mohou nahlédnout pod ruce zkušeným keramikům, sledovat vznik originálních výrobků nebo si práci s hlínou sami vyzkoušet. My se teď podíváme do jedné z místních hrnčířských dílen a zjistíme, proč si toto tradiční řemeslo získává oblibu i v dnešní uspěchané době.
5: Jedno z nejvýznamnějších středisek keramické výroby nejen v Čechách, ale i ve střední Evropě, přesně to byl Levín. Hrnčířské dílny tady byly už před 600 lety a v tradici tady pokračují i dnes.
6: My jsme v podstatě do Levína přišli v roce 2012 a strašně se nám tady zalíbilo a rozhodli jsme se tady uspořádat keramické sympozium. To bylo v roce 2013 a postupně ta tradice vlastně pokračovala.
5: Magdalena Brožová a Alena Šumová si v Levíně zařídili vlastní hrnčírny. V téhle dílně tvořili celé generace levínských hrnčířů.
6: Mě a mojí kolegyni jsem přitáhl akademický malíř Zdislav Hercík, který tady vlastně v tomhletom objektu žil a tvořil. A my jinak pocházíme od Mníšku pod Brdy, takže jsme se sem vlastně přijeli podívat, kde žil a postupně se nám tady zalíbilo. Samozřejmě, že jsme objevili i tu bohatou historii, že tady těch 600 let se dělala keramika, že tu byly i ložiska kvalitního jílu.
5: Dnes už si hlínu na tvoření musí keramičky kupovat v obchodě. Přesto je pro ně místo s tak bohatou historií velkou inspirací. Autentickou hrnčírnu a jejich práci jezdí obdivovat i lidé ze zahraničí.
6: Jeden z největších úspěchů je zprovoznění tady historické dvoupatrové pece z roku 42, která tady v domě je. Takže to považuji za obrovský úspěch, že se to podařilo a my v té peci jednou za dva roky pálíme z nostalgie se skupinkou kolegů. Takže udržujeme vlastně život v té poslední nejstarší levínské peci, co se tady zachovala.
5: Do konce roku v Levíně chystají ještě několik akcí.
7: V letošním roce chystáme ještě otevřené dílny, všechny čtyři, co tady v Levíně máme. Ty budou 2. a 3. prosince. Je to o tom, že lidi přijdou, projdou si dílny, můžou si někde něco vyzkoušet, nakoupit si samozřejmě, popovídat, je to taková domácí akce. A za týden na to 9. prosince máme adventní jarmark. Na to se všichni moc těšíme, protože to je taková srdcovka, samozřejmě stánky s drobnostma, dárkama, hodně keramiky, to je jasný.
5: Ochutnat budete moci i občerstvení z lokálních surovin. Na programu nebude chybět ani koncert sboru z Děčína nebo dílny pro děti. Pro televizi Ústeckého kraje připravila Klára Typanová.
0: Fialová pole, omamná vůně a atmosféra, která připomíná jich Francie. Takový je levandulový statek v Bezděkově, který v období hlavního květu zve návštěvníky na speciální komentované prohlídky. Od 15. června do 15. července se zde mohou zájemci podívat nejen mezi rozkvetlé záhony, ale také do zákulisí pěstování a zpracování levandule. Nahlédnout do foliovníků se sazenicemi, sušárny, destilerie i dalších míst, kam se běžně návštěvníci nedostanou. Hradec Králové ukrývá místo, které potěší všechny milovníky květin. Od 13. do 28. června se zde návštěvníkům otevře jediné mezinárodní soutěžní rozárium svého druhu ve střední a východní Evropě. A to v době, kdy jsou růže v plném květu a předvádějí svou největší krásu. Na záhonech rozária rozkvétá více než 1000 keřů a přes 200 odrůd růží z celé Evropy. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejnovější šlechtitelské novinky, vítězné odrůdy oceněné titulem Zlatá růže města Hradec Králové i růži nesoucí jméno oblíbené herečky Libuše Šafránkové. Americký spisovatel Henry Miller kdysi řekl, skutečným cílem cest není nové místo, ale nový pohled. Doufám, že vám dnešní putování přineslo právě takový pohled na místa známá i méně známá, na krajinu, historii i příběhy, které nás obklopují. A děkuji, že jste cestovali s námi. Těším se na vás opět příště u pořadu Putování v regionech, kde budeme společně objevovat další zajímavá místa naší země i za jejími hranicemi.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Nový český miliardář, který vyhrál neuvěřitelných 2,5 miliardy v loterii, už má své peníze na účtu. Ten bude mít asi nových kamarádů. No, pojďme nezávidět a přát mu to. Krásná historická auta i nejmodernější supersporty udělali radost malým i velkým nadšencům, kteří se přišli podívat na sraz na pražském Černém mostě.
1: Americké koráby, britské limuzíny, italské supersporty i vzácné veterány. Právě pestrá přehlídka automobilů přilákala do parku učeňku návštěvníky všech generací. Městská část podpořila akci například s výhodněným občerstvením nebo jízdami historickými vozy zdarma pro obyvatele Prahy 14, kteří dorazili s kuponem z radničního časopisu 14.
2: Nám se poslední dobou hodně daří i díky téhleté akci ukázat, že lze udělat takovouhle velkou akci pro celou Prahu i výhodnou pro obyvatele městské části, na které se koná. Podařilo se nám vyjednat různé bonusy, slevy, výhody, možnosti využití, které ostatní neplatící návštěvníci nemají právě pro obyvatele městské části. A myslím si, že to je dostatečný přínos pro to, abychom si to příště zopakovali.
3: A je to o tom, že jsme se tady sešli s našimi krásnými vozy a máme tady společnost těch nejluxusnějších a nejhezčích vozů, které vlastně může být, takže začínáme Rolls-Roycem přes Ferrari, Lexus, Lamborghini, Porsche a tak dále. A v současné době si myslím, že jich je tak přes 250 aut je tady určitě. Tady máme skákací hrad, který je za námi, máme tady historický autobus Škoda 706 RTO, v kterém si můžou návštěvníci zadarmo svést. Máme tady koně, které vozí děti, máme tady cukrárnu, máme tady food truck se zajímavým jídlem, tetování, malování na obličeji, prostě je tady toho spoustu i pro děti a dospělé.
4: Tímhle Jaguarem F-Type. Speciální edice, to je 60 kusů vyrobených na světě k výročí výroby E-Typeu legendárního. A tohle ještě takový jako speciální, že ještě je tak vyladěný, že je to asi nejvýkonnější Jaguar široko daleko, to znamená ve střední Evropě, řekněme.
5: Je to Bentley Mulsanne. Vlastně původní první generace Bentley Mulsanne, která vznikla na začátku 80. let a byla vyráběna až do roku 85.
6: Určitě tady ta zelená korveta.
7: Chtěl bys si třeba v budoucnu někdy koupit?
6: Kdybych na to měl peníze, tak určitě.
7: Co kámoš, jaký auto se líbilo dneska nejvíc tobě?
8: Mně se to je zatím nejvíc líbí, tady ta zelená korveta. Nevím, jestli na ní budu mít prachy.
1: Classic Cruising tak i letos přivedl na Černý most stovky návštěvníků, kteří si mohli zblízka prohlédnout automobily, které běžně na českých silnicích nepotkají. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: U pojízdných krasavců ještě zůstaneme. Tentokrát vám představíme historické vozy, které jsou nově ozdobou sbírky ostravského dopravního podniku.
9: Takhle vypadala slavná tramvaj Tatra T3 na jaře v roce 2024, když začínala její renovace v dílnách dopravního podniku Ostrava. A takhle vypadá dnes. Při renovaci byla uvedena do stavu z roku 1970, kdy začala v Ostravě vozit cestující.
10: Problém byl určitě zehnat některé ty původní prvky, původní materiály, konkrétně třeba obložení bočnic, jo? Ty umakarty se nevyrábějí, nevyrábějí se ty tapety, které jsou kolem těch oken.
11: To fakt bylo několik let jako usilovné práce našich lidí, renovační firmy, a já ale věřím, že všichni jako to ocení, protože je vidět, že každý šroubek je i natočený správným směrem.
9: Druhým zrestaurovaným unikátem je autobus Škoda 706 RO. Ten byl uveden do stavu kolem roku 1962.
12: Za mě nejdůležitější je to, že se přenáší ty dovednosti, ta erudice, tady těch starších pánů, kteří vlastně ty dovednosti mají a vlastně předávají je těm mladším, té generaci, která vlastně by mohla v té práci pokračovat.
9: Dopravní podnik má ve své sbírce celkem 55 historických vozidel. Uschovaná jsou v depozitáři v Martinově a řada z nich je pojízdných a jsou oblíbenou atraktivitou na různých akcích pro veřejnost. Tomáš Kořistka, Televize Polar.
0: Věděli jste, že první knížka v českých zemích byla vytištěna v Plzni? Významnou událost, ke které došlo přesně před 550 lety, připomíná kniha a také výstava v Maashausu Plzeňské radnice. Právě Maashaus hostí až do konce června výstavu o knihtisku, prvopočátcích, ale i o postupném vývoji a tradici tohoto řemesla na západě Čech.
13: Myšlenkou naší této výstavy je, aby se vědělo, kdy byl vynalezen knihtisk, kdo ho vynalezl, Gutenberg v Mohuči, a že 25 let po vynalezení knihtisku již se knihtiskem tisklo v Plzni. To je to zásadní a k tomu jsme vydali tu knihu 1476, poprvé se tisklo v Plzni, kde je zmapovaná celá historie.
0: Součástí vernisáže byl i křest knihy mapující historii knihtisku v Plzni, kterou vydalo a vytisklo nakladatelství NAVA. Jak moc náročné bylo dát dohromady všechny informace z dob nedávných i z hluboké minulosti.
14: U spoustě tiskáren se v archívech nenašlo vůbec nic. A tak jsme museli pamětníky hledat. Prostě jakýkoliv zdroj informací byl cenný. S knížkami je vždycky práce zajímavá.
0: Při slavnostním zahájení výstavy byly k vidění i velmi vzácné originály prvních tisků, které mají nevyčíslitelnou hodnotu a tak je po celou dobu střežila dvojice hlídačů.
13: Můžeme vidět originál knih 15. století, ale originál té první knihy, která se tu vytiskla, to znamená Statuta Arnošta z Pardubic, bohužel jsou tři exempláře, dvě jsou v Čechách, v Národní knihovně a jedna kniha se nám zatoulala do Washingtonského kapitolu, do knihovny Senátu.
0: Jedním z kmotrů knihy o plzeňské historii tiskařství byl radní Plzeňského kraje Libor Picka, kterého zaujala neuvěřitelná kvalita práce někdejších mistrů.
15: Ten originál, ten vypadá, kdyby byl tištěný včera, nic se nemění, krásná ostrá písmenka, vazba, sešito, prostě nádherná záležitost. No a to vše ostatní, něco je popsáno v knize, něco se můžete podívat a myslím si, že to svědčí o tom, že Plzeň a Plzeňský kraj jsou a i nadále budou na čele toho dění v České republice.
0: Výstava o historii knihtisku je v Maashausu Plzeňské radnice na náměstí Republiky přístupná denně, a to zcela zdarma až do konce měsíce. Jonáš Novotný, televize ZAK. Ikonická americká zpěvačka, která byla modlou i slavného Michaela Jacksona, přijede poprvé do České republiky. Jak moc náročné je zařídit koncert hvězdy velikosti Diany Ross? To nám popsali zástupci pořadatelského týmu. Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
16: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
17: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
17: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
17: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. Hmm. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tedy takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl. A myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, taky přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku.
0: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký metalfest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo, je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
17: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině jí přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat a aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech naprosto perfektně, zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
16: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška. Co vy máte společného s tím koncertem?
18: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadaci Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný, kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška a tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to, myslím, opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
16: Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
17: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
16: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
17: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevře 4 tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotíně chystá celý český showbiznis, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
16: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
17: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
16: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni, v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
18: My děkujeme za pozvání.
17: Děkujeme za pozvání.
16: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Připomenu, že dlouhá léta vybydlený objekt v Reslově ulici v centru Plzně prochází od listopadu 2025 velkou rekonstrukcí a teď v pondělí se část budovy nečekaně sesunula. Nikomu z dělníků se naštěstí nic nestalo.
1: V odpoledních hodinách došlo při rekonstrukci objektu Reslova 13 k zřícení jeho části. Asi to nejhlavnější je, že nedošlo vlastně ke zranění osob ani ke škodě na okolních objektech. V současné době se pracuje na statickém zajištění vlastně toho zbourané části.
0: Stropy, které se probořily a strhly i štítovou zeď ve vnitrobloku, byly už původně určeny k demolici, takže škody jsou vlastně minimální. Hlavním úkolem teď je stavbu zabezpečit, aby neohrožovala okolí a dělníky.
1: Až dojde ke statickému zajištění, což bude spočívat hlavně kubourání štítové stěny, tak aby nespadla na sousední objekt, bude vyklizená suť a dojde k novému technologickému postupu, který povede k tomu, aby dílo vlastně bylo zdárně dokončeno a vznikly nové byty a všechno bylo zase v pořádku.
0: Během úterý prozkoumali celý objekt statici a další odborníci, kteří teď mají určit, jaký by měl být postup prací a co se v původním projektu rekonstrukce bude muset změnit.
2: Prioritně je bezpečnost. Tedy nejdůležitější je, že nebyla způsobena žádná škoda na zdraví, že se nikomu nic nestalo. Stejně tak nebyla způsobena ani škoda na cizím majetku. Co se týče stavby samotné, v Reslově 13, ta byla již v minulém roce předána zhotoviteli stavby, tedy stavební firmě, a ta je pro tyto případy pojištěna.
0: Z bezpečnostních důvodů budou další práce probíhat především z jeřábu, aby dělníci nebyli ohroženi. Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Prosluněné počasí přilákalo do malebného městského parku v Novém Sedle celé rodiny i jednotlivce.
4: My jsme začali už ráno, kdy tady byl takový malý dětský den, kdy to jsme se starali o děti a poté jsme přešli o dvě hodiny, jsme zahájili tu klasickou novosedelskou pouť, která je především o té kultuře, takže spousta umělců, uměleckých vystoupení. Ale co bylo takým tím hlavním tahákem, byly vystoupení našich dětí ze školek, ze školy, z umělecké školy.
3: Vystoupení dětí i místní mladé kapely si jednoznačně získalo srdce diváků a skvěle završilo dětské dopoledne, kdy byly pro děti připraveny nejrůznější zábavné soutěže a aktivity. Nechyběla ani parková železnice nebo stanoviště místního spolku hornické historie.
5: My vlastně máme tady kousek dál, vedle šachty, tam máme svoji hornickou expozici a sem jsme si přinesli jenom takovou raznici na mince, takže děti měli možnost vyrazit si pamětní minci s naším logem hornického spolku a erbem města Nové Sedlo.
3: Po vystoupení dětí pokračoval program na hlavním pódiu, kde vystoupili Václav Upír Krejčí či Milan Peroutka. Nechyběly ani soutěže, které otestovaly pitný režim a večer to pak rozjela ABBA Revival, Šárka Kerolová, Piano and Sax Duo a na závěr energický Děda Mládek Illegal Band.
6: Mně se líbí pouť.
7: A co se ti nejvíc líbí na pouť?
6: Soutěže a tak ještě.
8: Líbí se mi nejvíc ty labutě.
9: No všechno se mi líbí. Jak si děti hrajou, jak mají radost z toho. No vždyť je to pro děti, že jo.
3: Novosedelská pouť přinesla přátelskou a zábavnou atmosféru, kterou si návštěvníci náležitě užili. V Novém Sedle se toho ovšem dá zažít mnohem více, ať už jsou to divadelní zájezdy do Karlovarského divadla nebo třeba závody na pump tracku.
4: U Hornického muzea tady byla akce vaření gulášů, což se setkalo s velkou odezvou od lidí. No a připravujeme třeba 8. 9. srpna na Velký Aně zase tradiční koupání na Velký Aně, závody na Velký Aně, prostě takovou tu akci Velká Ana.
3: Z Nového Sedla pro televizi ZAK František Šimánek.
10: Rychlost, přesnost, soustředění a týmový duch. Božkovský ostrov v Plzni v sobotu 6. června nepatřil výletníkům, ale zhruba 80 mladých hasičů. Právě tady se konal už 6. ročník dětské soutěže v požárním sportu.
11: Je to rozděleno do věkových kategorií, přípravka, mladší žáci, starší žáci a dospělé, a děti nám dnes předvedou, co natrénovali. Je to o dynamice, rychlosti, pomáhání a hlavně závodíme fair play. Jednotky dobrovolných hasičů, máme 3 jednotky dobrovolných hasičů, celý rok podporujeme, spolupracujeme s nimi, je to výborný a jsem ráda, že je na obodě máme.
10: Své dovednosti zde ukázalo celkem 11 týmů z celé Plzně, z toho 3 v mladší kategorii ve věku od 6 do 11 let a 8 starších ve věku do 15 let.
12: Tady bude probíhat štafeta dvojic, který si účastní 5 soutěžících, pak nás čekají požární útoky, to většinou děti nejvíc zajímá, jelikož prostě voda je voda.
10: Kromě sportovních výkonů jde ale hlavně o zábavu a přátelství. Na Boškovském ostrově panovala skvělá atmosféra.
8: Já tady mám hlavně kamarády, tady je požární sport, baví mě to a prostě je to zábava.
13: Hodně se učíme spolupráci a docela mě to baví, protože tady mám hodně kamarádů a setkáváme se často.
14: Práce s týmem a taky skvělý kolektiv. Je to i zábava.
10: Podporu mladých hasičů vnímá druhý plzeňský obvod jako velmi důležitou.
11: Oni si vychovávají své nástupce, své děti, které nebo cizí děti, které potom nám pomáhají. Takže jednotky dobrovolných hasičů jsou důležité mít a vychovávat mládež od mala.
10: Problémem, se kterým se sbory dobrovolných hasičů potýkají velmi často, je velká sportovní konkurence.
12: Fotbal je fotbal, co si řekneme. Je to někdy jako na vysoký úrovni, pak je to asi na nízký úrovni, že ty děti prostě většinou zajímá ten fotbal, než prostě ten požární sport, protože to není tak jako vidět v té televizi a tohleto. Myslím si, že to je jako jedna z důležitých věcí, co vlastně ty děti potřebujou, jelikož vlastně potřebujeme doplňovat výjezdovou jednotku. Stává se nám, že některé ty děti potom doplní výjezdovou jednotku a potom jsou vlastně prospěšný pro město.
10: Ti nejlepší si z Boškovského ostrova odvezli poháry. Skutečnými vítězi jsou ale všichni, kteří nechali na dráze své srdce. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: Právě Maashaus hostí až do konce června výstavu o knihtisku, prvopočátcích, ale i o postupném vývoji a tradici tohoto řemesla na západě Čech.
15: Myšlenkou naší této výstavy je, aby se vědělo, kdy byl vynalezen knihtisk, kdo ho vynalezl, Gutenberg v Mohuči, a že 25 let po vynalezení knihtisku již se knihtiskem tisklo v Plzni. To je to zásadní a k tomu jsme vydali tu knihu 1476, poprvé se tisklo v Plzni, kde je zmapovaná celá historie.
0: Součástí vernisáže byl i křest knihy mapující historii knihtisku v Plzni, kterou vydalo a vytisklo nakladatelství NAVA. Jak moc náročné bylo dát dohromady všechny informace z dob nedávných i z hluboké minulosti.
16: U spoustě tiskáren se v archívech nenašlo vůbec nic. A tak jsme museli pamětníky hledat, prostě jakýkoliv zdroj informací byl cenný. S knížkami je vždycky práce zajímavá.
0: Při slavnostním zahájení výstavy byly k vidění i velmi vzácné originály prvních tisků, které mají nevyčíslitelnou hodnotu a tak je po celou dobu střežila dvojice hlídačů.
15: Můžeme vidět originál knih 15. století, ale originál té první knihy, která se tu vytiskla, to znamená Statuta Arnošta z Pardubic, bohužel jsou 3 exempláře, 2 jsou v Čechách, v Národní knihovně, a jedna kniha se nám zatoulala do

0: a myslím si, že to svědčí o tom, že Plzeň a Plzeňský kraj jsou a i nadále budou na čele toho dění v České republice.
1: Výstava o historii knihtisku je v Mauthausu Plzeňské radnice na náměstí Republiky přístupná denně, a to zcela zdarma až do konce měsíce. Jonáš Novotný, televize ZAK.
2: Obyvatelé města Stot na jižním Plzeňsku se dočkali výrazného usnadnění cest do práce, do škol i za zábavou. Pomůže jim v tom nová lávka přes řeku Radbuzu, která znamená zásadní zkratku a zároveň také bezpečnější spojení z jedné strany břehu na druhý.
3: Vyhýbáme se silnici 1/26, co znamená, že se cyklisti chodci dostanou bezpečně mimo hlavní silnici, která je hodně frekventovaná, na druhou stranu řeky a dál můžou pokračovat buď směr Plzeň do Chotěšova nebo směr do Mažlice do Holíšova.
2: Například cesta z okraje města do Stotské nemocnice se zkrátí téměř o 2 kilometry.
4: Pro nás to znamená, že si můžeme zkrátit cestu z jednoho kouta města na druhej. A hlavně je to pro bezpečnost velký přínos, protože doprava ve Stodě je strašná.
5: Je to úplně super pro cyklisty. Nemusíme jezdit po hlavní silnici, můžu jet rovnou do Holíšova tady přes most. Super lávka.
6: Je to fajn, každý den to využíváme, chodíme na procházky nebo jezdíme na kole. Doteď jsme to museli vlastně obcházet okolo a teďko si to můžeme zkrátit.
2: Lávka se nachází na velmi frekventovaném místě mezi Domažlickou ulicí a protilehlým fotbalovým stadionem.
3: Ta cyklotrasa nepomáhá jenom, že propojujeme jako část města, ale pomáháme se lidem dostat do těch míst, které jsou hodně navštěvované. Takže vlastně můžeme se dostat z jedné strany přes restauraci, kde chceme teď vybudovat, vlastně protože to bude hodně navštěvovaný veřejný ohniště, petangový hřiště, a dál se dostanou děti bezpečně na pump track, který je kousek tady za mnou.
2: 50 metrů dlouhá ocelová lávka připomíná svým tvarem nedaleký silniční most.
7: Volná šířka je 3 metry pro pěší, cyklisty i psy, dejme tomu. A chodíme tady po železobetonové mostovce, což třeba pro ty zvířata je určitě komfortní. Tato lávka unese plný dav lidí na vozovce a nebo třeba obslužný 12-tunový vozidlo.
2: Stavba vyšla na 27 milionů korun, významnou část přitom pokryla dotace z evropských fondů a Plzeňského kraje. Pomoci má nejen místním při každodenních cestách, ale stane se také důležitým bodem na mapě pro turisty.
3: My jsme na silnici, vlastně na cyklotrase CT3, která se pořád buduje. V současné době jsme propojení tady od lávky směr Chotěšov a v letošním roce vlastně budeme pokračovat na druhé straně lávky směr Holíšov, kde bychom chtěli do konce roku vlastně tu propojku mít taky.
2: Z Plzně až na hranice s Německem by měli cyklisté pohodlně a bezpečně jezdit už v příštím roce. Ze Stodu pro televizi ZAK Marie Osvaldová. Švédská heavy metalová legenda Sabaton je známá svými písněmi o vojenské historii a tancích. V úterý 2. června ale členové kapely vyměnili válečnou vřavu za plzeňskou zoologickou zahradu. Do západu české metropole totiž dorazili jako kmotři malého nosorožce Apua.
8: First of all, he was really cute. Zaprvé byl opravdu roztomilý, mnohem větší, než jsem čekal, rostou rychle. Karel byla jasná volba kvůli českému leteckému maršálovi Karlu Janouškovi, o kterém zpíváme v naší písni Far From The Fame. A to nás napadlo jako první, kromě Perova návrhu, samozřejmě tank, ale mysleli jsme si, že české jméno je lepší.
9: Czech name is better.
2: Spojení drsných rockerů a kriticky ohroženého tlustokožce přitom není náhodné. Podle ředitele plzeňské zoo Jiřího Trávnička k sobě mají blíž, než se zdá.
10: Sabaton zpívá o válce a o nesmyslech války, tak mě napadlo, že německy se řekne Panzernashorn, čili pancerovaný jako nosorožec. A on i tak vypadá, má pancíř na sobě, 4 cm tlustou kůži, vypadá jak obrněný transportér, takže Panzernashorn byl cíleně vybraný pro Sabatony, protože jde dohromady s jejich tématama.
2: Apu Karel se narodil 23. listopadu loňského roku a daří se mu velmi dobře.
11: Od věku 4 měsíce přikusuje to samé, co jí samice manžula, to znamená jí trávu, seno, slámu a zeleninu a stále samozřejmě pije materské mléko.
2: Členové skupiny při své návštěvě nejprve nakrmili žirafy a pak si prohlédli svého kmotřence. Půlroční nosorožec je přitom překvapil svou velikostí. Váží už 350 kg, dospělý denně sní 150 kg potravy a mládě přibírá až 3 kg denně. Odpověď Joakima Brodéna na otázku, zda by si raději vybral žirafu nebo nosorožce, byla naprosto jasná.
8: Určitě žirafa.
2: Apu Karel je třetí mládě nosorožce indického, narozené v západu české metropoli. Místní zoo je jedinou ve střední Evropě, která tento druh chová. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Městský park v Novém Sedle na Sokolovsku ožil tradiční poutí. Zábavu a soutěže pro nejmenší večer vystřídala zábava pro ty větší. A hudba pod širým nebem přilákala řadu návštěvníků, kteří si společně užili příjemnou atmosféru.
1: Prosluněné počasí přilákalo do malebného městského parku v Novém Sedle celé rodiny i jednotlivce.
2: My jsme začali už ráno, kdy tady byl takový malý dětský den, kdy to jsme se starali o děti a poté jsme přešli o dvě hodiny, jsme zahájili tu klasickou novosedelskou pouť, která je především o té kultuře, takže spousta umělců, uměleckých vystoupení. Ale co bylo takým tím hlavním tahákem, byly vystoupení našich dětí ze školek, ze školy, z umělecké školy.
1: Vystoupení dětí i místní mladé kapely si jednoznačně získalo srdce diváků a skvěle završilo dětské dopoledne, kdy byly pro děti připraveny nejrůznější zábavné soutěže a aktivity. Nechyběla ani parková železnice nebo stanoviště místního spolku hornické historie.
3: My vlastně máme tady kousek dál, vedle šachty, tam máme svoji hornickou expozici a sem jsme si přinesli jenom takovou raznici na mince, takže děti měli možnost vyrazit si pamětní minci s naším logem hornického spolku a erbem města Nové Sedlo.
1: Po vystoupení dětí pokračoval program na hlavním pódiu, kde vystoupili Václav Upír Krejčí či Milan Peroutka. Nechyběly ani soutěže, které otestovaly pitný režim a večer to pak rozjela ABBA Revival, Šárka Kerolová, Piano and Sax Duo a na závěr energický Děda Mládek Illegal Band.
4: Mně se líbí pouť.
5: A co se ti nejvíc líbí na pouť?
4: Soutěže a tak ještě.
6: Líbí se mi nejvíc ty labutě.
7: No všechno se mi líbí. Jak si děti hrajou, jak mají radost z toho. No vždyť je to pro děti, že jo.
1: Novosedelská pouť přinesla přátelskou a zábavnou atmosféru, kterou si návštěvníci náležitě užili. V Novém Sedle se toho ovšem dá zažít mnohem více, ať už jsou to divadelní zájezdy do Karlovarského divadla nebo třeba závody na pump tracku.
2: U Hornického muzea tady byla akce vaření gulášů, což se setkalo s velkou odezvou od lidí. No a připravujeme třeba 8. 9. srpna na Velký Aně zase tradiční koupání na Velký Aně, závody na Velký Aně, prostě takovou tu akci Velká Ana.
1: Z Nového Sedla pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Plzeňský kraj zažil začátkem června doslova vesmírnou invazi. Do několika měst v regionu postupně zavítá v rámci unikátní roučou Spacebus 18-metrový mobilní raketoplán.
8: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pouť po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
9: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze 4 oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
8: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
10: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme. Takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
8: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
9: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
8: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
11: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
12: Zajímavý, protože jo, i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se hodně užila.
13: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze země.
8: Vzdělávací a popularizační akce Spacebus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
9: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Spacebuzu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
8: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
0: Umělá inteligence, bezpečnost, ale také investice do startupů. Nejen tato témata se řešila na konferenci, která se v uplynulých dnech konala na Pražském hradě. Akce se účastnili nejen zástupci investorů, ale také technologických firem, veřejné správy i mezinárodního biznesu.
14: V prostorách Martinického paláce na Pražském hradě se uskutečnil další ročník technologické konference s názvem Innovations United. Akce, která byla zaměřená na inovátory a startupy, nabídla i letos program nabitý špičkovými investory a zajímavými prezentacemi.
15: Innovations United se zde na Pražském hradě v Martinském paláce organizuje již pátým rokem a hlavní témata, která rezonují tímto ročníkem, tak jsou i témata, která vnímáme z řad biznisu i společnosti, jsou důležitá. Je to jak téma umělé inteligence, komunikace, jak umělá inteligence bude zasahovat do formy komunikace, obrana, defense, zdravotnictví, potažmo kybernetická bezpečnost a měli jsme možnost vidět i 5 zajímavých startupů, které soutěžily o 1 milion euro.
14: Na konferenci dorazili přední čeští, ale i zahraniční podnikatelé, kterých je rok od roku více.
15: Za co jsem moc rád, tak že se nám každý rok daří ty každý ročník zlepšovat a máme čím dál větší audienci i ze zahraničí, takže například moderátorka Stacy Quackenbush, která je moderátorkou celé Innovations United, tak přiletěla ze Spojených států, z New Jersey, kde sama pracuje na vlastním startupu a sleduje nás už další dobu v onlineu, chtěla se připojit, takže dorazila. Mimo Stacy, tak tady máme zástupy zajímavých řečníků třeba z Asie, z Invest Hong Kong, Kima Zítlaua, máme tady i zahraničního a Andreje Petrenau a spousty dalších.
14: Z řad českých podnikatelů zde vystoupil například Michal Ilich se startupem vyvíjejícím letadlo s kolmým startem. Účastníci konference se ale mohli dozvědět také to, jak lze ochránit fyzické umění nebo se dozvědět více o humanizaci digitální komunikace.
16: My vyvíjíme letadlo s kolmým startem, to znamená něco, co kombinuje výhody vrtulníku, že vzlítne kolmo a potom překlopí všech těch 8 vrtulí a letí s efektivitou a rychlostí běžného letadla. Tohle letadlo je připravené na použití takzvaného udržitelného leteckého paliva. To znamená paliva, který je vyrobený z biologických zdrojů.
17: Dnes jsme tady s jedním z našich projektů, což je Digital Art Trade. Snažíme se vytvořit systém, který bude mít možnost vytvořit digitální dvojče pro fyzické umění v reálném světě. Pro autory to znamená ochranu jejich díla, možnost zaznamenání hodnoty díla, uložení dokumentace o prodeji, ochránění autorských i vlastnických práv a případně i pro sběratele, muzea nebo velké aukční domy jsme schopni tyto informace předávat dál, tak, aby se celý trh ztransparentnil.
18: Jeden z klíčových prvků vztahu mezi lidma je to, že má nějaký průběh. Je to nějaká cesta. Cesta, která začíná se známením, končí přes, nebo probíhá přes vytváření důvěry, vztahu, až třeba potom, že mi někdo něco prodá. A vlastně my jsme se naučili, nebo my jsme vytvořili si řešení, který umí vytvářet takové cesty v digitálních kanálech a umíme to ve scaleu milionu klientů, který může mít každý svůj vlastní individuální stezku.
14: Konferenci si nenechali ujít ani zástupci vlády.
19: AI už je automatickou součástí nejenom české ekonomiky, a tak jako jsme kdysi přistupovali k zavádění nových informačních systémů a v nějaké míře jsme v nějakém čase postupně zavedli, tak totéž nás bude čekat s umělou inteligencí. Teď jenom otázka, jak budeme rychlí a jak toho využijeme ve smyslu získání konkurenční výhody na úrovni průmyslu, případně v oblasti bezpečnosti, zdravotnictví. Považujeme za naprosto zásadní, abychom zde i v regionech měli dostatečně robustní infrastrukturu, anebo alespoň takovou, která bude sloužit pro ty, kteří v oblasti AI chtějí cokoliv činit, ať už chtějí programovat nebo jenom využívat.
14: Návštěvníci, kterých dorazilo přes 300, mohli během konference ochutnat kávu nebo vína z rodinného vinařství v Rakvicích. Celá akce, jejímž mediálním partnerem byla celoplošná sítě regionálních televizí Regio TV 1, byla pak zakončena večerním Venture Club Disrupt Awards. Z Martinického paláce Lenka Prokšová.
0: Město Veselí nad Moravou nechalo vysadit 7,5 tisíce stromů a keřů. Vytvořilo tak krajinný prvek, který pomůže zadržovat vodu v krajině. Jde přitom jen o první etapu. Konečným cílem je vysazení 16 tisíc kusů dřevin.
20: Lokality U Močárů a Záklinky leží podél cesty z Veselí nad Moravou na Kozojítky. Rozsáhlé zemědělské lány tu nově přerušil pás stromů různé velikosti, keřů a travin. Město tu totiž realizovalo první etapu takzvaného územního systému ekologické stability. Ten má za cíl bojovat proti půdní erozi spojené s globálním oteplováním a nevhodným hospodařením v krajině.
21: V první etapě realizace úsez prvku ve Veselí nad Moravou jsme na ploše 8,5 hektaru vysadili přes 4 tisíce odrostků, 350 alejových stromů a přes 2800 keřů. Současně jsme založili 8 hektarů luk. Kromě té realizace máme v rámci smlouvy ještě 3 letů následnou péči a 3 leta následná péči se znamená, že se budeme o ty podesty starat tak, aby po 3 letech jsme to předali objednateli v plně zapojeném stavu a životoschopném stavu, ať můžou krajinné prvky plnit svou funkci.
20: Vysázeny tak byly například lípy, duby, javory či břízy, ale také brsleny, dříny, hlohy či ptačí zob. Pás zeleně pomůže zadržovat vodu v krajině, nabídne životní prostor hmyzu a úkryt živočichům. Navíc, až budou stromy dostatečně velké, aby je neohrožoval okus zvěří, odstraní se oplocenka, která je chrání a lokalita se otevře i pro obyvatele města. Veselí nad Moravou ale s ochranou krajiny ve svém katastru teprve začíná.
22: Dneska se předává dílo, které zahrnuje první etapu z celkového množství 3 etap takzvaného územního systému ekologické stability. Ta plocha je poměrně rozsáhlá, protože se jedná o 30 hektarů a v rámci všech 3 etap bude na území našeho města vysazeno téměř 16 tisíc stromů a keřů. A samozřejmě je důležité vždycky financování celé této akce, která je poměrně náročná, to jak z pohledu zadávacího řízení, tak samozřejmě z pohledu realizace a následné péče, že vlastně dohromady se jedná o téměř 60 milionů korun, které do těchto 30 hektarů je investováno.
20: Veškeré finanční prostředky na to získalo město z evropských fondů, konkrétně z operačního programu životního prostředí. Další lokalita, kde se bude sázet zeleň ve druhé etapě tohoto projektu, je u Radošova, ta třetí na pravé straně řeky Moravy směrem na Moravský Písek. Vše by mělo být hotovo na jaro 2027. Vznikne tak propojená síť krajinných prvků, která pomůže se zadržováním vody v krajině, podpoří biodiverzitu, ochrání půdu a zlepší životní prostředí v okolí Veselí nad Moravou.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Ne všechny třídy vedou do školy. Některé vedou světem. A právě na jednu takovou cestu se vydáme i dnes. Čekají nás místa známá i zapomenutá, příběhy ukryté v krajině, památkách i mezi lidmi. Stačí jen zpomalit, rozhlédnout se kolem sebe a nechat se překvapit tím, co všechno můžeme objevit. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou do Brna. To totiž není jen městem moderní architektury a živé kultury. Je také místem, kde se po staletí setkávaly různé národy, tradice a náboženství. Právě tuto rozmanitost představuje projekt Brno a jeho chrámy, který od 15. června do 15. září zve návštěvníky k objevování nejvýznamnějších sakrálních památek jihomoravské metropole. Ve vybraných kostelech, chrámech a dalších místech duchovního života budou připraveni průvodci, kteří zdarma představí jejich historii, architekturu i současný význam. Více informací o akci najdete na portále Kudy z nudy. Na úpatí nejvyšší hory Blanského lesa leží jihočeská obec Holubov, která je pro mnoho turistů výchozím bodem k jednomu z nejkrásnějších výletů v regionu. Právě odtud se totiž vydáme na vrchol Kleti, hory, která už po generace láká návštěvníky svými výhledy, rozhlednou i jedinečnou atmosférou. Klet je se svými 1084 metry nejvyšším vrcholem Blanského lesa a za jasného počasí nabízí panoramatické pohledy na Šumavu, Hradské hory i Českobudějovickou pánev. Čeká nás cesta krajinou, která patří k nejkrásnějším v jižních Čechách.
1: Pro milovníky pohybu a přírodních krás je Holubov ideální místo pro aktivní odpočinek. Nachází se jen 15 kilometrů od Českého Krumlova, obklopený chráněnou krajinou oblastí Blanský les. Pro svou polohu nabízí atraktivní turistické cíle. V toulkách s kamerou jsme se do malebné obce Podkletí vypravili i my. Do Holubova se dostanete pohodlnou cestou vlakem ze všech koutů našeho kraje. Vypravit se odtud můžete pěšky hned na několik turisty vyhledávaných míst, třeba na romantickou zříceninu hradu Dívčí kámen. V jeho šťastné blízkosti najdete i keltské opidum. Vzniklo kolem roku 60 před naším letopočtem na území o rozloze asi 26 hektarů. My jsme se tentokrát vydali na nejvyšší horu Blanského lesa, která dosahuje výšky 1083 metrů. Vyveze vás tam sedačková lanovka, jejíž vlastníkem je obec Holubov.
2: Pokud se rozhodnete přijet pod horu Kleť svým autem, pohodlně zaparkovat můžete na místním parkovišti. Jakou má kapacitu?
3: Parkoviště má kapacitu zhruba 120 míst plus dvě místa pro nabíjení elektrovozidel.
2: Prvotní energii si mohou návštěvníci dodat i v tomto občerstvení. Jaké dobroty si tu mohou dopřát?
3: Pivo, limonádu, párek v rohlíku, zmrzlinu, káva, čaj.
1: Lanovka upoutá svým retro stylem, jak by taky ne. Provoz tu byl zahájen 1. července 1961 a jde o druhou nejstarší lanovku v Čechách. Od té doby spolehlivě připravila už více než 3 miliony turistů. Trať lanové dráhy tvoří nekonečné dopravní lano, které je vedeno pomocí kladek v kladkových bateriích.
3: Lanovka má 100 sedaček a dlouhá je 1700 metrů. Jízda nahoru trvá zhruba 15-20 minut. Samozřejmě každodenní údržbu vyžaduje. Jsou různé pravidelné prohlídky kvůli bezpečnosti a v současné době máme 3 stále zaměstnance plus 4 brigádníky, ale jak už to bývá, samozřejmě scháníme jak nové zaměstnance, tak brigádníky, takže kdo by měl zájem, může se o tuto práci ucházet.
1: My už se přesouváme na jednu ze žlutých single sedaček. Dozvídáme se, že kromě batohů si tu hravě poradí i s přepravou kol, elektrokol, lyží nebo dětských kočárků. Doporučujeme si raději dopředu zjistit otevírací dobu a jízdní řád.
3: Pravidelný provoz je červenec, srpen, září, v zimě svátky vánoční a jinak soboty, neděle a svátky.
2: Teďka od června nebo potažmo od července se bude provozní doba nějak upravovat?
3: Bude zahájen každodenní provoz od června do konce září.
1: Cesta plyne pomalu, ale jistě, a tak máme možnost pokochat se místní krajinou. Pod námi se to hemží výletníky, kteří upřednostňují výšlap na kleť po svých. Stezku lemují menší i větší kameny. I ty stojí za pozornost. Podle pověsti je totiž pod největším z nich ukrytý poklad. Z vrcholu kleti se za pěkného počasí nabízí rozhled do všech světových stran, na Šumavu, Budějovickou Pánev, a při dobré viditelnosti dohlédnete až k vrcholkům alpských velikánů. V létě tu můžete zažít i zajímavé prohlídky astronomické observatoře. Výhledy z nejstarší kamenné rozhledny v Čechách rozhodně stojí za trochu námahy. Vyhlídkovou věž se 110 schody nechal v roce 1825 vybudovat kníže a vévoda krumlovský Josef II. Ze Schwarzenbergu. 400 století od jejího vzniku letos připomene velkolepá oslava, kterou pořádat

0: chystají už 4. července při západu slunce.
1: Počasí na kletě je nestálé a je lepší si do batohu přivalit teplé oblečení. A to i pro případ, že se rozhodnete půjčit koloběžku, která vám zajistí adrenalinový zážitek.
2: Zákazníkům nabízíme tři trasy do Krásetína, odkud vede i lanovka nahoru na kleť, do Zlaté Koruny nebo do Českého Krumlova. Všechny trasy jsou podobně dlouhé, je to rozdíl asi půl kilometru mezi nimi.
1: Musí se turista nějakým způsobem připravit, vzít si třeba přilbu?
2: Přilba do 18 je povinná, jinak nic zvláštního nepotřebujete. Projdete rychlým školením, jak se koloběžka ovládá, vysvětlením trasy, nějakých nebezpečných úseků a jste připraveni jet.
1: Pro koho je ta cesta vhodná? Od jaké věkové hranice ji nabízíte?
2: Je to většinou třeba od 8 let, tak se doporučuje. Můžou to jezdit i menší děti a můžou jezdit vlastně i, že jeden z rodičů je vzadu a to dítě je před ním a drží se a jede s ním. Od 8 let pak už můžou jezdit děti sami, máme i speciální malé koloběžky.
1: Na kolik tenhle ten zážitek vyjde?
2: Koloběžka pro dospělého stojí 240 korun.
0: Pokud se vydáte na zpáteční cestu z kletě do Krásetína, určitě se zastavte u místní holubovské kaple na Petrově Hůrce, která je zasvěcena svaté Anežce České. Postavena byla z iniciativy bývalého starosty Jaroslava Fraňka. Pro zdejší obyvatele se stala místem k relaxaci a uklidnění v dnešní uspěchané době. Bohatou historií se může pochlubit místní základní amatérská škola, která se se svou podobou v kamenném hávu vymyká běžným vzdělávacím zařízením. Učit se zde začalo už v roce 1893. Hospodářské oživení přinesl obci závod Artipa, který vybudoval František Sklář ze staré železárny v roce 1946. Velká modernizace pak nastala po roce 1980. Současný majitel, společnost Graf Obal Skalica, zaměstnává stovky obyvatel z Holubova a okolí. Zajímavostí je tu ale daleko více. Ať už máte rádi historii, kulturu nebo přírodu, každý si tu přijde na své.
3: Na první pohled vypadá jako běžná vlaková souprava. Uvnitř se ale ukrývá unikátní multimediální projekt, který silnou a interaktivní formou upozorňuje na rizika závislostí a nebezpečí špatných životních rozhodnutí. 6 vagónů, 4 kinosály a 8 interaktivních místností tvoří jedinečný zážitkový program pro školy i širokou veřejnost. Revolution Train bude od 8. do 19. června putovat po České republice a staví například v Mikulově, Břeclavi, Hustopečích, Moravském Krumlově, Pacově, Veselí nad Lužnicí, Klatovech nebo v pražských Horních Počernicích. Počasí už láká i k venkovnímu sportování a proto se Česká Třebová na několik dní promění v jedno velké sportoviště. Od 15. do 19. června se zde uskuteční už 28. ročník oblíbeného týdne sportu, který nabídne pestrý program pro děti, školy, rodiny i aktivní sportovce. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet desítky sportovních disciplín. Od atletiky, volejbalu a stolního tenisu až po orientační běh, lezení na horolezecké stěně nebo netradiční soutěže. Chybět nebude ani populární závod o železného kohouta, který prověří všestrannost závodníků v několika disciplínách. Každý den navíc doplní kulturní program, hudba a setkání sportovních klubů. V malebném městysi Levín v Českém středohoří se už po staletí předává jedno výjimečné řemeslo z generace na generaci – hrnčířství. Právě tady totiž tradice výroby keramiky nikdy úplně nezanikla a její historie sahá více než 600 let do minulosti. Dnes v Levíně působí několik keramických dílen, kde návštěvníci mohou nahlédnout pod ruce zkušeným keramikům, sledovat vznik originálních výrobků nebo si práci s hlínou sami vyzkoušet. My se teď podíváme do jedné z místních hrnčířských dílen a zjistíme, proč si toto tradiční řemeslo získává oblibu i v dnešní uspěchané době.
4: Jedno z nejvýznamnějších středisek keramické výroby nejen v Čechách, ale i ve střední Evropě, přesně to byl Levín. Hrnčířské dílny tady byly už před 600 lety a v tradici tady pokračují i dnes.
5: My jsme v podstatě do Levína přišli v roce 2012 a strašně se nám tady zalíbilo a rozhodli jsme se tady uspořádat keramické sympozium. To bylo v roce 2013 a postupně ta tradice vlastně pokračovala.
4: Magdalena Brožová a Alena Šumová si v Levíně zařídili vlastní hrnčírny. V téhle dílně tvořili celé generace levínských hrnčířů.
5: Mě a mojí kolegyni jsem přitáhl akademický malíř Zdislav Hercík, který tady vlastně v tomhletom objektu žil a tvořil. A my jinak pocházíme od Mníšku pod Brdy, takže jsme se sem vlastně přijeli podívat, kde žil. A postupně se nám tady zalíbilo. Samozřejmě, že jsme objevili i tu bohatou historii, že tady těch 600 let se dělala keramika, že tu byly i ložiska kvalitního jílu.
4: Dnes už si hlínu na tvoření musí keramičky kupovat v obchodě. Přesto je pro ně místo s tak bohatou historií velkou inspirací. Autentickou hrnčírnu a jejich práci jezdí obdivovat i lidé ze zahraničí.
5: Jeden z největších úspěchů je zprovoznění tady historické dvoupatrové pece z roku 42, která tady v domě je. Takže to považuji za obrovský úspěch, že se to podařilo a my v té peci jednou za dva roky pálíme z nostalgie se skupinkou kolegů. Takže udržujeme vlastně život v té poslední nejstarší levínské peci, co se tady zachovala.
4: Do konce roku v Levíně chystají ještě několik akcí.
6: V letošním roce chystáme ještě otevřené dílny, všechny čtyři, co tady v Levíně máme. Ty budou 2. a 3. prosince. Je to o tom, že lidi přijdou, projdou si dílny, můžou si někde něco vyzkoušet, nakoupit si samozřejmě, popovídat, je to taková domácí akce. A za týden na to 9. prosince máme adventní jarmark. Na to se všichni moc těšíme, protože to je taková srdcovka. Samozřejmě stánky s drobnostma, dárkama, hodně keramiky, to je jasný.
4: Ochutnat budete moci i občerstvení z lokálních surovin. Na programu nebude chybět ani koncert sboru z Děčína nebo dílny pro děti. Pro televizi Ústeckého kraje připravila Klára Typanová.
3: Fialová pole, omamná vůně a atmosféra, která připomíná jich Francie. Takový je levandulový statek v Bezděkově, který v období hlavního květu zve návštěvníky na speciální komentované prohlídky. Od 15. června do 15. července se zde mohou zájemci podívat nejen mezi rozkvetlé záhony, ale také do zákulisí pěstování a zpracování levandule. Nahlédnout do foliovníků se sazenicemi, sušárny, destilerie i dalších míst, kam se běžně návštěvníci nedostanou. Hradec Králové ukrývá místo, které potěší všechny milovníky květin. Od 13. do 28. června se zde návštěvníkům otevře jediné mezinárodní soutěžní rozárium svého druhu ve střední a východní Evropě. A to v době, kdy jsou růže v plném květu a předvádějí svou největší krásu. Na záhonech rozária rozkvétá více než 1000 keřů a přes 200 odrůd růží z celé Evropy. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejnovější šlechtitelské novinky, vítězné odrůdy oceněné titulem Zlatá růže města Hradec Králové i růži nesoucí jméno oblíbené herečky Libuše Šafránkové. Americký spisovatel Henry Miller kdysi řekl, skutečným cílem cest není nové místo, ale nový pohled. Doufám, že vám dnešní putování přineslo právě takový pohled na místa známá i méně známá, na krajinu, historii i příběhy, které nás obklopují. A děkuji, že jste cestovali s námi. Těším se na vás opět příště u pořadu Putování v regionech, kde budeme společně objevovat další zajímavá místa naší země i za jejími hranicemi.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Nový český miliardář, který vyhrál neuvěřitelných 2,5 miliardy v loterii, už má své peníze na účtu. Ten bude mít asi nových kamarádů. No, pojďme nezávidět a přát mu to. Krásná historická auta i nejmodernější supersporty udělali radost malým i velkým nadšencům, kteří se přišli podívat na sraz na pražském Černém mostě.
1: Americké koráby, britské limuzíny, italské supersporty i vzácné veterány. Právě pestrá přehlídka automobilů přilákala do parku Učeňku návštěvníky všech generací. Městská část podpořila akci například s výhodněným občerstvením nebo jízdami historickými vozy zdarma pro obyvatele Prahy 14, kteří dorazili s kuponem z radničního časopisu 14. A
2: nám se poslední dobou hodně daří i díky téhleté akci ukázat, že lze udělat takovouhle velkou akci pro celou Prahu i výhodnou pro obyvatele městské části, na které se koná. Podařilo se nám vyjednat různé bonusy, slevy, výhody, možnosti využití, které ostatní neplatící návštěvníci nemají právě pro obyvatele městské části. A myslím si, že to je dostatečný přínos pro to, abychom si to příště zopakovali.
3: A je to o tom, že jsme se tady sešli s našimi krásnými vozy a máme tady společnost těch nejluxusnějších a nejhezčích vozů, které vlastně může být, takže začínáme Rolls-Roycem přes Ferrari, Lexus, Lamborghini, Porsche a tak dále. A v současné době si myslím, že jich je tak přes 250 aut je tady určitě. Tady máme skákací hrad, který je za námi, máme tady historický autobus Škoda 706 RTO, v kterém se můžou návštěvníci zadarmo svést, máme tady koně, které vozí děti, máme tady cukrárnu, máme tady food truck se zajímavým jídlem, tetování, malování na obličeji, prostě je tady toho spoustu i pro děti a dospělé.
4: Tímhle Jaguarem F-Type. Speciální edice, to je 60 kusů vyrobených na světě k výročí výroby E-Typeu legendárního. A tohle ještě takový jako speciální, že ještě je tak vyladěný, že je to asi nejvýkonnější Jaguar široko daleko, to znamená ve střední Evropě, řekněme.
5: Je to Bentley Mulsanne. Vlastně původní první generace Bentley Mulsanne, která vznikla na začátku 80. let a byla vyráběna až do roku 85.
6: Určitě tady ta zelená Corvette. Chtěl bys si třeba v budoucnu někdy koupit?
7: Kdybych na to měl peníze, tak určitě.
6: Co kámoš, jaký auto se líbilo dneska nejvíc tobě?
8: Mně se to je zatím nejvíc líbí, tady ta zelená Corvette. Nevím, jestli na ní budu mít prachy.
1: Classic Cruising tak i letos přivedl na Černý most stovky návštěvníků, kteří si mohli zblízka prohlédnout automobily, které běžně na českých silnicích nepotkají. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: U pojízdných krasavců ještě zůstaneme. Tentokrát vám představíme historické vozy, které jsou nově ozdobou sbírky ostravského dopravního podniku.
9: Takhle vypadala slavná tramvaj Tatra T3 na jaře v roce 2024, když začínala její renovace v dílnách dopravního podniku Ostrava. A takhle vypadá dnes. Při renovaci byla uvedena do stavu z roku 1970, kdy začala v Ostravě vozit cestující.
10: Problém byl určitě zehnat některé ty původní prvky, původní materiály, konkrétně třeba obložení bočnic, jo? Ty umakarty se nevyrábějí se ty tapety, které jsou kolem těch oken.
11: To fakt bylo několik let jako usilovné práce našich lidí, renovační firmy, a já ale věřím, že všichni jako to ocení, protože je vidět, že každý šroubek je i natočený správným směrem.
9: Druhým zrestaurovaným unikátem je autobus Škoda 706 RO. Ten byl uveden do stavu kolem roku 1962.
12: Za mě nejdůležitější je to, že se přenáší ty dovednosti, ta erudice, tady těch starších pánů, kteří vlastně ty dovednosti mají a vlastně předávají je těm mladším, té generaci, která vlastně by mohla v té práci pokračovat.
9: Dopravní podnik má ve své sbírce celkem 55 historických vozidel. Uschovaná jsou v depozitáři v Martinově a řada z nich je pojízdných a jsou oblíbenou atraktivitou na různých akcích pro veřejnost. Tomáš Kořistka, Televize Polar.
0: Věděli jste, že první knížka v českých zemích byla vytištěna v Plzni? Významnou událost, ke které došlo přesně před 550 lety, připomíná kniha a také výstava v Maashausu Plzeňské radnice. Právě Maashaus hostí až do konce června výstavu o knihtisku, prvopočátcích, ale i o postupném vývoji a tradici tohoto řemesla na západě Čech.
13: Myšlenkou naší této výstavy je, aby se vědělo, kdy byl vynalezen knihtisk, kdo ho vynalezl, Gutenberg v Mohuči, a že 25 let po vynalezení knihtisku již se knihtiskem tisklo v Plzni. To je to zásadní a k tomu jsme vydali tu knihu 1476, poprvé se tisklo v Plzni, kde je zmapovaná celá historie.
0: Součástí vernisáže byl i křest knihy mapující historii knihtisku v Plzni, kterou vydalo a vytisklo nakladatelství NAVA. Jak moc náročné bylo dát dohromady všechny informace z dob nedávných i z hluboké minulosti.
14: U spoustě tiskáren se v archívech nenašlo vůbec nic. A tak jsme museli pamětníky hledat. Prostě jakýkoliv zdroj informací byl cenný. S knížkami je vždycky práce zajímavá.
0: Při slavnostním zahájení výstavy byly k vidění i velmi vzácné originály prvních tisků, které mají nevyčíslitelnou hodnotu a tak je po celou dobu střežila dvojice hlídačů.
13: Můžeme vidět originál knih 15. století, ale originál té první knihy, která se tu vytiskla, to znamená Statuta Arnošta z Pardubic, bohužel jsou tři exempláře, dvě jsou v Čechách, v Národní knihovně a jedna kniha se nám zatoulala do Washingtonského kapitolu, do knihovny Senátu.
0: Jedním z kmotrů knihy o plzeňské historii tiskařství byl radní Plzeňského kraje Libor Picka, kterého zaujala neuvěřitelná kvalita práce někdejších mistrů.
15: Ten originál, ten vypadá, kdyby byl tištěný včera, nic se nemění, krásná, ostrá písmenka, vazba, sešito, prostě nádherná záležitost. No a to vše ostatní, něco je popsáno v knize, něco se můžete podívat a myslím si, že to svědčí o tom, že Plzeň a Plzeňský kraj jsou a i nadále budou na čele toho dění v České republice.
0: Výstava o historii knihtisku je v Maashausu Plzeňské radnice na náměstí Republiky přístupná denně, a to zcela zdarma až do konce měsíce. Jonáš Novotný, televize ZAK. Ikonická americká zpěvačka, která byla modlou i slavného Michaela Jacksona, přijede poprvé do České republiky. Jak moc náročné je zařídit koncert hvězdy velikosti Diany Ross? To nám popsali zástupci pořadatelského týmu. Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michala Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
16: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
17: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
17: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
17: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tedy takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl. A myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lochutině v Plzni, taky přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku.
0: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký metalfest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo, je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
17: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lochutině ji přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat a aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech naprosto perfektně, zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
16: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška. Co vy máte společného s tím koncertem?
18: Tak já jsem šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadaci Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný, kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška a tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to, myslím, opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
16: Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
17: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
16: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
17: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevřou 4 tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotíně chystá celý český show business, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
16: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
17: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
16: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
18: My děkujeme za pozvání.
17: Děkujeme za pozvání.
16: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Připomenu, že dlouhá léta vybydlený objekt v Reslově ulici v centru Plzně prochází od listopadu 2025 velkou rekonstrukcí a teď v pondělí se část budovy nečekaně sesunula. Nikomu z dělníků se naštěstí nic nestalo.
1: V odpoledních hodinách došlo při rekonstrukci objektu Reslova 13 k zřícení jeho části. Asi to nejhlavnější je, že nedošlo vlastně ke zranění osob ani ke škodě na okolních objektech. V současné době se pracuje na statickém zajištění vlastně toho zbourané části.
0: Stropy, které se probořily a strhly i štítovou zeď ve vnitrobloku, byly už původně určeny k demolici, takže škody jsou vlastně minimální. Hlavním úkolem teď je stavbu zabezpečit, aby neohrožovala okolí a dělníky.
1: Až dojde ke statickému zajištění, což bude spočívat hlavně k bourání štítové stěny, tak aby nespadla na sousední objekt, bude vyklizená suť a dojde k novému technologickému postupu, který povede k tomu, aby dílo vlastně bylo zdárně dokončeno a vznikly nové byty a všechno bylo zase v pořádku.
0: Během úterý prozkoumali celý objekt statici a další odborníci, kteří teď mají určit, jaký by měl být postup prací a co se v původním projektu rekonstrukce bude muset změnit.
2: Prioritně je bezpečnost. Tedy nejdůležitější je, že nebyla způsobena žádná škoda na zdraví, že se nikomu nic nestalo. Stejně tak nebyla způsobena ani škoda na cizím majetku. Co se týče stavby samotné, v Reslově 13, ta byla již v minulém roce předána zhotoviteli stavby, tedy stavební firmě, a ta je pro tyto případy pojištěna.
0: Z bezpečnostních důvodů budou další práce probíhat především z jeřábu, aby dělníci nebyli ohroženi. Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Prosluněné počasí přilákalo do malebného městského parku v Novém Sedle celé rodiny i jednotlivce.
4: My jsme začali už ráno, kdy tady byl takový malý dětský den, kdy to jsme se starali o děti a poté jsme přešli o dvě hodiny, jsme zahájili tu klasickou novosedelskou pouť, která je především o té kultuře, takže spousta umělců, uměleckých vystoupení. Ale co bylo takým tím hlavním tahákem, byly vystoupení našich dětí ze školek, ze školy, z umělecké školy.
3: Vystoupení dětí i místní mladé kapely si jednoznačně získalo srdce diváků a skvěle završilo dětské dopoledne, kdy byly pro děti připraveny nejrůznější zábavné soutěže a aktivity. Nechyběla ani parková železnice nebo stanoviště místního spolku hornické historie.
5: My vlastně máme tady kousek dál, vedle šachty, tam máme svoji hornickou expozici a sem jsme si přinesli jenom takovou raznici na mince, takže děti měli možnost vyrazit si pamětní minci s naším logem hornického spolku a RB města Nové Sedlo.
3: Po vystoupení dětí pokračoval program na hlavním pódiu, kde vystoupili Václav Upír Krejčí či Milan Peroutka. Nechyběly ani soutěže, které otestovaly pitný režim a večer to pak rozjela ABBA Revival, Šárka Kerolová, Piano and Sax Duo a na závěr energický Děda Mládek Illegal Band.
6: Mně se líbí pouť.
7: A co se ti nejvíc líbí na pouť?
6: Soutěže a tak ještě.
8: Líbí se mi nejvíc ty labutě.
9: No všechno se mi líbí. Jak si děti hrajou, jak mají radost z toho. Vždyť je to pro děti, že jo.
3: Novosedelská pouť přinesla přátelskou a zábavnou atmosféru, kterou si návštěvníci náležitě užili. V Novém Sedle se to ovšem dá zažít mnohem více, ať už jsou to divadelní zájezdy do Karlovarského divadla nebo třeba závody na pump tracku.
4: U Hornického muzea tady byla akce vaření gulášů, což se setkalo s velkou odezvou od lidí. No a připravujeme třeba 8. 9. srpna na Velký Aně zase tradiční koupání na Velký Aně, závody na Velký Aně, prostě takovou tu akci Velká Ana.
3: Z Nového Sedla pro televizi ZAK František Šimánek.
10: Rychlost, přesnost, soustředění a týmový duch. Božkovský ostrov v Plzni v sobotu 6. června nepatřil výletníkům, ale zhruba 80 mladých hasičů. Právě tady se konal už 6. ročník dětské soutěže v požárním sportu.
11: Je to rozděleno do věkových kategorií, přípravka, mladší žáci, starší žáci a dospělé. A děti nám dnes předvedou, co natrénovali. Je to o dynamice, rychlosti, pomáhání a hlavně závodíme fair play. Jednotky dobrovolných hasičů, máme 3 jednotky dobrovolných hasičů, celý rok podporujeme, spolupracujeme s nimi, je to výborný a jsem ráda, že je na obodě máme.
10: Své dovednosti zde ukázalo celkem 11 týmů z celé Plzně, z toho 3 v mladší kategorii ve věku od 6 do 11 let a 8 starších ve věku do 15 let.
12: Tady bude probíhat štafeta dvojic, který si účastní 5 soutěžících, pak nás čekají požární útoky, to většinou děti nejvíc zajímá, jelikož prostě voda je voda.
10: Kromě sportovních výkonů jde ale hlavně o zábavu a přátelství. Na Boškovském ostrově panovala skvělá atmosféra.
8: Já tady mám hlavně kamarády, tady je požární sport, baví mě to a prostě je to zábava.
13: Hodně se učíme spolupráci a docela mě to baví, protože tady mám hodně kamarádů a setkáváme se často.
14: Práce s týmem a taky skvělý kolektiv. Je to i zábava.
10: Podporu mladých hasičů vnímá druhý plzeňský obvod jako velmi důležitou.
11: Oni si vychovávají své nástupce, své děti, které nebo cizí děti, které potom nám pomáhají. Takže jednotky dobrovolných hasičů jsou důležité mít a vychovávat mládež odmala.
10: Problémem, se kterým se sbory dobrovolných hasičů potýkají velmi často, je velká sportovní konkurence.
12: Fotbal je fotbal, co si řekneme. Je to někdy jako na vysoký úrovni, pak je to asi na nízký úrovni, že ty děti prostě většinou zajímá ten fotbal, než prostě ten požární sport, protože to není tak jako vidět v té televizi a tohleto. Myslím si, že to je jako jedna z důležitých věcí, co vlastně ty děti potřebujou, jelikož vlastně potřebujeme doplňovat výjezdovou jednotku. Stává se nám, že některé ty děti potom doplní výjezdovou jednotku a potom jsou vlastně prospěšný pro město.
10: Ti nejlepší si z Boškovského ostrova odvezli poháry. Skutečnými vítězi jsou ale všichni, kteří nechali na dráze své srdce. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: Právě Maashaus hostí až do konce června výstavu o knihtisku, prvopočátcích, ale i o postupném vývoji a tradici tohoto řemesla na západě Čech.
15: Myšlenkou naší této výstavy je, aby se vědělo, kdy byl vynalezen knihtisk, kdo ho vynalezl, Gutenberg v Mohuči, a že 25 let po vynalezení knihtisku již se knihtiskem tisklo v Plzni. To je to zásadní a k tomu jsme vydali tu knihu 1476, poprvé se tisklo v Plzni, kde je zmapovaná celá historie.
0: Součástí vernisáže byl i křest knihy mapující historii knihtisku v Plzni, kterou vydalo a vytisklo nakladatelství Nava. Jak moc náročné bylo dát dohromady všechny informace z dob nedávných i z hluboké minulosti.
16: U spoustě tiskáren se v archívech nenašlo vůbec nic. A tak jsme museli pamětníky hledat, prostě jakýkoliv zdroj informací byl cenný. S knížkami je vždycky práce zajímavá.
0: Při slavnostním zahájení výstavy byly k vidění i velmi vzácné originály prvních tisků, které mají nevyčíslitelnou hodnotu a tak je po celou dobu střežila dvojice hlídačů.
15: Můžeme vidět originál knih 15. století, ale originál té první knihy, která se tu vytiskla, to znamená Statuta Arnošta z Pardubic, bohužel jsou 3 exempláře, 2 jsou v Čechách, v Národní knihovně a jedna kniha se nám zatoulala do Washingtonského kapitolu, do knihovny Senátu.
0: Jedním z kmotrů knihy o plzeňské historii tiskařství byl radní Plzeňského kraje Libor Picka, kterého zaujala neuvěřitelná kvalita práce někdejších mistrů.
17: Ten originál, ten vypadá, kdyby byl tištěný včera, nic se nemění, krásná, ostrá písmenka, vazba, sešito, prostě nádherná záležitost. No a to vše ostatní, něco je popsáno v knize, na co se můžete podívat a myslím si,

0: na druhou stranu řeky a dál můžou pokračovat buď směr Plzeň do Chotěšova nebo směr do Mažlice do Holíšova.
1: Například cesta z okraje města do Stocké nemocnice se zkrátí téměř o 2 kilometry.
2: Pro nás to znamená, že si můžeme zkrátit cestu z jednoho kouta města na druhej. A hlavně je to pro bezpečnost velký přínos, protože doprava ve Stodě je strašná.
3: Je to úplně super pro cyklisty. Nemusíme jezdit po hlavní silnici, můžu jet zrovna do Holíšova tady přes most. Super lévka.
4: Je to fajn, každý den to využíváme, chodíme na procházky nebo jezdíme na kole. Doteď jsme to museli vlastně obcházet okolo a teďko si to můžeme zkrátit.
1: Lávka se nachází na velmi frekventovaném místě mezi Domažlickou ulicí a protilehlým fotbalovým stadionem.
0: Ta cyklotrasa nepomáhá jenom, že propojujeme jako část města, ale pomáháme se lidem dostat do těch míst, které jsou hodně navštěvované. Takže vlastně můžeme se dostat z jedné strany přes restauraci, kde chceme teď vybudovat, vlastně protože to bude hodně navštěvovaný veřejný ohniště, petangový hřiště a dál se dostanou děti bezpečně na pump track, který je kousek tady za mnou.
1: 50 metrů dlouhá ocelová lávka připomíná svým tvarem nedaleký silniční most.
5: Volná šířka je 3 metry pro pěší, cyklisty i psy, dejme tomu. A chodíme tady po železobetonové mostovce, což třeba pro ty zvířata je určitě komfortní. Tato lávka unese plný dav lidí na vozovce a nebo třeba obslužný 12-tunový vozidlo.
1: Stavba vyšla na 27 milionů korun, významnou část přitom pokryla dotace z evropských fondů a Plzeňského kraje. Pomoci má nejen místním při každodenních cestách, ale stane se také důležitým bodem na mapě pro turisty.
0: My jsme na silnici, vlastně na cyklotrase CT3, která se pořád buduje. V současné době jsme propojení tady od Lávky směr Chotěšov a v letošním roce vlastně budeme pokračovat na druhé straně Lávky směr Holíšov, kde bychom chtěli do konce roku vlastně tu propojku mít taky.
1: Z Plzně až na hranice s Německem by měli cyklisté pohodlně a bezpečně jezdit už v příštím roce. Ze Stodu pro televizi ZAK Marie Osvaldová. Švédská heavy metalová legenda Sabaton je známá svými písněmi o vojenské historii a tancích. V úterý 2. června ale členové kapely vyměnili válečnou vřavu za plzeňskou zoologickou zahradu. Do západu české metropole totiž dorazili jako kmotři malého nosorožce Apua.
6: First of all, he was really cute. Zaprvé byl opravdu roztomilý, mnohem větší, než jsem čekal, rostou rychle. Karel byla jasná volba kvůli českému leteckému maršálovi, Karlu Janouškovi, o kterém zpíváme v naší písni Far From The Fame. A to nás napadlo jako první, kromě Perova návrhu, samozřejmě tank, ale mysleli jsme si, že české jméno je lepší.
7: Czech name is better.
1: Spojení drsných rockerů a kriticky ohroženého tlustokožce přitom není náhodné. Podle ředitele plzeňské zoo Jiřího Trávnička k sobě mají blíž, než se zdá.
8: Sabaton zpívá o válce a o nesmyslech války, tak mě napadlo, že německy se řekne Panzernashorn, čili pancerovaný jako nosorožec. A on i tak vypadá, má pancíř na sobě, 4 cm tlustou kůži, vypadá jak obrněný transportér, takže Panzernashorn byl cíleně vybraný pro Sabatony, protože jde dohromady s jejich tématama.
1: Apu Karel se narodil 23. listopadu loňského roku a daří se mu velmi dobře.
9: Od věku 4 měsíce přikusuje to samé, co jí samice manžula, to znamená jí trávu, seno, slámu a zeleninu a stále samozřejmě pije materské mléko.
1: Členové skupiny při své návštěvě nejprve nakrmili žirafy a pak si prohlédli svého kmotřence. Půlroční nosorožec je přitom překvapil svou velikostí. Váží už 350 kg, dospělý denně sní 150 kg potravy a mládě přibírá až 3 kg denně. Odpověď Joakima Brodéna na otázku, zda by si raději vybral žirafu nebo nosorožce, byla naprosto jasná.
6: Určitě žirafa.
1: Apu Karel je třetí mládě nosorožce indického, narozené v západu české metropoli. Místní zoo je jedinou ve střední Evropě, která tento druh chová. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Městský park v Novém Sedle na Sokolovsku ožil tradiční poutí. Zábavu a soutěže pro nejmenší večer vystřídala zábava pro ty větší. A hudba pod širým nebem přilákala řadu návštěvníků, kteří si společně užili příjemnou atmosféru.
1: Prosluněné počasí přilákalo do malebného městského parku v Novém Sedle celé rodiny i jednotlivce.

0: Začali už ráno, kdy tady byl takový malý dětský den, kdy to jsme se starali o děti a poté jsme přešli o dvě hodiny, jsme zahájili tu klasickou novosadelskou pouť, která je především o té kultuře, takže spousta umělců, uměleckých vystoupení. Ale co bylo takým tím hlavním tahákem, byly vystoupení našich dětí ze školek, ze školy, z umělecké školy.
1: Vystoupení dětí i místní mladé kapely si jednoznačně získalo srdce diváků a skvěle završilo dětské dopoledne, kdy byly pro děti připraveny nejrůznější zábavné soutěže a aktivity. Nechyběla ani parková železnice nebo stanoviště místního spolku hornické historie.
2: My vlastně máme tady kousek dál, vedle šachty, tam máme svoji hornickou expozici a sem jsme si přinesli jenom takovou raznici na mince, takže děti měli možnost vyrazit si pamětní minci s naším logem hornického spolku a RB města Nové Sedlo.
1: Po vystoupení dětí pokračoval program na hlavním pódiu, kde vystoupili Václav Upír Krejčí či Milan Peroutka. Nechyběly ani soutěže, které otestovaly pitný režim a večer to pak rozjela ABBA Revival, Šárka Kerolová, Piano and Sax Duo a na závěr energický Děda Mládek Illegal Band.
3: Mně se líbí pouť.
4: A co se ti nejvíc líbí na pouť?
3: Soutěže a tak ještě.
5: Líbí se mi nejvíc ty labutě.
6: No všechno se mi líbí. Jak si děti hrajou, jak mají radost z toho. Vždyť je to pro děti, že jo.
1: Novosedelská pouť přinesla přátelskou a zábavnou atmosféru, kterou si návštěvníci náležitě užili. V Novém Sedle se toho ovšem dá zažít mnohem více, ať už jsou to divadelní zájezdy do Karlovarského divadla nebo třeba závody na pump tracku.
0: U Hornického muzea tady byla akce vaření gulášů, což se setkalo s velkou odezvou od lidí. No a připravujeme třeba 8. 9. srpna na Velký Aně zase tradiční koupání na Velký Aně, závody na Velký Aně, prostě takovou tu akci Velká Ana.
1: Z Nového Sedla pro televizi ZAK František Šimánek.
7: Plzeňský kraj zažil začátkem června doslova vesmírnou invazi. Do několika měst v regionu postupně zavítá v rámci unikátní roučou Spacebus 18-metrový mobilní raketoplán.
8: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pouť po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
9: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze 4 oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
8: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
10: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme, takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
8: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
9: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
8: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
11: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
12: Zajímavý, protože jo, i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako
11: jako reálný, takže jsem se to hodně užila.
12: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze země.
8: Vzdělávací a popularizační akce Space Bus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
9: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Space Buzzu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
8: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
7: Umělá inteligence, bezpečnost, ale také investice do startupů. Nejen tato témata se řešila na konferenci, která se v uplynulých dnech konala na Pražském hradě. Akce se účastnili nejen zástupci investorů, ale také technologických firem, veřejné správy i mezinárodního biznesu.
13: V prostorách Martinického paláce na Pražském hradě se uskutečnil další ročník technologické konference s názvem Innovations United. Akce, která byla zaměřená na inovátory a startupy, nabídla i letos program nabitý špičkovými investory a zajímavými prezentacemi.
14: Innovations United se zde na Pražském hradě v Martinském paláci organizuje již pátým rokem. A hlavní témata, která rezonují tímto ročníkem, tak jsou i témata, která vnímáme z řad biznisů i společnosti, jsou důležitá. Je to jak téma umělé inteligence, komunikace, jak umělá inteligence bude zasahovat do formy komunikace, obrana, defense, zdravotnictví, potažmo kybernetická bezpečnost a měli jsme možnost vidět i 5 zajímavých startupů, které soutěžily o 1 milion euro.
13: Na konferenci dorazili přední čeští, ale i zahraniční podnikatelé, kterých je rok od roku více.
14: Za co jsem moc rád, tak že se nám každý rok daří ty každý ročník zlepšovat a máme čím dál větší audienci i ze zahraničí, takže například moderátorka Stacey Quackenbush, která je moderátorkou celé Innovations United, tak přiletěla ze Spojených států, z New Jersey, kde sama pracuje na vlastním startupu a sleduje nás už další dobu v onlineu, chtěla se připojit, takže dorazila. Mimo Stacey, tak tady máme zástupy zajímavých řečníků třeba z Asie, z Invest Hong Kong, Kima Zítlaua, máme tady i zahraničního a Andreje Petrenau a spousty dalších.
13: Z řad českých podnikatelů zde vystoupil například Michal Ilich se startupem vyvíjejícím letadlo s kolmým startem. Účastníci konference se ale mohli dozvědět také to, jak lze ochránit fyzické umění nebo se dozvědět více o humanizaci digitální komunikace.
15: My vyvíjíme letadlo s kolmým startem, to znamená něco, co kombinuje výhody vrtulníku, že vzlítne kolmo a potom překlopí všech těch 8 vrtulí a letí s efektivitou a rychlostí běžného letadla. Tohle letadlo je připravené na použití takzvaného udržitelného leteckého paliva. To znamená paliva, který je vyrobený z biologických zdrojů.
16: Dnes jsme tady s jedním z našich projektů, což je Digital Art Trade. Snažíme se vytvořit systém, který bude mít možnost vytvořit digitální dvojče pro fyzické umění v reálném světě. Pro autory to znamená ochranu jejich díla, možnost zaznamenání hodnoty díla, uložení dokumentace o prodeji, ochránění autorských i vlastnických práv a případně i pro sběratele, muzea nebo velké aukční domy jsme schopni tyto informace předávat dál, tak, aby se celý trh ztransparentnil.
17: Jeden z klíčových prvků vztahu mezi lidma je to, že má nějaký průběh. Je to nějaká cesta. Cesta, která začíná se známením, končí přes, nebo probíhá přes vytváření důvěry, vztahu, až třeba potom, že mi někdo něco prodá. A vlastně my jsme se naučili, nebo my jsme vytvořili si řešení, který umí vytvářet takové cesty v digitálních kanálech, a umíme to ve scaleu milionu klientů, který může mít každý svůj vlastní individuální stezku.
13: Konferenci si nenechali ujít ani zástupci vlády.
18: AI už je automatickou součástí nejenom české ekonomiky a tak jako jsme kdysi přistupovali k zavádění nových informačních systémů a v nějaké míře jsme v nějakém čase postupně zavedli, tak to též nás bude čekat s umělou inteligencí. Teď je jenom otázka, jak budeme rychlí a jak toho využijeme ve smyslu získání konkurenční výhody na úrovni průmyslu, případně v oblasti bezpečnosti. bezpečnosti, zdravotnictví. Považujeme za naprosto zásadní, abychom zde i v regionech měli dostatečně robustní infrastrukturu, anebo alespoň takovou, která bude sloužit pro ty, kteří v oblasti AI chtějí cokoliv činit, ať už chtějí programovat nebo jenom využívat.
13: Návštěvníci, kterých dorazilo přes 300, mohli během konference ochutnat kávu nebo vína z rodinného vinařství v Rakvicích. Celá akce, jejímž mediálním partnerem byla celoplošná síť regionálních televizí Regio TV 1, byla pak zakončena večerním Venture Club Disrupt Awards. Z Martinického paláce Lenka Prokšová.
7: Město Veselí nad Moravou nechalo vysadit 7,5 tisíce stromů a keřů. Vytvořilo tak krajinný prvek, který pomůže zadržovat vodu v krajině. Jde přitom jen o první etapu. Konečným cílem je vysazení 16 tisíc kusů dřevin.
19: Lokality u Močárů a Záklinky leží podél cesty z Veselí nad Moravou na Kozojítky. Rozsáhlé zemědělské lány tu nově přerušil pás stromů různé velikosti, keřů a travin. Město tu totiž realizovalo první etapu takzvaného územního systému ekologické stability. Ten má za cíl bojovat proti půdní erozi spojené s globálním oteplováním a nevhodným hospodařením v krajině.
20: V první etapě realizace úsez prvku ve Veselí nad Moravou jsme na ploše 8,5 hektaru vysadili přes 4 tisíce odrostků, 350 alejových stromů a přes 2800 keřů. Současně jsme založili 8 hektarů luk. Kromě té realizace máme v rámci smlouvy ještě 3 letou následnou péči a 3 letou následnou péči znamená, že se budeme o ty poresty starat tak, aby po 3 letech jsme to předali objednateli v plně zapojeném stavu a životoschopném stavu, ať můžou krajinné prvky plnit svou funkci.
19: Vysázeny tak byly například lípy, duby, javory či břízy, ale také brsleny, dříny, hlohy či ptačí zob. Pás zeleně pomůže zadržovat vodu v krajině, nabídne životní prostor hmyzu a úkryt živočichům. Navíc, až budou stromy dostatečně velké, aby je neohrožoval okus zvěří, odstraní se oplocenka, která je chrání a lokalita se otevře i pro obyvatele města. Veselí nad Moravou ale s ochranou krajiny ve svém katastru teprve začíná.
21: Dneska se předává dílo, které zahrnuje první etapu z celkového množství 3 etap takzvaného územního systému ekologické stability. Ta plocha je poměrně rozsáhlá, protože se jedná o 30 hektarů a v rámci všech 3 etap bude na území našeho města vysazeno téměř 16 tisíc stromů a keřů. A samozřejmě je důležité vždycky financování celé této akce, která je poměrně náročná, to jak z pohledu zadávacího řízení, tak samozřejmě z pohledu realizace a následné péče, že vlastně dohromady se jedná o téměř 60 milionů korun, které do těchto 30 hektarů je investováno.
19: Veškeré finanční prostředky na to získalo město z evropských fondů, konkrétně z operačního programu životního prostředí. Další lokalita, kde se bude sázet zeleň ve druhé etapě tohoto projektu, je u Radošova, ta třetí na pravé straně řeky Moravy směrem na Moravský Písek. Vše by mělo být hotovo na jaro 2027. Vznikne tak propojená síť krajinných prvků, která pomůže se zadržováním vody v krajině, podpoří biodiverzitu, ochrání půdu a zlepší životní prostředí v okolí Veselí nad Moravou.
7: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Ne všechny třídy vedou do školy. Některé vedou světem. A právě na jednu takovou cestu se vydáme i dnes. Čekají nás místa známá i zapomenutá, příběhy ukryté v krajině, památkách i mezi lidmi. Stačí jen zpomalit, rozhlédnout se kolem sebe a nechat se překvapit tím, co všechno můžeme objevit. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou do Brna. To totiž není jen městem moderní architektury a živé kultury. Je také místem, kde se po staletí setkávaly různé národy, tradice a náboženství. Právě tuto rozmanitost představuje projekt Brno a jeho chrámy, který od 15. června do 15. září zve návštěvníky k objevování nejvýznamnějších sakrálních památek jihomoravské metropole. Ve vybraných kostelech, chrámech a dalších místech duchovního života budou připraveni průvodci, kteří zdarma představí jejich historii, architekturu i současný význam. Více informací o akci najdete na portále Kudy z nudy. Na úpatí nejvyšší hory Blanského lesa leží jihočeská obec Holubov, která je pro mnoho turistů výchozím bodem k jednomu z nejkrásnějších výletů v regionu. Právě odtud se totiž vydáme na vrchol Kleti, hory, která už po generace láká návštěvníky svými výhledy, rozhlednou i jedinečnou atmosférou. Klet je se svými 1084 metry nejvyšším vrcholem Blanského lesa a za jasného počasí nabízí panoramatické pohledy na Šumavu, Hradské hory i Českobudějovickou pánev. Čeká nás cesta krajinou, která patří k nejkrásnějším v jižních Čechách.
1: Pro milovníky pohybu a přírodních krás je Holubov ideální místo pro aktivní odpočinek. Nachází se jen 15 kilometrů od Českého Krumlova, obklopený chráněnou krajinou oblastí Blanský les. Pro svou polohu nabízí atraktivní turistické cíle. V toulkách s kamerou jsme se do malebné obce Podkletí vypravili i my. Do Holubova se dostanete pohodlnou cestou vlakem ze všech koutů našeho kraje. Vypravit se odtud můžete pěšky hned na několik turisty vyhledávaných míst, třeba na romantickou zříceninu hradu Dívčí kámen. V jeho šťastné blízkosti najdete i keltské opidum. Vzniklo kolem roku 60 před naším letopočtem na území o rozloze asi 26 hektarů. My jsme se tentokrát vydali na nejvyšší horu Blanského lesa, která dosahuje výšky 1083 metrů. Vyveze vás tam sedačková lanovka, jejíž vlastníkem je obec Holubov.
2: Pokud se rozhodnete přijet pod horu Kleť svým autem, pohodlně zaparkovat můžete na místním parkovišti. Jakou má kapacitu?
3: Parkoviště má kapacitu zhruba 120 míst plus dvě místa pro nabíjení elektrovozidel.
2: Prvotní energie si mohou návštěvníci dodat i v tomto občerstvení. Jaké dobroty si tu mohou dopřát?
3: Pivo, limonádu, párek v rohlíku, zmrzlinu, káva, čaj.
1: Lanovka upoutá svým retro stylem, jak by taky ne. Provoz tu byl zahájen 1. července 1961 a jde o druhou nejstarší lanovku v Čechách. Od té doby spolehlivě připravila už více než 3 miliony turistů. Trať lanové dráhy tvoří nekonečné dopravní lano, které je vedeno pomocí kladek v kladkových bateriích.
3: Lanovka má 100 sedaček a dlouhá je 1700 metrů. Jízda nahoru trvá zhruba 15-20 minut. Samozřejmě každodenní údržbu vyžaduje. Jsou různé pravidelné prohlídky kvůli bezpečnosti a v současné době máme 3 stále zaměstnance plus 4 brigádníky, ale jak už to bývá, samozřejmě scháníme jak nové zaměstnance, tak brigádníky, takže kdo by měl zájem, může se o tuto práci ucházet.
1: My už se přesouváme na jednu ze žlutých single sedaček. Dozvídáme se, že kromě batohů si tu hravě poradí i s přepravou kol, elektrokol, lyží nebo dětských kočárků. Doporučujeme si raději dopředu zjistit otevírací dobu a jízdní řád.
3: Pravidelný provoz je červenec, srpen, září, v zimě svátky vánoční a jinak soboty, neděle a svátky.
2: Teďka od června nebo potažmo od července se bude provozní doba nějak upravovat?
3: Bude zahájen každodenní provoz od června do konce září.
1: Cesta plyne pomalu, ale jistě, a tak máme možnost pokochat se místní krajinou. Pod námi se to hemží výletníky, kteří upřednostňují výšlap na kleť po svých. Stezku lemují menší i větší kameny. I ty stojí za pozornost. Podle pověsti je totiž pod největším z nich ukrytý poklad. Z vrcholu kleti se za pěkného počasí nabízí rozhled do všech světových stran, na Šumavu, Budějovickou Pánev, a při dobré viditelnosti dohlédnete až k vrcholkům alpských velikánů. V létě tu můžete zažít i zajímavé prohlídky astronomické observatoře. Výhledy z nejstarší kamenné rozhledny v Čechách rozhodně stojí za trochu námahy. Vyhlídkovou věž se 110 schody nechal v roce 1825 vybudovat kníže a vévoda krumlovský Josef II. Ze Schwarzenbergu. 400 od jejího vzniku letos připomene velkolepá oslava, kterou pořadatelé chystají už 4. července při západu slunce.
2: Počasí na kleti je nestálé a je lepší si do batohu přivalit teplé oblečení. A to i pro případ, že se rozhodnete půjčit koloběžku, která vám zajistí adrenalinový zážitek.
4: Zákazníkům nabízíme 3 trasy do Krásetína, odkud vede i lanovka nahoru na kleť, do Zlaté Koruny nebo do Českého Krumlova. Všechny trasy jsou podobně dlouhé, je to rozdíl asi 0,5 kilometru mezi nimi.
2: Musí se turista nějakým způsobem připravit, vzít si třeba přilbu?
4: Přilba do 18 je povinná, jinak nic zvláštního nepotřebujete. Projdete rychlým školením, jak se koloběžka ovládá, vysvětlením trasy, nějakých nebezpečných úseků a jste připraveni jet.
2: Pro koho je ta cesta vhodná? Od jaké věkové hranice ji nabízíte?
4: Je to většinou třeba od 8 let, tak se doporučuje. Můžou to jezdit i menší děti a můžou jezdit vlastně i, že jeden z rodičů je vzadu a to dítě je před ním a drží se a jede s ním. Od 8 let pak už můžou jezdit děti sami, máme i speciální malé koloběžky.
2: Na kolik tenhle ten zážitek vyjde?
4: Koloběžka pro dospělého stojí 240 korun.
1: Pokud se vydáte na zpáteční cestu z kletě do Krásetína, určitě se zastavte u místní holubovské kaple na Petrově Hůrce, která je zasvěcena svaté Anežce České. Postavena byla z iniciativy bývalého starosty Jaroslava Fraňka. Pro zdejší obyvatele se stala místem k relaxaci a uklidnění v dnešní uspěchané době. Bohatou historií se může pochlubit místní základní a mateřská škola, která se se svou podobou v kamenném hávu vymyká běžným vzdělávacím zařízením. Učit se zde začalo už v roce 1893. Hospodářské oživení přinesl obci závod Artipa, který vybudoval František Sklář ze staré železárny v roce 1946. Velká modernizace pak nastala po roce 1980. Současný majitel, společnost Graf Obal Skalica, zaměstnává stovky obyvatel z Holubova a okolí. Zajímavostí je tu ale daleko více. Ať už máte rádi historii, kulturu nebo přírodu, každý si tu přijde na své.
0: Na první pohled vypadá jako běžná vlaková souprava. Uvnitř se ale ukrývá unikátní multimediální projekt, který silnou a interaktivní formou upozorňuje na rizika závislostí a nebezpečí špatných životních rozhodnutí. 6 vagónů, 4 kinosály a 8 interaktivních místností tvoří jedinečný zážitkový program pro školy i širokou veřejnost. Revolution Train bude od 8. do 19. června putovat po České republice a zastaví například v Mikulově, Břeclavi, Hustopečích, Moravském Krumlově, Pacově, Veselí nad Lužnicí, Klatovech nebo v pražských Horních Počernicích. Počasí už láká i k venkovnímu sportování a proto se Česká Třebová na několik dní promění v jedno velké sportoviště. Od 15. do 19. června se zde uskuteční už 28. ročník oblíbeného týdne sportu, který nabídne pestrý program pro děti, školy, rodiny i aktivní sportovce. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet desítky sportovních disciplín. Od atletiky, volejbalu a stolního tenisu až po orientační běh, lezení na horolezecké stěně nebo netradiční soutěže. Chybět nebude ani populární závod o železného kohouta, který prověří všestrannost závodníků v několika disciplínách. Každý den navíc doplní kulturní program, hudba a setkání sportovních klubů. V malebném městysi Levín v Českém středohoří se už po staletí předává jedno výjimečné řemeslo z generace na generaci – hrnčířství. Právě tady totiž tradice výroby keramiky nikdy úplně nezanikla a její historie sahá více než 600 let do minulosti. Dnes v Levíně působí několik keramických dílen, kde návštěvníci mohou nahlédnout pod ruce zkušeným keramikům, sledovat vznik originálních výrobků nebo si práci s hlínou sami vyzkoušet. My se teď podíváme do jedné z místních hrnčířských dílen a zjistíme, proč si toto tradiční řemeslo získává oblibu i v dnešní uspěchané době.
5: Jedno z nejvýznamnějších středisek keramické výroby nejen v Čechách, ale i ve střední Evropě, přesně to byl Levín. Hrnčířské dílny tady byly už před 600 lety a v tradici tady pokračují i dnes.
6: My jsme v podstatě do Levína přišli v roce 2012 a strašně se nám tady zalíbilo a rozhodli jsme se tady uspořádat keramické sympozium. To bylo v roce 2013 a postupně ta tradice vlastně pokračovala.
5: Magdalena Brožová a Alena Šumová si v Levíně zařídili vlastní hrnčírny. V téhle dílně tvořili celé generace levínských hrnčířů.
6: Mě a mojí kolegyni jsem přitáhl akademický malíř Zdislav Hercík, který tady vlastně v tomhletom objektu žil a tvořil. A my jinak pocházíme od Mníšku pod Brdy, takže jsme se sem vlastně přijeli podívat, kde žil a postupně se nám tady zalíbilo. Samozřejmě, že jsme objevili i tu bohatou historii, že tady těch 600 let se dělala keramika, že tu byly i ložiska kvalitního jílu.
5: Dnes už si hlínu na tvoření musí keramičky kupovat v obchodě. Přesto je pro ně místo s tak bohatou historií velkou inspirací. Autentickou hrnčírnu a jejich práci jezdí obdivovat i lidé ze zahraničí.
6: Jeden z největších úspěchů je zprovoznění tady historické dvoupatrové pece z roku 42, která tady v domě je. Takže to považuji za obrovský úspěch, že se to podařilo a my v té peci jednou za dva roky pálíme z nostalgie se skupinkou kolegů. Takže udržujeme vlastně život v té poslední nejstarší levínské peci, co se tady zachovala.
5: Do konce roku v Levíně chystají ještě několik akcí.
7: V letošním roce chystáme ještě otevřené dílny, všechny čtyři, co tady v Levíně máme. Ty budou 2. a 3. prosince. Je to o tom, že lidi přijdou, projdou si dílny, můžou si někde něco vyzkoušet, nakoupit si samozřejmě, popovídat, je to taková domácí akce. A za týden na to 9. prosince máme adventní jarmark. Na to se všichni moc těšíme, protože to je taková srdcovka. Samozřejmě stánky s drobnostma, dárkama, hodně keramiky, to je jasný.
5: Ochutnat budete moci i občerstvení z lokálních surovin. Na programu nebude chybět ani koncert sboru z Děčína nebo dílny pro děti. Pro televizi Ústeckého kraje připravila Klára Typanová.
0: Fialová pole, omamná vůně a atmosféra, která připomíná jich Francie. Takový je levandulový statek v Bezděkově, který v období hlavního květu zve návštěvníky na speciální komentované prohlídky. Od 15. června do 15. července se zde mohou zájemci podívat nejen mezi rozkvetlé záhony, ale také do zákulisí pěstování a zpracování levandule. Nahlédnout do foliovníků se sazenicemi, sušárny, destilérie i dalších míst, kam se běžně návštěvníci nedostanou. Hradec Králové ukrývá místo, které potěší všechny milovníky květin. Od 13. do 28. června se zde návštěvníkům otevře jediné mezinárodní soutěžní rozárium svého druhu ve střední a východní Evropě. A to v době, kdy jsou růže v plném květu a předvádějí svou největší krásu. Na záhonech rozária rozkvétá více než 1000 keřů a přes 200 odrůd růží z celé Evropy. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejnovější šlechtitelské novinky, vítězné odrůdy oceněné titulem Zlatá růže města Hradec Králové i růži nesoucí jméno oblíbené herečky Libuše Šafránkové. Americký spisovatel Henry Miller kdysi řekl, skutečným cílem cest není nové místo, ale nový pohled. Doufám, že vám dnešní putování přineslo právě takový pohled na místa známá i méně známá, na krajinu, historii i příběhy, které nás obklopují. A děkuji, že jste cestovali s námi. Těším se na vás opět příště u pořadu Putování v regionech, kde budeme společně objevovat další zajímavá místa naší země i za jejími hranicemi.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Nový český miliardář, který vyhrál neuvěřitelných 2,5 miliardy v loterii, už má své peníze na účtu. Ten bude mít asi nových kamarádů. No, pojďme nezávidět a přát mu to. Krásná historická auta i nejmodernější supersporty udělali radost malým i velkým nadšencům, kteří se přišli podívat na sraz na pražském Černém mostě.
1: Americké koráby, britské limuzíny, italské supersporty i vzácné veterány. Právě pestrá přehlídka automobilů přilákala do parku Učeňku návštěvníky všech generací. Městská část podpořila akci například s výhodněným občerstvením nebo jízdami historickými vozy zdarma pro obyvatele Prahy 14, kteří dorazili s kuponem z radničního časopisu 14.
2: A nám se poslední dobou hodně daří i díky téhleté akci ukázat, že lze udělat takovouhle velkou akci pro celou Prahu i výhodnou pro obyvatele městské části, na které se koná. Podařilo se nám vyjednat různé bonusy, slevy, výhody, možnosti využití, které ostatní neplatící návštěvníci nemají právě pro obyvatele městské části. A myslím, že to je dostatečný přínos pro to, abychom si to příště zopakovali.
3: A je to o tom, že jsme se tady sešli s našimi krásnými vozy a máme tady společnost těch nejluxusnějších a nejhezčích vozů, které vlastně může být. Takže začínáme Rolls-Roycem přes Ferrari, Lexus, Lamborghini, Porsche a tak dále. A v současné době si myslím, že jich je tak přes 250 aut je tady určitě. Tady máme skákací hrad, který je za námi. Máme tady historický autobus Škoda 706 RTO, v kterém se můžou návštěvníci zadarmo svést. Máme tady koně, které vozí děti. Máme tady cukrárnu, máme tady food truck se zajímavým jídlem, tetování, malování na obličej. Prostě je tady toho spoustu i pro děti a dospělé.
4: Tímhle Jaguarem F-Type. Speciální edice, to je 60 kusů vyrobených na světě k výročí výroby E-Typeu legendárního. A tohle ještě takový jako speciální, že ještě je tak vyladěný, že je to asi nejvýkonnější Jaguar široko daleko, to znamená ve střední Evropě, řekněme.
5: Je to Bentley Mulsanne. Vlastně původní první generace Bentley Mulsanne, která vznikla na začátku 80. let a byla vyráběna až do roku 85.
6: Určitě tady ta zelená korveta. Chtěl bys si třeba v budoucnu někdy koupit?
7: Kdybych na to měl peníze, tak určitě.
6: Co kámoš, jaký auto se líbilo dneska nejvíc tobě?
8: Mně se tady zatím nejvíc líbí tady ta zelená korveta. Nevím, jestli na ní budu mít prachy.
1: Classic Cruising tak i letos přivedl na Černý most stovky návštěvníků, kteří si mohli zblízka prohlédnout automobily, které běžně na českých silnicích nepotkají. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: U pojízdných krasavců ještě zůstaneme. Tentokrát vám představíme historické vozy, které jsou nově ozdobou sbírky ostravského dopravního podniku.
9: Takhle vypadala slavná tramvaj Tatra T3 na jaře v roce 2024, když začínala její renovace v dílnách dopravního podniku Ostrava. A takhle vypadá dnes. Při renovaci byla uvedena do stavu z roku 1970, kdy začala v Ostravě vozit cestující.
10: Problém byl určitě zehnat některé ty původní prvky, původní materiály, konkrétně třeba obložení bočnic, jo? Ty umakarty se nevyrábějí, nevyrábějí se ty tapety, které jsou kolem těch oken.
11: To fakt bylo několik let jako usilovné práce našich lidí, renovační firmy, a já ale věřím, že všichni jako to ocení, protože je vidět, že každý šroubek je i natočený správným směrem.
9: Druhým zrestaurovaným unikátem je autobus Škoda 706 RO. Ten byl uveden do stavu kolem roku 1962.
12: Za mě nejdůležitější je to, že se přenáší ty dovednosti, ta erudice, tady těch starších pánů, kteří vlastně ty dovednosti mají a vlastně předávají je těm mladším, té generaci, která vlastně by mohla v té práci pokračovat.
9: Dopravní podnik má ve své sbírce celkem 55 historických vozidel. Uschovaná jsou v depozitáři v Martinově a řada z nich je pojízdních a jsou oblíbenou atraktivitou na různých akcích pro veřejnost. Tomáš Kořistka, Televize Polar.
0: Věděli jste, že první knížka v českých zemích byla vytištěna v Plzni? Významnou událost, ke které došlo přesně před 550 lety, připomíná kniha a také výstava v Maashausu Plzeňské radnice. Právě Maashaus hostí až do konce června výstavu o knihtisku, prvopočátcích, ale i o postupném vývoji a tradici tohoto řemesla na západě Čech.
13: Myšlenkou naší této výstavy je, aby se vědělo, kdy byl vynalezen knihtisk, kdo ho vynalezl, Gutenberg v Mohuči, a že 25 let po vynalezení knihtisku již se knihtiskem tisklo v Plzni. To je to zásadní a k tomu jsme vydali tu knihu 1476, poprvé se tisklo v Plzni, kde je zmapovaná celá historie.
0: Součástí vernisáže byl i křest knihy mapující historii knihtisku v Plzni, kterou vydalo a vytisklo nakladatelství NAVA. Jak moc náročné bylo dát dohromady všechny informace z dob nedávných i z hluboké minulosti.
14: U spoustě tiskáren se v archívech nenašlo vůbec nic. A tak jsme museli pamětníky hledat. Prostě jakýkoliv zdroj informací byl cenný. S knížkami je vždycky práce zajímavá.
0: Při slavnostním zahájení výstavy byly k vidění i velmi vzácné originály prvních tisků, které mají nevyčíslitelnou hodnotu a tak je po celou dobu střežila dvojice hlídačů.
13: Můžeme vidět originál knih 15. století, ale originál té první knihy, která se tu vytiskla, to znamená Statuta Arnošta z Pardubic, bohužel jsou tři exempláře, dvě jsou v Čechách v Národní knihovně a jedna kniha se nám zatoulala do Washingtonského kapitolu, do knihovny Senátu.
0: Jedním z kmotrů knihy o plzeňské historii tiskařství byl radní Plzeňského kraje Libor Picka, kterého zaujala neuvěřitelná kvalita práce někdejších mistrů.
15: Ten originál, ten vypadá, kdyby byl tištěný včera. Nic se nemění, krásná, ostrá písmenka, vazba, sešito, prostě nádherná záležitost. No a to vše ostatní, něco je popsáno v knize, něco se můžete podívat a myslím si, že to svědčí o tom, že Plzeň a Plzeňský kraj jsou a i nadále budou na čele toho dění v České republice.
0: Výstava o historii knihtisku je v Maashausu Plzeňské radnice na náměstí Republiky přístupná denně, a to zcela zdarma až do konce měsíce. Jonáš Novotný, televize ZAK. Ikonická americká zpěvačka, která byla modlou i slavného Michaela Jacksona, přijede poprvé do České republiky. Jak moc náročné je zařídit koncert hvězdy velikosti Diany Ross? To nám popsali zástupci pořadatelského týmu. Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
16: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
17: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
17: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
17: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. Hmm. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tedy takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl a myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, taky přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku.
0: Hmm. Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký metalfest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo, je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
17: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině ji přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat, aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech naprosto perfektně, zpívá naživo, a zároveň ta show je nádherná.
16: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška. Co vy máte společného s tím koncertem?
18: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadaci Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný, kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška, tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to, myslím, opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
16: Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
17: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
16: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
17: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevře 4 tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotíně chystá celý český show business, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
16: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
17: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
16: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni, v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
18: My děkujeme za pozvání.
17: Děkujeme za pozvání.
16: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Připomenu, že dlouhá léta vybydlený objekt v Reslově ulici v centru Plzně prochází od listopadu 2025 velkou rekonstrukcí a teď v pondělí se část budovy nečekaně sesunula. Nikomu z dělníků se naštěstí nic nestalo.
1: V odpoledních hodinách došlo při rekonstrukci objektu Reslova 13 k zřícení jeho části. Asi to nejhlavnější je, že nedošlo vlastně ke zranění osob ani ke škodě na okolních objektech. V současné době se pracuje na statickém zajištění vlastně toho zbourané části.
0: Stropy, které se probořily a strhly i štítovou zeď ve vnitrobloku, byly už původně určeny k demolici, takže škody jsou vlastně minimální. Hlavním úkolem teď je stavbu zabezpečit, aby neohrožovala okolí a dělníky.
1: Až dojde ke statickému zajištění, což bude spočívat hlavně kubourání štítové stěny, tak aby nespadla na sousední objekt, bude vyklizená suť a dojde k novému technologickému postupu, který povede k tomu, aby dílo vlastně bylo zdárně dokončeno a vznikly nové byty a všechno bylo zase v pořádku.
0: Během úterý prozkoumali celý objekt statici a další odborníci, kteří teď mají určit, jaký by měl být postup prací a co se v původním projektu rekonstrukce bude muset změnit.
2: Prioritní je bezpečnost, který nejdůležitější je, že nebyla způsobena žádná škoda na zdraví, že se nikomu nic nestalo. Stejně tak nebyla způsobena ani škoda na cizím majetku. Co se týče stavby samotné, v Reslově 13, ta byla již v minulém roce předána zhotoviteli stavby, tedy stavební firmě, a ta je pro tyto případy pojištěna.
0: Z bezpečnostních důvodů budou další práce probíhat především z jeřábu, aby dělníci nebyli ohroženi. Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Prosluněné počasí přilákalo do malebného městského parku v Novém Sedle celé rodiny i jednotlivce.
4: My jsme začali už ráno, kdy tady byl takový malý dětský den, kdy to jsme se starali o děti a poté jsme přešli o dvě hodiny, jsme zahájili tu klasickou novosedelskou pouť, která je především o té kultuře, takže spousta umělců, uměleckých vystoupení. Ale co bylo takým tím hlavním tahákem, byly vystoupení našich dětí ze školek, ze školy, z umělecké školy.
3: Vystoupení dětí i místní mladé kapely si jednoznačně získalo srdce diváků a skvěle završilo dětské dopoledne, kdy byly pro děti připraveny nejrůznější zábavné soutěže a aktivity. Nechyběla ani parková železnice nebo stanoviště místního spolku hornické historie.
5: My vlastně máme tady kousek dál, vedle šachty, tam máme svoji hornickou expozici a sem jsme si přinesli jenom takovou raznici na mince, takže děti měli možnost vyrazit si pamětní minci s naším logem hornického spolku a erbem města Nové Sedlo.
3: Po vystoupení dětí pokračoval program na hlavním pódiu, kde vystoupili Václav Upír Krejčí či Milan Peroutka. Nechyběly ani soutěže, které otestovaly pitný režim a večer to pak rozjela ABBA Revival, Šárka Kerolová, Piano and Sax Duo a na závěr energický Děda Mládek Illegal Band.
6: Mně se líbí pouť.
7: A co se ti nejvíc líbí na pouť?
6: Soutěže a tak ještě.
8: Líbí se mi nejvíc ty labutě.
9: No všechno se mi líbí. Jak si děti hrajou, jak mají radost z toho. No vždyť je to pro děti, že jo.
3: Novosedelská pouť přinesla přátelskou a zábavnou atmosféru, kterou si návštěvníci náležitě užili. V Novém Sedle se toho ovšem dá zažít mnohem více, ať už jsou to divadelní zájezdy do Karlovarského divadla nebo třeba závody na pump tracku.
4: U Hornického muzea tady byla akce vaření gulášů, což se setkalo s velkou odezvou od lidí. No a připravujeme třeba 8. 9. srpna na Velký Aně zase tradiční koupání na Velký Aně, závody na Velký Aně, prostě takovou tu akci Velká Ana.
3: Z Nového Sedla pro televizi ZAK František Šimánek.
10: Rychlost, přesnost, soustředění a týmový duch. Božkovský ostrov v Plzni v sobotu

0: Botu 6. června nepatřil výletníkům, ale zhruba 80 mladých hasičů. Právě tady se konal už 6. ročník dětské soutěže v požárním sportu.
1: Je to rozděleno do věkových kategorií, přípravka, mladší žáci, starší žáci a dospělé. A děti nám dnes předvedou, co natrénovali. Je to o dynamice, rychlosti, pomáhání a hlavně závodíme fair play. Jednotky dobrovolných hasičů, máme 3 jednotky dobrovolných hasičů, celý rok podporujeme, spolupracujeme s nimi, je to výborný a jsem ráda, že je na obodě máme.
0: Své dovednosti zde ukázalo celkem 11 týmů z celé Plzně, z toho 3 v mladší kategorii ve věku od 6 do 11 let a 8 starších ve věku do 15 let.
2: Tady bude probíhat štafeta dvojic, který si účastní 5 soutěžících, pak nás čekají požární útoky, to většinou děti nejvíc zajímá, jelikož prostě voda je voda.
0: Kromě sportovních výkonů jde ale hlavně o zábavu a přátelství. Na Božkovském ostrově panovala skvělá atmosféra.
3: Já tady mám hlavně kamarády, tady z požární sport, baví mě to a prostě je to zábava.
4: Hodně se učíme spolupráci a docela mě to baví, protože tady mám hodně kamarádů a setkáváme se často.
5: Práce s týmem a taky skvělý kolektiv. Je to i zábava.
0: Podporu mladých hasičů vnímá druhý plzeňský obvod jako velmi důležitou.
1: Oni si vychovávají své nástupce, své děti, které nebo cizí děti, které potom nám pomáhají. Takže jednotky dobrovolných hasičů jsou důležité mít a vychovávat mládež od mala.
0: Problémem, se kterým se sbory dobrovolných hasičů potýkají velmi často, je velká sportovní konkurence.
2: Fotbal je fotbal, co si řekneme. Je to někdy jako na vysoký úrovni, pak je to asi na nízký úrovni, že ty děti prostě většinou zajímá ten fotbal, než prostě ten požární sport, protože to není tak jako vidět v té televizi a tohleto. Myslím si, že to je jako jedna z důležitých věcí, co vlastně ty děti potřebujou, jelikož vlastně potřebujeme doplňovat výjezdovou jednotku. Stává se nám, že některé ty děti potom doplní výjezdovou jednotku a potom jsou vlastně prospěšný pro město.
0: Ti nejlepší si z Božkovského ostrova odvezli poháry. Skutečnými vítězi jsou ale všichni, kteří nechali na dráze své srdce. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
6: Právě Maashaus hostí až do konce června výstavu o knihtisku, prvopočátcích, ale i o postupném vývoji a tradici tohoto řemesla na západě Čech.
7: Myšlenkou naší této výstavy je, aby se vědělo, kdy byl vynalezen knihtisk, kdo ho vynalezl, Gutenberg v Mohuči, a že 25 let po vynalezení knihtisku již se knihtiskem tisklo v Plzni. To je to zásadní a k tomu jsme vydali tu knihu 1476, poprvé se tisklo v Plzni, kde je zmapovaná celá historie.
6: Součástí vernisáže byl i křest knihy mapující historii knihtisku v Plzni, kterou vydalo a vytisklo nakladatelství NAVA. Jak moc náročné bylo dát dohromady všechny informace z dob nedávných i z hluboké minulosti.
8: U spoustě tiskáren se v archívech nenašlo vůbec nic. A tak jsme museli pamětníky hledat, prostě jakýkoliv zdroj informací byl cenný. S knížkami je vždycky práce zajímavá.
6: Při slavnostním zahájení výstavy byly k vidění i velmi vzácné originály prvních tisků, které mají nevyčíslitelnou hodnotu a tak je po celou dobu střežila dvojice hlídačů.
7: Můžeme vidět originál knih 15. století, ale originál té první knihy, která se tu vytiskla, to znamená Statuta Arnošta z Pardubic, bohužel jsou 3 exempláře, 2 jsou v Čechách, v Národní knihovně a jedna kniha se nám zatoulala do Washingtonského kapitolu do knihovny Senátu.
6: Jedním z kmotrů knihy o plzeňské historii tiskarství byl radní Plzeňského kraje Libor Picka, kterého zaujala neuvěřitelná kvalita práce někdejších mistrů.
9: Ten originál, ten vypadá, kdyby byl tištěný včera, nic se nemění, krásná, ostrá písmenka, vazba, sešito, prostě nádherná záležitost. No a to vše ostatní, něco je popsáno v knize, něco se můžete podívat a myslím si, že to svědčí o tom, že Plzeň a Plzeňský kraj jsou a i nadále budou na čele toho dění v České republice.
6: Výstava o historii knihtisku je v Maashausu Plzeňské radnice na náměstí Republiky přístupná denně, a to zcela zdarma až do konce měsíce. Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Obyvatelé města Stot na jižním Plzeňsku se dočkali výrazného usnadnění cest do práce, do škol i za zábavou. Pomůže jim v tom nová lávka přes řeku Radbuzu, která znamená zásadní zkratku a zároveň také bezpečnější spojení z jedné strany břehu na druhý.
10: Vyhýbáme se silnici 1/26, co znamená, že se cyklisti, chodci dostanou bezpečně mimo hlavní silnici, která je hodně frekventovaná.

0: Perlévka.
1: Je to fajn, každý den to využíváme, chodíme na procházky nebo jezdíme na kole. Doteď jsme to museli vlastně obcházet okolo a teďko si to můžeme zkrátit.
2: Lávka se nachází na velmi frekventovaném místě mezi Domažlickou ulicí a protilehlým fotbalovým stadionem.
3: Ta cyklotrasa nepomáhá jenom, že propojujeme jako část města, ale pomáháme se lidem dostat do těch míst, které jsou hodně navštěvované. Takže vlastně můžeme se dostat z jedné strany přes restauraci, kde chceme teď vybudovat, vlastně protože to bude hodně navštěvovaný veřejný ohniště, petangový hřiště a dál se dostanou děti bezpečně na pump track, který je kousek tady za mnou.
2: 50 metrů dlouhá ocelová lávka připomíná svým tvarem nedaleký silniční most.
4: Volná šířka je 3 metry pro pěší, cyklisty i psy, dejme tomu. A chodíme tady po železobetonové mostovce, což třeba pro ty zvířata je určitě komfortní. Tato lávka unese plný dav lidí na vozovce a nebo třeba obslužný 12-tunový vozidlo.
2: Stavba vyšla na 27 milionů korun, významnou část přitom pokryla dotace z evropských fondů a Plzeňského kraje. Pomoci má nejen místním při každodenních cestách, ale stane se také důležitým bodem na mapě pro turisty.
3: My jsme na silnici, vlastně na cyklotrase CT3, která se pořád buduje. V současné době jsme propojení tady od Lávky směr Chotěšov a v letošním roce vlastně budeme pokračovat na druhé straně Lávky směr Holíšov, kde bychom chtěli do konce roku vlastně tu propojku mít taky.
2: Z Plzně až na hranice s Německem by měli cyklisté pohodlně a bezpečně jezdit už v příštím roce. Ze Stodu pro televizi ZAK Marie Osvaldová. Švédská heavy metalová legenda Sabaton je známá svými písněmi o vojenské historii a tancích. V úterý 2. června ale členové kapely vyměnili válečnou vřavu za plzeňskou zoologickou zahradu. Do západočeské metropole totiž dorazili jako kmotři malého nosorožce Apua.
5: First of all, he was really cute. Zaprvé byl opravdu roztomilý, mnohem větší, než jsem čekal, rostou rychle. Karel byla jasná volba kvůli českému leteckému maršálovi, Karlu Janouškovi, o kterém zpíváme v naší písni Far from the Fame. A to nás napadlo jako první, kromě Perova návrhu, samozřejmě tank, ale mysleli jsme si, že české jméno je lepší.
6: Czech name is better.
2: Spojení drsných rockerů a kriticky ohroženého tlustokožce přitom není náhodné. Podle ředitele plzeňské zoo Jiřího Trávnička k sobě mají blíž, než se zdá.
7: Sabaton zpívá o válce a o nesmyslech války, tak mě napadlo, že německy se řekne Panzernashorn, čili pancerovaný jako nosorožec. A on i tak vypadá, má pancíř na sobě, 4 cm tlustou kůži, vypadá jak obrněný transportér, takže Panzernashorn byl cíleně vybraný pro Sabatony, protože jde dohromady s jejich tématama.
2: Apu Karel se narodil 23. listopadu loňského roku a daří se mu velmi dobře.
8: Od věku 4 měsíce přikusuje to samé, co jí samice manžula, to znamená jí trávu, seno, slámu a zeleninu a stále samozřejmě pije materské mléko.
2: Členové skupiny při své návštěvě nejprve nakrmili žirafy a pak si prohlédli svého kmotřence. Půlroční nosorožec je přitom překvapil svou velikostí. Váží už 350 kg, dospělý denně sní 150 kg potravy a mládě přibírá až 3 kg denně. Odpověď Joakima Brodéna na otázku, zda by si raději vybral žirafu nebo nosorožce, byla naprosto jasná.
5: Určitě žirafa.
2: Apu Karel je třetí mládě nosorožce indického, narozené v západočeské metropoli. Místní zoo je jedinou ve střední Evropě, která tento druh chová. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Městský park v Novém Sedle na Sokolovsku ožil tradiční poutí. Zábavu a soutěže pro nejmenší večer vystřídala zábava pro ty větší. A hudba pod širým nebem přilákala řadu návštěvníků, kteří si společně užili příjemnou atmosféru.
1: Prosluněné počasí přilákalo do malebného městského parku v Novém Sedle celé rodiny i jednotlivce.
2: My jsme začali už ráno, kdy tady byl takový malý dětský den, kdy to jsme se starali o děti a poté jsme přešli o dvě hodiny, jsme zahájili tu klasickou novosedelskou pouť, která je především o té kultuře, takže spousta umělců, uměleckých vystoupení. Ale co bylo takým tím hlavním tahákem, byly vystoupení našich dětí ze školek, ze školy, z umělecké školy.
1: Vystoupení dětí i místní mladé kapely si jednoznačně

0: Získalo srdce diváků a skvěle završilo dětské dopoledne, kdy byly pro děti připraveny nejrůznější zábavné soutěže a aktivity. Nechyběla ani parková železnice nebo stanoviště místního spolku hornické historie.
1: My vlastně máme tady kousek dál, vedle šachty, tam máme svoji hornickou expozici a sem jsme si přinesli jenom takovou raznici na mince, takže děti měly možnost vyrazit si pamětní minci s naším logem hornického spolku a erbem města Nové Sedlo.
0: Po vystoupení dětí pokračoval program na hlavním pódiu, kde vystoupili Václav Upír Krejčí či Milan Peroutka. Nechyběly ani soutěže, které otestovaly pitný režim a večer to pak rozjela ABBA Revival, Šárka Kerolová, Piano and Sax Duo a na závěr energický Děda Mládek Illegal Band.
2: Mně se líbí pouť.
3: A co se ti nejvíc líbí na pouti?
2: Soutěže a tak ještě.
4: Líbí se mi nejvíc ty labutě.
5: No všechno se mi líbí. Jak si děti hrajou, jak mají radost toho. No vždyť je to pro děti, že jo.
0: Novosedelská pouť přinesla přátelskou a zábavnou atmosféru, kterou si návštěvníci náležitě užili. V Novém Sedle se toho ovšem dá zažít mnohem více, ať už jsou to divadelní zájezdy do Karlovarského divadla nebo třeba závody na pump tracku.
6: U Hornického muzea tady byla akce vaření gulášů, což se setkalo s velkou odezvou od lidí. No a připravujeme třeba 8. 9. srpna na Velký Aně zase tradiční koupání na Velký Aně, závody na Velký Aně, prostě takovou tu akci Velká Ana.
0: Z Nového Sedla pro televizi ZAK František Šimánek.
7: Plzeňský kraj zažil začátkem června doslova vesmírnou invazi. Do několika měst v regionu postupně zavítá v rámci unikátní roučou Spacebus 18-metrový mobilní raketoplán.
8: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pouť po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
9: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze 4 oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
8: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
10: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme. Takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
8: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
9: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
8: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
11: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
12: Zajímavý, protože jo, i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se hodně užila.
13: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze Země.
8: Vzdělávací a popularizační akce Spacebus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
9: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Spacebusu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
8: Po dvou dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
7: Umělá inteligence, bezpečnost, ale také investice do startupů. Nejen tato témata se řešila na konferenci, která se v uplynulých dnech konala na Pražském hradě. Akce se účastnili nejen zástupci investorů, ale také technologických firem, veřejné správy i mezinárodního biznesu.
14: V prostorách Martinického paláce na Pražském hradě se uskutečnil další ročník technologické konference s názvem Innovations United. Akce, která byla zaměřená na inovátory a startupy, nabídla i letos program nabitý špičkovými investory a zajímavými prezentacemi.
15: Innovations United se zde na Pražském hradě v Martinském paláce organizuje již pátým rokem. A hlavní témata, která rezonují tímto ročníkem, tak jsou i témata, která vnímáme z řad biznisu i společnosti, jsou důležitá. Je to jak téma umělé inteligence, komunikace, jak umělá inteligence bude zasahovat do formy komunikace, obrana, defense, zdravotnictví, potažmo kybernetická bezpečnost a měli jsme možnost vidět i 5 zajímavých startupů, které soutěžily o 1 milion euro.
14: Na konferenci dorazili přední čeští, ale i zahraniční podnikatelé, kterých je rok od roku více.
15: Za co jsem moc rád, tak že se nám každý rok daří ty každý ročník zlepšovat a máme čím dál větší audienci i ze zahraničí, takže například moderátorka Stacey Quackenbush, která je moderátorkou celé Innovations United, tak přiletěla ze Spojených států, z New Jersey, kde sama pracuje na vlastním startupu a sleduje nás už další dobu v onlineu, chtěla se připojit, takže dorazila. Mimo Stacey, tak tady máme zástupy zajímavých řečníků třeba z Asie, z Invest Hong Kong, Kima Zítlaua, máme tady i zahraničního a Andreje Petrenau a spousty dalších.
14: Z řad českých podnikatelů zde vystoupil například Michal Ilich se startupem vyvíjejícím letadlo s kolmým startem. Účastníci konference se ale mohli dozvědět také to, jak lze ochránit fyzické umění nebo se dozvědět více o humanizaci digitální komunikace.
16: My vyvíjíme letadlo s kolmým startem, to znamená něco, co kombinuje výhody vrtulníku, že vzlítne kolmo a potom překlopí všech těch 8 vrtulí a letí s efektivitou a rychlostí běžného letadla. Tohle letadlo je připravené na použití takzvaného udržitelného leteckého paliva. To znamená paliva, který je vyrobený z biologických zdrojů.
17: Dnes jsme tady s jedním z našich projektů, což je Digital Art Trade. Snažíme se vytvořit systém, který bude mít možnost vytvořit digitální dvojče pro fyzické umění v reálném světě. Pro autory to znamená ochranu jejich díla, možnost zaznamenání hodnoty díla, uložení dokumentace o prodeji, ochránění autorských i vlastnických práv a případně i pro sběratele, muzea nebo velké aukční domy jsme schopni tyto informace předávat dál, tak, aby se celý trh ztransparentnil.
18: Jeden z klíčových prvků vztahu mezi lidma je to, že má nějaký průběh. Je to nějaká cesta. Cesta, která začíná se známením, končí přes, nebo probíhá přes vytváření důvěry, vztahu, až třeba potom, že mi někdo něco prodá. A vlastně my jsme se naučili, nebo my jsme vytvořili si řešení, který umí vytvářet takové cesty v digitálních kanálech, a umíme to ve scaleu milionu klientů, který může mít každý svůj vlastní individuální stezku.
14: Konferenci si nenechali ujít ani zástupci vlády.
19: AI už je automatickou součástí nejenom české ekonomiky a tak jako jsme kdysi přistupovali k zavádění nových informačních systémů a v nějaké míře jsme v nějakém čase postupně zavedli, tak to též nás bude čekat s umělou inteligencí. Teď je jenom otázka, jak budeme rychlí a jak toho využijeme ve smyslu získání konkurenční výhody na úrovni průmyslu, případně v oblasti bezpečnosti, zdravotnictví. Považujeme za naprosto zásadní, abychom zde i v regionech měli dostatečně robustní infrastrukturu, anebo alespoň takovou, která bude sloužit pro ty, kteří v oblasti AI chtějí cokoliv činit, ať už chtějí programovat nebo jenom využívat.
14: Návštěvníci, kterých dorazilo přes 300, mohli během konference ochutnat kávu nebo vína z rodinného vinařství v Rakvicích. Celá akce, jejímž mediálním partnerem byla celoplošná sítě regionálních televizí Regio TV 1, byla pak zakončena večerním Venture Club Disrupt Awards. Z Martinického paláce Lenka Prokšová.
7: Město Veselí nad Moravou nechalo vysadit 7,5 tisíce stromů a keřů. Vytvořilo tak krajinný prvek, který pomůže zadržovat vodu v krajině. Jde přitom jen o první etapu. Konečným cílem je vysazení 16 tisíc kusů dřevin.
20: Lokality U Močárů a Záklinky leží podél cesty z Veselí nad Moravou na Kozojítky. Rozsáhlé zemědělské lány tu nově přerušil pás stromů různé velikosti, keřů a travin. Město tu totiž realizovalo první etapu takzvaného územního systému ekologické stability. Ten má za cíl bojovat proti půdní erozi spojené s globálním oteplováním a nevhodným hospodařením v krajině.
21: V první etapě realizace úse z prvku ve Veselí nad Mravou jsme na ploše 8,5 hektaru vysadili přes 4 tisíce odrostků, 350 alejových stromů a přes 2800 keřů. Současně jsme založili 8 hektarů luk. Kromě té realizace máme v rámci smlouvy ještě 3 letu následnou péči a 3 leta následná péči se znamená, že se budeme o ty podesty starat tak, aby po 3 letech jsme to předali objednateli v plně zapojeném stavu a životoschopném stavu, ať můžou krajinné prvky plnit svou funkci.
20: Vysázeny tak byly například lípy, duby, javory či břízy, ale také brsleny, dříny, hlohy či ptačí zob. Pás zeleně pomůže zadržovat vodu v krajině, nabídne životní prostor hmyzu a úkryt živočichům. Navíc, až budou stromy dostatečně velké, aby je neohrožoval okus zvěří, odstraní se oplocenka, která je chrání a lokalita se otevře i pro obyvatele města. Veselí nad Moravou ale s ochranou krajiny ve svém katastru teprve začíná.
22: Dneska se předává dílo, které zahrnuje první etapu z celkového množství 3 etap takzvaného územního systému ekologické stability. Ta plocha je poměrně rozsáhlá, protože se jedná o 30 hektarů a v rámci všech 3 etap bude na území našeho města vysazeno téměř 16 000 stromů a keřů. A samozřejmě je důležité vždycky financování celé této akce, která je poměrně náročná, to jak z pohledu zadávacího řízení, tak samozřejmě z pohledu realizace a následné péče, že vlastně dohromady se jedná o téměř 60 milionů korun, které do těchto 30 hektarů je investováno.
20: Veškeré finanční prostředky na to získalo město z evropských fondů, konkrétně z operačního programu životního prostředí. Další lokalita, kde se bude sázet zeleň ve druhé etapě tohoto projektu, je u Radošova, ta třetí na pravé straně řeky Moravy směrem na Moravský Písek. Vše by mělo být hotovo na jaro 2027. Vznikne tak propojená síť krajinných prvků, která pomůže se zadržováním vody v krajině, podpoří biodiverzitu, ochrání půdu a zlepší životní prostředí v okolí Veselí nad Moravou.
7: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Ne všechny třídy vedou do školy. Některé vedou světem. A právě na jednu takovou cestu se vydáme i dnes. Čekají nás místa známá i zapomenutá, příběhy ukryté v krajině, památkách i mezi lidmi. Stačí jen zpomalit, rozhlédnout se kolem sebe a nechat se překvapit tím, co všechno můžeme objevit. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou do Brna. To totiž není jen městem moderní architektury a živé kultury. Je také místem, kde se po staletí setkávaly různé národy, tradice a náboženství. Právě tuto rozmanitost představuje projekt Brno a jeho chrámy, který od 15. června do 15. září zve návštěvníky k objevování nejvýznamnějších sakrálních památek jihomoravské metropole. Ve vybraných kostelech, chrámech a dalších místech duchovního života budou připraveni průvodci, kteří zdarma představí jejich historii, architekturu i současný význam. Více informací o akci najdete na portále Kudy z nudy. Na úpatí nejvyšší hory Blanského lesa leží jihočeská obec Holubov, která je pro mnoho turistů výchozím bodem k jednomu z nejkrásnějších výletů v regionu. Právě odtud se totiž vydáme na vrchol Kleti, hory, která už po generace láká návštěvníky svými výhledy, rozhlednou i jedinečnou atmosférou. Klet je se svými 1084 metry nejvyšším vrcholem Blanského lesa a za jasného počasí nabízí panoramatické pohledy na Šumavu, Hradské hory i Českobudějovickou pánev. Čeká nás cesta krajinou, která patří k nejkrásnějším v jižních Čechách.
1: Pro milovníky pohybu a přírodních krás je Holubov ideální místo pro aktivní odpočinek. Nachází se jen 15 kilometrů od Českého Krumlova, obklopený chráněnou krajinou oblastí Blanský les. Pro svou polohu nabízí atraktivní turistické cíle. V toulkách s kamerou jsme se do malebné obce Podkletí vypravili i my. Do Holubova se dostanete pohodlnou cestou vlakem ze všech koutů našeho kraje. Vypravit se odtud můžete pěšky hned na několik turisty vyhledávaných míst, třeba na romantickou zříceninu hradu Dívčí kámen. V jeho šťastné blízkosti najdete i keltské opidum. Vzniklo kolem roku 60 před naším letopočtem na území o rozloze asi 26 hektarů. My jsme se tentokrát vydali na nejvyšší horu Blanského lesa, která dosahuje výšky 1083 metrů. Vyveze vás tam sedačková lanovka, jejíž vlastníkem je obec Holubov.
2: Pokud se rozhodnete přijet pod horu Kleť svým autem, pohodlně zaparkovat můžete na místním parkovišti. Jakou má kapacitu?
3: Parkoviště má kapacitu zhruba 120 míst plus dvě místa pro nabíjení elektrovozidel.
2: Prvotní energii si mohou návštěvníci dodat i v tomto občerstvení. Jaké dobroty si tu mohou dopřát?
3: Pivo, limonádu, párek v rohlíku, zmrzlinu, káva, čaj.
1: Lanovka upoutá svým retro stylem, jak by taky ne. Provoz tu byl zahájen 1. července 1961 a jde o druhou nejstarší lanovku v Čechách. Od té doby spolehlivě připravila už více než 3 miliony turistů. Trať lanové dráhy tvoří nekonečné dopravní lano, které je vedeno pomocí kladek v kladkových bateriích.
3: Lanovka má 100 sedaček a dlouhá je 1700 metrů. Jízda nahoru trvá zhruba 15-20 minut. Samozřejmě každodenní údržbu vyžaduje. Jsou různé pravidelné prohlídky kvůli bezpečnosti a v současné době máme 3 stále zaměstnance plus 4 brigádníky, ale jak už to bývá, samozřejmě scháníme jak nové zaměstnance, tak brigádníky, takže kdo by měl zájem, může se o tuto práci ucházet.
1: My už se přesouváme na jednu ze žlutých single sedaček. Dozvídáme se, že kromě batohů si tu hravě poradí i s přepravou kol, elektrokol, lyží nebo dětských kočárků. Doporučujeme si raději dopředu zjistit otevírací dobu a jízdní řád.
3: Pravidelný provoz je červenec, srpen, září, v zimě svátky vánoční a jinak soboty, neděle a svátky.
2: Teďka od června nebo potažmo od července se bude provozní doba nějak upravovat?
3: Bude zahájen každodenní provoz od června do konce září.
1: Cesta plyne pomalu, ale jistě, a tak máme možnost pokochat se místní krajinou. Pod námi se to hemží výletníky, kteří upřednostňují výšlap na kleť po svých. Stezku lemují menší i větší kameny. I ty stojí za pozornost. Podle pověsti je totiž pod největším z nich ukrytý poklad. Z vrcholu kleti se za pěkného počasí nabízí rozhled do všech světových stran, na Šumavu, Budějovickou Pánev, a při dobré viditelnosti dohlédnete až k vrcholkům alpských velikánů. V létě to můžete zažít i zajímavé prohlídky astronomické observatoře. Výhledy z nejstarší kamenné rozhledny v Čechách rozhodně stojí za trochu námahy. Vyhlídkovou věž se 110 schody nechal v roce 1825 vybudovat kníže a vévoda krumlovský Josef II. Ze Schwarzenbergu. 4 století od jejího vzniku letos připomene velkolepá oslava, kterou pořadatelé chystají už 4. července při západu slunce.
2: Počasí na kleti je nestálé a je lepší si do batohu přivalit teplé oblečení. A to i pro případ, že se rozhodnete půjčit koloběžku, která vám zajistí adrenalinový zážitek.
4: Zákazníkům nabízíme 3 trasy do Krásetína, odkud vede i lanovka nahoru na kleť, do Zlaté Koruny nebo do Českého Krumlova. Všechny trasy jsou podobně dlouhé, je to rozdíl asi 0,5 kilometru mezi nimi.
2: Musí se turista nějakým způsobem připravit, vzít si třeba přilbu?
4: Přilba do 18 je povinná, jinak nic zvláštního nepotřebujete. Projdete rychlým školením, jak se koloběžka ovládá, vysvětlením trasy, nějakých nebezpečných úseků a jste připraveni jet.
2: Pro koho je ta cesta vhodná? Od jaké věkové hranice ji nabízíte?
4: Je to většinou třeba od 8 let, tak se doporučuje. Můžou to jezdit i menší děti a můžou jezdit vlastně i, že jeden z rodičů je vzadu a to dítě je před ním a drží se a jede s ním. Od 8 let pak už můžou jezdit děti sami, máme i speciální malé koloběžky.
2: Na kolik tenhle ten zážitek vyjde?
4: Koloběžka pro dospělého stojí 240 korun.
1: Pokud se vydáte na zpáteční cestu z kletě do Krásetína, určitě se zastavte u místní holubovské kaple na Petrově Hůrce, která je zasvěcena svaté Anežce České. Postavena byla z iniciativy bývalého starosty Jaroslava Fraňka. Pro zdejší obyvatele se stala místem k relaxaci a uklidnění v dnešní uspěchané době. Bohatou historií se může pochlubit místní základní a mateřská škola, která se se svou podobou v kamenném hávu vymyká běžným vzdělávacím zařízením. Učit se zde začalo už v roce 1893. Hospodářské oživení přinesl obci závod Artipa, který vybudoval František Sklář ze staré železárny v roce 1946. Velká modernizace pak nastala po roce 1980. Současný majitel, společnost Graf Obal Skalica, zaměstnává stovky obyvatel z Holubova a okolí. Zajímavostí je tu ale daleko více. Ať už máte rádi historii, kulturu nebo přírodu, každý si tu přijde na své.
0: Na první pohled vypadá jako běžná vlaková souprava. Uvnitř se ale ukrývá unikátní multimediální projekt, který silnou a interaktivní formou upozorňuje na rizika závislostí a nebezpečí špatných životních rozhodnutí. 6 vagónů, 4 kinosály a 8 interaktivních místností tvoří jedinečný zážitkový program pro školy i širokou veřejnost. Revolution Train bude od 8. do 19. června putovat po České republice a zastaví například v Mikulově, Břeclavi, Hustopečích, Moravském Krumlově, Pacově, Veselí nad Lužnicí, Klatovech nebo v pražských Horních Počernicích. Počasí už láká i k venkovnímu sportování a proto se Česká Třebová na několik dní promění v jedno velké sportoviště. Od 15. do 19. června se zde uskuteční už 28. ročník oblíbeného týdne sportu, který nabídne pestrý program pro děti, školy, rodiny i aktivní sportovce. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet desítky sportovních disciplín. Od atletiky, volejbalu a stolního tenisu až po orientační běh, lezení na horolezecké stěně nebo netradiční soutěže. Chybět nebude ani populární závod o železného kohouta, který prověří všestrannost závodníků v několika disciplínách. Každý den navíc doplní kulturní program, hudba a setkání sportovních klubů. V malebném městysi Levín v Českém středohoří se už po staletí předává jedno výjimečné řemeslo z generace na generaci – hrnčířství. Právě tady totiž tradice výroby keramiky nikdy úplně nezanikla a její historie sahá více než 600 let do minulosti. Dnes v Levíně působí několik keramických dílen, kde návštěvníci mohou nahlédnout pod ruce zkušeným keramikům, sledovat vznik originálních výrobků nebo si práci s hlínou sami vyzkoušet. My se teď podíváme do jedné z místních hrnčířských dílen a zjistíme, proč si toto tradiční řemeslo získává oblibu i v dnešní uspěchané době.
5: Jedno z nejvýznamnějších středisek keramické výroby nejen v Čechách, ale i ve střední Evropě, přesně to byl Levín. Hrnčířské dílny tady byly už před 600 lety a v tradici tady pokračují i dnes.
6: My jsme v podstatě do Levína přišli v roce 2012 a strašně se nám tady zalíbilo a rozhodli jsme se tady uspořádat keramické sympozium. To bylo v roce 2013 a postupně ta tradice vlastně pokračovala.
5: Magdalena Brožová a Alena Šumová si v Levíně zařídili vlastní hrnčírny. V téhle dílně tvořili celé generace levínských hrnčířů.
6: Mě a moji kolegyni jsem přitáhl akademický malíř Zdislav Hercík, který tady vlastně v tomhletom objektu žil a tvořil. A my jinak pocházíme od Mníšku pod Brdy, takže jsme se sem vlastně přijeli podívat, kde žil a postupně se nám tady zalíbilo. Samozřejmě, že jsme objevili i tu bohatou historii, že tady těch 600 let se dělala keramika, že tu byly i ložiska kvalitního jílu.
5: Dnes už si hlínu na tvoření musí keramičky kupovat v obchodě. Přesto je pro ně místo s tak bohatou historií velkou inspirací. Autentickou hrnčírnu a jejich práci jezdí obdivovat i lidé ze zahraničí.
6: Jeden z největších úspěchů je zprovoznění tady historické dvoupatrové pece z roku 42, která tady v domě je. Takže to považuji za obrovský úspěch, že se to podařilo a my v té peci jednou za dva roky pálíme z nostalgie se skupinkou kolegů. Takže udržujeme vlastně život v té poslední nejstarší levínské peci, co se tady zachovala.
5: Do konce roku v Levíně chystají ještě několik akcí.
7: V letošním roce chystáme ještě otevřené dílny, všechny čtyři, co tady v Levíně máme. Ty budou 2. a 3. prosince. Je to o tom, že lidi přijdou, projdou si dílny, můžou si někde něco vyzkoušet, nakoupit si samozřejmě, popovídat, je to taková domácí akce. A za týden na to 9. prosince máme adventní jarmark. Na to se všichni moc těšíme, protože to je taková srdcovka. Samozřejmě stánky s drobnostma, dárkama, hodně keramiky, to je jasný.
5: Ochutnat budete moci i občerstvení z lokálních surovin. Na programu nebude chybět ani koncert sboru z Děčína nebo dílny pro děti. Pro televizi Ústeckého kraje připravila Klára Typanová.
0: Fialová pole, omamná vůně a atmosféra, která připomíná jich Francie. Takový je levandulový statek v Bezděkově, který v období hlavního květu zve návštěvníky na speciální komentované prohlídky. Od 15. června do 15. července se zde mohou zájemci podívat nejen mezi rozkvetlé záhony, ale také do zákulisí pěstování a zpracování levandule. Nahlédnout do foliovníků se sazenicemi, sušárny, destilérie i dalších míst, kam se běžně návštěvníci nedostanou. Hradec Králové ukrývá místo, které potěší všechny milovníky květin. Od 13. do 28. června se zde návštěvníkům otevře jediné mezinárodní soutěžní rozárium svého druhu ve střední a východní Evropě. A to v době, kdy jsou růže v plném květu a předvádějí svou největší krásu. Na záhonech rozária rozkvétá více než 1000 keřů a přes 200 odrůd růží z celé Evropy. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejnovější šlechtitelské novinky, vítězné odrůdy oceněné titulem Zlatá růže města Hradec Králové i růži nesoucí jméno oblíbené herečky Libuše Šafránkové. Americký spisovatel Henry Miller kdysi řekl, skutečným cílem cest není nové místo, ale nový pohled. Doufám, že vám dnešní putování přineslo právě takový pohled na místa známá i méně známá, na krajinu, historii i příběhy, které nás obklopují. A děkuji, že jste cestovali s námi. Těším se na vás opět příště u pořadu Putování v regionech, kde budeme společně objevovat další zajímavá místa naší země i za jejími hranicemi.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Nový český miliardář, který vyhrál neuvěřitelných 2,5 miliardy v loterii, už má své peníze na účtu. Ten bude mít asi nových kamarádů. No, pojďme nezávidět a přát mu to. Krásná historická auta i nejmodernější supersporty udělali radost malým i velkým nadšencům, kteří se přišli podívat na sraz na pražském Černém mostě.
1: Americké koráby, britské limuzíny, italské supersporty i vzácné veterány. Právě pestrá přehlídka automobilů přilákala do parku Učeňku návštěvníky všech generací. Městská část podpořila akci například zvýhodněným občerstvením nebo jízdami historickými vozy zdarma pro obyvatele Prahy 14, kteří dorazili s kuponem z radničního časopisu 14.
2: A nám se poslední dobou hodně daří i díky téhleté akci ukázat, že lze udělat takovouhle velkou akci pro celou Prahu i výhodnou pro obyvatele městské části, na které se koná. Podařilo se nám vyjednat různé bonusy, slevy, výhody, možnosti využití, které ostatní neplatící návštěvníci nemají právě pro obyvatele městské části. A myslím si, že to je dostatečný přínos pro to, abychom si to příště zopakovali.
3: A je to o tom, že jsme se tady sešli s našimi krásnými vozy a máme tady společnost těch nejluxusnějších a nejhezčích vozů, které vlastně může být, takže začínáme Rolls-Roycem přes Ferrari, Lexus, Lamborghini, Porsche a tak dále. A v současné době si myslím, že jich je tak přes 250 aut je tady určitě. Tady máme skákací hrad, který je za námi, máme tady historický autobus Škoda 706 RTO, v kterém se můžou návštěvníci zadarmo svést. Máme tady koně, které vozí děti, máme tady cukrárnu, máme tady food truck se zajímavým jídlem, tetování, malování na obličej, prostě je tady toho spoustu i pro děti a dospělé.
4: Tímhle Jaguarem F-Type. Speciální edice, to je 60 kusů vyrobených na světě k výročí výroby E-Typeu legendárního. A tohle ještě takový jako speciální, že ještě je tak vyladěný, že je to asi nejvýkonnější Jaguar široko daleko, to znamená ve střední Evropě, řekněme.
5: Je to Bentley Mulsanne. Vlastně původní první generace Bentley Mulsanne, která vznikla na začátku 80. let a byla vyráběna až do roku 85.
6: Určitě tady ta zelená Corvette.
7: Chtěl bys si třeba v budoucnu někdy koupit?
6: Kdybych na to měl peníze, tak určitě.
7: Co kámo, jaký auto se líbilo dneska nejvíc tobě?
8: Mně se tady zatím nejvíc líbí tady ta zelená Corvette. Nevím, jestli na ní budu mít prachy.
1: Classic Cruising tak i letos přivedl na Černý most stovky návštěvníků, kteří si mohli zblízka prohlédnout automobily, které běžně na českých silnicích nepotkají. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: U pojízdných krasavců ještě zůstaneme. Tentokrát vám představíme historické vozy, které jsou nově ozdobou sbírky ostravského dopravního podniku.
9: Takhle vypadala slavná tramvaj Tatra T3 na jaře v roce 2024, když začínala její renovace v dílnách dopravního podniku Ostrava. A takhle vypadá dnes. Při renovaci byla uvedena do stavu z roku 1970, kdy začala v Ostravě vozit cestující.
10: Problém byl určitě zehnat některé ty původní prvky, původní materiály, konkrétně třeba obložení bočnic, jo, ty umakarty se nevyrábějí, nevyrábějí se ty tapety, které jsou kolem těch oken.
11: To fakt bylo několik let jako usilovné práce našich lidí, renovační firmy, a já ale věřím, že všichni jako to ocení, protože je vidět, že každý šroubek je i natočený správným směrem.
9: Druhým zrestaurovaným unikátem je autobus Škoda 706 RO. Ten byl uveden do stavu kolem roku 1962.
12: Za mě nejdůležitější je to, že se přenáší ty dovednosti, ta erudice, tady těch starších pánů, kteří vlastně ty dovednosti mají a vlastně předávají je těm mladším, té generaci, která vlastně by mohla v té práci pokračovat.
9: Dopravní podnik má ve své sbírce celkem 55 historických vozidel. Uschovaná jsou v depozitáři v Martinově a řada z nich je pojízdných a jsou oblíbenou atraktivitou na různých akcích pro veřejnost. Tomáš Kořistka, Televize Polar.
0: Věděli jste, že první knížka v českých zemích byla vytištěna v Plzni? Významnou událost, ke které došlo přesně před 550 lety, připomíná kniha a také výstava v Maashausu Plzeňské radnice. Právě Maashaus hostí až do konce června výstavu o knihtisku, prvopočátcích, ale i o postupném vývoji a tradici tohoto řemesla na západě Čech.
13: Myšlenkou naší této výstavy je, aby se vědělo, kdy byl vynalezen knihtisk, kdo ho vynalezl, Gutenberg v Mohuči, a že 25 let po vynalezení knihtisku již se knihtiskem tisklo v Plzni. To je to zásadní a k tomu jsme vydali tu knihu 1476, poprvé se tisklo v Plzni, kde je zmapovaná celá historie.
0: Součástí vernisáže byl i křest knihy mapující historii knihtisku v Plzni, kterou vydalo a vytisklo nakladatelství NAVA. Jak moc náročné bylo dát dohromady všechny informace z dob nedávných i z hluboké minulosti?
14: U spoustě tiskáren se v archívech nenašlo vůbec nic. A tak jsme museli pamětníky hledat. Prostě jakýkoliv zdroj informací byl cenný. S knížkami je vždycky práce zajímavá.
0: Při slavnostním zahájení výstavy byly k vidění i velmi vzácné originály prvních tisků, které mají nevyčíslitelnou hodnotu a tak je po celou dobu střežila dvojice hlídačů.
13: Můžeme vidět originál knih 15. století, ale originál té první knihy, která se tu vytiskla, to znamená Statuta Arnošta z Pardubic, bohužel jsou tři exempláře, dvě jsou v Čechách, v Národní knihovně, a jedna kniha se nám zatoulala do Washingtonského kapitolu, do knihovny Senátu.
0: Jedním z kmotrů knihy o plzeňské historii tiskařství byl radní Plzeňského kraje Libor Picka, kterého zaujala neuvěřitelná kvalita práce někdejších mistrů.
15: Ten originál, ten vypadá, kdyby byl tištěný včera. Nic se nemění, krásná, ostrá písmenka, vazba, sešito, prostě nádherná záležitost. No a to vše ostatní, něco je popsáno v knize, něco se můžete podívat. A myslím si, že to svědčí o tom, že Plzeň a Plzeňský kraj jsou a i nadále budou na čele toho dění v České republice.
0: Výstava o historii knihtisku je v Maashausu Plzeňské radnice na náměstí Republiky přístupná denně, a to zcela zdarma až do konce měsíce. Jonáš Novotný, televize ZAK. Ikonická americká zpěvačka, která byla modlou i slavného Michaela Jacksona, přijede poprvé do České republiky. Jak moc náročné je zařídit koncert hvězdy velikosti Diany Ross? To nám popsali zástupci pořadatelského týmu. Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
16: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
17: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
17: Tak bychom se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
17: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. Hmm. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně, a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně, a vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tedy takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit, a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl, a myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, taky přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku.
0: Hmm. Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí, a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký Metal Fest, takže tradičně je to místo, které je plné, a jí se líbilo přímo tohle místo, je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
17: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině ji přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat, aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku, a zpívají to v jejich letech naprosto perfektně, zpívá naživo, a zároveň ta show je nádherná.
16: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška. Co vy máte společného s tím koncertem?
18: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadaci Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný, kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška a tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to, myslím, opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
16: Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
17: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
16: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
17: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevře 4 tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotíně chystá celý český show business, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
16: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
17: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
16: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni, v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
18: My děkujeme za pozvání.
17: Děkujeme za pozvání.
16: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Připomenu, že dlouhá léta vybydlený objekt v Reslově ulici v centru Plzně prochází od listopadu 2025 velkou rekonstrukcí a teď v pondělí se část budovy nečekaně sesunula. Nikomu z dělníků se naštěstí nic nestalo.
1: V odpoledních hodinách došlo při rekonstrukci objektu Reslova 13 k zřícení jeho části. Asi to nejhlavnější je, že nedošlo vlastně ke zranění osob ani ke škodě na okolních objektech. V současné době se pracuje na statickém zajištění vlastně toho zbourané části.
0: Stropy, které se probořily a strhly i štítovou zeď ve vnitrobloku, byly už původně určeny k demolici, takže škody jsou vlastně minimální. Hlavním úkolem teď je stavbu zabezpečit, aby neohrožovala okolí a dělníky.
1: Až dojde ke statickému zajištění, což bude spočívat hlavně k bourání štítové stěny, tak aby nespadla na sousední objekt, bude vyklizená suť a dojde k novému technologickému postupu, který povede k tomu, aby dílo vlastně bylo zdárně dokončeno a vznikly nové byty a všechno bylo zase v pořádku.
0: Během úterý prozkoumali celý objekt statici a další odborníci, kteří teď mají určit, jaký by měl být postup prací a co se v původním projektu rekonstrukce bude muset změnit.
2: Prioritní je bezpečnost. Nejdůležitější je, že nebyla způsobena žádná škoda na zdraví, že se nikomu nic nestalo. Stejně tak nebyla způsobena ani škoda na cizím majetku. Co se týče stavby samotné, v Reslově 13, ta byla již v minulém roce předána zhotoviteli stavby, tedy stavební firmě, a ta je pro tyto případy pojištěna.
0: Z bezpečnostních důvodů budou další práce probíhat především z jeřábu, aby dělníci nebyli ohroženi. Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Prosluněné počasí přilákalo do malebného městského parku v Novém Sedle celé rodiny i jednotlivce.
4: My jsme začali už ráno, kdy tady byl takový malý dětský den, kdy to jsme se starali o děti a poté jsme přešli o 2 hodiny, jsme zahájili tu klasickou novosedelskou pouť, která je především o té kultuře, takže spousta umělců, uměleckých vystoupení. Ale co bylo takým tím hlavním tahákem, byly vystoupení našich dětí ze školek, ze školy, z umělecké školy.
3: Vystoupení dětí i místní mladé kapely si jednoznačně získalo srdce diváků a skvěle završilo dětské dopoledne, kdy byly pro děti připraveny nejrůznější zábavné soutěže a aktivity. Nechyběla ani parková železnice nebo stanoviště místního spolku hornické historie.
5: My vlastně máme tady kousek dál vedle šachty, tam máme svoji hornickou expozici a sem jsme si přinesli jenom takovou raznici na mince, takže děti měli možnost vyrazit si pamětní minci s naším logem hornického spolku a erbem města Nové Sedlo.
3: Po vystoupení dětí pokračoval program na hlavním pódiu, kde vystoupili Václav Upír Krejčí či Milan Peroutka. Nechyběly ani soutěže, které otestovaly pitný režim a večer to pak rozjela ABBA Revival, Šárka Kerolová, Piano and Sax Duo a na závěr energický Děda Mládek Illegal Band.
6: Mně se líbí pouť.
7: A co se ti nejvíc líbí na pouť?
6: Soutěže a tak ještě.
8: Líbí se mi nejvíc ty labutě.
9: No všechno se mi líbí. Jak si děti hrajou, jak mají radost toho. No vždyť je to pro děti, že jo.
3: Novosedelská pouť přinesla přátelskou a zábavnou atmosféru, kterou si návštěvníci náležitě užili. V Novém Sedle se toho ovšem dá zažít mnohem více, ať už jsou to divadelní zájezdy do Karlovarského divadla nebo třeba závody na pump tracku.
4: U Hornického muzea tady byla akce vaření gulášů, což se setkalo s velkou odezvou od lidí. No a připravujeme třeba 8. 9. srpna na Velký Aně zase tradiční koupání na Velký Aně, závody na Velký Aně, prostě takovou tu akci Velká Ana.
3: Z Nového Sedla pro televizi ZAK František Šimánek.
10: Rychlost, přesnost, soustředění a týmový duch. Božkovský ostrov v Plzni v sobotu 6. června nepatřil výletníkům, ale zhruba 80 mladých hasičů. Právě tady se konal už 6. ročník dětské soutěže v požárním sportu.
11: Je to rozděleno do věkových kategorií, přípravka, mladší žáci, starší žáci a dospělé, a děti nám dnes předvedou, co natrénovali. Je to o dynamice, rychlosti, pomáhání a hlavně závodíme fair play. Jednotky dobrovolných hasičů, máme 3 jednotky dobrovolných hasičů, celý rok podporujeme, spolupracujeme s nimi, je to výborný a jsem ráda, že je na obodě máme.
10: Své dovednosti zde ukázalo celkem 11 týmů z celé Plzně, z toho 3 v mladí.

0: nejmladší kategorii ve věku od 6 do 11 let a 8 starších ve věku do 15 let.
1: Tady bude probíhat štafeta dvojic, který si účastní 5 soutěžících, pak nás čekají požární útoky, to většinou děti nejvíc zajímá, jelikož prostě voda je voda.
0: Kromě sportovních výkonů jde ale hlavně o zábavu a přátelství. Na Božkovském ostrově panovala skvělá atmosféra.
2: Já tady mám hlavně kamarády, tady je požární sport, baví mě to a prostě je to zábava.
3: Hodně se učíme spolupráci a docela mě to baví, protože tady mám hodně kamarádů a setkáváme se často.
4: Práce s týmem a taky skvělý kolektiv. Je to i zábava.
0: Podporu mladých hasičů vnímá druhý plzeňský obvod jako velmi důležitou.
5: Oni si vychovávají své nástupce, své děti, které nebo cizí děti, které potom nám pomáhají. Takže jednotky dobrovolných hasičů jsou důležité mít a vychovávat mládež od mala.
0: Problémem, se kterým se sbory dobrovolných hasičů potýkají velmi často, je velká sportovní konkurence.
1: Fotbal je fotbal, co si řekneme. Je to někdy jako na vysoký úrovni, pak je to asi na nízký úrovni, že ty děti prostě většinou zajímá ten fotbal, než prostě ten požární sport, protože to není tak jako vidět v té televizi a tohleto. Myslím si, že to je jako jedna z důležitých věcí, co vlastně ty děti potřebují, jelikož vlastně potřebujeme doplňovat výjezdovou jednotku. Stává se nám, že některé ty děti potom doplní výjezdovou jednotku a potom jsou vlastně prospěšný pro město.
0: Ti nejlepší si z Božkovského ostrova odvezli poháry. Skutečnými vítězi jsou ale všichni, kteří nechali na dráze své srdce. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
6: Právě Maashaus hostí až do konce června výstavu o knihtisku, prvopočátcích, ale i o postupném vývoji a tradici tohoto řemesla na západě Čech.
7: Myšlenkou naší této výstavy je, aby se vědělo, kdy byl vynalezen knihtisk, kdo ho vynalezl, Gutenberg v Mohuči, a že 25 let po vynalezení knihtisku již se knihtiskem tisklo v Plzni. To je to zásadní a k tomu jsme vydali tu knihu 1476, poprvé se tisklo v Plzni, kde je zmapovaná celá historie.
6: Součástí vernisáže byl i křest knihy mapující historii knihtisku v Plzni, kterou vydalo a vytisklo nakladatelství Nava. Jak moc náročné bylo dát dohromady všechny informace z dob nedávných i z hluboké minulosti.
8: U spoustě tiskáren se v archívech nenašlo vůbec nic. A tak jsme museli pamětníky hledat, prostě jakýkoliv zdroj informací byl cenný. S knížkami je vždycky práce zajímavá.
6: Při slavnostním zahájení výstavy byly k vidění i velmi vzácné originály prvních tisků, které mají nevyčíslitelnou hodnotu a tak je po celou dobu střežila dvojice hlídačů.
7: Můžeme vidět originál knih 15. století, ale originál té první knihy, která se tu vytiskla, to znamená Statuta Arnošta z Pardubic, bohužel jsou tři exempláře, dvě jsou v Čechách, v Národní knihovně, a jedna kniha se nám zatoulala do Washingtonského kapitolu, do knihovny Senátu.
6: Jedním z kmotrů knihy o plzeňské historii tiskařství byl radní plzeňského kraje Libor Picka, kterého zaujala neuvěřitelná kvalita práce někdejších mistrů.
9: Ten originál, ten vypadá, kdyby byl tištěný včera. Nic se nemění, krásná, ostrá písmenka, vazba, sešito, prostě nádherná záležitost. No a to vše ostatní, něco je popsáno v knize, něco se můžete podívat a myslím si, že to svědčí o tom, že Plzeň a plzeňský kraj jsou a i nadále budou na čele toho dění v České republice.
6: Výstava o historii knihtisku je v Maashausu plzeňské radnice na náměstí Republiky přístupná denně, a to zcela zdarma až do konce měsíce. Jonáš Novotný, televize ZAK.
10: Obyvatelé města Stot na jižním Plzeňsku se dočkali výrazného usnadnění cest do práce, do škol i za zábavou. Pomůže jim v tom nová lávka přes řeku Radbuzu, která znamená zásadní zkratku a zároveň také bezpečnější spojení z jedné strany břehu na druhý.
11: Vyhýbáme se silnici 1/26, co znamená, že se cyklisti, chodci dostanou bezpečně mimo hlavní silnici, která je hodně frekventovaná, na druhou stranu řeky a dál můžou pokračovat buď směr Plzeň do Chotěšova nebo směr do Mažlice do Holíšova.
10: Například cesta z okraje města do Stotské nemocnice se zkrátí téměř o 2 kilometry.
12: Pro nás to znamená, že si můžeme zkrátit cestu z jednoho kouta města na druhej a hlavně je to pro bezpečnost velký přínos, protože doprava ve Stodě je strašná.
13: Je to úplně super pro cyklisty. Nemusíme jezdit po hlavní silnici, můžu vjet rovnou do Holíšova tady přes most. Super lévka.
14: Je to v

0: Parem nedaleký silniční most.
1: Volná šířka je 3 metry pro pěší, cyklisty i psy, dejme tomu. A chodíme tady po železobetonové mostovce, což třeba pro ty zvířata je určitě komfortní. Tato lávka unese plný dav lidí na vozovce, a nebo třeba obslužný 12-tunový vozidlo.
0: Stavba vyšla na 27 milionů korun, významnou část přitom pokryla dotace z evropských fondů a Plzeňského kraje. Pomoci má nejen místním při každodenních cestách, ale stane se také důležitým bodem na mapě pro turisty.
2: My jsme na silnici, vlastně na cyklotrase CT3, která se pořád buduje. V současné době jsme propojení tady od Lávky směr Chotěšov a v letošním roce vlastně budeme pokračovat na druhé straně Lávky směr Holíšov, kde bychom chtěli do konce roku vlastně tu propojku mít taky.
0: Z Plzně až na hranice s Německem by měli cyklisté pohodlně a bezpečně jezdit už příštím roce. Ze Stodu pro televizi ZAK Marie Osvaldová. Švédská heavy metalová legenda Sabaton je známá svými písněmi o vojenské historii a tancích. V úterý 2. června ale členové kapely vyměnili válečnou vřavu za plzeňskou zoologickou zahradu. Do západu české metropole totiž dorazili jako kmotři malého nosorožce Apua.
3: Za prvé byl opravdu roztomilý, mnohem větší, než jsem čekal, rostou rychle. Karel byla jasná volba kvůli českému leteckému maršálovi Karlu Janouškovi, o kterém zpíváme v naší písni Far from the Fame. A to nás napadlo jako první, kromě Perova návrhu, samozřejmě tank, ale mysleli jsme si, že české jméno je lepší.
0: Spojení drsných rockerů a kriticky ohroženého tlustokožce přitom není náhodné. Podle ředitele plzeňské zoo Jiřího Trávnička k sobě mají blíž, než se zdá.
4: Sabaton zpívá o válce a o nesmyslech války, tak mě napadlo, že německy se řekne Panzernashorn, čili pancerovaný jako nosorožec. A on i tak vypadá, má pancíř na sobě, 4 cm tlustou kůži, vypadá jak obrněný transportér, takže Panzernashorn byl cíleně vybraný pro Sabatony, protože jde dohromady s jejich tématama.
0: Apu Karel se narodil 23. listopadu loňského roku a daří se mu velmi dobře.
5: Od věku 4 měsíce přikusuje to samé, co jí samice manžula, to znamená jí trávu, seno, slámu a zeleninu a stále samozřejmě pije mateřské mléko.
0: Členové skupiny při své návštěvě nejprve nakrmili žirafy a pak si prohlédli svého kmotřence. Půlroční nosorožec je přitom překvapil svou velikostí. Váží už 350 kg, dospělý denně sní 150 kg potravy a mládě přibírá až 3 kg denně. Odpověď Joakima Brodéna na otázku, zda by si raději vybral žirafu nebo nosorožce, byla naprosto jasná.
3: Určitě žirafa.
0: Apu Karel je třetí mládě nosorožce indického, narozené v západu české metropoli. Místní zoo je jedinou ve střední Evropě, která tento druh chová. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Městský park v Novém Sedle na Sokolovsku ožil tradiční poutí. Zábavu a soutěže pro nejmenší večer vystřídala zábava pro ty větší. A hudba pod širým nebem přilákala řadu návštěvníků, kteří si společně užili příjemnou atmosféru.
1: Prosluněné počasí přilákalo do malebného městského parku v Novém Sedle celé rodiny i jednotlivce.
2: My jsme začali už ráno, kdy tady byl takový malý dětský den, kdy to jsme se starali o děti a poté jsme přešli o dvě hodiny, jsme zahájili tu klasickou novosedelskou pouť, která je především o té kultuře, takže spousta umělců, uměleckých vystoupení. Ale co bylo takým tím hlavním tahákem, byly vystoupení našich dětí ze školek, ze školy, z umělecké školy.
1: Vystoupení dětí i místní mladé kapely si jednoznačně získalo srdce diváků a skvěle završilo dětské dopoledne, kdy byly pro děti připraveny nejrůznější zábavné soutěže a aktivity. Nechyběla ani parková železnice nebo stanoviště místního spolku hornické historie.
3: My vlastně máme tady kousek dál, vedle šachty, tam máme svoji hornickou expozici a sem jsme si přinesli jenom takovou raznici na mince, takže děti měli možnost vyrazit si pamětní minci s naším logem hornického spolku a erbem města Nové Sedlo.
1: Po vystoupení dětí pokračoval program na hlavním pódiu, kde vystoupili Václav Upír Krejčí či Milan

0: Peroutka. Nechyběly ani soutěže, které otestovaly pitný režim. A večer to pak rozjela ABBA Revival, Šárka Kerolová, Piano and Sax Duo a na závěr energický Děda Mládek Illegal Band.
1: Mně se líbí pouť.
2: A co se ti nejvíc líbí na pouti?
1: Soutěže a tak ještě.
3: Líbí se mi nejvíc ty labutě.
4: No všechno se mi líbí. Jak si děti hrajou, jak mají radost z toho. No vždyť je to pro děti, že jo.
0: Novosedelská pouť přinesla přátelskou a zábavnou atmosféru, kterou si návštěvníci náležitě užili. V Novém Sedle se toho ovšem dá zažít mnohem více, ať už jsou to divadelní zájezdy do Karlovarského divadla nebo třeba závody na pump tracku.
5: U Hornického muzea tady byla akce vaření gulášů, což se setkalo s velkou odezvou od lidí. No a připravujeme třeba 8. 9. srpna na Velký Aně zase tradiční koupání na Velký Aně, závody na Velký Aně, prostě takovou tu akci Velká Ana.
0: Z Nového Sedla pro televizi ZAK František Šimánek.
6: Plzeňský kraj zažil začátkem června doslova vesmírnou invazi. Do několika měst v regionu postupně zavítá v rámci unikátní roučou Spacebus 18-metrový mobilní raketoplán.
7: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pouť po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
8: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze 4 oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
7: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
9: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme, takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
7: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
8: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
7: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
10: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
11: Zajímavý, protože jo, i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se hodně užila.
12: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze Země.
7: Vzdělávací a popularizační akce Spacebus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
8: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Spacebusu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
7: Po 2 dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
6: Umělá inteligence, bezpečnost, ale také investice do startupů. Nejen tato témata se řešila na konferenci, která se v uplynulých dnech konala na Pražském hradě. Akce se účastnili nejen zástupci investorů, ale také technologických firem, veřejné správy i mezinárodního biznesu.
13: V prostorách Martinického paláce na Pražském hradě se uskutečnil další ročník technologické konference s názvem Innovations United. Akce, která byla zaměřená na inovátory a startupy, nabídla i letos program

0: nabitý špičkovými investory a zajímavými prezentacemi.
1: Innovations United se zde na Pražském hradě v Martinském paláci organizuje již 5. rokem a hlavní témata, která rezonují tímto ročníkem, tak jsou i témata, která vnímáme z řad biznisu i společnosti, jsou důležitá. Je to jak téma umělé inteligence, komunikace, jak umělá inteligence bude zasahovat do formy komunikace, obrana, defense, zdravotnictví, potažmo kybernetická bezpečnost, a měli jsme možnost vidět i 5 zajímavých startupů, které soutěžili o 1 milion euro.
0: Na konferenci dorazili přední čeští, ale i zahraniční podnikatelé, kterých je rok od roku více.
1: Za co jsem moc rád, tak že se nám každý rok daří ty každý ročník zlepšovat a máme čím dál větší audienci i ze zahraničí. Takže například moderátorka Stacy Quackenbush, která je moderátorkou celé Innovations United, tak přiletěla ze Spojených států, z New Jersey, kde sama pracuje na vlastním startupu a sleduje nás už další dobu v onlineu, chtěla se připojit, takže dorazila. Mimo Stacy, tak tady máme za stopy zajímavých řečníků třeba z Asie, z Invest Hong Kong, Kima Zítlaua, máme tady i zahraničního a Andreje Petrenau a spousty dalších.
0: Z řad českých podnikatelů zde vystoupil například Michal Illich se startupem vyvíjejícím letadlo s kolmým startem. Účastníci konference se ale mohli dozvědět také to, jak lze ochránit fyzické umění, nebo se dozvědět více o humanizaci digitální komunikace.
2: My vyvíjíme letadlo s kolmým startem, to znamená něco, co kombinuje výhody vrtulníku, že vzlítne kolmo a potom překlopí všech těch 8 vrtulí a letí s efektivitou a rychlostí běžného letadla. Tohle letadlo je připravené na použití takzvaného udržitelného leteckého paliva. To znamená paliva, který je vyrobený z biologických zdrojů.
3: Dnes jsme tady s jedním z našich projektů, což je Digital Art Trade. Snažíme se vytvořit systém, který bude mít možnost vytvořit digitální dvojče pro fyzické umění v reálném světě. Pro autory to znamená ochranu jejich díla, možnost zaznamenání hodnoty díla, uložení dokumentace o prodeji, ochránění autorských i vlastnických práv a případně i pro sběratele, muzea nebo velké aukční domy jsme schopni tyto informace předávat dál, tak aby se celý trh ztransparentnil.
4: Jeden z klíčových prvků vztahu mezi lidma je to, že má nějaký průběh. Je to nějaká cesta. Cesta, která začíná se známením, končí přes, nebo probíhá přes vytváření důvěry, vztahu, až třeba potom, že mi někdo něco prodá. A vlastně my jsme se naučili, nebo my jsme vytvořili si řešení, který umí vytvářet takové cesty v digitálních kanálech, a umíme to ve scaleu milionu klientů, který může mít každý svůj vlastní individuální stezku.
0: Konferenci si nenechali ujít ani zástupci vlády.
5: AI už je automatickou součástí nejenom české ekonomiky, a tak jako jsme kdysi přistupovali k zavádění nových informačních systémů a v nějaké míře jsme v nějakém čase postupně zavedli, tak totéž nás bude čekat s umělou inteligencí. Teď jenom otázka, jak budeme rychlí a jak toho využijeme ve smyslu získání konkurenční výhody na úrovni průmyslu, případně v oblasti bezpečnosti, zdravotnictví. Považujeme za naprosto zásadní, abychom zde i v regionech měli dostatečně robustní infrastrukturu, anebo alespoň takovou, která bude sloužit pro ty, kteří v oblasti AI chtějí cokoliv činit, ať už chtějí programovat nebo jenom využívat.
0: Návštěvníci, kterých dorazilo přes 300, mohli během konference ochutnat kávu nebo vína z rodinného vinařství v Rakvicích. Celá akce, jejímž mediálním partnerem byla celoplošná sítě regionálních televizí Regio TV 1, byla pak zakončena večerním Venture Club Disrupt Awards. Z Martinického paláce Lenka Prokšová. Město Veselí nad Moravou nechalo vysadit 7,5 tisíce stromů a keřů. Vytvořilo tak krajinný prvek, který pomůže zadržovat vodu v krajině. Jde přitom jen o první etapu. Konečným cílem je vysazení 16 tisíc kusů dřevin.
6: Lokality u Močárů a Záklinky leží podél cesty z Veselí nad Moravou na Kozojítky. Rozsáhlé zemědělské lány tu nově přerušil pás stromů různé velikosti, keřů a travin. Město tu totiž realizovalo první etapu takzvaného územního systému ekologické stability. Ten má za cíl bojovat proti půdní erozi spojené s globálním oteplováním a nevhodným hospodařením v krajině.
7: V první etapě realizace úsez prvku ve Veselí nad Moravou jsme na ploše 8,5 hektaru vysadili přes 4 tisíce odrostků, 350 alejových stromů a přes 2800 keřů. Současně jsme založili 8 hektarů luk. Kromě té realizace máme v rámci smlouvy ještě 3 letou následnou péči a 3 leta následná péči se znamená, že se budeme o ty podesty starat tak, aby po 3 letech jsme to předali objednateli v plně zapojeném stavu a životoschopném stavu, ať můžou krajinné prvky plnit svou funkci.
6: Vysázeny tak byly například lípy, duby, javory či břízy, ale také brsleny, dříny, hlohy či ptačí zob. Pás zeleně pomůže zadržovat vodu v krajině, nabídne životní prostor hmyzu a úkryt živočichům. Navíc, až budou stromy dostatečně velké, aby je neohrožoval okus zvěří, odstraní se oplocenka, která je chrání a lokalita se otevře i pro obyvatele města. Veselí nad Moravou ale s ochranou krajiny ve svém katastru teprve začíná.
8: Dneska se předává dílo, které zahrnuje první etapu z celkového množství 3 etap takzvaného územního systému ekologické stability. Ta plocha je poměrně rozsáhlá, protože se jedná o 30 hektarů a v rámci všech 3 etap bude na území našeho města vysazeno téměř 16 000 stromů a keřů. A samozřejmě je důležité vždycky financování celé této akce, která je poměrně náročná, to jak z pohledu zadávacího řízení, tak samozřejmě z pohledu realizace a následné péče, že vlastně dohromady se jedná o téměř 60 milionů korun, které do těchto 30 hektarů je investováno.
6: Veškeré finanční prostředky na to získalo město z evropských fondů, konkrétně z operačního programu životního prostředí. Další lokalita, kde se bude sázet zeleň ve 2. etapě tohoto projektu, je u Radošova, ta 3. na pravé straně řeky Moravy směrem na Moravský Písek. Vše by mělo být hotovo na jaro 2027. Vznikne tak propojená síť krajinných prvků, která pomůže se zadržováním vody v krajině, podpoří biodiverzitu, ochrání půdu a zlepší životní prostředí v okolí Veselí nad Moravou.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Ne všechny třídy vedou do školy. Některé vedou světem. A právě na jednu takovou cestu se vydáme i dnes. Čekají nás místa známá i zapomenutá, příběhy ukryté v krajině, památkách i mezi lidmi. Stačí jen zpomalit, rozhlédnout se kolem sebe a nechat se překvapit tím, co všechno můžeme objevit. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou do Brna. To totiž není jen městem moderní architektury a živé kultury. Je také místem, kde se po staletí setkávaly různé národy, tradice a náboženství. Právě tuto rozmanitost představuje projekt Brno a jeho chrámy, který od 15. června do 15. září zve návštěvníky k objevování nejvýznamnějších sakrálních památek jihomoravské metropole. Ve vybraných kostelech, chrámech a dalších místech duchovního života budou připraveni průvodci, kteří zdarma představí jejich historii, architekturu i současný význam. Více informací o akci najdete na portále Kudy z nudy. Na úpatí nejvyšší hory Blanského lesa leží jihočeská obec Holubov, která je pro mnoho turistů výchozím bodem k jednomu z nejkrásnějších výletů v regionu. Právě odtud se totiž vydáme na vrchol Kleti, hory, která už po generace láká návštěvníky svými výhledy, rozhlednou i jedinečnou atmosférou. Klet je se svými 1084 metry nejvyšším vrcholem Blanského lesa a za jasného počasí nabízí panoramatické pohledy na Šumavu, Hradské hory i Českobudějovickou pánev. Čeká nás cesta krajinou, která patří k nejkrásnějším v jižních Čechách.
1: Pro milovníky pohybu a přírodních krás je Holubov ideální místo pro aktivní odpočinek. Nachází se jen 15 kilometrů od Českého Krumlova, obklopený chráněnou krajinou oblastí Blanský les. Pro svou polohu nabízí atraktivní turistické cíle. V toulkách s kamerou jsme se do malebné obce Podkletí vypravili i my. Do Holubova se dostanete pohodlnou cestou vlakem ze všech koutů našeho kraje. Vypravit se odtud můžete pěšky hned na několik turisty vyhledávaných míst, třeba na romantickou zříceninu hradu Dívčí kámen. V jeho šťastné blízkosti najdete i keltské opidum. Vzniklo kolem roku 60 před naším letopočtem na území o rozloze asi 26 hektarů. My jsme se tentokrát vydali na nejvyšší horu Blanského lesa, která dosahuje výšky 1083 metrů. Vyveze vás tam sedačková lanovka, jejíž vlastníkem je obec Holubov.
2: Pokud se rozhodnete přijet pod horu Kleť svým autem, pohodlně zaparkovat můžete na místním parkovišti. Jakou má kapacitu?
3: Parkoviště má kapacitu zhruba 120 míst plus dvě místa pro nabíjení elektrovozidel.
2: Prvotní energii si mohou návštěvníci dodat i v tomto občerstvení. Jaké dobroty si tu mohou dopřát?
3: Pivo, limonádu, párek v rohlíku, zmrzlinu, káva, čaj.
1: Lanovka upoutá svým retro stylem, jak by taky ne. Provoz tu byl zahájen 1. července 1961 a jde o druhou nejstarší lanovku v Čechách. Od té doby spolehlivě přepravila už více než 3 miliony turistů. Trať lanové dráhy tvoří nekonečné dopravní lano, které je vedeno pomocí kladek v kladkových bateriích.
3: Lanovka má 100 sedaček a dlouhá je 1700 metrů. Jízda nahoru trvá zhruba 15 až 20 minut. Samozřejmě každodenní údržbu vyžaduje. Jsou různé pravidelné prohlídky kvůli bezpečnosti a v současné době máme 3 stále zaměstnance plus 4 brigádníky, ale jak už to bývá, samozřejmě scháníme jak nové zaměstnance, tak brigádníky, takže kdo by měl zájem, může se o tuto práci ucházet.
1: My už se přesouváme na jednu ze žlutých single sedaček. Dozvídáme se, že kromě batohů si tu hravě poradí i s přepravou kol, elektrokol, lyží nebo dětských kočárků. Doporučujeme si raději dopředu zjistit otevírací dobu a jízdní řád.
3: Pravidelný provoz je červenec, srpen, září, v zimě svátky vánoční a jinak soboty, neděle a svátky.
2: Teďka od června nebo potažmo od července se bude provozní doba nějak upravovat?
3: Bude zahájen každodenní provoz od června do konce září.
1: Cesta plyne pomalu, ale jistě, a tak máme možnost pokochat se místní krajinou. Pod námi se to hemží výletníky, kteří upřednostňují výšlap na Kleť po svých. Stezku lemují menší i větší kameny. I ty stojí za pozornost. Podle pověsti je totiž pod největším z nich ukrytý poklad. Z vrcholu kleti se za pěkného počasí nabízí rozhled do všech světových stran, na Šumavu, Budějovickou Pánev a při dobré viditelnosti dohlédnete až k vrcholkům alpských velikánů. V létě to můžete zažít i zajímavé prohlídky astronomické observatoře. Výhledy z nejstarší kamenné rozhledny v Čechách rozhodně stojí za trochu námahy. Vyhlídkovou věž se 110 schody nechal v roce 1825 vybudovat kníže a vévoda krumlovský Josef II. Ze Schwarzenbergu. 400 od jejího vzniku letos připomene velkolepá oslava, kterou pořadatelé chystají už 4. července při západu slunce.
2: Počasí na kleti je nestálé a je lepší si do batohu přivalit teplé oblečení. A to i pro případ, že se rozhodnete půjčit koloběžku, která vám zajistí adrenalinový zážitek.
4: Zákazníkům nabízíme 3 trasy do Krásetína, odkud vede i lanovka nahoru na kleť, do Zlaté Koruny nebo do Českého Krumlova. Všechny trasy jsou podobně dlouhé, je to rozdíl asi 0,5 kilometru mezi nimi.
2: Musí se turista nějakým způsobem připravit, vzít si třeba přilbu?
4: Přilba do 18 je povinná, jinak nic zvláštního nepotřebujete. Projdete rychlým školením, jak se koloběžka ovládá, vysvětlením trasy, nějakých nebezpečných úseků a jste připraveni jet.
2: Pro koho je ta cesta vhodná? Od jaké věkové hranice ji nabízíte?
4: Je to většinou třeba od 8 let, tak se doporučuje. Můžou to jezdit i menší děti a můžou jezdit vlastně i, že jeden z rodičů je vzadu a to dítě je před ním a drží se a jede s ním. Od 8 let pak už můžou jezdit děti sami, máme i speciální malé koloběžky.
2: Na kolik tenhle ten zážitek vyjde?
4: Koloběžka pro dospělého stojí 240 korun.
1: Pokud se vydáte na zpáteční cestu z kletě do Krásetína, určitě se zastavte u místní holubovské kaple na Petrově Hůrce, která je zasvěcena svaté Anežce České. Postavena byla z iniciativy bývalého starosty Jaroslava Fraňka. Pro zdejší obyvatele se stala místem k relaxaci a uklidnění v dnešní uspěchané době. Bohatou historií se může pochlubit místní základní amatérská škola, která se svou podobou v kamenném hávu vymyká běžným vzdělávacím zařízením. Učit se zde začalo už v roce 1893. Hospodářské oživení přinesl obci závod Artipa, který vybudoval František Sklář ze staré železárny v roce 1946. Velká modernizace pak nastala po roce 1980. Současný majitel, společnost Graf Obal Skalica, zaměstnává stovky obyvatel z Holubova a okolí. Zajímavostí je tu ale daleko více. Ať už máte rádi historii, kulturu nebo přírodu, každý si tu přijde na své.
0: Na první pohled vypadá jako běžná vlaková souprava. Uvnitř se ale ukrývá unikátní multimediální projekt, který silnou a interaktivní formou upozorňuje na rizika závislostí a nebezpečí špatných životních rozhodnutí. 6 vagónů, 4 kinosály a 8 interaktivních místností tvoří jedinečný zážitkový program pro školy i širokou veřejnost. Revolution Train bude od 8. do 19. června putovat po České republice a staví například v Mikulově, Břeclavi, Hustopečích, Moravském Krumlově, Pacově, Veselí nad Lužnicí, Klatovech nebo v pražských Horních Počernicích. Počasí už láká i k venkovnímu sportování a proto se Česká Třebová na několik dní promění v jedno velké sportoviště. Od 15. do 19. června se zde uskuteční už 28. ročník oblíbeného týdne sportu, který nabídne pestrý program pro děti, školy, rodiny i aktivní sportovce. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet desítky sportovních disciplín. Od atletiky, volejbalu a stolního tenisu až po orientační běh, lezení na horolezecké stěně nebo netradiční soutěže. Chybět nebude ani populární závod o železného kohouta, který prověří všestrannost závodníků v několika disciplínách. Každý den navíc doplní kulturní program, hudba a setkání sportovních klubů. V malebném městysi Levín v Českém středohoří se už po staletí předává jedno výjimečné řemeslo z generace na generaci – hrnčířství. Právě tady totiž tradice výroby keramiky nikdy úplně nezanikla a její historie sahá více než 600 let do minulosti. Dnes v Levíně působí několik keramických dílen, kde návštěvníci mohou nahlédnout pod ruce zkušeným keramikům, sledovat vznik originálních výrobků nebo si práci s hlínou sami vyzkoušet. My se teď podíváme do jedné z místních hrnčířských dílen a zjistíme, proč si toto tradiční řemeslo získává oblibu i v dnešní uspěchané době.
5: Jedno z nejvýznamnějších středisek keramické výroby nejen v Čechách, ale i ve střední Evropě, přesně to byl Levín. Hrnčířské dílny tady byly už před 600 lety a v tradici tady pokračují i dnes.
6: My jsme v podstatě do Levína přišli v roce 2012 a strašně se nám tady zalíbilo a rozhodli jsme se tady uspořádat keramické sympozium. To bylo v roce 2013 a postupně ta tradice vlastně pokračovala.
5: Magdalena Brožová a Alena Šumová si v Levíně zařídili vlastní hrnčírny. V téhle dílně tvořili celé generace levínských hrnčířů.
6: Mě a mojí kolegyni jsem přitáhl akademický malíř Zdislav Hercík, který tady vlastně v tomhletom objektu žil a tvořil. A my jinak pocházíme od Mníšku pod Brdy, takže jsme se sem vlastně přijeli podívat, kde žil. A postupně se nám tady zalíbilo. Samozřejmě, že jsme objevili i tu bohatou historii, že tady těch 600 let se dělala keramika, že tu byly i ložiska kvalitního jílu.
5: Dnes už si hlínu na tvoření musí keramičky kupovat v obchodě. Přesto je pro ně místo s tak bohatou historií velkou inspirací. Autentickou hrnčírnu a jejich práci jezdí obdivovat i lidé ze zahraničí.
6: Jeden z největších úspěchů je zprovoznění tady historické dvoupatrové pece z roku 42, která tady v domě je. Takže to považuji za obrovský úspěch, že se to podařilo a my v té peci jednou za dva roky pálíme z nostalgie se skupinkou kolegů. Takže udržujeme vlastně život v té poslední nejstarší levínské peci, co se tady zachovala.
5: Do konce roku v Levíně chystají ještě několik akcí.
7: V letošním roce chystáme ještě otevřené dílny, všechny čtyři, co tady v Levíně máme. Ty budou 2. a 3. prosince. Je to o tom, že lidi přijdou, projdou si dílny, můžou si někde něco vyzkoušet, nakoupit si samozřejmě, popovídat, je to taková domácí akce. A za týden na to 9. prosince máme adventní jarmark. Na to se všichni moc těšíme, protože to je taková srdcovka. Samozřejmě stánky s drobnostma, dárkama, hodně keramiky, to je jasný.
5: Ochutnat budete moci i občerstvení z lokálních surovin. Na programu nebude chybět ani koncert sboru z Děčína nebo dílny pro děti. Pro televizi Ústeckého kraje připravila Klára Typanová.
0: Fialová pole, omamná vůně a atmosféra, která připomíná jich Francie. Takový je levandulový statek v Bezděkově, který v období hlavního květu zve návštěvníky na speciální komentované prohlídky. Od 15. června do 15. července se zde mohou zájemci podívat nejen mezi rozkvetlé záhony, ale také do zákulisí pěstování a zpracování levandule. Nahlédnout do foliovníků se sazenicemi, sušárny, destilerie i dalších míst, kam se běžně návštěvníci nedostanou. Hradec Králové ukrývá místo, které potěší všechny milovníky květin. Od 13. do 28. června se zde návštěvníkům otevře jediné mezinárodní soutěžní rozárium svého druhu ve střední a východní Evropě. A to v době, kdy jsou růže v plném květu a předvádějí svou největší krásu. Na záhonech rozária rozkvétá více než 1000 keřů a přes 200 odrůd růží z celé Evropy. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejnovější šlechtitelské novinky, vítězné odrůdy oceněné titulem Zlatá růže města Hradec Králové i růži nesoucí jméno oblíbené herečky Libuše Šafránkové. Americký spisovatel Henry Miller kdysi řekl, skutečným cílem cest není nové místo, ale nový pohled. Doufám, že vám dnešní putování přineslo právě takový pohled na místa známá i méně známá, na krajinu, historii i příběhy, které nás obklopují. A děkuji, že jste cestovali s námi. Těším se na vás opět příště u pořadu Putování v regionech, kde budeme společně objevovat další zajímavá místa naší země i za jejími hranicemi.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Nový český miliardář, který vyhrál neuvěřitelných 2,5 miliardy v loterii, už má své peníze na účtu. Ten bude mít asi nových kamarádů. No, pojďme nezávidět a přát mu to. Krásná historická auta i nejmodernější supersporty udělali radost malým i velkým nadšencům, kteří se přišli podívat na sraz na pražském Černém mostě.
1: Americké koráby, britské limuzíny, italské supersporty i vzácné veterány. Právě pestrá přehlídka automobilů přilákala do parku Učeňku návštěvníky všech generací. Městská část podpořila akci například s výhodněným občerstvením nebo jízdami historickými vozy zdarma pro obyvatele Prahy 14, kteří dorazili s kuponem z radničního časopisu 14.
2: A nám se poslední dobou hodně daří i díky téhleté akci ukázat, že lze udělat takovouhle velkou akci pro celou Prahu i výhodnou pro obyvatele městské části, na které se koná. Podařilo se nám vyjednat různé bonusy, slevy, výhody, možnosti využití, které ostatní neplatící návštěvníci nemají právě pro obyvatele městské části. A myslím, že to je dostatečný přínos pro to, abychom si to příště zopakovali.
3: A je to o tom, že jsme se tady sešli s našimi krásnými vozy a máme tady společnost těch nejluxusnějších a nejhezčích vozů, které vlastně může být. Takže začínáme Rolls-Roycem přes Ferrari, Lexus, Lamborghini, Porsche a tak dále. A v současné době si myslím, že jich je tak přes 250 aut je tady určitě. Tady máme skákací hrad, který je za námi. Máme tady historický autobus Škoda 706 RTO, v kterém se můžou návštěvníci zadarmo svést. Máme tady koně, které vozí děti. Máme tady cukrárnu, máme tady food truck se zajímavým jídlem, tetování, malování na obličej. Prostě je tady toho spoustu i pro děti a dospělé.
4: Tímhle Jaguarem F-Type. Speciální edice, to je 60 kusů vyrobených na světě k výročí výroby E-Typeu legendárního. A tohle ještě takový jako speciální, že ještě je tak vyladěný, že je to asi nejvýkonnější Jaguar široko daleko, to znamená ve střední Evropě, řekněme.
5: Je to Bentley Mulsanne. Vlastně původní první generace Bentley Mulsanne, která vznikla na začátku 80. let a byla vyráběna až do roku 85.
6: Určitě tady ta zelená korveta. Chtěl bys si třeba v budoucnu někdy koupit?
7: Kdybych na to měl peníze, tak určitě.
6: Co kámoš, jaký auto se líbilo dneska nejvíc tobě?
8: Mně se tady zatím nejvíc líbí tady ta zelená korveta. Nevím, jestli na ní budu mít prachy.
1: Classic Cruising tak i letos přivedl na Černý most stovky návštěvníků, kteří si mohli zblízka prohlédnout automobily, které běžně na českých silnicích nepotkají. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: U pojízdných krasavců ještě zůstaneme. Tentokrát vám představíme historické vozy, které jsou nově ozdobou sbírky ostravského dopravního podniku.
9: Takhle vypadala slavná tramvaj Tatra T3 na jaře v roce 2024, když začínala její renovace v dílnách dopravního podniku Ostrava. A takhle vypadá dnes. Při renovaci byla uvedena do stavu z roku 1970, kdy začala v Ostravě vozit cestující.
10: Problém byl určitě zehnat některé ty původní prvky, původní materiály, konkrétně třeba obložení bočnic, jo? Ty umakarty se nevyrábějí, nevyrábějí se ty tapety, které jsou kolem těch oken.
11: To fakt bylo několik let jako usilovné práce našich lidí, renovační firmy, ale věřím, že všichni jako to ocení, protože je vidět, že každý šroubek je i natočený správným směrem.
9: Druhým zrestaurovaným unikátem je autobus Škoda 706 RO. Ten byl uveden do stavu kolem roku 1962.
12: Za mě nejdůležitější je to, že se přenáší ty dovednosti, ta erudice, tady těch starších pánů, kteří vlastně ty dovednosti mají a vlastně předávají je těm mladším, té generaci, která vlastně by mohla v té práci pokračovat.
9: Dopravní podnik má ve své sbírce celkem 55 historických vozidel. Uschovaná jsou v depozitáři v Martinově a řada z nich je pojízdných a jsou oblíbenou atraktivitou na různých akcích pro veřejnost. Tomáš Kořistka, Televize Polar.
0: Věděli jste, že první knížka v českých zemích byla vytištěna v Plzni? Významnou událost, ke které došlo přesně před 550 lety, připomíná kniha a také výstava v Maashausu Plzeňské radnice.
13: Právě Maashaus hostí až do konce června výstavu o knihtisku, prvopočátcích, ale i o postupném vývoji a tradici tohoto řemesla na západě Čech.
14: Myšlenkou naší této výstavy je, aby se vědělo, kdy byl vynalezen knihtisk, kdo ho vynalezl, Gutenberg v Mohuči, a že 25 let po vynalezení knihtisku již se knihtiskem tisklo v Plzni. To je to zásadní a k tomu jsme vydali tu knihu 1476, poprvé se tisklo v Plzni, kde je zmapovaná celá historie.
13: Součástí vernisáže byl i křest knihy mapující historii knihtisku v Plzni, kterou vydalo a vytisklo nakladatelství Nava. Jak moc náročné bylo dát dohromady všechny informace z dob nedávných i z hluboké minulosti?
15: U spoustě tiskáren se v archívech nenašlo vůbec nic. A tak jsme museli pamětníky hledat. Prostě jakýkoliv zdroj informací byl cenný. S knížkami je vždycky práce zajímavá.
13: Při slavnostním zahájení výstavy byly k vidění i velmi vzácné originály prvních tisků, které mají nevyčíslitelnou hodnotu a tak je po celou dobu střežila dvojice hlídačů.
14: Můžeme vidět originál knih 15. století, ale originál té první knihy, která se tu vytiskla, to znamená Statuta Arnošta z Pardubic, bohužel jsou tři exempláře, dvě jsou v Čechách v Národní knihovně a jedna kniha se nám zatoulala do Washingtonského kapitolu, do knihovny Senátu.
13: Jedním z kmotrů knihy o plzeňské historii tiskařství byl radní Plzeňského kraje Libor Picka, kterého zaujala neuvěřitelná kvalita práce někdejších mistrů.
16: Ten originál, ten vypadá, jak by byl tištěný včera, nic se nemění, krásná, ostrá písmenka, vazba, sešito, prostě nádherná záležitost. No a to vše ostatní, něco je popsáno v knize, něco se můžete podívat a myslím si, že to svědčí o tom, že Plzeň a Plzeňský kraj jsou a i nadále budou na čele toho dění v České republice.
13: Výstava o historii knihtisku je v Mázhausu Plzeňské radnice na náměstí Republiky přístupná denně, a to zcela zdarma až do konce měsíce. Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Ikonická americká zpěvačka, která byla modlou i slavného Michaela Jacksona, přijede poprvé do České republiky. Jak moc náročné je zařídit koncert hvězdy velikosti Diany Ross? To nám popsali zástupci pořadatelského týmu.
13: Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
17: Dobrý den.
13: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
18: Dobrý den.
13: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
18: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v

0: plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
1: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
0: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně a vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tedy takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl. A myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutíně v Plzni, taky přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku.
1: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký Metalfest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo? Je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
0: Přesně tak. Nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutíně ji přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat a aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních. Měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech naprosto perfektně, zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
1: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška. Co vy máte společného s tím koncertem?
2: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadaci Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný, kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška a tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to, myslím, opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
1: Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
0: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
1: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
0: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevře čtveřice tenorů, čtyři tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotíně chystá celý český show business, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
1: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
0: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
1: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
2: My děkujeme za pozvání.
0: Děkujeme za pozvání.
1: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Připomenu, že dlouhá léta vybydlený objekt v Reslově ulici v centru Plzně prochází od listopadu 2025 velkou rekonstrukcí a teď v pondělí se část budovy nečekaně sesunula. Nikomu z dělníků se naštěstí nic nestalo.
1: V odpoledních hodinách došlo při rekonstrukci objektu Reslova 13 k zřícení jeho části. Asi to nejhlavnější je, že nedošlo vlastně ke zranění osob ani ke škodě na okolních objektech. V současné době se pracuje na statickém zajištění vlastně toho zbourané části.
0: Stropy, které se probořily a strhly i štítovou zeď ve vnitrobloku, byly už původně určeny k demolici, takže škody jsou vlastně minimální. Hlavním úkolem teď je stavbu zabezpečit, aby neohrožovala okolí a dělníky.
1: Až dojde ke statickému zajištění, což bude spočívat hlavně k bourání štítové stěny, tak aby nespadla na sousední objekt, bude vyklizená suť a dojde k novému technologickému postupu, který povede k tomu, aby dílo vlastně bylo zdárně dokončeno a vznikly nové byty a všechno bylo zase v pořádku.
0: Během úterý prozkoumali celý objekt statici a další odborníci, kteří teď mají určit, jaký by měl být postup prací a co se v původním projektu rekonstrukce bude muset změnit.
2: Prioritně je bezpečnost. Tedy nejdůležitější je, že nebyla způsobena žádná škoda na zdraví, že se nikomu nic nestalo. Stejně tak nebyla způsobena ani škoda na cizím majetku. Co se týče stavby samotné, v Reslově 13, ta byla již v minulém roce předána zhotoviteli stavby, tedy stavební firmě, a ta je pro tyto případy pojištěna.
0: Z bezpečnostních důvodů budou další práce probíhat především z jeřábu, aby dělníci nebyli ohroženi. Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Prosluněné počasí přilákalo do malebného městského parku v Novém Sedle celé rodiny i jednotlivce.
4: My jsme začali už ráno, kdy tady byl takový malý dětský den, kdy to jsme se starali o děti a poté jsme přešli o 2 hodiny, jsme zahájili tu klasickou novosedelskou pouť, která je především o té kultuře, takže spousta umělců, uměleckých vystoupení. Ale co bylo takým tím hlavním tahákem, byly vystoupení našich dětí ze školek, ze školy, z umělecké školy.
3: Vystoupení dětí i místní mladé kapely si jednoznačně získalo srdce diváků a skvěle završilo dětské dopoledne, kdy byly pro děti připraveny nejrůznější zábavné soutěže a aktivity. Nechyběla ani parková železnice nebo stanoviště místního spolku hornické historie.
5: My vlastně máme tady kousek dál, vedle šachty, tam máme svoji hornickou expozici a sem jsme si přinesli jenom takovou raznici na mince, takže děti měli možnost vyrazit si pamětní minci s naším logem hornického spolku a erbem města Nové Sedlo.
3: Po vystoupení dětí pokračoval program na hlavním pódiu, kde vystoupili Václav Upír Krejčí či Milan Peroutka. Nechyběly ani soutěže, které otestovaly pitný režim a večer to pak rozjela ABBA Revival, Šárka Kerolová, Piano and Sax Duo a na závěr energický Děda Mládek Illegal Band.
6: Mně se líbí pouť.
7: A co se ti nejvíc líbí na pouť?
6: Soutěže a tak ještě.
8: Líbí se mi nejvíc ty labutě.
9: No všechno se mi líbí. Jak si děti hrajou, jak mají radost toho. No vždyť je to pro děti, že jo.
3: Novosedelská pouť přinesla přátelskou a zábavnou atmosféru, kterou si návštěvníci náležitě užili. V Novém Sedle se toho ovšem dá zažít mnohem více, ať už jsou to divadelní zájezdy do Karlovarského divadla nebo třeba závody na pump tracku.
4: U Hornického muzea tady byla akce vaření gulášů, což se setkalo s velkou odezvou od lidí. No a připravujeme třeba 8. 9. srpna na Velký Aně zase tradiční koupání na Velký Aně, závody na Velký Aně, prostě takovou tu akci Velká Ana.
3: Z Nového Sedla pro televizi ZAK František Šimánek.
10: Rychlost, přesnost, soustředění a týmový duch. Božkovský ostrov v Plzni v sobotu 6. června nepatřil výletníkům, ale zhruba 80 mladých hasičů. Právě tady se konal už 6. ročník dětské soutěže v požárním sportu.
11: Je to rozděleno do věkových kategorií, přípravka, mladší žáci, starší žáci a dospělé. A děti nám dnes předvedou, co natrénovali. Je to o dynamice, rychlosti, pomáhání a hlavně závodíme fair play. Jednotky dobrovolných hasičů, máme 3 jednotky dobrovolných hasičů, celý rok podporujeme, spolupracujeme s nimi, je to výborný a jsem ráda, že je na obodě máme.
10: Své dovednosti zde ukázalo celkem 11 týmů z celé Plzně, z toho 3 v mladší kategorii ve věku od 6 do 11 let a 8 starších ve věku do 15 let.
12: Tady bude probíhat štafeta dvojic, který si účastní 5 soutěžících, pak nás čekají požární útoky, to většinou děti nejvíc zajímá, jelikož prostě voda je voda.
10: Kromě sportovních výkonů jde ale hlavně o zábavu a přátelství. Na Boškovském ostrově panovala skvělá atmosféra.
8: Já tady mám hlavně kamarády, je požární sport, baví mě to a prostě je to zábava.
13: Hodně se učíme spolupráci a docela mě to baví, protože tady mám hodně kamarádů a setkáváme se často.
14: Práce s týmem a taky skvělý kolektiv. Je to i zábava.
10: Podporu mladých hasičů vnímá druhý plzeňský obvod jako velmi důležitou.
11: Oni si vychovávají své nástupce, své děti, které nebo cizí děti, které potom nám pomáhají. Takže jednotky dobrovolných hasičů jsou důležité mít a vychovávat mládež od mala.
10: Problémem, se kterým se sbory dobrovolných hasičů potýkají velmi často, je velká sportovní konkurence.
12: Fotbal je fotbal, co si řekneme. Je to někdy jako na vysoký úrovni, pak je to asi na nízký úrovni, že ty děti prostě většinou zajímá ten fotbal, než prostě ten požární sport, protože to není tak jako vidět v té televizi a tohleto. Myslím si, že to je jako jedna z důležitých věcí, co vlastně ty děti potřebují, jelikož vlastně potřebujeme doplňovat výjezdovou jednotku. Stává se nám, že některé ty děti potom doplní výjezdovou jednotku a potom jsou vlastně prospěšný pro město.
10: Ti nejlepší si z Boškovského ostrova odvezli poháry. Skutečnými vítězi jsou ale všichni, kteří nechali na dráze své srdce. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: Právě Maashaus hostí až do konce června výstavu o knihtisku, prvopočátcích, ale i o postupném vývoji a tradici tohoto řemesla na západě Čech.
15: Myšlenkou naší této výstavy je, aby se vědělo, kdy byl vynalezen knihtisk, kdo ho vynalezl, Gutenberg v Mohuči, a že 25 let po vynalezení knihtisku již se knihtiskem tisklo v Plzni. To je to zásadní a k tomu jsme vydali tu knihu 1476, poprvé se tisklo v Plzni, kde je zmapovaná celá historie.
0: Součástí vernisáže byl i křest knihy mapující historii knihtisku v Plzni, kterou vydalo a vytisklo nakladatelství NAVA. Jak moc náročné bylo dát dohromady všechny informace z dob nedávných i z hluboké minulosti.
16: U spoustě tiskáren se v archívech nenašlo vůbec nic. A tak jsme museli pamětníky hledat. Prostě jakýkoliv zdroj informací byl cenný. S knížkami je vždycky práce zajímavá.
0: Při slavnostním zahájení výstavy byly k vidění i velmi vzácné originály prvních tisků, které mají nevyčíslitelnou hodnotu a tak je po celou dobu střežila dvojice hlídačů.
15: Můžeme vidět originál knih 15. století, ale originál té první knihy, která se tu vytiskla, to znamená Statuta Arnošta z Pardubic, bohužel jsou 3 exempláře, 2 jsou v Čechách v Národní knihovně a jedna kniha se nám zatoulala do Washingtonského kapitolu, do knihovny Senátu.
0: Jedním z kmotrů knihy o plzeňské historii tiskařství byl radní Plzeňského kraje Libor Picka, kterého zaujala neuvěřitelná kvalita práce někdejších mistrů.
17: Ten originál, ten vypadá, kdyby byl tištěný včera. Nic se nemění, krásná, ostrá písmenka, vazba, sešito, prostě nádherná záležitost. No a to vše ostatní, něco je popsáno v knize, něco se můžete podívat a myslím si, že to svědčí o tom, že Plzeň a Plzeňský kraj jsou a i nadále budou na čele toho dění v České republice.
0: Výstava o historii knihtisku je v Maashausu Plzeňské radnice na náměstí Republiky přístupná denně, a to zcela zdarma až do konce měsíce. Jonáš Novotný, televize ZAK.
18: Obyvatelé města Stot na jižním Plzeňsku se dočkali výrazného usnadnění cest do práce, do škol i za zábavou. Pomůže jim v tom nová lávka přes řeku Radbuzu, která znamená zásadní zkratku a zároveň také bezpečnější spojení z jedné strany břehu na druhý.
19: Vyhýbáme se silnici 1/26, co znamená, že se cyklisti, chodci dostanou bezpečně mimo hlavní silnici, která je hodně frekventovaná, na druhou stranu řeky a dál můžou pokračovat buď směr Plzeň do Chotěšova nebo směr do Mažlice do Holíšova.
18: Například cesta z okraje města do Stocké nemocnice se zkrátí téměř o 2 kilometry.
16: Pro nás to znamená, že si můžeme zkrátit cestu z jednoho kouta města na druhej. A hlavně je to pro bezpečnost velký přínos, protože doprava ve Stodě je strašná.
20: Je to úplně super pro cyklisty. Nemusíme jezdit po hlavní silnici, můžu jet rovnou do Holišova tady přes most. Super lévka.
21: Je to fajn, každý den to využíváme, chodíme na procházky nebo jezdíme na kole. Doteď jsme to museli vlastně obcházet okolo a teďko si to můžeme zkrátit.
18: Lávka se nachází na velmi frekventovaném místě mezi Domažlickou ulicí a protilehlým fotbalovým stadionem.
19: Ta cyklotrasa nepomáhá jenom, že propojujeme jako část města, ale pomáháme se lidem dostat do těch míst, které jsou hodně navštěvované. Takže vlastně můžeme se dostat z jedné strany přes restauraci, kde chceme teď vybudovat, vlastně protože to bude hodně navštěvovaný veřejný ohniště, petangový hřiště a dál se dostanou děti bezpečně na pump track, který je kousek tady za mnou.
18: 50 metrů dlouhá ocelová lávka připomíná svým tvarem nedaleký silniční most.
22: Volná šířka je 3 metry pro pěší, cyklisty i psy, dejme tomu.

0: V letošním roce vlastně budeme pokračovat na druhé straně lávky, směr Holíšov, kde bychom chtěli do konce roku vlastně tu propojku mít taky.
1: Z Plzně až na hranice s Německem by měli cyklisté pohodlně a bezpečně jezdit už v příštím roce. Ze Stodu pro televizi ZAK Marie Osvaldová. Švédská heavy metalová legenda Sabaton je známá svými písněmi o vojenské historii a tancích. V úterý 2. června ale členové kapely vyměnili válečnou vřavu za plzeňskou zoologickou zahradu. Do západu české metropole totiž dorazili jako kmotři malého nosorožce Apua.
2: Zaprvé byl opravdu roztomilý, mnohem větší, než jsem čekal, rostou rychle. Karel byla jasná volba kvůli českému leteckému maršálovi Karlu Janouškovi, o kterém zpíváme v naší písni Far from the Fame. A to nás napadlo jako první, kromě Perova návrhu, samozřejmě tank, ale mysleli jsme si, že české jméno je lepší.
3: Czech name is better.
1: Spojení drsných rockerů a kriticky ohroženého tlustokožce přitom není náhodné. Podle ředitele plzeňské zoo Jiřího Trávnička k sobě mají blíž, než se zdá.
4: Sabaton zpívá o válce a o nesmyslech války, tak mě napadlo, že německy se řekne Panzernashorn, čili pancerovaný jako nosorožec. A on i tak vypadá, má pancíř na sobě, 4 cm tlustou kůži, vypadá jak obrněný transportér, takže Panzernashorn byl cíleně vybraný pro Sabatony, protože jde dohromady s jejich tématama.
1: Apu Karel se narodil 23. listopadu loňského roku a daří se mu velmi dobře.
5: Od věku 4 měsíce přikusuje to samé, co jí samice manžula, to znamená jí trávu, seno, slámu a zeleninu a stále samozřejmě pije materské mléko.
1: Členové skupiny při své návštěvě nejprve nakrmili žirafy a pak si prohlédli svého kmotřence. Půlroční nosorožec je přitom překvapil svou velikostí. Váží už 350 kg, dospělý denně sní 150 kg potravy a mládě přibírá až 3 kg denně. Odpověď Joakima Brodéna na otázku, zda by si raději vybral žirafu nebo nosorožce, byla naprosto jasná.
2: Určitě žirafa.
1: Apu Karel je třetí mládě nosorožce indického, narozené v západočeské metropoli. Místní zoo je jedinou ve střední Evropě, která tento druh chová. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Městský park v Novém Sedle na Sokolovsku ožil tradiční poutí. Zábavu a soutěže pro nejmenší večer vystřídala zábava pro ty větší. A hudba pod širým nebem přilákala řadu návštěvníků, kteří si společně užili příjemnou atmosféru.
1: Prosluněné počasí přilákalo do malebného městského parku v Novém Sedle celé rodiny i jednotlivce.
2: My jsme začali už ráno, kdy tady byl takový malý dětský den, kdy to jsme se starali o děti a poté jsme přešli o 2 hodiny, jsme zahájili tu klasickou novosedelskou pout, která je především o té kultuře, takže spousta umělců, uměleckých vystoupení. Ale co bylo takým tím hlavním tahákem, byly vystoupení našich dětí ze školek, ze školy, z umělecké školy.
1: Vystoupení dětí i místní mladé kapely si jednoznačně získalo srdce diváků a skvěle završilo dětské dopoledne, kdy byly pro děti připraveny nejrůznější zábavné soutěže a aktivity. Nechyběla ani parková železnice nebo stanoviště místního spolku hornické historie.
3: My vlastně máme tady kousek dál, vedle šachty, tam máme svoji hornickou expozici a sem jsme si přinesli jenom takovou raznici na mince, takže děti měli možnost vyrazit si pamětní minci s naším logem hornického spolku a erbem města Nové Sedlo.
1: Po vystoupení dětí pokračoval program na hlavním pódiu, kde vystoupili Václav Upír Krejčí či Milan Peroutka. Nechyběly ani soutěže, které otestovaly pitný režim a večer to pak rozjela ABBA Revival, Šárka Kerolová, Piano and Sax Duo a na závěr energický Děda Mládek Illegal Band.
4: Mně se líbí pouť.
5: A co se ti nejvíc líbí na pouť?
4: Soutěže a tak ještě.
6: Líbí se mi nejvíc ty labutě.
7: No všechno se mi líbí. Jak si děti hrajou, jak mají radost toho. No vždyť je to pro děti, že jo.
1: Novosedelská pouť přinesla přátelskou a zábavnou atmosféru, kterou si návštěvníci náležitě užili. V Novém Sedle se to ovšem dá

0: zažít mnohem více. Ať už jsou to divadelní zájezdy do Karlovarského divadla, nebo třeba závody na pump tracku.
1: U Hornického muzea tady byla akce vaření gulášů, což se setkalo s velkou odezvou od lidí. No a připravujeme třeba 8. 9. srpna na Velký Aně zase tradiční koupání na Velký Aně, závody na Velký Aně, prostě takovou tu akci Velká Ana.
0: Z Nového Sedla pro televizi ZAK František Šimánek.
2: Plzeňský kraj zažil začátkem června doslova vesmírnou invazi. Do několika měst v regionu postupně zavítá v rámci unikátní roučou Spacebus 18-metrový mobilní raketoplán.
3: Vesmír na dosah ruky a zážitek, který bere dech. V plzeňském Techtauru začal svoji pouť po regionu 18-metrový simulátor Spacebus. Zájemci tak měli jedinečnou šanci proletět se na oběžnou dráhu Země.
4: Je to určitě unikátní příležitost pro ty děti i všechny návštěvníky, protože ten Spacebus opravdu zamířil sem do České republiky poprvé a tím, že s tou jednou ze 4 oblastí byla vybraná i právě Plzeň, plzeňský kraj, tak na to můžeme být opravdu pyšní.
3: První zastávkou v kraji bylo nádvoří plzeňského Techtauru, který je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice.
5: Cílem je samozřejmě poznání, aby děti mohly vlastně testovat, aby chtěli poznávat, aby se chtěli vzdělávat. Já myslím, že to je potvrzení toho, že jsme městem nejenom univerzitním, ale hlavně vzdělanostním, moderním a kreativním a právě se potkáváme tady na Techtauru, který nadále rozšiřujeme. Takže vlastně tohle celé potvrzuje to, že investujeme do modernizace, do vědy, do techniky.
3: Simulátor může vyzkoušet až 9 lidí najednou. V žádném případě ale nejde jen o obyčejné kino. Kombinace hydraulických sedadel a virtuální reality totiž věrně simuluje pocity astronautů.
4: Od té reality tak se ty záběry vlastně moc neliší, protože jsou založené na těch skutečných videích právě z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Když si nasadíte ty brýle s virtuální realitou, jste najednou opravdu v nějaké kosmické lodi, vidíte pod sebou tu krásnou modrou planetu, tak jste najednou doslova v úplně jiném vesmíru a je pro vás mnohem snazší představit si, jak ten vesmír lze vnímat z té druhé strany.
3: Jako první si raketoplán vyzkoušeli žáci z 20. základní školy v Plzni.
6: Mně se to moc líbilo, asi bych chtěla být jakoby astronautka a bylo to fakt hezky i jak se právě sedačky hýbaly, že jsem si představovala, že jsem v té lodi.
7: Zajímavý, protože jo, i ta sedačka se vlastně jako hýbala a vibrovalo to, takže to bylo jako reálný, takže jsem se hodně užila.
8: Mně to přišlo strašně fajn, líbilo se mi ty pohledy, jak jsme to nemohli vidět jako normálně ze Země.
3: Vzdělávací a popularizační akce Spacebus Roadshow je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cílem je představit české kosmické aktivity, posílit zájem o vědu, inovace a technologie a inspirovat ke studiu přírodovědných a technických oborů.
4: Ale když jsem tam seděla já sama, tak jsem se podívala na tu planetu a kdybych nebyla rozhodnutá předem, tak jsem si jistá, že tohle je přesně ten impuls, který mě usvědčí v tom, že je to správný obor a právě v tom Spacebusu si řeknu, to je hustý, to chci vidět jednou naživo.
3: Po 2 dnech v Plzni přesídlil raketoplán do dalších míst v regionu. Postupně zavítá do Tachova, Přeštic, Domažlic a Klatov. Zatímco dopoledne patří školám, odpoledne ho může na vlastní kůži vyzkoušet veřejnost. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
2: Umělá inteligence, bezpečnost, ale také investice do startupů. Nejen tato témata se řešila na konferenci, která se v uplynulých dnech konala na Pražském hradě. Akce se účastnili nejen zástupci investorů, ale také technologických firem, veřejné správy i mezinárodního biznesu.
9: V prostorách Martinického paláce na Pražském hradě se uskutečnil další ročník technologické konference s názvem Innovations United. Akce, která byla zaměřená na inovátory a startupy, nabídla i letos program nabitý špičkovými investory a zajímavými prezentacemi.
10: Innovations United se zde na Pražském hradě v Martinském paláce organizuje již 5. rokem a hlavní témata, která rezonují tímto ročníkem, tak jsou i témata, která vnímáme z řad biznisů i společnosti, jsou důležitá. Je to jak téma umělé inteligence, komunikace, jak umělá inteligence bude zasahovat do formy komunikace, obrana, defense, zdravotnictví, potažmo kybernetická bezpečnost, a měli jsme možnost vidět i 5 zajímavých startupů, které soutěžily o 1 milion euro.
9: Na konferenci dorazili přední čeští, ale i zahraniční podnikatelé, kterých je rok od roku více.
10: Za co jsem moc rád, tak že se nám každý rok daří ty každý ročník zlepšovat a máme čím dál větší audienci i ze zahraničí. Takže například moderátorka Stacey Quackenbush, která je moderátorkou celé Innovations United, tak přiletěla ze Spojených států, z New Jersey, kde sama pracuje na vlastním startupu a sleduje nás už další dobu v onlineu, chtěla se připojit, takže dorazila. Mimo Stacey, tak tady máme za stopy zajímavých řečníků třeba z Asie, z Invest Hong Kong, Kima Zítlaua, máme tady i zahraničního a Andreje Petrenau a spousty dalších.
9: Z řad českých podnikatelů zde vystoupil například Michal Ilich se startupem vyvíjejícím letadlo s kolmým startem. Účastníci konference se ale mohli dozvědět také to, jak lze ochránit fyzické umění, nebo se dozvědět více o humanizaci digitální komunikace.
11: My vyvíjíme letadlo s kolmým startem, to znamená něco, co kombinuje výhody vrtulníku, že vzlítne kolmo a potom překlopí všech těch 8 vrtulí a letí s efektivitou a rychlostí běžného letadla. Tohle letadlo je připravené na použití takzvaného udržitelného leteckého paliva. To znamená paliva, který je vyrobený z biologických zdrojů.
12: Dnes jsme tady s jedním z našich projektů, což je Digital Art Trade. Snažíme se vytvořit systém, který bude mít možnost vytvořit digitální dvojče pro fyzické umění v reálném světě. Pro autory to znamená ochranu jejich díla, možnost zaznamenání hodnoty díla, uložení dokumentace o prodeji, ochránění autorských i vlastnických práv a případně i pro sběratele, muzea nebo velké aukční domy jsme schopni tyto informace předávat dál, tak, aby se celý trh ztransparentnil.
13: Jeden z klíčových prvků vztahu mezi lidma je to, že má nějaký průběh. Je to nějaká cesta. Cesta, která začíná se známením, končí přes, nebo probíhá přes vytváření důvěry, vztahu, až třeba potom, že mi někdo něco prodá. A vlastně my jsme se naučili, nebo my jsme vytvořili si řešení, který umí vytvářet takové cesty v digitálních kanálech, a on měl to ve scaleu milionu klientů, který může mít každý svůj vlastní individuální stezku.
9: Konferenci si nenechali ujít ani zástupci vlády.
14: AI už je automatickou součástí nejenom české ekonomiky, a tak jako jsme kdysi přistupovali k zavádění nových informačních systémů a v nějaké míře jsme v nějakém čase postupně zavedli, tak to též nás bude čekat s umělou inteligencí. Teď jenom otázka, jak budeme rychlí a jak toho využijeme ve smyslu získání konkurenční výhody na úrovni průmyslu, případně v oblasti bezpečnosti, zdravotnictví. Považujeme za naprosto zásadní, abychom zde i v regionech měli dostatečně robustní infrastrukturu, anebo alespoň takovou, která bude sloužit pro ty, kteří v oblasti AI chtějí cokoliv činit, ať už chtějí programovat nebo jenom využívat.
9: Návštěvníci, kterých dorazilo přes 300, mohli během konference ochutnat kávu nebo vína z rodinného vinařství v Rakvicích. Celá akce, jejímž mediálním partnerem byla celoplošná síť regionálních televizí Regio TV 1, byla pak zakončena večerním Venture Club Disrupt Awards. Z Martinického paláce Lenka Prokšová.
2: Město Veselí nad Moravou nechalo vysadit 7,5 tisíce stromů a keřů. Vytvořilo tak krajinný prvek, který pomůže zadržovat vodu v krajině. Jde přitom jen o první etapu. Konečným cílem je vysazení 16 tisíc kusů dřevin.
15: Lokality u Močárů a Záklinky leží podél cesty z Veselí nad Moravou na Kozojítky. Rozsáhlé zemědělské lány tu nově přerušil pás stromů různé velikosti, keřů a travin. Město tu totiž realizovalo první etapu takzvaného územního systému ekologické stability. Ten má za cíl bojovat proti půdní erozi spojené s globálním oteplováním a nevhodným hospodařením v krajině.
16: V první etapě realizace úsvěz prvků ve Veselí nad Mravou jsme na ploše 8,5 hektaru vysadili přes 4 tisíce odrostků, 350 alejových stromů a přes 2800 keřů. Současně jsme založili 8 hektarů luk. Kromě té realizace máme v rámci smlouvy ještě 3 letou následnou péči a 3 letou následnou péči se znamená znamená, že se budeme o ty protesty starat tak, aby po třech letech jsme to předali objednateli v plně zapojeném stavu a životoschopném stavu, ať můžou krajinné prvky plnit svou funkci.
15: Vysázeny tak byly například lípy, duby, javory či břízy, ale také brsleny, dříny, hlohy či ptačí zob. Pás zeleně pomůže zadržovat vodu v krajině, nabídne životní prostor hmyzu a úkryt živočichům. Navíc, až budou stromy dostatečně velké, aby je neohrožoval okus zvěří, odstraní se oplocenka, která je chrání, a lokalita se otevře i pro obyvatele města. Veselí nad Moravou ale s ochranou krajiny ve svém katastru teprve začíná.
17: Dneska se předává dílo, které zahrnuje první etapu z celkového množství tří etap takzvaného územního systému ekologické stability. Ta plocha je poměrně rozsáhlá, protože se jedná o 30 hektarů a v rámci všech tří etap bude na území našeho města vysazeno téměř 16 000 stromů a keřů. A samozřejmě je důležité vždycky financování celé této akce, která je poměrně náročná, to jak z pohledu zadávacího řízení, tak samozřejmě z pohledu realizace a následné péče, že vlastně dohromady se jedná o téměř 60 milionů korun, které do těchto 30 hektarů je investováno.
15: Veškeré finanční prostředky na to získalo město z evropských fondů, konkrétně z operačního programu životního prostředí. Další lokalita, kde se bude sázet zeleň ve druhé etapě tohoto projektu, je u Radošova, ta třetí na pravé straně řeky Moravy směrem na Moravský Písek. Vše by mělo být hotovo na jaro 2027. Vznikne tak propojená síť krajinných prvků, která pomůže se zadržováním vody v krajině, podpoří biodiverzitu, ochrání půdu a zlepší životní prostředí v okolí Veselí nad Moravou.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Ne všechny třídy vedou do školy. Některé vedou světem. A právě na jednu takovou cestu se vydáme i dnes. Čekají nás místa známá i zapomenutá, příběhy ukryté v krajině, památkách i mezi lidmi. Stačí jen zpomalit, rozhlédnout se kolem sebe a nechat se překvapit tím, co všechno můžeme objevit. Vítejte u pořadu Putování v regionech. A začneme pozvánkou do Brna. To totiž není jen městem moderní architektury a živé kultury. Je také místem, kde se po staletí setkávaly různé národy, tradice a náboženství. Právě tuto rozmanitost představuje projekt Brno a jeho chrámy, který od 15. června do 15. září zve návštěvníky k objevování nejvýznamnějších sakrálních památek jihomoravské metropole. Ve vybraných kostelech, chrámech a dalších místech duchovního života budou připraveni průvodci, kteří zdarma představí jejich historii, architekturu i současný význam. Více informací o akci najdete na portále Kudy z nudy. Na úpatí nejvyšší hory Blanského lesa leží jihočeská obec Holubov, která je pro mnoho turistů výchozím bodem k jednomu z nejkrásnějších výletů v regionu. Právě odtud se totiž vydáme na vrchol Kleti, hory, která už po generace láká návštěvníky svými výhledy, rozhlednou i jedinečnou atmosférou. Klet je se svými 1084 metry nejvyšším vrcholem Blanského lesa a za jasného počasí nabízí panoramatické pohledy na Šumavu, Hradské hory i Českobudějovickou pánev. Čeká nás cesta krajinou, která patří k nejkrásnějším v jižních Čechách.
1: Pro milovníky pohybu a přírodních krás je Holubov ideální místo pro aktivní odpočinek. Nachází se jen 15 kilometrů od Českého Krumlova, obklopený chráněnou krajinou oblastí Blanský les. Pro svou polohu nabízí atraktivní turistické cíle. V toulkách s kamerou jsme se do malebné obce Podkletí vypravili i my. Do Holubova se dostanete pohodlnou cestou vlakem ze všech koutů našeho kraje. Vypravit se odtud můžete pěšky hned na několik turisty vyhledávaných míst, třeba na romantickou zříceninu hradu Dívčí kámen. V jeho šťastné blízkosti najdete i keltské opidum. Vzniklo kolem roku 60 před naším letopočtem na území o rozloze asi 26 hektarů. My jsme se tentokrát vydali na nejvyšší horu Blanského lesa, která dosahuje výšky 1083 metrů. Vyveze vás tam sedačková lanovka, jejíž vlastníkem je obec Holubov.
2: Pokud se rozhodnete přijet pod horu Kleť svým autem, pohodlně zaparkovat můžete na místním parkovišti. Jakou má kapacitu?
3: Parkoviště má kapacitu zhruba 120 míst plus dvě místa pro nabíjení elektrovozidel.
2: Prvotní energie si mohou návštěvníci dodat i v tomto občerstvení. Jaké dobroty si tu mohou dopřát?
3: Pivo, limonádu, párek v rohlíku, zmrzlinu, káva, čaj.
1: Lanovka upoutá svým retro stylem, jak by taky ne. Provoz tu byl zahájen 1. července 1961 a jde o druhou nejstarší lanovku v Čechách. Od té doby spolehlivě připravila už více než 3 miliony turistů. Trať lanové dráhy tvoří nekonečné dopravní lano, které je vedeno pomocí kladek v kladkových bateriích.
3: Lanovka má 100 sedaček a dlouhá je 1700 metrů. Jízda nahoru trvá zhruba 15-20 minut. Samozřejmě každodenní údržbu vyžaduje. Jsou různé pravidelné prohlídky kvůli bezpečnosti a v současné době máme 3 stále zaměstnance plus 4 brigádníky, ale jak už to bývá, samozřejmě scháníme jak nové zaměstnance, tak brigádníky, takže kdo by měl zájem, může se o tuto práci ucházet.
1: My už se přesouváme na jednu ze žlutých single sedaček. Dozvídáme se, že kromě batohů si tu hravě poradí i s přepravou kol, elektrokol, lyží nebo dětských kočárků. Doporučujeme si raději dopředu zjistit otevírací dobu a jízdní řád.
3: Pravidelný provoz je červenec, srpen, září, v zimě svátky vánoční a jinak soboty, neděle a svátky.
2: Teďka od června nebo potažmo od července se bude provozní doba nějak upravovat?
3: Bude zahájen každodenní provoz od června do konce září.
1: Cesta plyne pomalu, ale jistě, a tak máme možnost pokochat se místní krajinou. Pod námi se to hemží výletníky, kteří upřednostňují výšlap na kleť po svých. Stezku lemují menší i větší kameny. I ty stojí za pozornost. Podle pověsti je totiž pod největším z nich ukrytý poklad. Z vrcholu kleti se za pěkného počasí nabízí rozhled do všech světových stran, na Šumavu, Budějovickou Pánev, a při dobré viditelnosti dohlédnete až k vrcholkům alpských velikánů. V létě tu můžete zažít i zajímavé prohlídky astronomické observatoře. Výhledy z nejstarší kamenné rozhledny v Čechách rozhodně stojí za trochu námahy. Vyhlídkovou věž se 110 schody nechal v roce 1825 vybudovat kníže a vévoda krumlovský Josef II. Ze Schwarzenbergu. 400 let od jejího vzniku letos připomene velkolepá oslava, kterou pořadatelé chystají už 4. července při západu slunce.
2: Počasí na kleti je nestálé a je lepší si do batohu přivalit teplé oblečení. A to i pro případ, že se rozhodnete půjčit koloběžku, která vám zajistí adrenalinový zážitek.
4: Zákazníkům nabízíme 3 trasy do Krásetína, odkud vede i lanovka nahoru na kleť, do Zlaté Koruny nebo do Českého Krumlova. Všechny trasy jsou podobně dlouhé, je to rozdíl asi 0,5 kilometru mezi nimi.
2: Musí se turista nějakým způsobem připravit, vzít si třeba přilbu?
4: Přilba do 18 je povinná, jinak nic zvláštního nepotřebujete. Projdete rychlým školením, jak se koloběžka ovládá, vysvětlením trasy, nějakých nebezpečných úseků a jste připraveni jet.
2: Pro koho je ta cesta vhodná? Od jaké věkové hranice ji nabízíte?
4: Je to většinou třeba od 8 let, tak se doporučuje. Můžou to jezdit i menší děti a můžou jezdit vlastně i, že jeden z rodičů je vzadu a to dítě je před ním a drží se a jede s ním. Od 8 let pak už můžou jezdit děti sami, máme i speciální malé koloběžky.
2: Na kolik tenhle ten zážitek vyjde?
4: Koloběžka pro dospělého stojí 240 korun.
1: Pokud se vydáte na zpáteční cestu z kletě do Krásetína, určitě se zastavte u místní holubovské kaple na Petrově Hůrce, která je zasvěcena svaté Anežce České. Postavena byla z iniciativy bývalého starosty Jaroslava Fraňka. Pro zdejší obyvatele se stala místem k relaxaci a uklidnění v dnešní uspěchané době. Bohatou historií se může pochlubit místní základní a mateřská škola, která se se svou podobou v kamenném hávu vymyká běžným vzdělávacím zařízením. Učit se zde začalo už v roce 1893. Hospodářské oživení přinesl obci závod Artipa, který vybudoval František Sklář ze staré železárny v roce 1946. Velká modernizace pak nastala po roce 1980. Současný majitel, společnost Graf Obal Skalica, zaměstnává stovky obyvatel z Holubova a okolí. Zajímavostí je tu ale daleko více. Ať už máte rádi historii, kulturu nebo přírodu, každý si tu přijde na své.
0: Na první pohled vypadá jako běžná vlaková souprava. Uvnitř se ale ukrývá unikátní multimediální projekt, který silnou a interaktivní formou

0: Upozorňuje na rizika závislostí a nebezpečí špatných životních rozhodnutí. 6 vagónů, 4 kinosály a 8 interaktivních místností tvoří jedinečný zážitkový program pro školy i širokou veřejnost. Revolution Train bude od 8. do 19. června putovat po České republice a zastaví například v Mikulově, Břeclavi, Hustopečích, Moravském Krumlově, Pacově, Veselí nad Lužnicí, Klatovech nebo v pražských Horních Počernicích. Počasí už láká i k venkovnímu sportování a proto se Česká Třebová na několik dní promění v jedno velké sportoviště. Od 15. do 19. června se zde uskuteční už 28. ročník oblíbeného týdne sportu, který nabídne pestrý program pro děti, školy, rodiny i aktivní sportovce. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet desítky sportovních disciplín. Od atletiky, volejbalu a stolního tenisu až po orientační běh, lezení na horolezecké stěně nebo netradiční soutěže. Chybět nebude ani populární závod o železného kohouta, který prověří všestrannost závodníků v několika disciplínách. Každý den navíc doplní kulturní program, hudba a setkání sportovních klubů. V malebném městysi Levín v Českém středohoří se už po staletí předává jedno výjimečné řemeslo z generace na generaci – hrnčířství. Právě tady totiž tradice výroby keramiky nikdy úplně nezanikla a její historie sahá více než 600 let do minulosti. Dnes v Levíně působí několik keramických dílen, kde návštěvníci mohou nahlédnout pod ruce zkušeným keramikům, sledovat vznik originálních výrobků nebo si práci s hlínou sami vyzkoušet. My se teď podíváme do jedné z místních hrnčířských dílen a zjistíme, proč si toto tradiční řemeslo získává oblibu i v dnešní uspěchané době.
1: Jedno z nejvýznamnějších středisek keramické výroby nejen v Čechách, ale i ve střední Evropě, přesně to byl Levín. Hrnčířské dílny tady byly už před 600 lety a v tradici tady pokračují i dnes.
2: My jsme v podstatě do Levína přišli v roce 2012 a strašně se nám tady zalíbilo a rozhodli jsme se tady uspořádat keramické sympozium. To bylo v roce 2013 a postupně ta tradice vlastně pokračovala.
1: Magdalena Brožová a Alena Šumová si v Levíně zařídili vlastní hrnčírny. V téhle dílně tvořili celé generace levínských hrnčířů.
2: Mě a mojí kolegyni jsem přitáhl akademický malíř Zdislav Hercík, který tady vlastně v tomhletom objektu žil a tvořil. A my jinak pocházíme od Mníšku pod Brdy, takže jsme se sem vlastně přijeli podívat, kde žil a postupně se nám tady zalíbilo. Samozřejmě, že jsme objevili i tu bohatou historii, že tady těch 600 let se dělala keramika, že tu byly i ložiska kvalitního jílu.
1: Dnes už si hlínu na tvoření musí keramičky kupovat v obchodě. Přesto je pro ně místo s tak bohatou historií velkou inspirací. Autentickou hrnčírnu a jejich práci jezdí obdivovat i lidé ze zahraničí.
2: Jeden z největších úspěchů je zprovoznění tady historické dvoupatrové pece z roku 42, která tady v domě je. Takže to považuji za obrovský úspěch, že se to podařilo a my v té peci jednou za dva roky pálíme z nostalgie se skupinkou kolegů. Takže udržujeme vlastně život v té poslední nejstarší levínské peci, co se tady zachovala.
1: Do konce roku v Levíně chystají ještě několik akcí.
3: V letošním roce chystáme ještě otevřené dílny, všechny čtyři, co tady v Levíně máme. Ty budou 2. a 3. prosince. Je to o tom, že lidi přijdou, projdou si dílny, můžou si někde něco vyzkoušet, nakoupit si samozřejmě, popovídat, je to taková domácí akce. A za týden na to 9. prosince máme adventní jarmark. Na to se všichni moc těšíme, protože to je taková srdcovka. Samozřejmě stánky s drobnostma, dárkama, hodně keramiky, to je jasný.
1: Ochutnat budete moci i občerstvení z lokálních surovin. Na programu nebude chybět ani koncert sboru z Děčína nebo dílny pro děti. Pro televizi Ústeckého kraje připravila Klára Typanová.
0: Fialová pole, omamná vůně a atmosféra, která připomíná jich Francie. Takový je levandulový statek v Bezděkově, který v období hlavního květu zve návštěvníky na speciální komentované prohlídky. Od 15. června do 15. července se zde mohou zájemci podívat nejen mezi rozkvetlé záhony, ale také do zákulisí pěstování a zpracování levandule. Nahlédnout do foliovníků se sazenicemi, sušárny, destilerie i dalších míst, kam se běžně návštěvníci nedostanou. Hradec Králové ukrývá místo, které potěší všechny milovníky květin. Od 13. do 28. června se zde návštěvníkům otevře jediné mezinárodní soutěžní rozárium svého druhu ve střední a východní Evropě. A to v době, kdy jsou růže v plném květu a předvádějí svou největší krásu. Na záhonech rozária rozkvétá více než 1000 keřů a přes 200 odrůd růží z celé Evropy. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejnovější šlechtitelské novinky, vítězné odrůdy oceněné titulem Zlatá růže města Hradec Králové i růži nesoucí jméno oblíbené herečky Libuše Šafránkové. Americký spisovatel Henry Miller kdysi řekl, skutečným cílem cest není nové místo, ale nový pohled. Doufám, že vám dnešní putování přineslo právě takový pohled na místa známá i méně známá, na krajinu, historii i příběhy, které nás obklopují. A děkuji, že jste cestovali s námi. Těším se na vás opět příště u pořadu Putování v regionech, kde budeme společně objevovat další zajímavá místa naší země i za jejími hranicemi.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Nový český miliardář, který vyhrál neuvěřitelných 2,5 miliardy v loterii, už má své peníze na účtu. Ten bude mít asi nových kamarádů. No, pojďme nezávidět a přát mu to. Krásná historická auta i nejmodernější supersporty udělali radost malým i velkým nadšencům, kteří se přišli podívat na sraz na pražském Černém mostě.
1: Americké koráby, britské limuzíny, italské supersporty i vzácné veterány. Právě pestrá přehlídka automobilů přilákala do parku Učeňku návštěvníky všech generací. Městská část podpořila akci například s výhodněným občerstvením nebo jízdami historickými vozy zdarma pro obyvatele Prahy 14, kteří dorazili s kuponem z radničního časopisu 14. A
2: nám se poslední dobou hodně daří i díky téhleté akci ukázat, že lze udělat takovouhle velkou akci pro celou Prahu i výhodnou pro obyvatele městské části, na které se koná. Podařilo se nám vyjednat různé bonusy, slevy, výhody, možnosti využití, které ostatní neplatící návštěvníci nemají právě pro obyvatele městské části. A myslím si, že to je dostatečný přínos pro to, abychom si to příště zopakovali.
3: A je to o tom, že jsme se tady sešli s našimi krásnými vozy a máme tady společnost těch nejluxusnějších a nejhezčích vozů, které vlastně může být, takže začínáme Rolls-Roycem přes Ferrari, Lexus, Lamborghini, Porsche a tak dále. A v současné době si myslím, že jich je tak přes 250 aut je tady určitě. Tady máme skákací hrad, který je za námi, máme tady historický autobus Škoda 706 RTO, v kterém se můžou návštěvníci zadarmo svést, máme tady koně, které vozí děti, máme tady cukrárnu, máme tady food truck se zajímavým jídlem, tetování, malování na obličej, prostě je tady toho spoustu i pro děti a dospělé.
4: Tímhle Jaguarem F-Type. Speciální edice, to je 60 kusů vyrobených na světě k výročí výroby E-Typeu legendárního. A tohle ještě takový jako speciální, že ještě je tak vyladěný, že je to asi nejvýkonnější Jaguar široko daleko, to znamená ve střední Evropě, řekněme.
5: Je to Bentley Mulsanne. Vlastně původní první generace Bentley Mulsanne, která vznikla na začátku 80. let a byla vyráběna až do roku 85.
6: Určitě tady ta zelená Corvette. Chtěl bys si třeba v budoucnu někdy koupit?
7: Kdybych na to měl peníze, tak určitě.
6: Co kámo, jaký auto se líbilo dneska nejvíc tobě?
8: Mně se to je zatím nejvíc líbí, tady ta zelená Corvette. Nevím, jestli na ní budu mít prachy.
1: Classic Cruising tak i letos přivedl na Černý most stovky návštěvníků, kteří si mohli zblízka prohlédnout automobily, které běžně na českých silnicích nepotkají. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: U pojízdných krasavců ještě zůstaneme. Tentokrát vám představíme historické vozy, které jsou nově ozdobou sbírky ostravského dopravního podniku.
9: Takhle vypadala slavná tramvaj Tatra T3 na jaře v roce 2024, když začínala její renovace v dílnách dopravního podniku Ostrava. A takhle vypadá dnes. Při renovaci byla uvedena do stavu z roku 1970, kdy začala v Ostravě vozit cestující.
10: Problém byl určitě zehnat některé ty původní prvky, původní materiály, konkrétně třeba obložení bočnic, jo? Ty umakarty se nevyrábějí, nevyrábějí se ty tapety, které jsou kolem těch oken.
11: To fakt bylo několik let jako usilovné práce našich lidí, renovační firmy, a já ale věřím, že všichni jako to ocení, protože je vidět, že každý šroubek je i natočený správným směrem.
9: Druhým zrestaurovaným unikátem je autobus Škoda 706 RO. Ten byl uveden do stavu kolem roku 1962.
12: Za mě nejdůležitější je to, že se přenáší ty dovednosti, ta erudice, tady těch starších pánů, kteří vlastně ty dovednosti mají a vlastně předávají je těm mladším, té generaci, která vlastně by mohla v té práci pokračovat.
9: Dopravní podnik má ve své sbírce celkem 55 historických vozidel. Uschovaná jsou v depozitáři v Martinově a řada z nich je pojízdných a jsou oblíbenou atraktivitou na různých akcích pro veřejnost. Tomáš Kořistka, Televize Polar.
0: Věděli jste, že první knížka v českých zemích byla vytištěna v Plzni? Významnou událost, ke které došlo přesně před 550 lety, připomíná kniha a také výstava v Maashausu Plzeňské radnice. Právě Maashaus hostí až do konce června výstavu o knihtisku, prvopočátcích, ale i o postupném vývoji a tradici tohoto řemesla na západě Čech.
13: Myšlenkou naší této výstavy je, aby se vědělo, kdy byl vynalezen knihtisk, kdo ho vynalezl, Gutenberg v Mohuči, a že 25 let po vynalezení knihtisku již se knihtiskem tisklo v Plzni. To je to zásadní a k tomu jsme vydali tu knihu 1476, poprvé se tisklo v Plzni, kde je zmapovaná celá historie.
0: Součástí vernisáže byl i křest knihy mapující historii knihtisku v Plzni, kterou vydalo a vytisklo nakladatelství NAVA. Jak moc náročné bylo dát dohromady všechny informace z dob nedávných i z hluboké minulosti.
14: U spoustě tiskáren se v archívech nenašlo vůbec nic. A tak jsme museli pamětníky hledat. Prostě jakýkoliv zdroj informací byl cenný. S knížkami je vždycky práce zajímavá.
0: Při slavnostním zahájení výstavy byly k vidění i velmi vzácné originály prvních tisků, které mají nevyčíslitelnou hodnotu a tak je po celou dobu střežila dvojice hlídačů.
13: Můžeme vidět originál knih 15. století, ale originál té první knihy, která se tu vytiskla, to znamená Statuta Arnošta z Pardubic, bohužel jsou tři exempláře, dvě jsou v Čechách, v Národní knihovně a jedna kniha se nám zatoulala do Washingtonského kapitolu, do knihovny Senátu.
0: Jedním z kmotrů knihy o plzeňské historii tiskařství byl radní Plzeňského kraje Libor Picka, kterého zaujala neuvěřitelná kvalita práce někdejších mistrů.
15: Ten originál, ten vypadá, kdyby byl tištěný včera, nic se nemění, krásná, ostrá písmenka, vazba, sešito, prostě nádherná záležitost. No a to vše ostatní, něco je popsáno v knize, něco se můžete podívat a myslím si, že to svědčí o tom, že Plzeň a Plzeňský kraj jsou a i nadále budou na čele toho dění v České republice.
0: Výstava o historii knihtisku je v Maashausu Plzeňské radnice na náměstí Republiky přístupná denně, a to zcela zdarma až do konce měsíce. Jonáš Novotný, televize ZAK. Ikonická americká zpěvačka, která byla modlou i slavného Michaela Jacksona, přijede poprvé do České republiky. Jak moc náročné je zařídit koncert hvězdy velikosti Diany Ross? To nám popsali zástupci pořadatelského týmu. Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
16: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
17: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
17: Tak bychom se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
17: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně a vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tady takový naše první

0: kručky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl. A myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, tak ji přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku.
1: Hmm. Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie. Zrovna v těchto dnech tam probíhá velký metalfest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo? Je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
0: Přesně tak. Nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině jí přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat a aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních. Měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech naprosto perfektně, zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
1: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška. Co vy máte společného s tím koncertem?
2: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadaci Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný, kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška, tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to, myslím, opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
1: Hmm. Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
0: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
1: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
0: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevře 4 tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert,

0: dokonce i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotíně chystá celý český show business, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
1: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
0: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
1: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
2: My děkujeme za pozvání.
0: Děkujeme za pozvání.
1: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Připomenu, že dlouhá léta vybydlený objekt v Reslově ulici v centru Plzně prochází od listopadu 2025 velkou rekonstrukcí a teď v pondělí se část budovy nečekaně sesunula. Nikomu z dělníků se naštěstí nic nestalo.
1: V odpoledních hodinách došlo při rekonstrukci objektu Reslova 13 k zřícení jeho části. Asi to nejhlavnější je, že nedošlo vlastně ke zranění osob ani ke škodě na okolních objektech. V současné době se pracuje na statickém zajištění vlastně toho zbourané části.
0: Stropy, které se probořily a strhly i štítovou zeď ve vnitrobloku, byly už původně určeny k demolici, takže škody jsou vlastně minimální. Hlavním úkolem teď je stavbu zabezpečit, aby neohrožovala okolí a dělníky.
1: Až dojde ke statickému zajištění, což bude spočívat hlavně kubourání štítové stěny, tak aby nespadla na sousední objekt, bude vyklizena násuť a dojde k novému technologickému postupu, který povede k tomu, aby dílo vlastně bylo zdárně dokončeno a vznikly nové byty a všechno bylo zase v pořádku.
0: Během úterý prozkoumali celý objekt statici a další odborníci, kteří teď mají určit, jaký by měl být postup prací a co se v původním projektu rekonstrukce bude muset změnit.
2: Prioritně je bezpečnost, tedy nejdůležitější je, že nebyla způsobena žádná škoda na zdraví, že se nikomu nic nestalo.